0: budu jí vařit a našetřím tak na houpací křeslo. Obě kočky jí poslouchaly, ale ani jedna se nezeptala, proč to houpací křeslo vlastně chce. Protože jsem nevykolíbaná, vysvětlovala jim ta paní bez říkání. Má sestra se narodila moc brzo po mně, tak ji dali do kolébky a mne z kolébky vystrčili. Kdybych byla v kolébce ještě aspoň 2-3 měsíce, byla bych vykolíbaná dost. Houpací křeslo, to je něco jako kolébka pro dospělé. Kdybych ho měla, nepotřebovala bych si s nikým večer povídat. Kdybych tak dostala houpací křeslo, aspoň k svátkům. A přišly svátky. Za okny byla tma tmoucí a sněhu po kolena. V pokoji svítila lampa a pod lampou seděla paní. V houpacím křesle. Houpy ho, houpy ho. Měla zavřené oči a v hlavě se jí houpaly hezké vzpomínky. Jak jí tatínek vystřílel jednou na pouti zrcátko, jak se vozila na lodičce po rybníku, jak dostala jednou růže, po druhé růže a po třetí růže. Co hezkého jí kdo řekl, jak se jí kočky třely o nohy, když přišla domů a jak dneska dceruška vynesla sama bez říkání koš z odpadky. Můj ty světe, já mám houpací křeslo. Můj ty světe, ty jsi ale pěknej. Jenom bych ráda věděla, kdo mi to křeslo vlastně dal. Jestli ta moje holka, nebo jestli vy? Podívala se na obě kočky, jenomže ty nic. Mlčeli a vrněli a pomrskávali ocásky. Ale to neměli dělat. Mlčet a vrnět mohli, ale ocáskem pomrskávat neměli, protože ho najednou obě pomrskli až pod houpadlo a to bylo. To bylo horší než ten nejhorší, nejzubatější hafan pod sluncem. Však také obě kočky zavřeštěly, že by to zastavilo autobus. Paní, která si tak pěkně v houpacím křesle snila, se div leknutím nezastavilo srdce. Když si vydechla, řekla kočkám. Vy mařeny, já mám křeslo na snění a na klid a vy mě div nepřivedete do hrobu. To nemůžete dávat pozor. Jau, jau. Vyčítali jí kočky. My jsme ti toho snění a klidu navrněli za náš kočičí život víc než dost. A jestli ti to nestačí a musíš k tomu ještě mít houpací křeslo, tak nám s ním alespoň neuhoupej ocásky. Tak ta paní poznala, že má křeslo od své dcerušky, co jí dneska sama a bez říkání vynesla koš na odpadky. Proto vstala, nalila kočkám plné misky, aby je to tolik nebolelo, a té své dcerušce šla udělat bramborové knedlíky s cibulkou. Ty měla totiž ze všeho nejraději. Já ji vdám. Já tu holku vdám, vždyť ona si to zaslouží. Přistěhuje mi toho svého sem domů a já jim budu vařit, protože už nemusím šetřit na houpací křeslo. A měla pravdu. Nehledě na to, že taky poznala, jak si lidé mohou spolu rozumět a povídat, i když si neřeknou ani slovo.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Studničtí kluci hrávali na návsi u kostela kopanou jen tak na jednu branku. Celé hřiště se na náves nevejde, ale na jednu branku se tu hrát dá. Stačí na to 6 kluků a ti se vždycky na něčí hvízdnutí sejdou. Také tentokrát jich bylo 6. 3 v útoku, 2 v obraně a 1 v brance. Míč měli dobře nahuštěný, šel rychle z nohy na nohu. Najednou ale Míra lelku vypálil, Mičuda se odrazila od kostelní zdi a rovnou na špičatou tyčku v plotě Roubalovy zahrady. Ozvala se rána, šouklo to a míč splaskl. Tak a máme pohře, probral se z úděsu Jarka Prčků. Budem to muset zalepit. Jenže se ukázalo, že míč zalepit nepůjde. Duše byla nadranc k nespravení. Tenkrát totiž ještě byly míče s gumovou duší, která se hustila pumpičkou na kolo a pak se obal míče zašněroval řemínkem. Nemá někdo z vás náhradní duši? Zeptal se nešťastný Vítek Frantíků, jehož Mičuda, dárek od loňského Ježíška, byla rázem k nepotřebě. Kdepak duši neměl nikdo, natož celý míč, tenhle byl jediný v celé studnici. Mardie, zamračil se Míra Lelků, kde se asi dá taková duše sehnat? No kde? Přece v Náchodě u Šrůdka, tam se ženeš všecko, vysvětloval o rok starší Jarka Prčků. V pekle by taky byl tmání, zařehonil se Véna Trkalů, jehož sestra posluhovala panu faráři Lebduškovi a zvonívala klekání, takže měl o záhrobních věcech přehled. Tam je prej duší dost. Já budu mít peklo doma, špitl Vítek. Až táta zjistí, co se stalo, bude mazec. Ty za to přece nemůžeš, to ti dosvědčíme, utěšovali Vítka kluci jeden přes druhého a hledali cestu, jak z brindy ven. Jarka Prčku náhle zvážnil. Počkejte, zarazil kluky. Vašek tu začal s peklem, ale já jsem slyšel, že se tam dají vydělat peníze. Což to zkusit? A pak duši koupíme a bude to. Kluci zmlkli. Pomalu začínali chápat, že Jarka má na mysli jiné peklo než Véna Trkalů. Já se tam v neděli vypravím, rozhodl se náhle Jarka. Kdo jde se mnou? Kluci ožili a přihlásili se všichni. V neděli po snídaní se ovšem sešli jenom tři. Jarka Prčků, Míra Lelek a Vítek Frantíků. Řekli si, že to nevá, že jich aspoň nepůjde celý průvod a vyrazili. Peklo, na které Jarka myslel, je útulná výletní restaurace na říčce Metuji mezi Náchodem a Novým městem. S obou stran sem neděli co neděli směřují houfy výletníků, protože je tu příjemně a klid. Cestu do Náchoda kluci znali, to se jen přejdele z Bukvalda, dojde se na Kramolnu, no a pak už to jde z kopce dolů až na Náchodské náměstí. Tam si na rozcestníku našli, že do pekla vede žlutá turistická značka a už si to šlapali pěkně podél řeky, která se točí a kroutí voňavými loukami a řídkým lesem, až zatočí do hlubšího zelenavého smrčí. Než se naděješ, si v pekle. Co je pro kluky nějakých 7-8 kilometrů. Bylo k polednímu, klukům vyhládlo. Každý měl v kapse krajíc chleba a ušetřený padesátník. Dali je dohromady, objednali si společně jednu sklenici mléka, hodovali přímo královsky. Když pan Hostinský mléko přinesl, zeptal se Míra Lelek s nevinnou tváří. A prosím vás, pane, když je tady to peklo, kde máte čerty? Pan Hostinský byl na podobné otázky zvědavých turistů zvyklý.
3: Čerti mají službu až od půlnoci, prosím, pravil s kamenou tváří. Pánové na ně počkají, nebo mám něco vyřídit?
2: Kluci ohromeni těmi pány na sebe pohlédli a honem nevěděli, co říci. Je to fakt? Nebo si z nich Hostinský dělá legraci? Jarka Prčků se rozhodl jít s pravdou ven. Víte, začal, my jsme ze studnice a potřebovali bychom od nich duši, aspoň jednu.
3: A tak, pánové si přejí duši, hrál dál svou roli Hostinský. To nebude snadné, duše se z pekla dostávají tuze těžko. Nevím, co tomu řekne Lucifer.
2: Hostinského tahle hra docela bavila a kluci vypadali, že jí baští. Ale my potřebujeme duši do Mičudy, čtverku, kápl božskou Jára. Nám totiž praskla a už se nedá slepit.
3: Jo, říkáte čtverku? No, o tom by se možná dalo uvažovat. Momentíček, prosím, zatelefonuji Luciperovi. Hnedlinko jsem zpátky.
2: Pravil pán v černé vestě, oprášil utěrkou pár stolů a zmizel v budově. Kluci jako skoprnělí zůstali sedět venku na lavicích pod kaštany a nevěděli honem, co si mají myslet. Dělá si ten člověk legraci, má je za hlupáky? A nebo se tu dějí doopravdy nějaké čartovské rejdy? Ale to už byl Hostinský zpátky a tvář mu zrovna zářila.
3: Lucifer pánům vzkazuje, že kdyby byli tak laskaví a ráčili nám tady okolo sebrat všechny papírky a krabičky a ostatní nepatřičnosti, co se tu válí pod stoly, že prý by to s tou duší zařídil. Kluci na sebe koukli nevěřícně. To se ani nebude podepisovat žádná smlouva vlastní krví? Tak souhlasíte, Špunti? Přešel Hostinský na jinou notu. Špunti, dříve pánové, souhlasili. Když dojedli, rozdělili si okolí restaurace i plácek, kde byly lavice, na 3 stejné díly a za chvíli bylo celé prostranství čisté, uklizené a vymetené, jako by tu mělo začít posvícení. Hostinský to všechno sledoval s náramným potěšením. Jednak pro ten levně obnovený pořádek, jednak, a to hlavně, protože získal pro ostatní hosty novou vyprávěnku o tom, jak studničtí kluci zachraňují z pekla duši čtverku. Výborně, pánové, pochválil kluky, když byli hotoví. Už jsem v pekle ohlásil, že jste úkol zvládli. Lucifer vám posílá na místo duše tohle. Vytáhl ze zadní kapsy u kalhot rozměrnou tašku, rozevřel ji a podal ohromeným klukům 20 korun. Takový velký peníz. Snad za to jednu duši osvobodíte, řekl ještě a s úklonou odkráčel. Samozřejmě, že osvobodíme, vzpamatoval se Vítek. Hned zítra u pana Šrůdka v Náchodě. A kluci celý šťastní, že budou mít domičudy pravou duši z pekla, zamířili domů.
4: Když se Pavouček Pája vrátil domů, musel všem bratránkům a kamarádům vyprávět o svém dobrodružství s divokým holubem i o ztracené světlušce. Strýček Sekáč pokyvoval spokojeně hlavou, ale v duchu si říkal, ten kluk se má k světu až moc. To by se mu nemuselo vyplatit. Pak se pomalu snesla tma. Světluška byla najednou čilá a veselá, celá se rozsvítila. Teď už domů trefím, volala, díky Pájo, a byla pryč. Brzy potom, co se rozloučila, zvedl se vítr. Nebe pokryly černé mrachy, vítr se zatočil nad lesem a ohýbal špičky stromů. Pak v dálce zahřmělo a na obzoru se zaklikatil blesk. Přišla bouřka. A to je pro pavoučky hotové neštěstí. Pája si našel úkryt pod kůrou stromu. Teprve když déšť ustal, vrátil se do své pavučiny a usnul. Ráno ho probudilo praskání jehličí, hlomoz větví a křik. Do lesa vyrazili houbaři. Schovat se, nevykukovat, zmizet, velel strýček Sekáč ze své pavučiny. Měl totiž s lidmi už pár zkušeností a žádná z nich nebyla příjemná. Dupot se přibližoval. Pája z úkrytu zahlédl 2 houbaře, starého pána, který nesl v ruce košík, a kluka, který šel za ním, ale po houbách se nedíval. V ruce držel dlouhou hůl a s ohromným gustem švihal tou holí do větví smrku. Pája se přikrčil v koutku pavučiny a ani nedutal. Ale nebylo mu to nic platné. Kluk se zastavil pod jeho stromem, spatřil pavučinu a bác uhodil do větve holí a pavučinka i s Pájou sletěla dolů do kaluže. Kluk šel dál, ani se neohlédl a zabočil za dědou hlouběji do lesa. Pája se zachytil dubového listu a to ho zachránilo pomaloučku a těžce se vysoukal na list a po něm na pevnější zem. Ale i mech byl samá voda a ke všemu začalo znovu krápat. Pavouček zůstal ležet na pěšince. Byl tak promočený, že už neměl sílu dostat se zpátky na strom. Už neměl ani sílu, aby zavolal o pomoc. Tak si nasedni, kamaráde, Přece tu nebudeš spát. Uslyšel najednou nad sebou hlas a vykulil oči. No co koukáš, to jsi v životě neviděl slimáka. Rozchechtal se ten hlas. Viděl, odpověděl pája trochu ulekaně, ale nikdy takhle zblízka. To mě těší, chechtal se slimák. Pojď, zavezu tě k sobě domů, tam se usušíš. Pája toho o slimácích moc nevěděl, ale měl pocit, že se tohohle uchechtaného bracha nemusí bát. Vylezl mu na záda. Jen se nestyď, halekal slimák. Chytni se mě za růžky, pojedeme cvalem. Pája poslechl, chytil slimáka za růžky a ten se znovu rozchechtal. Neboj se, já bydlím kousek vedle, jestli ovšem ještě můj domeček stojí. Slimák se šoural pár metrů a pak zastavil. Nenašli ho ti hloupí houbaři, nenašli můj dům. Pája koukal na velikánský hřib v mechu. Tak to je moje vila, řekl pyšně slimák. A mě říkají chechtoun, že neuhodneš, proč? Pája chtěl udělat svému záchranci radost a tak zavrtěl hlavou. Protože se v jednom kuse chechtám, kamaráde, když prší. To jsem slimák chechtavý. Doufám, že ti to nevadí, co? Pája řekl, že mu to vůbec nevadí a slimák ho uvedl chodbičkou do domu. Moc se tu neprocházej, ať nezabloudíš. Pak se usadili v pokojíčku a poslouchali, jak jim do střechy, vlastně do klobouku, cvrnkají kapky deště. Slimák se celou dobu chechtal, pořád se páji na něco vyptával, ale nikdy nepočkal na odpověď. Za hodinku déšť přestal a objevilo se sluníčko. Chtělo dohnat, co zameškalo, a začalo pěkně pálit. Hrome, už je zase po dešti sakramenský život, posteskl si chechtoun. Už se vůbec nesmál. Vypadal moc smutně a truchlivě. Páji si nevšímal a sám pro sebe si pobrukoval. Prší, prší, jen se leje, slimáčkovi vesele je. Slunce svítí, ani mráček, ach, jak smutný je slimáček. Tuhle písničku mě naučila maminka, řekl slimák smutně, ale nechci tě nudit, trefíš domů?
5: Trefím, řekl pája, a moc vám děkuju, pane chechtoune.
4: Když neprší, říkají mi truchloun, ale není zač, řekl slimák a otevřel pájovi dvířka.
5: Pája zamával a vyšel po špičkách z domečku. Domů šel pomalu a přemýšlel o tom smutném chechtounovi. Až zase trošičku zaprší, musím ho navštívit, řekl si. To s ním bude veselo, to se nasmějeme.

pejsek umí zaštěkat. Haf, haf. Každý pejsek umí zaštěkat. Haf, haf. Každý pejsek. Haf. Každý pejsek. Haf. Každý pejsek umí zaštěkat. Haf, haf. Každý pejsek. Haf. Každý pejsek. Haf. Každý pejsek umí zaštěkat.

0: ať umíme víc.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Bravo, bravo, bravo.
3: Moc děkujeme, mistře Cvrčku.
2: No to já už slyšel lec jakou hudbu, aby ne, dokonce i flašinet, ale vám se hned tak něco nevyrovná, mistránku.
4: To co ví, my Cvrčci jsme muzikanti.
2: No všem, všem, vy Cvrčci a já.
5: Je, vy umíte taky na housličky.
2: No protože umím všecko, všemu rozumím.
5: Vy všecko znáte.
2: A tudíž dovedu i na všecko hrát.
3: Jenom jestli se náhodou zase nevytahuješ.
2: No tak já se někdy vytahuju, haha.
5: Zahrajte nám taky na housličky.
2: Proč mi na housličky já jdu zahrát na jinačí nástroje?
5: Tak ukažte.
2: No to je pro mě úplná maličkost. Semhle, tamhle se na něco brnkne, foukne, ťukne, klepne, pískne, tedy tak podobně. A už to hraje. Příkladně pryskyřník. Stačí, abych umělecky zafoukal do jeho dutého stonku a... Je líbo něco jemnějšího, sličná slečinko, který rádo se stane, stačí rozhoupat zvonky luční. To nám to zvučí, to nám to zní. Hledečte prosím bedlivě naslouchat i na docela obyčejné stéblo trávy.

0: To je co? Ale to není ještě všechno. Dokážu zahrát i na kopratiny. Zim, zim. Ale dovolím mi pozor. Když se to dá všechno dohromady, zazní kapela, jaké se žádná jiná nevyrovná. A všecko dokážu já sám.
1: Mi fuší, praskají mužiky, skáčou čepešíma hlavami, puká jen co rozkočí.
0: Jo, rozumím, to je tím, že moje hudba má ten správný říz.
1: Takové vlzání a chňourání, třískání, vřískání, vřinčení, škvrčení a kňučení. Chlubíš se, že všude byl.
0: No taky, že byl.
2: Že všechno zná, všechno viděl.
0: Taky, že viděl.
1: Opravdickou krásnou muziku si nejspíš jakživ neslyšel.
0: Taky, že slyšel na vlastní oči.
2: Ty očima se přece koukáš.
0: Pardon, na vlastní uši jsem ji viděl.
2: Je, ušima se přece nekoukáš.
0: Ale Zoně, voda, pletete, sedmý tečnice, kouká, nekouká, na tom nesejde, ale muziky jsem se něco naposlouchal. Aha, jaké?
2: Jo, někde na pouti, co? Tam je taky plno takového žinčení a ječení, výskání, pískání, houkání a rámusu. Zrovna jako když hrajete vy.
0: Moje hudba, moje umělecká muzika, že je rámus, no dovolte.
2: Ale mně se náhodou na půti moc líbí.
0: Líbí? Tak to jo.
2: Ano, já se ráda houpu a vozím na kolotoči, prosím.
3: Tak víte co? Udělám vám houpačku a kolotoč.
2: Je to, že byste dokázal.
3: Proč ne?
2: A skluzavku?
3: I skluzavku?
2: A lochnesku? No,
3: třeba taky.
2: A turecký med, je ten já tu zaráda. A žužu, cucavou vatu, tobogán, limonádu, autička, pražené mandle, opékané vůsty.
3: Zkrátka udělám celý Luna Park se vším všudy.
2: Jú, to bude prýma.
3: Jenomže, milá Beruško, nemyslete si, že to všechno bude jenom pro vás.
2: A pro koho ještě?
3: Pro všechna hodná broučátka z okolí. Hlavně pro dětičky Ploštice Růměnice, kterých je 694.
4: 699. Dnes ráno se vylíhlo 5 nových.
3: No čím víc, tím líp. Aspoň bude v tom Lunaparku pořád veselo.
2: Ale já se nechci dělit s nějakými ploštičaty. Já chci všecko jenom pro sebe.
3: No co by to bylo za pořádek?
2: Jsou to škvrňata, prťata, mrňata a prckové. Když to já jsem slunečko sedmitečné. Ze všech nejpěknější, nejkrásnější a nejsličnější, abyste věděl. O, řeknu to mamince, že jste na mě ošklivý. A hněvám se a zlobím. Jsem uražená a odcházím.
3: Jen ať si jde, Beruška rozmazlená, sobecká.
4: Tak, tak, Ferdo. Ani nevíš, jak mě těší, že uděláš něco pro potěšení těm 699 malým ploštičátkům. A víš co? Já ti pomohu. Tak šikovný jako ty, že co nejsem, ale snad dokážu sem tam něco přidržet, cuknout, přinést a tak podobně. A až bude všecko hotovo, popadnu housličky a budu na tom Luna Parku vyhrávat nejveselejší kousky.
5: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
6: Venku pršelo a doma moju nic nebavilo. Tatu sice už povyrostl a začínala s ním být spousta zábavy, jenže teď spal a moja ho samozřejmě nesměla budit. Co bych tak dělala? Pofňukávala. A od takového pofňukávání nebývá daleko krošťárně. Rozhlížela se po pavilonu, až zavadila pohledem o podřimující kambu. Mám to! Opatrně se k ní přiblížila, zhluboka se nadechla a paf! Vybafla na kambu, ta věkla a zmateně se kolem sebe rozhlížela. Smála se moja, ale když viděla, jak moc se kamba lekla, uvědomila si, že to asi nebyl nejlepší nápad. Mojo, to se přeci nedělá, takhle někoho vylekat. To se může i šeredně nevyplatit.

ale měla ještě dlouho bolavou ručičku. A jeden gorilý kluk ze sousední klupy se ztratil na dobro. Dospělí proto začali přemýšlet, jak se s pytláky vypořádat. Jenže ne a ne na něco přijít. Na tohle ani gorilí síla nestačí, řekl nakonec vůdce tlupy. A kdo je ještě silnější než my? Jedině sloni. Jenže ti jsou moc bázliví a lekaví. Vzpomeňte si, jak na ně ti naši dva malí uličníci Akiba a Panga vybafli. Sloni se vyděsili, začali utíkat a zdupali nejlahodnější aframon a povalili ty nejkrásnější banánovníky. Kdepak? Sloni nám nebudou nic platní. Asi se budeme muset odstěhovat. Akibovi s Pangou, kteří poslouchali za stromem, při těch slovech zatrnulo. Že by se měli stěhovat? Teď, když si uklouzali nejlepší skluzavku v celé Africe, začali si špitat, co by šlo proti těm pytlákům podniknout. A druhý den časně ráno oba zmizeli. Nejdřív se šli podívat, jestli se sloni jako obvykle krmí v bambusové mokřině. Byli tam? Tak se do toho pustíme, zašeptal Panga. Akiba přikývl. Musíme. Gorilí kluci si plácli dlaněmi a rozešli se každý na opačnou stranu. Panga se plížil kolem slonu na druhý konec bambusové mokřiny. Akiba mířil pytlákům přímo do náruče. Když byl Akiba u pytláckého tábora, schoval se a chvilku odpočíval. Pak vyrazil. Jedním skokem byl v táboře, druhým přistál náčelníkovi pytláků na zádech, při třetím srazil z ohniště hrnec s polévkou a čtvrtým byl z tábora venku. Opice jedna drzá, křičela jedna polovina pytláků. Za tu ale bude peněz, volala druhá půlka. A všichni pytláci popadli sítě a lana, pušky i mačety a pustili se za Akibou. Akiba běžel, co jen to šlo, k bambusové mokřině, slonům a k Pangovi. Pytláky slyšel blízko za sebou, neměl však čas se ohlédnout. Jen aby mě ty lumpové nechytli. Utíkal a utíkal. Pytláci mu byli v patách. Naštěstí se ale bambusová mokřina blížila. Už i Panga schovaný na druhé straně slyšel supění pytláků a praskání větviček. Ještě chviličku. Panga nabral dech a nejsilněji, jak jen dokázal, vybafl na slony. Sloni se lekli a stroubením se dali na úprk. Řítili se pryč od Pangy, vstříc Akibovi a pytlákům. Takovou melu prales ještě nezažil. Země se třásla a stromy padaly. Za slony zůstávali stát jen ti nejstarší pralesní velikáni. Akiba na jeden takový ohromný strom čas vylezl, ale pytláci nevěděli, kam se vrtnout. A sloni už byli přímo u nich. Balili se jako lavina a žádná síla na světě by je nedokázala zastavit. Několik pytláků se podobně jako Akiba pokusilo najít záchranu na stromech. Šplhli však příliš pomalu a neobratně. Ostatní se otočili a uháněli zpátky k táboru, jenže velikaným slonům člověk neuteče. Bůh, hrub, tráh, vrázka! Sloni odhazovali prchající lumpy choboty, nabírali je na kly a do několika svými ohromnými těly i narazili. Pytláci mohli být rádi, že vyvázli živí. Skrvavení a plní modřin se odpotácili z pralesa a víckrát se nevrátili. Vydechla moja, která měla strach, jak to všechno dopadne. Že to ale byli šikulové, ti Akiba a Panga. Mít je za kamarády, to by bylo. A radostně se rozběhla podívat, jestli už se probudil tatu, aby si spolu zahráli na pralese.

nadutý vejdumek. Švihák vítr rozvážel sudy zelené barvy a holčina Jaro sypala po lukách pampelišky a mateří doušku. Hnedlinko bylo na čase rozžehnout lustříčky konvalinek a nebeské oči poměnek. Brouci, mouchy, včely a jiná havěť, každý chtěl s holčinou Jaro poklábosit. Vždyť už se slunce nemohli dočkat. A co všechno prý se přihodilo pod sněhovými duchnami v děrách, komůrkách a jeskyňkách? Jejdáčku, jejdáčku!

0: jak mnozí všetečkové a lenoši ti hlavně spadli do pěkné brindy sněhové. A nebo jak se z jejich pelechu či díry stala mraznička. A jak se ti filutové mravenci porvali z vandráky, vždyť jim vylízali všechnu sladkou šťávičku uschovanou na zimu v zásobárně. Její dáčku, to bylo zpráv a novinek, jen se sypali. A holčina Jaro nalévala do pohárků z konvalinek každému jiskřičku rosy na osvěžení a víly cincínky je roznášely. To byl den. Opravdu jak ze zlata.
1: Ufí, ufí.
0: Švihák vítr pilně šimloval zelenou barvou, co se kde dalo. Pak zase pro legraci vyhazoval zrní z ošatky a volal na pipipí, puta, puta. A slípky do sebe strkali a pilně klovali a zobali, jen aby je pyšný kohout kokrháč pochválil. To si pak vždy přičísl hřebínkem licousy i peří, do uší mu nejmilejší slípka zavěsila náušnice a ostatní pipky mu přesličkou cídily ocasní pera, až se blištěla jak srpy. Švihák vítr se chechtal. Ufí, kohouce, jdeš do maškarního bálu? A pipkám k dákalkám zvedal naskládané sukničky, až jim vykukovalo bílé štykování spodniček. Ufí! Důstojný kokrháč však pyšným kikiliki žertování šviháka větra přehlížel.
2: Matičko skákava, zase mi ten všivák vítr rozfoukal zrno, vykřikla babka Čiperka, protože i ta babička stará je veselější z jara.
3: Ale jen si nemysli, nejsem z toho celá pryč. Zítra nedostaneš do zobáku, dám si na tebe pozor. Tolik zrna, kolik by z něho bylo vajec. No, kopa určitě.
0: Cvakala chladem právě snešená vajíčka v kurníku. Chceme pod křídlo k mamince. Vajíčka byla čistá, teplá, šťouchala do sebe a zvědavě se koulela na všechny strany. Velké nahnědlé vajo se cpalo dopředu. Uhněte mi z cesty, jsem pěkně vybarvené a vy jenom bílé. Mám v sobě tajemství, jsem zázračné. Heč!
3: Babka Čiperka slyší povyk v kurníku a už běží vybrat snešená vejce. Vykutálené vajo si řeklo, mám budoucnost, uteču do světa. Schovalo se hluboko do slámy a když povyk utichnul, vykulilo se ven a v otevřených vratech stodoly mudrovalo. Kudy jen nejkratší cestou do toho světa, aby byl úplně paf nad mou krásou a velikostí. A protože bylo na kopci, tak se rozkutálelo dolů k lesu.
4: Cincinky, konvalinky, ta se to jede z kopce, panečku.
0: Stůj, ani hnout! Mravenčí stráž bojovně vystrčila kusadla. Jak se jmenuješ, tlustá divoženko?
3: Jsem zázračné vajíčko a mám v sobě tajemství. Heč? A kdo pak jste vy? Nelíbíte se mi, abyste věděli.
0: Zástup mravenců se dal do pohybu.
3: Nelezte na mě, budu křičet. Pomoc, pomoc!
0: Vajíčko bylo v mžiku jak posypané mákem.
3: Nelechtejte mě, strašidla rohatá, což pak nevidíte mou krásu?
4: Ústup, zavelel mravenčí velitel. Ta bachratá ponrava se nedá dojít, ani nemá sladkou šťávu. Čelem vzad, vlevo v bok a leva, leva, raz, dva, raz, dva, raz, dva. Raz, dva, raz, dva, raz,
0: mravenci odmaštirovali z vajíčka na pěšinu a už se zase hemžili jedni sem, druzí tam a zázračného zpratka vajíčka si už nevšímali. Uraženě se odkutálelo dál. Když se nemohlo kulit do kopce, vstekle se rozeřvalo. S funěním se horko těžko vyškrábalo nahoru. Ale ze svahu opět sjelo a kutululú. Zase bylo v louži.
4: Pomozte, co si to ta louže dovoluje? Ať mě hned vysadíš na trávu. Jsem přece zázračné vajíčko a mám v sobě tajemství.
3: V bahnité břečce zaskřehotala žába.
4: Ty, že jsi zázračné.
3: Kuňkala žába smíchy a poulila na vejce žabí oči.
4: Vidíš tyhle šňůry korálku, vidíš? No, tak jen v nich je skrytý zázrak. Nedlinko se promění v půlce a ty jsou vůbec ze všeho v rybníce a kolem dokola nejkrásnější. Ale ty, patříš do kukaně pod slepici, jen jestli už není pozdě. Když neumíš poslouchat, tak z tebe nikdy nic kloudného nebude. Však ty už nestihneš ani pořádný volský voko. A kuňky kvak, ven z mé louže z pradku, kutálej se kam chceš.
3: Žába šťouchla do vajíčka a ono se kutálelo, kutálelo a nevědělo kam.
4: Ale ať si. Však já se dostanu do toho světa, kde mě budou všichni obdivovat. Jsem přece zázračné a mám v sobě tajemství. Heč!
3: Plné píchy na svou krásu hupslo nerozvážně do vypáleného ohniště po dřevařích.
2: Auweis, pomoc, pomoc, upeču se. Juju, to pálí, kde jste kdo?
3: V horkém popelu se vyhříval ježek Bodlík z Ješčaty.
2: U dračích bodlin, to jsem se lek,
3: strachy 107krát zadupal.
4: Co si o mě myslíš, ty strachatino bláznivá? Marš tam, kam patříš, nebo tě vypiju. Má úcta. Těšilo nás.
3: A odkoulel vajíčko až před stodolu.
2: Kikiriki!
3: Kokrháč svolal slípky.
4: To je přece naše ztracené vajíčko. Kikiriki!
3: Ty jsi krásná slípka, řeklo vajíčko kohoutovi. Chci taky takovou oranžovou vestu, zelený ocas a jahodový hřebínek na hlavě. A chci zpívat jako ty, kikiričko. Ale ne, já budu zpívat ještě líp. Mám tajemství a jsem zázračné. Heč! Kokrháč se rozlobil.
4: Tyhle roupy musí přestat. Sypej do kukaně a neodmlouvej, rozumíš?
3: Napůl upečené, umolousané vajíčko sice nerozumělo, ale bylo tak uondané, že se tam nechalo kohoutem odnést v zobáku. Dobře a tvrdě se mu spalo pod křídly kvočny. Ale jednoho dne nastal ten tajemně veliký zázrak a z kukaně vyskočilo hejno žlutých kuliček.
5: Píp, píp, píp, píp, píp, píp, píp.
3: Kuřínkové objevovali veliký, pučící zelený svět. Pyšné vajíčko však leželo jako kámen. Slípka je obracela ze všech stran, poslouchala, jestli uvnitř nepípe snad malý kokrháček. Ale nic. Zavolala na pomoc kohouta. Vzal vejce do zobáku a odnesl je babce Čiperce na poradu. Právě zadělávala na reveňový koláč a dala těsto kynout na slunečnou pec. Pak velké vejce ze všech stran proťukala.
2: Matičko skákavá, vždyť je to můj podkladek, popálený a prasklý vejdůmek. Není k ničemu.
3: A hodila jej do smetí.

0: povídám pohádku pro kluky Třeštidla a pro holčičky Mazlíčky. Zas bude zdaleka a už vím odkud, tentokrát z pralesa. Bude to levhartí pohádka o levhartovi, který se plíží zeleným šerem mezi liánami. Přitom sedím doma u otevřeného okna, co vede do zahrady, a koukám ven. Sladce tu voní růže a v nich si zpívá pěnička. Tak tohle nejde. Honem ženu myšlenky zpátky do pralesa, zas beru do ruky tušku a rychle píšu. Levhart se tiše plíží mezi liánami a v hlavě se mu honí tolik lstivých úmyslů, kolik má skvrn na svém kožichu. A tu mě z ničeho nic napadne. V mé zahradě tam za oknem kvete spousta kytek, ale přesto mi tu jedna chybí. Která? Taková žíhaná, skvrnitá lilie tygrovitá. Dá se říct lilie levhartí. A tak si slibuju, až dopíšu levhartí pohádku, hned potom si žíhanou lilii zasadím, protože žíhaná levhartí lilie se bude dobře výjímat u... Ozval se najednou zvenku strašlivý řev, tak strašlivý, až mi leknutím vypadla z ruky tuška. A kdo si pod oknem řve dál? Tak, už je docela popsaní. Utíkám k oknu, co se to děje. Pro pána, on se tam v zahradě prochází. Levhart, to on tak řve. Zabloudil mi sem z pralesa a stojí přímo pod oknem. Už neřve, ale za to se na mě strašlivě šklebí, tak strašlivě, že se mi třesou kolena. Co si s tou šelmou počnu? Co pak jsem krotitel? Ach, ouvej, co mi to nadrobily moje toulavé myšlenky. A potom, jak to vypadá, levhart mezi růžemi, co tomu řeknou sousedi? Pomluví mě, bez tak už trousí po vsi, že moje zahrada je zarostlá jako prales. Takové lži. No, tak co udělám, co? Je to vlastně můj levhart, že? Můj vymyšlený levhart. A tak mu můžu nařídit, aby si šel zase po svém. Otevřu pusu a hned ji zavřu. Popravdě řečeno, to zvíře vypadá, že má svou hlavu skvrnitou plnou lstivých myšlenek a že mě poslouchat nebude. Ale pryč musí. A taky nesmí poznat, že z něj mám strach. Tak do toho, snažím se zašklebit ještě hůř než on a křičím. Co tady chceš? Vrať se, kam patříš. Já patřím sem, někdo mě zavolal. Odsekl levhart, ale mě nepolekal. Zase tak přísně řeknu. Nevymýšlej si, nelži mi. Já nelžu. No, možná tě opravdu někdo zavolal, přiznávám. Tedy já. Ano, já. Ovšem omylem. Takže zmiz. Proč? Když už jsem tady, tak se tu trochu porozhlédnu. Ne, nic takového. Rozkřiknu se a doufám, že křičím jako lev. Jenomže levhart se jen už klíbl. Co na mě pořád křičíš? Já ti nic nedělám. Teď třeba ne, ale kdo ví, co máš za lubem? Proč se tu vlastně pořád tak rozhlížíš? A levhart povídá. Hledám tady žíhanou lilii levhartí, lilii tygrovitou. Jen polknu, to je mi ale výmysl. K čemu pak? Rozkřiknu se zas. Na co je levhartovi žíhaná lilie? No, chtěl bych jí pozdravit, jsme spolu totiž příbuzní. Levhart se najednou zatvářil krotce jako kočka domácí, která si vyšla na procházku. Ale já vím, že není kočka a také není příbuzný s lilií. To zrovna. Kdo ví, co tu chce. V mé zahrádce žádná levhartí lilie nekvete. Odseknu a tvářím se sveřepě. On na mě po očku zamžourá, udělá další levhartí šklep a povídá. Ale bude tu kvést, viď? Chceš si ji přece zasadit. Žíhanou lilii? Žasnu, jako by mě to v životě nenapadlo. To zrovna. Nelži mi, řekl Levhart a usmál se. Znám přece tvoje myšlenky, jako ty znáš moje. Možná, ale moje myšlenky se zrovna proměnily, řeknu mu. A on hned věděl, že je to pravda. Najednou udělal tuze smutný obličej a začal žadonit. A prosím tě, zasaď tu žíhanou lilii, vždyť je to moje příbuzná. Sednu si tady ve stínu růží, budu poslouchat pěničku a počkám si, až moje příbuzná vykvete. Je tu moc hezky, líp než v pralese. To by tak scházelo, mít levharta mezi růžemi a Bůh ví jak dlouho. To neudělám nikdy. Povídám pevně. A ty rychle zmiz. Zmiz, zmiz, zmiz. Levhart docela schlípl. Pochopil, že to myslím vážně. A tak se tiše odplížil zpátky do pralesa. Honem udělám velikánskou tečku za celou levhartí pohádkou. Napíšu. Levhart se tiše plížil pralesním šerem, pak zmizel mezi stromy a už ho nikdy, nikdo, nikde nespatřil. A má to. Je, jak mně se ulevilo. No jo, co ale budu dělat teď? Nevím. Ovšem, jedno je jisté, určitě nepůjdu sázet žíhanou levhartí lilii. Snad je to někomu líto, možná, že potřeštěným klukům, jenomže holčičky mazlíčci se spokojeně usmívají.
1: Pojď si se mnou hrát, pojď si hrát s Piggym!
2: Dobrý den, děti. Už na vás čekají tři prasátka. Kdo z vás je dosud nezná, k tomu se představí.

0: slepice Josefína.
1: Tři prasátka se pustila do úklidu své chaloupky. Maličký Kvído vytírá podlahu, líný Funík myje už 2 hodiny jedno okno a tlustý Centík se právě vrací ze dvorku, kam šel vysypat smetí. Ještě musí zamést v kuchyni. Ale co to? Smeták někam zmizel.
2: Jak je to možné? Ještě před chvílí jsem ho měl v ruce a je pryč?
1: Kvído se nakloní k Funíkovi a říká mu, aby to Centík neslyšel.
3: Vidíš ho, už mu zase vynechává paměť. Jestli to takhle půjde dál, brzy nebude vědět, čí je.
4: Máš pravdu. Musíme Centíka odnaučit roztržitosti, jinak špatně skončí.
3: Ale jak? Jak ho to chceš odnaučit?
4: No přece nenápadně. Aby se neurazil, že ho považujeme za popletu.
3: Tak dobře. Já mám nápad.
5: Kamarádi, já jdu do sklepa. Pro cibuli.
2: Jen dík, Kvído. Cibuli potřebujem, i když nevím k čemu. No a podívej se, jestli tam náhodou není smeták.
1: Kvído zvedl poklop v podlaze a po schůdkách slezl do sklepa a poklop za sebou zavřel.
4: Poslyš, Centíku, nevíš, kam šel Kvído?
2: Kvído? A mě kam šel?
4: No samozřejmě, vždyť vidíš, že tu není.
2: Jo, on tady byl?
4: No ano, ještě před chvílí tady byl. Říkal, že někam pro něco jde.
2: Na to jsem blázen, kam by tak mohl jít a pro co?
1: A zatímco si Centík s Funíkem lámali hlavu, Kvído se ve sklepě třásl zimou, drkotal zuby a dělal dřepy, aby se zahřál.
3: To je doba, než si Centík vzpomene, kam jsem šel. No, je to s ním opravdu vážné. Taková zapomnětlivost. Počkat. Proč já jsem vlastně šel do sklepa? Zeptám se Funíka a Centíka.
1: Jenže ouha. Ať dělal, co dělal, nedařilo se Kvídovi otevřít poklop, netušil, že na poklopu stojí Centík s Funíkem a to byla přece jenom váha.
3: Jak je to možné? Sem to šlo a ven to nejde? Tak. A teď jsem tady uvězněn. Centík s Funíkem, jak je znám, si určitě nevzpomenou, kde jsem. A já tady zahynu hlady a zimou. A jestli jsou tu i myši, tak zahynu hrůzou. Pomoc! Otevřete! Slyšíte mě? Já jsem tady dole, ve sklepě.
2: To jen s tím Kvídem je? Kde by tak mohl být? Víš co, Funíku? Pojď, sedneme si ke stolu, dáme hlavy dohromady a to by v tom byl čert, abychom si nevzpomněli.
1: Sotva usedli za stůl, otevřel se poklop v podlaze a ze sklepa vylezl ustrašený Kvído.
3: Už jsem, kamarádi, myslel, že vás nikdy neuvidím. Čik!
2: Kde jsi byl tak dlouho, Kvído?
3: Ve sklepě. Čik. Teď jsem vám říkal, že jdu do sklepa, ne?
4: To je pravda. Vzpomínám si, že to říkal Centíku.
2: A proč jsi tam šel, Kvído?
3: No přece proč já jsem tam vlastně šel? Čik. Já už to mám. Pro rýmu. Čik.
2: Já ten poklop radši zavřu, aby na nás netáhlo ze sklepa. Ještě bychom nastydli jako Kvído.
3: Proč ty mě tam nechali tak dlouho, Funíku?
4: Ale to víš, zapomněli jsme.
3: Takhle to rád nejde. Musíme si vycvičit paměť. Zkusíme něco jiného. Pojďme ven.
1: Tři prasátka vyšla před chaloupku. Kvído zamkl dveře a klíč schoval pod práh.
5: Dobře se dívejte, kam dávám klíč, kamarádi.
4: Já to vidím.
2: Taky to vidím.
5: No, tak výborně. Teď obejdeme chalupu a schválně, jestli potom ten klíč najdete.
1: Tři prasátka vykročila na okružní cestu kolem chalupy. Sotva zahnula za roh, přišla ke dveřím slepice Josefína a uviděla pod prahem klíč.
0: Ko, hele, klíč, ko, klidně si někam odejdou a zapomenou tady klíč, ko. Kdyby přišel zloděj, ko, odemkne si a ukradne, co se mu zlíbí, ko, ko. Ještě, že jsem klíč našla, ko, musím ho dobře schovat, ko, ko.
1: Josefína vzala klíč do zobáku a běžela s ním do kurníku. Tři prasátka mezi tím obešla chalupu a zastavila se opět před dveřmi.
5: Tak, kde pak máme klíč, kamarádi? No, no, jen si vzpomeňte, kam jsem ho schoval.
2: Já to vím, Kvído. Klíč je tamhle v košíku.
5: Samá voda.
4: Cetík si nepamatuje, že klíč je v květináči na okně.
5: Samá voda, Funíku. Ani v košíku, ani v květináči. No, vy máte opravdu slabou paměť. Přece jste oba jasně viděli, že dávám klíč sem, pod prach. No, ale jak to? Kam se poděl?
4: Vidíš ho, Centíku? My dva prý máme slabou paměť.
2: Za to jemu to myslí.
5: Já bych se vsadil, že ten klíč byl pod prahem.
4: Jak vidíš, není tam. No jo, ale co teď? Jak se dostaneme do chalupy? Já mám hlad.
2: Nedá se nic dělat, kamarádi, musíme ho najít.
1: A prasátka se pustila do hledání. Kde co bylo kolem chalupy, obrátila nohama vzhůru. Vysypala brambory z pytle, lovila ve studni, třásla stromy, ryla na dvorku, ale marně. Líný Funík už ztrácel trpělivost.
4: No, už toho mám dost. Klíč nikde a ještě jsme nejedli. A kde budeme spát?
2: To je pravda. Musíme se dostat do chalupy, stůj co stůj.
5: Ale když budeme jen koukat, tak se tam nedostaneme.
1: Prasátka zkusila otevřít zvenčí okna, ale nešlo to. Centík se nabídl, že vyleze na střechu a zkusí se dostat do chalupy komínem. Přistavil žebřík, ale sotva na něj stoupl, žebřík se zlomil. A tak s Funíkem zdvihli nejmenšího Kvída a ten se vydrápal na střechu. Ale sotva na ní stoupl, střecha praskla a Kvído s velkým rámusem se propadl do světnice.
4: No nazdar, díra ve střeše. Naprší nám do chaloupky.
2: To nevadí, hlavně, že se dostaneme domů. Hele, Kvído už otvírá okno.
5: Máme vyhráno, kamarádi, polezte rovnitř.
2: No jo, tobě se řekne, máme vyhráno, ale jak se protáhnu oknem s tímhle břichem?
0: Kvo, co tady prosím vás vyvádíte? Kvo?
2: Nemůžem se dostat do chalupy, ztratili jsme klíč.
0: Já jsem ho našla a schovala do kurníku. Kvo, tady je. Kvo.
2: Slava, tak mi dej klíč, Josefinko, já hned odemknu.
0: Kvo, kvo.
4: Je, helečte, já jsem vzal za kliku a dveře se otevřely.
2: Jak to? Vždyť jsem je neodemkl.
5: To bude tím, že jsem asi zapomněl zamknout.
0: Vidím, že s tou pamětí jste na tom všichni tři stejně. Ještě, že máte mě. Jinak byste rozbili celou chalupu.
1: Tři zapomnětlivá prasátka a jejich družka Josefína vešli do chalupy, usedli kolem stolu a ze samé radosti, že jsou zase doma, si zaspívali.

Želva, dárkyně života. Stalo se to dávno, hned v době, kdy byl objeven ostrov Choraj. Tehdy ten ostrov ještě nebyl tak šťastný, jak je nyní, a ničím se od jiných ostrovů nelišil. Jednou se přiblížil den, kdy vládce toho ostrova měl narozeniny. Všichni obyvatelé ostrova, od ministrů až po prosté rybáře, chtěli svému vládci blahopřát. Ve stínu skalnatých hor u moře žil mladík Taro. Rodiče už mu dávno umřeli, přestože byl chudý sirotek, chtěl i on přinést svému vládci k narozeninám dárek a popřát mu dlouhého života. Dlouho rozmýšlel, co by vládci věnoval. Protože na dárek neměl peněz, rozhodl se, že přinese vládci rybu ulovenou v moři. Vzal udici a šel k moři na ryby. Nejcennějším úlovkem je ryba zvaná taj. Řekl si, že vládce bude jistě spokojen, přinesli mu jako darek živou rybu taj. Taro hodil udici do moře a skutečně za chvíli rybu taj ulovil. Hoch se zaradoval a uložil ji do košíku. Teď teprve viděl, že ryba je malá. Řekl si, že v moři bude ještě nějaká lepší ryba, a proto znovu hodil udici. Za chvíli se mu zdálo, že opět něco bere. Počal vytahovat udici, ale kořist byla příliš těžká. To je jistě velká ryba, řekl si. Kdybych spěchal, udice by se mi přetrhla a ryba by mi utekla. Opatrně vytahoval udici a když ji konečně vytáhl, viděl, že nechytil velkou rybu, ale želvu. Cože? Takovou ohavu jsem chytil? Teď chápu, proč se mi zdál úlovek tak těžký. Nemám jí polámat kosti? Už se chystal, že ji hodí zpátky do moře, když tu zaslechl hlas. Počkej, Taro, abys nelitoval. Taro se rozhlížel, kdo to mluví, ale na blízku nikdo nebyl. Klame mě sluch? Snad se mi to jen zdálo, řekl si. Když se však zase chystal hodit želvu do moře, ozval se týž hlas znovu. Počkej, Taro, abys nelitoval. Zdálo se mu, že to mluví želva. To ty mluvíš, želvo? Zeptal se. Ano, já, odvětila želva stejným hlasem. Co chceš? Zeptal se jí a želva mu odpověděla. Ty prý chceš, Taro, donést vládci k narozeninám dárek. Ano, odvětil Taro, proto jsem chtěl chytit rybu taj, ale ty jsi mě zdržela. Nechtěla jsem tě zdržet, řekla želva. Schválně jsem se chytila na tvou udici. Dones mě vládci místo ryby taj. Když to Taro uslyšel, zamyslel se, že ses schválně chytila na mou udici a bude mít vládce z tebe radost, když tě donesu místo ryby taj? Buď klidný, pravila želva. Vždyť víš, že se říká kurusen nen, kameman nen. To znamená volavka tisíc let života, želva 10 000 let života. Proto nenajdeš k vládcovým narozeninám vhodnějšího dárku. Opravdu? Zaradoval se Taro. Pak bych jistě nenašel dárek vhodnější. Chycenou rybu taj mohu hodit do moře. Jen to dopověděl, už se chystal hodit do moře svou mrskající se kořist. Ale želva znovu promluvila. Počkej, Taro, abys nelitoval. Vždyť ty jsi schválně ulovil rybu taj. Nechceš-li ji přinést darem, můžeš ji sníst, nebo ji můžeš prodat v krámku. Ne, řekl Taro, proto si ji nenechám. Dnes jsem přišel ulovit jen dárek. To řekl Taro a pustil rybu do vody. Ryba radostně mrskla ocasem i ploutvemi a zmizela v moři. Nastal den panovníkových narozenin. Hned od rána plnili palác lidé, kteří přišli vládci blahopřát. Dárků se sešly celé hory. K vládci přistoupil i Taro a v rukou nesl obyčejnou želvu. I já, vládče, se osměluji tobě blahopřát k dnešním narozeninám. A jako dárek jsem ti přinesl starou želvu, řekl. Prosím, aby si ode mě vlídně přijal. S těmito slovy podával želvu vládci. Ty jsi mi donesl nejmilejší dárek. Větší radost mi nikdo nezpůsobil, odvětil panovník.
Vzal želvu do svých rukou a hladil ji po krunýři. Tu však želva jakoby se polekala, stáhla se celá do krunýře a padla na zem. Když ji zvedli, byla mrtvá. Taro i celý vládcův dvůr strnuli. Panovník rázem změnil výraz tváře. Taro, ty jsi mi přinesl mrtvou želvu. To měl být tvůj dárek pro štěstí? Co s tím mínil, opovážlivče? Když panovník zahrnul Tara výčitkami, schopili se také jeho ministři. Sáhli po rukojetích mečů a chystali se, že smělce na místě strestají. Taro se celý chvěl. Tu však z pozadí paláce vystoupila krásná princezna. Počkejte, počkejte, volala. Počkej, otče, abys nelitoval. Proč chceš strestat Tara, když vám přinesl tak milý dárek? Milý dárek, odvětil vládce, vždyť mi přinesl mrtvou želvu a to je špatné znamení. Ten ničema usiluje o můj život a proto musí být potrestán. Ale ne, zvolala princezna, vždyť želva zemřela na tvé ruce. A to je dobré znamení. Proč by byla smrt dobrým znamením, tázal se vládce. Jen považ, odvětila princezna, vždyť se říká, kame man nen? A to znamená želva 10 000 let života. A že ti umřela v ruce, to znamená, že ti odevzdala svůj dlouhý život. Vždyť proto sama zemřela. Nemám pravdu, Taro, že je to tak? Taro hned cítil, že se mu vracejí síly a odvětil, ano, tak je to. A utřel si pot z čela. Teprve nyní pochopil vládce smysl všeho, co se událo a jeho nálada se hned zlepšila. Pak je to vskutku šťastné znamení. Takové štěstí tak hned nenajdeš. Všichni se veselte. A ty, Taro, mi odpust, že jsem tě zahrnul výčitkami. Tak všechno šťastně skončilo a Taro s poctami opouštěl palác. Sotva však byl za branou paláce, objevila se zase princezna. Taro, řekla, dnes je opravdu šťastný den. Princezno, odvětil Taro, ty jsi mě zachránila před jistou smrtí. Jsem ti velmi zavázán. Ba ne, odmítala princezna, já jsem vděčna tobě. Vždyť ty jsi mi zachránil život. Proto jsem ti přišla poděkovat. Od té doby dlouhý věk želvy přišel na všechny obyvatele ostrova. Od vládce až po posledního rybáře. A proto se stal ostrov Choraj nejšťastnějším místem na světě.

0: To byl jednou jeden kocourek a ten kocourek měl za mámu kočku Jepinku a za bratra kotě Žužlíka a za tetu měl bitevní kočku Pitipačku.
1: Ta bydlela v kočičím městě v prostřední ze tří ulic a bydlelo tam s ní ještě 27 koček. Jednou si Damiánova teta, kočka Pitipačka, vylezla na krajíček střechy a dala se do křiku. Mňau, randěno, ran, randěau! Mňau, randěno, ran, randěau! Mňau, randěno, mňau, randěau! V lidské řeči to znamená, tuhle na tom krajíčku střechy stojím já, 18 měsíců neporažená bitevní kočka Pitipačka a zítra slezu dolů. Víc neřekla, ale všichni kocouři a kočky se začali třást. V tom se však ozval Damián.
2: Mňau, škoda, že jsem jen kocourek. Kdybych tak byl už kocour, to by nám Pitipačka mlíko nevypila.
1: Hned se k němu zběhli všichni kocouři i kočky a že prý do zítřka je času dost a že prý přes noc ještě může docela dobře vyrůst. A hned všichni volali.
3: Haló! No, kočko, Pitipačko.
1: Tenhle
3: kočko,
1: odvaha kočko, ti zítra spere koží.
2: Já vám ukážu.
1: Už je to jistý. Pitipačka se jen zasmála mecheche a jde pryč. Má tak tvrdé tlapky, že to cvaká o tašky jako ořechy. Slyšíte? Kocouři a kočky se taky někam vytratili. A Damián tam zůstal sám, protože na konci ocásku mu seděla Bleška. Přeměřila tajně Damiánův ocásek, pak chvíli cvakalo Bleší počítadílko a Bleška si povídá.
3: Tohle jsou lehký počty, ale kam se hrne Damián na bitevní kočku Pitipačku? Ta se nebojí ani strážného Bernardína Havrdy. Dá Damiánovi jednu, až se mu roztřesou chlupy a no jo... Ale to potom já se vysypu Damiánovi z kožichu a skončím Bůh ví kde?
1: Bleška dlouho přemýšlela, jak by pomohla sobě i Damiánovi. Setmělo se a byla noc. A kocourek Damián celou tu noc proseděl
2: mňau,
1: před zrcadlem,
2: mňau,
1: do kterého svítila hvězda.
2: Mňau, mňau.
1: Díval se, jestli náhodou nepovyroste.
2: Mňau, mňau, mňau.
1: A to už se po střechách táhli kocouři a kočky a spouštěli se po stromě na dvorek, kde byl uprostřed umetený zápasnický plácek. Pak přicválala bitevní kočka Pitipačka. Každého ucha má jen půl, drápky nabroušené na kamínku, ocasem seká jako šavlí a povídá.
3: Tak nezdržuj, už bych si ráda vypila mléko.
1: Hrne se rovnou na Damiána. Všichni kocouři a kočky se hned začali tvářit, že spí, že vůbec nemůžou za to ani za ono, zkrátka vůbec za nic. Bitevní kočka Pitipačka křísla tlapkami o sebe, až to cvrnklo jako křemeny a míří po Damiánovi. Ale v tom ta Bleška na konci ocásku spustí a začne volat na blechy, které se prohánějí v kožichu kočky Pitipačky.
3: Haló, haló, já jsem tu úplně sama, samotinka. A kolik pak je vás tam?
4: 365.
3: A co tam vlastně děláte vy hromadoble?
4: Hoho, držíme se, aby jsme nevypadli z kožichu, až se Pitipačka rozpřáhne.
3: Jo, jo. To se radši pustíte. Víte, kdo stojí proti Pitipačce? Všech kocourů pán, strašnej Damián. Vidíte ho? Radši se pustíte a odpochodujte.
1: Všech 365 blech se pustilo a 365 blech pochoduje. Kočka Pitipačka se na ně dívá a pořád jí to připomíná kočičí slabikář, kde je napsáno. Když opustí kočku blechy, opustí ji i štěstí. A tak kočka Pitipačka spustila v kočičích notách.
3: Urau, urau, urau, mrňou, mrňou, mrují, mňou, mňou.
1: V notách lidských to znamená odtroubeno, konec bitvy i slávy. Pak kočka Pitipačka někam odešla, kocourek Damián vypil všecko mléko, kočky a kocouři dělali, jako by se vůbec nic nestalo, a na konci...
5: Pidi má pro tebe spoustu pohádek a písniček!

0: jsme tři a jsme z jedné rodiny. A ve vesnici Borovici máme dům.
1: Ale spíš jen domek.
2: A za ním dvůr.
1: Ale spíš jen dvorek.
0: A že jsme z jedné rodiny, zdědili jsme po dědečkovi jedny kukačkové hodiny.
1: A po babičce jsme zdědili její zvířátka. Babička jim říkávala zvířátka rodinná, ale dědeček se jí smál, že nedávala ve škole pozor, protože na dvoře nežijí zvířátka rodinná, ale zvířátka domácí. Ale babičce to bylo fuk a vždycky jen tak mávla rukou a řekla: dědo, ať už jsou rodinná nebo domácí, koukej vyskočit z otomanu a běž jim dát najíst.
2: A pak se vyklonila z okna a zavolala: večeře. A když všechna její zvířátka způsobně seděla a stála u svých misek a korítek a plecháčků, zvedla prst s pouťovým prstínkem a řekla: a nezapomeňte dědečkovi za večeři poděkovat.
0: A zvířátka nezapomněla. A jen do večeřela ozvalo se štěkání a mňoukání a hýkání a kokodákání. A zvířátka opravdu děkovala.
1: A protože jsou od babičky dobře vychovaná, děkují i nám. A představte si, že my dokonce víme, co nám říkají.
0: My totiž rozumíme řeči zvířat.
1: Nevěříte? Ale věřte.
2: Umíme to přesně od toho pátku, kdy jsme si šli koupit do koloniálu na návsi vůrty neboli burty.
1: Nakoupili jsme a vyšli ven a venku stála zlatovlasá stařenka. S kolem bicyklem a s taškou síťovkou a ze všech sil se snažila otevřít lahev s bublinkovou dobrou vodou.
2: My vám pomůžeme, řekli jsme sborem. A já podržel bicykl.
1: A já síťovku.
0: A já napnul všechny síly a otočil jsem červeným víčkem a pšš. Některé bublinky odletěly směrem ke splavu, jiné k zámečku na kopci a sedm bublinek letělo přímo nad silnicí rovnou cestou k městu Jičín.
1: Zlatovlasá stařenka poděkovala a napila se a zase poděkovala a když nasedla na bicykl, povídá: vy jste mi otevřeli dobrou vodu a já vám za to otevřu uši.
2: A třikrát cinkla bicyklovým zvonkem. A my uslyšeli vrabce, který seděl na okapu.
3: Čimčará, to je paráda. Jsou tři a buštu mají pro čtyři a chleba pro pět. To zas bude na zahradě drobku. Čimčará, to si mlsný vrabčák dá.
1: Stařenka nám otevřela uši, abychom rozuměli ptákům a zvířatům, vykřikla jsem. A měla jsem pravdu.
2: A tak od toho pátku víme, co si povídají naše rodinná domácí zvířátka.
0: A taky víme, že si večer co večer, hodinku po večerníčku, vyprávějí pohádky.
1: A ty jejich nejpěknější vám teď budeme vyprávět my.
0: Tu první o muzikantech z Brém jsme slyšeli od našeho psa Azora.
4: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Václav Cibula.
1: Španělské pohádky.
0: O nespokojené Franciskitě. V jedné vsi žila kdysi dívka jménem Franciskita. Jednou šla do lesa na borové šišky, aby měla čím topit. Kráčela pomalu mezi stromy a žalostně vzdychala. Náhle zvedla hlavu a lekla se. Proti ní stál drobný dědeček s bílými vlasy a modrýma očima. Proč tak vzdycháš, Franciskito? Zeptal se vlídně. Trápí tě něco? Když já jsem tak nešťastná, řekla smutně Franciskita. Kdybych měla doma aspoň kravičku, hned by se mi žilo líp. Podojila bych ji, každý den bych měla krajáč mléka, máslo i smetanu, co by mi pak chybělo ke štěstí. Dědeček pokýval hlavou a řekl, to je snadná pomoc, běž domů a uvidíš. Než se Franciskita vzpamatovala, dědeček byl pryč, obrátila se a běžela domů. Ve vrátkách se zastavila a nevěřila vlastním očím. Na dvoře stála pěkná strakatá kráva a po boku měla ještě strakatější telátko. Za několik dnů šla Franciskita do lesa na chrastí. Náhle se před ní objevil bělovlasý dědeček. Tak co pak, Franciskito, už jsi šťastná? Jsem, odpověděla Franciskita. Jsem šťastná, ale... Jaké pak ale, řekl dědeček. Buď jsi šťastná, nebo nejsi. Co ti chybí? Domek se mi rozpadá, do světnice mi prší a mezi trámy protahuje vítr. Kdybych tak měla pořádnou chalupu, to bych teprve byla šťastná. Dědeček se usmál a řekl, běž domů a uvidíš. Franciskita se obrátila a běžela bez dechu domů. Už z dálky vidí. Místo její rozpadlé chatrče stojí nová chalupa z čerstvého dřeva a voní pryskyřicí. Franciskita si zavískla radostí. Uplynulo několik dnů a Franciskita se vydala znovu do lesa. S hlavou sklopenou kráčela mezi stromy a smutně vzdychala. Z nenadání se před ní objevil dědeček. Podíval se na ní modrýma očima a zeptal se, tak co, Franciskito, už jsi šťastná? Jsem, odpověděla Franciskita, jak bych nebyla, ale... Zase nějaké ale? Zeptal se dědeček, jaké ale? Franciskita se div nerozplakala. Všechny sousedky mají pěkné šaty. Jen já chodím ve všední den i ve svátek v cárech. To nic, řekl dědeček, jen se vrať domů. Už teď máš, co si přeješ. Franciskita se obrátila a běžela domů, jako by jí za patami hořelo. Otevřela dveře a strnula. Na stole ležely nové šaty, další byly na lavici, třetí ležely přes postel. Franciskita si zavískla radostí a hned si je začala zkoušet. Uteklo několik málo dnů a Franciskita už zase byla v lese. Pomalu kráčela mezi stromy a hlavu měla sklopenou, div do dědečka nevrazila. Tak copak, Franciskito, už jsi šťastná. Ale to

0: Že jsem, odpověděla Franciskita. Jsem šťastná, ale...
1: Zase nějaké ale? Zeptal se dědeček. Co pak ti schází?
0: Mám krávu a telátko, řekla Franciskita. Mám novou chalupu, pěkné šaty. Ale k čemu mi to všechno je, když jsem pořád tak sama? Děvčata ze vsi se vdávají, každá má ženicha, jenom já žiju sama samotinka.
1: Tak dobře, přikývl dědeček bílou hlavou. Vrať se zase domů, tam najdeš, co hledáš. Franciskita se obrátila a běžela k chalupě. Mezi vrátky stál urostlý mládenec. Byl to vesnický starosta. Když uviděl Franciskitu, vyšel jí naproti a řekl: Franciskito, ty se mi už dlouho líbíš, vezmi si mě za muže. Netrvalo dlouho a byla svatba. Celá vesnice se radovala a tancovala až do rána. Za několik dní šla Franciskita lesem a z nenadání se před ní objevil bělovlasý dědeček s modrýma očima. Usmál se vlídně na Franciskitu a zeptal se: tak co, Franciskito, už jsi konečně šťastná? Franciskita se na něj zle zamračila a vyjela zlostně. Co si to dovoluješ? Pamatuj si jednou provždy, že pro tebe nejsem žádná Franciskita, ale vždycky jen a jen paní starostová.
2: O ženě, která nechtěla jíst se svým mužem. V jedné vesnici žili kdysi muž a žena. Muž ráno odešel na pole, oral, sil nebo sekal, v poledne snědl polévku ve stínu platanu, promluvil pár slov se sousedem z vedlejšího pole a znovu se pustil do práce. Jednou v poledne opět seděl ve stínu platanu a pojídal řídkou polévku. Slunce pálilo, země byla rozpraskaná horkem a žárem. Mám tvrdý život, řekl sousedovi, ale přiznám se ti, že jsem docela šťastný člověk. Jen jediná věc mě poslední dobou trápí. Žena mi stůně. Nejí ráno, nejí večer. Mám o ní strach.
3: To mi nejde na rozum, odpověděl soused. Vždyť je pořád tlustší a tlustší. Když jsi s ní bral, byla štíhlá jako proutek a teď je jako sud. Muž pokrčil rameny. Říkám ti, že si přede mnou nikdy nevezme ani lžící kaše. Nic, vůbec nic. Soused se zamyslel. Po chvíli zvedl hlavu a pravil: to je snadná pomoc. Když chceš vědět, proč nejí, vyzkoušej ji. Ráno zapřáhni volky a jdi na pole jako jindy. Já se ti o volky postarám, ty se vrátíš tajně domů, někam se schováš a budeš se dobře dívat. Druhého dne za svítání vyvedl muž volky ze stáje a řekl své ženě: dnes jdu na pole k horám, je to daleko a vrátím se hodně pozdě. Za vesnicí už čekal soused. Muž mu dal volky a vrátil se nepozorovaně ke své chalupě. Když žena vyšla na dvorek nasypat slepicím zrní, vklouzl do světnice a ukryl se v přístěnku. Zatím se venku spustil liják a lilo jako z konve. Žena se vrátila, otřepala vodu z vlasů, zastavila se uprostřed světnice a zvolala: já chudák, co pak si dnes udělám k jídlu, když jsem tak nemocná? Ke všemu jsem ještě promokla na kůži, snad abych si udělala pořádný hrnec kukuřičné kaše. Udělala si hrnec kukuřičné kaše a ještě si do ní nalámala pecen chleba. Netrvalo dlouho a hrnec byl prázdný. Žena vstala od stolu, protáhla se a řekla nahlas: mám to zapotřebí, takhle se namáhat hned od časného rána. Musím si trochu odpočinout. Ulehla do postele a hned usnula. Uplynula sotva hodina, žena se probudila. Otevřela oči a zvolala žalostně: já snad umřu hladem. Kdybych spala ještě chvíli, určitě bych zeslábla tolik, že bych už ani z postele nevylezla. Musím se honem najíst. Vyběhla na dvůr a za chvíli se vrátila s 12 vejci. Udělala si z nich na rendlíku velikou placku, zakrojila půl pecnu chleba a v mžiku všechno snědla. Zalezla do postele a spala až do oběda. Muž v přístěnku měl hlad jako vlk, ale přemohl se a čekal, co bude dál. V poledne se žena probudila, vstala z postele, protáhla se a několikrát zívla: já snad umřu hladem. Zabědovala polohlasem: nejlepší bude, když zaříznu tu černou slepici. Vzala nůž, vyběhla na dvorek a za chvíli se vrátila s oškubanou slepicí. Uvařila ji v omáčce a posadila se ke stolu. Za chvíli zbyly ze slepice jen kostičky. Jsem moc unavená, povzdychla si. Trochu se prospím. A už byla v posteli. Muž se vyplížil z přístěnku a nepozorovaně vyběhl z chalupy. Za vesnicí už čekal soused. Byl promokrý na kůži. Tak co jsi viděl? Zeptal se zvědavě. Vesničan jen mávl rukou a neodpověděl. Vzal volky a hnal je domů. Když je přivazoval ve stáji, byla už venku černočerná tma. Žena vyšla z chalupy s lampou v ruce a řekla slabým hlasem: muži můj milovaný, kdybys jen věděl, jak mi dnes bylo zase špatně. Od rána mě bolí hlava a v žaludku mám křeče. Budeš muset udělat večeři sám. Muž upekl 2 kukuřičné placky a zavolal na ženu: pojď se najíst. Ach, copak nevidíš, zastedala žena, že jsem nemocná. Nespolkla bych ani sousto, ani lžíci bych neudržela v ruce, jak jsem zeslábla. Muž tedy snědl 2 placky sám. Když dojedl, žena vstala z postele, pomalu se přišourala ke stolu a sedla si na lavici. Pohledla na muže a zeptala se lítostivě: hodně si dnes zmokl, pršelo od rána do večera. Muž položil pomalu lžíci na stůl a povzdychl si: ženo moje milovaná, to byl nečas, že si to ani představit nedovedeš. Všude bláta po kolena. Zrovna jako bych stál v tom hrnci kaše, co si snědla po ránu. A ten lijavec, kapky vody byly ještě větší než ta vejce, co si snědla k polednímu. A kdybych se byl neschoval pod strom, který měl korunu skoro tak širokou, jako byla ta tvá placka, byl bych se vrátil domů zmoklý jako ta slepice, co si ji měla k večeři.
4: Vigi básnička. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. A teď ještě jednou. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. Jestli se vám ta básnička líbila,
5: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: dvou ztracených tulácích a jednom splněném přání. Zimní sluníčko rozjiskřilo sněhovou pláň za městem, jako by byla z křišťálu. Kluci a holky z celého okolí do ní sáněmi kreslí dlouhé čáry, ale stopy dětských bot a ťapek rozdováděného psa je hned rozmazávají jak kaňky v písance. Jakub i jeho kamarád Vojta závodí s ostatními kluky, kdo sjede nejrychleji ke Staré Vrbě. A děvčata spravedlivě povzbuzují nejdřív jedny, potom zase druhé. První je u cíle ale Vojtův pes. A holky se závodníkům smějí. Hafane, hafane, co pak vítěz dostane? Jakub s Vojtou jsou kamarádi na život a na smrt. Jedno však Kuba Vojtíškovi v koutku duše trošičku závidí. Tolik by si přál mít také psa. Nebo aspoň morče. A když ne morče, tak andulku. Černobílý hunáč, na kterého všechny děti volají hafane, doprovází Vojtu do školy i ze školy. Nosí mu na uvítanou papuče a žádná hra se bez něj neobejde. Takového psa tak někdy mít, snívá Jakub ve své postýlce před spaním, ale jeho rodiče nechtějí ani slyšet. Zimní radovánky jsou v plném proudu, ale to nejlepší teprve přijde. Mikuláš a čerti už dávno dorachotili svými řetězy, za to Vánoce pomalu klepou na dveře. Kubova maminka peče cukroví, z tenoučkého těsta na vále vykrajuje formičkami srdíčka, hvězdičky, holubičky, andělíčky a Jakub jí pomáhá. Vánoční hostina, podobná té, co chystá maminka, se připravuje i v Doubraváku. Doubravák je les kousek za městečkem, kde bydlí tolik zvířátek, že je snad nejde ani všechna spočítat. Úkoly všem rozdává starý jelen čtrnácterák. Laně a srnky nosí na palouk, kde se vánoční oslava chystá, z krmelce vonavé seno. Veverky přinesly oříšky. Divoká prasátka ze své skrýše vytáhla hromadu bukvic, a dokonce i starý mrzout jezevec se vzbudil a přispěchal ze své nory, aby přispěl s dobrotami, které si nachystal na podzim. Všechna zvířátka mají nějakou tu tajnou skrýš, ze které teď snášejí všemožné pochoutky. Už se nemohou dočkat, až společně oslaví Vánoce. Zatím doma Kubík sní o tom, jak se stal ředitelem zoologické zahrady. Každý večer se prochází po svém království, na chvíli se zastaví u žiraf, popovídá si s tygry a selvy, skočí do bazénu k lachtanům, nebo jen tak dovádí s rozpustilými opičkami. Je, to by tak bylo něco. Teď ale nemá ani tu andulku, o kterou by se tak rád staral. Ze smutku ho vytrhne až Vojta, který zvoní u dveří, přes rameno má přehozený pytel, že se pod ním samou tíhou prohýbá. Nekoukej a pomoz mi. Jdeme do Doubraváku přilepšit na Vánoce zvířátkům. Ten pytel je plný dobrot. Ale ne takových, jakých si myslíš, jenom žaludy a kaštany. Jak jde o zvířátka, nenechá se Kuba vůbec pobízet. Popadne pytel, do kterého pečlivě střádal suchý chleba a housky, a už oba mizí směrem k lesu. Kluci nejsou pod svým nákladem skoro vidět, takže to vypadá, jako by se po sněhu šinuli dva veliké obživlé žoky. Cestou potkají ještě několik kamarádů, co se zrovna vraceli ze sáňkování, a ti se jim hned nabídli, že jim na ten náklad půjčí sáňky, když je vezmou sebou. Kuba i Vojta ochotně přikyvují a hned se jim jde veseleji. Jenom Kuba je pořád trochu zasmušilý. Připadá mu nespravedlivé, že se o žádné zvířátko nemůže starat na pořád, mít ho doma, ochočit si ho, zkrátka mít svého čtyřnohého kamaráda. Pro samé trápení by si ani nevšiml, že už stojí na palouku u krmelce a opodál je trochu nedůvěřivě pozoruje jelení rodinka. Kluci se k ní hned rozběhli, ale jelínci byli pryč, než bys řekl švec. Jenom malinký koloušek, úplné miminko, nestačil utéct. Kluci si ho začali hladit, z ruky ho krmili žaludy a ten samou radostí kolem nich běhal a skákal jako štěňátko. Hráli by si s ním až do rána, ale už se pomalu schylovalo k večeru, tak nasypali kaštany, žaludy i pečivo do krmelce, nasedli na sánky a uháněli domů. Jenom Kuba se od Kolouška nemohl odtrhnout a zůstal s ním až do soumraku. Co si jen počne takhle sám v lese? Určitě mu bude zima a bude mít uprostřed noci ve tmě strach. Vezmu si tě domů a postarám se o tebe, promluvil k němu. K noze, zkusil to Kuba jako na psa a Koloušek jakoby rozuměl, přibyl a vykračoval si to se svým novým pánem z lesa ven. Než došli domů, byla už úplná tma. Maminka Kubu netrpělivě vyhlížela v okně a když uviděla, že se nevrací sám, spráskla ruce a volala na tatínka. Ten začal hned ve dveřích Kubu hubovat, co s Kolouškem budou dělat a jak si to vlastně představuje přivést domů zvířátko, které patří do lesa a ne do bytu. Kuba se rozplakal, chtěl říct rodičům, že jsou na něj zlí, ale věděl, že ho mají rádi a tak raději mlčel. Tatínek se mu snažil vysvětlit, že Kolouška bude hledat jeho maminka a že bude smutná a protože ho musí hned ráno odvést do lesa. A co já? Já, že jsem smutný, to nikoho nezajímá, vzlikal nešťastně. Celý svět mu připadal nespravedlivý. Rozhodl se, že uteče i s Kolouškem z domova. Počkal, až se maminka vrátí do kuchyně a tatínek ke zprávám, popadl batůžek, do něj zbalil plyšového medvěda Míšu, pistolku na kapslíky a polštář na spaní a už pelášil i s Kolouškem do tmy. Ale kam teď? V lese je černočerná tma a mezi domy se není kde schovat. Vzpomněl si, že na kraji lesa je stará, opuštěná myslivna, o které se ale říká, že v ní straší. Nic na plat, musí se jít schovat právě tam, aby přečkali noc. Celý ustrašený stál před myslivnou, ale vejít dovnitř se bál. Neboj se, máš přece kapslíkovku, chlácholil sám sebe. Vzal zakliku, dveře zavrzaly tak hrůzostrašně, že se málem dal na útěk. Když ale viděl tu slotu venku, přece jen vešel dovnitř. Hned za dveřmi se Kuba stulil do klubíčka a Koloušek se k němu přitiskl. Připadalo mu, že v každém koutě je nejméně 10 strašidel. Zuby mu jektaly hrůzou i zimou, ale byl tak unavený, že za chvíli usnul jako špalek strašidla nestrašidla. Mezitím je ve městě úplné pozdvižení. Maminka s tatínkem, sousedi i Kubovi kamarádi, všichni jsou na nohou a prohledávají celé okolí. Dávno na kostelních hodinách odbyla půlnoc a Kuba nikde. Půl městečka si může nohy ušoupat, ale samá voda. I v lese nastal veliký smutek a scháňka po Kolouškovi. Lesní policie, straky, vyhlásili nejvyšší pohotovost. Na pomoc jim přispěchala liška, která umí vystopovat kdejaké zvířátko. Rychlonozí zajíci proběhali celý les křížem krážem snad 20krát. Všechno marně. Teprve za rozbřesku si pistrozraký ostříž všiml napůl zavátý stop okolo staré hájovny. Hned letěl za Kolouškovou maminkou, která s ostatními zvířátky bezradně postávala u krmelce. Jakmile jim řekl, co viděl, běželi všichni, co jim nohy stačili, k hájovně. Ale ouha, dveře jsou zavřené a zvířátka si je sama otevřít neumí. To už se k hájovně řítil Vojtův Hafan, kterému se konečně podařilo vyčmuchat Kubovu stopu. Za ním utíkal celý uřícený Kubův tatínek, za chvíli přiběhla i maminka a všichni, kdo pomáhali hledat. Uvnitř našli ještě spícího Kubu, přitisknutého na Kolouška, jak se jeden od druhého zahřívali. Oba spáči se pomalu probouzeli. Nevěřili svým očím. Místo pořádného výprasku je všichni vítali, jako kdyby se neviděli alespoň rok. Tahle noc byla opravdu nejdelší v jejich životě. Teprve teď si uvědomili, že už je vlastně Štědrý den. Večer přišel rychle, jak mávnutím kouzelného proutku. A věřte, že pro Jakuba to byly, přesto přeze všechno, co prožil, ty nejkrásnější Vánoce, jaké si vůbec dovedl představit. Pod stromečkem na něj totiž čekal ten nejvytouženější dárek. Z košíku na něj vykukovalo docela malinké, ale pro Kubíka to nejhezčí stvoření, o jakém si tolik nocí nechával zdát. Kuba zářil jako ta nejjasnější vánoční hvězda. Pod ozdobenými větvemi stromečku se na něj totiž usmívalo krásné malé štěňátko.
1: Prasátko. V dětském pokoji byla taková spousta hraček. Na skříni stála kasička. Byla hliněná a měla podobu prasátka. To mělo na zádech přirozený otvor, ale někdo ho ještě rozšířil nožem, aby se do prasátka vešly i stříbrné tolárky. Byly tam dva a mnoho dalších mincí. Prasátko bylo mincemi tak naplněné, že už vůbec necinkalo. A to je vrchol kariéry takového prasátka. Víš, už to nedotáhne. Teď tedy stálo až nahoře, na skříni a shlíželo na všechny pod sebou. Vědělo, že za to, co má v sobě, by to tam celé mohlo skoupit. A nad takový příjemný pocit samozřejmě není. Ostatní hračky na to taky mysleli, třeba že o tom nemluvili, však i tak si měli o čem povídat. Šuplík u prádelníku byl pootevřený a teď v něm velká pana, poněkud pravda obstárla a se slepeným krkem, povídá:
2: pojďte si hrát na lidi, aspoň bude trochu zábavy, ne?
1: Hned propukl veliký ruch. I obrázky na zdi se obrátily, aby ukázali, že mají i zadní stranu. Ne snad proto, že by chtěli odmlouvat. Byla hluboká noc. Oknem svítil dovnitř měsíc a poskytoval jim zdarma osvětlení. Hra začínala a byli na ní pozváni všichni. Dokonce pozvali i kočárek, přestože patřil k hračkám poněkud nižší třídy.
3: Někde jeden být musí,
1: bručel. Prasátko jako jediné dostalo pozvánku písemně. Stálo totiž tak vysoko, že ostatní měli obavu, že by ústní pozvání neuslyšelo. Však jim taky neodpovědělo, zda přijde. Taky nepřišlo. Protože má-li se hry zúčastnit, musí si ji užívat pěkně doma. A ostatní se podle toho budou muset zařídit. A přesně to taky udělali. Loutkové divadýlko postavili tak, aby prasátko vidělo rovnou do něho. Začne se komedií, pak bude čaj a inteligentní konverzace a do té se vrhli rovnou. Houpací kůň pohovořil o tréninku a pěstování plnokrevníků, kočárek o železnici a o parostrojích. Patřilo to k jejich oboru a mohli se k tomu odpovědně vyjádřit. Stojací hodiny promlouvali o politice tik-tak, věděli totiž, kolik uhodilo, jenže zlí jazykové tvrdili, že nejdou správně. Španělka se vytahovala patkou a stříbrným kováním nahoře i dole. Na pohovce se rozvalovaly dvě vyšívané podušky, hezonké a pitomoučké. A komedie mohla začít. Všichni pěkně seděli a dívali se. Dohodli se, že se bude práskat, bouchat a rachotit, jak se komu zlíbí. I jezdecký bičík ovšem prohlásil, že on starým nikdy nepráská, jen prý svobodným a nezasnoubeným.
4: To já bouchnu pro každého,
1: tvrdila bouchací kulička.
5: Každý za něco stojí. Nemůžeme být všichni šlechtici, někdo taky musí oddřít všechnu práci, jak se říká.
1: Mínilo plivátko. Tak asi toto si říkali zhruba všichni, co se v divadle sešli. Kus byl na nic, ale herecké výkony znamenité. Všechny loutky se ukazovaly jen malovanou stranou, byly vidět ze předu, nikoli ze zadu. Hráli výborně, až úplně před divadlem. Měli totiž moc dlouhé provázky, ale aspoň o to víc byly vidět. Poslepovaná pana byla tak nadšená, že se jí rozlepil krk. Prasátko bylo taky svým způsobem nadšené. Rozhodlo se, že pro jednoho herce něco udělá. Dá ho do závěti. A až přijde čas, odkáže mu místo vedle sebe v hrobce. Všechny hračky se bavily tak náramně, že se rozhodli čaj vynechat a zůstat při inteligentní konverzaci. Říkali tomu hrát si na lidi, ale nemysleli to nijak zle, vždyť si jen hráli. A při té hře každý myslel jen na sebe a na to, na co asi myslí prasátko. Prasátko myslelo ze všech hraček nejdál. Myslelo přece na závěť a na hrobku a kdy k tomu dojde, vždycky dřív, než to člověk čeká, křach. A už leželo před skříní. Leželo na podlaze, na cimpr-campr a penízky tancovaly a poskakovaly. Ty nejmenší se vrtěly, ty velké se kutálely, zvlášť jeden stříbrný tolar. Ten chtěl hezky pořádně do světa a taky se tam dostal. Všechny se tam dostali. Střepy z prasátka přišly do popelnice, ale druhý den stálo na skříni nové hliněné prasátko. Nebyl v něm ještě ani pětník, proto taky necinkalo, v tom se podobalo tomu druhému. Všecko musí jednou začít. A s tím taky skončíme.

0: rybky.
1: Učitelka k žákům. Tak, děti, dávejte dobrý pozor. Maminka koupí kilo masa, rozdělí je na polovinu. Bude mít...
2: 2,5kilové kusy.
1: Dobře, a když je opět rozdělí na polovic?
2: 4,25kilové kusy, křičí děti.
1: A když i ty rozdělíme?
3: Fak je z toho sekaná,
2: raduje se hlasitě Honza.
0: To si někdy člověk u těch matematických příkladů představuje věci, viď?
4: Od samého rána to bylo v pavilonu jako v úle. Máma uklízela, táta si pořád něco přeříkával a hned dohlížel tady a hned zas tam. Dokonce i teta Šinda si přivstala. Teď seděla, přepočítávala si svůj snídaňový příděl jablek, ale ani jedno nesnědla. Zvláštní. Moja se krčela opodál a lámala si hlavu. Co se to tu dneska děje? Takovouhle nervozitu zažila jen jednou. Když se pootevřely dveře pavilonu a v nich se objevil podivný člověk v bílém plášti. V ruce držel malé červené jablíčko. Bylo tak malinké, že pro dospělou gorilu by to byl bombonek sotva na půlku jazyka. Ale pro ni, pro moju, bylo tak akorát. Také se pro ni žádný z dospělých nehnal. Dokonce ani teta Šinda, která sežere všechno, co vidí. Ani ta ne. Jenom se všichni dívali, co udělá ona. A tak vstala a šla si ten zvláštní dárek, který byl jasně jenom pro ní, vzít. Popošla blíž, pak ještě blíž, nebojácně sáhla po tom červeném jablíčku a posadila se s ním vedle dveří, aby ho prozkoumala. Jenže v tom jí ten člověk v bílém plášti píchl nějakým dlouhým, tenkým a ostrým nástrojem. To byla bolest, až jí vytryskly slzičky a honem utíkla zpátky k mámě. Ty víš, proč mě píchl? Kidživu si k sobě přivinula a šeptala jí, že to píchnutí bylo očkování proti zlým bacilům, kteří číhají ve vodě, ve vzduchu i v jídle na každou malou gorilu, která očkování ještě nedostala. Jsou tak malincí, že nikdo na světě nemůže zahlédnout, ale je jich tolik, že dokážou utvořit silné bacilí vojsko, malou gorilu přemoct a ta je pak moc nemocná. Moja dlouho dumala nad tím, co jí máma řekla, ale stejně se jí to nějak nezdálo. A také se jí nezdálo to, co se dělo v pavilonu teď. Až příliš to připomínalo ten ošklivý očkovací den. Tati, tati, rozeběhla se za tátou Richardem, já už nechci žádné očkování. Jaké očkování? Opáčil táta Richard. Chystáme přece přivítání pro kambu. A sotva to dořekl, vzpomněl si, co chtěl ještě udělat a zamířil pryč, ani se neotočil. Moja samou radostí uválela sud a udělala kotrmelec. Žádné nové píchnutí, hurá! Pak se zarazila. Jaká kamba? Kdo to má být? Než se ale stačila zeptat, zařval táta Richard. Už je tady, všichni sem! A Kidživu se Šindou se rozeběhli za ním. Moja si pro jistotu našla bezpečný úkryt ve slámě. Zavrtala se do ní a ještě se přikryla kůrou. Jen kdyby se někdo podíval hodně, hodně zblízka, našel by malou dírku a v ní ještě menší gorilí očko. Mojo, kde si babička přijela? Scháněla se Kidživu po moje, jakmile se s kambou pozdravila. Moja ale nikde nebyla. A tak Šinda začala provádět kambu po pavilonu. Ukazovala jí všechna důležitá místa, kde dostane jídlo a kde přidáno a kde bude její místo na spaní. Richard ji zase vzal ke skále a k šplhacím stromům. V provazišti ji předvedl, jak zdatné má svaly a kamba pochválně mlaskala. Pak si uvědomila, že tady pořád někdo chybí a zeptala se, říkali jste, že potřebujete babičku pro nějakého prcka a já tu žádného nevidím. Táta Richard už neměl komu ukázat svůj parádní kousek na kládě. Dokáže se na ní držet jen jednou rukou a přitom otočí celé své mohutné tělo. A naštvaně zahromoval. Kde je ta holka? Já ji roztrhnu jako hada. A všichni začali moju hledat. Táta proto, aby ji roztrhl, máma se Šindou proto, aby ji našli dřív, než ji Richard přetrhne. Kamba, která už za svůj dlouhý život nějaké to gorilí mládě viděla, přišla téměř najisto ke kupičce slámy, na které se zvláštním způsobem třásla kůra a jemně se zeptala. Ty mě nepřijdeš přivítat? Moja se roztřásla ještě víc. Je odhalená. Na druhou stranu ale hlas nad ní zněl docela mile. Chvíli zvažovala všechna pro i proti a pak odhrnula kůru a soukala se ven. Když já nevěděla, že jsi to ty, já myslela, že se zase na mě chystá očkování a očkování já se hrozně bojím. Prosím tě, jedno píchnutí, přisedla si k ní Kamba, a ty z toho naděláš. Já jich mám nepočítaně. Nepočítaně? Moja vykulila oči. A Kamba povídala a povídala, kolikrát a kvůli čemu všemu ji očkovali a přeočkovávali a nezapomněla ani na to, že jí jednou vzali krev a poslali ji někam na rozbor. Moja si ji přitom prohlížela a říkala si, teda tahle babička je správná, vůbec ničeho se nebojí. A večer, když už ležela v pelíšku, zaškemrala. Babi, vidí, že už od nás neodejdeš. Kamba se usmála a dala jí sladkou pusu. To ví, že ne. Já už jsem teď vaše. Naše, vyskočila Moja nadšením. A než usnula, dodala k tomu tichounce, tak, aby ji nikdo neslyšel. A hlavně moje.

0: Špigy cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj, holky a kluci, dnes tu máme zase Hanku Kivikovou, ahoj!
2: Ahoj, cítíš něco?
1: Čmuchej.
2: Já ti přinesla, co?
1: Ty jsi mi přines... Počkej. Zavřu oči a já ten balíček očmuch. Hanko, to voní jako jablíčka.
2: A je to jablečný závin, protože jsem ti minule slíbila, že jsi tak krásně naučil děti novou básničku, že ti upeču zdravý koláč. Použila jsem celozrnnou mouku.
1: Počkej, a koláč a závin, to je něco trochu jiného, ale to nevadí.
2: No já jsem byla strašně aktivní. Tady máš závin a hned vedle toho je koláč.
1: Jo, a koláč je, pozor, koláč je makový.
2: Ale není makový, jsou tam taky jablíčka. Tady máš závin z jablíček a tady máš ten zdravý koláč. Jak jsem říkala, použila jsem tam jenom celozrnnou mouku, trošku cukru a zbytek je jenom ovoce. A děti, mě tak napadá, co kdybychom teďka, než se pustí Piggy do jedení této dobroty, si nejdříve natrhali jablíčka a pak šli pozbírat nějakou jahůdku a třeba šli sbírat rybíz a nebo vytrhali brambory. Prostě pojďme si teď chvilinku hrát na pohyb a zároveň si dělat v bříšku místo pro dobrotu. Piggy, nechej ten koláč, napřed budeme cvičit, nechej to tam. Děti, víte, jak ještě nejeste.
1: Hanko, ten je dobrý.
2: Já se na chvilku odmlčím, protože musím Piggy mu ty dobroty dát pryč a pak mu je tam vrátím. Takže Piggy, jdu k tobě.
1: Už ne, už v pořádku, Hanko, v pořádku.
2: Dala jsem mu koláč a můžeme se pustit do trhání jablíček. Stojíme v mírném rozkročení. Dejte ruce nad hlavou a vytáhněte se za pravou nahoru a vytáhněte se za levou nahoru.
1: Úplně nahoru.
2: A ještě tam to vrchnější jablíčko zkuste utrhnout.
1: Ta větvička nějak moc nahoře,
2: a... Tak vem to jablíčko z té větvičky, která je níž. Ano, a teď jdeme jablíčka, který jsme utrhli,
1: a mám si je dát
2: položit
1: do
2: košíčku. A to znamená, že uděláme předklon. Ano, jdeme ještě níž, už jsme skoro v dřepu a položíme jablíčka do košíčku. A jdeme zpátky utrhnout jednou rukou jablíčko na stromě.
1: A musím je pokládat opatrně, aby se nebouchly,
2: protože by nám dlouho v košíčku nevydrželi. A já trhám třetí jablíčko, čtvrtý jablíčko. Piggy, nedávej to do pusy, dej to do košíčku.
1: No pardon, ale to jsou jenom neviditelná jablíčka.
2: A já bych teď šla pozbírat pár jahod, protože takový koláč s jahodami, politý jenom želatinou, je moc velká dobrota. Tak děti, jdeme na všechny čtyři, jsme na kolenou a trháme a dáváme opět do košíčku jahody.
1: A lezeme
2: dopředu.
1: Jako šneček?
2: Jako šneček.
1: Já jsem jako šneček,
2: kočička.
1: Co sklízí jahudky.
2: Trháme jahůdky a zpátky děti nahoru a jdeme si utrhnout čtyři jablíčka. A první, druhý, třetí, čtvrtý, bum. Dáme je všechny do košíčku. Jsme na všech čtyřech a sbíráme jahůdky. Jednu a druhou a třetí a čtvrtou. Naposledy vylezte děti nahoru. Piggy, ruce nad hlavu. Trhneme jedno jablíčko, druhé jablíčko, třetí, čtvrté. Jdeme na všechny čtyři.
1: Počkej, ještě nemám v košíčku.
2: Tak já čekám, dáme děti jablíčka do košíčku a jdeme si utrhnout jednu jahůdku, druhou jahůdku, jednu jahůdku, druhou jahůdku. Jestli to pro vás bylo moc nevěrohodné, tak si teď třeba můžete taková jablíčka vydobit třeba z papíru, z plastelíny.
1: A nebo, Hanko, si tam můžu vzít jablíčko do opravdické dělačího utrhnu a pak si kousnout.
2: A děti, mě tak napadá, že jsme teď docela dost cvičili. A co kdybychom si teď šli do špajsky pro takové jablíčko? A dali si zdravou svačinku a já vám popřeju dobrou chuť.
1: Myslíš ten štrůlíček?
2: Ale no, tak Piggy si jde na štrůlíček, pak si dá koláček a my se zakousneme do jablíčka. Dobrou chuť!
1: Dobrou chuť, ahoj!
3: Lachtani na olympiádu. Vy lachtani, vy se máte, celý den nic neděláte. Tak pokřikovali Rackové každý den na lachtany. A s lachtany to ani nehnulo, i když Rackové měli pravdu. Zatímco rackové museli létat jako o závod od rána do večera a za každého počasí, aby si v moři ulovili pár rybiček, lachtani celou tu dobu na ně jen koukali, povalovali se na pláži se založenými ploutvemi a čekali, co jim moře přinese. Dneska totiž moře přináší všechno možné. To není jako dřív, za času, kdy ještě lachtani bývali pilní a pracovití. Kdy pořád něco lovili, dokonce i všechny láhve, které s voláním o pomoc naházeli do moře trosečnici. Teď stačí, aby moře párkrát šplouchlo a lachtanům hned dopluje až pod nos třeba několik igelitek i s nákupem. Ano, nebo prý i celý sud limonády. A tak láhve od trosečníků už lachtani neloví a jejich zprávy s voláním o pomoc nečtou. To je ale velká chyba, protože lachtani spohodlněli, stloustli a zapomněli číst. Tihle lachtani mají určitě dlouhou chvíli, volali na sebe rackové, když tak poletovali sem a tam nad mořem a koukali, kde by co ulovili. Měli celé dny tolik práce, že si nemohli ani na chvíli sednout, na to šlehnout. Vždyť také racky ležící na pláži ještě nikdy nikdo neviděl. A protože rackové nedovedou šeptat, jen křičet, a to tak hlasitě, že jsou slyšet až na druhý konec oceánu, zaslechl, co si povídají, jednou jeden čiperný delfín. Cestoval tou dobou po různých blízkých i vzdálených mořích, měl rád společnost a vždycky si uměl najít nějakou dobrou zábavu. Jak může mít v tomhle moři někdo dlouhou chvíli, divil se, protože něco takového si vůbec neuměl představit. Sám zrovna dováděl s hejnem stříbrných rybiček jako s míčem. Kutálel si s nimi, vyhazoval je do výšky a zase je chytal. Nakonec hnal tu živou mičudu rychle před sebou až k té pláži, kde se nudili lachtani. Pojďte do vody, kluci, koukejte, co mám! Volal na ně už z dálky a hned vyhazoval a zase chytal ten svůj rybí míč. Lachtani zvedli nosy, byli to dva zvědaví lachtaní výrostci, Fulda a Julda, kterým teprve začínala na hlavách rašit rezavá hříva. Přihladili si ploutví každý to své nové háro a když uviděli delfínův míč, rázem sjeli z pláže do moře jako poskluzavce. No není divu. Který kluk by si nechtěl zahrát s takovouhle prýmovou mičurou, zvlášť když ten kluk je lachtan. Tak si ti dva hráli s delfínem až do večera. Teď neměli dlouhou ani chviličku. Pak se ale naraz setmělo, na nebi zazářily hvězdy a v jejich světle se stříbrný rybí míč úplně rozplynul. Lachtaní kluci už stejně museli domů. Ráno připlaval zase ten veselý čiperný delfín a už z dálky volal. Pojďte do vody, kluci, koukejte, co mám. Tentokrát ale vyhodil a zase chytil opravdovský míč. Obstarat takový míč, to dokáže ve velikém oceánu jen moc šikovný zcestovalý delfín. Sehnat správný míč pro lachtany, to se prostě musí umět. Fulda s Juldou začali pod vedením delfína s míčem trénovat. Házeli si každý den už od rána, nevynechali ani neděli. Brzy se k ním přidali i ostatní lachtaní kluci a holky. Hráli si a házeli ve vodě i na suchu. Rackové přestali na lachtany pokřikovat, protože na pláži už nikdo se založenými ploutvemi neležel. Teď si všichni celé dny házeli s míčem. Dokonce se mezi racky začalo potichu křičet. Že prý se lachtani přihlásili na olympiádu! Pravda je, že ten veselý, čiperný delfín jednoho dne řekl. Už si umíte hrát s míčem stejně dobře jako já, sejdeme se na olympiádě! A odplaval. To lachtany povzbudilo tak, že je docela dobře možné, že se doopravdy na olympiádu vydali. A dokonce tam třeba i vyhráli. Jisté ale je, že házet si s míčem už lachtany bavit nepřestalo a že se v téhle hře opravdu vyznají. I když někteří z nich se už zase občas a nejradši ze všeho povalují na pláži se založenými ploutvemi.
1: Tiki kalendář! Dnes je 21. července
4: a svátek slaví Vítězslav.
1: Vítězslav, Víťa, Víťové, vaše jméno nahradilo dnes už zapomenuté jméno Vítoslav.
4: a znamená, že je věncem korunovaný.
1: Jakože má místo koruny na hlavě nějaký slavnostní věnec.
4: Nebo že je slavný svou mocí.
1: Aha, vítězící, Vítězslavové.
4: Přejeme vám všechno nejlepší.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
5: Kouzlem vrátit koutek náš zpátky zase.

0: okolní svět pro něj přestal existovat. Toho Čokla jednou ukradnou i s tím televizorem, komentovala situaci máma myš, která vystrčila hlavu z díry pod prahem. Jak se totiž ozvala známá kosmická znělka, myši věděli, že mají pré a drze se hrnuli do světnice. Máma myš, táta myš i malý zámyš, kterému přezdívali Miky, chvíli šmejdili pod stolem, jestli tam nezůstaly drobky od večeře, a pak se vydali na obhlídku do kuchyně. Ale ta byla pečlivě zametená a koš na odpadky vysypaný. To myši pěkně naštvalo, bezradně se rozhlíželi a pak vzali útokem ledničku. Táta zaril své pracičky do gumového těsnění, máma si stoupla za tátu, Miky za mámu a táhli, ale dveře zůstaly zavřené. Už si mysleli, že odejdou s nepořízenou, když si Miky všiml, že je Škubánek tak vcucnutý do děje, že ani necucá lízátko.
1: O co, že mu ho čmajznu?
0: Tahal se Miky. Dej pozor, je to přece jen šelma, napomínala ho máma. Miky se šikovně vyšplhal po boku křesla, kde měl Škubánek opřenou tlapku, a drze začal olizovat lízátko. V tom se ozvala z televizoru tajemná hudba vesmírných dálek a po obloze se zvolna blížil létající talíř. To Miky ho zaujalo. Kývnul na rodiče a všichni tři se usadili na opěradle křesla jako v biografu na balkoně. Létající talíř se majestátně snášel na travnatý pahorek, kde stál malý chlapeček s kornoutkem zmrzliny. Na spodní straně talíře se otevřel otvor, vysunul se provazový žebřík a po něm se šplhal návštěvník z cizí galaxie. Vypadal jako malý robot, celý v stříbrném kovovém skafandru s helmou na hlavě, na které se klimbal chobot jako od plynové masky.
1: Uink, uink, jú,
0: zeptal se návštěvník kovovým hláskem.
1: Jsem Péťa Novák z 2B,
0: uklonil se chlapeček způsobně.
1: Uink, pipi, cink,
0: oznámil robot. Chlapeček mu na důkaz přátelství nastavil kornoutek se zmrzlinou.
1: Vem si, je jahodová.
0: Robůtek spustil chobůtek, vycucnul kornoutek a rázem celý zrůžověl, včetně skafandru.
1: Mňam, mňam, uink,
0: pochvaloval si. Další dialog už myši nesledovali, protože máma dostala báječný nápad a hned se všichni rozběhli do kuchyně. Máma rozšroubovala kulaté cedítko na čaj a půlku narazila Mikymu na hlavu jako helmu. Na tělíčko mu navlíkla struhátko na česnek. Táta vzal talíř, položil ho na mixér a Miky se do něj usadil. Pak už táta jen čekal u knoflíku, až dá máma znamení.
1: Omi, omi, tam, tam?
0: Zeptal se mimozemšťan na obrazovce a ukázal na vesmírný koráb.
1: Jsi hodný, že mě vezmeš na výlet na talíři,
0: hopsal chlapeček radostí. Pak vlezli dovnitř, motory zaburáceli a koráb odstartoval do vesmíru. Na obrazovce se objevil titulek Konec. V tu chvíli máma mávla na tátu a táta spustil mixér. Talíř s Mikym začal rotovat, nabíral na obrátkách a konečně, hnán odstředivou silou, vyletěl nad kuchyňskou linku, prosvištěl otevřenými dveřmi do pokoje a snesl se na malý stoleček rovnou vedle Škubánka. Škubánek úžasem otevřel tlamičku a nezmohl se ani na blafnutí. Miky se postavil uprostřed talíře a začal napodobovat návštěvníka z kosmu. Miky byl komediální talent. Žádná školní besídka se bez něj neobešla a s písničkou Mámo, táto, v komoře je myš vyhrál loni obce.

0: domácích zvířat.
1: Uink, gugu, uí.
0: Pištěl kurážně Miky. Škubánek se způsobně uklonil, jak to viděl u chlapečka v televizi.
2: Já jsem Škubánek, pes domácí.
1: Lizátko.
2: Prosím,
0: nechápal Škubánek.
1: Lizátko, dej,
0: upřesňoval Miky.
2: Jo, lízátko,
0: dovtípil se Škubánek.
2: To je báječné, já ti úplně rozumím, tu máš.
0: Zaradoval se a podal Marťánkovi lízátko. Ten je olíznul a hodil za sebe do létajícího talíře.
1: Moc sladký, dej slaný.
2: Slaný lízátko nemám,
0: omlouval se Škubánek.
1: Slaninku,
0: dožadoval se drze Miky. Škubánek ochotně odběhl do kuchyně a přinesl pořádný kus slaniny.
2: Tu máš, bude to stačit?
1: Ne, nestačit, moc papám,
0: objednával si beze studu Marťánek.
2: Hned to bude, abyste nás pozemšťany ve vesmíru nepomluvili,
0: staral se Škubánek a rychle kmital mezi ledničkou a pokojem.
2: Máte na Marsu taky špekáčky?
0: Vyzvídal, zatímco snášel nahromadu uzeniny, sýry, jogurty, jablka, housky a dalamánky. Miky by to všechno ani do talíře nepobral, ale táta věděl, jak na to. Škubánek měl na zemi rozložený elektrický vláček. Máma myš rozpojila koleje a jeden konec strčila rovnou do myší díry. Táta sedl na lokomotivu a malý Miky házel dolů všechno, co mu Škubánek nosil. Táta s přehledem posunoval nákladní vagonky a když byl vlak úplně naložený, zmizel s ním v myší díře jako v tunelu. V tom se ozval domovní zvonek a Škubánek utíkal otevřít.
2: Káťo, máme hosta z cizí galaxie!
0: Vrtěl nadšeně ocáskem a tahnul jí dovnitř, aby jí představil.
2: To je Káťa, prosím, malý člověk!
0: Káťa se rozhlížela, ale nikde nikdo. Pokoj byl úplně prázdný.
2: Kam zmizel? Ještě teď tady stál!
0: Dušoval se pejsek.
3: Aha, zase si usnul u televize a něco se ti zdálo,
0: pochybovala Káťa.
2: Nezdálo, ještě tu má létací talíř,
0: trval na svém Škubánek.
3: Vždyť to je talíř po babičce z kredence,
0: protestovala Káťa. A pak si všimla kolejí vedoucích do díry vedle Prahu.
3: To byly myši.
0: Škubánek se zhroutil do křesla.
2: Takhle se nechat napálit, ale já jim to nedaruju.
0: Rozčileně štěkal do myší díry. Káťa zatím v kuchyni zírala do otevřené ledničky.
3: Lednice je úplně vybílená, odnesli i knedlíky v prášku. Teď aby šla nejdřív ze všeho na nákup.
0: A Káťa odložila školní brašnu a vzala nákupní košík.
3: Pěkně hlídej a nikoho sem nepouštěj,
0: napomínala Škubánka.
2: To víš, teď už budu bdělý a ostražitý,
0: dušoval se pejsek. Když Káťa odešla, Škubánek se dal do uklízení, aby zahladil stopy zlého činu. Odnesl talíř do kredence a začal skládat elektrický vláček. V tom se větrem odhrnula záclona a úplně neslyšně vlétnul oknem do pokoje podivný zářící předmět ve tvaru disku s malými osvětlenými okénky. Zastavil přímo nad Škubánkem a ostrým světelným paprskem zkoumal terén. Sklouzl po hrnečku od mléka a nakonec se spustil kolmo na hladkou stolní desku. tiše a polehonku dosedl doprostřed stolu. Otevřela se malá dvířka a z nich se vysoukal podivný zelený tvoreček. Měl dlouhý ocásek, směšná netopíří ouška a mezi nimi na temeni hlavy pár spirálovitých antének, které se jemně chvěly.
1: Ahojka, podej pac.
0: Ozval se Hlásek jako z telefonu.
2: A hele, Myšák je tu zás a dokonce se převlík, ale na žádné trapné triky už ti nenaletí.
0: Vrčel Škubánek. Tvoreček se jen naivně usmíval, špulil hubičku a přátelsky pomrkával velikýma očima. To ovšem Škubánka popudilo na nejvyšší míru.
2: Víš, jak se vrhá diskem? Takhle!
0: A popadl malý kosmický koráb a vyhodil ho oknem.
1: Prýma, prýma.
0: Smál se mimozemšťánek a vesele mrskal ocáskem.
2: Moc se nehyhněj, potkané!
0: Rozlítil se Škubánek a šel po něm. Ale Marťánek hup, skočil do Kátiny školní brašny a začal z ní metat na Škubánka knížky a sešity. Škubánek se přikrčil za křeslo, ale knížky a sešity nedopadaly na zem. Začaly mávat měkkými a polotuhými deskami, jemně šustily stránkami a kroužily Škubánkovi nad hlavou jako hejno vyplašených holubů. A zelený panáček se smál a dlouhatanananánským skokem přeskočil ze hřbetu čítanky na početník a elegantně přistál na lustru. Lustr se rozářil, každá žárovka světélkovala jinou barvou a blikala v jiném rytmu jako na diskotéce. Škubánek vyskočil na stůl a popadl mimozemšťana, který se houpal na lustru za dlouhý zelený ocásek. Ale podivný tvor se s ním okamžitě vznesl do vzduchu. Škubánek se držel jeho oháňky a zoufale hrabal nohama. Nabírali čím dál větší rychlost. Ozývalo se suché praskání výbojů jakési tajemné energie a Škubánek lítal kolem světnice jako rozvášněný meteor.
2: Když ty tak,
0: rozčílil se,
2: tak já takhle.
0: Nad kanapem se pustil, dopadl parakotoulem do polštářů a rychle vběhl do kuchyně. Rozdováděný zelený tajtrlík svištěl za ním. Škubánek nemínil před nějakým Myšákem kapitulovat. Rychle otevřel lednici, mimozemšťánek zvědavě vletěl dovnitř a Škubánek rychle zaklapnul dvířka.
2: Já ti ukážu, Myšáku, odrzlej, kdo se bude smát naposled.
0: V tu chvíli se vracela Káťa s nákupem a skoprněla úžasem. Celý jejich domek světélkoval jako vánoční stromeček a rotoval kolem své osy jako chaloupka na kuří nožce.
3: To se mi snad zdá, Škubánek měl pravdu, že jsou u nás Marťani. Ještě aby mu něco neudělali. Škubánku, jsi tam!
0: Vyděsila se Káťa a naskočila do domku jako do rozjeté tramvaje. To už se domek uklidňoval a zadýchaný Škubánek hrdě hlásil.
2: Všechno je v naprostém pořádku, Káťo. Myšáka sem odchyt do ledničky a nepustím ho, dokud neodprosí.
0: Než se Káťa zmohla na odpověď, lednice začala zeleně světélkovat, vznesla se do vzduchu a majestátně vyplula otevřeným oknem. Ještě se krapítek pootevřela dvířka a z nich se vyklonil zelený Marťánek.
1: Ahojka,
0: kynul anténkami.
1: Tak legrační setkání jsem v kosmu ještě nezažil.
0: Káťa stála jako solný sloup a jen zírala, jak se jejich lednička vzdaluje do vesmíru. Škubánek se podrbal za uchem a suše poznamenal.
2: To bych nikdy nevěřil, co ty myši dovedou.

0: básničku.
1: Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
0: A teď ještě jednou.
1: Moře večer odpočívá po práci, vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
0: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.tigy.cz a tam ji najdete.

0: stalo se, co nepředpokládal ani srnec, ani zajíc, ani kvakoš, jezevec, bobr a tchoř. Natož by to předpokládal jespák, chřástal nebo bekasína. Ale dávno to už věděl muflon a taky kanec se to nějak dověděl předem a vychrochtal to dřemlíkovi, ondatře a volavce. Prostě starostkou lesa na pravém břehu řeky se stala žába. Když jí to přišli oznámit, celá zezelenala pýchou.
1: Já tedy jaksi děkuji za důvěru, kvák. A kdyby snad, kvák, kvák, někdo něco potřeboval, ať jen přijde. Kvák, kvák. Mé dveře budou všem vždycky otevřeny, kvák.
0: Potom ty nejbližší poplácela schovývavě po zádech a přestěhovala se od lopuchu k růži. Jako starostka nemohla přece sídlit pod páchnoucím lopuchem. To by bylo, aby kdokoliv za ní přijde, si musel držet celou dobu nos. Sotva ráno vyšlo slunce, vzbudil žábu mladý losos.
2: To je nadělení, áchych ouvej, to je nadělení. Vstávej, žábo.
1: Kdo mě to budí?
2: To jsem já, losos.
1: Kvák, kvák, a co potřebuješ?
2: Tvoji moudrou radu.
1: Tak to je jiná. Jen povídej, kvák, poslouchám.
2: Někdo postavil na řece přehradu. Jak pak mám teď táhnout k moři?
1: To je vážná věc.
2: Co si jen počnu, hlavou přece přehradu neprorazím. Ach, jich ouvej, je mi náčku.
1: Tak dost, přestaň áchat a je mi náčkovat. To ti stejně nepomůže. Kvá, kvá. Nejdřív se na tu přehradu podívám.
0: Žába odplavala s lososem k hrázi. Tam se však dala do smíchu.
1: Losose, losose, kvá, kvá, kvá, kvá. Vždyť je to tak jednoduché. Kvůli jedné přehradě si děláš takové starosti.
2: Jenže já nevím, jak se dostat na druhou stranu.
1: Vyskočíš na břeh, obskáčeš přehradu a dole zase hupneš do proudu. Vždyť je to docela prosté.
2: Tobě se to řekne, ale pro mne je to složité, to já nedokážu.
1: Dokážeš.
2: Nedokážu.
1: Dokáže to každá ropucha, má. Tak proč pak bys to nedokázal ty?
2: Protože nejsem ropucha.
1: Ať si, co si, já jako starostka ti nařizuji, abys vyskočil na břeh a skákal kolem přehrady. Má, má. A to i hned.
2: Když já...
1: Bez řečí, nebo tě kousnu do ocasu.
0: Toho se losos lekl. Losos ocas potřebuje. Jednak se s ním odráží a jednak jím rejduje. Tak udělal raději hop na břeh.
1: No prosím, a co bylo řečí, že to nedokáže? Všechno jde, jen chtít.
0: Zakvákala potěšeně žába a vrátila se k růži. Pod růží čekala na žábu sluka.
3: To je nadělení. Božínku, bože, to je nadělení.
1: Tak co pak trápí tebe, sluko?
3: Všechny mé kamarádky dnes odlétají, aby přestály zimu.
1: No a co má být?
3: Jenom já nemohu odletět, protože jsem si vyvrkla křídlo. Božínku, bože, já nešťastná.
1: Kvá, kvá, kvá, přestaň božínkovat a radši přemýšlej, kam pak bys letěla.
3: Přece za moře, na jih.
1: A proč? My žáby také nikam nelétáme. Kvá.
3: Jenže já nejsem žába. Ale sluka.
1: To vyjde na stejno. Jen hloupí ptáci táhnou na jich. Chytré žáby přezimují doma. Nebo si už viděla letět nějakou žábu na jich?
3: To ne. Žábu jsem ještě letět neviděla.
1: My žáby přespíme zimu v bahně. Přezimuješ v něm také.
3: V bahně?
1: Kvák, co by ne. Bude se ti v něm strašně líbit. Kvák, kvák. Jdou z něho bublinky a hezky lochtá kůži.
3: Tobě se to řekne, Ale to je na mě těžké. Já nejsem zvyklá potopit se do bahna.
1: Tak si zvykneš. Vyskočíš si semhle na padlou Olši, hodně se nadechneš a zavřeš zobák, aby ses nezakuckala. A hele.
3: Já se bojím. To já nedokážu.
1: Ale dokážeš.
3: Nedokážu. Raději půjdu na jich pěšky.
1: Nikam nepůjdeš. Jako starostka ti nařizuji, abys přespala zimu v bahně. Tak. A vůbec, že tě kousnu do ocasu.
0: Toho se Sluka lekla. Sluka ocas taky potřebuje. Ve vzduchu jim rejduje a na zemi s ním udržuje rovnováhu. Vyskočila tedy raději na Olši, udělala hop a bahno se nad ní zavřelo. Žába se ještě chvíli dívala, jestli se přece jenom nevynoří, a když ne, spokojeně zakvákala.
1: Kvá, no prosím, a co bylo řečí, že to nedokáže? Všechno jde, jen chtít.
0: A vrátila se k růži. Pod růží se zatím strhl veliký křik.
4: To je strašné! Tohle Slavík pávil, že zpívá krásněji než my vrány.
1: To, že povídal.
4: Slovo od slova. Taková urážka.
1: S tím musíme něco udělat. Kváč.
4: Navrhuji, žábo, abys nás jako starostka rozsoudila.
1: Proč ne? Rozsoudím vás. Jeden po druhém zaspíváte. Kváč. Nejdřív ty, vráno.
4: Mohu.
1: Jen spust.
4: Kráka, soko. Pardon.
1: Nevadí, zkus to znovu.
4: Kráka, soko. Kráka, soko.
1: Pěkné, opravdu moc pěkné. Máš to veselé a vtipné. A taky se ti to rýmuje, viď?
4: To bych řekla.
1: Kvá. Teď ukaž ty, Slavíku, co dovedeš.
0: Slavík vyletěl na růži a zpíval. Ale vrána si pokoje nedala.
4: No prosím, tomuhle on říká zpěv. Má to samý trilek, samé tralala a z toho jednoho brní uši.
1: Máš pravdu, vráno. Slavík není tak na výši jako ty. Chybí mu kvák, jak bych to jen řekla.
4: Talent.
1: To je ono, chybí mu talent, kvák. A navíc se mu to ani nerýmuje.
0: Zatímco si ty dvě přizvukovali, Slavík zpíval a zpíval. Celý les stichl, nikdo ani nedutal. A když dutal, tak jen trošičku, jen docela malonko. Sotva dospíval, tleskali mu všichni v širokém i dalekém okolí, až je brněly ruce. Jen žába s vránou mlčeli. Málo platné, žábě je přece jen bližší vraní krákání než slabější zpěv. Snad proto, že zní hnedle tak jako kvákání žab. A proto rozhodla...
1: Nejlepším zpěvným ptákem je vrána. Kvák. Ty, Slavíku, raději nech zpěvu. Stejně se ti nerýmuje. A dělej něco užitečnějšího. Kvák. Třeba lov myši.
0: A to byla chyba. Starosta nesmí plácat nesmysly. Ten si musí pořádně rozmyslet, než něco řekne. A když něco prohlásí, pak to má dalekosáhlé důsledky. A taky, že mělo. Myši se začaly bouřit. A cože prý je to za pořádek? Starostka a navádí Slavíky, aby hubili myši. To, že se nemůže nechat jen tak, a sepsali stížnost na nezodpovědné starostování. I Lososa do ní napsali, i Sluku, jak by smet. K myší stížnosti se přidal i Srnec a Zajíc, Kvakoš, Jezevec, Bobr a Tchoř. To se ví, že je spák, Chřástal a Bekasína nezůstali pozadu. Dokonce i Muflon, Kanec a také Dřemlík, Ondatra a Volavka připojili svůj hlas. A bylo to. Žábu odvolali. přestala starostovat v lese na pravém břehu řeky a vzala místo hokejového trenéra. Ale o tom, jaký to jde, zatím žádné zprávy nemáme. To se uvidí až v sezóně.

0: Vasilisa, dcera kněze. Ruská pohádka. V jedné zemi, v jednom království, žil kněz jménem Vasil, který měl dceru Vasilisu. To děvče nosilo mužské kalhoty a vestu. Jezdilo na koni, střílelo z ručnice a vůbec dělalo všechno, co děvčata nedělají. A tak jen pár lidí z okolí vědělo, že je to dcera a ne vzpurný syn. Ti ostatní volali na děvče Vasile i proto, že Vasilisa pila vesele vodku. A to se také, jak známo, u dívek často nevidí. Jednou zabloudil do té země král. Byl na lovu a Vasilisu potkal s puškou v lese.
1: Kdo je ten mladý muž?
0: Zeptal se jednoho ze svých sluhů. Sluha byl náhodou ze stejného kraje, znal kněze i jeho dceru a proto odpověděl:
2: Výsosti, to není muž, ale děvče. Je to dcera kněze Vasila a jmenuje se Vasilisa.
0: Král mu nevěřil. Vrátil se domů a napsal dopis. Požádal v něm kněze Vasila, aby poslal svého syna na zámek, že by s ním rád poobědval i vodky popil. Potom se vypravil za malou, starou čarodějnicí, aby mu poradila, jak jednoduše pozná, zdali ta jeho návštěva je žena anebo muž. A malá čarodějnice řekla:
3: Pověs na stěnu vyšívací rám a hned vedle pušku. Pokud tvá nevěsta je Vasilisa Vasilijevna, sáhne zaručeně po rámu s výšivkou. Ale pokud je to Vasil Vasiljevič, popadne určitě pušku.
0: Král vyslechl její radu a nařídil sloužícím, aby zavěsili v hodovním sále na zeď vyšívací rám a ručnici. Když dopis přišel, kněz se vylekal, ale Vasilisa šla klidně do stáje, osedlala si šedého koně s šedou hřívou a vyrazila ke královskému paláci. Král ji přivítal. Vasilisa se přežehnala křížem, uklonila se na všechny čtyři strany, jak to předpisoval mrav, a pak vstoupila za králem do paláce. Stůl už byl připraven. Vasilisa usedla proti králi a hned se pustili do vybraných lahůdek, perlivých vín a studené vodky. Po obědě si Vasilisa všimla vyšívacího rámu na zdi a obrátila se na krále.
4: Co je to za hračičku, výsosti? To v domě mého otce nemají taková ženská fidlátka místo.
0: Potom králi poděkovala za přijetí a skočila na koně. Král se nedozvěděl, zdali je to děvče a nebo muž. Už za dva dny dostal kněz nový dopis. Výsost zvala zase jeho syna na oběd. Kněz se vylekal, ale Vasilisa šla klidně do stáje a osedlala svého šedého koně s šedou hřívou. Král ji vlídně přijal. Vasilisa zdvořile poděkovala, přežehnala se křížem, uklonila se na čtyři světové strany a král ji uvedl ke stolu. Tentokrát mu malá čarodějnice poradila něco jiného. Řekla, aby dal k obědu uvařit kaši a hodil do ní hrst perel. Pokud je stolovník žena, určitě si perly schová. Pokud je to muž, hodí je pod stůl. Přišel čas oběda. Král si posadil Vasilisu po pravici a začali pít těžká vína a studenou vodku, jíst paštičky a ryby. Kaši přinesli sluhové až nakonec. Vasilisa si nabrala plnou lžíci, ale sotva objevila perlu, mrštila lžící s kaší i s perlami pod stůl.
4: Co je to za smetí v té kaši, výsosti? Do domu mého otce takové ženské cetky nesmějí. a tady se podávají k jídlu.
0: Potom se s králem uctivě rozloučila a tryskem zmizela. Král zase nepoznal, co si přál tolik vědět. Je to děvče nebo muž? Navštívil znovu malou čarodějnici. Do třetice mu poradila, aby dal připravit horkou lázeň.
3: Pokud je to děvče, zaručeně odmítne jít do lázně s tebou.
0: Řekla a královi se ta rada zamlouvala. Vrátil se do paláce a hned napsal dopis, ve kterém kněze žádá, aby k němu pustil svého syna. Vasil se vylekal, ale Vasilisa se smála. Osedlala šedého koně s šedou hřívou a pobídla ho ostruhami. Král ji uvítal před bránou. Do zámku vešli po rudém koberci. Stůl už byl prostřený a na něm plno lahůdek, vína a vodky. Po obědě král povídá.
1: A teď bychom si, milý Vasile, měli spolu dát horkou lázeň v páře a vymrskat se vrbovými proutky.
0: A Vasilisa odpověděla.
4: Já si na koupání moc nepotrpím, ale horká pára a vrbové proutky, to je něco jiného.
0: Zatímco krále pomalu a obřadně v předpokoji odstrojoval komorník, vběhla Vasilisa do koupele. Z lázně vyklouzla dřív, než tam vstoupil král. Ještě stačila napsat vzkaz a přikázat sluhovi, aby její výsosti předal. Na lístku stálo.
4: Ach, králi, ty jsi orel, který nedokáže chytit hrdličku ve vlastní zahradě. Vždyť já nejsem Vasil Vasiljevič, ale Vasilisa Vasiljevna.
0: A co král? Už se z hanby neozval. A tak se nedozvěděl, že Vasilisa byla nejen chytré, ale i moc hezké děvče. A co Vasilisa? Někdo tvrdí, že tady pohádka nekončí. Prý přišla k rozumu a poznala, že děvčeti spíš sluší sukně a jemné způsoby než mužské kalhoty a rajtování na koni. A tak prý pověsila kalhoty ve stáji na hák a vyšla si v květovaných šatech na rozkvetlou louku. A tam potkala urozeného mladíka. A co bylo dál? Co by bylo? Svatba přece.
5: Tetelí se vzduch.
6: Tetelí se vzduch.
5: Je prý tady duch.
6: Je prý tady duch.
5: Fialový.
6: Fialový.
5: Fialový.
6: Fialový.
5: Máme na to čuch.
6: Máme na to čuch.
5: Kde takový duch?
6: Kde takový duch?
5: Spí a loví.
6: Spí a loví.
7: Je, je, je.
6: Jeho doubě snadno zjistí.
5: Snadno.
6: Jehličí a listí.
5: Jehličí.
6: Jsme totiž specialisti.
5: Specialisti.
6: Na duchy.
5: Na duchy.
6: To nemáte. Potuchy.
5: To nemáte potuchy.
8: Piggy vtipk.
9: Letí dva balónky pouští a jeden povídá druhému.
8: Hele, kaktus.
9: Kde ho vidíš?
8: A já znám, jak jdou kaštany ze schodu.
9: A co?
8: A jeden říká, hele, schod.
9: Kde?

Lasse, Bosse a já, Lisa, Ole a Brita a Anna. Tak to jsme my. Všechny děti z Bullerbynu. Lasse a Bosse a já bydlíme v Melangordenu, Ole v Sergordenu a Brita a Anna bydlí v Norgordenu. V Norgordenu bydlí také dědeček. No samozřejmě, že tam bydlí, když je to dědeček Brity a Anny, ale my mu říkáme dědečku všichni tady v Bullerbynu, protože to je jediný dědeček, kterého máme. Ale maminek a tatínku máme tady dost. Myslím to tak, že jedna maminka a tatínek je v Norgordenu, pak jedna maminka a tatínek v Melangordenu a jedna maminka a tatínek v Sergordenu, jak by to také jinak bylo, že? Ale pak už nejsou tady v Bullerbynu žádní jiní lidé, kromě Agdy naší děvečky a Oskara, který je u nás čeledínem, a Kala, který je čeledínem v Norgordenu. Ačkoliv ano, v Sergordenu je ještě jeden člověk. Malý malinkatý človíček. Je to Olova sestřička, která se narodila před několika měsíci. Ale když je někdo tak malinký, že nemůže ani mluvit, ani chodit, tak to snad ještě ani není opravdický člověk. Třeba, že si Ole myslí, že jeho sestra je pozoruhodnější než samotný král. Tak teď jsem vypočítala všechny, co bydlí tady v Bullerbynu. Samozřejmě, že jsem vynechala Svipa, to je Olův pes. A Macoura, Mourka a Micku, to jsou všechno naše kočky. A vynechala jsem Albertínu, Bosovu slepici. A všechny naše krávy a koně, ovce, prasata a králíky. Však to taky nejsou žádní lidé. I když Svip je skoro tak chytrý jako nějaký člověk. A chytřejší než nějaká holka, jak říká Lasse. Oho.

0: Čest, čest. Máme energii, buďme na ní hodní. Ano, od koho je?
1: Je vodní.
0: Je vodní.
1: A nezapomeň zhasnout na záchodě. Šetři elektřinu.
2: Elektřinu, elektřinu, elektřinu.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj, holky a kluci. Hanko,
2: ahoj,
0: mm-hmm. Hanko, je tady s námi Hanka Kynichová, promiň, já jsem tě zapomněla.
2: Ale to je jasný, že tady jsem, protože my jsme už na dosmrti spolu spojeni.
0: Hanko, já mám nápad. Mm-hmm. Co kdybychom si dnes povídali o tom, jak se dřív skákalo přes gumu? Mm,
2: a já jsem hrozně ráda, že se na to ptáš, protože když jsme se minule loučili, tak je to vlastně poslední věc, kterou jsme jako dětem dali jako nápad, že můžou skákat přes gumu. My jako malé děti jsme to dělali v podstatě skoro pořád. Takže jak to probíhalo a jestli to naše děti dneska znají, o tom by nám třeba mohli napsat.
0: Ale mě by zajímalo, jestli bychom si o tom mohli říct teď, ještě no, než nám napíšou.
2: Tak prosím vás, milé děti, my jsme celé přestávky skákali mezi židlemi a jmenovalo se to skákání přes gumu. Ta guma se dávala různě vysoko.
0: Jaká guma to byla? Jaká to byla guma?
2: Tak prosím tě, dlouhá spojená guma na konci sešitá.
0: Taková guma, jako třeba je v
2: kalhotách, kterou si dáváš do kalhot.
0: Trenýrka.
2: Ano, ano, ano. Dneska už ty gumy jsou také, jsou různě barevné, protože přece jenom sem tam to ještě děti někde objeví a tuto hru si zahrají. Mělo to jednu výhodu. Ta guma se natáhla buď mezi na tvoje nohy
0: jak
2: a na moje nohy.
0: Jak potřebuju?
2: Minimálně 6 metrů,
0: jo.
2: 7 metrů.
0: Dobře.
2: Ale také 3 metry. Je to úplně jedno, podle toho, jak chcete být od sebe vzdálení. Hmm. Já bych řekla průměr 5 metrů.
0: Dobre.
2: Koupím si 5-metrovou gumu, máma mi sešije.
0: A nebo se dá jenom uzlík třeba na ní udělat.
2: Dá se uzlík. Hmm. Ty si dáš na kotníky, já si dám na kotníky.
0: A stojíme proti sobě. A ta guma, ta guma udělá takovou vodu mezi náma.
2: Takovou vodu a pak se přesto různě skáče. Ať už třeba
0: gumy.
2: Zevnitř, ven. A nebo naberu gumu, skočím dovnitř. Aha. Ale to si myslím, že dnes už na internetu se tato sestava dá najít.
0: Aha.
2: V každém případě naším cílem bylo, co? Dětem tuto věc připomenout.
0: No a počkej, a teď to bylo tak, že vždycky myslím, že ta guma se dávala nejdřív ke kotníkům, pak když se odskákala nějaká sestava, tak ta guma se zdvihla, dala
2: třeba
0: se
2: o 2 centimetry,
0: ke kolenu.
2: Ano, a byla to vlastně soutěživost, kdo jak je zdatný, kdo jak
0: pružný,
2: má hbité nohy a
0: jak
2: pružný.
0: Vyskočí.
2: Ano.
0: Aha, a poslední, a může být třeba i u pasu, a to už je veliká výška.
2: Ale samozřejmě, my se tady bavíme o něčem, co naše děti neznají. Takže já si myslím, že oni by si měli takovou gumu koupit, poprosit maminku, aby jim ji sešila, nebo si udělali uzlik a vyzkoušeli kouzlo této hry. Nepotřebujete k tomu nikoho. Ano.
0: Já myslím, že je velmi zajímavé,
2: ano.
0: Že se ty hry ztrácejí. Jak je to možné, že třeba maminky nebo babičky děti hrály nějaké hry a děti už je neumějí.
2: Víš, čím to je?
0: To je,
2: protože mají počítač, mají televizi, mají video, můžou využít čas jakkoliv a ten smysl toho pohybu se v nich vytrácí. Ale my dva jsme tady od toho, abychom je to znova učili.
0: Děti, zeptejte se doma vašich maminek, babiček, tatínků, starších brášků, strejdů, dědečků, jaké hry hráli, když byli
2: přesně
0: malí.
2: Přesně tak. A o tom nám napište.
0: Uh-huh.

0: hned tu máme radu druhou.
1: Slušně, skromně, také v domě. Hurvaj i za tu chvilku, než se běhneš po schodech.
2: Jezdím po zábradlí.
3: Jo.
1: No tak to se máš čím chlubit, ale chci říct, i za tu chvilenku můžeš někoho potkat.
2: Na tom zábradlí?
1: Na schodech, že ano. A je slušnost ho pozdravit.
3: Když fičí okolo něho po zábradlí.
2: V té rychlosti by ani neviděl, koho zdraví, pane Spejble.
1: Na tom nezáleží, Máničko. Slušně vychované dítě zdraví v domě každého. Samozřejmě ne 10krát za sebou, že?
0: Ale ještě k tomu jezdění po zábradlí, Hurvinku. Já bych po něm rozhodně nejezdila. A víš proč?
2: No, protože to neumíte.
0: Ale ne. Na tvém místě, myslím.
1: Jo.
0: Jednak můžeš spadnout,
1: ano,
0: ublížit si.
1: Ano.
0: A za druhé je to nevychovanost.
1: Samozřejmě.
0: A co ještě? Co se ještě nemá dělat, myslím? Klouzat se po chodbách.
3: Dupat po schodech jako slon.
2: Povykovat podobně a hvízdat jako na lesy.
1: No vidíš, aspoň něco. Aspoň něco víš. A když si pozveš domů kamarádky, Máničko, nepouštět naplno magnetofon.
3: Jejden, Hanky, to přece musíme, pane Spejble.
1: Proč byste museli?
3: No jinak bychom ho v tom našem řevu vůbec neslyšeli.
1: A sousedům se to líbí?
3: Měl byste slyšet, jak bouchají na zeď.
1: No samozřejmě, je to neslušná bezohlednost.
3: Vyďte, když já si je netroufám požádat, aby přestali bouchat.
1: Ale to vaše řádění je bezohlednost. Bavte se slušně a potichu. V domě si taky neodhazují papírky, pecky, slupky a tak.
0: Ano, a co řekneš chlapci, který si na schodech oloupe banán a zahodí slupku? No.
2: Já mu řeknu.
1: No, to jsem si.
0: No.
2: Já mu řeknu, aby mi dal kousnout.
0: Ano, no a o té slupce nic?
1: To nic.
2: Jak je měl štěstí, že ho nikdo neviděl a nelískl mu po hlavě, k tomu řeknu.
1: Aha. A co takhle, aby jí zvedla hodil do koše?
2: On se bude akorát mazat ruce, veď?
1: Ale když ta slupka zůstane ležet na zemi, někdo po ní může klouznout.
3: No to je fakt, Hurvinku. Aby na ní někdo nešlápl. Jako dobře vychované dítě.
1: Správně. Uděláš co?
3: Tam budu hlídat, aby se jí každý vyhnul.
1: Jo.
0: Máničko.
1: Co kdyby jsi zvedla, Máničko, takhle rukou, že ano, a hodila do koše sama, co?
3: I když to není moje slupka.
1: Ale klouznout po ní může i tvoje noha. A natlučíš si vlastní nos? Nehledě k tomu, že slušně vychované dítě dbá na čistotu. I v domě.
0: Ano, například zablácené boty
3: si očistím na rohožce. Taky pejskovi.
2: Očistíš boty? Kvůli tobě bude chodit pes v holinkách?
3: Ne, očistím mu tlapky.
0: Ano. A zablácená kola kočárku, koloběžky nebo jízdního kola. Aby se podobně netáhly blátivé koleje.
1: Ano, správně, paní Kateřino, děkuji, to jste správně připomněla. A pochopitelně nečmáráš na zeď neslušná slova, Hurvajs.
0: Ano.
2: A jaká slova tam mám čmárat, tatí?
1: No žádná, šmankoté, na zeď se nečmárá.
3: Na zeď se musí psát krasopisně, Hurvínku.
1: Ale ne, zeď není na psaní, vůbec.
0: Prostě, i v domě se pozná vychovaný člověk.
1: Ano.
4: Tiki kalendář. Dnes je 21. července.
5: A svátek slaví Vítězslav.
4: Vítězslav, Víťa, Víťové, vaše jméno nahradilo dnes už zapomenuté jméno Vítoslav.
5: A znamená, že je věncem korunovaný.
4: Jakože má místo koruny na hlavě nějaký slavnostní věnec.
5: Nebo že je slavný svou mocí.
4: Aha, vítězící Vítězslavové.
5: Přejeme vám všechno nejlepší.
6: Povídám pohádku pro kluky Třeštidla a pro holčičky Mazlíčky. A bude zdaleka až od protinožců z Austrálie, kde žijí klokani. Kdysi prý měli krále. Jak dobře víte, každý král na světě potřebuje ke králování trůn, korunu a žezlo. Ale pozor, úplně vždycky to neplatí. Třeba v Austrálii. Totiž australský klokaní král potřeboval ke králování zrovna to samé, co ostatní králové, ale od ostatních králů se něčím lišil. Namísto žezla držel v ruce velikou červenou mrkev a královský trůn měl udělaný z hromady zelných hlávek. A ještě něco. Klokaní král přes den královal na trůně a večer své žezlo i trůn slupl. Tohle jiní králové určitě nedělají, dělal to jenom ten klokaní. A ostatním králům se to vůbec nelíbilo. Chmuřili nad tím čela a vrtěli hlavami. Nakonec dali zachmuřené hlavy dohromady a potom putovalo do Austrálie velké psaní s pečetěmi. Stálo v něm: královský bratránku v Austrálii, je nebezpečná věc zbavit se den co den trůnu a žezla. Tohle by se ti nemuselo vyplatit. Klokaní král přečetl psaní a potom nevrle odpověděl: nestrkejte laskavě nos do záležitostí australského klokaního krále. Dělám, co chci, tak, jak to dělali moji předkové. Je to starodávný zvyk a mám k němu dobrý důvod. Jaký pak důvod? Poslali králové telegram. Klokaní král obratem zatelegrafoval: mám mrkev a zeli na devse rád. Králové zvedli telefon a zeptali se: a trůn nemáš rád? V Austrálii je zelí dost a dost, odsekl klokaní král a praštil sluchátkem. Pak začal chroupat zelný trůn, přitom se obrátil ke svému pobočníkovi, co vedle něj zvědavě natahoval uši, a řekl mu: proč pak posloucháš královské hovory? Je večer, tak už upaluj schánět zelí na zítřek. První pobočník, který byl zároveň královským rádcem, vyšel z trůní síně a bručel si pod nos: král klidně řekne, v Austrálii je zelí dost. Možná, že je, a možná, že není. Vždyť zelí miluje nejen král, ale i jeho podaní. A jen tak mezi námi dá se říct, že většina z nich má mnohem raději zelí než svého krále. Nakonec zelí vždycky seženu, ale cítím to v kostech, že jednou přijde den, kdy už se v celé Austrálii nenajde jediná zelná hlávka. Možná tu pochoutku ostatní klokani snědí, možná si ji jen schovají, protože je napadne. Proč by si na zelí měl pochutnávat král, ale my ne? A tenhle nešťastný den opravdu přišel dokonce brzy. Hned příští měsíc. První rádce napochodoval do trůní síně s tváří plnou chmur a prohlásil: jestli dnes večer vaše veličenstvo podle svého starodávného vznešeného zvyku slupne svůj trůn, obávám se, že si zítra ráno nebude mít na co sednout.
7: Ale, co mi to povídáš?
6: Zabrukal král, jako by ho to nezajímalo, a kousl do mrkve žezla, které si dával jako zákusek.
7: Povídám, že v celé Austrálii už není jediná hlávka zelí, povzdychl pobočník.
8: A co pak, že není?
6: Zabroukal král zase tak pokojně.
7: Prostě není. Jinými slovy, jestli dnes vaše veličenstvo skutečně povečeří zelí,
6: tak zítra ráno bude vaše veličenstvo bez trůnu. Král naráz spolkl zbytek svého žezla. Konečně mu to došlo. Zakuckal se, rádce mu dal pořádnou herdu dozad a král jen vyhekl. Bez trůnu? To bych už nebyl králem? Přesně tak. A vaše veličenstvo nemůže říct, že by nebylo varováno dopisem, telegramem i ústně. V Austrálii bylo zelí vždycky dost. Ach, časy se mění, vaše veličenstvo, zavzdychal první pobočník a rádce. Časy se strašně mění. Nech toho vzdychání, zaječel král. Jsi můj první rádce, tak celou tu lapálii nějak vyřešíš, ne? Rádce se zamyslel. No, jedno řešení bych měl. Co kdyby si vaše veličenstvo dalo k večeři kapustičku? Kapustičku? Mizerný nápad. Chuti zelí se nic nevyrovná. Trůn vašeho veličenstva by snad stál za nějakou oběť, namítl pobočník. Jenomže já mám chuť na zelí. To jediné má báječnou, sladce štiplavou chuť, zatímco kapusta je chuť mdlé. Ne, ne, zelí se nevzdám. Raději mi dej jinou radu. První rádce a pobočník pokrčil rameny. Obávám se, že jiná není. Ale je, už klíbl se král. Rozkazuji ti, abys do rána sehnal zelí. Jestli to neuděláš, dám ti srazit hlavu. Tohle už tě povzbudí, aby se snažil víc přemýšlet. Král se zasmál, spokojený s tím, jak vtipně všechno vyřešil, a začal chroupat zelný trůn. Jenomže rádci se zdálo, že teď bude lepší, když spíš poradí sobě než králi. A vůbec byl moudřejší než král a napadlo ho. Proč bych scháněl zelí? Co se mi vlastně může stát? Když král nebude králem, nikdo už nesplní jeho rozkazy. V Austrálii už nemají klokaního krále, za to chytrý první rádce má pořád hlavu na ramenou.
4: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

V lese stál hezonký smaček. Měl pěkné místo, slunce ho ozařovalo, vzduchu tam bylo dost a kolem dokola rostlo mnoho jeho velkých družek, jedlí a sosen. Ale náš smrček měl naspěch se vzrůstem i nemyslil na teplé slunko a čerstvý vzduch. Nevšímal si venkovských dětí, které tudy chodili a švitořili, když si vyšli na jahody nebo na ostružiny. Přicházeli někdy s plným hrnečkem nebo nabodali jahody na slámu a potom si sedali ke smrčku a říkali, ale ten je opravdu rozkošně malý. No to smrček nerad slyšel. Za rok byl o velký výhonek větší a za další rok ještě o výhonek vyšší, neboť u smrku můžeme vždycky spočítat podle výhonku, kolik je mu let. Och, kdybych byl takovým velikým stromem jako ostatní, vzdychal smrček. To bych mohl rozkládat větve dodaleka a vrcholkem bych viděl do širého světa. Ptáci by stavěli hnízda v mé koruně a až by zadul vítr, mohl bych se kývat tak ušlechtile jako ostatní stromy. Naprosto ho netěšilo sluneční světlo, ptáci a růžové mráčky, které ráno a večer nad ním pluly. I nastala zima a kolem dokola ležel zářivě bílý sníh. Tu přihopkoval často zajíc a posadil se rovnou na náš stromeček. O, to bylo opravdu k zlosti. Ale dvě zimy uplynuly a když přišla třetí, byl stromek tak veliký, že se mu zajíc musel vyhnout. O, růst, růst, být velký a starý, to ti jedině krásné na celém světě, myslíval si stromeček. Na podzim přicházeli pokaždé dřevorubci a porazili několik největších stromů. Stávalo se to každého roku a mladý smrček, který byl již úplně dorostlý, byl přitom pln úzkosti, neboť veliké, nádherné stromy padaly s praskotem a sténáním k zemi. Usekali jim větve, až byly úplně holé, dlouhé a štíhlé. Nebyly ani k poznání. Potom je položili na vozy a koně je odtáhli z lesa. No, kam je vezou a co se s nimi stane? Na jaře, když přilétli Čáp a Vlaštovka, ptal se jich strom, nevíte, kam je odvezli? Nepotkali jste je? Vlaštovky nevěděli nic, ale Čáp se zamyslil, pokyvoval hlavou a pravil. Myslím, že jsem je potkal. Viděl jsem mnoho nových lodí, když jsem letěl z Egypta a na těch lodích byly nádherné stěžně. Byli to asi oni. Voněli jako smrk a dávají vás mnohokrát pozdravovat. Opravdu vynikají nade všechny, nade všechny. Kéž bych byl také tak velký,

0: abych mohl plout po moři. Jaké pak je vlastně moře a čemu se podobá? To bych ti musel obšírně vysvětlovat, řekl čáp a odletěl. Raduj se ze svého mládí, říkali paprsky sluneční. Raduj se ze svého svěžího vzrůstu a mladého života, který je v tobě. A vítr líbal strom a rosa nad ním prolévala slzy. Ale smrček tomu nerozuměl. Když se blížila vánoční doba, porážely docela mladé stromy. Nebyly ani tak veliké, ani tak staré jako náš smrček, který neměl pro nic jiného smysl, než jak by se dostal pryč odtud. Těmto mladým stromům, a bývaly to právě nejkrásnější, ponechávali vždy jejich větve, položili je na vůz a koně je odvezli z lesa. No, kam je vezou? Ptal se smrček. Vždyť nejsou větší než já, ba dokonce jeden z nich je mnohem menší. A proč jim nechali větve? Kam jedou? My to víme, cvrlíkali vrabci. Dívali jsme se v městě okny do světnice i víme, kam je vezou. O, těm se povede tak krásně, jak jen si můžeš pomyslit. Když jsme se tak dívali oknem do domu, viděli jsme, jak je přesadili do teplé světnice a vyzdobili nejkrásnějšími věcmi. Pozlacenými jablky, medovými koláči, hračkami a tisíci světel. No a potom, ptal se smrček, chvěje se na všech větvích. A potom, co se stane potom? No, víc jsme nespatřili, ale bylo to skvostné. Zdali pak i mne očekává v budoucnosti tato zářivá cesta, jásal smrček, toť ještě lepší než plout po moři. Jak mě trápí nedočkavost, kdyby již byly Vánoce. Jsem nyní veliký a košatý jako ostatní, které loni odvezli. O, kéž bych byl již na voze, kéž bych byl v teplé světnici s veškerou nádherou a leskem. A potom, ovšem, pak přijde něco lepšího, ještě krásnějšího. Neboť proč by mne jinak takhle zdobili? Jistě přijde ještě něco většího, ještě něco nádhernějšího. Ale co? O, jak trpím, nemohu se dočkat. Sám ani nevím, co se to se mnou děje. Raduj se z nás, pravili sluneční paprsky a vítr. Raduj se ze svého svěžího mládí, zde ve volnosti. Ale smrček se ani trochu neradoval. Rostl a rostl, v zimě, v létě se zelenal, až se zazelenal do temna. Lidé, kteří jej viděli, říkali, to je krásný strom. A o Vánocích jej porazili dříve než ostatní. Sekira se zaťala hluboko do dřeně, strom padl s hlasitým zasténáním k zemi. Cítil bolest. Mdloby jej jímali, že ani nemohl myslit na nastávající štěstí. Byl smuten, že se musí rozloučit s domovem, s místem, na němž vyrostl. Viděl, že již nikdy nespatří milé staré druhy a družky, křoviny a květiny kolem a snad ani ptáky. Ani cesta nebyla nijak pohodlná. Náš strom se vzpamatoval teprve, když jej s ostatními stromy složili na dvoře a nějaký muž řekl, ten je krásný, jiný nechceme. Tu přišli dva sluhové v plném lesku a odnesli smrček do velkého krásného sálu. Kolem po stěnách visely podobizny a na velkých kachlových kamnech stály vázy selvy na víčkách. Smrček postavili do kbelíku s pískem, ale nikdo nemohl poznat, že je to kbelík, neboť byl kolem dokola ověšen zelenou látkou a stál na velkém pestrém koberci. Jak se náš strom chvěl, co se asi stane? Přicházeli služebníci i slečny a zdobili jej. Na větve věšeli malé síťky, vystříhané z barevného papíru, a každá síťka byla naplněna cukrovým. Pozlacená jablka a vlašské ořechy visely na něm jako přirostlé a na větve upevnili nasta červených, modrých a bílých svíček. Panenky, které vypadaly jako živí lidé, stromek ještě nikdy takové neviděl, vznášely se ve větvích a docela nahoře, ve vrcholku, byla hvězda z pozlátka. O, to bylo krásy. Dnes večer, říkali všichni, dnes večer zazáří. O, myslel si strom, kdyby již byl večer, kdyby již raději rozžehli svíčky. A co se asi stane potom? Snad sem přijdou stromy z lesa podívat se na mne. Zdali pak přiletí vrabci k oknu. Budu zde růst a budu stále ozdoben v zimě i v létě? Věděl si ve všem rady, ale samou nedočkavostí jej bolela kůra. A bolest kůry je pro strom právě tak zlá jako bolení hlavy pro nás lidi. Konečně rozsvěcovali svíčky. No, to bylo lesku, to bylo nádhery. V tom se otevřely obě poloviny dveří a houf dětí se vřítil dovnitř, jako by všechny chtěli skočit na strom. Ostatní lidé šli rozvážně za nimi. Maličci se zarazili a umlkli, ale jenom na okamžik. Potom se opět rozjásali, až se to rozléhalo po sále. Tančili okolo stromu a otrhávali dárek za dárkem. Co pak to dělají, myslel si stromek, co se bude dít? A svíčky dohořívaly až k větvičkám a když dohořeli, zhasili je a potom dovolili dětem očesat strom. Jak se na něj vrhli, až to ve všech větvích zapraštělo. Kdyby nebyl za vrcholek a zlatou hvězdu přivázán ke stropu, byli by jej převrhli. Děti tančili okolo svých nádherných hraček a nikdo se nedíval na stromek. Kromě staré chůvy, která ještě nahlížela mezi větve, ale jenom, aby se přesvědčila, zdali tam děti nezapomněli nějaký fík nebo jablko. Pohádku, pohádku, volali děti, táhnout se ke stromku malého tlustého mužíka. Ten se posadil pod strom. Tak to budeme aspoň pod zelení, pravil. A strom se může lecčemu zpřiučit. Ale povím vám jenom jednu pohádku. Chcete tu o Sněhurce nebo o hloupém Honzovi, který spadl ze schodů a přece dostal království a princeznu k tomu? Sněhurku, křičeli jedni. Hloupého Honzu, volali ostatní. Bylo křiku a hluku. Jenom strom stál docela tiše a myslel si, což pak si mne již ani nevšimnou. Ovšem, nevšímali si ho, neboť vykonali již, co vykonat měl. A muž vypravoval o Honzovi, který spadl ze schodů a přece dostal království a princeznu k tomu. A děti tleskali a opakovali, vypravuj, vypravuj. Chtěli také slyšet o Sněhurce, ale muž již nevypravoval. Smrček stál docela tiše a zamyšlen. Nikdy v lese nevypravovali ptáci nic takového. Hloupý Honza spadl ze schodů a přece dostal princeznu. Ano, ano, tak se to má ve světě, pomyslel si Smrček. A věřil, že se to skutečně přihodilo, když to vypravoval takový pěkně oděný muž. Tak, tak, kdož ví. Snad spadnu také ze schodů a dostanu princeznu. I těšil se, že zítra jej zase tak vyzdobí svíčkami a hračkami, zlatem a ovocem. Zítra se nebudu chvět, myslel si. Budu se plně těšit z veškeré své krásy. Zítra uslyším opět pohádku o Honzovi a snad také o Sněhurce. Strom stál tiše a zamýšlen celou noc. Ráno vyšli sluhové a služka. Již mě opět začnou zdobit, pomyslel si strom. Ale oni jej vytáhli z pokoje, vlekli po schodech na půdu a tam jej postavili do temného kouta, kde nebylo žádné světlo. Co pak to znamená? Pomyslel si strom. Co pak tady mám dělat? A co zde uslyším? I opřel se o zeď a přemýšlel a přemýšlel. Měl k tomu dost času. Dny a noci míjeli a nikdo sem nahoru nepřicházel. A přišel-li přece někdo, tedy jenom proto, aby postavil nějaké bedny do kouta. Strom byl úplně schován, takže se dalo myslet, že na něj docela zapomněli. Je nyní zima venku, myslel si strom. Země je zmrzlá a pokrytá sněhem. Lidé mne nemohou zasadit, proto zde mám asi zůstat do jara. Ha, jak to dobře rozvážili a jak dobří jsou lidé. Jenom kdyby zde nebyla taková tma a tak strašlivě pusto. Bylo přece jen veselo venku v lese, když sníh ležel a zajíc poskakoval kolem, ba i když mě přeskakoval a mně se to nelíbilo. Hí, hí, vypískla v tom myška, vylézajíc a za ní ještě jedna. Očichávali smrček a prolézali jeho větvemi. To je zde strašlivá zima, říkali myšky, ale jinak je tu krásně. Není-li pravda, starý smrku? Já přece nejsem starý, bránil se smrk. Hodně nás je ještě mnohem starších nežli já. Jak jsi sem dostal, ptali se myši. A co znáš? Byli tuze zvědavé. Vypravuj nám něco o nejkrásnějším místě na světě. Byl jsi tam? Byl jsi ve spižírně, kde leží sýr na poličce a šunky visí od stropu? Kde tančíme po lojových svíčkách a kam vcházíme hubené a vycházíme tučné? To neznám, řekl strom. Avšak znám les, kde svítí slunce a zpívají ptáci. A vypravoval jim o svém mládí. Myšky ještě nikdy o něčem takovém neslyšeli a proto naslouchali pozorně a pravili. Ale ty z toho viděl. Jak jsi byl šťasten? Byl jsem šťasten, řekl strom. A přemýšlel o tom, co sám vypravoval. Ano, byly to vlastně velmi krásné doby. Ale potom vyprávěl o štědrém večeru, kdy byl ozdoben svíčkami a koláči. O, divili se myšky, jak jsi byl šťasten, ty starý smrku. Ale vždyť já nejsem star, pravil strom. Vždyť jsem se teprve tuto zimu dostal z lesa. Jsem v nejlepším věku, jenomže jsem zaprášený. Jak krásně vypravuješ, libovali si myšky. A následující noci přiběhli s jinými čtyřmi myškami, aby také ty slyšeli jeho vypravování. Čím více toho vypravoval, tím jasněji se na to pamatoval. I zdálo se mu, že to byly přece jenom krásné časy. Ale ještě se mohou se vrátit. Hloupý Honza spadl ze schodů a dostal přece princeznu. Snad také já ji dostanu. I myslil Smrček na takovou spanilou břízku, která rostla v lese a byla by opravdu pro něj hezkou princeznou. Ale myšky nakonec také nepřicházely. I vzdychal strom. Bylo to přece jen hezké, když tak okolo mne seděly veselé myšky a naslouchali mému vypravování. Teď i ty odešli. Ale však zas všechno bude jako dříve. Jenom jak mne zase odtud vytáhnou. Ale kdy se to stalo? Inu, bylo to jednou z rána. Přišli lidé a pracovali na půdě. Přerovnali bedny a vytáhli stromek. Ovšem hodili jej trochu hrubě na zem. Ale potom jej jeden sluha stáhl po schodech dolů, kde bylo denní světlo. Ach, teď začne zase život, pomyslel si strom. Cítil čerstvý vzduch, první paprsek slunce. A zase byl venku na dvoře. Všechno šlo tak rychle, že strom úplně zapomněl podívat se po sobě. Tolik toho viděl kolem sebe. Dvůr sousedil se zahradou, v které všechno kvetlo. Svěží a voné růže visely přes nízký tyčkový plot. Lípy kvetly a vlaštovky poletovaly. Nyní budu žít, jásal Smrček a rozestřel daleko své větve. Ach, byly všechny zvadlé a žluté. A ležel k tomu v koutě mezi plevelem a kopřivami. Hvězda ze zlatého papíru zbyla ještě na vrcholku a zářila v jasném slunečním světle. Na dvoře si hrály dvě veselé děti z těch, které na štědrý večer tančili okolo stromu a tolik se z něho radovali. Menší z nich přiběhlo a zlatou hvězdu utrhlo. Hleďte, co zbylo ještě na tom ošklivém starém vánočním stromku, volalo i dupalo po větvích, až to pod jeho botami praskalo. A strom se díval na veškeru květinovou nádheru a svěžest v zahradě. Potom pohlédl na sebe a přál si, aby byl zůstal ve svém temném koutě na půdě. Vzpomínal na svoje svěží mládí v lese, na veselý štědrý večer a na myšky, které tak vesele poslouchali pohádku o hloupém Honzovi. Pryč je to, pryč, říkal si ubohý strom. Měl jsem se radovat, dokud jsem mohl. Teď je po všem. Po všem. Tu přišel podomek a rozštípal strom na malé kousky. Byla jich celá otep. Polínka krásně vzplanula pod velkým kotlem a vzdychala přitom tak z hloubky, že to bylo jako malé výstřely. I přiběhly děti, smály se a dívali se do ohně a volali pif, pal. Ale při každé ráně, která byla hlubokým povzdechem, myslil strom na letní den v lese a na zimní noc, kdy zářily hvězdy. Myslil na štědrý den a na Honzu, na jedinou pohádku, kterou slyšel a uměl vypravovat. A potom náš strom dohořel. Děti si hráli na zahradě a nejmenší mělo na prsou zlatou hvězdu, kterou se pyšnil strom ve svůj nejšťastnější večer. Ten však již minul a strom zahynul. A pohádky je konec. Konec, konec. Neboť každá pohádka má svůj konec.
1: Vigy básnička. Andulky se rády baví. Jsou to ptáčci povídaví.
2: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
3: No a teď ještě jedno.
2: Andulky se rády baví.
1: Jsou to ptáčci povídaví.
2: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
3: Jestli se vám ta básnička líbila,
4: jděte na www.pigy.cz a tam

Za Kozími horami a Beránčí roklí, mezi městečkem Zelníčky a vesnicí Tancibudka, leží rybník Brčálník. Na jižní straně má písečnou mělčinu vyhřívanou sluníčkem, u protějšího břehu roste husté rákosí, aby chránilo před větrem severákem, na východě je dno zrovna na míru kaprům a u západní hráze se to černá hlubinou. Takových obyčejných rybníků je v kraji 12 do tuctu, ale Brčálník mezi ně nepatří. Je totiž neobyčejný, a to proto, že u něho už leta letoucí bydlí rákosníček. Je to skřítek neposeda, zvědavý jak opička, ale tak trochu popleta. Jinak je ovšem veliký dobrák, vždycky ochotný přijít na pomoc tomu, kdo se dostal do nějaké brindy. Jenomže když mu z ní potom pomáhá ven, tak se skoro vždycky začnou dít podivuhodné věci.

0: jak rákosníček předjížděl velký vůz a co z toho bylo. Jednou takhle na večer seděl Skřítek na hrázi a držel černou hodinku. Bylo mu svátečně, jenomže do té pěkné chvilky se najednou zhora ozvalo tiché zanaříkání, jako kdyby na obloze někdo plakal. A také hvězdy, které se ukazovaly na hladině rybníka, najednou začaly blikat a byly celé rozklepané.
1: To jsou mi věci,
0: kroutil hlavou rákosníček.
1: Tohle vypadá jako nějaký nebeský vozíček s lampiony. Ale bohužel porouchaný, protože nejezdí.
2: No to se musí ovšem neprodleně, ale opravdu neprodleně napravit.
0: A hned také začal chystat cestu na oblohu. Vybral si k tomu ten největší rákosový květ, který vypadal tak trochu jako doutník a trochu jako raketa. A jen co si ho osedlal, už se scháněl po bludičce Julii, aby mu svým plamínkem tu rachejtli zapálila a tím pádem odpálila. Sotva se bludička s tím svým světýlkem objevila, začal Skřítek se startem.
2: Haló, haló, vykřikoval do všech stran. Tady je prosím rachovejtle Matilda jedna, jak mě slyšíte?
0: No, slyšet ho bylo široko daleko a proto rákosníček pokračoval.
2: Nože, Julinko, zážeh!
0: A hned začal s odpočítáváním.
2: 10, 9, moc, málo, 2, 1, teď!
0: Za rákosem se jen začmoudil, objevil se obláček kouře a rachejtle i se Skřítkem byla rázem ta tam. Tedy spíš vlastně tam. Tam, kde rákosníček chtěl být. Přistál na chlup přesně vedle toho nebeského vozíčku, jenomže takhle blízko se ukázalo, že je to pořádný velký vůz a s pořádnou poruchou. Hned vedle stála panenka lampářka, která na nebi rozsvěcuje hvězdy, ale místo toho natahovala moldánky.
1: Tak už přestaň brečet, ty lampářko nebeská. Teď je tady rákosníček služby a opravy všeho druhu,
0: chlácholil jí Skřítek.
1: He, to budeš koukat, jak si s tím hravě poradím. Ono to bude jen tak to... No, možná, že vyběhaný ten, no, třeba škrtící hřídelík, nebo to může být taky něco úplně jiného.
0: Když tohle povídal, tvářil se, jako když se vyzná. Klepnul semhle, klepl tamhle, tohle utáhl, tam to povolil, ale ono pořád nic.
1: No, nejezdí to, nejezdí,
0: brůčel si pro sebe rákosníček.
1: Tohle rachotina asi opravdu patří do starého železa. Leda, že bych,
0: zasvítili mu najednou oči,
1: leda, že bych sem přidal tu svoji doutníkovou rachejtli.
0: Než stačila nebeská panenka třikrát zamrkat a jednou zakroutit hlavou, předělal Skřítek velký vůz na raketový.
1: Račte prosím nasedat, hvězdo očko, začne zkušební jízda,
0: pobízel panenku lampářku.
2: a pěkně se držet, protože za chvíli pojedeme na tryskový pohon.
0: Po nebeských pláních uháněli s větrem o závod, ale Rákosničkovi to bylo pořád málo. Ze samého furianství bral zatáčky po dvou kolech, do obláčků najížděl takovou rychlostí, že je rozháněl do všech stran a nakonec si to namířil rovnou na mléčnou dráhu. Jenomže tam dostal smyk a narazil do kulatého měsíce takovou silou, že ho promáčkl na tenoučký srpeček. Velký vůz také nedopadl nejlépe a Rákosníček měl co dělat, aby napravil všechno to, co pokazil. Potom už ho ta hvězdná panenka k řízení nepustila a odjela sama. Pěkně polehoučku, jako když vánek vane, a ne jako když se vichřice žene.
2: Tak abys věděla, volal za ní Rákosníček. Mě už ten tvůj kočár stejně nebaví. Když budu chtít, postavím si něco lepšího. A hlavně kosmicky rychlejšího.
0: A pak už to šlo ráz na ráz. Jednu hvězdičku dal sem, druhou tam, třetí nahoru, čtvrtou dolu, mezi ně přišrouboval Rachejtli, která při srážce s měsícem vypadla z velkého vozu, a najednou tady stálo něco jako hvězdolet, ale spíš hvězdokoloběžka. Skřítek jí nejdřív opatrně vyzkoušel a když se přesvědčil, že ta rychloběžka skutečně rychle běží, nebylo s ním už zase k vydržení. Rozjel se po nebi takovou rychlostí, že za ním zůstávala ohnivá čára, jako by tu proletěla nějaká kometa. Když dohonil panenku lampářku a její velký vůz, začal se znovu vytahovat.
2: Heď, heď, předjedu tě, předjedu,
0: poškleboval se a dělal přitom na hvězdoočku dokonce dlouhý nos. Jenomže se mu to nevyplatilo. Sotva koloběžka ucítila, že jí Rákosníček nedrží, vyrazila jako splašená a skřítek se za ní nestačil ani ohlédnout. Hvězdoběžka uháněla někam nahoru do oblačných výšek, zatímco skřítek kotrmelcoval volným pádem rovnou do rybníka Brčálníka. A kdybyste náhodou chtěli vědět, jak to dopadlo s tou nebeskou holčičkou a jejím vozem, podívejte se večer na oblohu. Najdete tam 7 jasných hvězd. Že se jmenují Velký vůz, ví každý. Ale proč jezdí po nebi tak pomalu, víte jenom vy a skřítek Rákosníček.

o smutném tygrovi. Byl jednou jeden tygr. Byl zavřený v kleci, v zoologické zahradě. Klec byla pevná, železná a ještě byl kolem plot z drátu. Lidé se na něj chodili dívat a ukazovali ho svým dětem. Říkávali, to je zlý tygr, nebudeš-li hodný, sežere tě. Děti plakávali strachem a lidé se smáli. Tygr jenom ležel a byl tichý. Díval se přes mříže a přes lidi na oblohu, na slunce, v noci na měsíc a na hvězdy a vzpomínal jenom, jaké to bylo, když byl ještě maličký. Na džungli, na řeku, na hustou trávu, na svobodu. A měl veliké, převeliké oči. To proto, že mu bylo smutno. Jednou na večer, když už v zoologické zahradě nikdo nebyl, tygr se zase díval na vycházející měsíc. A tu letěl kolem jeho klece ptáček. Takový maličký. Nikdy tudy žádný takový neletěl. Až najednou tenhle. Tygr na něj zavolal. Ptáčku! Ptáček chtěl letět dál, ale zahlédl veliké, smutné, tygří oči. I vlétl mezi mříže. Chvíli se na sebe dívali a tu tygr z lehínka ptáčka pohladil tlapou po hlavičce. A ptáček neodletěl, ani se nebál. Věděl dobře, že ten, kdo má takové veliké smutné oči, není zlý. Tygr si povzdychl. Být tak maličký jako ty, mít křidélka, to by mi bylo dobře. Co děláš? Co jíš, že jsi tak maličký, ptáčku? Ptáček dal hlavičku na bok a povídá tygrovi. Nebuď smutný. Jím taková šedivá semínka, co rostou v lese. Přinesu ti jich několik, ty je sníš a možná, že budeš takovým ptáčkem jako já. Potom ptáček ulétl. Tygr ležel u mříže a čekal. Za chvíli byl ptáček zpátky a přinesl v zobáčku pár šedivých semínek. Tygr je spolkl a pocítil, že se trochu zmenšil. Podíval se udiveně na ptáčka. A ten jenom povídá. Vidíš? Začal létat a nosit šedivá semínka a tygr je jedl a menšil se, až byl tak maličký jako ten ptáček. I křidélka mu narostla. Proklouzl tedy skrze mříže a byl na svobodě. Zaradovali se oba ptáčkové a vesele ulétli někam daleko, pryč. Divili se druhý den strážci v zoologické zahradě, když viděli prázdnou a zamčenou klec. Ale kdybyste jim stokrát vykládali, jak se to stalo, řeknou vám, nemluvte hlouposti. Takové věci se přece dějí jen v pohádkách.

0: říká Monika Jirkovi. Jak je to vůbec možné, že maminka poznala, že jsem si nemila ruce a to mi je vůbec neprohlížela?
1: Jirka ani na chvilku nezaváhá a odpovídá. To je jasné, zapomněla si namočit mýdlo.
2: Jo, to znamená, že ty děti podváděli a neumyli si ruce, viď? To se nemá dělat, protože na rukou máme spoustu různých bakterií. Ruce si mít musíme.
3: Je to je škoda, že už je po všem.
4: Však on si náš Ferda zase něco vymyslí.
5: Já už to mám vymyšlené. Víte co, budeme si vybrávět pohádky. Já jich znám plno od nás z kina. O perníkové karkulce, o sedmi sněhurkách, no rozdě spousty.
6: Ale o tom, jak si housenka pletla kabátek, to jistě neznáš.
3: Jak si housenka pletla kabátek?
6: To vám byla jednou jedna housenka a ta se moc ráda strojila. Zrovna nadešel čas, kdy se měla proměnit v motýla a tak si začala plést kabátek. Ten si musí udělat každá housenka, než se promění v motýla. Celá se pak do něj zabalí, usne a když se pak probudí, kabátek praskne a housenka už není housenkou, ale motýlkem. Ta naše housenka však pořád nevěděla, jaký kabátek by si měla uplést, aby z ní byl hodně krásný motýl. Letěl kolem Bělásek a milá housenka na něj volala:
7: co pak je teď v módě?
6: Zrovna tak. A ten Bělásek povídá: podívej se na mě, já jsem celý bílý, letos bude v módě bílá. A tak ta housenka začala plést bílou.
3: Je, ta byla ale hloupá. Nejkrásnější je přece červená puntičkovaná, jako nosím já.
6: Zrovna tak poradila housence jedna beruška. Housenka tedy začala plést červeno puntičkovaně, ale ten bílý načatý kousek už nechala. A kde se vzal, tu se vzal nejkrásnější motýl, otakárek.
8: Vy si děláte červeně puntičkovanou, to jsem jak živ neviděl, já bych nenosil jinou než žlutou černě páskovanou.
6: Housenka tedy připletla k těm předchozím barvám žlutou černě páskovanou a potom ještě zelenou měňavou. To jí poradil zlatohlávek.
3: Je, to měla na sobě tedy učiněnou strakatinu.
4: To jsem tedy zvědav, jaký z ní pak byl motýl.
6: Všichni byli zvědaví. Ale nikdo se to nikdy nedověděl, protože ta parádivá housenka se vůbec neproměnila v motýla, ale v můru, která lítá pod mě, takže není vidět, jakou má barvu.
5: Dobře i tak, když byla hloupá.
4: A marnivá.
3: To já bych nikdy nechtěla být jiná nežli červená puntičkovaná, protože taková jsem ze všech nejkrásnější. Co se mi pozmíváte?
5: Pardon, to já ne.
3: A jsem ze všech nejkrásnější, abyste věděl, jsem. Počkejte, já to řeknu mamince, že se mi pozmíváte.
6: Jestli pak víš, kdo to řechtá?
7: Já ne, Ferdo.
6: A co pak si kobylka, pytlíku?
7: A kobylka? Jaká kobylka?
6: Obyčejná luční kobylka, schovaná v Heřmánkovém houští.

0: Špigy cvičení a jdeme na to! Ahoj, Hanko Kinechová.
1: Ahoj, Piggy, jak se máš?
0: Hanko, já se mám dobře, protože jsme chodili hodně hop. Co to děláš?
1: Hop. Opakuju si sestavu, kterou tě tady chci dneska naučit. Protože když by náhodou v létě bylo ošklivé počasí, anebo v zimě se nám nechtělo ven, protože bude fujavice, tak my můžeme co?
0: Skákat jako ptáček,
1: ale musí to mít nějaký svůj smysl. A já, protože mám ráda sestavy a mám ráda ve všem pořádek a řád, tak jsem si říkala, že bychom tyto kroky mohli dát za sebe, dát si je do hlavy a vždycky, když na nás přijde taková chmurná nálada, nebo se budeme nudit a budeme kyselí a utrávení, tak si na mě vzpomenete. A tuhle tu sestavu si zacvičíte.
0: Hanko, já myslela, že si hraješ na kosa.
1: Ne. Piggy, takže pojďme naučit naše děti. Nejdříve se je zeptám. Víš, jak vypadá dřep?
0: Dřep to umíme, to už jsme brali.
1: Víš, jak se skáče s nožmo?
0: S nožmo, jasně.
1: Nohy u sebe. Mm-hmm. Víš, jak se zdvíhají kolena?
0: Jasně.
1: Super. Umíš běžet na místě?
0: No, ale krásně.
1: Umíš skákat po pravé noze?
0: To zvládám.
1: Umíš skákat po levé noze?
0: Anko, já si úplně všechno umím.
1: Super, takže tím pádem můžeme už jenom počítat. Takže první pokyn je, pětkrát uděláme dřep a jdeme. Po prvé, po druhé, po třetí, po čtvrté, po páté. Skáču s nožmo. 5, 4, 3, 2, 1. A znova dřep. 5, 2, 3. Pozor, změna, zdvíháme kolena. Pravá, levá, pravá. A běží na místě.
0: Anko, k čemu je to dobré?
1: Podívej, co to s tebou dělá. No. Fyzickou kondici si zlepšujeme, posilujeme svaly, zvětšujeme kapacitu plic.
0: A hrajeme si na parník.
1: Tak ještě jednou. Takže první věc byla 5 dřepů. 5, 4 dřepy, 3 dřepy, 2 dřepy, 1 dřep. Na to jsme navázali skákání s nožmo. Opět 5. Nahoru, nahoru, nahoru, nahoru, nahoru. 5 dřepů znova. 5, 4 dřepy, 3 dřepy, já vím, 2 dřepy a zdviháme kolena 4x, 3x, 2x.
0: To znamená,
1: dvakrát,
0: že sílí
1: jednou,
0: svaly, veď?
1: Přesně tak a běžíme na místě. Super. Chvilku to necháme uležet a já ti řeknu, co jsme posilovali dřepem. Stehna a zadeček. Co jsme posilovali při skákání s nožmo? Stehna, zadeček a lítka a achilovku. Dřep už jsme říkali.
0: Achilovka to je u patičky.
1: To je jako ten malinký svalíček u patičky. Aha. Pak jsme zdvihali kolena. Takže opět jsme posilovali stehna, hýždě, ale tentokrát zadeček, i břišní sval. A když jsme běželi na místě, tak jsme dělali co? Zahřívali jsme svaly celého těla a trénovali jsme kapacitu plic, zvětšovali jsme plíce a krevní oběh. Aha. Takže ještě jednou, 5x jsme dřepovali, 5x jsme skákali s nožmo, 5x jsme dřepovali, zdvihali jsme 4x kolena a běželi jsme na místě.
0: Víš, to se myslím,
1: že dá zapamatovat.
0: Předtím mi bylo zima a teď mi je teplo.
1: Tak jo, takže děti, Piggy už poznal, co to s ním dělá a teď bych poprosila vás, aby se to s námi vyzkoušeli. Je mi úplně jedno, jestli si nezapamatujete počet dřepů, podřep skákání, ale hlavně ty pokyny, aby šly za sebou. Takže jdeme dřep. Dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru. S nožmo. Hop, hop, hop, hop, hop, dřep. Dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru. Zdviháme kolena. Tram, dva. A běží na místě. Tak, Piggy, zastav se a zopakuj mi, jak to šlo za sebou.
0: Nejdřív jsme měli nožičky u sebe a dřepovali jsme dolů, nahoru, dolů, nahoru. Pak jsme měli hopinky, dupinky.
1: S nožmo.
0: 5, 5, šup, šup, šup. Mm-hmm. A pak jsme zvedali kolínka, šup, šup,
1: pak jsme šli ještě jednou do dřepu, pak jsme zběhali kolínka a pak jsme běželi na místě.
0: A pak jsme běželi na místě.
1: Tak, takže milé děti, já pevně věřím, že vám to zůstalo v hlavě, pokud ne, tak rychle, ať vám to maminka napíše, dřepy, skákání s nožmo, dřepy, zdvihání kolen a běžím na místě a máte sestavičku hotovou a kdykoliv si ji můžete zacvičit, když půjdete na procházku.
0: Takže myslíš, že kdyby Hugo vždycky na chvilku odložil knížku a udělal si dřepinky dřep, hopinky hop.
1: Ty by se to vlastně mohl naučit a naše děti by toto mohly naučit své kamarády a tím pádem by všechny děti začaly sportovat a to by mi udělalo velkou radost.
0: A začne to tak jednoduše, jenom dřepem.
1: Děti, mějte se hezky a utíkejte mezi své kamarády a naučte je to. Ahoj.
0: Ahoj, děti.
2: klidné dny. Dny, které přišly, byly neuvěřitelně klidné. Profesor Kadeřábek pracoval na nové kapitole svého díla, která popisovala povahové a fyzické rozdíly mezi spořádanými lichožrouty z horního města a divokými hladovými lichožrouty z dolní čtvrti. Hihlík trávil čas s Ramsesem, bylo jim spolu dobře. Doháněli, co dříve zameškali, nebo vlastně, co dřív nebylo. Většinou se potulovali dolním městem. Na místě Kilimanžára byla už oplocená stavební parcela. Před ní stál panel s modelem budoucího domu sportovních a značkových ponožek. V okolních uličkách leželo ještě plno postrácených spínacích špendlíků, ale lichožrouty bylo vidět jen vzácně. A ti, které Hihlík s Ramíkem potkali, nic o Tulamorovi nevěděli, nebo o něm nechtěli mluvit. Hihlík byl pro ně zrádce a na Ramíkovi jim vlastně nejvíc vadilo, že je Tulamorovi podobný jako dvojče dvojčeti a přitom vypadá úplně jinak, hrozně čistotně a způsobně. Ale to málo, co z nich dostali, bylo nakonec potěšující. Tulamor demolici přežil a určitě se někde objeví. Slyšíš to? Povzbuzoval Hihlík bratrance. Nesmíme se vzdávat. Najdeme ho. Svět je malý.
3: Přesně tohle mi řekl můj táta.
2: Co?
3: No, že svět je malý.
2: Tak ho obrátíme vzhůru nohama, řekl Hihlík a vzpomněl si na dědu.

0: Dnes je 21. července.
1: A svátek slaví Vítězslav.
0: Vítězslav, Víťa, Víťové, vaše jméno nahradilo dnes už zapomenuté jméno Vítoslav.
1: A znamená, že je věncem korunovaný.
0: Jakože má místo koruny na hlavě nějaký slavnostní věnec.
1: Nebo že je slavný svou mocí.
0: Aha, vítězící Vítězslavové.
1: Přejeme vám všechno nejlepší.
0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

Pohádka o Dušanovi, který stále brblal a odvlouval. Dušan byl celkem milý a slušný chlapeček, jen měl špatnou vlastnost. Všechno, co se dalo, obrblal a všem odmlouval. Nebylo to nic divného, kdyby se to dělo jednou za týden. Ale on brblal a odmlouval každý den od rána do večera, až to nakonec nikdo nevydržel a všichni se z něho zbláznili. První se zbláznila teta Marta, sestřenice maminčiny babičky. Rozhodla se, že půjde pro Dušana do školky a potom spolu půjdou na zmrzlinu. Někde v parku si sednou na lavičku, budou lízat zmrzlinu a ona mu bude vypravovat o ptáčcích, květinách a veselých zvířátkách. Všichni tetu Martu od tohoto nápadu odrazovali, klečeli před ní na kolenou a prosili jí, aby to nedělala, ale nepomohlo to. Teta Marta si nasadila pěkný letní klobouk, vzala si nový deštník a netrpělivě se rozběhla do školky pro milého a slušného chlapečka Dušana. Dušan se nejprve tvářil vesele a spokojeně. Rovnou ze školky se nechal odvést k prvnímu zmrzlináři, dal si naložit obrovskou zmrzlinu a teprve, když se s tetou Martou posadil na lavičku v parku, pustil se do brblání. Nejprve obrbl zmrzlinu, protože jí nestačil lízat a tekla mu po prstech. Potom velmi rázně obrblal všechny ptáčky, květiny i veselá zvířátka. Teta Marta překvapením otevřela ústa, ale nestačila nic říct, protože Dušan už stihl obrblat její letní klobouk a nový deštník. Potom ještě něco ošklivě odbrbl staré babce, která šla okolo a zeptala se ho, jak se jmenuje a jestli mu chutná zmrzlina. Teta Marta překvapeně a s hrůzou vyskočila z lavičky a chtěla Dušana napomenout, ale už bylo pozdě. Z Dušanova brblání a odmlouvání se zbláznila, utekla a už ji nikdo nikdy neviděl, jen někde našli její pěkný letní klobouk. Druhá se zbláznila teta Duchna, nejmladší sestra otcovy kmotry. Ta se rozhodla, že vezme Dušana do zoologické zahrady. Ukáže mu tam tygry, lvy a medvědy a přitom ho nějakým šikovným trikem odnaučí brblat a odmlouvat. Všichni tetu Duchnu od tohoto nápadu odrazovali. Klečeli před ní na kolenou a prosili, aby to nedělala, ale nepomohlo to. Teta Duchna si oblékla veselou barevnou sukni, vzala obrovskou kabelku, nacpala jí čokoládu a bombóny, chytla Dušana za ruku a už s ním utíkala do zoologické zahrady. Dušan se nejprve tvářil milé a slušně. Cpal se bombóny a pozorně poslouchal tetu Duchnu, která u každé klece se zvířaty nahlas mluvila a vesele se oháněla kabelkou. Potom však přišli ke kleci selvy a Dušan začal brblat. Povídal, že lvy smrdí a on není na smradlavý lvy vůbec zvědavý. A stejně není zvědavý ani na medvědy, protože určitě smrdí víc než lvy. Teta Duchna překvapením vyvalila oči a říkala, že medvědi určitě nesmrdí, protože se často koupou a krom toho jezdí na kole a hrají fotbal. Stačí, když zajdou ke kleci s medvědy a přesvědčí se na vlastní oči. Dušan říkal, že nikam nejde a krom toho smrdí i opice, koně, hadi, papoušci, žirafy i želvy. Celá zoologická zahrada smrdí a nejvíc smrdí teta Duchna a on chce jít domů a hotovo. Teta Duchna překvapeně vyjekla.

opustila kabelku a chytila se za srdce. Chtěla ještě něco říct nebo zakřičet, ale už bylo pozdě. Z Dušanova brblání a odmlouvání se zbláznila a tak, jak byla celá zblázněná a bez kabelky, se rozběhla, utekla ze zoologické zahrady a víc jí nikdo neviděl, jen někde našli její veselou barevnou sukni. Po této události bylo jasné, že dřív nebo později se zblázní každý, kdo bude poslouchat Dušanovo brblání a odmlouvání. Někteří se polekali a odstěhovali se pryč. Jiní navrhovali, aby Dušana svěřili do rukou odborníka proti odmlouvání. Další chtěli Dušana okamžitě odvést do ústavu pro neposlušné děti, kde si s ním profesor Samojed už nějak poradí a vyléčí ho z brblání a odmlouvání. Proti tomu se však postavili maminka a tatínek. Říkali, že v neděli bude tetě Huntě 80 let a všichni jsou k ní pozváni na oslavu. Jak to bude vypadat, když tam půjdou bez Dušana a řeknou, že ho dali do nějakého ústavu pro neposlušné děti k strašnému profesoru Samojedovi? Po těchto slovech všichni zesmutněli a potom se dohodli, že Dušana odvezou do ústavu až po oslavě narozenin tety Hunty. V neděli si tedy všichni oblékli sváteční šaty, vzali množství dárků a květin a společně se vydali k tetě Huntě. Už cestou se zbláznila teta Aneška, švagrová otcova bratra. V autobuse si sedla vedle Dušana a snažila se ho zabavit tím, že ho krmila bonbóny a z okna mu ukazovala různé zajímavé věci. Domy, stromy, auta, mraky, lidi a trávu. Dušanovi se to nejdříve líbilo, ale potom začal brblat a říkal, že autobus jede příliš pomalu a všem se nějak divně natřásají hlavy a tetě Anešce se z toho natřásání už určitě v hlavě všecko pomotalo. Teta Aneška se z těchto slov hned zbláznila. Musel jí z autobusu vyložit a nechat sedět v příkopě u cesty. Autobus nakonec zůstal na okraji města před starodávným zděným domem. Všichni se vyřítili ven a s velkým dupáním, funěním a křikem vyběhli po schodech nahoru do 8. poschodí, kde bydlela teta Hunta. Dušan samozřejmě začal odmlouvat. Říkal, že nezvládne jít nahoru po schodech a nejraději by jel výtahem. Strýc Pavel, který byl nejmladším bratrem maminčiny sestřenice, se nabídl, že odnese Dušana na zádech. Všichni ho od tohoto nápadu odrazovali. Klečili před ním na kolenou a prosili ho, aby to nedělal. Ale nepomohlo to. Strýc Pavel si naložil Dušana na záda a velmi odvážně začal šlapat po schodech nahoru. Ale už ve třetím patře se z Dušanova brblání zbláznil, složil ho na zem a s divnými výkřiky se někam rozběhl a nikdo ho už více neviděl, neslyšel a ani nepotkal. Dušan musel do 8. poschodí vyjít sám, protože všichni se před jeho odblouváním schovali u tety Hunty. Teta Hunta je očekávala s otevřenou náručí. Staroba způsobila, že byla úplně hluchá, ale to jí nevadilo a z příchodu gratulantů se velmi radovala. Všichni ji objímali, líbali a přáli k narozeninám. Potom si sedli za slavnostně prostřený stůl a začali jíst polévku, hřízky a brambory. Na Dušana zapomněli a doufali, že někde zabloudil nebo ho sežrala nějaká masožravá šelma. Doufali však marně. Ještě ani pořádně nedojedli polévku, když z chodby zaslechli velký křik. Největší odvahu projevil strýc Felix, nejmladší syn tety Hunty. Opatrně pootevřel dveře a zjistil, že na chodbě stojí zástup sousedů z vedlejších bytů. Všichni rozčleně křičeli a mávali rukama. Před nimi stál Dušan a brblal a odmlouval tak, až to sousedi nevydrželi, všichni najednou se zbláznili a se zježenými vlasy se rozutekli na všechny strany. Zbláznil se i strýc Felix a hned po něm i teta Marie, která ze zvědavosti vyšla na chodbu, aby se podívala, co se děje. Teta Hunta se Dušanovi zalíbila. Nechala si od něho popřát k narozeninám a posadila ho k slavnostně prostřenému stolu hned vedle sebe, aby ho mohla krmit všemi dobrotami, které navařila a napekla.
Všichni zaraženě mlčeli a čekali, co se stane. Nestalo se však nic. Dušanovi cestu vyhládlo a proto se s radostí spal a nikoho si nevšímal. Všichni si ulehčeně oddechli. Rychle dojedli řízky a brambory, nalili si víno a pustili se do debaty o Dušanově brblání a odmlouvání. Všichni se dívali na Dušana, jak se spokojeně krmí jablečným koláčem a čekali, co bude dál. Nakonec se strýc Tonda, muž maminčiny starší sestry, rozhodl, že pro obveselení všech zahraje na tahací harmoniku. Všichni ho od toho nápadu odrazovali. Klečeli před ním na kolenou a prosili ho, aby to nedělal, že teta Hunta je i tak hluchá a úplně bude stačit, když budou svorně potichu otvírat ústa. Ale nepomohlo to. Strýc Tonda vybalil z pouzdra tahací harmoniku a začal na ní hrát. Dušan se tvářil mile a slušně. Zdálo se, že proti hudbě a zpěvu nic nemá, a proto se i ostatní příbuzní odvážili přidat ke strýci Tondovi a za chvilku už všichni společně zpívali veselé písničky. Celou zkázu začala teta Emma, sestřenice maminčina kmotra. Teta Emma se nenápadně posadila vedle Dušana a zeptala se ho, jestli se mu líbí písničky. Dušan řekl, že ano. Potom se ho zeptala, jestli by si nechtěl nějakou písničku zaspívat. Dušan zakroutil hlavou. Teta Emma řekla, že zpívání je lehké a že zpívat dokáže každý. Ona začne zpívat a Dušan se k ní přidá a uvidí, jak je to snadné. Hned se pustila do zpěvu a s veselým úsměvem zpívala píseň, kterou hrál strýc Tonda. Dušanovi se to nelíbilo. Hned se pustil do brblání a říkal, že teta Emma nespívá, ale skřehotá a její hlas mu připomíná tlustou žábu. Krom toho jsou jí vidět všechny plomby a v nose všechny chlupy. Teta Emma s překvapením jen vyboulila oči. Z úst jí už nevycházela píseň, ale zvláštní bublání a možná chtěla něco i říct, ale nestihla to. Zbláznila se, spadla pod stůl, odkud po čtyřech vyběhla na chodbu, z chodby na schodiště a odtud někam pryč do neznáma. Okamžitě se strhla panika. Všichni vyskočili a snažili se zachránit před zblázněním. Některým se to nepodařilo a zbláznili se hned za stolem. Jiní se zbláznili, když vstávali, další na chodbě. Strýc Tonda se zbláznil při zpěvu a i s harmonikou vyběhl na ulici, naskočil do tramvaje a od té doby se s ní vozí, hraje veselé písničky a odmítá vystoupit. Někteří příbuzní utíkali až za město a skryli se v lese. Další, celý zbláznění, utíkali bez kabátů a čepic s vlajícími košilemi, kravatami a sukněmi až do sousedního města a odtud ještě dále do jiných států, světadílů a kontinentů a už je nikdo nikdy neviděl ani o nich neslyšel. V bytě zůstali jen teta Hunta a Dušan. Teta Hunta ještě stále kývala rukou do taktu a otvírala ústa, jako by zpívala písničku strýce Tondy. Ona jediná se nezbláznila, protože byla hluchá a Dušanovo brblání a odmlouvání neslyšela. A tak se stalo, že Dušan zůstal u tety Hunty. Teta Hunta si myslela, že příbuzní ho tam nechali jako pomocníka v domácnosti a od té doby musel stále uklízet, mít nádobí, zametat a chodit do obchodu na nákupy. Mohl brblat a odmlouvat, jak chtěl, teta Hunta ho neslyšela a dokonce, když chtěl dostat najíst, musel jí zaspívat pěknou, veselou písničku. Teta Hunta se od té doby spokojeně usmívala, rukou mu mávala do taktu a určitě byla šťastná.

0: Jedničku.
1: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
0: No a teď ještě jedno.
1: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
0: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.figy.cz a tam ji najdete.

0: Že se Krejčí oběsil na pavučině, nebo že ho vítr odnesl až do samých oblak, to je ledakde vědomo. Ale co a jak náš Drobínek, neslyšel posavát nikdo. I chcete-li, poslouchejte. Tak byl jednou v nicojedech Krejčí, jmenoval se Drobínek, Kilián Drobínek. A ten sebou víc jen na stolici šil, než aby taky něco kloudného ušil. K tomu stýskal si ale dost lidičky, to je práce svíčko lojová. Inu, toť víme, kdo nic nedělá, má vždycky nejvíc práce. A milý Drobínek už se zaskouká napravo a drbe nalevo. No, jehlu, nůžky, cihličku měl on taky, ale víc nic. Leda až na jedno, a tomu mohl i lesterý boháč závidět, u Drobínku se hemžilo děti jako koukolat. Požehnej pámbu. Od rána do večera jiného tam neslyšet. Maminko, já mám hlad, tak si ho hlaď. Co budeme mít k obědu? Hrníček od medu a k tomu mletou lebedu. A kdyby bylo málo píchnutí handru, budeš mít krev. Jednou měli zase u Krejčů rodinnou událost. Matka povila malinké mrňátko. Bylo radosti až. Pojďte se všichni podívat. Jen Drobínek doma přešlapuje, mha se mu dělala v okulích. Budou za chvíli křtiny a my nemáme ani tuhle dost co málo na uctění. Aspoň kapku rosolky, co by si blíz, vidíš, ženo. Nic a nic. Krejčová hodila hlavou, ale bloudku, jak je pak tento? Zaskoč si do města, víš, jak je na myšině ten šenk. Snad ti ten kmotr něco naleje. A to máš, Dušinko, nebeský nápad. Podívej, alá, bastr a už jdu. A Drobínek něco na sebe hodil, ohlídl se dokola a ten tam. Jakoby se bál, že něco zmešká. Přijde na myšinu a zrovna povídá, ale stříbrný, zlatý tatínku, nalejte mi panáčka rosolky, máme doma křtiny, víme? Tak jen co by bylo na uctění, ale platit dnes nebudu. No, teď vám neuteču, Kilián Drobínek, tuhle z dolejška. Však víme, inu křtiny na sucho se těžko zapíjejí, to je stará vesta. Tak jen pojďte, mistře, dál. A myšina mu nalil pěknou butelku. Drobínek ji popad jako vykoupení, poklonil se k zemi a už to upaluje všecek radostný až mnoho. Vida, přece to u nich bude jako u lidí. Růžová hle rosolka. Kilián dychtivě kvapí, ale nedospěl ani kousek tuhle za město, když pojednou zahýkla taková větřice, až se mohl vyjevit svět. A v tom taky rána na ránu nebe se otevřelo a je to cení jako skádě. Inu slovem činá ubrudná. A ke všemu pytlická tma, že by mohl kapsy vybírat a nikdo nezví co. Ale Kilián nedbal, jenom si myslí, jaké strachy pámbu napřed a kozel na trakas, a jen tu butelku k sobě tiskne, aby mu ji vítr nevyfouk. Ale aniž se nedal, co? Pojednou to s ním švihlo, div nelíbal zem. Spírá se po čtyřech a přitom huhle. Inu, na mou pravdu, snad se dál nedostanu. Kdyby byl někde dost malinký koutek, zablísklo, milý Drobínek koukne, i pěkně tě vítám. Byla tam u háje bouda a jako na zavolanou. Krejčí byl v ní jedním hupem, ale jen tam hup. A poznal hned, že se už v ní někdo krčí. A jestli pak se vejdeme, je to čina prach sajraje. Jen dál, však já vás nepokoušu. A tak Drobínek se kapínku přitlačil. A že se taky ptám, kdo pak jsme? Ale jeden, co byl, je a bude, povídá neznámý. A hned navlíkl hovorné přadínko. Aby zvěděl, náš pan tatík má dnes v půlnoci růžovou svatbu. Taková je jednou za tisíc let, abyste věděl. A tak, co je nás rohaté čelátky, každý hnedlinko, všech pět dohromady, čím by ho tak jako uctili. I bylo vám hned nevymýšleností na kopy, abyste věděl. Tuhle kurka, že mu dá celou trafiku k nastru a egyptek. Murka, zas takový větrník, každá lopata jiné barvy, aby se pěkně fofroval, víme? A co prej ty, Sirkuši, máš za lubem všichni na mě? Ale oho, oho, já se jim nevyjevil. Bodejť, budu vám, holoubkové, předem něco malovat a než se naděju, bude to jiný mít v pácu. V tom se zablesklo, v boudě to zaohnilo a bohadle. Kilián vidí, vedle něho sedí čert, abyste věděli, čert jako valach. Zdrobínka byla mžikou malá, malinká kulička. Ani tam v koutku nedýchá. Ale už zas dokola tma, pytlická tma, a ten vykládá dál. Tak, abyste, sousede, taky věděl, co já. Rozvažuju všechno, až mě konečně napadlo do hlavy, je, hle, nová móda s těmi fráčky, spínavou kalhotkou, čarda. To by bylo něco pro našeho pantátu. I honem frr a do města. K prvnímu krejčímu, abyste věděl, no a že tohle a tohle. A že do svítání musí být celé kvádro hotovo. A ten mi vám sisel povídá, ju, u nás to není jen říct kvádro a Pepíku tancuj. Na takovýhle kvap bych musel mít horkou jehlu.
1: Jářku, cože? Horkou jehlu? No, tu vám alavanty přinesu.
0: A abyste, sousede, věděl, tuhle s ní taky letím. Jen co to přestane nahoře kvákat. Já se těch nebeských kanónů tuze bojím. Drobínkovi zasvitly hvězdičky v očích. Na místě se z chundilku vykulil, bodále. Horká jehla. Až se mu hlava zatočila. Ježíšku táborský takovou mít, tohle by byla jednou podara. Ženo, děti, slyšíte? Řekli bychom, adie, paní nouze, pěkně se ti poroučíme. A Kilián se přitulil bez obavy blíž.
1: No co pak, nechcete venku přestat? Není libent tuhle si kapku pozavdat? Je z prýma sudu. Útroby po ní jenom zavísknou.
0: A Drobínek mu zrovna butelku cpe. Sirkuš něco takového slyšet, uši drží všemi desíti.
1: I človíčku, že jste nepřišel dřív, abyste byl blahoslaven.
0: A lačně se přichytil, málem byl u dna.
1: No, a teď zas vy. No, no, světit to nebudem.
0: A Drobínek jako by si přihnul, už zas podává sousedu.
1: Tak, jen to doraste, zdrův pecko, vypij všecko.
0: I jaké dlouhé komplimenty, Sirkuš se naváh a rosolka byla v něm.
1: No, dobré bylo, nic nezbylo. Pane, tohle je vynález. Vědět, kdo měl takový nápad, hned bych mu postavil leštěný pomníček.
0: Sirkuš ještě chvilku blabonil, když pomalu klap i klap, hlava se mu poroučela a milý čert byl v limbu. Krejčím se rozlila po těle krev. Jen hmatl a potí jehličko. Pojď ty k nám. Už vám ji tiskne jako nevím co. A teď bim nebim. Ceť neceť. Milý Kilián z boudy ven a co měl páry ten tam. Ani 10 čertů ho nedohoní. Natož jediný Sirkuš. Ten by byl po rosolce málem prospal poslední soud. Když se probudil, už se mu dávno smálo slunce do boudy a den jasný jako karmazín. Vyletěla, hned ani nevěda, co se s ním děje. Aha, aha, ta růžová svatba u nás. A na Sirkuše jakoby padla hora. To jsem to prohloupil. Hledá bych šel vázat písek do otepí. A oči ještě na hřádě, blížil se domů, aby ho nikdo neviděl. A teď si to někdo rozvaž na dva loty, co se nedělo u krejčů. Horká jehla tam dělá své divy. Jen se Kilián otočí a hati, pati, už je tu kabát, vesta, všechno hotovo. Mistři v celém dílu světa se začali o něj rvát.
1: Páne, tohle je jednou pomocník. Toho nám seslalo nebe.
0: A tak netrvalo ani rok a milý Drobínek měl peněz, mohl se v nich utopit. Hned dal všem mistrům vale a začal svůj vlastní závod.
1: Největší dům ve městě byl jeho a výklady samý křišťál, hrabata, knížata. Kdo chtěl mít do rána čistý obleček, všechno se hrne za drobínkem. Žena jenom si jezdí v kočáře, kde kdo jí ruce líbe a děti taky. Jen mrknout a na místě mají kdejakou nevymýšlenost. U drobínku, chcete-li, nechybí ani hvězdička z nebe. No, dlouho to pěkně chodilo, až jednou se taky zastaví někdo před krámem a jako švarný myslivec. Ohlíží si, jaké nové módy, když tuhle slyší dva sousedy vykládat. Ale má ten drobínek z pekla štěstí, jen si považme. Neměl podlaně ani chlup a teď takové závody. Ať to jenom někdo dokáže. A všecko jehlou, usmolenou jehlou. No, ale musel to vzít horkou jehlou. To nic. Myslivec švihl jen za řeči uchem a věděl dost. V tom výl zevra zlatý kočár a pan drobínek v něm inu co jiného, aby mu na oběd dobře chutnalo. Ani nebyl ku za městem a v tom vyskočil k němu už ne jako myslivec, ale opravdový sirkuš. Myslím, že jsi mi ty něco družen. Co pak tuhle horká jehla? Ti neuvázla nikdy za nechtem? Drobínek se podíval, co tu najednou za chlapa, až ho někde píchlo. Jakáže jehla? Jen se nedělej, však víme, v té boudě. Není mi vědomo, co za boudu. No jaké pak dlouhé jednání tuhle ti čouhá? Sirkuš mu jen sáhl pod kabát. Vidíš, tu je a v celé parádě. Ale počkej, máš doma ty křtiny, na. Tuhle máš svou butelku, co jsem ti vypil. Na drobínka šli až závratě. V tom sirkuš chyt do ruky opratě, švihl po koních a hrc! Milý kočár s ním uletěl a bůh ví kam. Kilián ani nevěděl, jak se tam ocejtil v příkopě. Pomalu se sbírá v té promoklé haleně a jen něco pod kabátem tiskne jako vykoupení. Aha, má butelka. Abych si přichvátl. Máme doma ty křtiny. Za chvíli byl v nicojedech a žena hned na něj. Tak co neseš? Nesu, matko, nesu. A drobínek postavil butelku na stůl, jen to v ní hořelo. A žena jen zaplesala. Sláva na výsostech. Přeci ten den trochu oslavíme.
2: Druhá kapitola. Planeta Bimbuli.
3: Tak jsme tady,
4: řekla Víla a pomohla Adélce vstát.
3: To bylo lepší než jízda na tobogánu,
4: usmála se Adélka.
5: To teda jo,
4: ozval se hlas z její kapsičky. Adélka se lekla a uskočila stranou. Plyšáci se v kapsičkách jejich šatiček začali vrtět a jeden po druhém se drali ven. Adélka na ně nechápavě hleděla. Celou dobu si v nemocnici přála, aby byli živí a mohla si s nimi povídat. A teď, když se to stalo, stála jako opařená a trochu se i bála.
3: Na planetě Bimbuli všechny hračky oživnou.
4: Pustila se do vysvětlování Bimbulinka.
3: Proto sem nesmějí žádní pojáčci, tanky, zlí roboti a jiné příšery. To by byl konec naší pohádkové planety.
6: Já rozhodně nejsem žádný voják,
4: ohradil se slon Pupíno.
7: A já nejsem robot,
4: protestovala žirafa Bláža.
8: A já nejsem příšera.
4: Rozplakala se kravička Bůča. Adélka je všechny objala a přitiskla k sobě.
3: Vždyť já vím.
4: Když se Adélčini plyšoví kamarádi uklidnili, Pupíno mrknul na Vílu a prohodil uznale.
6: Je to tady vážně hezké. Hezčí než v nemocnici.
3: Počkejte, to ještě nic není. Jestli chcete, ukážu vám celou planetu, ale musíme začít pěkně postupně.
4: Řekla Víla a otevřela skleněná dvířka. Když opustili přistávací plochu s duhovými polštářky, byli jako uvidění. Všude kolem bylo hodně světla. Krásné květiny, louky, lesy, rybník a taky obrovský a zvláštní strom.
3: To je Opius bimbulus,
4: vysvětlila Víla.
3: Je to vzácný a kouzelný strom. Tam žije většina obyvatel. V kořenech stromu se usídlili skřídci a ve větvích až na samém vrcholku má svou poštovní úřadovnu Havran Krák. Je to náš pošťák.
7: Vy tu máte i poštu?
4: Divila se Adélka.
7: To bych mohla poslat psaníčko mamince a tatínkovi. Namaluju jim obrázek, aby věděli, jaké je to tu krásné.
4: Pak začala šátrat ve svých kapsičkách.
7: Jejda, já jsem si zapomněla vzít pastelky. Zůstali asi v nemocnici.
4: Adélce bylo do pláče. Prosebně se podívala na Vílu.
7: Nemohla bych se vrátit pro pastelky.
4: Víla zavrtěla hlavou.
3: To rozhodně nepůjde.
7: Prosím, prosím,
4: škemrala Adélka. Dokonce i plyšoví kamarádi se přimlouvali.
5: Adélka má pastelky hrozně ráda. Hned po nás samozřejmě.
4: Ozřejmila situaci Bláža.
3: Já to chápu,
4: řekla bimbulinka.
3: Jenže na bimbuli se každý může podívat jen jednou. Ještě jste si všechno neprohlédli. Určitě by tě to pak mrzelo, že si svou šanci propásla. A to já si na triko rozhodně nevezmu.
4: Adélka chápavě přikývla.
7: Tak jo, já si to zkusím zapamatovat a nakreslím si to, až se vrátím.
5: Já ti pomůžu,
4: horlivě navrhovala Bláža.
6: Ty?
9: Rozesmál se Pupíno.
6: Vždyť ani nevíš, jak se drží tuška.
4: Bláža se hned ohradila.
5: Nechci malovat, ale pomůžu Adélce tím, že si budu všechno pamatovat.
6: Tak to určitě. V nemocnici si zapomněla i na to, jak se jmenuješ. Když se tě pan doktor zeptal, tak si mu neodpověděla.
4: Žirafka se zamračila.
5: Neodpověděla jsem proto, že jsem v nemocnici mluvit nemohla, ty chytráku.
3: Přestaňte se hádat,
4: napomenula je Víla.
3: Raději se zkuste domluvit, kam se podíváme nejdříve.
7: Já chci vidět všechno a je mi úplně jedno, co uvidím nejdřív,
4: pronesla smířlivě Adélka. Za to její plyšoví kamarádi začali dávat návrhy.
5: Nejdřív se třeba podíváme na květinovou louku,
4: navrhovala Bůča. Byla v nemocnici tak dlouho, že už jí vůně květin opravdu chyběla.
6: Já chci nejdřív na poštu,
4: protestoval Pupíno.
6: Vždycky jsem si přál pomáhat při razítkování.
5: A já bych si přála nové plavky a podívat se k rybníku.
4: Zasnila se Bláža, ale Pupíno se jí začal opět ošklivě posmívat.
6: Bláža v plavkách, no to by byla podívaná.
4: Není divu, že se Bláža rozplakala a uraženě utíkala, co jí nohy stačily. A protože je měla dlouhé, běžela opravdu rychle. Pupínovi teprve teď došlo, co se stalo. Potichu špitl.
6: Promiň.
4: A chytil se za pusu. Bláža ho ovšem neslyšela. Běžela jako o závod, nekoukala nalevo ani napravo, jen chtěla být pryč od slona, který si z ní dělal neustále legraci. Adélka s Vílou bimbulinkou běželi za Blážou.
7: Nemůžeš svými bublinkami vyčarovat nějaké zrychlení?
4: Zeptala se udýchaná Adélka, když se na chvilku zastavila, aby popadla dech. V nemocnici musela jen ležet, proto nebyla zvyklá na rychlé a dlouhé běhání.
3: To bych ráda, ale tady na bimbuli moje bublinky kouzelné nejsou,
4: odpověděla bimbulinka posmutněle a po očku se dívala, jak se jim v dálce ztrácí žirafka Bláža.
3: Má namířeno přímo do bimbulíkova. Tam se nám nestratí. Honem za ní!
4: Navrhla bimbulinka a společně s Adélkou se zase dali do divokého běhu. Bláža vrazila do prvních dveří, které uviděla. Byl na nich honosný nápis.
2: Bimbulo Laboratoř. Profesor Bimbác Bimbulík, vynálezce.
4: Dveře zůstaly otevřené. Tak se Adélka s Vílou, celé uřícené, taky vřítili dovnitř hned za Blážou.

0: klik, cvak. Piggy vtip.
1: Na návštěvě.
2: Pro pána, tady vám někde piští myši.
1: No a? Mám je snad namazat?
3: To je jak panty u dveří.
4: Tram, tadadá! Jízda na kole. Tedy s jízdním kolem je to špatné, protože a jelikož na kole nesmí na silnici jezdit nikdo, komu není 10.
5: A to jsem já.
4: A to jsem já.
6: Velmi správně. Komu není 10, ten smí na silnici jezdit jenom pod dohledem otce nebo někoho, komu je alespoň 15 let.
4: A protože mému otcovi není 15 let, musím jezdit jenom po chodníku, po dvoře, cyklistické stezce, nebo na polní cestě, nebo někde na hřišti a louce. No, a to je hrozná otrava.
6: Ale ať už chceš jezdit na silnici nebo na hřišti, tak jedno pravidlo platí pro každého. No, které pak to asi je, Máničko?
5: No, že ať už chceme jezdit na dvorku nebo kdokoliv, tak musíme mít kolo.
6: A to dá rozum, Máničko, ale takové kolo si musíme, co?
5: Vypůjčit.
6: Ale ne.
5: Ale jo, já fakt kolo nemám.
6: Když chceme jezdit, tak
4: musíme kolo vyvést ze sklepa před dům.
6: Ale nejdříve ho musíme před jízdou zkontrolovat.
4: I to moje.
6: No především to tvoje, protože s tím tvým, abys tak leda plašil špačky.
4: No dovol.
6: Všechno na něm řachtá, cinká, klepe.
4: Náhodou, já na něm trhnul i hampla.
6: A trhej si, co chceš, ale kolo měj přitom v pořádku.
4: Když já to všechno neumím sám spravit, tatí.
6: No tak řeknu, tatí, sprav mi prosím kolo. Že ano, no a já pěkně přijdu. O čeho máš jazyk?
4: Já jsem ti to řekl, tatí, a ty jsi mi řekl, jestli bych nechtěl hodinky s vodotryskem, že nemáš čas.
6: Ano, no jo, no, protože mi o to máš říkat tehdy, když mám čas, no.
4: Já pak jel do zatáčky a brzdil a ono mi to nebrzdilo, že ano. A když jsem zatáčel, tak mi to nezatáčelo, že ano, jak jsem měl povolenou matku, řidítek.
6: No pro pána, tohle to mě snad ani neříkej.
4: Tak já ti to raději neřeknu.
6: A co jsi udělal, říkej?
4: Projel jsem Roštím až na Kocourkovic dvůr.
6: A co pak?
4: Pak jsem vylezl z Kocourkovic popelnice a odnesl to kolo domů.
6: No, tak jo, to je správné, že jsi ho vzal domů.
4: Jo.
6: Protože s kolem bys neměl jezdit, když nemá v pořádku brzdy, ani když nemá takové to, Máničko.
5: Co?
6: No, jak si s tím cinká?
5: Zvonek.
6: No, ten takový, no.
5: Zvonek,
6: dobře, no. Dobře, ano. A proč má být kolo zvonek? Aha, děti, hurvajs.
4: Že aby každý uhnul, když jedu.
6: Ale žádný uhnul. Zvonit budeš jenom v naléhavém případě.
4: Sím, ano.
6: Abys odvrátil, co?
4: Abych odvrátil chodce od přecházení, když jedu.
6: Ale abys odvrátil nehodu, že ano. Když chodec jde nebo přechází správně, toho plačit nebudeš. No, necháš v klidu, jo? A když jdeš za ním, tak ho takhle jemně upozorníš na to, že za ním jedeš. No, já jsem to vysvětlil. Dále, každé kolo má mít co?
4: Co?
6: B? Máničko.
5: Co?
6: B.
4: Má mít brzdy.
6: Dobře si řízený brzdy, ano. A na šlapátkách musíš mít co?
4: Co?
6: No co musíš mít na pedálech? Přece žluté.
4: Žluté nohy.
6: A žádné žluté nohy. Žluté odrazky, že ano.
4: A vepředu bílý světlomet.
6: A vzadu?
4: Vzadu?
6: No, já nevím, z tebe to leze. Co musíš mít vzadu?
4: Kšandy.
6: červené světlo musíš mít vzadu, ne kšandy.
4: Kšandy taky, tatí, protože, hele, to by mi nedrželi kaťata.
5: A to by mohl Hurvínek ohrozit bezpečnost silničního provozu.
6: No jo, no jistě, to ano. Bez kalhot by jezdit neměl.
5: Neměl.
6: Samo sebou, to musíš mít.
4: Kšandy.
6: No, ale bez čeho jezdit vyloženě nesmíš.
4: Na kole.
6: No, co musíš mít na sobě?
4: No boty přece.
6: No jistě, vhodnou obuv musíš mít, ano, to... Dobře, ale na co nesmíš zapomenout? No, máš to na hlavě.
5: Mozek?
4: Na hlavě.
6: No, musíš mít.
4: Na hlavě musím mít.
6: Ochranou přilbu.
4: A jo.
6: Tak, a když už máte děti správné oblečení, i kolo je v pořádku.
4: A tu přilbu?
6: Tak musíte znát. Co? Hurvínku?
7: A už jsme tady. To je ta raketa, co s ní poletíme?
8: Ano, tak to šmoulo.
7: Se šmoulil si nádherně, šikulo.
8: Děkuju.
7: Tak honem, šmoulové, nastupovat.
9: Počkej, to ještě.
7: Pospěš si, Lenochu. Už běž, šmoulinko. Máš všechny věci?
10: Ano, taťko šmoulo, tady v kabelce.
7: Zavřete poklop. Šikulo, zavři odpočítávání. 10.
10: Ne, já se bojím.
7: 8. Nebojte se, šmoulové. Za hoďku, bezpečně.

0: Vesmírem na vandr šmoula, když dát se chce, na sebe skafandr radši si obleče.
1: Figy cvičení
2: s Hankou.
3: Ahoj děti, jak se máte?
1: Ahoj děti, je tady s námi Hanka Kirichová.
3: A jak Hance, se má?
1: Ahoj, zdar, zdar, zdar.
3: A jak se má můj pigoušek?
1: Pigoušek se má dobře, protože pigoušek trénoval.
3: A to já pigouška moc chválím. A já jsem totiž minule vysvětlovala, proč je důležité pro naše tělo pigy. Co? Posilování. A to hlavně břišních svalů.
1: No a to je právě to, co pigoušek trénoval.
3: A my také víme už, kde naše břišní svaly leží. Jsou uprostřed na zlomovém místě.
1: Kolem
3: pupíku, nad pupíkem a pod pupíkem. Naučila jsem vás také jeden cvik a dnes přidám pigy další.
1: Je, Hanko, a ten cvik, co jsme minule dělali, já jsem na to přišel. Ten cvik vypadá, jako když leží v nějakém hororu upír a pomalu vstává z rakve a jako první do hlava a upír dělá.
3: Teda, Piggy, ty máš fantazii. Já bych se radši od upíru vrátila k našemu posilování břišních svalů, protože chci přidat další cvik, a to proto, aby když budete cvičit jenom ten předchozí cvik, tak by se vám to všechno okoukalo. Tak mě napadlo, že dnes si dáme ještě cvik další.
1: A to já jsem rád.
3: Takže my předchozí cvik nazveme upíří cvik. A teď se budeme věnovat dalšímu, takže Piggy, nejdřív potřebuju, aby jsi si lehl na záda.
1: To mi jde.
3: Pokrčil jsi mírně nohy, děti, to, co říkám Piggy mu, samozřejmě i vy doma dělá. Takže ležíte na podložce na zádech, máte lehce pokrčené nohy.
1: Hanko, víš, co je prýma, když já si představím, že se mnou všechny děti doma cvičí, tak je mi parádně.
3: Tak to já jsem samozřejmě taky ráda a těší mě, že máš stejnou radost ze cvičení jako já, protože cvičení je pro mě ta největší láska na světě. A teď už teda pojďme zapojit tu horní část těla. Ještě jednou zopakuju povely. Piggy, prosím tě, lehni se rovně na tu podložku. Pokrč si ty nohy, přilep si záda do podložky a kopítka si dej v týl.
1: Honko, jo, to mám od zase.
3: Je, to mě nenapadlo.
1: Počkej, já si ho tam
3: ty jsi ho rozmotal. Výborně, takže Piggy si urovnal podpásek, teď už si dá ruce v týl.
1: Ruce v týl znamená, že si dám ručičky pod lavičku, jako když třeba ležím na louce a koukám na mráčky.
3: Děkuju ti za pomůcku. Teď se zhluboka nadechni. Děti, prosím vás, nosem, ještě jednou nádech. A s výdechem zdvihněte trup nahoru. To znamená, rukama si zatlačte do hlavy a pomalinku přes tu hlavu zdviháte i lopatky. Tam chvilinku podržíme a zase se natáhneme na louku. Nadechni se, Piggy. A s výdechem znova balíme hrudník nahoru, bradu si přitahujeme na hrudník a vrátíme zpět.
1: Hanko, když jdu dopředu, tak vydechuju.
3: Tak, přesně tak. Takže když jdeme směrem ke kolenům, tam je výdech. Teď ležíme na zemi, koukáme na sluníčko, na louce, nádech a s výdechem se zdviháme nahoru směrem ke kolenům. Takže, milé děti, jdeme si dát upíří cvik. Lehneme si na podložku, flexujeme chodidla, to znamená, že z nich uděláme fajfky.
1: Je, flexum!
3: Ruce si složíme na prsa. Hlavu zdvihneme, pomalu zdvihneme i krční páteř.
1: Můžete
3: a bradu přitáhneme na hrudník a počítám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opouštíme upíří cvik, krčíme nožky, ruce si tentokrát dáváme do týla, nadechneme se a s výdechem přitáhneme hrudník nahoru, až se nám zdvihnou lopatky a položíme dolů. Dnešnímu posilování Piggy třikrát nazdar, vy děti doma taky.
1: Nazdar!
3: Ale lepší by bylo zdar. Mějte se krásně a zase příště na viděnou.
1: Tak, zdar, na viděnou.

0: Byla jednou jedna malá čarodějnice. Bylo jí pouhých 127 let a to přece na čarodějnici není vůbec žádný věk. Bydlela hluboko v lese, v kouzelnickém domku na samotě. A měla tam havrana, který uměl mluvit. Říkala mu Abraxas. Byl to neobyčejně moudrý havran a nikdy nedržel zobák. Malá čarodějnice si na něm velice zakládala. 6 hodin denně trávila malá čarodějnice tím, že se cvičila v kouzlech. Kouzla to není jen tak. Kdo to chce někam dotáhnout, nesmí být líný. Musí prostudovat kouzelnickou knihu stránku za stránkou a nesmí nic vynechat. Malá čarodějnice byla v kouzelnické knize teprve na stránce 213. Zrovna se učila dělat déšť. Seděla na lavičce u pece s knihou na kolenou a učila se čarovat. Havran Abraxas seděl vedle ní a byl velice nespokojený.
1: Co? Ty máš ale přece dělat déšť?
0: Krákal vyčítavě.
1: A co jsi vykouzlila? Poprvé ti napršely bílé myšky, po druhé žáby, po třetí jedlové šišky. To jsem tedy zvědavý, jestli aspoň teďka svedeš ten opravdický déšť.
0: Tak se malá čarodějnice pokusila o déšť po čtvrté. Vyčarovala na nebe mrak a když stál přesně nad ní, zvolala:
1: Nechť prší!
0: Mrak se roztrhl a pršelo pod máslí.
1: Je, pod máslí,
0: krákal havran.
1: Mně se zdá, že ti úplně přeskočilo. Co pak bude ještě všechno na tvůj rozkaz asi pršet? Kolíčky na prádlo, ne? Určitě jsem se přeřekla v zaklínadle,
0: pravila malá čarodějnice.
1: Přeřekla,
0: krákal havran.
1: Já ti povím, v čem to vězí, jsi roztržitá. Kdo myslí při čarování na všechno možné, jen na čarování ne, ten se zkrátka musí přeřeknout. Měla by ses na to víc soustředit.
0: Malá čarodějnice zaklapla kouzelnickou knihu.
1: Opravdu na to nemyslím, protože mám vztek.
2: Vztek? A na koho?
1: Vštve mě,
0: řekla malá čarodějnice,
1: že je dneska Filipu Jakubská noc. To se na skalnaté hoře sejdou čarodějnice v kouzelném reji.
2: No a?
1: No, a velké čarodějnice říkají, že prý jsem na to ještě malá. Nemohu letět tancovat na skalnatou horu. Nechtějí mě tam.
0: Havran se pokoušel malou čarodějnici utěšit.
2: Koukej, ve 127 letech přece ještě nemůžeš žádat, aby se velké čarodějnice na tebe dívaly jako na dospělou. Až budeš starší, všechno se to poddá.
1: Jenomže já chci už letos, chápeš?
2: Podívej. Co nemůžeš mít, to máš pustit z hlavy,
0: krákal havran.
2: Předěláš něco, když se budeš vztekat? Co chceš dělat?
1: Já vím, co udělám. Poletím dnes v noci na skalnatou horu.
0: Havran se polekal.
2: Na skalnatou horu? Velké čarodějnice ti to přece zakázali.
1: To je toho. Zakazuje se ledacos. Ale když se člověk nenechá načapat,
2: načapají tě.
1: Ale kdež,
0: odporovala malá čarodějnice,
1: přidám se k ním až v kole a než skončí, zase potají, odletím domů. V tom chumlu, co dnes večer bude na skalnaté hoře, si toho vůbec nikdo nevšimne.
3: Tiki kalendář! Dnes je 21. července.
4: A svátek slaví Vítězslav.
3: Vítězslav, Víťa, Víťové, vaše jméno nahradilo dnes už zapomenuté jméno Vítoslav.
4: A znamená, že je věncem korunovaný.
3: Jakože má místo koruny na hlavě nějaký slavnostní věnec.
4: Nebo že je slavný svou mocí.
3: Aha, vítězící Vítězslavové.
4: Přejeme vám všechno nejlepší.
5: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

jak šejtroček vezl víno do Vídně. Jednou jel šejtroček ulicí k rynku a v tom na něho zavolá vinárník poslušný. Zastav, naložím ti. S tímhle soudkem pojedeš rovnou do Vídně k císařpánovi. A co je v tom soudku? Zeptal se šejtroček. Víno, co císařpán pije nejradši, mlaskl přes jazyk vinárník. Jeď, aby cestou neskyslo. Šejtroček se ohlídl kudy k Vídni, zavolal na Valacha Žemličku dobrým slovem a vydali se. Za to víno mi přivezeš čistých 9 zlatek, křikl za nimi vinárník poslušný. Z Jičína do Vídně je dlouhá cesta a bylo léto a žíznivý rok, kolem které hospody jeli, ta už byla vypitá. Na dně studní ležely suché křemeny. U města Pardubic šejtroček povídá, už se mi od žízně mate před očima, jestli se nenapiju, kdo ví, kam dojedu. Vyrazil ze soudku zátku, ulil si do dlaně a vypil to. A protože na Vídeň jde cesta pořád k jihu, rozpalovalo se povětří pořád víc. U města Brna šplíchala v soudku už sotva kaluška vína a u města Mikulova už bylo vypito. Valach Žemlička se podíval přes plec a povídá, otočíme šejtročku. Šejtroček na to, kam si forman namíří, tam taky dojede. Jedeme dál do Vídně. Císař pán tě s prázdným soudkem mezulánsky přivítá, povídá Žemlička a znova zabral do postraňků. Ještě se uvidí, zasmál se šejtroček a zpíval si to jako písničku až k řece Dunaji. Dunaj je široká řeka, sucho přes ní nepřeskočilo. A tak šejtroček na jedné vinici za Dunajem zastavil a dal si načepovat vypitý soudek vínem. Přirazil zátku a povídá Žemličkovi. Je po starosti.

Císař pán už na víno z Jičína čekal. Stojí u okna a vyhlíží na cestu. V tom po ní začnou rebencovat kola šejtročkova vozu. Císař pán křikl z okna: "Vůz nech dole a se soudkem přijď nahoru." Šejtroček přikutálel soudek až na práh komnaty a tam do něho strčil, že se zastavil císař pánovi zrovna u špiček. Pak chtěl šejtroček zpátky dolů k vozu, jenže císař pán ukázal: "Tamhle si stoupni, abys taky byl přitom, až se slavně napiju." Byly ještě všelijaké ciráty. Císař pán rozkázal vyzvednout soudek na malované nožky a zlatým kladívkem vyrazil zátku. Přiskočí první lokaj, přisadil pípu, druhý lokaj pod ní přidržel sklenici a ten třetí ji podal císař pánovi: "S'il vous plaît, votre majesté." Císař pán sáhne po sklenici, čichne k vínu, ovlaží si špičku jazyka a křikne: "S tím formanem rovnou do vězení."

a do nejhoršího a nejmíň na 7 let. Přiskočili kaprálové a odvedli šejtročka do kamene. Teprv potom vychrstl císař pán víno na podlahu, ukázal z okna a povídá: tohle víno není z Jičína, nabral to na vinici, tamhle u Dunaje, já mám na víno nějaký jazyk. A všecko zas šlo na císařském hradě jako obyčejně, jen forman Šejtroček seděl v nejhorším vězení.

Valach Žemlíčka zatím postával s vozem na silnici. Potom se podívá výš a vidí, že za okýnkem sedí ve vězení Šejtroček. Žemlíčka povídá, to sis vysloužil. A kopitem Valach klíčem v zámku neotočí. Ještě si povzdychl nad zlým Šejtročkovým osudem a vydal se s vozem po silnici zpátky k Jičínu. Jenže jak ubíhala cesta, měl Žemlíčka pořád horší svědomí z toho, jestli se o Šejtročka dost věrně postaral. Za Dunajem už se jen loudal a u jedné vinice nad Mikulovem se zastavil docela. Přešlapuje a vzpomíná na Šejtročka. V tom zaslechne z vinice hlásek, je přidušený a tuze si stěžuje. Žemlička se podíval líp a on tam u révového kmínku leží mužík. Není větší než dětský střevíček, zavalený hroudou. A to je pro takového pidipírka tuze těžká peřina. Žemlička sáhl kopitem a hroudu odstrčil. Mužík byl dost podivný, rostlý do suku jako réva. Postavil se na nohy a povídá. Kopali nahoře na vinici, svalili kus a já si v tom ustlal. A ty počkej, dám ti za dobrou službu soudek vína. On to byl mužík, co má pod mocí, aby réva rostla, kvetla a zrála. Žemlička si pomyslel, k čemu bude soudek vína Valachovi. Mužík se na něho podíval skoro zle a jako za urážku. Když to víno kápneš na sedmiletý pařes, roztancuje se po lese jako ženich. Potom mužík kývl, přivolal si ze sklípka prázdný soudek a natočil ho plný vína, ale rovnou z révového kmínku. Ještě soudku poručil, aby vyběhl nahoru na vůz a sám se ztratil někam do vinice. Žemlička znova otočil oj a vydal se zpátky do Vídně. Než dojel pod Císařský hrad, měl to Žemlička všecko vyložené jako na talířku. Zastavil se u vězení a zavolal. Šejtročku, jsi tam? Forman Šejtroček zrovna smutně počítal železa v okně. Podívá se dolů, přiostří oči a křikne. Co je to za soudek vzadu na voze? Rovnou vzkáž císař pánovi, že to je ten pravý, navedl ho tiše Žemlička. Šejtroček zavolal špehírkou ve dveřích na kaprála a od kaprála běželo až k císař pánovi, že prve se Šejtroček zmýlil, přesáhl se a dokutále císař pánovi nepravý soudek, ten pravý leží dole na voze. Když to císař pánovi vyřídili, byl zrovna na bále a měl začít tanec s jednou cizí císařovnou. Měli spolu vojnu na spadnutí a tak císař pán chtěl císařovnu uchlácholit tanečkem. Víno si ale taky nechtěl nechat ujít. Rozkázal, aby mu skleničku natočili hned dole na voze a přinesli nahoru. Cizí císařovna to poslouchá a ošlehla císař pána zlým pohledem, protože měla být až druhá po víně. Já jen prolehčí krok, přišeptl císař pán a upil ze skleničky. I když už byl trouchnivý, zahořelo v něm potom víně jako v kotli. Popadl císařovnu a rovnou s ní a bez muziky do skoku. Pak si sám pískal rejdováka a vytřásal císařovnu, až z ní lítali vlásničky.
když už se jí kácla z hlavy paruka, přiskočili vévodové a maršálkové a schodili na ně hedvábná nebesa, aby se o tom tanci nikdo víc nedověděl. Taky šejtročka vyhnali z vězení a nejvyšší maršálek sám práskl žemličkový bičem kolem uší, aby už ti dva radši byli z víně. Jenže stejně to nebylo nic platné. O císařpánském tanci se všecko vyneslo. Císařpán si musel císařovnu vzít v tom kostele u Štěpána. A tak on měl za ženu zlou babku a ona zas za muže trouchnivého dětka. Šejtroček s Valachem Žemličkou dobře dojeli až do Jičína. Když se vinárník poslušný zeptal, kde je těch 9 zlatek za víno, šejtroček povídá. Byly s tím divné patálie. Nakonec se soudek skutálel z vozu do Dunaje a uplaval. A tak ty mi odpusť 9 zlatek za víno a já ti jich 9 odpustím za marnou cestu.

0: Iggy básnička. Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
1: A teď ještě jednou.
0: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
1: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.figy.cz a tam ji najdete.

království z dlouhé pohádky. Král tam měl dlouhé vousy, ministři dlouhé řeči, kat dlouhý meč, princezna dlouhou vlečku a ten drak, co si pro princeznu jednoho podzimního dne přišel, měl dlouhý ocas. Drak povídá. Jdu si pro vaši princku, dejte ji sem. Raz, dva. Řekli drakovi, že mu ji dají, ale protože v tom království raz, dva trvalo 14 dní, přišel mezi tím pod královský hrad cizí princ. Všecko na něm bylo nějak kratičké. Měl krátké kalhoty, ačkoliv to vlastně byly dlouhé kalhoty. Měl krátké vlasy, ačkoliv mu vlastně sahaly až po uši. A meč měl sotva na půl pídě, ačkoliv když se člověk dobře podíval, byl to vlastně dlouhý meč. A v ruce držel píšťalku. Ten princ si stoupil pod hrad, pískl na píšťalku a zaspíval. Trala! Když se ho zeptali, co bude dál, odpověděl, už nic, to je celé. Podle toho poznali, že je to princ z krátké pohádky. V tu chvíli zrovna docházelo raz, dva, co trvalo 14 dní a z hradu vyváděli princeznu, aby ji dali drakovi. Kapali ji slzy z očí, jedna, druhá, třetí, čtvrtá, pomaloučku, jako by ty slzy byly z medu. Tu panu vedete drakovi? Zeptal se princ z krátké pohádky. Že ji opravdu vedou tam, kde bydlí drak a jaká je odměna pro toho, kdo draka zabije, věděl princ dřív, než mu to ti z dlouhé pohádky začali vykládat. K drakovi to bylo sotva za roh druhé skály. Ale než tam ti z dlouhé pohádky princeznu dovedli, stačil už princ z krátké pohádky usekat drakovi 9 hlav a zakopat je 7 sáhů do země. Teprve potom drak z dlouhé pohádky začal čichat člověčinu a přemýšlet, že by se měl přichystat na prince, který s ním přišel bojovat. Taky ti, co se loudali s princeznou k dračí skále, si nepovšimli, že se jim princ z krátké pohádky už před 14 dny s princeznou oženil. A bude trvat 3 neděle, než se král z dlouhé pohádky dopřemýšlí toho, že je tchánem a panuje jen v polovici království. Tak rychle to dokázal princ z krátké pohádky pořídit. Zabít draka, pojmout princeznu za choť a ujmout se vlády v polovici království. Zdálo se, že je všecko v pohádkovém pořádku. Ale nebylo. Neschody mezi princem z krátké pohádky a princeznou z dlouhé pohádky, teď už vlastně novým králem a novou královnou, začaly hned první den. Když nový král už večeřel, nová královna teprve snídala. A bylo čím dál tím hůř. Když král měl pátek, měla královna teprve minulé pondělí. Podej mi husu, povídá u oběda král. A královna mu ji přinesla za 10 dní při valčíku na dvorní ples. Tu se nový král zamyslel. Ono se mu i jinak těžce panovalo, když povelel vojákům o vojenské slávě. Palte! Bouchlo to až na přes rok po jaru. Ministři ho taky rozčilovali. Poručil. Ministerská rada se sejde za 1/4 roku. A když přišel do zasedací síně, ministři tam seděli ještě odposledně. Všecko se mátlo, pletlo, král už se v ničem nevyznal. Jednoho dne vzal svou píšťalku, zapískal na ní a zaspíval. Trala! Pak se vrátil do krátké pohádky. Ti z dlouhé pohádky si teprve za nějaký ten rok všimnou, že jim tam někdo zabil draka, oženil se s princeznou a chvíli vládl v polovině království. Ale než se rozmyslí, co by se s tím mělo dělat, toho už se nikdo nedočkáme. A proto je dobré, že jedny pohádky jsou dlouhé a druhé krátké. Kdo je plete dohromady, vysvobodí princeznu, ale nikdo z toho nic nebude mít.

0: Kapitola první. Pryskyřník. Jaro vzdouvalo vzduch jako krásnou plachtu. Toulala jsem se kolem potůčku, který teče za naší zahradou, a měla jsem takovou radost ze školního prázdna, že jsem hořela touhou vyprávět o svém štěstí ptákům. Najednou jsem na břehu uviděla zlatý pryskyřník. Spěchala jsem tam a už bych ho byla utrhla, když v tom se z jeho korunky ozval hlásek.
1: Slituj se, holčičko, a nech mě žít. Jsem první pryskyřník vyslaný na tuto louku. A utrhneš-li mě, padne na všechny mé bratry strašlivá kletba.
0: Údivem jsem znehybněla. A když jsem mlčela, pryskyřník naříkal dál.
1: Slituj se, netrhej mě a já ti dovolím vstoupit do království květin.
2: Tak dobře,
0: řekla jsem, zvábena zvědavostí.
2: Ale jak to udělám, abych se tam dostala?
1: Ach, to je docela prosté. Stačí obrátit se zády k slunci a opakovat. Pryskyřníčku raný, jménem naší paní...
2: Jménem naší paní...
1: Otevř země brány.
2: Otevř země brány.
0: Sotva jsem pronesla ta slova, cítila jsem, jak se zmenšuje a zmenšuje čím dál víc, až jsem najednou vykřikla překvapením. Nejdříve jsem myslela, že to je jen kapka rosy, která sklouzla po stonku květiny, a pak jsem viděla, že to je výtah. Vstoupila jsem do něho a sjela jsem do zářivého sálu. Šla jsem k zlaté bráně v pozadí a bez děky jsem opakovala.
2: Pryskyřníčku raný, jménem naší paní, otevř země brány.
0: Brána se otevřela a za ní bylo křišťálové schodiště, tak dlouhé, že jsem ani nedohlédla konce. Začala jsem sestupovat dolů a schody pod mými kroky jemně zvonily jako zvonečky. Zrychlovala jsem nebo zpomalovala tu jasnou hudbu a dlouho jsem se tak bavila. Když jsem se pak otočila, zlatá brána zářila nahoře nad schodištěm už jen jako lesklý bod. A přede mnou, kam až jsem dohlédla, jen schody, schody a pořád schody, které se ztrácely v dálce. Začala jsem se trochu bát. Byla jsem už příliš unavena, abych se vrátila nahoru, a to schodiště, které jakoby rostlo pod mými kroky, mě děsilo. Začala jsem zase sestupovat a hudba zněla ještě líbezněji. Snad mi chtěla dodat odvahy. Doslova jsem se rozletěla po schodech dolů a zapomněla jsem na únavu. Najednou mi cestu zatarasila opona utkaná ze samých zelených ratolestí. Rozkvétalo na nich tisíce květinových kalíšků a ty tvořily písmena, která jsem přečetla s bušícím srdcem.
2: Království květin.
0: Opona se sama rozhrnula, když jsem došla až k ní. Přede mnou se prostíralo širé moře, jehož vlny narážely na poslední stupně schodiště. Široko daleko jsem nikoho neviděla. A tu mě přepadl strach. Křičela jsem zplna hrdla, ale odpovídala mi jen ozvěna a já jsem s hrůzou myslela na to nekonečné schodiště, po kterém bych musela vystoupit nahoru.
2: Ach,
0: řekla jsem si,
2: to je msta toho pryskyřníku.
0: Rychle jsem se obrátila, abych se dostala zpátky za oponu. Ale ať jsem se do ní opírala, jak chtěla, ani se nepohnula. Byla pevná jako dveře vězení. Opřela jsem se do ní ještě víc, protože skrze větve jsem viděla lesknoucí se schodiště, po kterém jsem přišla. A pak jsem docela vysílená klesla na schod.

0: Józe, Józe, Józe. Ty jsi pořád stejný, jako jsi byl. Ve škole ti šly jenom počty. Dějepis tě nebavil, v mateřském jazyce samá hrubka. A teď chceš na našem hrádku pěstovat žampiony jenom proto, že to vynese peníze.
1: Já jsem vedoucí samoobsluhy a tudíž obchodník soudruh řediteli. Jsem zvyklý stále počítat. A prosím, přijďte se podívat do knihy přání a stížností. Ani jeden zápis. Čisté listy. Což ovšem neznamená, že jsem proti památkám nebo proti mládeži. Naopak, pionýři já mám rád. Ale uvažte, co pak takový dítě může samo udělat na věži střechu?
2: No, to by bylo úrazu v obci Dolánky.
1: Počkej, Švagrová, počkej. Řekni, chlapče, umí střechu? No vidíte, neumí střechu a pláče. Taková střecha by přišla na cirka 50 tisíc. A může naše družstvo takovou částku dát?
3: Tolik nemáme.
1: No, naproti tomu můj návrh nevyžaduje žádné náklady. Naopak, hrad může chátrat veselé dál a přitom nám bude vydělávat slušné částky.
3: Tak já dávám hlasovat. Kdo je pro žampiony? A kdo je pro děti?
4: Je to 2-2.
5: Piggy vtip.
6: Tramvaj si pán stěžuje. To je hrozné, už půl hodiny stojím na jedné noze.
7: Druhý pán na to, z toho čtvrt hodiny na mé.
8: Že se ozval až po čtvrt hodině.
5: V té tramvaji, když jsou tam lidé namačkaní jako sardinky.
9: Podle řeky a pořád za sluncem. Otec měl z té zprávy mnohem větší radost, než dal najevo. Najevo totiž nedal vůbec nic. Ty jsi ale tvrdá palice, komentoval to Carlos.
10: Můj syn se dopustil zrady a to se u nás v rodině neodpouští,
9: prohlásil Tullamore senior. Bylo vidět, že ho nic neobněkčí.
11: Pane Carlosi, přimluvte se, prosil Ramík.
9: Neříkej mi pane, ohradil se Carlos. Ramíku, doufám, že se tvůj bratr doma brzo objeví, usmál se.
11: Já taky, Carlosi, ale přijme ho táta.
10: Já tu už nebudu.
9: Pronesl otec vážně.
11: Jak to?
9: Vylekal se Ramses. Otec ho vzal kolem ramen.
10: Už jsem se rozhodl. Jsi skoro velký chlap. Je čas, aby jsi zařídil vlastní život.
9: A já vlastně taky. Najednou se poťouchle zašklebil. Celý život jsem jen hromadil majetek. Paty jsem z týhle půdy nevytáhl. Tak si chci na starý kolena užít trochu volnosti. Když nic nemáš, tak ti všechno patří. Obrátil se na Carlose. Je to tak?
12: To je moje heslo. Zazubil se Carlos. Tak půjdeme, amigo.
11: Jdeme, řekl Tullamore senior a pohnul se ke dveřím.
9: Vasil celou dobu seděl mlčky na palandě a teď najednou vyskočil.
13: A jo, jdu s váma. Třeba až na Sibir.
12: Ty můj věrný Vasile, rozněžnil se padre.
11: Co všichni plázníte? Kam chcete jít?
9: Vztekal se Ramses, kterého si nikdo nevšímal.
12: Podle řeky a pořád za sluncem, řekl otec. Rozhodně ne na Sibir,
9: upřesnil Carlos.
11: Tati, a co já?
9: Zvolal zoufale Ramík. Otec syna objal.
12: Ramíku, tobě teď tady všechno patří. Táhle půda i tvůj osud. A nejsi sám. Máš Jihlíka a to je skoro bratr.
11: A kamarád, řekl Ramses.
9: Otec přikývl.
12: Jenom Na toho profesora si dej pozor. Já hochu lidem prostě nevěřím.
9: Jenže on si víc rozumí s náma, než s lidma. On ti je takovej...
12: Takovej licháč, že jo?
9: Zasmál se Carlos. Přesně!
12: Tak víš co, chlapče, řekl otec. Dělej toho ředitele ty. Šéf jako šéf. Já bejval šéf podsvětí a ty tu teď budeš dělat šéfa penzionu Nový život. Proč ne? A když mě budeš chtít hledat, tak mě určitě třeba i s Tulíkem někde najdeš. Svět je malej.
9: A s tím se rozloučili. Ramses zůstal na půdě sám. Bylo mu smutno, ale konečně měl tátu. Teď, když mu odcházel, někam podle řeky a pořád za slunce.

0: zahodit cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj děti, je tady Hanka Kynchová a jsem u ní, piki.
2: A ahoj,
1: dnes
2: děti.
1: Si, Hanko, prý budeme povídat.
2: Dnes si budeme povídat, já jsem dnes zvolila odlehčený den, protože už jsme trénovali v předchozích dílech mnohokrát.
1: Jo,
2: hlavně dáme...
1: Hanko, trénuju sám.
2: To je moc dobře.
1: Když u toho nejsi.
2: Víš, co já řeknu, že klidně stačí 2 dny cvičit a 1 den odpočívat.
1: Je.
2: 2 dny cvičit, 1 den odpočívat, 2 dny cvičit, 1 den jít na procházku. To by tedy nešlo, protože pak by naše svalstvo bylo unavené a povolené.
1: Dobře.
2: Piggy, já jsem totiž dnes si řekla, že se budeme bavit trošinku o jídle.
1: Jo, Hanko, to je, myslím, moje oblíbené téma.
2: Ale my se budeme bavit o zdravém jídle. Protože víš, co se děje v našem těle, když ošklivě jíme?
1: Jak ošklivě, já jí vždycky docela hezky.
2: Tak pojďme si napřed říct, jaké potraviny patří mezi ty ošklivé. Napadá tě něco?
1: Já vím, Vrka Laskunka, to je naše odbornice na kuchaření, víš?
2: No.
1: Tak ta říká, že nejhorší je bílý cukr.
2: Přesně tak, bílý cukr, ale on ani ten hnědý cukr není úplně to pravé ořechové. Myslím si, že když to nahradíme třeba stevií, a to si děti určitě s maminkami doma najdou, co to je.
1: Stevie.
2: Nebo jiným cukrem.
1: Počkej, o stevii jsme si vyprávěli už.
2: Ano.
1: Stevie, to je taková kytička, kterou se dá nahradit sladidlo.
2: A proč? Protože má sladké listy, které udělají tu příjemnou chuť, na kterou jsou naše chuťové buňky zvyklé. A úplně to stačí. Ale také si myslím, že spousta dětí hodně bílé mouky.
1: Hodně bílé? Já nejím mouku. Já mouku, to by mě...
2: Piggy, já si nedovedu představit, že by si samozřejmě svým ňuflíčkem hrabal v pytlíku bílé mouky.
1: Já jsem udělal báječná maska z mouky na obličeji, ale to
2: kolik sní za den třeba rohlíku?
1: Rohlíku,
2: knedlíku, vomáček. Tak to je další věc, která našemu tělíčku vůbec neprospívá, notabene tomu dětskému tělíčku. Je to dobrůdka, ale ta se dá nahradit třeba bezlepkovým pečivem, protože to naše střeva nezalepí.
1: Víš, Laskonka mi nejradši dělá celozrnný chlebíček místo rohlíčku.
2: Celozrnný chlebíček je taky dobrá volba, anebo taky rýžový nebo kukuřičný chlebíček, a to je úplně ta nejlepší varianta, protože ten se brzy spálí a v našem těle co nezůstává, tak okamžité spotřebě.
1: Já mám v těle pálidlo?
2: Ty máš v těle zdravé cukry, to znamená, že když sníš rýžový chlebíček, tak ten tam v tom těle vypálíš za necelých 15-20 minut. Stačí, když jenom pohopsneš.
1: Potřebuju to, co jsem sněd na výrobu energie.
2: Přesně tak.
1: Já jsem baterie Piggy.
2: A Piggy, a víš, co tě ještě zpomaluje? Abys nebyl taková baterie? Třeba když jíš hodně jogurtu.
1: Když jim to je dobře nebo špatně hodně
2: jogurtu? To je úplně
1: jogurtu.
2: Špatně, protože když jíš hodně jogurtu, tak je tam takový hlen z toho kravského mléka, který našemu tělu opět neprospívá, protože s ním má strašně moc práce, než ho rozmělní, rozpustí, vypudí z těla ven.
1: Ale Laskunka říkala, že jogurty jsou vždycky lepší než čerstvé mléko.
2: Já se asi s Laskonkou budu muset potkat a na toto téma si budeme muset pohovořit. V každém případě si myslím, že když už někdo chce jíst mléčné výrobky, tak aspoň ať jsou zakysané, aby v nich bylo co? Živá kultura.
1: Já.
2: Takže pak, děti, se stane to, že když nebudete jíst bílou mouku, cukr, budete pít málo mléka anebo jenom zakysané věci, tak budete mít spoustu energie a budete, jak před chvilkou Piggy říkal, bude jako baterka, plný energie.
1: Hanko, a třeba tvaroh,
2: co tě napadá, když říkáš
1: jestli
2: tvaroh?
1: Jestli tvaroh je lepší, třeba sladký nebo slaný, protože Laskonka dělá pomazánky tvarohové slané a říká, že nejsou úplně dobré sladké tvarohové věci.
2: Víš co, já bych tady na tohleto odpověděla tím způsobem, že když si dáš sladký tvaroh, anebo slaný tvaroh, jednou za 14 dní, tak pak je to věc, o které se vůbec nemusíme bavit. Ale já mám pocit, že naše děti snídají jogurt, svačí mléko, na oběd si dají, nevím co, třeba, nevím, teď mi nic nenapadá.
1: Já myslím,
2: a tak dále, třeba buchtičky ze šodo. A pak prostě, takže to bylo jenom, jsem chtěla upozornit naše maminky a naše děti, aby si trošinku dávali pozor, co do svého tělíčka dají, protože pak jim toto tělíčko vrátí právě v podobě energie, kdy budou živé a zdravé.
1: Já už vím, Hanko, ty jsi chtěla říct, že podle toho, co člověk sní, tak se taky cítí. Přesně a taky tak. Jeho tělo zdravé a odolné, viď?
2: Je to tak. Já ti děkuji za to, že jsi to krásně chronologicky seřadil. Dneska už se s tou musím rozloučit, protože pospíchám na trénink. Měj se hezky. Ahoj.
1: Ahoj, Janko, děkuju.

o zvědavé Anešce a o chlapci Vojtovi, který jezdil na stoličce a na psovi Kuciánkovi. Když se v chalupě na Peklech narodilo děvčátko, všichni Tomešovi byli rádi. Tatínek chodil pracovat do cihelny, ale toho dne zůstal doma. Dlouho stál nad miminkem a smál se. Čekal jsem všelijakou holčičku, ale takovouhle ne. Bručel je černá jako cikán. Není černá, odvětila maminka a tiše se usmívala. Je jenom hnědá a nosík má nahoru. Opravdu, má nos nahoru, řekla babička, která v tu dobu byla u Tomešových na návštěvě. Bude zvědavá jako sedm čertů. Téhle holčičce začali říkat Aneška. Nezůstala malá, rostla jako ostatní děti každý rok o kousek. Nohama už nekopala do peřinek, ale běhala doma po podlaze a venku po trávě. Nosík jí zůstal nahoru a zvědavější byla čím dál víc. Ptala se tatínka i maminky, psa Kociánka, stoličky v kuchyni i lopaty na dvoře. Proč je ve dne světlo a v noci tma? Co dělá vítr, když nefouká? Proč je kocour rozum celý černý? A proč Anešce při chůzi zůstává jedna nožička vzadu? Tobě zůstává jedna vzadu, smál se tatínek. Já mám zase jednu nohu pořád vpředu. Když byly Anešce tři roky, přijela babička z vesničky Koniklec a znovu u Tomešových pomáhala. Maminka ležela v posteli a nechtěla vstávat. V síni stál nový kočárek. Aneška se do něho podívala, nadzdvihla barevnou peřinku, ale kočárek byl prázdný. Příštího rána se malá Aneška lekla. Někdo ve světnici plakal a Aneška hned poznala, že je to děťátko. Zprvu si nebyla jistá, jestli to nekřičí ona sama, a proto se raději podívala do zrcátka. A tam se jí ukázala zavřená ústa. Aneška to být nemohla. Aneško, pojď sem, volala babička a ukázala na bílou peřinku v kočárku. Narodil se ti bratříček. Kde je? Vyhrkla Aneška a běžela ke kočárku. Opravdu. Leželo tam černé miminko, které právě hrozně řvalo. Proč křičí? Divila se Aneška. Nelíbí se mu v peřince, chce ven. Tak ho, babičko, pusť, budeme si spolu hrát. Děvenko malá, odpověděla babička. Na hraní má tenhle křikloun dost času. Ale Vojtíšek v peřince dlouho nezůstal. Byl to kluk jako šídlo a ruce i nohy mu jen hrály. Rejdil jima od rána do večera. Nejraději ze všeho jezdil. Nejprve na stoličce a potom na psovi Kociánkovi. Ten se ovšem zlobil, že zároveň s Vojtou nemůže nosit krásně nakroucený ocas. Vojtíšek chtěl také létat jako čmelák nebo jako vrabec. Vylezl na plot a skočil dolů. Nic mu nepomohlo, že přitom mával rukama, jako by to byla křídla. Spadl do kopřiv a popálil se na nose. Lítáš jako naše stará husa, smála se Aneška. Jo, husa, bránil se Vojtíšek. Já už lítám, skoro jako pták.

0: Dnes je 21. července.
1: A svátek slaví Vítězslav.
0: Vítězslav, Víťa, Víťové, vaše jméno nahradilo dnes už zapomenuté jméno Vítoslav.
1: A znamená, že je věncem korunovaný.
0: Jakože má místo koruny na hlavě nějaký slavnostní věnec.
1: Nebo že je slavný svou mocí.
0: Aha, vítězící Vítězslavové.
1: Přejeme vám všechno nejlepší.

0: Slunce pálilo, bylo nebylo. Jeden král měl tři syny a světe div se, každý byl jiný. Otec byl už starý a stářím ani neviděl. Přišli k osleplému králi tři synové a povídají.
1: Tatíčku,
0: je na světě nějaký lék, který by ti pomohl? Král chvíli přemýšlel a pak řekl.
2: Uzdravila by mě zlatá jablka ze zahrady zlaté panenky, moji synové. Ten, kdo mi je přinese, dostane celé království.
1: No já pojedu a přinesu ti je.
0: Spěchal nejstarší syn. Vypravil se hned na cestu, osedlal dobrého koně, vzal si dobrou zbroj a vyjel. Přes naše hory koně hnal, přes cizí hory koně hnal, přes Sojčí horu přejel, přes Kavčí horu přejel, až dojel ke stařečkovi s dlouhým bílým vousem. Stařeček klečel na cestě a protože byla rozpukaná suchem, tak jí zašíval.
1: Uhni mi z cesty, dětku, a co děláš, ať se ti nezdaří?
0: Dědeček jen zvedl hlavu a odpověděl mu stejným způsobem.
3: I já tobě přeji, švarný junáku, stejné pořízení jako ty mě.
0: Ale nejstarší králův syn ho neposlouchal. Hnal koně, až dojel do krásného kraje, kde třikrát do roka ovoce zraje. A přijel k řece, kde celý rok mléko teče a od večera do rána jenom samá smetana. Byla tam i zahrada, kde rostlo divu krásné ovoce.
1: Nač mám jezdit až do zahrady zlaté panenky,
0: pomyslel si. Natrhal ovoce a uháněl domů.
1: Tady je ovoce, co tě uzdraví, řekl otci.
2: Tak daleko si jel a tak rychle se vracíš. Tam, kam si dojel, tam jsem jezdíval za mlada a byl jsem vždycky zpátky, než má babička placky upekla. Tohle ovoce mě neuzdraví.
0: A tak se vypravil na cestu prostřední syn. Osedlal dobrého koně, vzal si dobrou zbroj a vyjel. Přes naše hory koně hnal, přes cizí hory koně hnal, přes Sojčí horu přejel, přes Kavčí horu přejel, přes horu sněhovou a přes horu ledovou, až dojel k stařečkovi s bílým vousem, co právě tam zašíval cestu rozpukanou suchem.
3: Zdravím tě, dětku, co tady děláš, ať se ti nezdaří?
0: A dědeček si jen po dvou si zažbrblal.
2: Ani tobě, ať se tvoje dílo nezdaří.
0: Ale prostřední hnal koně dál. Jel tryskem, až dojel do krásného kraje, kde třikrát do roka ovoce zraje. A přijel k řece, kde celý rok mléko teče a od večera do rána jenom samá smetana. Ale on se nerozhlížel, jel dál k řece, kde samý ocet teče a hory jsou černé ocazí a kde lidi chodí nazí. A v té divné končině byla zahrada, kde rostlo divu krásné ovoce.
3: Proč bych se dál trmácel? Ani v zahradě zlaté panenky nemůže být ovoce krásnější.
0: Nabral ovoce a vrátil se domů.
2: Tak daleko si jel a tak rychle se vracíš?
0: Podivil se královský otec. Hnal jsem koně, až jsem dojel do krásného kraje, kde třikrát do roka ovoce zraje a přijel jsem k řece, kde celý rok mléko teče a od večera do rána jenom samá smetana. A jel jsem dál k řece, kde samý ocet teče a hory jsou černé ocazí a lidi chodí nazí. A v té divné končině byla zahrada, kde rostlo divu krásné ovoce. Natrhal jsem je a ujížděl domů, abys byl brzo zdrav.
2: Tak blízko si jel a tak pozdě se vracíš? Zahrada zlaté panenky je mnohem dál. Tam, kam si dojel, jezdíval jsem za svých mladých let a byl jsem doma dřív, než děda dýmku vykouřil.
0: A tak se vydal na cestu nejmladší z kraleviců. Osedlal dobrého koně, vzal si dobrou zbroj a vyjel. Přes naše hory koně hnal, přes cizí hory koně hnal, přes Sojčí horu přejel, přes Kavčí horu přejel, přes horu sněhovou i přes horu ledovou, až dojel k stařečkovi s bílým vousem, co tam pořád zašíval cestu rozpukanou suchem. Buď pozdraven, dědečku, ať se ti zdaří všechno, co děláš, pozdravil nejmladší princ.
2: Ať se daří i tobě, synku,
1: jedu svému nemocnému otci pro zlatá jablka do zahrady zlaté panenky. Ty jsi, dědečku, jistě mnoho na světě za život slyšel. Nemohl bys mi dát na cestu nějakou moudrou radu?
2: Dám, synku, proč bych nedal? Přejedeš řeku plnou mléka, přeplaveš řeku plnou octa, přebrodíš řeku plnou medu a to budeš teprve v půli cesty. Pojedeš pořád rovně, neuhneš doprava ani doleva. Pojedeš, dokud neuvidíš křišťálové, stříbrné a zlaté věže. Ty věže se budou dotýkat oblak a to bude zámek zlaté panenky. Přijedeš k železným vratům, nesmíš se jich ale dotknout ničím jiným než hřebíkem, který zarazíš do hole. Vejdeš do zahrady, nesmíš však jít dál, dokud si neovážeš nohy trávou. Přijdeš ke zlaté jabloni, ale nesmíš jablka trhat ničím jiným než holí na konci rozštípnutou.
0: Nejmladší poděkoval a jel. Když přebrodil řeky, stanul u železných vrat. Sotva se jich hřebíkem dotkl, vrata zavrzala, až je zlatá panenka uslyšela. Ale chtělo se jí tuze spát, takže nedbala. Jakmile nejmladší kralevic vstoupil do zahrady, tráva zaševelila zlaté panence do sna, co si o zloději zlatých jablek. Ale zlatá panenka byla rozespalá a nedbala. Jakmile kralevic došel s rozštípnutou holí až k jablůnice, větve varovně zasténaly. Zlatá panenka větve slyšela, ale nemohla se probudit. Měla právě tak krásný sen. Jakmile měl nejmladší kralevic 3 zlatá jablka v mošně, chtěl odjet. Ale tu ho napadlo, že když už vážil tak dalekou cestu, musí ještě spatřit zlatou panenku. Vyběhl po schodišti a oknem ji spatřil. Byla krásná jako obrázek, spala a na čele jí zářila zlatá hvězda. Políbil ji na tvář a odjel domů. Když přijel domů, byl tak utrmácený, že usnul ještě na koni a nevěděl nic o tom, že se otec uzdravil. Zlatá panenka mezitím procitla a zeptala se svého zrcadla.
4: Mé zrcadlo, kdo tu byl? Kdo mě na tvář políbil?
0: A zrcadlo jí odpovědělo.
1: Krásný princ tu byl a tebe políbil.
0: Zlatá panenka se vypravila za princem. Přijela ke královskému zámku a ptá se krále, který princ u ní byl a jí ve spánku políbil. A protože nejmladší ještě pořád spal, přišel jí v ústrety nejstarší syn.
4: Když jsi u mne byl, jak jsi otevřel mou železnou bránu?
5: Jak pak asi? Rukou se mi otevřel.
0: Princezna máchla rukou a byřici nejstaršího lháře odvedli. Poslala pro dalšího kralevice. Tentokrát přišel prostřední.
4: Když jsi u mne byl, čím pak jsi šlapal v trávě?
5: Čím asi? Nohama.
0: Princezna máchla rukou a byřici prostředního lháře odvedli. Poslala pro dalšího kralevice. Tentokrát už museli vzbudit nejmladšího.
4: Když jsi u mě byl, čím jsi trhal zlatá jablka?
1: Dřevem, zlatá panenko.
0: A zlatá panenka se na něj pěkně usmála a hned dala chystat svatbu. Bylo tam plno králů a králíků, jedli a pili, jak měli to ve zvyku. A jestli tam na zemi nevyrostl les, skáčou a zpívají tam možná ještě dnes.

0: Kapitola 2. Dobího varování. Byl to spíš div, že se Harry ovládl a nezačal křičet. Maličké stvoření na posteli mělo ohromné netopíří uši a vypůlené zelené oči, veliké jako tenisové míče. Harry mu bylo okamžitě jasné, že právě ty ho dnes ráno pozorovali ze živého plotu kolem zahrady. Zatímco upřeně zírali jeden na druhého, zaslechl Harry z předsíně Dudleyho hlas.
1: Pane a paní Masonovi, dovolíte, abych vám pověsil kabáty?
0: Stvořeníčko sklouzlo z postele a uklonilo se tak hluboce, až se špičky dlouhého, tenkého nosu dotklo koberce. Harry viděl, že má na sobě něco, co vypadalo jako starý povlak na polštář z rozparky pro ruce a otvory pro nohy. Nazdar, pozdravil Harry nervózně.
1: Harry Potter!
0: Ozvalo se stvořeníčko vysokým, pronikavým hláskem a Harry si byl jist, že jeho slyšet až dole pod schody.
1: Kdo by s vámi se chtěl setkat? Už dávno, pane. Je to pro mě nesmírná čest.
0: Díky, řekl Harry. Opatrně se protáhl podél stěny a dosedl na židli u psacího stolu vedle Hedviky, která spala ve své velké kleci. Měl chuť se zeptat, co si zač. Ale připadalo mu to však příliš neurvalé a tak se raději zeptal, kdo si?
1: Dobby, pane. Prostě Dobby. Domácí skřítek.
0: Písko stvořeníčko. Skutečně? Protáhl Harry. Nechci být neomalený nebo tak, ale tohle není právě ta nejlepší chvíle, abych měl tady u sebe domácího skřítka. Z obývacího pokoje se ozval ječivý, neúpřímný smích tety Petunie. Skřítek svěsil hlavu. Nesnad, že bych tě viděl nerad, dodal honem Harry, jenže máš k tomu nějaký zvláštní důvod, abys tu byl?
1: Ano, pane, ovšem,
0: řekl Dobby vážně.
1: Dobby vám přišel říct, pane. Je to velice těžké, pane. Dobby neví, odkud má začít.
0: Posaď se. Vybídl ho Harry zdvořile a ukázal na postel. K jeho zděšení skřítek propukl v pláč. Ve velice hlasitý pláč.
1: Posadit, kvílel. Nikdy, ještě nikdy.
0: Harry měl dojem, jako by hlasy dole utichly. Promiň, řekl šeptem. Nechtěl jsem tě urazit ani nic podobného.
1: Urazit Dobbyho, zajíkal se skřítek. Dobby mu ještě nikdy žádný kouzelník neřekl, aby se posadil. Jako by mluvil s někým sobě rovným.
0: Harry se pokoušel syknout pst a zároveň se tvářit pozbudivě. Přiměl Dobbyho, aby si vylezl zpátky na postel. A skřítek tam teď seděl a škytal. Vypadal jako veliká, velice ošklivá loutka. Nakonec se přece jen dokázal ovládnout a kulil na Harryho očiska plná slz a nábožného obdivu. Zřejmě si moc slušných kouzelníků nepotkal, řekl Harry ve snaze mu dodat odvahy. Dobby zavrtěl hlavou. Pak bez jakékoliv výstrahy vyskočil, začal zuřivě mlátit hlavou do okna a křičel přitom
1: ten neřád Dobby, ten neřád Dobby!
0: Nech toho, co to děláš, sykl Harry, vymrštil se jako střela a posadil Dobbyho zpátky na postel. Hedvika se probudila s obzvlášť hlasitým skřekem a divoce tloukla křídly o mříže klece.
1: Dobby se musel potrestat, pane.
0: Vysvětlil skřítek a trošinku zašilhal.
1: Dobby málem řekl něco špatného o své rodině, pane.
0: O tvé rodině?
1: O rodině kouzelníků, u které Dobby slouží, pane. Dobby je domácí skřítek. Musí napořád sloužit jednomu domu a jedné rodině.
0: A oni vědí, že jsi tady? Zeptal se Harry zvědavě. Dobby se roztřásl.
1: Ne, pane, to ne. Dobby se bude muset velice tvrdě potrestat za to, že za vámi přišel, pane. Dobby si bude muset přivřít uši do dvířek u trouby. Kdyby se to někdy dozvěděli, pane...
0: A to si nevšimnou, že jsi přivřel uši do dvířek u trouby?
1: Dobby o tom pochybuje, pane. Dobby se každou chvíli musí za něco potrestat a oni ho přitom klidně nechávají, pane. Kolik vám mu ještě uloží, aby si přidal nějaký trestík navíc?
0: Tak proč u nich zůstáváš? Proč neutečeš?
1: Domácí skřítek se musí na svobodu jedině propustit, pane. A tahle rodina Dobby ho nikdy nepropustí. Dobby bude své rodině sloužit, dokud neumře, pane.
0: Harry vytřeštil oči. A já jsem si myslel, kdo ví, jak na tom nejsem špatně, když tu mám vydržet ještě 4 týdny, řekl. Když tě tak poslouchám, připadají mi Dursleyovi skoro jako Lidumilové. A nemůže ti někdo pomoct, třeba zrovna já? téměř v zápěti zalitoval, že to vyslovil. Doby znovu propukl v díku plné kvílení. Prosím tě, zašeptal Harry, prosím tě, učíš se, jestli dárslivě něco uslyší, jestli se dozvědí, že jsi tady.
1: Harry Potter se ptá, jestli může Dobby mu pomoct. Dobby už slyšel o vaší slávě, pane, ale o vaší dobrotě neměl ani tušení.
0: Harry úplně cítil, jak rudne a řekl, všecko, co jsi kdy slyšel o mé slávě, jsou samé nesmysly. Nejsem dokonce ani nejlepší v našem ročníku v Bradavicích, to je Hermiona a ta... Hned však zmlkl, poněvadž myšlenka na Hermionu ho zabolela.
1: Harry Potter je až příliš skromný,
0: řekl Dobby uctivě a oči jak koule mu zářily.
1: Harry Potter vůbec nemluví o svém vítězství, nad tím jehož jméno nesmíme vyslovit.
0: To myslíš Voldemorta? Zeptal se Harry. Dobby si dlaněmi zakryl své netopíří uši a zasténal.
1: Nevyslovujte to jméno, pane. Prosím vás, nevyslovujte ho.
0: Provině, řekl honem Harry. Znám spoustu lidí, kterým se to nezamlouvá, třeba můj kamarád Ron. Znovu se zarazil, poněvadž při pomyšlení na Rona ho také zabolalo u srdce. Dobby se naklonil k Harrymu, oči jak reflektory od auta.
1: Dobby se doslechl,
0: pronesl chrapavě,
1: že je to jen pár týdnů, co se Harry Potter už podruhé utkal s pánem zla a znovu unikl.
0: Harry přikývl a v Dobbyho očích se náhle zaleskly slzy.
1: Ach, pane!
0: Zajíkal se a utíral si obličej cípem špinavého povlaku, který měl na sobě.
1: Harry Potter je tak statečný a odvážný, čelil v životě už tolika nebezpečí. Dobby ovšem přišel Harryho Pottera chránit, přišel ho varovat, i když si za to bude muset přivřít uši do dvířek u trouby. Harry Potter se nesmí vrátit do Bradavic.
0: Do ticha, které v pokoji najednou zavládlo, doléhalo jen cinkání vidliček a nožů z dola a vzdálené hřímání strýce Vernona. Cože? Vykuktal Harry. Ale já se tam musím vrátit. 1. září začíná škola a navíc to je to jediné, co mě udržuje při životě. Ty nemáš tušení, jaké to tady je. Já sem nepatřím, patřím do vašeho světa, do Bradavic.
1: Ne, to ne!
0: Pištěl Dobby a kroutil hlavou tak prudce, až mu uši pleskaly.
1: Harry Potter musí zůstat tam, kde je v bezpečí. Je příliš slavný a má příliš dobré srdce, než abychom ho ztratili. Jestliže se Harry Potter vrátí do Bradavic, hrozí mu smrtelné nebezpečí.
0: Ale proč? Zeptal se Harry překvapeně.
1: Může za to spiknutí, Harry Potter. Spiknutí, při kterém se ve škole čará kouzel v Bradavicích mají letos stát i nejhroznější věci.
0: Šeptal Dobby a náhle se celý roztřásl.
1: Dobby o něm ví už několik měsíců, pane. Harry Potter se nesmí vystavit nebezpečí. Je příliš důležitý, pane.
0: Jaké hrozné věci se mají stát? Zeptal se Harry ihned. A kdo je připravuje? Dobby vydal podivný zvuk, jako když se dusí a pak začal zběsile tlouct hlavou o zeď. Rozumím, vykřikl Harry a uchopil skřítka za ruku, aby mu v tom zabránil. Nesmíš to říct, už to chápu, ale proč varuješ mě? Naráz mu probleskla hlavou nepříjemná myšlenka. Počkej, a nemá to náhodou, co dělat s ty víš s kým. Stačí, když zakroutíš hlavou nebo přikývneš, dodal chvatně, když Dobby znovu přiblížil hlavu nebezpečně ke stěně. Dobby zakroutil hlavou.
1: Ne, s tím jehož jméno nesmíme vyslovit ne.
0: Oči měl přitom široce rozevřené, jako by se Harry mu pokoušel něco naznačit. Harry však neměl tušení, oč jde. Žádného brata přece nemá, nebo snad ano? Dobby zakroutil hlavou, oči ještě víc rozevřené než předtím. Pak už mi ale nenapadá nikdo jiný, kdo by v Bradavicích mohl způsobit hrozné věci, řekl Harry. Konec konců je tam přece Brumbál. Víš snad, kdo je to Brumbál? Dobby se uctivě uklonil.
1: Albus Brumbál je největší ředitel, kterého Bradavice kdy měli. Dobby to ví, pane. Dobby slyšel, že Brumbálova moc se vyrovná té, jakou měl ten, jehož jméno nesmíme vyslovit, když byl na vrcholu svých sil. Jenže, pane,
0: a dobýho hlas se změnil v naléhavý šepot.
1: Jsou schopnosti, které ani Brumbál. Schopnosti, které žádný slušný kouzelník.
0: A než ho Harry stačil zarazit, Dobby sklouzl z postele, popadl jeho stolní lampu, začal se s ním mlátit po hlavě a ječel, až to trhalo uši. Dole se rozhostilo nenadálé ticho. Vteřinu na to Harry, kterému divoce bušilo srdce, zaslechl strýce Vernona, jak vyšel do předsíně a říká:
2: Ten rošťák Dudley určitě nechal puštěnou televizi.
0: Honem zmiz
2: do skříně,
0: sykl Harry a nacpal Dobbyho dovnitř, přibouchl dvířka a vrhl se na postel právě ve chvíli, kdy se pohnula klika u dveří.
2: Co? Tady k čertu provádíš?
0: Procedil strýc Vernon přes zaťaté zuby z tváři děsivě blízko Harryho obličeje.
2: Právě si zkazil pointu mého vtipu o japonském hráči golfu. Ještě jednou cekni a budeš litovat, že ses vůbec narodil, kluku.
0: A hřvotně vydupal ven. Roztřesený Harry pustil Dobbyho ze skříně. Vidíš, jak to tu chodí, řekl. Už chápeš, proč se musím vrátit do Bradavic. Je to jediné místo, kde mám, tedy kde myslím, že mám kamarády.
1: Kamarády, kteří Harrymu Potterovi ani nepíšou?
0: Zeptal se Dobby poťouchle. Myslím, že prostě jenom... Počkej, řekl Harry a svrštil čelo. Jak ty můžeš vědět, že mi kamarádi nenapsali? Dobby zašoupal nohama.
1: Harry Potter se na Dobbyho nesmí zlobit. Dobby to dělal jen pro jeho dobro.
0: Takže ty jsi přede mnou dopisy od nich schovával?
1: Dobby je má tady, pane,
0: řekl skřítek. Čiperně poodstoupil, aby na něj Harry nedosáhl, a z povlaku, který měl na sobě, vytáhl tlustý svazek obálek. Harry ihned poznal Hermionino úhledné písmo, Ronovu nepořádnou čmáranici a dokonce i kliky háky, které vypadaly, jako by je psal Hagrid, bradavický hajný. Skřítek na Harryho úzkostně zamžoural.
1: Harry Potter se nesmí zlobit. Dobby doufal, kdyby si totiž Harry Potter myslel, že na něj kamarádi zapomněli, tak by se Harry Potter do školy už ani nechtěl vrátit, pane.
0: Harry ho neposlouchal. Chňapl po dopisech, ale Dobby odskočil z jeho dosahu.
1: Harry Potter je dostane, pane, když Dobby mu dá slovo, že se do Bradavic nevrátí. Ach, pane, čeká tam na vás nebezpečí, kterému se nesmíte vystavit. Slibte mi, že se tam nevrátíte, pane.
0: Ne, rozlobil se Harry. Dej mi ty dopisy od kamarádů.
1: Pak ovšem Harry Potter nedává Dobbymu na vybranou,
0: pronesl skřítek smutně. A než se Harry stačil pohnout, vrhl se ke dveřím ložnice, otevřel je a tryskem vyrazil po schodech dolů. Harry se vyřítil za ním, i teď se však snažil nestropit žádný hluk. V ústech měl sucho a žaludek až někde v krku. Posledních 6 schodů zvládl jediným skokem, dopadl na koberec před síně jako kočka a rozlíšil se, kde je Dobby. Z jídelny slyšel strýce Vernona, jak říká:
2: Vypravujte Petunii tu legrační historku o těch amerických instalatérech, pane Mason. Nemůže se dočkat, až ji konečně uslyší.
0: Harry proběhl před síní do kuchyně a měl pocit, že má žaludek opravdu až v krku. Mistrovské dílo tety Petunie, její puding, celá ta hora šlehačky a cukrových fialek se vznášel málem u stropu. Nahoře na kredenci se v koutě krčil Dobby.
2: Ne! Zakrákal Harry. Prosím tě, vždyť oni mě zabijí.
1: Harry Potter musí slíbit, že se nevrátí do školy.
2: Dobby, prosím.
1: Slibte mi to, pane.
2: Nemůžu.
0: Dobby se na něj truchlivě podíval.
1: V tom případě to Dobby musí udělat, pane. Bude to pro dobro Harryho Pottera.
0: Puding dopadl na podlahu, jen to zadunělo a Harry mu se zastavilo srdce. Jak se mísa rozbila na kusy, šláčka se rozstříkla po oknech a po stěnách. A Dobby s prásknutím, jako když švihne bičem, byl najednou ten tam. V jídelně se strhl pokřik a do kuchyně se vřítil strýc Vernon. Našel tam Harryho, který se zděšením nemohl ani hnout a od hlavy až k patě po něm stékal tetin puding. Zpočátku se zdálo, že strýc Vernon dokáže celou tu událost zamluvit.
2: To je náš synovec, je duševně nevyrovnaný, setkání s cizími lidmi ho vždycky rozruší, proto jsme ho nechali nahoře.
0: Vykormidloval vyděšené manžele Masonovi zpátky do jídelny, slíbil Harrymu, že jakmile odejdou, sřeže ho, až z něj vyrazí duši a strčil mu do ruky smeták. Teta Petunie vydolovala z mrazničky nějakou zmrzlinu a Harry, který se ještě pořád třásl, začal dávat kuchyň do pořádku. Možná by strýc Vernon i přesto dokázal svou zakázku dojednat. Nebýt sovy. Po večeři teta Petunie právě podávala kolem stolu krabici s mátovými bombony, když do jídelny vletěla oknem veliká sova pálená. Upustila paní Mejstové na hlavu nějaký dopis a zase vyletěla ven. Paní Mejstová začala vřískat, jako když ji na nože berou, a vyřítila se z domu. Cestou ještě vykřikovala něco o bláznech. Pan Mason se zdržel jen tak dlouho, aby Dursleyovým vysvětlil, že jeho žena má smrtelnou hrůzu z ptáků všeho druhu i velikostí, a zeptal se, jestli to snad měl být vtip. Harry stál v kuchyni a křičovitě svíral smeták, aby se měl čeho podržet, když se k němu strýc Vernon neúprostně blížil. Ďábelský lesk v malinkých očkách.
2: Přečti si to!
0: Zasyčel zlobně a mával dopisem, který sova přinesla.
2: No tak čti!
0: Harry vzal dopis do ruky. Přání k narozeninám to nebylo ani náhodou. Vážený pane Potter, dostali jsme zprávu, že ve vašem bydlišti bylo dnes večer v 9 hodin 12 minut použito vznášecí kouzlo. Jak je vám známo, nezletilým kouzelníkům není dovoleno používat kouzla jinde než ve škole. Takže další provozování kouzel z vaší strany by mohlo mít za následek vaše vyloučení z řečené školy. Výnos o přiměřeném omezení čar a kouzel nezletilých kouzelníků z roku 1875 odstavec C. Chtěli bychom vám rovněž připomenout, že jakákoliv kouzelnická činnost spojená s nebezpečím, že by ji mohly postřehnout osoby z nekouzelnické veřejnosti, mudlové, představuje závažný přečin podle oddílu 13 zákona o utajování vydaného Mezinárodním sdružením kouzelníků. I přesto vám přejeme příjemné prázdniny. Se srdečným pozdravem, Mafalda Hopkirková, odbor nepatřičného užívání kouzel, ministerstvo kouzel. Harry vzhlédl a naprázno polkl.
2: Vůbec si nám neřekl, že mimo školu nesmíš kouzla používat,
0: zařímal strýc Vernon a v očích mu tančila zběsilá světélka.
2: Nejspíš ses o tom zapomněl zmínit. Asi ti to nějak vypadlo.
0: Sápal se na Harryho jako obrovský buldog s vyceněnými zuby.
2: Takže pro tebe mám novinku, darebo. Teď tě dám pod zámek. Do té školy se už nevrátíš. A nikdy. A jestli se nějakým kouzlem zkusíš dostat ven, oni sami tě vyloučí.
0: Chechtal se jako blázen a vlekl Harryho zpátky nahoru. Strýc Vernon opravdu dodržel slovo. Příštího dne ráno zaplatil zámečníkovi, aby na Harryho okno připevnil mříže, a sám pak ve dveřích ložnice udělal kočičí dvířka, kterými Harrymu třikrát denně strkali dovnitř malé dávky jídla. Ráno a večer ho pouštěli ven, aby si mohl dojít do koupelny, jinak byl v pokoji zamčený celých 24 hodin. Ani po třech dnech Dursleyovi nebudili sebemenší dojem, že by se dali obměkčit. A Harry neviděl žádné východisko z pasti, ve které se octl. Ležel na posteli a díval se, jak za mřížemi na okně zapadá slunce, a sklíčeně přemýšlel, co s ním bude. Co by mu bylo platné dostat se z pokoje pomocí kouzel, kdyby ho za to vyloučili z bradavic? Život v Zobí ulici byl však ještě úděsnější než kdykoliv předtím. Teď, když Dursleyovi věděli, že se ráno neprobudí jako netopíři, přišel Harry o svou jedinou zbraň. Doby ho možná zachránili před strašlivými událostmi v bradavicích, ale jak to tak vypadalo, čekala ho nejspíš smrt hladem. Kočičí dvířka klapla. Objevila se ruka tety Petunie a strčila do pokoje misku polévky z konzervy. Harry, kterému se žaludek svíral hlady, seskočil z postele a zdvihl ji. Polévka byla úplně studená. Přesto však jí polovinu vypil jediným douškem. Pak přešel pokojem k hedvičtině kleci a vyklopil rozmáčenou zeleninu ze dna misky do jejího prázdného krmítka. Sova se načepířila a podívala se na něj s krajním znechucením. Jen nad tím neohrnuj zobák, to je všecko, co máme, řekla Harry nasupeně. Položil prázdnou misku zase na podlahu vedle kočičí záklopky a natáhl se zpátky na postel, ku podivu ještě hladovější než před polévkou. Pokud za 4 týdny bude ještě vůbec naživu, co se stane, když se v bradavicích neobjeví? Pošlou ho někam, aby se zjistil, proč nepřijel? Dokážou Dursleyovi přimět, aby ho pustili? V pokoji začínala housnout tma. Harry byl vyčerpaný, břiše mu kručilo a hlavou mu vířily stále tytéž nezodpověditelné otázky, až nakonec upadl do neklidného spánku. Zdálo se mu, že ho vystavují v zoologické zahradě a na kleci, že má štítek nezletilý kouzelník. Lidé na něj přes mříže polili oči, jak tam leží, hladový a zesláblý, na slaměné podestýlce. Zahledl v davu Dobrýho tvář a začal hlasitě křičet a prosit o pomoc. Dobrý však opáčil:
1: tady je Harry Potter v bezpečí, pane.
0: A zmizel. Potom se objevili Dursleyovi a Dudley sloumám břížemi klece a smál se mu. Přestaňte, zamumlal Harry, jak mu řachtavý zvuk narážel do rozbolavělé hlavy. Dejte mi pokoj, nechte to, já chci spát. Otevřel oči. Mřížemi na okně se linulo dovnitř měsíční světlo. A někdo se na něj opravdu přes mříže vyjeveně díval. Někdo s pihovatou tváří, rudými vlasy a dlouhým nosem. Venku před Harryho oknem byl Ron Weasley.
3: Mám pro vás novou Piggy básničku. Josefčíci, ti jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
4: Podívej se, mámo, sama. Je to salám s nožičkama.
5: A teď ještě jednou a pomalu.
3: Jezevčíci, ti si hoví. Vždyť to jsou psi salámoví.
4: Podívej se, mámo, sama. Je to salám s nožičkama.
3: Jestli se vám ta básnička líbila,
4: jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

Minulý čtvrtek šel po mně krtek, že jsem mu po tvoře jen tak tak utek. Minulý čtvrtek šel po mně krtek.

0: Jak se zlato proměnilo v písek? Pohádka z Tibetu. V jedné vsi žili dva sousedi. Nima a Ješe. Jednoho dne se Nima musel vydat na pouť do Lhásy. Taková pouť trvala mnoho měsíců. Nechtěl proto nic nechat náhodě a požádal Ješeho, aby mu pohlídal měšec se zlatem, které si vydělalo tvrdou prací. Ješe slíbil, že bude zlato hlídat jako oko v hlavě a že Nima může v klidu vyřídit vše, co potřebuje. Jenže Ješe měl právě hluboko do kapsy a byl z něj skoro žebrák. Řekl si tedy, Nima se vrátí až za dlouho. Půjčím si trochu zlata a pak ho vrátím. A když ne, Nima to ani nepozná. Totéž si potom řekl ještě mnohokrát a zlata ubývalo stále rychleji. Když už byl měšec prázdný, naplnil ho Ješe pískem. Několik dní na to se vrátil Nima a hned si šel k Ješemu pro své zlato. Jen si představ, sousede, jaké nás potkalo neštěstí, povídá Ješe. Tvoje zlato se proměnilo v písek. A aby mu to soused věřil, vysypal písek z měšce na stůl. To jsou mi věci, podivil se na oko Nima. Neřekl ani tak, ale věděl, odkud vítr vane. Za několik měsíců se na pouť chystal zase Ješe. A protože měl syna, o kterého se neměl kdo postarat, požádal souseda, aby zatím nechal chlapce bydlet u sebe.
1: Ale jak by ne? Co bych neudělal pro souseda?
0: Povídá Nima. Jakmile Ješe odjel, pořídil si Nima opičku a dal jí stejné jméno, jako měl sousedův syn. A vycvičil ji, aby na jméno slyšela a aby na zavolání přinesla hostům čaj. Když se po několika měsících Ješe vrátil, šel hned k sousedovi pro syna. Nima zavolal chlapcovo jméno, ale místo chlapce přihopkala opice a přinesla Ješemu šálek čaje.
1: Jen si představ, sousede, jaké nás potkalo neštěstí, povídá Nima. Tvůj syn se proměnil v opici.
2: Od kdy se lidé mění na zvířata? Vyštěkl Ješe.
1: Kdo ví? Asi od té doby, co se zlato mění na písek. Odvětil mu rozvážně Nima.
0: V tu chvíli Ješe pochopil. Syna dostane zpátky, až vrátí Nimovi zlato.

0: vtip.
1: Piggy, pojď sem ke mně, já ti řeknu vtip.
0: Je, poslouchám.
1: Poslouchej. Vojáci nakládají munici.
0: Co nakládají vojáci, co?
1: Munici.
0: Co to je?
1: No, to je střelivo.
0: Střelivo?
1: No.
0: Jo, to, co vybuchuje.
1: No, právě. Tak, nakládají munici a velitel je upozorňuje. Neházejte s tím tak, minule to odfouklo 8 vojáků do nebes.
0: Jú.
1: To se nám stát nemůže, odpovídá jeden z vojáků. Nás je jen 7.
0: Je!

0: a bylo po táboře. Zbývající týdny přeletěly jako vítr. Čtvrtou neděli, jako by se po stanech slehla země. Nebýt vyšlapaných pěšinek, nikdo by ani nepoznal, že tam nějaké kdy stály. Tak pečlivě zahladili družiny stopy po svém pobytu. Do měsíce pak narostla nová tráva a tak zmizely i ty cestičky. Nic, pranic nevydávalo svědectví o tom, s jakou slávou přebírali ještěrky zálesáckou sekeru se zlatým letopočtem za vítězství v družinovém bodování. Teď pochodoval oddíl lesními cestami k nádraží. Jen zvláštní družina pěchovala do malého nákladáčku, hrnce, kotle a jiný oddílový inventář. Na schválníček Mezulán se chytil škudibíka a ten ho přikultoval k žebrový podplachtu, aby se mu cestou nevytřásl. Pak přivázal vedle sebe Mezulán škudibíka a auto se rozjelo. Už začínalo být fučivo. Na schválníčci jeli a jeli a ani moc nemluvili. Jen když se zastavilo u benzínové pumpy, zeptal se Mezulán.
1: Škudibíku, myslíš, že Mimi pojede na přes rok zase?
2: Co já vím? Třeba jo, třeba ne.
0: A pak zase mlčeli a těšili se, jak si zalezou do spacího pytle. Jak budou spát a spát celý podzim, celou zimu a ještě kousek jara, dokud je zase neprobudí to kouzelné slovo tábor.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj, holky a kluci, cvičíme s Hankou Kejnychovou. Hanko, ahoj.
2: Ahoj, Figy.
0: Já ti musím něco říct.
2: No, povídej.
0: Já jsem dnes ráno šel do studia kolem takového velikého keře. A najednou z toho keře se ozývalo pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, čím čarára, no, víš, kdo tam byl?
2: No, nechám se podat, co to mohlo být za ptáčka?
0: Bylo tam moc vrabečků.
2: Moc vrabečků, moc čím čaráků, víš?
0: Já jsem se zastavil a dlouho jsem na ně koukal a poslouchal jsem je a to bylo moc veselé, to jsou krásní ptáčkové.
2: A mě teď napadá, když Piggy slyšel ptáky čvančaráky, je...
0: Je, ptáky čvančaráky, to je hezký.
2: Čimčaráky zpívá, co kdybychom si na takové ptáčky čvančaráky teď zahráli. Tak.
0: Jak si růžové prasátko bude hrát na ptáka čvančaráka.
2: Děti, já si teď strašně ráda zaspomínám na názvosloví. Když vám řeknu, že se máte postavit rovně do snožení, stáhnout zadeček, tak si to určitě všichni vybavíte, Piggy už nádherně stojí rovně. Dejte si ruce na ramínka a je s nás ptáček, čvančaráček během slabé chvilky. Piggy, takový ptáček poskakuje. Co dělali ty ptáčci na tom keři?
0: No, skákali.
2: Skákali
0: z větvičky na větvičku.
2: Aby se nám lépe skákalo, vymysli nějakou písničku, na kterou bychom mohli skákat.
0: Třeba. Hop, dva, aram, čam, čam, hop, a čím, ča, čím, čam, čam, hop, dva, aram, čam, čam, hop, a čím, ča, čím, čam, čam.
2: Ještě jednou, hop,
0: a aram, čam, čam, hn, ča, čím, ča, čím, čam, čam, hop, a aram, čam, čam, čím, ča, čím, ča, čím, ča, ram.
2: Už to máme, výborně, děti, text písně máme, ruce na ramínka, nohy do snožení, Piggy zpívá, já zkusím ten text ještě vylovit v hlavě, ale v každém případě poskakujeme po celém prostoru, který jste si ke cvičení dnes doma připravili. 3, 2, 1, teď.
0: Hop a ram čam čam, čim ča, čim ča, čim ča, ram. Hop a ram čam čam, čim ča, čim ča, čim ča, ram.
2: Ví.
0: A ram čam čam, čim ča,
2: čim ča, čim ča, ram. Hop a ram čam čam, Piggy, stop. Opustíme malé ptáčky čvančaráky a zahrajeme si teď na velkého vrabce. Sraste si paty k sobě. Stáhněte zadeček, vtáhněte břicho.
0: To je takový vrabec v horinkách.
2: Piggy, natáhni obě ruce do strany, jak pravou,
0: do
2: tak levou.
0: Takže mám velikanánskou.
2: Velikanánskou, protože ty jsi ochránce svých nalých ptáčků, čvančaráků. A frčíme do pravé strany. Ukloňte se stranou vpravo.
0: Takže ohnu těličko a frčím za tou...
2: Spodní rukou. A teď se potoč. Ano, teď na druhou stranu. Ale já si myslím, že děti víc pochopí, když jim řekneme, že se máme pomalinku točit dozadu. Udělám velký kroužek, takže ptáček krouží, dívá se po svých vrabčácích a malí vrabčáci kolem něj poskakují a zpívají
0: hop a ram čam čam, čim ča, čim ča, čim čam čam, hop a ram čam čam, čim ča, čim ča, čim čam čam.
2: A já se z toho asi zblázním, tak se dneska rozloučíme. Mějte se hezky, ahoj Piggy, ahoj děti, ahoj.
0: Čim čaráky.

0: Lovci se vydali na lov. Když se přiblížili k velkému háji, spatřili na jeho okraji nádherného jelena. Hned ho začali pronásledovat, ale jelen vběhl do háje a schoval se mezi keři. Lovci jelena marně hledali, rozhlíželi se na všechny strany a nakonec, plní zklamání, odcházeli pryč. Jakmile jelen spatřil, že jeho pronásledovatelé zamířili domů, začal žrát listy, které ho skryly před nebezpečím. Listy začaly vzdychat. Co je vám, ptali se stromy, že tak žalostně vzdycháte? Trápí vás, že jste se stali potravou jelena? Proto se nermoutíme, odpověděli listy. Litujeme jelena, který nás žere. Neví chudák, že ho lovci zakrátko objeví. Jelen však listy neposlouchal. Požíral jeden za druhým, jako by mu jejich dobrodiní nezachránilo život. A zakrátko jelenovo tělo prosvítalo mezi keři. Nezvyklý šelest v háji zaujal jednoho lovce. Podíval se, odkud vychází, a v prořídlých keřích spatřil jelena. Lovec rychle přivolal své druhy a v okamžiku jelena ulovili. Dostalo se mi trestu, jaký si zasloužím, zvolal jelen před svou smrtí. Zapomněl jsem na pohostinnost listů. Za dobro jsem se jim odvděčil zlem. Jak by mě nestihlo neštěstí?
1: Tiki kalendář! Dnes je 21. července!
2: A svátek slaví Vítězslav!
1: Vítězslav, Víťa, Víťové! Vaše jméno nahradilo dnes už zapomenuté jméno Vítoslav.
2: A znamená, že je věncem korunovaný.
1: Jakože má místo koruny na hlavě nějaký slavnostní věnec.
2: Nebo že je slavný svou mocí.
1: Aha, vítězící Vítězslavové.
2: Přejeme vám všechno nejlepší.
3: Co má Puč Meloud nejradši? Jednou pozvala Stonožka, Čmeldu a Brumdu na medové koláčky a každý dostal napít tolik sladké šťávy, kolik chtěl a kolik snesl. Tohle máme ze všeho nejradši, pochvalovali si čmeláci. Hlavně, že už nám nikdo neříká dost, bude vám špatně. A co máš nejradši ty, Stonožko? Stonožka chvíli přemýšlela. Já mám nejradši dlouhou procházku. Já chodím tak dlouho, dokud se pořádně neprojdou všechny moje nožky. Čmeláci koukali na Stonožku s otevřenou pusou a představovali si, jak venčí tu svou stovku nožiček jednu po druhé. Páni, kdo by to do staré Stonožky řekl? A co uděláš po té procházce? Chtěli vědět. Namočím si nohy do bylinkové lázně. A pak? Pak si navléknu nové ponožky a měkké bačkůrky. A pak? Pak se trošku něčím osvěžím. Čím? Zajímal se Čmelda. Něčím osvěžujícím, viď, Stonožko? Řekl Brumda a podíval se přísně na Čmeldu, proč se tak hloupě vyptává. Stonožka se jen usmála a pobídla čmeláky, aby ještě jedli a pili, když jim tak chutná. Ale v tom se to stalo. Všechno se zatřáslo, koláče se rozkutálely, šťáva rozlila a s velikým rámusem se mezi ně svalil Puč Meloud.
4: Pardon, nechtěl jsem rušit, ale trošku jsem uklouzl.
3: Omlouval se.
4: A jestli se tu něco mou vinou polámalo, tak já to spravím.
3: Hned taky se sbíral všechny zakutálené koláčky a nastrkal si je do pusy.
4: Leželi na zemi? Vy byste je nejedli a mně to nevadí. Mně nevadí nic.
3: mlaskal Pučmeloud, když olizoval rozlitou štávu.
4: Tak, a teď je tu konečně trochu pořádek,
3: řekl a posadil se.
4: Ahoj, Stonožko, nazdar, čmeláci. Jak se máte a co tu děláte?
3: Zrovna jsme si tady vyprávěli, než si nás přerušil, co máme nejradši, vysvětlovala Stonožka.
4: Já mám nejradši svoji Pučmeloutku,
3: prohlásil okamžitě Pučmeloud. Radši než medové koláčky a než sladkou šťávu? Radši než všechny poklady světa? Chtěli vědět Čmelda a Brumda.
4: Jo, jo,
3: zamilovaně přikyvoval Pučmeloud.
4: Ona je můj poklad. Ona je má nejlepší paní Pučmeloudová na světě.
3: Jinu, Pučmeloud musí vždycky trochu přehánět, pomysleli si čmeláci. A Stonožka řekla, že Pučmeloudku má rád každý.
4: Aby neměl,
3: přerušil Stonožku Pučmeloud a začal se chlubit, co všechno jeho znamenitá žena dovede. Číst i psát, hrát na housle, spravovat boty, počítat i vařit.
4: Vaří dobře a hodně,
3: liboval si. Je to na tobě vidět, zarazila ho Stonožka. Ale pověs nám, co umíš a děláš ty?
4: Každý den své nejmilejší nosím párek, dárek,
3: chlubil se Pučmeloud. Čmelda s Brumdou hned chtěli vědět, jaký, protože kromě medových koláčků a sladké šťávy měli ještě ze všeho nejradši dárky. A tak Pučmeloud vypočítával.
4: Kytičku, kamínek, lísteček, ještě jeden lísteček, jiný kamínek.
5: A modré z nebe si ji už někdy přinesl?
3: Zeptala se Stonožka. Pučmeloud přemýšlel. Ale ať vzpomínal, jak vzpomínal, na modré z nebe se nepamatoval. Ani nevěděl, jestli by zrovna o tohle jeho Pučmeloudka stála.
5: Nejlepší bude, když se jí zeptáš, poradili mu Čmelda a Brumda.
3: Koho by v tu chvíli napadlo, co ještě všechno kvůli modrému z nebe Pučmelouda potká? Začalo to tím, že běžel domů, ale paní Pučmeloudová tam nebyla.
4: Kam jen mohla jít?
3: Vrtalo mu hlavou.
5: Na návštěvu k bourci Morušovému,
3: prozradil kvapník, který vždycky všude byl a všechno věděl. To se tedy Pučmeloudovi ani trochu nelíbilo.
4: K bourci Morušovému? Proč zrovna k tomu nafoukanému bourci? Co když jí bourec daruje hedvábný šátek?
3: Uvažoval Pučmeloud.
5: Hedvábný šátek? Jeho nejmilejší od Pučmelouda nikdy nedostala. A teď jí má slušet šátek od nějakého ošklivého bource?
3: Pučmeloud se rozhodl, že už nebude na nic čekat a pro modré z nebe půjde hned. Až se Pučmeloudka vrátí domů, hedvábný šátek hned zahodí, protože tam na ní bude čekat hromada modrého z nebe. Ale na modré z nebe se nedosáhne tak snadno, jako třeba na švestky. Ani setřást dolů se nedá. Je moc vysoko a je třeba si pro ně vyletět. Jenže jak?
5: Křídla půjčuji nerada,
3: řekla jedna jeho známá noční můra.
6: Ale že jsi to ty, tak dobrá.
3: Přes den je nepoužívala a Pučmeloudovi je půjčila, protože Pučmeloudka byla její nejmilejší kamarádka.
6: Ale do večera tě v pořádku vrátíš, ano?
3: Pučmeloud nikdy nelítal, nebyl na křídla zvyklý a teď ho tlačili dozad.
5: ale co by kvůli své nejmilejší nevytrpěl. Mával jimi, třepal, poskakoval sem a tam. Nakonec se odlepil od země a sláva, konečně začal i stoupat vzhůru.
4: Jde mi to, docela mi to jde.
5: Pochvaloval si a funil námahou, když se mu podařilo vznést se nad vrcholek třešně. Jen tak dál, Pučmeloude, povzbuzovali ho dole Čmelda s Brumdou. A hlavně musíš ještě o kousek výš, křičela Stonožka. Jsi pořád moc nízko.
4: Dál a výš a ještě kousek, opakoval si Pučmeloud, když se konečně začal natahovat po modrém z nebe.
5: Ale ať se natahoval, jak chtěl, modré ne a nechytit.
4: Vzdychal. Už nemůžu dýchat. Určitě jsem strašně vysoko a začíná tu být řídký vzduch.
5: Znovu se natáhl, ale marně. Modré z nebe mu vždycky proklouzlo mezi prsty. A ke všemu ho něco zašimralo v nose. Pučmeloud kýchnul tak mocně, až udělal ve vzduchu kotrmelec a začal padat. Roztáhni křídla, volali na něho čmeláci. Musíš plachtit, radila Stonožka. Ale Pučmeloud se řítil dolů střemhlav tak rychle, že na křídla bylo stejně pozdě. A pak, bum, přistál jen to žuchlo. Čmeláci a Stonožka k němu hned běželi, ale nejrychleji ze všech utíkala Pučmeloudka.
4: Chtěl jsem ti přinést modré z nebe, ale ouvej,
5: naříkal Pučmeloud,
4: mám pro tebe jenom tuhle bouli.
5: Pučmeloudka mu bouli pofoukala.
7: To je boule z lásky, usmívala se. To nic není. A když ji zavážeme hedvábným šátkem, který jsem ti přinesla od bource Morušového, už za chviličku o ní nebudeš ani vědět.

Kruťák. Mikuláš Středník byl 10letý kluk. Na svůj věk však vypadal větší a silnější. Rodiče si většinou toužebně přejí, aby jejich děti byly zdravé a silné. Není divu, že i Středníkovi byli na svého syna hrdí. Snad jen, až v poslední době je na něm cosi zaráželo. Mikuláš dostal přezdívku Kruťák. Jeho rodiče si dlouho lámali hlavu, proč? Věděli jen, že je větší a mohutnější než jeho spolužáci. Všimli si také, že mu žádné přátelství nevydrží dlouho. Divili se, proč ho nikdo nezve k sobě na návštěvu, když je to takový správný kluk. Možná by potřeboval nějaké starší a rozumnější kamarády, usoudili. Jednou večer se paní Středníková obrátila na manžela. Všiml jsi, jak nám Mikuláš zase vyrostl a zesílil? Netušila, že krátce předtím nakopl kočku, šlápl psu Jozívkovi na ocas a jako vítěz odkráčel do postele. Pan Středník si zrovna pročítal burzovní zprávy a proto poznamenal jen na půl úst. To zas bude potřebovat nové boty. Minulý měsíc oddělal dvoje. Máš pravdu, zamyslela se paní Středníková. Roste jako z vody a nohu má pomalu tak velkou jako ty. No vida, usmál se pan Středník spokojeně. Třeba ještě unosí ty vínové polobotky, co jsem si koupil v loni na podzim. Jsou mi malé a stály hromadu peněz. Hodí se pánské střevíce na takového kluka, zapochybovala paní Středníková. A to máš přece fuk. Jsou to boty? Jsou. A navíc úplně nové. Abys věděla, můj pradědeček chodil do školy bos. Ale tatínku, podívala se na něj paní Středníková s výčitkou, Mikulka by na zimu potřeboval spíš pořádné kanady. Nesmysl, mávl rukou pan Středník. Na botách za stolik nezáleží. Nosíme je v první řadě proto, aby nás nezábly nohy. Následující den vstoupila paní Středníková trochu váhavě do pokoje k Mikulášovi a podávala mu bytelné vínové pánské střevíce. Koukni, co ti posílá tatínek, řekla se špatně skrývanými rozpaky. Mikuláš uchopil jednu botu, důkladně si ji prohlédl a pak k maminčinu překvapení vykřikl: To je ono! Můžu si je hned vzít do školy. Myslela jsem, že si je necháš spíš na neděli, řekla maminka. No, pro jednou jich snad neubude. Mikuláš byl sice ještě v pyžamu, ale vklouzl na boso do bot. Budou mi trochu větší, za to něco vydrží. Hehehe, zasmál se. Paní Středníková s ulehčením zamířila do kuchyně. Mikuláš za chvíli přidusal na snídani a tatínek se ho hned zeptal, tak co boty, synku? Prima, přikývl chlapec. Vsadím se, že když někoho kopnu, klidně mu zlomím nohu. Pan Středník si četl noviny a poslouchal jen na půl ucha a tak zamručel cosi jako Po snídani Mikuláš odkráčel do školy v nových střevících, i když mu opravdu byly ještě dost volné. A pan Středník si obul jiné, lehčí a měkčí. Maminka uklidila nádobí a posadila se k telefonu, že zavolá několika známým. Sotva skončila první hovor s paní Šestibokou. Aparát se rozdrnčel. Volala matka Rosti Prchlivého a rozčilením sotva dechu popadala.

0: žena, spustila odměřeně, i když jindy si s Mikulášovou maminkou tykala. Jestli okamžitě něco neuděláte s tím surovcem, zavolám na něj policii.
1: S jakým surovcem? Podivila se paní Středníková.
0: S jakým? Vykřikla paní Prchlivá nepřirozeně vysokým hlasem. Však vy dobře víte.
1: Abych pravdu řekla, nevím.
0: Nevycházela z údivu paní Středníková.
1: Žádného surovce neznám.
0: Jen nepovídejte, pokračovala paní Prchlivá, protože nejzlomyslnější surovec a kruťák je váš Mikuláš.
1: Náš Mikulka,
0: zarazila se paní Středníková.
2: Přesně tak,
0: přisvědčila paní Prchlivá.
3: Dnes ráno cestou do školy kopl rozťutím svým naleštěným škrpálem.
0: Náš chlapec teď skoro nemůže chodit. Bolí ho noha a nevím, jestli to nemá nalomené.
1: Není možná, zahrozila se paní Středníková. Mám zavolat doktora?
0: To dokážu i bez vás, ucedila paní Prchlivá ledově. Už sem jede. Chci vědět jen jedno. Co provedete s Mikulášem?
1: Ujišťuju vás, že ho potrestám, jak zaslouží, prohlásila paní Středníková, ale pořád mi to nejde na rozum. To bych do našeho Mikulky nikdy neřekla.
0: Mě to vůbec nepřekvapuje, řekla paní Prchlivá. Rád ubližuje slabším, kope do psů, bere malým dětem hračky z kočárku, strká do holčiček na tříkolkách, tahá kočky za ocas a promiňte, už budu muset končit, Rosťa mě volá.
1: Nezlobte se na Mikuláše, prosím vás, omlouvala se za syna paní Středníková. Stavím se u vás a donesu Rosťovi omalovánky a pár buchet, co jsem včera pekla. Jen co položila sluchátko, tiše se rozplakala. Pak si vzpomněla na Mikulášovi nové střevíce, vysmrkala se, utřela si slzy a zavolala tatínkovi do práce.
3: Teď máš, co chtěl, vychrlila na něj. Můžeš být spokojený.
2: Proč? Nechápal pan Středník.
3: Stejně to všechno zavinili ty pitomé boty, vzlikala paní Středníková, kdyby mu aspoň nebyly tak velké.
0: A co se vlastně stalo, přerušil ji tatínek. Maminka mu pověděla, jak jí volala paní Prchlivá. K něčemu takovému by nikdy nedošlo nebýt těch hromských bot, dodala.
2: Poslouchej, co ti povím, Boženko, zachoval pan Středník rozvahu. Boty jsou v tom nevině. Jestli chceš slyšet, kdo za to může, tak je to Mikuláš. Není přece možné, aby střevíce sami běhali a kopali malé kluky, ne?
1: Máš pravdu, tatínku, uklidnila se paní Středníková.
2: No tak vidíš, pokračoval pan Středník. Není důležité, jaké boty člověk nosí, ale jestli nikomu neubližuje.
1: Máš pravdu, opakovala paní Středníková.
2: Jenže co s tím provedeme?
0: Na druhém konci aparátu se rozhostilo dlouhé ticho, než se tatínek znovu ozval.
2: Musíme zavolat paní Larifáry.
1: Tatínku, ty máš vždycky pravdu, zajásala maminka. Hned s ní promluvím, určitě nám pomůže.
0: Paní Larifáry právě na zahradě sbírala lískové oříšky pro své veverky Panduláka a Tajtrlíka. V tom zaslechla, jaký doma zvoní telefon. Rozběhla se k němu a když ho zvedla, ozval se v něm plačtivý ženský hlas. Paní Larifáry hned věděla, kolik uhodilo. Paní Středníková jí líčila, jak Mikuláš kope, tluče, šidí a strká malé děti. Ale paní Larifáry ji přerušila. To já znám, už nemusíte pokračovat, já to všecko znám.
1: Snad vám kvůli takovým věcem nevolají i jiné maminky, podívala se paní Středníková.
0: A kde pak, řekla paní Larifáry. Ale Mikuláš si sem chodí hrát. Všimla jsem si, že nějak rychle vyrostl. Býval to takový houžvička. A dnes je z něj kluk jako buk.
2: Jistě vám dělá radost.
1: Do dnešního rána dělal, povzdechla si maminka. Ovšem, potom, co jsem si o něm musela vyslechnout,
3: bych snad byla radši, kdyby zůstal houžvičkou na pořád.
0: To určitě nemyslíte vážně, přerušila ji paní Larifáry. Je přece mnohem lepší mít zdravého a silného chlapce. S takovým je daleko míň práce a z Mikuláše jednou vyroste pořádný chlap.
3: Já vůbec nechápu, pokračovala paní Středníková, proč dělá takové hrozné věci. Ode mě ani od tatínka se to naučit nemohl. Vždyť od nás nikdy nedostal ani jediný pohlavek.
0: Ode mě taky ne, i když jsem si tuhle zrovna říkala, že si o něj přímo koleduje. Já myslím, že bychom mohli zkusit velitelopilulín.
3: Velitelopilulín? Opakovala po ní slabiku po slabice paní Středníková. Co to je?
0: Takové zelené čočky, vysvětlila paní Larifáry. Chutnají jako peppermintová žvíkačka, ale mají nevídané vedlejší účinky. Probouzejí u dětí, hlavně u jedináčků, velitelské schopnosti. Máte v domě nebo v okolí nějaký koutek, kam si Mikuláš chodí hrát s kamarády?
3: Ovšem, zvolala paní Středníková, protože ji právě napadla úžasná věc. Vzadu na zahradě stojí altánek. Ukládáme tam zahradnické náčiní, sekačku. Můžeme tam Mikulášovi zařídit.
0: Ani nápad, přerušila ji paní Larifáry. Proč by si to nemohl zařídit sám?
3: Myslíte, že by to dokázal? Zaváhala paní Středníková.
0: Až jestli zabere velitelopilulín, řekla paní Larifáry. Ať si Mikuláš přijde, pošlu vám ho plnou lahvičku. Dávejte mu jednu čočku denně po celý týden. Ale neočekávejte žádné zázraky. Velitelské schopnosti si nemůže nikdo vypěstovat přes noc. Kdybyste něco potřebovala, zavolejte. A už se netrapte.
3: Paní Středníková položila sluchátko a okamžitě se rozběhla na zahradu k altánku. Byl podzim, blížila se zima. Pěšinka, která vedla od domu kolem Petržilové nati, okolo jabloně a sudu s jahodníkem, kousek od hromady kompostu k ořechu, pod jehož korunou stál altánek, byla pokotníky zasypaná spadaným listím. Uvnitř byl nepořádek. Kbelíky do půlky naplněné vápnem, polámané hrábě, vysypané sáčky od semínek, poslední Mikulkova tříkolka a stojan pod vánoční stromek. Ozval se telefon. Maminka se rozběhla přes celou zahradu zpátky k domu. Volal tatínek. A vyptával se jí, jestli už mluvila s paní Larifáry a co se od ní dozvěděla. Sotva skončili, zazvonil telefon znovu. Tentokrát Rosťova maminka oznamovala, že už u nich byl doktor a zjistil, že noha je naštěstí jen odřená. Než paní Středníková uklidila, vyprala a vyžehlila, bylo skoro půl čtvrté, čas, kdy se Mikuláš obvykle vracel ze školy. Zrovna dokončila seznam všeho, co má přinést z obchodu, když zaslechla zvenčí jakýsi hluk. Přistoupila k oknu právě v okamžiku, kdy Mikuláš zvedl vysoko nad hlavu svou učebnici zeměpisu a mrštil jí po osmileté Sylvii Hrbkové. Paní Středníková zabouchala na sklo a vykřikla: necháš ji, uličníku! Jenže Mikuláš už zvedl ruku k dalšímu úderu. Maminka vyběhla z domu, vytrhla mu učebnici a vybafla: není ti hamba, takový velký kluk a bije malou holku. Ona si začala, už klíbil se Mikuláš.
0: To není pravda, bránila se Sylvie. Ukradl mé sestře jablko a tahal mě za vlasy.
2: Okamžitě vrať to jablko, nařídila paní Středníková zostra.
0: Ta nejde, už jsem ho snět.
2: Dobrá, mazej do kuchyně. Dáš Sylvii to, co tam máš připravené k svačině.
0: Mikuláš se pomalu a neochotně loudal domů pro jablko.
3: Jestli si však myslíte, že ho Sylvii podal jen tak,
2: jste na omylu. Hodil ho po ní vší silou a trefil ji rovnou do břicha. Sežer si ho, hehe, zachechtal se zlomyslně. Paní Středníková ho popadla za ruku. Okamžitě se Sylvii omluvíš a pak půjdeš rovnou domů a žádné odmlouvání. Nezdálo se, že by byl Mikuláš zdrcený a litoval svých činů. Přesto zamumlal.
4: Ok, promiň, jo? Ať se ta tvá blbá sestra třeba udáví.
2: Paní Středníková ho postrčila k domu. Víš co? Nastup si do auta, pojedeš se mnou na nákup a stavíme se u paní Láry Fáry. Když dojeli na místo, zastavila maminka těsně u vrátek a poslala Mikuláše dovnitř, že na něj počká. Dvorek, veranda a celé okolí se jen hemžili dětskými návštěvníky. Houpali se na visací houpačce i na dlouhém prkně podepřeném uprostřed kládou, okopávali květiny na záhonech a všichni, co si kutili, měli plné ruce práce a vypadali spokojení. Ovšem, jen dokud mezi ně nevpadl Mikuláš. Vrazil do jednoho klučiny na tříkolce a převrhl ho. A k dovršení všeho ještě šlápl na ruku holčičce, která seděla na schodech a hrála drápky. Maminka mu dala spolknout první zelenou čočku. Toho dne při večeři po něm nenápadně pokukovala, ale nezdálo se, že by na něj velitel pilulín nějak účinkoval. No, snad jen, že byl první u stolu a spořádal nejvíc knedlíků. Paní Středníková si po večeři vzpomněla na malého Rosťu, kterému ráno slíbila o malovánky. Právě si oblékala kabát, že tam doběhne. Když se Mikuláš nabídl, že ty věci donese Rosťovi sám. Sotva vytáhl paty z domu, obrátila se paní Středníková na manžela. Mám o něj starost. Je správné, že Rosťovi ty věci donese a že se mu omluví, ale bojím se, aby mu pan Prchlivý neublížil. Vzpomeň si, jak se dovede rozzuřit kvůli každé maličkosti. Co když Mikulášovi nařeže? Patřilo by mu to, prohlásil pan Středník nemilosrdně. Snad máš pravdu, povzdechla si paní Středníková ustaraně. Sklidila ze stolu, umyla nádobí po večeři, nakrmila kočku, zapsala si, že musí koupit mléko, ale Mikuláš nikde. Potom hráli s panem Středníkem žolíky. Paní Středníková většinou s převahou vyhrávala. Dnes byla ovšem tak roztržitá, že se vůbec nesoustředila na hru. Konečně se tatínek ozval. Vzpamatuj se, Boženko, pusť to z hlavy. Mikulášovi se určitě nic nestane. Co když mu ten zuřivec vážně něco udělá? V tom se rozlétly dveře, stál v nich jejich syn a pohvizdoval si. Jak se vede Rosťovi? Zeptala se maminka.
4: Dobře.
2: A co jeho noha? Zajímal se tatínek.
4: Má pěkné modřiny. Zítra ho odvezu do školy na kole.
2: Omluvil se smu? Zeptala se nedůvěřivě maminka.
4: To se ví. Smířili jsme se hned, za to jeho táta zuřil. Jednu chvíli jsem se až bál, že mě praští. Paní Prchlivá se mnou ze začátku nemluvila, ale když viděla, že si s Rosťou hrajeme, přinesla nám čaj, je hrozně hodná. Teď se musí mít učit ještě zeměpis. Ahoj.
2: Rodiče byli jako uvidění. Ráno mu maminka dala spolknout další zelenou čočku. Byla mile překvapena, jak opatrně Mikuláš posadil Rosťu na nosič svého kola, když ho vezl do školy.
4: Odpoledne se Mikuláš převlékl do tepláků a maminka se ho zeptala, kam má namířeno. Vysvětlili jí, že musí zalepit Sylvii duši u kola.
2: Během půl hodiny byl zpátky i se Sylvií a několika dalšími dětmi. Nechal je stát před domem a zašeptal mamince, nemohl bych dát Sylvíně sestře svoji starou tříkolku. Stejně na ní už nejezdím. Trochu ji s Rosťou natřeme a bude jako nová.
4: Válí se někde v altánu, můžete ji natřít rovnou tam, poradila paní Středníková.
5: Díky, zaradoval se Mikuláš. U Středníkových bylo tou dobou na zahradě aspoň 8 menších dětí.
4: Asi v 4:30 se jim maminka chystala donést závin. Podívala se oknem a viděla, jak Mikulášův spolužák Pepa Sisel nastavil nohu Barboře, která nesla kbelík s vodou, zakopla a rozplácla se. Pepa se řechtal na celé kolo.
5: Paní Středníková si rychle strčila do kapsy zelenou čočku a vyrazila se závinem na zahradu. Nevěřila svým očím. Mikuláš, zvaný Kruťák, pomáhal Barboře na nohy a utíral jí slzy. Pak se přísně otočil na Pepu.
4: O, to je teda hrdinství, ubližovat malé holce. Tady nikdo holky ani malé děti mlátit nebude. Jestli se chceš s někým prát, tak jen se mnou, pokud si troufáš.
5: Nedáte si radši závin, přerušila je paní Středníková.
3: To je bašta, hurá, křičeli všichni.
5: Maminka dala každému kousek závinu a Pepovi k němu přidala navíc kouzelnou zelenou čočku. Nařídila mu, aby ji spolkl.
3: Ani nevím, jak vám poděkovat, řekla Mikulášova maminka paní Láry Fáry, když za pár dní přišla navštívit novou dětskou klubovnu v zahradním altánu.
4: Mně neděkujte. Poděkujte mému neboštíku manželovi. Ten mi tu po sobě zanechal starou námořnickou truhlu plnou zázračných lektvarů na dětské neduhy. Je to velké bohatství, usmála se paní Láry Fáry.
5: Abych nezapomněla, vzpamatovala se paní Středníková. Ještě mi tu pár těch zelených čoček zůstalo. Musím vám je vrátit.
4: Jen si je nechte, usmála se paní Láry Fáry. Já jich mám doma dost. A když vám teď budou přicházet do klubovny nové a nové děti, možná se vám budou hodit.
3: Však už jsem jednu musela dát i Pepovi, přiznala se paní Středníková.
5: Ale abych pravdu řekla, jsem na toho našeho kluka doopravdy pyšná. Nevycházím z údivu, jak to umí s menšími dětmi. Má tolik trpělivosti.
4: Jak pak ne, přikývla paní Láry Fáry. Mikuláš je rozený vůdce party, jenže někdy se u dětí, zvlášť u kluků, stává, že jim svaly rostou rychleji než rozum.
5: Velitelo Pilulín to může trochu srovnat.
4: Ovšem, nejvíc jim pomůže, že si zřídili tu klubovnu. Jak mají děti něco na práci, málo kdy se hádají.
5: Paní Láry Fáry se rozloučila a vyrazila k domovu. Kráčela s šeřelou ulicí se svým nerozlučným psem Darebou a kočkou Ťapkou. Paní Středníková ji dlouho sledovala z okna a dojatě si zamáčkla do cípu zástěry i slzičku.
4: Paní Láry Fáry je nejznamenitější osoba na světě.

0: taky. Pojď, pustíme se zase do našich slovíčkohrátek. Co říkáš?
1: No, to já rád, to já rád, jenomže pořád je to nerozhodně. Těch slovíček a větiček, co něco znamenají, je tolik a je to tak prima nacházet další a další. Já to tak rád hraju. Jak jsi přišel na ten dnešní slovíčkový oříšek k rozlousknutí, no?
0: Tenhle oříšek mi poslala holčička, která se jmenuje Janička. A tvrdila, že určitě nebudeš vědět, co znamená. Protože ona z toho měla...
1: V hlavičce Janičce zamotáno, co?
0: No, tak nějak. No, tak dávej pozor. Co to znamená, když se řekne, že první vlaštovka jaro nedělá?
1: Jo, to já znám, Hugo. To já znám. Vlaštovka jaro nedělá. Vlaštovka, já to znám.
2: No tak schválně. Tak to schválně. Janičce a ostatním dětem vysvětli.
1: No tak to sleduj. To znamená, že podle jedné povedené věci nemůžeme říct, že se povede všechno. Ha!
2: No, to je správně, Piggy. A jak to vůbec víš?
1: No, víš, Maďo, nedávno mi to říkala Sova Heda. Ale kdy mi to říkala, to...
2: No, kdy?
1: No... Moc se mi o tom nechce mluvit.
2: O, tak mi to řekni, když už si to nakousnul.
1: Jo, tak dobře. No. Víš, jak se chodím učit vařit kvevercé láskonce?
2: To už tady ví každý, Piky.
1: Tak já jsem si myslel, že když se mi povedlo skoro úplně samotnému uvařit jedno dobré jídlo, že už umím vařit docela, že už jsem hotový mistr šéf kuchař. Tak jsem se trochu chlubil. No, paroval jsem se jako páv na modní přehlídce, víš, Maďo?
2: Aj.
1: A Sova Heda mi řekla, že jedna vlaštovka jaro nedělá. Pak mi vysvětlila, co to znamená. A nejhorší na tom všem je, že měla pravdu. Zkoušel jsem pak vařit sám, úplně bez laskonky. A dopadlo to hrozně.
2: Tak už si z toho, Piggy, nic nedělej. To se může stát každému.
1: No, to ano. A taky jsem se z toho docela poučil. Teď už zase vařím dohromady s laskonkou. A pomalu se učím.
2: Tak vidíš. Co třeba děti? Ty taky dostanou ve škole první jedničku a myslí si, že budou mít jedničky už pořád. A pak najednou dostanou třeba trojku a pak dvojku a na vysvědčení potom už ta první jednička být nemusí. To by mohla taky být ta první vlaštovka, co jaro nedělá.
1: Máš pravdu, Hugo. Ono se to dá asi použít hodně často, viď? No to se mi bude určitě hodit. První vlaštovka, jaro.

Včera jsem pozoroval sousedovic krávu, jak tlamou přežvíkavou přežvikuje trávu. Stéblo za stéblem jí do sebe souká, jednou v ní zmizí celá louka. O, škoda, přeškoda, taková krásná louka. O, škoda, přeškoda, krásně se na ní kouká, když se mraky ženou a nemáš rýmu senou. Včera jsem pozoroval sousedovic prase, růžovým rypákem, jak taky všecko spase. Dostává od souseda zbytky od oběda, až jednou dojdou věda, spase prase souseda. O, škoda, přeškoda, takový krásný soused. O, škoda, přeškoda, nezbyl z něj ani kousek košile, ani spodky, ba ani polobotky. Včera jsem pozoroval sousedovic lídu, jak dojí krávu straku, krmí prase fídu. Hezká jak slunko byla, jednou mě políbila, a od té doby nemám ani chvíli klidu. O, škoda, přeškoda, taková krásná lída. O, škoda, přeškoda,

0: Čertův úpis. Jiřík byl krajánek. Krajánek chodí světem nazdar Bůh, ale v koutku srdce myslí jen na to, kde by se usadil. Když chodí světem dost dlouho a má oči otevřené, hromadu věcí se naučí, neboť jsou moudrosti, které člověk z knih nevyčte. Jiřík ale na lásku dal víc než na moudrosti z knih. Jednou za plotem zámecké zahrady spatřil princeznu. A byl ztracen. Byl chycený jako vosa ve sklenici medu. Duši bych čertu upsal, kdybych tuhle dívku dostal za ženu, vykřikl do větru. V tu chvíli se vítr zatočil, ohnul stromy, rozehnal listí a přivál přímo před Jiříka čerta v mysliveckém klobouku. Mám tady ceduličku i husí brk, ušklíbl se myslivec. Stačí ji podepsat vlastní krví. Jiřík se vylékal, ale slovo zpátky nevzal. A co se stane, když tu ceduličku podepíšu? Dostaneš truhlu zlata, služebnictvo a koně, krásné šaty, všechno, co má královský syn mít. Zkrátka, přítelíčku, stane se z tebe princ. Necháš se ohlásit na zámku, ukloníš se a princezna ti padne kolem krku. Ale co za to budeš chtít ty? Chtěl vědět Jiřík. Jenom maličkost, jenom takové nic, co ani vidět není. Usmál se pekelný myslivec. Pouze tvou duši, ale ne hned. Celých 20 let o mě neuslyšíš. Až potom si pro něj s úpisem přijdu. 20 let je dlouhá doba, pomyslel si Jiřík. A ceduličku podepsal. Nožíkem se řízl do prstu, do kapičky krve omočil husí brk a bylo to. Hned na to se znovu zvedl vítr, ohnul stromy a odvál listí i čerta. A místo krajánka Jiříka stál na louce princ Jiřík, držel uzdu krásného vraníka a za ním bylo služebnictvo a vůbec všechno, co čert slíbil. A tak se ohlásil na zámku a požádal princeznu o ruku. Král souhlasil. Princezna byla natěšená, svatba se vydařila, všechno šlo jako po másle. Z krajánka se stal král. A protože ve světě poznal dobré i špatné, vládl rozumně a poddaní byli spokojeni. Po zahradě už běhala princeznička i kučeravé princátko, samé hrátky, žádné hádky. Není divu, že roky ubíhaly jako na kolotoči. Najednou to bylo skoro 20 let od onoho dne, kdy Jiřík podepsal čertovi ceduličku. Sladké víno skyslo a ze štěstí byl rmut. I královna poznala, že Jiříka něco trápí, ale ten zapíral, zavíral se sám v komnatě a nechtěl s nikým mluvit. Pak přišla poslední. Nad zámkem se zatočil vítr. Ohnul stromy v zahradě, rozvál listí a rozrazil okno v královské komnatě. Jiřík se probudil a proti němu stál čert v mysliveckém klobouku. Lhůta uplynula, milí příteli, řekl vážným hlasem. Splnil jsem, co jsem slíbil. Teď je řada na tobě. Musím si tě odvést.
1: Dej mi ještě čas, abych se rozloučil se svou rodinou, prosil Jiřík. Dej mi ještě 3 dny.
0: Čert se podrbal na šešulce mezi rohy. Tak dobrá, není každý u nás jako já, tak velkomyslný a tak hravý. Víš co, dám ti ještě 3 dny a splním i tvoje 3 poslední přání. Zítra přijdu zase a ty si pro mne připrav první úkol. Vrátím ti tvou ceduličku, když ten úkol nesplním.
2: Pak se vítr zatočil, rozval listí, přibouchl okenice a pekelník byl pryč.
0: Příští den ráno vyšel Jiřík do zahrady. Byl bledý a nevyspalý, protože se celou noc snažil přijít na něco, s čím by si čert neporadil. Ale nic kloudného nevymyslel. A tak hledal pomoc u své chytré ženy. Přej si něco, co nikdo za den provést nesvede, řekl jí. Královna se podivila, ale pak z žertu povídá. No tak já si přeju, aby skála za zámkem do zítřka zmizela. Jiříkovi se ulevilo. A když se rohatý myslivec v noci objevil, hned dostal první úkol. Ráno se podívej z okna. Nic víc neřekl a zmizel. Jiřík usnul. Ale ještě před svítáním ho probudil křik služebnictva. V zámku byl schon. Všichni pobíhali a žasli, kam zmizela ta velká skála za zámkem. Když Jiřík svou královnu večer požádal, aby si přála něco ještě těžšího, řekla: Nikdo na světě nedokáže, aby na místě, kde dřív stála skála, vyrostly přes noc 100leté duby. A ty bys mi měl svěřit, co tě trápí. Ale to Jiřík ještě nedokázal. V noci sdělil čertovi 2. úkol. Usnout už nemohl a ráno poznal, že je zle. Skalní plošina za zámkem se změnila v les plný mohutných 100letých dubů. Jiřík si zoufal. Vždyť zbývá už jen 1 poslední den. A tak se konečně rozhodl a všechno přiznal. Tak už se netrap, ty krajánku, a pošli čerta v noci ke mně, řekla hodná a chytrá Jiříkova žena. Čert kroutil hlavou nad tím, že poslední úkol se dozví od královny, ale vešel do její komnaty a zeptal se, jaké má přání. Chci, abys mi vytrhl z copu vlas, ale tak, aby to nebolelo. Čert se usmál nad tou pošetilostí a hbitě vytrhl 1 vlásek z jejího bohatého copu. Au, to bolelo, vykřikla královna. Nesplnil si mé přání a proto mi teď musíš vrátit Jiříkův úpis. Čert se zamračil, dupl kopytem, a jeho zdvořilost byla tatam. To je podvod, vykřikl. A ženská vytáčka.
2: Kdo může dokázat, jestli to bolelo a nebo nebolelo?
1: Buď to teď dostanu pořádný úkol, nebo si hned vezmu do pekla tvého muže.
2: Bez tak jsem byl velkomyslný víc, než se sluší.
0: Hodně přemlouvání to stálo, než královna čerta uprosila, aby se nezlobil, že to byl jen hloupý žert. Ale vím, co nedokáže ani ten nejchytřejší čert.
2: To si rád poslechnu,
1: usmál se pyšně rohatý myslivec. Přeju si, abys ten můj vlas o 3 sáhy prodloužil.
2: Dobrá, přikývl čert. Za chvíli jsem zpátky.
1: Na to vyrazil z královniny komnaty a zamířil přímo do pekla.
2: Všichni čerti se seběhli a koukali, co to dělá. S čím se lopotí a trápí. Když chtěl vlas namočit a natáhnout, musel toho nechat, protože by ho přetrhl. Když chtěl vlas na kovadlině vykovat a prodloužit, musel přestat, protože by ho rozlomil. A když chtěl vlas čertovským chlupem nastavit, zarazil ho sám arcikníže pekel. Lucifer se strašně rozzuřil a přikázal, aby ten hňup hned na místě ceduličku s úpisem roztrhal a útržky hodil Jiříkovi do okna. Protože není síly na světě ani v pekle, která by dokázala ženský vlas prodloužit. V pekle vládne poslušnost a kázeň, a tak musel náš čert poslechnout. Roztrhal Jiříkův úpis, útržky mu hodil v noci do okna a pak se loudavě vracel zpátky, protože věděl, co ho čeká. 20 let bude za trest do kotle přikládat, než mu Lucifer zase dovolí vykouknout na zelený svět. A Jiřík a jeho chytrá žena? Už nemám v ranci tolik pěkných vět, abych o jejich štěstí mohla vyprávět.

0: Piggy vtip.
1: Dva lovci jdou na lov medvěda. Najednou se medvěd vynoří. Lovci spanikaří a dají se na útěk.
2: Jednomu se podaří vylézt na strom a druhého lovce honí medvěd kolem krmelce.
1: Lovec ze stromu křičí: utíkej rychleji, už tě dohání!
3: Běžící lovec odpovídá: nic se neboj, mám dvě kolečka náskok!

Už když se v zoo narodil, byl to moc divný krokodýl a býložravcům záviděl zelí. Už když se v zoo narodil, byl to moc divný.

Ona miluje nudle, mrkev, housku, anebo pomfrity po francouzsku, jablka, hrušky, knedlíky, melouny, tvaroh, papriky. Když se ho ptali reportéři, co asi nejspíš po večeři, odpověděl jim roztouženě. Když se ho ptali reportéři, co asi nejspíš po večeři,

nudle, mrkev, housku, anebo pomfrity po francouzsku, jablka, hrušky, knedlíky, melouny, tvaroh, papriky. Zatímco potom chroupal višně, řekl těm reportérům pyšně, vy, pane, jistě jíte busty. Zatímco potom chroupal višně, řekl těm reportérům pyšně, já nechci být tak jako vy tlustý. No to je rána pro Krista pána, máme tady krokodýla, vegetariána, miluje nudle, mrkev, housku, nebo pomfrity po francouzsku, jablka, hrušky.

0: Vegetariána miluje nudle, mrkev, housku, nebo pomfrity po francouzsku, taky biftek, to co ne, melouny, tvaroh, papriky.
1: Tak se nezlobte, čineli až z Turecka, že jsem to na vás prozradil. Co by měl říkat tady rybí tuk? Děti ho schválně zapomněli na lavičce v parku a neutekli jako vy. A co tady ty psí náhubky?
2: No tomu se nedivíme.
3: Nedivíme.
2: Každý pejsek se obojku a náhubku rád zbaví.
3: Rád zbaví. Kdybychom my byli psami?
4: Bé, říká se psima, bé.
3: Ne, správně je psimi.
2: Psimi.
4: Povídali, že mu hráli B, říká se psema, přece sedmý pát, ne, B.
5: Kdybychom byli těmi psi.
1: Opravil je deštník profesora Zapomínáčka a požádal přítomné, zda by si poslechli jeho podivuhodný příběh. Prý ano, tak začal vyprávět.
5: Ačkoliv bylo pěkné počasí, vzal mě můj profesor Zapomínáček sebou k návštěvě muzea. Profesor se tak zabral do studia, že na mne při odchodu zapomněl. A věřte, drazí přátelé, nelituji toho. Zažil jsem skutečně podivuhodnou příhodu. Stál jsem zapomenut u nohy velkého slona Dinotheria, to je dávno vyhynulé obrovské zvíře, připomínající slona, až 3,5 metru vysoké. A přesně o půlnoci, tedy věřte nebo nevěřte, slon dvakrát táhle zatroubil. Takhle. Ne, opravuji, 3x. To je hrůza, jak mi to jde. A tu se všichni ti savci, ještěři, velrybí i oprsenci jakoby protáhli a začali si mezi sebou povídat.
6: Minimane.
5: No, zkrátka řeknu vám, hluk tropil ještě větší než žáci o velké přestávce. A nejvíc ze všech hlomozil kostmi předpotopní Brontosaurus.
7: Brontosaurus? Co to je?
1: Zasténala Pila.
7: No přece sýr.
1: Vysvětlila Kabelka.
7: Já sama nosívám někdy domů sýry s takovým podivným jménem.
5: Jaký sýr? Sednout. Máte nedostatečnou. Brontosaurus je jeden z vleštěrů, to je jeden z dávno vyhynulých plazů. Jejich zbytky nalezáme v Evropě a v Severní Americe, někdy též i v Asii a Africe. Ale chcete-li slyšet, jak to bylo dál, nesmíte mě vyrušovat. Tak ticho. No, že všichni ti dvorové měli schůzi. Nejdříve mluvil slon. Já vám to všechno zahraji.
8: Nemůžeme dýchat. Už teď je nás tady moc. A ještě nám sem přivezou takové divné zvíře.
5: Tak, tak, tak. A jak divně zapáchá, chá, chá, chá, volali ještěři.
9: Má 4 kulaté nohy a svítí očima. Že se ho lidé nebojí,
5: to mluvil Atlantosaurus.
9: Před námi skoro utíkají a k němu přicházejí, hladí ho a dokonce do něho chtějí sami lézt, kdyby je hlídač pustil.
5: Co to jen může být, dohadovali se jeden přes druhého a nikdo nemohl najít správnou odpověď. Ať promluví tady ten nový had s podivně zakroucenou hlavou. To jsem byl jako já. I on je tu nový, snad bude vědět, koho sem dali před ním. Zaprvé, ohradil jsem se, nejsem had, milí tvorové, jak je patrno ze složení mého těla. Za druhé, jsem bytost neživá, toliko deštník profesora Zapomínáčka. A to, o čem tak dlouho zbytečně rokujete, jmenuje se auto. Auto lidi nepojídá, nýbrž lidem slouží. Samozřejmě ve špatných a neopatrných rukách však velmi škodí a pozor, zabíjí lidi. Jinak je vozí do práce nebo na výlety.
7: Počkat, deštníku.
5: Pardon, promiňte, možná, že jsem tam usnul a že se mi to zdálo. Ať vypráví další, prosím, těším se.
6: Vigy básnička.
10: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky
11: přes pařezy,
12: přes potoky.
11: Učíme se kotouly,
12: nekoukáme na bouly.
6: A teď ještě jednou.
10: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
12: přes potoky.
10: Učíme se kotouly,
12: nekoukáme na bouly.
6: Jestli se vám ta básnička líbila,
13: jděte na www.pigy.cz
14: a tam ji najdete.

0: jsem kocour Modrooko. Narodil jsem se, když všechno bylo zelené a plné květů. Když bylo všechno už jenom zelené a květů bylo málo, dala mě maminka sem, co teď žiju. Se mnou tu žije dvounožec. Je veliký a chodí jen po zadních. Po čtyřech běhá, jenom když mi pomáhá najít nějakou hračku nebo když chce, abych si s ním hrál. To se pak válí po zemi, jako já, je veliká legrace. Má tlapky docela holé, nemá žádné drápky a ani z legrace nedovede kousnout. Když ho potom trochu seknu drápkem, teče mu hned červená a já dostanu pohlavek. To se urazím a jdu do svého pelíšku. Tam sedím, ocásek otočený kolem předních tlapek a mračím se. To na mne potom volá, očko, pojď sem, očko, ale já nejdu, protože jsem se urazil a taky nejsem žádné očko, ale modro očko. Očko, to je jako kočko. A já nejsem žádná obyčejná kočka, já jsem kocourek modro očko. Mám modré oči a černý čumáček a černé uši a šedé čelo a šedou náprsenku a černé tlapky a černý ocásek na konci zlomený do háčku. Dvounožec je vůbec velmi nešikovný. Nedovede chodit tiše ani skákat po výškách. A psát umí jenom jednou tlapkou. Já umím psát oběma předními tlapkami. A budu psát každý den. Budu si psát deník.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

to je můj kvartýrek. To je můj kvartýrek. To je můj kvartýrek.

Lesní ženka. Bětuška byla mladičké děvče. Matka její byla vdova a neměla svého jmění více než roztrhanou chaloupku a dvě kozy. Ale Bětuška byla přece vždycky veselá. Od jara do jeseni pásávala kozy u březiny. Vždy, když šla z domu, dávala jí matka do mošinky krajíček chleba a vřeténko, přikazujíc, ať je plné. Poněvadž kužele neměla, obtočila jí len okolo hlavy. Bětuška vzala mošinku a veselé cestou zpívajíc poskakovala za kozami k březině. Když tam přišli, šli kozy po pastvě. Bětuška sedla pod strom, levou rukou táhala z hlavy vlákna a pravou spouštěla vřeténko, že jen tak po zemi frčelo. A přitom si zpívala, až se les rozlíhal. Když ukazovalo slunce napoledne, odložila vřetánko, zavolala na kozy a davši jim po kousku chleba, aby jí nezaběhli, zaskočila si do lesa pro trochu jahod, neb jiného lesního ovoce, jakéž právě na čase bylo, by pamlsek měla k chlebu. Když se najedla, poskočila si, ruce založila a zpívajíc tancovala. Sluníčko se skrze zelení stromu na ní smálo a kozičky hovíce si v trávě myslili, to máme ale veselou pastoušku. Po tanci zase pilně předla a večír, když domů hnala, nikdy jí matka nelála, že vřetánko nese prázdné. Jedenkrát, když dle svého obyčeje v pravé poledne po skromném obědě k tanci se chystá, tu, kde se vezme, tu se vezme, stojí před ní krásná pana. Roucho má bílé, tenonké jako pavučinku, od hlavy k pasu splývají vlasy zlaté barvy a na hlavě má věnec z lesních květin. Bětuška strnula. Pana se na ní usmála a povídá líbezným hlasem. Bětuško, ráda tancuješ? Když pana tak pěkně k ní promluvila, Bětušku strach opustil a odpověděla. Och, já bych celý den tancoval. Tak pojď tedy, zatancujem si spolu. Já tě naučím. Tak řekla pana. Sukni si po boku vykasala, Bětušku obejmula a začala s ní tancovat. Jak se v kolo pustili, ozvala se jim nad hlavami tak líbezná hudba, že se Bětušce srdce v těle rozehrálo. Hudebníci seděli na březových větvích, v černých, popelavých, hnědých i měnivých fráčkách. Byl to sbor vybraných hudebníků, co se na pokynutí krásné pany sešel. Slavíci, skřivánkové, pěnkavy, stehlíci zvonkové, drozdi, kosy i sedmihlásek. Líčka Bětušce hořela. Oči jí se vítily. Zapomněla na úkol a na kozy a jen se dívala na svoji družku, která se před ní, okolo ní, v nejrůznějších pohybech otáčela. A tak lehounko, že se travička pod její útlou nožkou ani nesklonila. Tancovali odpoledne do večera. A Bětušce nohy neustaly, aniž zaboleli. Tu krásná pana zastavila krok, hudba umlkla a jak přišla, tak zmizela. Bětuška se ohlédla. Sluníčko zacházelo za les. I spráskla rukama nad hlavou a nahmatavši nespředený len, vzpomněla si na vřetánko v trávě ležící, že není plné. Sundala len z hlavy, s vřetánkem do mošinky uložila a kozy přivolavši hnala je domů. Nespívala

si cestou. Ale trpké výčitky si dělala, že se dala té krásné paně omámit. A umínila si, kdyby se jí to mělo ještě jednou stát, že by k ní pana přišla, že jí už nikdy neposlechne. Kozičky, neslyšíce veselého zpěvu za sebou, ohlížely se, zdali skutečně za nimi jde jejich vlastní pastouška. I také matka se divila a dcerky se ptala, zdali je churavá, že nespívá. I ne, matičko, nejsem churavá, ale že mne už od samého zpěvu v hrdle vyschlo, proto nespívám. Vymluvila se Bětuška a šla schovat vřetánko i len nespředený. Vědouc, že matka ne hned přízi smotává, chtěla druhý den vynahradit, co první den promeškala, a proto se matce nezmínila ani slovem o krásné paně. Druhý den, jako obyčejně, hnala Bětuška zase kozy k březině. A už si zase vesele zpívala. Přihnala k březině. Kozičky se začaly pást a ona, sednout pod strom, začala pilně příst a přitom si zpívat. Neboť při zpěvu práce lepší od ruky odpadá. Slunce ukazovalo poledne. Pětuška dala kozičkám po soustu chleba, odběhla si pro jahody a vrátivši se, začala obědvat a s kozičkami rozprávět. Ach, kozulenky moje, dnes nesmím tancovat, vzdychla si, když po obědě drobty z klína do ruky schrabala a na kámen položila, by si je ptáčkové odnesli. A proč bys nesměla? Ozval se tu líbezný hlas a krásná pana stála před ní, jako by z oblak byla spadla. Bětuška se ulekla ještě víc než poprvé a oči zamhouřila, aby ani pany neviděla. Ale když pana ještě jednou otázku opakovala, ostýchavě odpověděla: ach, odpusťte, krásná paní, já nemohu s vámi tancovat, protože bych zase úkolu nenapředla a matka by mě lála. Dnes, než slunce zajde, musím dohonit, co jsem včera zameškala. Pojď jen tancovat, než slunce zajde, pomoc se ti najde, řekla pana, sukni vykasala, Bětušku obejmula, v březových větvích sedící hudebníci spustili a tanečnice pustili se dokola. A ještě luzněji krásná pana tancovala. Bětuška mohla na ní oči nechat. Zapomněla na kozy i na úkol. Konečně ustala tanečnice, hudba umlkla, neboť slunce bylo na sklonku. Bětuška spráskla rukama nad hlavou, kde obtočen byl nespředený len, a dala se do pláče. Krásná pana sáhla jí na hlavu a len smekla, otočila okolo kmene tenké břízky, uchopila vřetánko a začala příst. Vřetánko jen tak po zemi frčelo a vůčihledně rostlo. A než slunce zašlo za les, byla příze všecka zpředena. I ta, které Bětuška včera nebyla dopředla. Plný potáč dávajíc děvčeti do ruky, promluvila krásná pana: motej a nereptej. Pamatuj si moje slova. Motej a nereptej. Po těch slovech zmizela, jako by se byla pod ní zem svéhla. Bětuška byla spokojena a myslila si cestou: když je tak hodná, to budu s ní zase tancovat, jestli ještě přijde. A zpívala si zase, aby jí kozičky vesele kráčily. Ale matka jí mrzutě přivítala. Chtíc mezi dnem přízi smotat, viděla, že je vřeteno neplné, a proto byla nevrlá. Což si včera dělala, že si nespředla úkolu? Domlouvala jí matka. Odpusťte, matko, trochu jsem si zatancovala, řekla Bětuška zkroušeně a ukazujíc matce vřetánku dodala: dnes je za to přeplné. Matka umlkla, šla kos podojit
a Bětuška v řetánko uložila. Chtěla matce příhodu svůj povědít, ale myslela si zase. Ne, až jestli ještě jednou přijde, pak se jí zeptám, co je zač, a matce povím. Tak si usmyslila a mlčela. Třetí ráno, jako obyčejně, hnala kozy k březině. Kozy začaly se pást. Bětuška sedla si pod strom a začala zpívat a příst. Slunce ukazovalo poledne. Bětuška odložila vřetánko do trávy, dala koskám po soustu chleba, nazbírala jahod. Naobědvala se, drobty dávajíc ptáčkům. Ach, moje kozulenky, dnes vám zatancuju. Poskočila, založila ruce a už chtěla zkoušet, zdali dokáže tak pěkně tančit jako krásná pana. Tu však ona sama před ní stála. Spolu půjdem, spolu, pravila k Bětušce s usmáním. Chopila ji a v samém okamžení hudba nad hlavami jim zazněla a pany letným skokem v kole kroužily. Bětuška zapomněla na vřetánko i na kozy. Nic neviděla než krásnou panu, jejíž tělo jako vrbový proutek na vše strany se prohýbalo. Nic neslyšela než líbeznou hudbu, po které jí nohy sami skákaly. Tancovali odpoledne do večera. Tu pana ustala a hudba umlkla. Bětuška se ohlídla. Slunce bylo za lesem. S pláčem spráskla rukama nad hlavou a obrátit se po neplném vřetánku naříkala, co jí matka řekne. Dej mi tvoji mošinku, já ti vynahradím, co si dnes promeškala, řekla krásná pana. Bětuška jí mošinku podala a pana na okamžik zmizela a potom zase Bětušce mošinku podala řkouc. Ne teď, doma na to hleď. A ta tam, jako by ji byl vítr odvál. Bětuška se bála hned do mošinky kouknout, ale na půl cestě jí to přece nedalo. Mošinka byla tak lehká, jako by pranic v ní nebylo. Musela se podívat, jestli jí pana neošidila. A jak se lekla, když viděla, že je plná mošinka březového listí. Tu se teprv dala do žalostného pláče, dělající výčitky, že byla tak lehkověrná. V zlosti vyhodila přehršle listí ven a chtěla mošinku vyklopit. Ale pak si myslela, podestelu to kozičkám a nechám něco listí v mošince. Bála se skoro domů jít. Kozulenky nemohly zase svoji pastoušku poznat. Matka čekala na prahu plná úzkosti. Probůh, děvče, jaký sto potáč příze mi včera přinesla domů? Byla první její slova. Pročež? Úzkostlivě se ptá Bětuška. Když jsi odešla ráno, jdu motat. Motám, motám, motám, potáč ustavičně plný. Jedno předeno, dvě předena, tři předena. Potáč plný. Ký zlý duch to předl, rozlobím se. A v tom okamžení příze s vřetánkem zmizne. Jak by ji svoukl. Pověz mi pak, co je to? Tu se Bětuška přiznala a začala o krásné paně vypravovat. To byla lesní ženka, zvolala matka ustrnulá. Okolo poledne a půlnoci lesní ženky své rejdy provádějí. Štěstí, že nejsi chlapec, sice bys z náruče její živa nebyla vyšla. Tak dlouho by s tebou byla tancovala, dokud by duch v těle byl, a neb tě k smrti ulochtala. Ale s děvčaty mají slitování a mnohdy je i bohatě obdarujou. Žes pak mi to neřekla. Kdybych byla nereptala, mohla se mít příze plnou setnici. Tu si vzpomněla Bětuška na mošinku, a připadlo jí, že by snad přece něco mohlo pod tím listím být. Vyndá z vrchu vřetánko, i len nespředený, nahlídne ještě jednou
A podívejte se, matko, vzkřikne. Matka nahlídne a spráskne rukama. Březové listí obrátilo se ve zlato. Ona mi kázala, ne teď, doma na tohle. Ale já neposlechla. No štěstí, že jsi nevykopila celou mošinku, mínila matka. Ráno šla sama podívat se na místo, kde Bětuška přehršlý listí vyhodila, ale na cestě leželo jen svěží březové listí. Bohatství, co si Bětuška domů přinesla, i bez toho bylo dosti veliké. Matka koupila statek. Měli mnoho dobytka. Bětuška měla krásné šaty a nemusela kozy pást. Ale cokoliv měla, jakkoliv byla veselá a šťastná, přece jí nic takovou rozkoš nespůsobilo, jako tanec s lesní ženkou. Často si do Březiny zašla. Vábilo jí to tam. Přála si, kdyby krásnou panu viděla. Ale nikdy více ji nespatřila.

0: Ach jo, je, kdybych já tak věděl, kam jsem to jenom... Jejda, nánku, to je ale nepříjemné. Už bych to měl mít vymyšlené. Auweis! Že by to bylo v téhle knížce? Ne, ne, tady to taky není.
1: Ahoj, Hugo!
0: Jau!
1: Pozor! Proč padáš, Hugo?
0: Protože tu mám všude ty knížky, no...
1: Takhle? No, hromadě knížky? No, to vypadá, že si tu hraješ na knihovníka horolezce. Teda spíš na knihovníka padače.
0: No jo, no, máš pravdu. Mám tady čurbes.
1: Jo, to říká Justýna. Máš tu čurbes, to říká Justýna. Ona tu byla? Ona to viděla?
0: Ne, nebyla a nebude. Čeká doma na jaro. Aby začala s jarním úklidem přesně ve chvíli, kdy jaro přijde.
1: Jo, a ty jsi začal ještě než přišlo jaro, viď?
0: Ne, ne, ne, já neuklízím, já hledám.
1: Co hledáš?
0: Nápad hledám.
1: Na co nápad?
0: Zkoušel jsem vymyslet nějaký krásný stálý pozdrav na úvod našeho oříškování. Všichni tady mají vymyšlený nějaký krásný pozdrav a my nemáme nic.
1: Jak to myslíš? Jak pozdrav?
0: No, tak třeba Laskonka říká...
1: Já vím co.
0: No?
1: Ahoj, mlsetkové a šmakovinky říká.
0: No právě. Nebo netopír Pierre začíná vždycky...
1: Zimísela bum bim.
0: Přesně tak. A myška Bibi říká co?
1: Čau, pískoto.
0: Dokonce i Justýna má svůj pozdrav.
1: Myslíš tím to, jak vždycky zmateně říká, že je domácnostní kachna Justýna a pak se do toho dalšího úplně zamotá. No, tu bych si teda úplně za vzor asi nebral, ne?
0: Ale je to také osobitý pozdrav, Piggy. Splete se, řekne nějaký nesmysl a hned všichni vědí, že začíná Justýnina přednáška.
1: Jo, to jsi řekl přesně, přednáška. Všichni ostatní mají pořád, jen Justýna má odbornou přednášku. Tak to se ti povedlo, Hugo.
0: Moc se jí nesměj. U Justýny nikdy nevíš, kdy se objeví za dveřmi. A to by pak byl tanec.
1: To by nebyl tanec. To by ti tady pěkně zvedla mandle za ten tvůj čurbes, jak ona říká.
0: Piggy? To je přece typické oříškové slovo.
1: Vedla mandle? To jsou dvě slova.
0: Ne, ten čurbes, ten se mi líbí. A před chvílí na mě vypadla z knihovny knížka, kde se původ tohle oříškového slovíčka vysvětluje.
1: Takže hr na něj.
0: A co s tím naším pozdravem?
1: A tím se teď netráp. Později něco vymyslíme, neboj se.
0: No dobře. Stejně mě nic pořádného nenapadlo, vždy si to slyšel.
1: Nic si z toho nedělej, Hugo. Pojďme raději oříškovat. Jsem s tím čurbesem. Jsem s tím čurbesem. Je, to se rýmuje. Jsem s tím čurbesem.
0: Tak dobře, dobře. Jestli pak víš, co je a proč se říká čurbes.
1: No, čurbes? Čurbes je samozřejmě jiné slovo pro nepořádek.
0: To je pravda. Odpověděl jsi správně, Piggy. A věděl bys, proč se čurbes říká? Z čeho slovo čurbes vzniklo?
1: No, tím jsem nikdy nepřemýšlel. Tak to budu mít dneska jenom za půl bodu.
0: Ale půl bodu je také úspěch, Piggy.
1: Já vím, no. Tak jo, a teď mi řekni, jak to s tím čurbesem je.
0: Jo, jo, tak v téhle té knížce píší, že vznik slova čurbes je trošku nejasný. Ale má se za to, že do češtiny bylo převzato z německého Chorbeis, které vzniklo ze dvou slov jiných národů, které se na našem území potkávaly. Z cikánského čor, to byl výraz pro krádež, a slova bajs, to je slovo z prastarého jazyka, kterému se říká jidiš. A tohleto slovo bajs v jazyce jidiš znamená krčma. Takže když význam těch dvou slov spojíš, vznikne ti něco jako Chorbeis, zlodějská krčma?
1: Zlodějská krčma. Já tomu teda vůbec nerozumím. Zlodějská to bych věděl, ale krčma, Jakože je něco pokrčené nebo přikrčené, nevím.
0: Aha, ty nevíš, co znamená slovo krčma.
1: No, nevím.
0: No, krčma je starší výraz pro hostinec nebo hospodu, putiku. Už chápeš?
1: Ne.
0: Ne.
1: Já totiž nerozumím tomu, jak čurbes může být zlodějská krčma, že... No, nevím, to...
0: Celé to náhodou smysl docela dává. Jen se zamysli.
1: Tak jo, tak já se zamyslím. Zavírám očička a ty říkej, co si mám představit.
0: Dobře, představ si zloděje. Máš?
1: Mám.
0: A teď si představ tlupu zlodějů.
1: Jo, mám.
0: Představ si krčmu.
1: Mám.
0: Tak, a teď si představ tlupu zlodějů v krčmě. Máš?
1: Jo.
0: No, a jak to tam vypadá?
1: No, to mi zkouká.
0: Neříkej mi, že všichni spořádaně sedí za stolem, všude je bezvadně uklizeno a tiše v klidu usrkávají heřmánkový čaj.
1: Tak to ani náhodou. Perou se, ječí, pijou, ano, a bouchají do stolu. Jo. Vzduchem lítají sklenice a šavle a meče a pistole a klobouky. Pane, jo, tam to tady vypadá.
0: No, takže docela čurbes, co?
1: Jo, no jo, už to chápu, Hugo.
0: Tak to bychom měli.
1: Dneska se ti ten oříšek povedl, jen co je pravda. No jo, loupežnická ta, jak to říká, ta...
0: Krčma.
1: Jo, he, a co když se tam i podřezávali krčky? Ne, krč mě, nebo tam nechávali po stolech tancovat s krčky.
0: Kdybys už opustil krčmu a přenesl svou fantazii na vymýšlení pěkného, výstižného pozdravu na začátek našeho oříškování, byl bych ti velmi vděčen.
1: Jo, no tak třeba, no? Vítejte v Hogově čurbesu.
0: Ale to ne, nebo, čurbes to je...
1: Oříšková krčma do každé rodinky.
0: Oříšková krčma.
1: Když je to dneska nepořádek, tak by to šlo. No, oříšek je kamarád, oříšku je každý rád, když kolem jede nákladák.
0: Jaký nákladák? To s tím nemá nic společného.
1: Oříšek do každé říše. Říšský oříšek. Krčmě. Louskejte.
0: Nech už tu krčmu.
1: Louskejte, jak jste klí, ne, abyste se sekli.
0: Taky ne.
1: Tak

0: V zoologické zahradě. Chodíte rádi do zoologické zahrady? Alenka ano. Měla sice doma spoustu knížek s obrázky zvířat, ale to není ono. Slon se tam nehýbe, nezvedá chobot a netroubí. A taky není vidět, jak legrační malé sluně pobíhá za matkou, s kůží na zadečku směšně schrnutou, jako by mu koupili kalhoty větší velikosti, aby z nich hned tak nevyrostlo a aby se ušetřilo. Alenka se v zoo bavila i se dost naučila. Když byla menší, poskakovala před ohradou a nadšeně vykřikovala: "Podívej, kůň!" A maminka odpověděla: "Správně, Alenko, to je kůň." Přešli k další ohradě a zase: "Podívej, další kůň!" Maminka si přečetla tabulku a trochu dcerku poopravila. To je kůň Převalského. Kousek poodešli a Alenka už začínala být netrpělivá. Vždyť tu mají samé koně. Kůň v pyžamu, malinký kůň, podivný kůň v kostkovaném kabátku se strašně dlouhým krkem a s tykadýlkama. Ale maminka stále říkala: "Bambulko, ne, to je zebra, poník a žirafa. Pamatuj si to." Když Alenka povyrostla, už si to opravdu pamatovala. Někdy si i dokázala sama přeslabikovat, co je psáno na cedulích u každého zvířete. Nejraději měla opice. Postávala před jejich klecí vždycky dlouho a smála se jejich kouskům. Jak si vzájemně z kožíšků vybírají blechy, jak se houpají na větvích stromů. A když někdy ošetřovatel přinesl opičkám koš plný ovoce, to byla podívaná. Pomeranče, jablka, mrkve a banány vzduchem jen lítaly. Alenka měla taky ráda banány. Maminka jí často říkala: "Holka, holka, jsi hubená jako lund, musíš pravidelně svačit. Do zoo si pěkně budeš sebou brát banán." Ale co se jednou nestalo? Maminka nechala Alenku stát samotnou před klecí se šimpanzi a nakázala jí, aby tu počkala. "Skočí si jenom vedle ke stánku koupit pití s brčkem. Za minutu bude zpátky. Stánek je nedaleko." Alence to nevadilo. Vytáhla si z batůšku banán, že posvačí. Ukousla si sladkou špičku a radovala se, jak upřeně jí jedna malá opička pozoruje. Ta se zrovna dneska k banánu vůbec nedostala. Ty větší je všechny snědly sami a na malou opičku zůstala pouze mrkev. Co pak o to? Mrkev je zdravá a opička bude mít aspoň dobrý zrak, ale banán je banán. A tak, oči jako rys upřené na holčičku, přišourala se opička k mříži klece a prosebně natáhla tlapku. Zrovna v místě nad cedulí s nápisem "Prosíme, nekrmit." Alenka se nemohla vymlouvat, že to nepřečte. Bylo to napsáno pěkně velkým tiskacím písmem. Ale kdo by odolal? Alenka přiskočila ke kleci a opičce banán nabídla. Jenomže, jak se říká, podej někomu prst a vezme ti celou ruku, tak se stalo. Podej opici banán a vtáhne tě celého do klece. Zvlášť, když je člověk hubený jako lund, jako Alenka. Než se nadála, octla se holčička jedna neposlušná mezi šimpanzi. A zrovna ve chvíli, kdy maminka platila pití s brčkem u stánku. Samo sebou měla oči upřené na počítání peněz, takže nehlídala, zdali tam ta její holka poslušně čeká. Co teď? Alenka
1: se ale vůbec nebála. Cítila se v kleci jako doma, jako ve svém pokojíčku.
0: Byl tu taky pěkný nepořádek. Slupky z ovoce se povalovaly po zemi, hezky to křupalo a klouzalo.
1: Opička dojedla banán a naznačila tlapkou Alence, že by jí za odměnu prohrábla kožíšek, jestli nemá nějakou tu blešku.
2: Kde pak? My nemáme blechy.
0: Nemáme ani psa. Trochu posmutněle mávla rukou Alenka.
1: A tak, že si budou hrát. Společně vyšplhali do koruny stromu a vesele se houpali na silných větvích.
0: Ostatní opice si jich nevšímali. No co, o jednu víc nebo míň?
1: Ke kleci zrovna došla školní výprava. Paní učitelka žáky pěkně postavila kolem sebe a důležitě jim vysvětlovala.
3: Tak děti, jak už jsme si ve škole povídali, je několik teorií o vzniku lidstva. Ta nejdůležitější je, že jsme se postupně vyvinuli z opic. Proto jsou to vlastně naši pra-pra-pra-pra-pra-pra-předci.
1: Žáci se s otevřenou pusou dívali do klece. Až jeden chlapeček najednou vypískl.
4: Je, paní učitelko, tamhle ten náš pra-pra-pra-předek má ale špinavý pra-pra-pra-zadek.
0: Ukazoval na šimpanzi, který zrovna sjel po skluzavce na slupce banánu jako po tobogánu.
1: A další žákyně, premiantka třídy, která nosila domů samé jedničky, zaječela.
5: Paní učitelko, tamhle se právě ze šimpanze vylíhal člověk. Podívejte, je to holčička.
1: Paní učitelka okamžik nevěřícně zírala. A pak si raději vytáhla z kabelky brýle. Na dálku už je potřebovala. V tu chvíli k ním přiběhla udýchaná a ustaraná Alenčina maminka a hned.
6: Paní, prosím vás, neviděla jste takovou holčičku, hubenou jako lund? Někde se mi tu ztratila.
1: Učitelka se přísně na maminku podívala a řekla.
3: Paní, teď prosím nerušte. Zřejmě jsme přítomně zázraku přírody. Naše premiantka právě potvrdila teorii vývoje člověka. Mezi šimpanzi se objevil homo sapiens, čili člověk moudrý, a vývoj jde dál mílovými kroky. Je tu i batůžek na zádech.
1: Maminka se podívala do klece. A skutečně, na větvi se houpá šimpanz a vedle něj člověk moudrý s batůžkem na zádech.
3: Vždyť je to moje Alenka.
2: A dovolte, ta se nevyvinula z žádné opice. Já si ji prosím pěkně přinesla z porodnice a je, jako by mi z oky padla.
0: Každý to říká.
2: Já vám dám opici, i když chytrá jako opice je. Hlejte si svých žáků a slušné lidi nechte na pokoji.
1: Rozzlobená maminka došla ke kleci a zvolala.
2: A ty pojď domů, s tebou si to taky ještě vyřídím.
0: Opička koukla na Alenku, Alenka na opičku. Obě si smutně vzdychly a potřásly si tlapkami. Pak se holčička protáhla zpátky mřížemi. Ještě, že jsem hubená jako lund, pomyslela si.
1: Maminka popadla Alenku za ruku a táhla ji pryč. Ta se však ještě zastavila. Řekla,
3: promiň, mami, musím ještě něco zařídit.
1: A chytla za rukáv zřízence, který se šel podívat na ten zástup lidí kolem opičí klece.
3: Pane, mohl byste se prosím postarat o tu malou opičku? Ty velké sní všechno sladké ovoce a jí zůstane vždycky pouze mrkev. Můžete to ohlídat?
1: Chovatel udiveně přikývl a pohladil Alenku po vláscích. Ty jsi ale všímavá a hodná holčička. Spolehni se, dám na opičku pozor. A co vy tu všichni tak stojíte? Obrátil se ke skoprnělým žákům a pobledlé paní učitelce. Vypadáte velmi podezřele. Doufám, že nekrmíte opice. To je přísně zakázáno. Musel bych z toho vyvodit patřičné důsledky. A zahrozil prstem. Paní učitelka si rozpačitě posunula brýle na nose a řekla žákům:
3: myslím, že tady už jsme toho viděli dost. Seřaďte se do dvojic a přejdeme k ještěrům. Ti jsou na vývojovém stupni mnohem níž. Tam nás nic nepřekvapí.

0: Jdou dva šneci po cestě. Jeden říká:
1: pojď, přejdem silnici.
2: Druhý na to:
3: neblázni, za 4 hodiny jede autobus.
4: Jo! To by byla šnečí marmeláda.

0: Ráno se už zdálo, že po mrazivých dnech konečně přijde i do hor obleva, ale brzy se obloha zatáhla a začal padat sníh. Velké sněhové vločky se nejprve snášely k zemi jako tiché pozdravy z nebes, stále jich přibývalo, až nakonec začala pořádná chumelenice. Jak tiše sněžení přišlo, tak po chvilce i odešlo, jen les byl náhle jakoby uklizen. Z protější stráně se ozval táhlý nářek motorové pily. Na chvilku stichl, aby jej vystřídal praskot a lámání. Třeba tam najdu nějaké zajímavé záběry, napadlo mne a pustil jsem se hlubokým sněhem za dřevorubci. Jako fotograf zvířat a přírody jsem je neměl moc v lásce, ale nevím ani proč, dnes mne za nimi něco táhlo. Parta lesních dělníků odklízela pod hřebenem kopce ve starém lese polomy. Mokrý sníh před několika týdny zlámal vršky starých smrků a na některých místech pak vítr nakupil přes sebe neproniknutelnou změť větví, kmenů a kořenů. Je to nebezpečná práce uklízet takovou spoušť. Dělníci si mne nevšímali a já se za chvíli věnoval spoceným koním, kteří tahali uvolněné klády k nedaleké lesní cestě. S ohromnou námahou se opírali do postraňků, kouleli očima, frkali, až jim šla pára od nozder. Zdáli se mi být nervózní, ale snad to způsobili ohně hořící kolem polomu. Náhle se jeden kůň začal divoce vzpínat a přes pobídky se nehýbal z místa. Kočí jej chtěl vzít za postroj na hlavě, ale v tom si všiml velké stopy, křižující dráhu koně. Pojďte sem honem, tady šel maco. Za chvilku se nad stopami medvědích tlap sešli snad všichni dřevaři i lesníci. Odkud šel, stopa vede z polomu, řekl vousatý hajn s kulovnicí. Jdi se podívat, třeba tam měl zimní brloch a my ho probudili. S připravenou puškou se vydal lesník k hromadě větví, ze které vedla stopa. Opatrně nahlédl dovnitř, pak odložil zbraň a zmizel. Pojďte sem, to jste ještě neviděli, zvolal zrušeně. Než jsme k němu došli, už zase lezl ven. V ruce držel podivného tvorečka, který rozhodně nepřipomínal medvěda. Jsou tam ještě dva, řekl celý rozjásan a zase zmizel. Držel jsem v ruce malé medvědí mimínko, kňourající a kroutící se zimou, nepříjemným hlukem i pachem, který jej obklopoval. Uložil jsem ho do batohu a k němu i jeho dva další sourozence. Jsou moc malí, stejně nevydrží, ozvali se hlasy dřevařů. Já na ně nemám čas, nevím, co dřív, namítl hajn. Tak je pošleme někam do cirkusu. Já bych to tedy zkusil, slyšel jsem hlas. A byl to můj hlas. Co s nimi? Zbláznil ses, říkal mi zase někde v hlavě jiný můj hlas. Pro mě, za mě, vezměte si je, ale s ochranáři si to vyřiďte sám, řekl lesník. Zůstanu s nimi někde na vesnici, do města nemohu a stejně fotografuji pořád v přírodě. S batohem, ve kterém se zmítala a vřískala tři medvíďata, jsem se vracel z lesa. Hajný mne doprovázel, kdyby to zaslechla medvědice, ale stejně je divné, že utekla. Medvědí mámy brání děti i před přesilou nepřátel. No, třeba byla mladá, neskušená, bála se ohňů a lidí. Ani jsem nevěděl, že mám v revíru medvěda. Asi přišel před zimou ze Slovenska a už tady zůstal. Asi to nebyla dobrá máma, rozumoval hajný. Po cestě jsme se domluvili, že zůstanu nějaký čas u něho na hájovně. Prý je sám a polovina domu je prázdná. Ubytoval mne v sednici s postelí s ohromnou pruhovanou peřinou, starými kamny a několika trofejemi na zdech. Zatopil jsem a chvíli choval malé medvědí caparty. Pak jsem je položil na peřinu a odešel ohřát mléko. Když jsem se vrátil, Míšové spokojeně spali. Nechtěl jsem je budit, a proto jsem ulehl na starou kožešinu u postele. Tak, první noc vám to ještě prominu, ale zítra už ne, říkal jsem si a cítil, jak mne pomalu přemáhá medvědí spánek.
1: Mám pro vás novou Piggy básničku.
2: Piggy, pojď sem ke mně. Já jsem našel v jedné knížce od pana Hrubína takovou krásnou básničku.
1: V téhleté.
2: Jo. A já bych ti moc chtěl přečíst.
1: Je, tady je na obrázku prasátko.
2: No, ono se to taky jmenuje, prasátko.
1: Tak čti.
2: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
1: Já.
2: Proč pak pořád riješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo, víc by ses nám líbilo.
1: No.
2: Jak bys bylo roztomilé, celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak ještě jednou a pomalu, jo? Prasátko. Stůj, prasátko, líbíš se mi?
1: Stůj, prasátko. Líbíš se mi.
2: Proč pak pořád ryješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo? Víc by se s nám líbilo. Jak bys bylo roztomilé? Celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo. Prasátkem bys nebylo. Tak to bylo pro tebe.
1: Děkuju.
3: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Už byl večer a bylo pozdě a Křemílek a Vochomůrka leželi v posteli.
1: Dobrou noc,
0: povídá Křemílek a zavřel oči.
1: Kde pak?
0: Vzdychl si Vochomůrka.
1: Jak zavřu oči, dostanu chuť na povidla. Tak si je zítra uvaříme z borůvek.
0: Zívl Křemílek a usnul.
1: Tak si je uvaříme.
0: Zívl Vochomůrka a usnul taky. Spali sotva chvilku, když se za oknem ozvalo bručení a trochu jako nadávání. Křemílek a Vochomůrka se posadili v peřinách. Za oknem přešlapuje měsíc. Celý je pěkně stříbrný, jen na levé tváři má černý flíček. Křemílek vyskočil z postele, otevřel okno a povídá:
1: co pak se ti to stalo?
2: Ale nahoře se převrch škopí k tmy a já teď takhle vypadám,
0: zabručel měsíc. Křemílek si olízl prst a zkusil flíček smít.
2: Kde pak?
0: Zabručel měsíc.
2: To je pravá noční tma.
0: A to už se s hekáním vykutálel z postele taky Vochomůrka.
1: A to by se muselo najít něco jiného,
0: povídá moudře. Křemílek vzal svatojánkovou lampu a posvítil měsíci do tváře. A světlo smilo černý flíček jako voda.
2: Děkuji. Já vám to někdy oplatím,
0: řekl měsíc a chce odejít nahoru na nebe. V tom ale zvedl nos a chvíli čichal.
2: Vy tu máte borůvková povidla, ne?
1: Ale ne, to tu jen voní od toho, jak jsme si o nich s Vochomůrkou povídali,
0: řekl Křemílek.
1: Vařit budeme až ráno.
2: Já bych se borůvkových povidel ujedl.
0: Olízl se měsíc a odešel na nebe. Hned ráno se Křemílek s Vochomůrkou dali do vaření borůvkových povidel. Přinesli velký kotel, pověsili ho nad ohniště, nasypali do něho borůvky a cukr a udělali pod tím oheň. Chodili kolem kotle a míchali povidla vařečkou. Ale povidla byla pořád hustší a vařečka vázla a Vochomůrka povídá:
1: to jsou ale líní povidla.
0: Přidal pod kotel náruč pryskyřičných skolků, aby se povidla hnula. Povidla začala být neklidná. Pak si řekla, že se podívají, kdo jim to zhora nedá pokoj vařečkou a zdola připaluje paty. Hnula se a vyvalila se z kotle. Rozběhla se po světnici rovnou za Křemílkem a Vochomůrkou. A ti dva vyskočili na židli, ale povidla je dohonila. Vyskočili na stůl, ale už mají povidla za patami.
1: Musíme ještě výš,
0: volá Křemílek a utekl dvířky na půdu. Vochomůrka se hrne za ním, ale za Vochomůrkou utíkají povidla.
1: Chodem, schováme se za komín, tam nás povidla nenajdou,
0: volá Vochomůrka. Ale povidla si nadešla komínem a přišla jim po střeše naproti.
1: Je, tak si aspoň jednou líznem,
0: řekl Vochomůrka a namočili si do povidel prst, ale nelízli si.
1: Nějak na to nemám chuť,
0: povídá Vochomůrka.
1: Je toho moc,
0: řekl Křemílek. A povidla rostla do všech stran. Už tam nebyla pařezová chaloupka, ani paseka, ani les. Všude byla jen sladká povidlová tma. A tu v té povidlové tmě vyšel měsíc. A dal se do výtečné povidlové tmy a všechno to snědl. Potom se pomaloučku odkutálel nahoru na nebe.
1: To je hodné. Jenže my jsme se vlastně ani nalízli.
0: Povídá dost smutně Vochomůrka.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

O slepičce se zlatým hřebínkem a španělském králi. Byla jednou slepička, celá bílá, bělička, na hlavě hřebínek z čistého zlata, svítil jako slunce v pravé poledne. Však taky byla slepička na svoji krásu náramně pyšná a věřila, že se hodí za ženu jen pro samého krále. Jednoho dne slepička hrabala na smetišti a našla diamant. Byl velký, velikánský, svítil stokrát silněji než samo slunce. Když ho slepička uviděla, řekla si vesele: půjdu s ním na královský hrad, dám ho králi a až ho král uvidí, hned se do mne zamiluje a vezme si mě za ženu. A tak si udělala z trávy košík, takový malý, maloučký a přesto hezký, hezoučký. Košík si pověsila na krk, do košíku položila diamant a vydala se na cestu ke královskému hradu. Když ostatní zvířátka viděla jít cestou, cestičkou, slepičku bílou, běličkou s blištícím hřebínkem z čistého zlata, zběhla se všecka na ní podívat a pak se jí pěkně začala ptát. Kam pak spěcháš, slepičko, krásnější než sluníčko? A slepička jim pyšně pověděla: nesu králi drahokam a pak se za ní slavně vtám. A všecka, všecička zvířata se slepičce úctivě poklonila a přála jí šťastnou cestu, aby dobře pořídila a královnou brzy byla. Všecka, všecička, jenom zlý vlk ne. Vyběhl z hlubokého, hlubokánského lesa, kde je i ve dne tma jako v noci. Postavil se doprostřed cesty a křikl hrubým hlasem: kam pak spěcháš, slepice, ošklivá jak opice? Ale slepička mu pěkně pověděla jako všem: nesu králi drahokam a pak se zaň slavně vdám. A tu křikl vlk ještě hrubším hlasem: nevdáš, to ti povídám, protože tě spolknu sám. Ale slepička vytáhla zobáčkem z košíku diamant a ukázala ho vlkovi. A jen ho vlk uviděl, začal se zmenšovat, až byl maličký, menší než blecha. A tu ho slepička popadla do zobáčku a strčila do košíku a putovala dál. Cestou lesem přišla k velikému stromu, tak vysokému, že se větvemi dotýkal nebe. Tak širokému, že by ho neobsáhlo 100 mužů. Byl to král dubů. Postavil se slepičce do cesty a křikl hlasem jako hrom: kam pak spěcháš, slepice, ošklivá jak opice? Ale slepička mu pěkně pověděla jako všem: nesu králi drahokam a pak se za ně slavně vdám. A tu dub křikl ještě silněji:

0: hledáš, to ti povídám, protože tě rozdupám.
1: Ale slepička vytáhla z košíku diamant a ukázala ho králi dubů. A jen ho dub uviděl, začal se zmenšovat a zmenšovat, až byl maličký, menší než stébélko. A tu ho slepička popadla do zobáčku a strčila do košíku a putovala dál. Cestou došla k veliké a prudké vodě. A přes tu vodu nebyl ani přívoz, ani most. Slepička se zastavila a povídá.
2: Vodo, milá vodičko, rozestup se maličko. Nesu králi drahokam a pak se zaň slavně vdám.
1: A tu se začala voda valit ještě prudčeji a řekla.
0: Nemohu se, slepičko, rozestoupit maličko. Musím k moři na pořád svoje vlny hnát a hnát.
1: Ale slepička vytáhla z košíku diamant a ukázala ho vodě. A jen ho voda uviděla, začala se zmenšovat a zmenšovat, až byla menší než kapička rosy. A tu ji slepička popadla do zobáčku a strčela do košíku a putovala dál ke královskému paláci. A šla 7 dní a 7 nocí, v jednom spěchu, bez oddechu, až přišla před královský palác. Tam ji zastavili stráže a že ji dál nepustí. Ale slepička vytáhla z košíku diamant, ukázala jim ho a povídá.
2: Nesu králi drahokam a pak se zaň slavně vdám.
1: A stráže ji hned pustili dál. Uprostřed královských komnat potkal slepičku králův majordom. Nic nedal na její peří, bílé, běličké jako padlý sníh, ani na její hřebínek z čistého zlata.
0: Řekl si, že to utekla ze dvora některá z králových slepic a poručil sluhům, aby ji chytili a strčili do kurníku.
1: Ale slepička pyšně předstoupila před majordoma a povídá.
2: Nesu králi drahokam a pak se zaň slavně vdám.
1: Majordom přijal od slepičky diamant a zanesl ho králi. A král povídá. Kdo mi ho přinesl?
0: Nějaká slepice výsosti,
1: odpověděl majordom.
0: Tak jí vyřiď, že děkuji. A ať jí strčí do kurníku, kam patří.
1: A tak sluhové slepičku chytili a strčili do kurníku. Tam se hned do ní všichni kohouti a všechny slepice pustili zobany. Když slepička viděla to příkoří, vzpomněla si na vlka a zvolala.
2: Vlku, vlčku, pojď už ven a staň se mým ochráncem.
0: A tu vlk vyskočil z košíku. V mžiku oka byl veliký jako dřív a vrhl se na kohouty a slepice.
1: Za chvilku je spořádal do posledního kuřátka. Nenechal naživu nikoho. Jen tu milou slepičku se zlatým hřebínkem. Sotva se rozednilo, sletěla slepička z hřadu, běžela do paláce a začala se procházet po krásných královských komnatách. Když to sluhové viděli, utíkali oznámit králi, že slepička utekla z kurníku.
0: Král se rozhněval a povídá, hoďte jí za tu opovážlivost do žaláře.
1: A tak sluhové slepičku chytili a uvrhli do nejhlubšího sklepení. Sklepení mělo zdi silné jako 7 vozů vedle sebe. A bylo tak těsné, že se chuděrka slepička skoro nemohla hnout. A tak temné, že tam byla pořád noc. Div, že se tam neudusila. Když slepička viděla to příkoří, vysypala z košíčku stébélko a povídá.
2: Dube, doubku, pojď už ven a staň se mým ochráncem.
1: A Doubek se postavil na zem a v mžiku oka začal růst, až byl vyšší než nejvyšší věž. Rozbořil rázem stěny žaláře a s ním i půlku paláce. Když král viděl a slyšel, co se stalo, byl zlostí bez sebe a rozkázal, aby slepičku hodili do pece. Byla právě rozpálená, protože se chystali péct pro krále koláček snídaní. A tak sluhové slepičku chytili a hodili do rozpálené pece. Když slepička viděla to příkoří, vytřásla z košíku kapičku vody a povídá:
2: Vodo, vodo, pojď už ven a staň se mým ochráncem.
1: Voda se začala okamžitě vzdouvat a valit proudem jako dřív, až uhasila pec a zaplavila celý palác. Strhla všecko, co ještě stálo, a odnesla to k moři. Králi se tak podařilo zachránit holý život. A protože viděl, že slepičku se zlatým hřebínkem nepřemůže, vzal si ji raději za ženu. Uspořádali slavnou královskou svatbu a po té svatbě žili spolu dlouhé a dlouhé roky v míru, klidu a veselosti a měli dětí jako smetí, protože slepička snášela každý den jedno vajíčko. Všichni jejich synové se stali králi a bylo jich tolik, že nakonec opanovali všecky země na světě.

0: Na trávníku před hospodou seděli tři sestry a pili pivo z velkých korbelů. Byly Velikonoce. Parné Velikonoce to byly. Málo kdo tak parné Velikonoce pamatoval. Lidu bylo v městečku víc než jiná léta, handlovalo se na trhu, už i houby, smrže tam nabízeli báby. Tři sestry vyprodali kraslice už před polednem. Velikonoční žízeň a pěkné počasí ponouklo šenkýře čepovat rovnou ze sudů před hospodou v zahrádce. Jenom kolem krokusků a tulipánku nastavil prázdné basy osodovek, aby žízníci nepošlapali jarní kytičky. Kolik ti to letos hodilo, povídá Tilda, nejmladší sestra. 8 penízů, spočítala Marie na dlani. Mně taky 8 penízů, řekla Bára. Rozevřela Tildě pěst, mrkla do dlaně a řekla, a tam je taky 8 penízů, to je náhoda, hehehe. A když jsme sestry, ne? A tak si dáme ještě jeden pohár. Korbel, opravila ji Marie. Dali sobě tři další korbele piva. Jak pak ten muž fukuje tu pěnu, dumala Bára. A zkoušela to také dokázat. Sfoukla pěnu Tildě na čelo a pro smích se chvilku žádná z nich nemohla napít. Když se utišili, zajeli nosem do pěny a do samoty vysmolených jeskyní korbelů, zavřeli oči a v tichu a soustředěnosti lokali chlad a pohodu. Marie první obrátila korbel dnem vzhůru a popadla dech. Za ní Bára a pak Tilda. Ani vás ti vaši muži nenaučili pivo pít, řekla zadýchaně Marie. Ten tu je stejně dobrý jako ty naši, co nestojí za moc, pravila Tilda. A nebo naopak, dodala Bára. A když jsou bratři, ne? Tilda vzala od sester korbele a šla přímo k čepu. Ti jejich muži, ti bratři, se jmenovali Hubert, Vilém a Jan, pocházeli z nedokrve a vzali si za ženy tři sestry, Tildu, Marii a Báru, ze všech mastí. Naštěstí všichni lidé nejsou tak hloupí, aby chtěli být za každou cenu chytří. Lépe řečeno, dělat jak blázen a do úmoru dělat, jenom proto, abych se dopracoval zaslouženého odpočinku v pohodlí. To není chytré, ovšem nechtít mít pohodlí k odpočinku. A nepracovat tudíž vůbec, to rovněž není chytré. A být porád jenom chytrý a chtít všechno vědět a mít všechno, no to je vlastně hloupost. A největší hloupost zase je chtít být hloupý. To je ovšem divná hloupost, protože vědět, co chtít, to je vůbec největší chytrost. Čili ono se stalo umění už jenom být živ po svém. Tři bratři a tři sestry, tři manželské páry, byli živi po svém, ani ne moc chytře, ale zdaleka ne hloupě. Za legraci uměl jít i 5 mil pěšky. Tilda se vrátila od čepu. Postavila korbele do trávy, přehodila je šátkem, jednak aby pivo nesteplalo, a pak přece, co je komu do toho, co se to tady pije, ne? Čas plynul lahodně. No, jak by ne, když každá věděla na svého muže něco, co druhým ještě nedala k lepšímu, a když pivo bralo a k čepu bylo tak blízko. Když už nebylo čemu se smát, ukázali si dlaně bez 8 penízů, trošku nemotorně vstali a svět se s nimi zatočil. Jen co si pomohli jedna druhé dát prázdnou nůši na ramena, dali se na cestu domů. Co pak řekneš mužovi, ptá se Tilda. No, bude binec, usoudila Bára. Holky, nyníčko se něco musí stát, prohlásila Marie. Celou zimu mě můj muž pomáhal kraslice zdobit a já mu chtěla koupit tady na trhu čepici a... No, něco se stane, já doufám, musí, já vám říkám, musí se něco stát. No a co by se mělo stát, zázrak, no a proč ne? Rozmáchla se Marie a pak dodala kroce. Já asi chvilku sednu tady do trávy. Sejmula nůši a hups. Dřepla únavou do vysoké trávy u cesty a vyjekla. No co jsem si to sedla? Sáhla po sebe, drží v ruce špinavou krabičku. Otevře ji a v ní je druhá krabička, čistá. A v té je prsten. prsten s rubínem velkým jako ringle a lemovaným perličkami. Koukali, zkoumali, zkoušeli na prst. Není pochyby, to je pravý zlato, pravý rubín a pravý perličky. Nepochybně nadpřirozené síly nám dávají náhradu za to, co jsme propili. Jak to ale rozdělíme? Zkoumá Bára situaci. Jak? Povídá Tilda. No, já bych to rozdělila na tři díly. No, jak chceš, prosím tě, jeden rubín a sedm perliček dělit na tři díly? Moudře upozornila Marie. A když to budeme ve městě prodávat, tak se budou policajti ptát, odkud to máme. No, tak řekneme, že se stal zázrak, navrhla Tilda. Jo, a policajti na zázraky věřej? Ptá se Bára. No, nevěřej, jsou přece hloupí, uzavřela Tilda. No, protože jim bylo opět do smíchu, napadlo je téměř současně, že prsten by měl připadnout té z nich, která vypeče svého muže nejlepším kouskem. A rozeběhli se domů výskajíce. Marie měla domů nejblíž. Hubert seděl u rádia a sotva kývl hlavou, když vešla. Marie pomalu usedla, ruce do klína a zahleděla se do stropu. Něco novýho? Zeptala se sotva slyšitelným hlasem. No nic. Flandři hrozej vpádem vlámům a vlámové hrozej Flandrům vpádem. Turecký paša se nevozval, jak ho vyzval ten jeho bej, aby se vozval, jinak, že by se vozval on teda. A ten bej, co mysleli, že se utopil, nebo že ho dali utopit, jak jako říkali, že měl zapálit ten minaret, to říkal ten druhej bej, co jak včera vysílali, jak ten turecký paša ho jmenoval, jo, za toho prvního, jo. Tak ten bej se neutopil, ale uhořel. A za to vylovili jinýho beje z Bosporu, utopenýho, ale teďka nevědí, který bej by to mohl být, tedy tenhle ten. No a u nás doma je všecko v pořádku. Marie nic, Hubert by byl poslouchal dál, ale ticho ho mátlo. Něco ti je?
1: Ne, nic mi není.
0: A hned věděl, že je něco je. A co je ti? Zvedla oči a podívala se na něj zhluboka, táhle. Hubert rychle počítal v hlavě, jestli snad něco nevyvedl, nebo něco neskazil, nebo nevyřídil, co měl vyřídit, nebo vyřídil, co neměl vyřídit, ale nic ho nenapadlo.
2: Ty bys jen porád seděl u rádia, začala Marie zvolna. Co se děje ve světě, to je tobě to hlavní.
0: Přezadila na vyšší rychlost.
2: Ale že oko do duše srdce, a totiž okno srdce v duši, tedy tak mě pomoc, teď víš, co chci říct.
0: Hubert to zprvu bral do slova a nabídl, že doběhne k doktorovi pro borovou vodu, když jde o oko. Ale ukázalo se, že Marie nechápe vlastně. Nejen, že nevytuší, ale dokonce ani nevidí, že je nemocná. Že sotva domů došla a že musela utratit 8 penízů. Že to všecko musela v městečku utratit za to, že jí potulný mastičkář poradil, jak se neduhu zbaví.
3: No tak hone, Marie, do postele a potit, Hubert měkl.
2: A to právě ne.
3: No jak tedy, co tedy, tedy? Tak tedy, Mařenko, mluv, povídej, Máničko.
2: Neříkej mě, Máničko, sakra.
3: No tak tedy, Mařeno.
2: Abys věděl, neřeknu ti. Ty bys to stejně pro mě nechtěl udělat a já bych to nepřežila.
0: Hubert se dopálil doopravdy.
3: Že ti huba neupadne. Víš dobře, že pro tebe všecko udělám a rád mordie. Tak to vyklop, nebo to z tebe vytřepu.
0: No, že prý mastičkář řekl, že když on, jako tedy její muž, si dá vytrhnout zdravý zub, když ten zub ona rozemele a vypije v mléku, bude zdravá jako ryba. Ani nemukl, obrátil se a vyšel z chalupy. Marie stála a poslouchala. Netrvalo dlouho, v nedaleké kovárně někdo zařval. Podle hlasu Hubert. Chvilinka, Hubert se vrací, v ruce drží kovářovi kleště a v nich zub.
3: Moždíš a roztluč to, mumlá.
2: A proč jsi tak zbrklý a nepočkáš? Já ti to neřekla do konce. To měl být přední zub, hořejší pravá jednička.
0: Zase ani nemůk. zase za chvilku od kovářů zalehlo zabití, delší a smutnější. Krev z něj crčela, když jí podával hořejší pravou jedničku a pravil, aby věděla, jestli pro tebe nic neudělám. Pět ran do čefice. To je bolest. To je bolest. Poradila mu, aby se svlékl do naha a běhal po chalupě, to, že prý každou bolest od zubů určitě utiší. Když rozloukala v moždíři zub, tak ji napadlo, jestli to tak snad trošku celý nepřehnala. A roztlučenou jedničku potom vysypala do květináče, kde jim kvetlo domácí štěstí. Mezitím Tilda zaběhla do kláštera a tam tak dlouho mluvila do kostelníka, až se jí podařilo z něj vymluvit opatovo parádní roucho i s korunou, berlou a s rukavičkami, načež doma posadila Viléma do necek s horkou vodou a teď, drhnouc mu záda, hbitě hovořila. To by, že si mě musela podplatit. Celých 8 penízů mě to stálo. Ale za to se usnesli, že arcibiskupem budeš ty. No, kdo se usnesli? Preláti, probošti, Jáhnové, no.
3: No, to jsi vyhodila peníze, Tildo. Ty přece víš, že já jsem antiklerikál.
0: No, to přece nevadí, blázne. Počkáš, až budeš arcibiskupem a pak vystoupíš z církve. No, to jim zasadíš ránu.
3: No to by byla rána, to by byla, to máš pravdu, ale
0: sakra, ale pozor, vždyť já neumím latinsky, jen tak, že se umím podepsat a se čtením to mám špatný, to sama víš, no to ti přijde samo, oblíkneš se do hábitu, posadíš se v komoře a budeš čekat na Ducha Svatýho, přijde na tebe a budeš číst, psát i mluvit latinsky. Zavři oči, ať ti do nich nepřijde mejdlo.
3: Já nevím, proč zrovna na mě má Duch Svatý sestoupit. Je tolik vládců a panovníků, na který by měl sestoupit už před 100 lety už bylo pozdě.
0: Na záchranu světa je nejvyšší čas. Tak moc nemluv, oblíkni si roucha, seď v komoře. Ovšem, když nechceš, nikdo tě nemůže nutit.
2: Který pak musí by nechtěl zachránit svět, hlavně když mu na to stačí parádní šaty a špatně umět číst a psát.
0: No a jak najde, povídám, jak mě najde ten duch? No vykřikneš občas o běda, hříchu běda, o, toho upozorní.
2: Dala mu do komory svíčku, starý kalendář a zamkla dveře. Když přišla domů Bára, Jan ještě vláčel na poli. Bára se rychle převlékla do černých šatů, do svátečních, prostřela pro jednu osobu, položila žehlící prkno přes dvě židle, rozžehla svíce a postavila poblíž žehlícího prkna. Jan se zrovna vracel z pole, slyšela, jak bičem prásko, pak něco rozkazoval Prokopovi, to byl ten drzý chlap, co o nich sloužil, a házel po ní nestydatým okem, a slyšela, jak se Jan u pumpy myl a najednou tu byl. Dveře ho byly plné. Tak jak jsme pochodili, halasil a ještě si mokré vlasy dlaní ulizoval. Přikročil k ní a chtěli obejmout. Ucouvla o krok. Dalo jí práci, aby se na něj neusmála. Co to je? Díval se na ní nechápavě. Tak zavadil okem o dvě svíčky, všiml si žehlícího prkna na dvou židlích a povídal, co se to děje. A co ten jeden talíř na stole? Ty sama nebudeš jíst? A pak si začal prohlížet. Slušelo jí to. Denní světlo couvalo za sluncem za obzor a dělalo místo světlu svíček, které ženským, které jsou při těle, znamenitě slušívá. A Bára při těle byla, i když ne moc. Pletí zhebkla a v očích jí dvě svíčky dělaly divy. Janovi se najednou strašně zalíbila. Jestli budu jíst, proč bych nejedla? Já budu, já.
3: No tak proč prostřela pro jednoho?
2: No, jak bych ti to vysvětlila, jene můj? Večeřet nebudeš ty, já budu.
3: No, to jsem teda zvědavej, proč?
2: No, protože mrtví nevečeří.
3: Co to vypravuješ, Barunko? Ty jsi byla v kině, viď?
2: Jene, co pak jsi zapomněl? Od včerejška, od večera. Už nejsi mezi námi. Včera večer opustil si nás plačící. Umřel si.
3: Umřel. Já jako umřel, jo? Dal se do smíchu. No tak slíkni tu parádu, co máš navrch. A i tu, co máš ve spod, a já ti ukážu, jak jsem umřel. Tak živýho mrtvýho si hned tak neviděla. Nestačila uskočit. Jany ji držel v náručí sevřenou, sotva mohla vydechnout. Chvilku se nebránila, protože jí kmitlo hlavou, jestli by snad neměla ten kousek, co mu chtěla sehrát, obětovat za ten kousek, který on se chystal sehrát s ní. Jenže ženská si s nás řekne, ono to neuteče, než to umí říct mužský. To si právě řekla Bára a vymkla se mu z náruče. Brr, brr, studíš, hrozně studíš. Šel pomalu za ní. Nepřestala před ním ustupovat. Jene, Jeníku, co tě trápí? Co tě trápí, že nemůžeš klidně spát? Ulehni na lože poslední, Jeníčku můj. Netrap svou vdovu. Vložila do těch slov třaslavý cit i hlas, tak, jak to slyšela v Praze na divadle, když hráli Mahulénu. Jan se podrbal za uchem. Tak dobrá. Dobrá, jsem studenej, nedá se nic dělat. Vnucovat se nebudu, ale mám hlad.
2: Nemáš, mám. Nemůžeš mít. Mrtvý nemůže mít hlad. Ty si jen myslíš, že máš hlad. A jdi naprknu a nezlopěne.
3: Konec pitomostí, tak se podívej.
2: Plácal se do tváří, kotrmelec udělal, postavil se na ruce a hlasitě říhnul.
3: Krucinál, tohle všecko svedu, tak jsem nebo štík, nebo nejsem.
2: Jdi se zeptat sousedů, když mě nevěříš. Ale opatrně, je neopatrně, abys tě k smrti nevyděsil.
3: A že jdu.
2: Za chvilku byl zpátky. Byl krotčí. Měla spravdu. Šel jsem za bráchou. Seděl v komoře nad knihou a křičel na mě. O, běda, hříchu. Ani jsem nevěděl, že mě má tak rád. Kluk jeden zlatá. Posadil se na prkno. Bára se začala převlékat. Nepospíchala, odkládala kousek po kousku. A skládala do truhlice. Jene, neboštíku, studíš.
3: Volala varovně, kdykoliv Jan něco chtěl začít. Hrnaj s Bárou, bude to lepší. Jdi se převlíknout vedle.
2: Když se převlékla, přinesla z komory tlačenku, posadila se ke stolu a pustila se do ní. Posypala cibulí a zalila octem. Opepřila. Pozorovali ji. Tohle si rád jídával, Jeníku. Až mi to srdce trhá, pravila a zapila desítkou z láhve.
3: Mě to trhá srdce daleko víc, řekl a natáhl se na prkno. A nač jsem umřel?
2: Víš, že nevím?
3: A byl u mě doktor?
2: Nebylo zapotřebí, prásklo to s tebou, ještě si chtěl něco říct, zmodral si a byla jsem vdova.
3: A nevíš, co jsem chtěl říct? Já si nespomínám, o čem jsme mluvili.
2: Jestli si máme koupit televizi nebo ledničku.
3: Jo, už vím, jo. Jo, hele, já jsem ti chtěl zrovna svěřit, že máme tamhle pod jabloní zakopanou kadečku štyráku, víš? A já si myslím, že by se měla honem za něco utratit. Já jsem slyšel, že prej je budou rušit. Ale vykopej to v noci, prosím tě, jo. Jsou pod Záchrskem tam nad Miskrubnou.
2: Ty jsi byl vždycky hodný, Jene. Děkuji ti. Budu mít pro tebe na pomníček.
3: To tě nesmí ani napadnout, pomník. Prodej to tady. A přestěhuj se někam do Lázní, do Poděbrad nebo do Mariánek. Tam můžeš udělat ještě partii s nějakým rekreantem.
2: Jeníku, ani pomyšlení. Tebe mi nikdo nenahradí.
3: No, to jsi mě měla říkat dřív. Teď mrtvýho to nevytrhne. No, ale stejně ti děkuju.
2: Chvilku ještě hovořili, pak dohořily svíčky, hlasy utichly. Než usnuli, Jan se zeptal,
3: kolik je funus, abych nezaspal.
2: A to už se tě netýká, Jeníku. Spíš na věky věkův.
3: Amen, dodal.
2: A pak zaslechla, jak si povídá.
3: Modná holka. Škoda. Mohla s ní být ještě legrace. A vůbec.
2: Nejraději by ho byla na tu legraci pozvala hned. Ale projevila nečekanou disciplínu. Však ještě bude, Jeníku, neboj, šeptla pro sebe.
0: Ráno Bára vydrhla valník, zapřáhla dvě strakaté kravičky, naložila Jana obaleného do záclony a vyrazila směrem ke hřbitůvku u kostelíka svatého Karla. Jak se kravičky lopotily do strmého kopce, narůstal kolem vozu pohřební průvod, dětkové, babky a děti. Jarní obleva proměnila cestu od hřbitůvku dolů v koryto bystřiny a cestář dodnes neměl čas dát to do pořádku. A tak se stalo, že po několika zastávkách kravičkám došly síly i dech a vůz místo dopředu začal couvat dozadu. Kdekdo nosil kameny, aby založili kola. Neboštík zprvu sledoval všechno z vozu, pak se posadil a ukazoval lidem, kde jaký kámen leží. Křiku a hemžení si toho ani nevšimli. Když však slezl a sám začal podkládat kola, jedna babka se s ním dala do řeči a najednou si všimla, že vlastně mluví s neboštíkem. Vykřikla a leknutím upadla. Tím upozornila ostatní a v zápětí se průvod rozprskl jako kapka rtuti. Děti hned všecko roznesly po chalupách. A tak Vilém se dozvěděl, že bratr Jan je po smrti, popadl peroutku, namočil do vody a utíkal vykrápět bratra. Nezapomněl volat o běda hříchu, aby Duch svatý věděl, kde zrovna je. Z fary za ním vyběh rozuřený farář, protože nesnášel, když mu někdo fušoval do řemesla. Uberci doma tišil bolest nahotou, leč když se dozvěděl, co potkalo Jana, zapomněl na bolest, zapomněl na nahotu a uháněl ke hřbitůvku. Musel oklikou, ale protože babky mravně pobouřeného začaly kamenovat a kluci šlehat kopřivami. A sešli se. Jeden neboštík, jeden falešný opat a jeden nahatý. Tři bratři pod kopcem u převrženého vozu. Kousek dál seděly jejich ženy Tilda, Marie a Bára. Celá vesnice se smála. Pak druhá vesnice se smála a třetí a čtvrtá a pátá. Až se zasmál jeden z bratrů a pak jedna ze sester a pak už všichni. Smích burácel a lomcoval jim bránicí, smáli se, až je všecko bolelo, až je řehot skrušil a museli si trochu oddychnout. A pak se smáli dál. Tak to v celku skončilo vesele, jenom však není známo, která z těch tří sester dostala prsten. Ono se nedá říct, která z nich nejvíc zesměšnila svého muže. Já sám bych se to neodvážil rozhodovat. No, zkuste to třeba vy.

0: čtvrtek, pátek, sobota a neděle.
1: Pro přátelé.
0: Dobré jitro, dobrý den.

0: Biggy hádanka.
1: U sta Romů, to je stromů, v lese jménem Řáholec.
0: Loupežnická skála, Manka před ní stála.
1: Cipísek až nakonec. Loupežník střílí, Šiška je v cíli.
0: Letěla míly. Kdo pak ví? Co by to mohlo být?
2: No to je pohádka, ne?
0: Já vím, a hádanka je, jak se ten loupežník jmenuje.
2: Aha, tak je to?
0: To ví každý. Jmenuje se...

0: básnička. Až ti sluně sluníčko šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy.
1: A teď ještě jednou.
0: Až ti sluně sluníčko šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy.
1: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

0: Malá čarodějnice z Abraxasem pěkně pohodlně pluly nad vrcholky stromů a hluboko dole viděly skály a ostružinová houští a malá čarodějnice vesele kývala nohama. Měla radost, že už nemusí chodit pěšky. Mávala zajícům a srnkám, které zahlédla v houští a počítala liščí nory.
1: Podívej, myslivec!
0: Zakrákal po chvíli havran Abraxas a ukázal zobákem dolů.
1: Vidím, vidím, řekla malá čarodějnice.
0: Našpulila rty a plesk. Plivla myslivci na klobouk.
1: Proč to děláš?
0: Zeptal se Abraxas.
2: Čarodějnice se pochechtávala. Protože mě to baví. Bude si myslet, že prší.
0: Ale havran zůstal vážný.
1: Tak, tohle se nedělá, řekl káravě. Jako dobrá čarodějnice nemůžeš plivat lidem na klobouk. Vykřikla mrzutě, dej s tím pokoj. Prosím, prosím, urazil se Abraxas, ale nad takovýmihle žarty se teta Bimbula bude smát pod vousy.
2: Tě, co té je potom?
1: No, moc a moc, zvolal havran. Jeje, ta se bude nějak radovat, když z tebe do roka nebude dobrá čarodějnice. Chceš jí to potěšení dopřát?
0: Malá čarodějnice prudce zavrtěla hlavou.
1: Jenže si na nejlepší cestě, jestli se nepletu,
0: řekl Abraxas. Potom zmlkl. Malá čarodějnice taky mlčela. Měla co přemýšlet o Abraxasových slovech. Ale ať je obracela, jak chtěla, pořád jí vycházelo, že havran má pravdu. Když dorazili domů, řekla.
2: Ano, je to tak. Musím se stát dobrou čarodějnicí. Jedině tak mohu Bimbule vypálit rybník. Ať zežloutne a zezelená vsteky, viď?
0: Od té chvíle tedy malá čarodějnice studovala z kouzelnické knihy ne 6, ale 7 i 8 hodin denně. Chtěla mít do příští Filipojakubské noci v hlavě všechno, co se požaduje od dobré čarodějnice. A brzy uměla z paměti všecky důležité čarodějnické kousky.
3: Piggy vtipk. Sedí veverka na stromě a louská oříšky. Rozlouskne první.
4: Vypadnou stříbrné šaty.
3: Rozlouskne druhý.
4: Vypadnou zlaté šaty.
3: Rozlouskne třetí.
4: Vypadnou diamantové šaty.
3: Veverka se rozpláče, schoulí se na větvičku a vzliká.
5: Já se snad kvůli té pohádce nenajím.
6: Běží koza rohatá, za ní koza chlupatá. Rohama trk trk, zadečkem drc drc.
7: Šmakovinky. Už jsme si společně připravovali řetkvičkovou pomazánku a říkala jsem si, že když máme to jaro a řetkviček je všude plno, našla jsem pro vás ještě jeden šťavnatý jarně řetkvičkový recept.
8: A já jsem tady taky. Beru to vaření totiž vážně. Tak teď budu řetkvičkovat o stopér, o štandopér, jdeme teleskop blesku.
7: Já vím, Piggy, jsi můj nadšený kuchaříček učedníček. No a jde ti to moc dobře.
8: Já se snažím, víš, a když kuchtíme s těmi řetkvičkami, tak mě napadlo, nemohli bychom si je třeba i sami vypěstovat, to by bylo prýma.
7: A odkud myslíš, že tyhle řetkvičky jsou?
8: Ty už je pěstuješ. Ty už řetkvičkuješ? Jú, a řekneš mi, jak se to dělá, jak se pěstují?
7: Se sázením a vůbec pěstováním mi pomáhá naše kamarádka Kachna.
8: No.
7: Tak to by možná mohla poradit i tobě, i dětem, jak si doma pěstovat takové dobroty jako řetkvičky.
8: A nebo třeba pažitku?
7: No, nebo třeba pažitku.
8: To se hodí vždycky, viď?
7: Vždycky, Piggy.
8: To je nápad, no jo, Kachno, jasně.
7: No ale my teď pojďme vařit, Piggy. Naši posluchači už jsou určitě napjatí, jaké řetkvičkové překvapení jsme si na dnešek připravili. Dnes se naučíme řetkvičkový salát.
8: Co na něj potřebujeme?
7: No, budeme k tomu potřebovat 2 svazky řetkviček.
8: 2 svazky řetkviček.
7: 2 mrkve.
8: 2 mrkve.
7: Mozzarellu.
8: Mozzarellu, to je taky sýr.
7: A sýr. Vlašské ořechy.
8: Na dochucení něco?
7: Na dochucení si pak nachystejte lžíci olivového oleje.
8: Olivový olej.
7: Balsamikový ocet. Bude stačit 2 kapek. Sůl a pepř.
8: Jaký ocet? Co jsi to říkala? Balsamikový?
7: Ne. Balsamikový ocet. S tím jsme ještě nepracovali. Hned ti řeknu, k čemu je dobrý. Je to ocet, který se vyrábí ze šťávy z vylisovaných hroznů, tedy z moštu. Ten pak zraje v dřevěných sudech a to až několik let. Hodně se používá v italské kuchyni a my tady u nás už ho běžně používáme do salátů. Ale není ocet jako ocet. A zvláštně ten balsamikový. Představ si, že zatímco ten běžný balsamikový ocet používáme do salátů, ty octy, které zrají v sudech opravdu dlouho, desítky let, se v Itálii popíjí jen tak ve skleničce s ledem.
8: Ocet ve skleničce s ledem. To je ale zajímavé, no. Jak ty to všechno víš?
7: To víš? Vaření a všechno kolem něj, to je moje.
8: Já vím. Kachna je přeborník na pěstování řetkviček a pažitky a ty jsi přes tu kuchyni.
7: A ještě na mnoho jiných věcí. Ale pojďme vařit. Máme nachystáno řetkvičky, mrkev, mozzarellu, ořechy a tak se do toho pustme.
8: Připraven!
7: Tak, Piggy, oškrábej mrkev.
8: To už umím.
7: Já zatím umyju a nakrájím řetkvičky na tenká kolečka. Vy děti poproste o pomoc někoho dospělého doma. Dále nakrájíme očištěnou oškrábanou mrkev.
8: To děláš ty.
7: Pak na kousky nakrájíme mozzarellu. A nakonec přihodíme hrst vlašských ořechů.
8: Hazím! Sněží ořechy!
7: Tak, zamícháme a celou tu dobrotu zakápneme připraveným olivovým olejem a balsamikovým octem.
8: Jak zakápneme? Kolik?
7: No od každého jen 2 kapiček.
8: A jen 2 kapiček.
7: Přesně tak, Piggy. Tak teď posolíme a opatrně opepříme. Zamícháme ještě jednou a hotovo. Na salátu si pochutnáte nejlépe s nějakým tmavým chlebíčkem.
8: Já jsem tam dal toho pepře docela malinko, spíš skoro žádný. Nevadí to? Já ho nemám rád.
7: Nevadí, Piggy.
8: Tak a už nesu chlebíčky a dávám salát do mističek.
7: Celý recept a postup najdete v Laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů na www. www.piggy.cz. A já se budu těšit zase na příště, kamarádi. Ahoj!
8: Ahoj! Pojď, dáme si do nosa kokosa, tralala! Jo, to je vůně!
7: To je to,

zatáhnout. To naše taky se jen plinká a už si myslí, že je psík. Já to říkám od malinka.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Já jsem kluk, co má silné svaly, tvrdou hlavu z kokosu. Děti velké se z nás staly, svět nám leží u nosu.

Jak kaktus ke štěstí přišel. Tenhle kaktus opravdu nebyl zajímavý. Určitě byl nejméně zajímavý ze všech rostlin z celého okolí. Také se s ním nikdo nekamarádil. Stál smutně na okně a na jeho tmavozelených bodlinkách se usazoval prach. Jednou za rok sice krásně rozkvetl, ale nikoho kolem to nezajímalo. A nejméně ty, o které by byl kaktus tolik stál. Byly to rozmarné, naparáděné pivoňky na záhonu pod jeho oknem. Sotva se vyloupli z něžných poupat, už si šuškali mezi sebou a pak nakláněli své voňavé hlavičky směrem ke žlutým tulipánům z vedlejšího záhonku. Zaprášený, chlupatý kaktus jim nestál za jediný pohled. Tulit se k tulipánům, nic jiného neumějí, povzdechl si občas a vlastně ani nevěděl, proč tam na tom okně celé dny stojí. Stál tam, protože neměl nožičky a vězel tedy kořenem v květináči. A potom hlavně proto, že ho tam postavil jeho majitel, holič Matlafousek. A ten ho tam postavil, aby na okně bylo vůbec něco zeleného. A přitom, aby se to nemuselo moc často zalévat. Matlafousek byl totiž velmi roztržitý a zapomnětlivý. Zákazníci jeho holičství a kadeřnictví by o něm mohli vyprávět. A také vyprávěli. Třeba jak jednou úplně bezvousou dámu namydlil a oholil, za to ale jejímu manželovi udělal trvalou ondulaci. A takových historek se povídalo mnoho. Protože byl však Matlafousek jediný holič a kadeřník v okolí, lidem nezbývalo, než tu a tam usednout na jeho křeslo, i když měli strach, že budou nakonec vypadat úplně jinak, než si přáli. Ani chudák kaktus to s Matlafouskem neměl lehké. A tak se stalo, že jednou v neděli ráno k němu holič přistoupil s miskou vody, s dobrým úmyslem ho konečně jednou zase zalít. Ale zrovna v tom okamžiku se Matlafousek nad něčím zamyslel, a to se ví, spletl si ho s obličejem neoholeného, zarostlého zákazníka. Místo, aby ho zalil, namočil do misky svou holičskou štětku, namydlil ho a pak ho břitvou pečlivě oholil. Pak se Matlafousek teprve podivil, že zákazník nevstává ze židle a neplatí, a konečně pochopil, co udělal. Hned začal lomit rukama a bědovat. Ty můj malý chudáčku zelený, co jsem ti to provedl? Vždyť budeš všem prosmích, holátko nebohé, a jen mojí vinou. Ale počkej, ničeho se neboj, já ti to vynahradím. Já ti ty tvé chloupky a bodlinky znovu vypiplám. To teprve uvidíš, jaký já z tebe udělám model. Výstavní kousek z tebe bude, král mezi kaktusy. A co Matlafousek slavnostně slíbil, to i do puntíku splnil. Začal kaktus pravidelně zalévat a sotva na něm vyraž

linové chloupky, každý den je s láskou a péčí nakrucoval. Když byly po čase chloupky a bodlinky náležitě dlouhé, udělal Matlafousek z některých mohutný a ozdobný knír, z jiných zase elegantní licousy, nahoře je zastřihl do mužného ježka. To už si i ty parádivé pivoňky na záhonu pod okny šuškaly. Jak se ten kaktus změnil? Jaký že je z něho elegán? Jak nádherně kvete, dámy, to se nedá srovnat s těmi všedními tulipány. Všechny jsou stejně žluté, už mě nudí se na to každý rok koukat, ale on vždyť kvete fialově, ale každý rok v jiném odstínu. A potom ty mužně nakroucené kníry. A ty licousy. A ten ježek. Švehlili jedna přes druhou a kaktus byl konečně obdivovaný a šťastný. A holič Matlafousek? Ten byl od té doby méně roztržitý a když už na něco důležitého přece jenom zapomněl, stačilo, aby se podíval na svůj krásný kaktus a hned si vzpomněl. Tak se mu i práce v jeho holičství a kadeřnictví dařila lépe než dříve. Zákazníci a zákaznice si ho nemohli vynachválit a říkali, kde pak náš Matlafous? Ten má zlaté ruce. Podívejte se na tu nádhernou trvalou, tu mám od něho. Pro pány byl ovšem vzorem elegance Matlafouskův kaktus. A tak se stalo módou říkat, prosím vás, mistře, upravte mi to dneska na kaktus. A Matlafousek věděl, že to bude jeden knír, jedny licousy a jeden sestřih na ježka.

0: Byl jeden král a měl tři dcery, které choval jako oko v hlavě. Když mu počínala hlava sněhem zapadat, přicházelo mu často na mysl, která z dcer by měla být po jeho smrti královnou. Dělalo mu to nemalé starosti, neboť je měl všechny tři rád.
1: Moje dcery, jsem starý a nevím, jak ještě dlouho s vámi budu.
2: Ale tatínku, takhle přece nesmíte mluvit, co bychom si tu sami bez vás počali?
1: Jsi hodná, Maruško, ale přesto chci dnes rozhodnout, která z vás bude po mé smrti královna.
3: Já jsem nejstarší, tatínku.
4: A já nejhezčí.
1: No, rozhodnutí ponechte na mě, dcerušky. Dříve mi ale řekněte, jak mě která milujete.
4: Já vás, tatínku, miluji.
1: Tak hezky po pořadě. Nejdřív pověz ty, dcero nejstarší.
4: Otče můj, jste mi milejší nad zlato?
1: No, dobře. A ty, dcero prostřední, jak ty svého otce miluješ?
4: Můj drahý otče, já vás mám ráda jako svůj vínek zelený.
1: Také jsi hezky odpověděla. A ty, Maruško, jak ty mě máš ráda?
2: Já, tatíčku, já vás mám ráda jako sůl.
1: Jako co?
2: Jako sůl.
1: Ty nemiluješ svého otce víc než sůl?
2: A nemohu vás mít ráda víc, tatínku.
1: Než jako sůl. Takovou prachobyčejnou prostou věc, kterou každý má a každý mít může, které si nikdo ani nevšímá.
2: Ale tatínku, život bez soli.
1: Jdi mi z očí, ty ničemnice. A až nastanou takové časy, že bude lidem sůl vzácnější nad zlato a drahé kamení, potom se ohlas. Pak budeš královnou.
2: Tatínečku.
1: Tak už jdi.
0: Maruška, zvyklá otce poslouchat, odešla na ta slova ze zámku, majíc oči plné slzí a srdce plné žalu. Bylo jí líto, že otec nepoznal, jak ho má ráda. Nevědouc, kam se obrátit, dala se po větru přes hory a doly, až přišla do hlubokého lesa.
5: Tak už se nedráp, Maruško. A jestli nemáš kam jít, pojď ke mně do služby.
2: Ráda, babičko.
5: A co dovedeš? Jestli pak umíš ovce pást a pak podojít, vlákno příst a plátno tkát.
2: Neumím, babičko. Ale kdybyste mi řekla, jak se to dělá, jistě bych se to brzo naučila.
5: Však já tě to naučím.
2: Děkuji vám, babičko.

0: Tatínečku, kupci přijeli.
1: Já vím, dceruško.
0: A těch šperků a drahých kamenů, co dovezli.
1: To mi říkáš v tomto týdnu už po třetí.
0: Tatínku, ale ty šaty musíš určitě vidět. Takové jsem ještě v životě neměla.
1: Milá dceruško, na světě je krásných věcí, které v životě neviděla a neuvidíš.
0: Ale tatínku, kdybys věděl, jak jsou rozkošné. Já bych je moc chtěla mít.
1: Na světě je mnoho krásných věcí a my je přesto mít nemusíme nebo nemůžeme.
0: Ale já ty šaty mít mohu a musím.
2: Milostivý králi, nechtěl jsem vám nic říkat, ale zdá se mně, že jsou vaše dcery v poslední době čím dál rozmarnější.
1: Mám obavy, milý komoří, že se vám to nezdá.
2: Naše královská pokladnice není bezedná milost.
1: Právě jsem se to svým dcerám pokoušel vysvětlit, ale nechtějí o tom ani slyšet.
2: Často vzpomínám na vaší nejmladší, na Marušku. To byla hodná dívka.
1: Tu mi raději nepřipomínej. Když jsem se jí kdysi zeptal, jak mě má ráda...
2: Řekla jako sůl, slyšel jsem o tom, ale stejně, když dovolíte vaše jasnosti, mám dojem, že jste se unáhlil.
1: Ale co jsem měl dělat?
2: Víte, myslím, že nejstarší princezna vás má ráda hned po zlatu a prostřední hned po sobě. A to není právě nejčistší láska.
1: Ale Maruška mě měla ráda jen jako sůl.

0: Pane, pane králi.
1: Hoří snad, kuchaři?
0: Veliká nehoda se nám stala.
1: Copak, nevíš, co uvařit?
0: Daleko strašnější, pane králi.
1: Tak už mluv.
0: Všechna sůl se nám rozmočila.
1: No tak pošlete pro jinou.
0: Ach, pane, to bude pozdě, než se vozy z dalekých zemí vrátí. Čím já budu do té doby solit?
1: Tak sol něčím jiným.
0: A co pak solí jako sůl?
1: No to nevím. Něco vymyslí.
0: Poraďte mi, prosím.
1: Tak nesol.
0: To vám ale nebude chutnat, milosti.
1: Tak vaš jen sladká jídla.
0: Jak poroučíte, milosti.

0: odjeli a už nepřijedou.
1: Tak nepřijedou, šatů máš dost.
0: Tatínku, hosté odjíždějí.
1: No a co má být?
0: To už nebudou plesy.
1: Nebudou.
0: To se ale nikdy nevdáme, tatínku.
1: Tak horké to snad není.
0: A bude tady hrozně smutno. A na co mám tak krásné šaty?
2: A proč jsem tady tak hezká?
0: A proč jsme princezny, když se nesmíme bavit?
2: A proč si král, když to nějak nezařídíš?
1: A proč tu není trochu ticho?
0: Odpusť, tatínku. Ale když odejdeme do svých komnat, budeš tu mít zase ticho až moc.
1: Tak budu.
0: Tak nashledanou, tatínku.
3: Pane králi.
1: Co zas?
3: Poslové se vrátili.
1: A vezou sůl?
3: Nevezou.
1: Jak to nevezou?
3: Všechny zásoby soli se rozpustily, všude je jí nedostatek. A kdo jí má, nedá, kdybyste mu jí zlatem zaplatil.
4: Mezitím se vedlo Marušce v lesní chaloupce dobře. Ani netušila, jak se daří sestrám a otci, ale moudrá babička věděla o všem.
5: Ach, babičko moje milá, jak mám jít domů, když mě otec nechce?
6: Všechno se změnilo. V celém království není špetka soli a tak je sůl dražší než zlato a drahé kamení. Teď už se smíš k otci hlásit.
5: Nerada se budu s vámi loučit.
6: Nedá se nic dělat. Protože jsi mi ale poctivě sloužila, chci se ti odměnit. Řekni, čeho si žádáš?
5: Dobře jste mi radila a dobře jste se o mne starala. Já nechci nic jiného než hrstku soli, abych donesla otci výslužku.
6: Nic jiného si nepřeješ? Mohu ti vyplnit cokoliv?
5: Ne, chci jen sůl.
6: No, když si tak vážíš soli, ať ti nikdy nechybí. Tady máš proutek. Až začne od jihu foukat, jdi po větru přes tři doliny a tři vrchy. Pak se zastav a šlehni tím proutkem o zem. Kde šlehneš, zem se otevře a ty vejdi dovnitř. Všechno, co tam najdeš, to je tvoje.
5: Děkuji vám, babičko.

0: kam pak, děvenko? Proč ten spěch?
1: Ke králi, pane.
0: Tam tě nemohu pustit, holčičko.
1: Proč ne, pane?
0: Náš pan král je tuze nemocný, jak návštěvám kohokoliv má pramálo chuti.
1: Ale jen mě pustte. Nesu králi takový dar, který je vzácnější stříbra a zlata. A po kterém se určitě vyléčí.
0: Ale jestli to není pravda, budeš o hlavu kratší.
1: Jak si přejete, pane? Dobrý den, pane králi.
2: Dobrý den, děvče. Co pak bys ráda?
1: Chtěla bych vás poprosit o krajíček chleba.
2: O krajíček chleba? Chléb v našem království už dávno nepečem. Nemáme sůl.
1: Tu mám zas já.
2: Sůl? To snad není možné.
1: Ano, pane králi. Mám soli, kolik jen si můžete přát.
2: Žádej, co chceš. Všechno dostaneš.
1: Nepřeju si nic jiného, než abyste mě měl rád jako tu sůl. Tatínku.
2: Maruško, dceruško moje.
1: Tatínku.
2: Dceruško, odpust mi, já tě ani nepoznal. Odpust mi.
1: Já už jsem dávno zapomněla.
2: Komoří, dej rozhlásit po celém království, že od dnešního dne je Maruška královnou celé naší země.
3: Rozneslo se hned po zámku i městě, že nejmladší králova dcera se vrátila a přinesla sůl. Každému, kdo přišel, dala Maruška trochu soli, ale ať jí brala, kolik chtěla, z mošny neubývalo. Starší sestry Marušce štěstí nepřáli, ale nebylo jim to nic platno, kdyby se byly zlosti rozsypaly. Otec svoji Marušku na rukou nosil a každý ji miloval a jí děkoval. Ona ale zůstala vždy tak skromná a hodná, jako bývala, a do smrti na babičku nezapomněla.

0: Podívej se na dvoreček. Kde se tam vzal kobereček?
1: Co je to? Kouzelný kobereček, že by na něm lítal třeba...
2: Kouzelník!
1: Kouzelník anebo turecký princ Paša!
2: Je, turecký med, ten já rád!
1: Anebo turecký prasátko Paší! Asi
2: počkej,
1: ne.
2: To nebude
1: počkej,
2: ono.
1: Počkej. Podívám se na dvoreček, kde se tam vzal kobereček. Tak koberečky můžou mít různé barvy. Modrý kobereček,
2: zelený.
1: Červený, zelený kobereček,
2: no, zelený.
1: Může být i na dvorečku.
2: Jo.
1: A můžou v něm růst i pampelišky.
2: A nebo jiný kytičky.
1: A daj se na něm dělat kotrmelce.
2: A skákat.
1: A je to, a je to,
2: trá.

0: před vrata na drníček, na zelený trávníček. Vodo, vodičko, studenička, nesi si ti večeřička. Pověz ty mě pravdu, co se tě ptát budu. Kam se dostanu, na kterou stranu, kde je můj milý dnes, ozvi se mi pes.
1: Co to do tebe vjelo? Počkej, já se podívám. Je, to seš ty, Máničko?
0: No.
1: Prosím tebe, co mě blázníš psa? Vyskakuje, jako kdyby nebyl týden venku.
0: On mě slyšel, on mě slyšel.
1: No a co má být? Myslím, že tě slyšela polovina baráku. Šmankote, proč tady brindáš tu vodu? To chodíš kropit soukromou lajzandu, vždy tam nemrzne.
0: To je taková lidová pověra. Děvčata dříve pokropila trávníček před vraty, dala vodu studánce a pak čekala na odpověď, kde je její milý.
1: A to najednou zaštěkal pes.
0: No, vždyť se také v té říkance praví, ozvi se mi pes.
1: On byl zakletý.
0: Kdo?
1: Ten její milý?
0: Nebyl.
1: Tak proč se jí neozval? Proč musel štěkat pes?
0: Protože odkud se ozval štěkot psa, tam se šlo.
1: Tam se šlo. Půjdeš-li tedy za štěkotem našeho žiríka, dostaneš se až k nám, což docela přivítám.
0: Proč to přivítáš?
1: No proč, protože nemám ještě uklízeno, tím méně ustrojený vánoční stromeček a ty, jak tě znám, tak mi s tím jistě pomůžeš, pojď, prosím.
0: A to mě tady vůbec neznáš, víš? Chtěla jsem jít...
1: A přeci za štěkotem psa.
0: Tuhle, abys věděl. Jsou věci, kterým ještě nerozumíš.
1: I rozumím, přesto, že se mi soustavně zapovídá sledovat televizní pořady s Hvězdičkou. Jsme si prostě souzeni, což rozhodná žiry. No vidíš.
0: Pojď, Hodvínko, budeme si rozkrojit jablíčko, pojď.
1: A žirek má zase štěkat.
0: Ale ne, uvidíme, co je uvnitř.
1: Jo, jestli tam třeba není takový malinkatý červíček.
0: Ale fuj, jestliže se nám při rozkrojení jablíčka ukáže uprostřed Hvězdička, tak budeme šťastní.
1: A když se neukáže... roztrouháme jablka na štrůdl.
0: Prosím tě.
2: No, co pak si to vy dva tady zase šuškáte, co?
1: Ale objasňujeme si některé zákonitosti vánočních obyčejů.
2: No pokud vím, tak se obyčejně chodí na koledu. Jestli pak si už byl na koledě?
1: To se rozumí, otče. Učinil jsem takyž v dopoledních hodinách.
2: No a co jsi dostal?
1: Jednu kapsu prázdnou, druhou vysypanou, v třetí nic.
2: No, to jsi musel všem sousedům za dveřma hulákat nějakou odrhovačku a ne některou z našich půvabných koled.
1: No Máně, řekni, nebyla půvabná.
0: To byla, pane Spejble, ta nejpůvabnější. Vždyť od vám ji může Hurvínek přespívat, že ano?
1: To mohu, klidio, pídio. Tak, 3, 4. Já jsem přišel k vám, abych řekl vám, že je dnes koleda, kdo mi dnes něco dá, rád to uhlídám.
0: No, pane.
1: Kdo mi nedá nic, je zhrubý Janovic. Já se na něj zamračím, jako medvěd zabručím. Po tom půjdu pryč.
0: No, pane, tak co tomu říkáte, pane Spejble?
2: No, co bych měl říkat? Vždyť on jim vlastně vyhrožoval a strašil je nějakým medvědem. Jo, to se, chlapče, nediv, že máš všechny kapsy prázdné.
1: Tak docela prázdné nejsou. Paní správcová mi dala křížaly.
2: Žížaly?
1: Křížaly! Sušené švestky, jablka a meruňky.
0: No, babinka říká, že křížaly nesmí chybět na žádném vánočním stole.
1: A kdo by si dával na vánoční stůl sušené žížaly? Ha, že ano.
2: Vidíš, já to ti stále říkám pořádně vyslovovat.
3: To už máte připravenou štědrovečerní tabuli, že tu tak klábosíte?
2: Ne, nemáme, paní Kateřino.
1: Zatím by se na ní dalo jen psát. Já bych jet.
2: Tak si sedí na trakař a jeď. Jako bys nemohl s tou prostořikostí přestat alespoň na ten štědrý den.
3: No, doufám, Hurvinku, že si celý den nic nejedl. Jinak bys neviděl zlaté prasátko.
1: Raději bych viděl housku se salámem.
2: Celý rok vštěpuju do tvé hlavy lásku k našim starým lidovým zvykům a ty tu začneš o housce se salámem. A zlatoušky na stěnu tomu, kdo se postí. Říkáme s básníkem, že ano?
1: Pokud vím, tak mi celoročně básníš o potřebě vydatné stravy, kterou zanedbávám a připomínáš mi, že jsem tlustý jako strnat pod kolenem či hubený, že bych mohl přespávat v klíčové dírce, skalho, že se vysypu. A teď mi tady začneš s nějakou dietou kvůli vás za ostalým pověrám.
0: To nejsou pověry, Hurvinku.
1: Snad mi nechceš namluvit, že jsi u nás v paneláku někdy viděla zlaté prasátko, leda z hladu.
3: Samozřejmě, že to je jen pověra, ale krásná. Děti se aspoň nenimrají při večeři v jídle, když jim za ten den pořádně vyhládne. Víte, štědrý den býval vždycky takovým zvláštním dnem v roce. Hojně se věštilo a hádalo.
1: Jaká čísla vyjdou v matesu, ne?
3: Lidé tehdy měli jiné starosti. Třeba jaká bude úroda, kdo se vdá, kdo půjde do světa. A tak se chodilo na poslechy.
1: Kam?
2: To se rozumí, že ne k sousedům za dveře.
3: Za humna, nebo jen tak na zahradu. Tam každý pozorně poslouchal a z toho, co prvně uslyšel, mohl věštit, co ho čeká.
1: A co ho nemine?
3: No, tak příkladně, uslyšel-li někdo sloukání prken, nebylo to dobré znamení?
2: Tomu bych rozuměl, paní Kateřino, to znamená jako, že se budeme stěhovat, že ano?
3: Ovšem, jestli se ozvala písnička nebo hudba, to byla radostná zpráva.
0: Je, pojďme si hrát na poslechy.
1: Vždyť už si věštila způsobem štěkacím.
0: To nevadí, zkusíme to ještě jinak. Co se ozve, to je moje.
1: Vždyť ti to nikdo nebere.
0: Je.
1: Kde to bylo? To se hned podívám.
3: Nesla se to z druhého poschodí.
2: No, to nebyl zrovna příjemný zvuk.
0: Hádala bych na něco skleněného.
1: Už jsem to prověřil.
0: No, co to bylo?
1: U zazulku dle starého štědrovečerního obyčeje házeli přes rameno pantofel, kdo jako půjde první z domu. Tak šel pantofel. Zapomněli, že mají za zády okno. Nepříjemné uhádnoutí z toho, co z příjemného. Co se ozvalo, to je tvoje, Máni.
0: No, prosím tě, ani mi nemluv.
3: I co, Máničko, jen se nermuť. Střepy znamenají štěstí.
0: No, vidíš.
1: Otec Zezulka je jiného názoru. Ale teď věštím já. Ticho!
0: Slyšíš něco, Hurvinku?
1: Zatím je klid po boji. Ale něco cítím.
2: No jo.
0: No jo.
2: Nějaký čmout.
3: Pro Pánička, já mám v troubě Vánočku.
2: Čmangote. Můj kapr, můj smažený kapr, teď už přesmažený.
1: A tak říkám, promiň, taťulo, piju z básní.

0: Kačku. Šeptá srnec, šeptá srně.
1: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: A teď ještě jednou. Šeptá srnec, šeptá srně.
1: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
3: Rodinná historie se opakuje. Další jednání té nekonečné noci se odehrávalo na jevišti prázdné půdy. Na železné posteli vedle Tulamora seniora seděl Carlos a Palanda skřípala pod tělem hromotluka Vasila. A takto k jejich nečekanému setkání došlo. Když Vasil nesměl jako osobní strážce doprovodit šéfa na vrakoviště, běžel k řece, aby o té noční schůzce řekl Carlosovi. Tuláky v lásce neměl, ale ten postarší dredař vypadal jako ostrý týpek a navíc se znal s Ramsesem a po Dederonovi pátral už na tom parníku. Carlos zažil pěknou řádku mexických podrazů a tak ho napadlo, že by si měli jít pohlídat profesorovu vilu. Vasil sice brblal, ale poslechl. Byl zvyklý poslouchat. Přicházeli ve chvíli, kdy z oken půdy lítali punčochy, podkolenky, ponožky a Hubert štěkal jako zběsilý. Chtěli se dostat dovnitř, ale v tom se domovní dveře vily rozletěly a vyběhla z nich divoká a rozjásaná horda ošpendlíkovaných lichožroutů. Vedl je Dederon. Už tohle bylo překvapení. Ovšem, vidět mezi nimi Tulamora juniora, to byl pořádný šok. Pustili se za nimi, ale Dederonovi hoši se znamenitě vyznali ve spleti uliček dolního města a brzy jim zmizeli z očí. Vasil s Carlosem pak při zpáteční cestě trochu bloudili, proto na půdu dorazili až potom, co Ramses odešel hledat tulíka a našel, jak víme, hihlíka. A tak tu Carlos seděl a mluvil a Vasil seděl a mlčel. Tulamor senior se ještě nestačil vzpamatovat ze ztráty svého impéria a teď se od Carlose dozvěděl, že zřejmě ztratil i syna. A když pak přišel Ramses s hejlíkem, to, čemu navzdory všem důkazům odmítal uvěřit, měl potvrzené. Jeho prvorozený syn, Tulamor junior, se dopustil otco zrady. Stal se pobočníkem kudly Dederona a šéfem horního města. Guvernérem. Tak tomu teď říkají, zvolal nešťastný otec a zlomil nad proradným synem hůl. Rodinná historie se opakovala. I nad ním, kdy si jeho otec zlomil hůl.
0: Piggy vtip.
4: Muž zastaví u benzínové pumpy.
5: A ptá se, kolik stojí kapka benzínu?
4: Nic, odpoví překvapeně obsluha.
5: Řidič na to, tak to mi prosím nakapejte 10 litrů.
0: To by ho vyšlo levně.

začni už, povídej, už jsem jak pěna. Kdo je ta princezna, kdo je ten král?

0: Ahoj, mrzotkové a šmakovinky. Jsme tu zase s novým receptem a s naším veveřím vařením.
1: To zní legračně. Veveří vaření. To zní skoro jako kmotře petře nepřepe při svého přepře.
0: Nějak si ti zamotal jazyček, Piggy. Chceš říct asi kmotře petře nepřepe při svého vepře.
1: Ale já to teď hned nemusím umět říct. Teď jsem kuchyňák a máme to veřevý řevení.
0: Přesně tak, Piggy. Veveří vaření. Ale nemusíš to teď hned umět říct. Já to řeknu za tebe. Milé děti, máme jaro a všude je plno řetkviček. Už jsme si nějaké řetkvičkové dobroty spolu připravovali a vždycky měli takový úspěch, že jsem ještě rychle zapřemýšlela a vymyslela jsem pro vás ještě jeden jarně řetkvičkový recept.
1: S řetkvičkami mě to baví, protože to skoro vždycky zvládnu celé sám. Navíc to není nic složitého. A pak mám radost, že se mi to povedlo a laskonka je pak na mě pyšná a říká mi, Piggy, ty jsi kabrňák a Piggy, ty jsi šikula a ty můj malý kuchaří.
0: A víš, že jsem na tebe pyšná, i když se ti třeba někdy něco nepovede.
1: Jak to?
0: Protože tě mám prostě ráda takového, jaký jsi.
1: To je hezké, že to vím. Když to vím, nebudu se bát zkoušet nové věci. Nebudu se bát, že se mi třeba něco nepovede. Já jsem vždycky myslel, že když se mi něco nepovede, že se na mě budeš zlobit a budeš mě mít míň ráda. A pak jsem se bál předem, že bych to mohl nějak zvrtat, víš?
0: Víš, co se říká? Kdo nic nedělá, nic neskazí. Občas něco pokazit nebo rozbít a být nešikovný je normální. Tím se učíme. Párkrát se to nepovede, ale když to budeme zkoušet vytrvale,
1: tak se to pak povede, viď? Tak si jdeme vyzkoušet, jak se nám dnes něco hezky povede, jo? Tak co je to dnešní řetkvičkové překvapení?
0: Dneska si připravíme řetkvičkové máslo.
1: Řetkvičkové máslo?
0: Aby si ho mohl namazat na svačinku. Tak se do toho pojďme pustit. Tak, nachystejte tohle. Dva svazky řetkviček.
1: Dva svazky řetkviček, aha.
0: Já je mám krásné. Od kachny Justýny z její zahrádky. Má tam kdejakou dobrotu a bylinku, které se mně na mou malinkou domácí zahrádku nevejdou. A že nejsou hnojené, tak nejsou tak velké jako ty naducané řetkvičky z obchodu. No, pokud budete brát řetkvičky ze zahrádky, tak jich vezměte i víc. Aspoň 10.
1: Řetkvičky mám.
0: Tak, dále. 150 gramů změklého másla. Vyndejte ho z ledničky a nechte povolit, aby nebylo tak stuhlé a dobře se s ním pracovalo.
1: Maso už si tady měla na talířku.
0: No. A 150 gramů lučiny nebo podobného čerstvého sýra. A pak už jen špetku soli a pepře na dochucení a samozřejmě chlebíček, na který to namažeme.
1: Jo, nějaký zrníčkový, ať si pochutnáme, ať to chroustá, jo?
0: Ano, Piggy.
1: Všechno jsem to tady připravil. Můžeme začít. Řekni, co mám dělat, no?
0: Tak, jako první musíme řetkvičky pořádně omýt.
1: Jasně, byli v hlíně, to už bych byl věděl i sám, protože mi Méďa čte pohádky.
0: No vidíš, jaký jsi šikula, že to víš. Tak se do toho pust. Můžeš si vzít na pomoc i tady ten malý kartáček. A pořádně je očisti. Až bude mít Piggy řetkvičky umyté, nastrouháme je spolu na strouhadle do misky.
1: Hotovo! Umyl jsem je jako jeskyňky z Molíčka Pacholíčka.
0: Cože?
1: Jeskyňky, když si chtěli z Molíčka ukuchtit, tak ho taky napřed dobře umyli. No to je vlastně stejné, ne? Když chceš něco sníst, tak to se musí. Ale otesánek vlastně Piggy na to zase až tak nekoukal. Takže
0: Piggy, buď budeme rozebírat, kdo koho ve které pohádce snědl a bude nám kručet bříšku, nebo budeme vařit a budeme si o pohádkách povídat až při dobré svačině. No, vyber si a strouhej.
1: Svačina, jasně, svačina má přednost.
0: Výborně. A pozor na kopítka.
1: Neboj, Laskonko, už bych skoro mohl jít na nějakou soutěž ve strouhání. A myslím, že bych ji vyhrál.
0: To ano, ale i když si něco dělal už mockrát, dávej pořád stejně dobrý pozor. Tak, nemudruj a soustřeď se. Krása. Udělal si to moc dobře. Teď už máme nastrouhané řetkvičky v mističce. Jemně je posolíme a necháme asi tak 15 minut stát.
1: A proč? Zkoušíš, jestli neutečou? Nemají nožičky? Že by se z nich udělala taková velká žížala. A ta žížala by se vyplazila.
0: Neutečou, Piggy. Žížala se z nich neudělá a nevyplazí se. Stát se nechávají proto, že řetkvičky v sobě mají hodně vody a takhle nastrouhané ji za tu čtvrt hodinku hezky vypustí. Víš, jde nám o to, abychom to másličko neměli vodnaté, aby bylo hezky pevné a dobře se mazalo a drželo tvar. Zatím můžeš prostřít stůl, přijde kachna Justýna. Chce se podívat, jak ty její osobně vypěstované řetkvičky dopadly. A taky medvěd Hugo.
1: Jejda!
0: No to je stejný hladovec jako ty, Piggy. A můžete si spolu probrat ty jezinky a otesánka.
1: A to jsem vynechal vlka a karkulku, nebo širokého ze zlatovlásky. A víš co? V těch pohádkách má vlastně hodně často někdo hlad? Ještě, že nám tak dobře vaříš. Já jsem tak rád, že tě máme.
0: Já pro vás vařím ráda. Tak jdi prostří ty, rozum brado. Já zatím dětem řeknu, co udělat dál. Tak, mezi tím, co Piggy prostírá a my čekáme, až řetkvičky pustí vodu, utřu přichystané máslo s lučinou, špetkou soli a štipíčkem pepře do hladkého krému.
1: Jak utřeš? Mám ti přinést prachovku nebo útěrku?
0: Ale utřít to neznamená utírat útěrkou. To znamená, že mícháme a mícháme, až z těch míchaných surovin máme hladkou, nadýchanou hmotu bez hrudek.
1: Aha, pochopil jsem.
0: Tak, pak slijeme z řetkviček vodu a všechno to smícháme dohromady. A řetkvičkové máslo bude na světě. Uvidíte, jak si pochutnáte. Takové máslíčko, namazané na čerstvém křupavém chlebíčku. To si smrsneme.
1: Já už jsem krásně prostřel.
2: To jsi šikovný, Piggy. A celý postup a recept najdete v mé sbírce nejlepších veveřích receptů na www.piggy.cz. Já utíkám domíchat to máslo. Už se mi zbíhají sliny.
1: Mě taky.
2: Tak zase příště, mlsotkové a šmakovinky. Ahoj.
1: Ahoj. Raskutko, můžu mazat.
3: Dnes jen tenký hlas.

Krejčovská pana. Láska je veliký problém. Přemýšlí o ní každý, kdo má hlavu. Bernardín i ministr. Jenom Krejčovská panna si s ní hlavu neláme, protože žádnou nemá. Žije docela šťastně, nic jí nechybí. Točí se před zrcadlem, každý den má nové šaty, jedny na čaj o páté, druhé na čaj o půl šesté, fialové šaty na dušičky, modré na den mláďátek, nádherné modré šaty jako hejno modrých motýlů. Vypadá v nich kouzelně. A tak se nedivme, že věšák i gramofon šílí láskou. Gramofon pro ně zpívá milostnou serenádu hlasem velice sladkým a věšák se trápí. A jak se trápí, tak hubne. Kabát na něm visí jako na věšáku, ale Krejčovské paně to ani trochu nevadí. Je docela šťastná, točí se před zrcadlem, převléká se z šatů do šatů. Je to poněkud nudné, není-liž pravda. A tak, když už to trvá nějakých 20-30 let, dodá si věšák odvahy a začne jí líčit radosti lásky. A Krejčovská pana mu pobaveně naslouchá a říká si, to by nemuselo být špatné. Mám to zkusit nebo ne? Ostatně si mohu přece hodit korunou. A tak si tedy hodí korunou a jak si hodí, padne hlava. Hlava, která myslí na lásku, jako každá hlava. A stará Krejčovská pana začne vzdychat. Z ničeho nic má samé krásné myšlenky. Představuje si samé kouzelné věci a říká, ach ano, láska je nádherná věc. Láska je přece smyslem života, že jsem tohle nevěděla dřív. Budu mít plno malých dětiček, budu mít plno malých krejčovských panen a budu jim každý den oblékat nové šatičky. Jedny na čaj o páté, druhé na čaj o půl šesté, fialové šaty na dušičky, modré šaty na den mláďátek, nádherné modré šatičky jako hejno modrých motýlů budou vypadat kouzelně. Oh, rychle, rychle. Někdo z vás se ještě dnes musí stát mým manželem. Volá Krejčovská pana. Křičí velice hlasitě.

dupe svou jedinou dřevěnou nohou, až má z toho věšák i gramofon hlavu na prasknutí. A Krejčovská pana volá: tak se konečně rozhodněte, kdo z vás si mě chce vzít. Hoďte si korunou, to máte nejjednodušší. A gramofon s věšákem si hodí korunou a oběma padne orel. Orel, který miluje volnost. Orel, který nade vše miluje svobodu. A věšák s gramofonem se dají do smíchu, že to dopadlo takhle. Zamávají křídly a letí oknem pryč. Letí k modrému nebi jako dva modří motýly. A gramofon zpívá serenádu hlasem velice sladkým. A když ji dospívá, řekne: láska je veliký problém, co říkáte? A věšák se usmívá a myslí si: ještě štěstí, že jsem se tolik natrápil. Ještě štěstí, že jsem tak hubený. Letí se mi teď opravdu neobyčejně lehce.

neuspávala ho večer maminka, kde pak? Neuspávala ho ani babička, kde pak? Neuspávala ho dokonce ani oper, kde pak? Uspával ho tatínek. A tatínek ten nade vše miloval Big Beat.

0: království, kde ráno sluníčko svítilo přes modrý rybník až do zámeckých oken a večer zlatilo zámeckou zahradu, žili dva bratři. Oba byli princové a oba se narodili ve stejný den a stejnou hodinu. Byli si tak podobni, že je na první pohled nikdo od sebe nerozeznal. A přece byl každý z nich úplně jiný. Jeden byl pyšný, panovačný a jmenoval se Jája. To proto, že vždycky volal: já jsem nejlepší, já. A tak mu to zůstalo. Druhý princ byl skromný a když Jája na něj volal: to chci? Hned mu odpověděl: tu máš, bratře, vezmi si, co se ti líbí. A tak mu začali říkat Tomáš.
1: Tomáši, jeď pomaleji. Já chci být první.
2: Dobrá, jeď si, bratře. Alespoň líp vychutnám tu vůni.
1: Jakou vůni?
2: Co pak to necítíš? Česáči češou jablka, ta voní až sem.
3: Zdravíme vás, jasnosti.
4: Nechcete ochutnat, jasnosti?
5: Nezdržuj, spěcháme.
6: Rád ochutnám. Jablka jsou krásná. Dobře jste se o ně starali. Díky,
5: že si to od nich bereš. Ale když už já chci také jablko.
6: Tu máš, je větší.
5: Ale to druhé je červenější.
6: Vezmi si obě.
5: A nemáš nic. Tu máš, i z tebe nikdy nemůže být král. Všecko bys rozdal. Za chvíli by z tebe byl chudák. Ještě, že jsem tu já. Já budu nejbohatší král a budu mít tu nejkrásnější princeznu. Ano. Musím mít princeznu, jakou nemá nikdo, tu nejkrásnější.
0: Ještě ten den nechal princ Jája přinést do paláce obrazy všech princezen, co jich v širokém okolí bylo. Prohlížel si je, ale žádná z nich se mu nezdála dosti krásná. Až u posledního obrazu se zastavil. Byla na něm dívka něžná jako růžový kvítek. Právě tu si princ Jája vybral. Hned vyslal za princeznou posly, ale ti se po několika dnech vrátili s nepořízenou.

0: Princi, projeli jsme všechna království, ale princeznu, podobnou dívce na obraze, jsme nikde nenašli.
1: Ale já chci právě tuhle a žádnou jinou. Jste neschopní. Já si ji najdu sám. Připravte mi koně, hned se vydám na cestu.
2: Bratře, pojedu s tebou.
1: Já pojedu sám, byl bys mi jenom na obtíž. A neboj se, vrátím se brzy. I s princeznou.
3: Princ Jaja jel přes pole, louky, kopce i údolí, potoky i řeky, až přijel do hustého lesa. Jel dál, ale jakoby lesa přibývalo. Teprve na večer, když se na obloze objevila první hvězda, dojel princ Jaja nakonec lesa, ale dál nemohl. Stála před ním strmá skála, která padala do veliké hloubky k modrému jezeru. Na jeho písčitém břehu spatřil dívku. Už chtěl na ní zavolat, když v tom se před ním najednou objevila stařenka s nůší na zádech.
4: Nepomůžeš mi, mladý muži? Sotva tu nůši nesu.
2: Co pak nevidíš, že jsem princ?
4: Nebylo by to zadarmo, princi. Mohu ti poradit, jak se dostaneš k cíli své cesty.
2: Nepotřebuju tvoje rady. Všechno dovedu sám. Já jsem totiž už u cíle, abys věděla. Tady pod skalou je má nevěsta.
4: Skála k modrému jezeru je příliš strmá. Dolů se jen tak nedostaneš.
2: Já? Já se dolů dostanu. Čekej, grošáku. A ty, stařenko, uhni mi z cesty.
4: Jak chceš, princi.
2: Aha, klouže to. Není se čeho chytit. Aha, pomoc, pomoc, pomoc.
4: Doplatil jsi na svou píchu, princi.
3: Na zámku zatím marně vyhlížel, jestli se princ Jaja nevrací. Tomáš dostal o svého bratra strach a tak se přece jen vydal za ním. Také on projel louky a pole, kopce i údolí, potoky i řeky, až dorazil k hustému lesu.
4: Ach, to je tíha.
5: Ukažte, stařenko, pomohu vám. Vždyť se s tou nůší sotva vlečete.
4: Jsi hodný, Tomáši, děkuji ti. Jsi lepší než tvůj bratr.
5: Vy nás znáte.
4: Oho, já znám věcí. Třeba to, že svého bratra hledáš.
5: Mám o něho starost. Před 3 dny odjel hledat nevěstu a domů se ještě nevrátil. Stařenko, poraďte mi, kde ho najdu?
4: To ti říci nemohu. Ale protože vidím, že máš dobré srdce, Tomáši, něco ti dám. Vezmi si tenhle provaz. No ber, budeš ho potřebovat.
5: Čemu mi bude? Řekněte, stařenko, vždyť je ho jen malý kousek. Stařenko, kde jste? Kam jenom zmizela? Stařenko!
3: Marně Tomáš volal. Stařenka už se neozvala. Jel tedy dál lesem, až dojel k místu, kde skála padala do propasti. Jakmile pohlédl ze skály dolů, ustrnul. Na břehu jezera, nedaleko krásné dívky, uviděl ležet bezvládné tělo svého bratra.
5: Musím mu pomoci, ale jak se k němu dostanu? Kdybych se tak mohl spustit dolů, ale mám jenom tenhle malý kousek provazu. Kdybych ho mohl natáhnout. Provaz je skutečně delší a delší. O, děkuji ti, stařenko. Už vím, nač je tvůj dar.
3: Tomáš přivázal jeden konec provazu kolem kmene stromu a spouštěl se dolů do propasti. Provaz se natahoval a natahoval, až se Tomáš stal dolů k bratrovi. Ošetřil mu rány, které utržil při pádu se skály, a pak šli oba k sedící dívce. Seděla bez hnutí. Volali na ni, ale neodpovídala jim. Když přišli blíž, ustrnuli. Byla z kamene.
2: Tak za takovou nevěstou jsem se já trmácel? Nic než studený kámen. Kvůli tobě jsem si málem srazil vás. Pěkně jsem se, bratře, nechal napálit. Tomáši, posloucháš mě vůbec? Na co se tak upřeně díváš?
5: Zdá se mi, jako by oči té dívky nebyly kamenné. jako by v nich byla jiskřička života, jako by prosili o pomoc. Co když je zakletá a někdo jí tu vězní?
2: To si celý ty. Nech těch nesmyslů a raději pospěš, ať se dostaneme do tmy domů.
5: Ale já tady tu dívku nechat nemohu.
2: O kom to prosím tě mluvíš? Co pak tu nějaká dívka je? Jen kus kamene. Slyšíš? Meč o něj jen zvoní. Tu máš šif, vzpamatuj se.
5: Ano, ano, asi máš pravdu. Ale za chvíli bude tma. Nahoru na skálu musíme šplhat za světla. Přespíme na břehu jezera a ráno se vrátíme domů.
6: Co děláte v mé zahradě?
5: Kdo to tu mluví?
2: Nikoho nevidím. Hej, ukaž se, kdo jsi?
6: Jsem vodní had, vládce jezerní říše. To jezero patří mně a břeh je moje zahrada. Co tu chcete?
2: Nic, jen přespat a zase jít.
6: Opravdu nic jiného?
5: Jen tu kamennou panu, rád bych si ji vzal sebou do naší královské zahrady.
6: Vidíš tu skálu nad jezerem? Jsi bláhový, jestli si myslíš, že to dokážeš a jiná cesta zpátky nevede.
5: Dokážu to.
7: Co to říkáš, Tumáši, zbláznil ses?
6: Tvůj bratr opravdu ztratil rozum. Chce vyšplhat s kamennou panou na vrcholek skály? Dobrá, odnes si. Ale když se ti to nepovede, když to nedokážeš do východu slunce, navěky tu budete takhle spolu sedět.
2: Poslyš, bratře, jestli ty tady chceš zůstat navždycky, tak já ne. Tumáši, já chci domů, já chci odtud, rozumíš? Teď hned.
3: Byla už tma, když princ Jája vyšplhal na vrcholek skály. O to, co bude s bratrem, se nestaral. Sedl na koně a klidně odjel domů. Tumáš se zatím ze všech sil snažil odtáhnout dívku pod skálu, ale ta útlá kamenná postava vážila snad víc než hora. Ušel 2-3 kroky a klesal pod její tíhou. Znovu se zvedal a přidával krok ke kroku, až došel pod skálu k provazu. Ale dál už nemohl.
5: Odpusťte mi smutné oči, že vás nedokážu vysvobodit. Tolik jsem chtěl, ale nemám už sílu, nemůžu dál. Co to? Ty oči pláčou. Na mé dlaní je slza a další. Opravdové slzy. Jako by do mne vlévaly novou sílu.
3: A tak Tumáš znovu uchopil kamennou dívku a začal s ní šplhat po kouzelné mlaně na vrchol skály. V té chvíli se na obzoru objevilo slunce a na hladině jezera se vzedmuly vlny. To vodní had volal svou zajatkyni zpět a posílal vodní přívaly, aby Tumáše strhli ze skály dolů. Konečně Tumáš stanul na vrcholu skály, kam moc vodního hada už nesáhla. Vysílený Tumáš chtěl postavit kamennou postavu dívky na zem, ale ta sotva se jen cípem šatů dotkla země.
8: Děkuji ti, že jsi mě vysvobodil ze zajetí vodního hada.
5: Kdo jsi, krásná dívko?
8: Jsem Víla Lesana, dcera lesního krále. To vodní had mě proměnil v kámen, protože jsem se nechtěla stát jeho ženou. Pověz, jakou odměnu si žádáš za mé vysvobození?
5: Nechci žádnou odměnu. Jen bych tě rád pozval na náš královský zámek. Můj bratr...
8: Vím, co chtěl tvůj bratr. Ale jsem Víla. Nemohla bych se stát ženou člověka. A už vůbec ne takového, jako je tvůj bratr. Je pyšný a sobecký. Myslí jenom na sebe. Ty jsi jiný. A proto bych ti ráda vyplnila přání.
5: Nemám žádné. Jen mi dovol, abych tě směl ještě doprovodit domů, aby se ti cestou už nic zlého nepřihodilo.
8: Jsi hodný, ale o mě už neměj starost. Tento les je mým domovem. Už jsem v bezpečí. Ty máš však před sebou dalekou cestu domů. Dám ti sebou na památku tuhle smrkovou šišku.
5: K čemu mi bude? Je jich tady plný les.
8: Ale tahle je kouzelná. Uchrání tě před nebezpečím. A kdybys někdy přece jen zabloudil, hodíš ji na zem a její špička ti ukáže, kterým směrem se dostaneš nejrychleji domů. Šťastnou cestu, Tumáši.
3: Než stačil Tumáš Lesaně poděkovat, zmizela. Hodil tedy šišku na zem a směrem, kterým ukazovala její špička, se vydal nejkratší cestou k domovu.

0: Co se stalo?
1: Něco mi snědlo nohy. Ukažte, podívám se. Počkejte, ale vždyť je máte.
2: No jistě, našel jsem je pod gaučem. A vy jste kdo?
1: Pes Egon.
2: Prosím, reportér. A co tady děláte?
1: Já se svým čenichem

holky i kluky, prověřím je zleva zprava a natočím zvuky, když se v zoo klubu ptáci hrabaví a zpěvní. Hned to zmíním při relaci s pestřím zprávy všední. Kde je soutěž, kde je akce, tam se musím šustnout. Nejde to žít bez legrace, na ní si chci zgustnout. Pes je zprávař dokonalý, vždy ochotný k akci, ve dne v noci připravený na každou atrakci. Já se svým čenichem propadám.

jedou stál ti klauni s cvičenými lvouny. Zpráva letí do vesmíru až mezi ufouny, když se někde koná velký závod vzducholodí.

0: Figy hádanka. Který ptáček nosí fráček? Co to je?
1: Je, bude kos.
2: No.
3: Má krásný černý fráček.
2: Vlaštovka?
3: Ptáček, fráček.
2: A možná i legračně chodí, jako číšník třeba.
1: To bude tučňák.
2: Tučňák nosí fráček.

O smíšku Ferdinandovi. Byl jednou jeden voják a ten byl stále veselý a dobře naladěný, i když měl občas hluboko do kapsy, protože groše a krejcary či jiné poklady se v jeho torně dlouho neohřály a on pak musel pískat na kudlu. Nenechal si tím ale zkazit hezký den a tak mu jeho kamarádi říkali Smíšek Ferdinand. Jednou stál zase na stráži před královými dveřmi a prohlížel si tu nádheru kolem. A když viděl, kolik urozených pánů neustále vchází a vychází z královských komnat, aby byli králi ke službě, pomyslel si, ten král se ale má. Peněz má víc než dost a za ty může mít všechno na světě. Já mít ty peníze, hned bych věděl, co si počít. A jak se Smíškovi ty myšlenky převalovaly v hlavě a nebyl tam nikdo, s kým by se o ně podělil, vzal kousek křídy a napsal na dveře královy komnaty Peníze vládnou světu. Když si král později nápis přečetl, nechal pátrat, kdo to napsal. Smíšek Ferdinand se i hned přiznal a když ho přivedli před krále, pravil srdnatě, já jsem to tam napsal, protože na stráži nemohu mluvit a tu myšlenku jsem nechtěl jen tak zatratit. Král byl hodný a milostivý pán a odpustil mu, ale chtěl mu také dokázat, že je se svojí myšlenkou o penězích na špatné cestě. Ale Smíšek odporoval a řekl, pane králi, kdybych měl dost peněz, já bych vám ukázal, co člověk může mít, když chce. Mohl bych dostat i vaši dceru za ženu a sám se stát králem. Tato vojáková zatvrzelá řeč krále pohněvala, ale nedal na sobě nic znát a řekl, abych tě přesvědčil, vsadíme se. Jeden rok ti dopřeji tolik zlata, kolik si budeš přát. Dokážeš-li během toho roku získat lásku mojí dcery, máš jí mít. Ale pokud se ti to nepodaří, přijdeš o hlavu. Dobře si to rozmysli. Ale ten furiant se dlouho nerozmýšlel a s králem se vsadil. Od toho dne si začal žít po královském obyčeji. Obdržel klíč od pokladnice, aby si nabral zlata, co unese. A jedl a pil jen to nejlepší, zval kamarády, výjížděl si v kočáře, cestoval a viděl a zažil všechno, co si jeho srdce přálo. Jen o krásnou princeznu ani okem nezavadil. Tu král stejně nechal, aby ji ochránil před nevítaným nápadníkem, odvést na malý ostrov nedaleko zámku, kde ji přísně střežili, aby se k ní nedostal žádný muž. Tak tam díky Smíškovi žila jako ve vězení a měla dlouhou chvíli. Jednoho dne Ferdinand přišel do královské pokladnice, aby si naplnil prázdné torny zlatem. Tu se ho král zeptal, jak se mu daří. Dobře, moc dobře, pane králi, odvětil. To mě těší, řekl král. Ale nezapomeň na naši sázku, kterou jsme uzavřeli. Už máš jen půl roku na to, abys získal srdce mé dcery. Pokud se ti to nepodaří, bude tě to stát nepochybně hlavu. Smíšek si pomyslil, to je pravda. Musím se po té princezně porozhlédnout. Vyhledal zlatníka, mistra nad mistry, a řekl mu, poslouchej, mistře, musíš mi vykovat zlatého jelena a musí být tak velký jako opravdový jelen a musí mít zlaté paroží, ale uvnitř bude dutý, aby se v něm mohl ukrýt muž. Zlato na jelena mu přinesl z královské pokladnice. Netrvalo to dlouho a jelen byl hotov a byl tak překrásný, že by krásnějšího člověk na světě těžko hledal. Skrze tajná dvířka, která by nikdo jiný nenašel, vlezl Smíšek do jeleního břicha a vzal si citeru, na kterou uměl mistrovsky hrát. Zlatníkovi povyprávil celý příběh o královské sázce a prozradil mu, co má v úmyslu. Dal mu mnoho zlata za to, že zlatého jelena přivede na zámek a ukáže králi. Ten se nemohl vynadivit a když dal zlatník tajné znamení,
ozvala se z břicha jelena hra na citeru a překvapený král nevěděl, co říci. Také královna byla radostí bez sebe a prosila manžela, aby toho zlatého jelena koupil a poslal dceři na ostrov, že si s ním ukrátí dlouhou chvíli. To byl dobrý nápad, protože princezna se jelena nemohla nabažit. Musel hrát stále znovu a znovu, dokud se neunavila a neusnula. Tu otevřel Ferdinand tajná dvířka, vysoukal se ven a prohlížel si spící princeznu. Byla tak překrásná, že od ní nemohl odtrhnout oči a nakonec se neudržel a políbil ji na tvář. To princeznu probudilo a málem se jí úlekem zastavilo srdce, když u svého lůžka uviděla cizího muže. Smíšek jí řekl, kdo je, a úpěnlivě jí prosil, aby ho neprozradila. Bude jí celé dny hrát tak dlouho, dokud si jen bude přát. Princezna mu to nakonec slíbila, ale s tím, že zůstane v úkrytu. Smíšek s tím rád souhlasil a za chvíli opět vlezl do jeleního břicha. Druhého rána se princezna nemohla dočkat, až zase uslyší zlatého jelena hrát. Také král přišel, poslouchal a měl radost, že vidí dcerku tak spokojenou. Řekla mu, že od nynějška už dlouhou chvíli na opuštěném ostrově mít nebude. Večer, když byla princezna opět úplně sama a právě večeřela, otevřel Ferdinand potichu dvířka a zeptal se: princezno, smím na chvíli ven? Mám takový hlad. Od včerejška jsem neměl v ústech a dneska jsem musel celý den hrát. Princezna mu dovolila vylézt a pojíst s ní. A protože si ho teprve nyní dobře prohlédla a dlouze s ním rozprávila, tu se jí zalíbil a líbil se jí čím dál víc, takže nakonec dopustila, aby jí vzal do náruče a líbal. Mezitím se připozdilo a princezna šla spát. Tu si Smíšek postěžoval, jak ho bolí záda, protože v jelenově břiše musí ležet celou noc skrčený a skřivený. Tak ho nechala vklouznout pod svoji pokrývku. A tam se oba měli ze srdce rádi a slíbili si, že jeden druhého nikdy neopustí a navždy zůstanou spolu. A běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání. A šlo to tak celých 5 měsíců. Smíška po celý ten čas neviděli a král myslil, že je zase někde na cestách. Tu princezna onemocněla a den ode dne byla bledší a nemocnější. Král jí tedy poslal svého nejlepšího lékaře, aby ji prohlédnul a předepsal lék. Ale lékař potřásel hlavou, šel ke králi a řekl: princezně nepomohu. Během 5 měsíců, až porodí děťátko, uzdraví se sama. Král se rozhněval a lékaře nechal uvrhnout do žaláře. Pak k princezně poslal jiného doktora, ale ten skončil také ve vězení. A tak to šlo s jedním doktorem za druhým, až králi došla trpělivost a vydal se za dcerou sám. Zeptal se jí, zda se nechce vdávat, ale princezna odvětila: já jsem, milý otče, už jednu svatbu měla. A když se král ptal, kdo je její manžel, odvětila: přece Smíšek Ferdinand, kterého si mi sám daroval ve zlatém jelenu. Při těch slovech otevřela tajná dvířka a Ferdinand vylezl ven. Král se sice zprvu hněval, ale dané slovo nemohl porušit. Zvláště, když princezna tvrdila, že jiného muže nikdy milovat nebude a jiného si nikdy nevezme. Tak Smíšek Ferdinand vyhrál svoji sázku ještě dříve, než uplynul rok, a s princeznou slavili svatbu. A po smrti jejího otce se stal Smíšek Ferdinand králem.

0: Ahoj, Piggy. Co je s tebou? Čekali jsme na tebe se sovou a ty nikde. Sova už neměla čas, tak zase letěla. Kde jsi byl?
1: Ahoj, Méďo. Jsem asi nějaký nemocný, víš? Necítím se úplně dobře.
0: Co pak je ti, Piggy? Bolí tě něco?
1: Včera mě bolelo bříško a dnes mě bolí hlavička. A chce se mi pořád spát a tak i tak pomalu chodím, vlastně spíš se ploužím.
0: A byl jsi u pana doktora?
1: Byl, Maďo. Pan doktor říkal, že to není nic vážného, že mám ležet v posteli a odpočívat. Ale já si připadám čím dál tím nemocnější. A v posteli mě ležet nebaví. Nic mě nebaví. Jsem smutný a taky bych měl chuť být i trochu protivný.
0: Je, Piggy, to nebuď. Hlavně, že to není nic vážného. Jen by ses měl snažit být trochu veselější. Víš přece, že se říká veselá mysl, půl zdraví.
1: Veselá mysl, půl zdraví. To už jsem někde slyšel. A myslíš, Méďo, že to funguje?
0: Určitě. Když jsi veselý a nic tě netrápí, hned se cítíš líp?
1: No jo, Méďo. Ale jak to mám udělat? Mně to dnes vůbec nejde.
0: Já mám nápad. Řeknu kamarádům a přijdeme k tobě domů na návštěvu.
1: Jo.
0: Tak budeš moct ležet v posteli a odpočívat, a nebudeš se cítit osamělé.
1: Myslíš, že by mi Veverka přinesla něco na zub?
0: No určitě. A sova ti bude vyprávět.
1: A můžeme všichni hrát třeba Člověče, nezlob se.
0: A uděláme si hezké odpoledne. Co ty na to?
1: No, tak to by bylo prýma. Už se trošilininko těším. A víš co, Maďo? Hned je mi o trošičku líp.
0: To jsem rád.
1: To jsem se z toho pomyšlení na návštěvu rozveselil. No tak to jsem hned o polovinu zdravější, když je veselá mysl, půl zdraví, co? Tak přijďte, to bude prýma.

0: Taky básnička. Andulky se rády baví.
1: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: No a teď ještě jedno. Andulky se rády baví.
1: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: To se staly takové dvě nehody. Víle a Málce o nich pověděli pěničky. Lítají po lese, očka mají jako jehly a tak všelice uvidí. Přiletěli k Amálce, když si chladila v rose nohy unavené od tance. Přihnali se a spustili: Amálko, ohnivý muž stůně. A co pak je ohniváčovi? Lekla se Amálka. Pěničky že prý nevědí, ale že ji k němu dovedou. Jak se k ohniváčovi blížili, bylo pořád víc horko. Usychala od něho tráva a listí na stromech se kroutilo do kornoutku. Nakonec pěničky řekly: popálilo by nám to peroutky. Dál už musíš, Amálko, sama. Amálka si postříkala závoj vodou z potoka a jde dál. Horko je pořád větší, v trávě vyskakují plamínky. V tom se za skálou ozval nešťastný hlas. Amálko, jestli uděláš ještě krůček. Amálka opatrně nakoukne za skálu a on tam na holých křemínkách leží ohniváč. Rozpálený je jak zoun, křemínky kolem něho pukají žárem. Co pak ti je, ohniváči? Zavolala za skálou Amálka. Ale já si mám horečku, povídá ohniváč a míchá slova z plamínky. Rozpálil jsem se a nevím, co s tím.
1: Co kdybych zavolala vítr, aby tě ochladil, řekla Amálka.
0: Vítr mě neochladí, voda neuhasí, já už si nevím rady, sténal horce ohniváč.
1: V tom přiletěli ze skálu k Amálce pěničky. Amálko, už se nám roztonal druhý. A kdo zas? Lekla se Amálka. Obr Hrompac, řekli pěničky.
0: Amálka začala pro Hrompace schánět nějaké byliny.
1: Kde pak? Byliny mu nepomůžou. Je to něco horšího.
0: Volali jedna přes druhou. A že tam Amálku dovedou. Čím byli blíž, tím bylo divněji. Země se třásla a kameny se přesýpaly jako hrách.
1: Pěničky řekly: dál neletíme. Už se třese i vzduch a neunese nás.
0: Amálka šla sama. Na konci cesty se přikrčila za horu a dívá se do údolí. V údolí hospodaří obr Hrompac. Ale jak hospodaří? Bije skálou do skály, až prýskají balvany. S Hrompacem nikdy nebylo dobré sousedství. Říkalo se o něm, že nemá srdce. Bije skálou o skálu a nezná se zlosti.
1: Nač pak stůněš, Hrompaci?
0: Musela v tom burácení třikrát zavolat Amálka. Hrompac si otřel z čela vědro potu a vzdýchl, až to krajem letělo jako vichřice.
2: To je tak, Amálko. Já mám srdce zarostlé tuhle do skály. Tak se pro ně dobývám. Jenže mi to nejde.
1: Já něco zkusím, řekla víla Amálka. Zamávala na pěničky a poprosila je, aby třikrát silně zaspívali ohníváči.
0: Pěničky zaspívali a za chvíli tam přišel rozpálený ohníváč.
2: Co mi chceš, Amálko?
1: Aby se přitiskl na tu skálu, řekla Amálka.
0: Ohníváč se přitiskl. Plameny od něho jen lítají.
1: Musíš ještě víc, volá Amálka. Musíš tu skálu rozpálit jako bílé železo.
0: Ohníváč přidal na žáru a skála pukla. Vykutálelo se z ní Hrompacovo srdce. Obr Hrompac si ho zasadil do prsou, srdce uhodilo a Hrompac povídá:
2: Zrovna jsem zaslechl zpívat pěničky. Ohniváčovi bylo taky dobře. Všechen divoký žár

0: Jirka si stěžuje.
1: Asi mi otekl prst.
0: A jak si to poznal? Ptá se maminka.
1: Nevejde se mi do nosu.
2: Ještě, že je to jen vtip.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: A spali a spali a spali, dokud je ráno nevzbudilo sluníčko. Sluníčko? No ano, už je po potopě. Velká voda přes noc opadla a psí bouda najednou stála vysoko na stráni. Byl odtud nádherný rozhled. Dole leželo městečko jako na dlani, lidé se hemžili v ulicích, dávali všechno do pořádku, každý každému pomáhal a byli na sebe moc hodní. Jak už to první den po potopě vždycky bývá.
2: Do skoukání, hodem do práce.
1: Mláďátko v psí boudě ještě dávno spalo, když se krtek rozběhl dolů do městečka, aby sehnal všechno, co takové miminko potřebuje. Kočárek, peřinky, plínky, láhev s rudlíkem a taky něco na hraní.

0: Skrtka byla rázem chůva k pohledání. Krmil ptáče, kolíbal je, hrál si s ním. Však to taky ptáče tišlo k duhu. Rostlo jako z vody, za chvíli mu byl kočárek malý a krtek je musil krmit ze žebříku.
1: Tak ať jednou z něj budete největší a nejkrásnější pták na světě.
0: Víš to jistě, krtku? Jaký pak pták, když nelítá? Je na čase, krtku, abys ho to naučil. Švitořili ptáčci, kteří se na ten krtku v zázrak přiletěli podívat. No to se lehko řekne. Ale jak? Má peří? Má křídla? Musíš ho dostat do vzduchu. A pořádně vysoko. Tam už bude lítat sám. Zašvitořili a letěli si po svém. A malé velké ptáče najednou zesmutnilo.
1: Neboj se, já to nějak vymyslím.
0: A vymyslel. Chvíli si lámala hlavu a už to měl. Vytlačil kočárek i s ptáčetem na vrcholek stráně a pustil je oba šupem dolů. Kde končila stráň, začínala propast, kamenitá a hluboká, až z ní šel strach. Kočárek plachtil docela dobře, za to veliké a tlusté ptáče padalo dolů jako balvan.
1: Jestli se ti něco stane, skočím za tebou.
0: Možná ptáče krtka uslyšelo, možná ne. Jisté je, že těsně nad zemí zamávalo křídly a hladce přistálo. A z ptáčete byl najednou pták. Dokonce orel. Viděl jsi, jak jsem letěl? Zavolal hrdina krtka. A krtkovi se z toho samou radostí zatočila hlava. Ještě to odpoledne vzlétl orel sám a bez pomoci ze dna propasti a za pár dní byl mezi mraky jako doma. Někdo má zkrátka křídla, někdo je nemá.
1: Já bych se nenaučil lítat ani za 100 let.
0: Ale když krtek viděl svého orla kroužit oblohou, bylo mu krásně a lehonko, jako by létal s ním.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

zdaleka a svěřit to i třeba krávě, dopadlo by to podobně, z čehož je vidět.

0: Příhody malého kořínka. Kořínek se probudil, sám nevěděl proč. Že ho nevzbudilo jaro, poznal určitě. Bylo mu smutno a chladno, a to z jara nebývá. Zachumlal se až po uši, ale moc to nepomohlo. Zem byla syrová, vonila hořce po listí a vůbec nehřála. Něco se mi zdálo, usoudil kořínek, ale naráz viděl, že to nebyl sen. To, co ho vzbudilo, bylo tady zas. Zabilo to ječivě a břitce. Těžký pád zadunil o zem. Pak bylo ticho. Takové ticho, z kterého jde strach. Lidé káceli les. A pak se ozvala ta píseň, spanilá a teskná, jak měsíc v úplňku. Rozechvěla vzduch i zemi. Nikdo už nemohl spát.
1: Puky se loučí,
0: zašeptala tráva třeslice.
1: Pospěš si, kořínku, máš nejvyšší čas.
0: Kořínek mlčky kývl a začal balit raneček. Moc toho neměl, ani nepotřeboval. Vlastně jen trochu země na přikrytí, až bude spát pod širým nebem, než najde nový les.
1: Proč musí pryč?
0: Divila se tráva psárka.
1: Je jiný než my,
0: vzdychla třeslice.
1: Nevydrží sucho, mráz i úpal jako tráva. Je to kořínek lesní a bez stromů nemůže žít.
0: Má pravdu, přikývl v duchu kořínek a hodil si raneček na rameno. Tak se tu mějte, řekl trávám a statečně se usmál na rozloučenou. Pak šel. Ani jednou se neohlédl. Až to psárce přišlo líto. Ale třeslice věděla, že tak je to v pořádku. Kořínkové už takoví jsou, že nikdy před nikým nebrečí. Tu noc poprvé mrzlo a kořínek dostal strach. Třásl se pod svou hrstkou země a měl co dělat, aby nezapomněl, že kořínkové nikdy nebrečí. Kránu přeci jen usnul. Ale i ve snu šel od lesa k lesu a nikde ho nechtěli. Za to, když se probudil, všecko bylo jinačí. Les jakoby hořel mírným zlatým plamenem, nebe bylo modře vymetené, u potoka prala myška prádlo a k tomu si zpívala. Prádlo se ve větru třepetalo a písnička s ním. Písnička byla veselá, prádlo pestré a kořínek najednou nechápal, proč se v noci bál. Že o něj nikde nestáli? Co na tom? Tady si ho jistě nechají. Pak se vítr obrátil. Nebe zšedlo. Les pohasl, myška dospívala. A kořínka v tomhle lese taky nechtěli. Trávy na něj koukaly jak na cizího. Psineček byl odmítavý. Sveřep sotva kývl na pozdrav, srha říznačka ho sjela nabroušeným pohledem.
1: Není místo!
2: Obsazeno!
0: Odbývaly ho mechy měříky a ploníky.
2: Tady je to vyhrazené pro oddenky.
0: Zaječela nedůtklivě kaprať. Sotva se k ní přiblížil.
3: Jako bych přišel něco ukrást, napadlo kořínka.
0: A najednou zapomněl, že kořínkové nikdy nebrečí. Tak stačil vklouznout pod list, aby se nikdo nedíval. Vidět ho opravdu nebylo, ale brečet

0: Musel určitě. Jinak by nepřeslechl, že někdo přichází. A že si žalud dal záležet, aby o něm všichni věděli. Funěl, dupal, halekal, valil se jak tvrdý brouk, div, že na kořínka nešlápl.
1: Pardon.
0: Zarazil se.
1: Netušil jsem, že tu brečíte.
0: Já nebrečím. Spolkl honem slzu kořínek. Já jen trochu smutním, že mě tady nechtějí.
1: Vám to vadí?
0: Zajímal se žalud. Moc, jsem totiž bez domova. Přiznal sklesle kořínek.
1: To já taky, ale vsaďte se, že za minutu nebudu.
0: Zasmál se žalud a hup, zavrtal se po krk do půdy.
2: Au, to bolí, dupnul jste mi na šlupičku.
0: Ozvalo se spod země.
2: Tady bydlíme my.
0: Naříkali sněženčí cibulky. Ale žalud nedbal. Vrtal a vrtal, hemžil se a rozpínal, dokud nezmizel v zemi docela. Kořínkovi z toho přišlo slabo. Už nechtěl domov, nechtěl teplo, chtěl jen spát. Pod ním naříkali cibulky, nad ním hučel nepřátelský les, ale kořínek už to neslyšel. Malátně schoulen pod svou hrstkou země, tiše usínal. Už to bylo o strach. Mrazy na krku a listí ještě na stromech. Jak to mohlo dopadnout? Ale v noci lesem zalomcoval severák. Ráno byly stromy holé a zem jak pod teplou peřinou. Když nesl myšáček mléko k snídani, málem se tím nadělením neprohrabal.
2: Houbíci mají po starosti,
0: hlásil už ve dveřích.
3: Však my taky,
0: řekla máma a v duchu počítala, kolik má ve spíži sklenic.
2: Jak si touhle dobou prospěvují, bude houbový rok.
0: Houbík pod boráček nespíval. On po starosti neměl.
4: Zas nepadala, lakota lakotná.
0: Žehral na svou borovici a sehnul se pro list bůh ví odkud přivátý a chatrný jak šlupička.
4: Že to sbíráš, takový šunt?
0: Všiml si ho lerpánek, kterému modřín schodil všecko najednou.
4: Nech toho a pojď si nabrat jehličí.
5: Já nevím.
0: Váhal podboráček. Nechtěl vypadat hladový.
4: Potřebuješ přikrýt podhoubí? Jo. Máš čím? Ne. A já mám pro dva dost. Tak pojď a naber si.
0: Rozhodl lerpánek a na tom zůstalo.
1: Koukej, vyhrabal jsem kořínek.
0: Hlásil podboráček.
4: Nepovídej.
0: Divil se lerpánek.
4: Co pak už jsme na dně, aby nám tu rostly kořeny?
1: On tu neroste, jen tak leží. Asi už je umřelý. Nebo že by ne?
0: Zarazil se podboráček. Najednou se mu zazdálo, že kolem toho kořínku se trošku chvěje jehličí. Kořínek opravdu žil, ale jen maličko. Tak málo, že o tom ani nevěděl. Nevážil už skoro nic, když ho nesli po mechu a potom dolů, kde bylo teplo a vlaho s vůní listovky. Už tam na ně čekal jenerál. Byl to houbík vážený. Pěstoval hřiby satany jen lesu pro okrasu a měl lesní moudrost v malíčku. Ani kořínka nemusel moc prohlížet.
6: Je prochladlý a vyschlý, ale snad to přežije. Byla by ho škoda, umí krásně kvést.
2: Ty se s ním znáš?
0: Divil se houbík Mochomírek.
6: Jakživ jsem ho neviděl, ale cítím, že je jedovatý. Voní trochu jako moji satani a možná je i léčivý.
2: Zkusím ho vyléčit,
0: kývl Mochomírek. Uložil kořínka do postýlky, starostlivě ho přikryl a posadil se k němu na první hlídku. Houbíci se vytratili po špičkách. Kořínek ve snu pookříval. Mochomírek tiše seděl a myslel na něj, na své muchomůrky, na hřiby satany, ale také na oměj, náprstník a vraní oko. Na všecku tu krásu, co se musí jedovatě chránit, aby ji chtiví lidé lesu nevzali. Přišlo to naráz. Kořínek nejdřív nebyl a najednou byl. Zahřátý, odpočatý, jistý, že přátelé jsou na blízku. A v tom něco zavonilo tak prudce, jiskřivě a čerstvě, že se prostě musel probudit. No konečně, já věděl, co tě vzkřísí. Smál se Houbík Šuntelka. Míchal tím vonavým. Ve sklínce vířila duha. Lžička cinkala jak zvoneček. Až cinkla naposled. Hotovo! Oznámil Šuntelka a přidržel Kořínkovi sklenici. Zblízka vonila až k závrati. Co je to? Špitl omámený Kořínek.
2: Letní rosa, dobře uleželá, stíráme ji z léčivého kvítí,
0: vysvětlil Šuntelka. Kořínek pil a měnil se před očima. Jakoby ho naráz bylo víc, jakoby se zevnitř rozsvítil. Tu vůni znal, jenže odkud na to si nemohl vzpomenout. Byl ještě nepatrným semínkem, když loňské léto takhle rozvonilo kraj. A než znovu usnul, vybavila se mu rozkvetlá louka prohřátá sluncem.
2: No vidíš, už jsi chlapík,
0: liboval si Šuntelka.
2: A co teď? Budeš spát nebo si chceš povídat?
0: Povídat, rozzářil se Kořínek. Já už ti tak dlouho s nikým nemluvil.
2: No, teď si to vynahradíš,
0: sliboval Šuntelka. A nemýlil se. Jak se rozneslo, že Kořínek je vzhůru, všichni ho chtěli navštívit. První, samozřejmě Lerpánek a Podboráček, co ho našli. Ale taky Mochomírek, Kobzánek a pak už se dveře netrhly. Přišel Peprník a Lišůvka a Pečárka a Generál. Pomalu už nebylo kam stoupnout a ještě se trousily návštěvy.
2: Co sem pořád lezete? Já tu kluka léčím a vy mi ho rozřádíte, až dostane horečku. Ven, všichni ven, bude se spát.
0: Nebude, nevěřte mu, křičel Kořínek. Ale nic mu to nepomohlo. Rozesmátí houbíci se vyhrnuli ze dveří. Uvnitř zbyla jen houbová vůně a rozježený Houbík Šuntelka.
2: Tak a je to. Konečně si můžem pěkně popovídat.
0: Kořínek nic. Otočil se k němu zády, zavřel pevně oči a dělal, že spí.
2: Trucuje, že jsem mu vyhnal hosty,
0: usmíval se v duchu Šuntelka.
2: Taky dobře, aspoň dřív usne.
0: Pomyslil si a než domyslil... Pochrupoval Kořínek. Už netrucoval, ale sladce spal. Nízké mraky zadrhly o vrcholky stromů a vysypaly na zem všechen sníh. Les se změnil v bílý, čistý sešit, do kterého každý musel zapsat, odkud šel a kam. Sněžit začalo před půlnocí a chumelilo ještě po ránu. Když se Podboráček vrátil z výzvěd, byl jak hustě pocukrovaný.
4: Jdi pryč, oklepáváš se jak hajných pes!
0: Smál se Lerpánek a Kořínek s ním. Vlastně se teď smál pořád. A taky byl čím dál chytřejší. Znal všecky houbíky i to, co pěstují. Už se jim nezaplétal do podhoubí a nekýchal, když přebírali výtrusy. Jen v houbách se ještě nevyznal, protože pocházel z bukového lesa, kde rostly hříbky a nic víc. Ale právě dneska se to mělo napravit.
4: Tak jsme tu,
0: oznámil Podboráček a otevřel vrátka v kořání. Vydechlo z nich vlhké houbové teplo, jak z prohřátého mlází, když houby nejvíc rostou. Však také rostly. Bylo jich tu, každá jiná. Kořínek nevěděl, kam se dřív podívat.
4: Samé nejlepší kousky, na vzorek,
0: vysvětloval Lerpánek.
4: Chodíme sem, abychom se poučili a pěstovali zrovna takové.
0: Jsou tu i generálovi satani? Zajímal se Kořínek.
4: Samozřejmě. A také moji klousci, hříbky, co chová Podboráček, kováři, o které se stará Šuntelka.
0: Ukazoval Lerpánek. Tuhle určitě vypěstoval Pečárka, zavětřil Kořínek nad houbou bílou jak smetana. Voní stejně jako on.
1: Je to opravdu Pečárkův žampion. A voní po anýzu. Povím ti o tom pohádku. Každý les má svou vůni, aby si ho lidé nepletli. Borový voní horce, jedlový chladně, březový čerstvě a houbový po houbách. Ale není to tak odjakživa. Kdysi, když houby ještě nevoněly, nemohl po nich vonět ani houbový les. Půjčoval si tenkrát vůně, kde se dalo. Někdy od smrčků a jindy třeba od konvalinek. Dokonce prý občas voněl i po kobliškách, když je právě paní Hajná smažila. Jenomže houbaři byli bezradní. Nevěděli, kde hledat. Když o houbu přímo nezakopli, ani nepoznali, v jakém lese jsou. A tak hříbky darmo přezrávaly v mlázích, klousky chátraly v měkké křapáče a houbíci byli mrzutí. Protože když se má úroda zkazit, je škoda práce něco pěstovat. Ale vůbec nejhůř byl na tom houbík Pečárka. Jeho žampiony se, jak známo, velice podobají jedovatým muchomůrkám. Proto je nikdo nesebral, i když je našel. Byli dokonce i takoví houbaři, co do nich kopli. Není divu, že Pečárka byl čím dál vzteklejší, až dostal ten správný vztek, po kterém se v hlavě rozsvítí. Houbař přece nemá jen oči, má taky nos. A jaký, panečku? Jen mu pod něj správně zavonět. Hned bude chytřejší, řekl si Pečárka a jak byl v ráži, zrovna se do toho dal. Celou noc měl plné ruce práce. Ale stálo to za to. V pátek ráno voněly všecky žampiony po anýzu a na kraji lesa visela velká tabule. Velectění houbaři a houbařky, račte sbírat dobré houby do tašky. Můj žampion chutná přímo výtečně, po vůni ho každý pozná bezpečně. S úctou houbík Pečárka. Za sobotu se ta zpráva roznesla a v neděli nezbyla v lese ani jedna anýzová houbička. Od té doby voní žampiony po anýzu. Houbíkům se to tak zalíbilo, že se rozhodli navonět zvláštní vůní každou houbičku, aby si je houbaři nepletli. Pak zazvonil zvonec a pohádky je konec. A teď se jde domů spát.
0: Kořínek se probudil a hned věděl proč. Vzbudilo ho jaro. Poznal to určitě. Tak čerstvě a nedočkavě se jindy než z jara nevstává. Zem byla kyprá, vonila drsně rašením. Kořínek se v ní slastně protahoval a najednou cítil, že začíná růst.
1: Jak to děláš?
0: Divil se Podboráček, když se naskok zastavil.
3: Nevím,
0: přiznal zmatený Kořínek.
3: Nějak se to se mnou děje samo od sebe.
1: Zeptám se generála, ten ví všecko na světě. A přijdu ti říct,
0: slíbil Podboráček. Ale nepřišel.
3: V podhoubí už se mu líhly jarní hříbky a tak měl co dělat, aby je ve zdraví vypiplal, než přijde jejich čas. Kořínek na něj nečekal. Ani nemohl. Musel růst. Tak rostl, až vyklíčil do slunného dne.
2: Přidej klíčku,
3: cinkaly sněženky. Pospěš si, pobízeli podběly.
2: Zaspívej si s námi,
3: zvali fialky. A klíček rostl a zpíval, protože měl po starosti. Najednou už věděl všecko bez ptaní. Kořínek nasadil v noci poupata a před svítáním se rozvil. Z růžových květů vybuchla vůně a probudila les.
4: Honem, kořínek už kvete!
3: Burcoval lerpánek, když se vrátil z výzvěd. Houbíci vyběhli a strnuli úžasem. Na pozdrav jim kývaly štíhlé proutky. Květy, jak napršené z červánků, voněly, až to bralo dech.
6: Věděl jsem, že budeš krásně kvést, ale takovou nádheru jsem přece nečekal,
3: žasl generál. Kvetu, jak dovedu, odpověděl Keřík. Jinak vám poděkovat neumím.
6: Vždyť není záč,
3: zamlouval to děkování podboráček.
6: Radši nám pověz, kdo vlastně jsi, ovšem, jestli už to víš.
3: Vím, šeptnul Keřík sotva slyšitelně a víc neřekl. Marně houbíci prosili a naléhali.
6: Nechce se chlubit, proto svoje jméno tají,
3: zašuměla borovice na vysvětlenou.
6: Ale celý les ho zná a pokládá si za čest, že v něm našel domov vzácný líkovec.
7: Pěkný domov,
3: reptal podboráček. Nezapomněl ještě, jak kořínek dodýchával v jehličí.
6: Už na to nevzpomínej, podboráčku,
3: domlouvala borovice.
7: Není jiný jen kořínek, změnili jsme se i my,
3: zašeptal mech ploník. Nikoho už z lesa nikdy nevyženem. Věříš nám? Prosili trávy.
6: Věřím,
3: řekl podboráček a šel chystat jarní hříbky, protože se kvapem blížil jejich čas. Prý se tenkrát vyvedli až ku podivu. Ale to už je jiná pohádka.

kočmou lová, stroj se zdá být poškozen. V motoru to náhle bouchlo, strysky začal stoupat dým. Čmoulové se kvapně radí, co si počnou s tímhle vším. Porouchal se šmoulí koráb, je to vážně k naštvání. Kosmonauti se teď chystaj na nouzové přistání. Až se ozve velká rána, to, že stroj už doletěl, uvíznul i prosečníky na vzdálené

0: Byl jednou jeden svrček a ten nehrál o nic hůř než jiní svrčci. Přesto mu jednou řekla jedna myš: z toho tvého vrzání bolí jen uši. Svrček byl z toho jako opařený. To se ví, že se občas přehmátnu, jenomže já cvičím, abych získal jistotu. A budu cvičit ještě víc, protože jistota se získává jenom neustálým hraním. Jenže to zas nebude k poslouchání, protože to, na co hraješ, nejsou housle, ale starý křáp. Křáp? Zarazil se cvrček. Dědeček ale říkal, že to jsou velmi slušné housle, když mi je dával. Dědeček byl stejně vrzal jako ty a taky nikdy neviděl pořádné housle. To já se vylíhla v Lidmani na půdě, ve Stradivárkách a po veselce jsme si udělali hnízdo v Kvarnerkách. To byly housle, ty měli hlas. Když v nich někdo zapištěl, všichni v domě stichli, protože to znělo jako harfa. Svrček byl z toho celý skoprdělý. Celou dobu si myslel, že nehraje o nic hůř než jiní cvrčci a že ho kdekdo rád poslouchá, že svou muzikou oživuje lidmaňské louky a meze a najednou přijde myš a řekne mu, že z jeho vrzání bolí uši. Jak to, že by mu dědeček dal opravdu nějaký křáp? A to by přece neudělal. Ostatně jednou vylezl z houslí červotoč, kusadla plná pilin a řekl cvrčkovi, že jsou to dobré housle. Samozřejmě, že si to myš vymýšlela. Narodila se sice v Lidmani na půdě, ale v šuplíku očtokrdlete. A když dorostla, postavili si hnízdo ve starém dřeváku. Stradivárky ani Kvarnerky nedává nikdo na půdu. Ty každý ukládá do trezoru, aby je nikdo neukradl a aby neschořeli, kdyby vypukl požár, protože jsou dražší než sebepěknější stavení. Buď jak buď, cvrčkovi zčernal svět. Zalezl do své komůrky, housle pověsil na stěnu za záda, aby je raději neviděl, a 3 dny nejedl a nepil. Jenom koukal před sebe a hlavou mu někdy táhlo, jak svět stojí za starou bačkoru a život za 2. A někdy vzpomínal, co si to za dědečka povídali nejvzdělanější cvrčci o houslích. 4. den se ozvalo buch, buch, buch a před chodem stál Zlatohlávek. Tak co? Je tady naše mes nebo smutkovna?
1: Jaké? Co?
0: Špitl cvrček. No, cože nehraješ? Proč to má být 3 dny tak smutno?
1: Já nehraju, protože asi potřebuju jiné housle. Z těch mých starých bolí uši. Zvláště, když na nich ještě dělám přehmaty. Já se totiž musím ještě moc učit.
0: Tak se uč, ale nahlas. Kdo má to ticho pořád poslouchat?
1: Zlatohlávek odletěl, cvrček zalezl do své komůrky, sundal housle se stěny a položil je před sebe. Svět vlastně nebyl tak černý a život nestál tak docela za starou bačkoru. Zlatohlávek na něho sice vrčel, ale cvrčkovi bylo, jako by ho pohladil. Vždyť přece chtěl, aby cvrček hrál. Jenomže kdyby hrál, přišla by asi zase myš a mluvila by o starém křápu a vrzání. A toho se bál, protože si přestal věřit. A třeba by ale mohl hrát. Třeba moc přehmatu ani nedělá. Kdo ví, co té myši přeletělo přes nos. Ale lepší housle by to asi přece jenom chtělo. Jak mu to táhlo hlavou, ozvalo se buch, buch, buch a před chodem stál chrobák s kuličkou u nohou.
2: Hršvec Kilián, je tady naše mes nebo márnice? Já se dřu jako mourovatej, moje máma jak by smet a ty nám ani nezahraješ. Proč?
1: Protože potřebuju jiné housle. Z ozvučného dřeva. Nejlepší by byly z lískovcového smrku. V lískovcovém smrku jsou tmavé letokruhy vlnkovaté a bílé dřevo mezi nimi tenké jako papírek, to zní jako harfa. To by myška koukala.
2: Vyflajzni se na myš, I na letokruhy Hršvec Kilián. Jsi jediný cvrček daleko široko, sedíš v díře jako pecka, k čemu nám jsi.
1: Chrobák odfunil i s kouličkou a cvrček zalezl do své komůrky a vzal si housle na klín. Pravda. Chrobák mu umyl hlavu, ale cvrčkovi zase bylo, jako by ho pohladil. Svět už vůbec nebyl černý a život nestál za starou bačkoru. Vždyť Zlatohlávek i Chrobák stáli o to, aby cvrček hrál.
2: No jenže, co tam myš?
1: Té se pořád bál. Kvůli ní se mu pořád nechtělo jít s tím hraním na veřejnost. A tu se ozvalo čuk, čuk, čuk a před chodem seděl Lišaj. Ale ne Lišaj Borový, ani Lišaj Smrtihlav, Lišaj Pryšcový či Svlašcový. Byl to Lišaj Oleandrový, jenž je mnohem zácnější než myš a není to žádný burn.
2: To nemyslíte vážně, příteli,
1: řekl cvrčkovi, když si ho poslechl o houslích z ozvučného dřeva, o vrzání, bolení uší a strachu před veřejným vystoupením. Uděláme to však krátce. Dnes večer je v Jindřichově Hradci houslový koncert. Protože si ho pořadatelé vymysleli pozdě a měli obavu, že mistr nebude moci přijet, pozvali těch umělců pro jistotu víc, že z nich přijede aspoň jeden. Na vás sice zapomněli, ale vy tam, příteli, patříte taky, tak si vezměte svoje housličky a vlezte mi laskavě na záda.
2: Cvrček byl tak ohromen, že vzal housličky a smyčec, sedl si Lišajovi na záda a letěli.
1: Po chvilce si všiml, že s nimi letí i Chrobák a Zlatohlávek a opodál i myš. Tu nesla divoká kachna za ocásek.
2: Tak, příteli, a teď vám to dopovím, rozpovídal se zase Lišaj. Pořadatelé sice pozvali všechny nejlepší houslisty, ale obávám se, že nepřijede ani jeden. Oni totiž všem napsali, že každý dostane za účinkování pytel brambor. Rád bych viděl umělce, který bude hrát za pytel brambor.
1: Ale to už byli nad arkádovým nádvořím zámku v Jindřichově Hradci. Bylo plné lidí, kteří spěchali na houslový koncert a kolem dokola stáli v obřích mísách kvetoucí oleandry.
2: Nádhera, co?
1: Podotkl Lišaj oleandrový a vletěl do sálu a přistál i s cvrčkem v kruhovém okně nad pódiem.
2: Tady slezte, příteli. Až vám dá Chrobák se Zlatohlávkem znamení, tak spustte, řekl Lišaj. Já hrát nebudu. Já nic neumím, já mám trému. Já umřu strachy, naříkal cvrček.
1: Ale Zlatohlávek i Chrobák na něj se zatětými pěstičkami. Budeš hrát, umíš, nemáš trému a neumřeš, nebo si nás nepřej. V té chvíli vstoupil na jeviště pořadatel. Oznámil návštěvníkům, že nikdo z mistrů se zatím nedostavil a že jim tedy za okamžik zahraje umělec, který se již dostavil. Ten umělec měl být Vašek Bezpalec, co hrál na harmoniku v kapele Bukovanka. Ve skutečnosti se však ještě nedostavil. Poslali pro něho teprve vůz.
2: Sál byl tichý jako pěna. Všichni mysleli, že někdo vystoupí ze závěsů a začne hrát, jenže Vašek byl ještě v buku. A do toho ticha mávnul Chrobák na cvrčka. Cvrčkovi se moc nechtělo, ale spustil. Lidé ho slyšeli, úžasle se na sebe dívali a pak se začali usmívat. Začalo se jim to líbit a najednou začali cvrčkovi tleskat na otevřené scéně, když ještě hrál. A tleskali tak bouřlivě, že mohl spadnout z trapu.
1: Cvrček dohrál, utíral si spocené čelo, uklánil se, ale lidé tleskali dál a Zlatohlávek a Chrobák mohli přijít radostí o rozum. Myš z toho však mohla ranit mrtvice. tu chvíli se však rozletěly postranní závěsy a do radostného potlesku vpochodovali na jeviště mistři Pavlík, Snítil, Suk, Hudeček, Matoušek, Štraus, Vlach, Novák a mistra Grumlíková, všichni s houslemi v ruce. Všechny je zrovna přivezl až na nádvoří autobus, úplně všechny pozvané přivezl, nejenom jednoho, a tak pořadatelé honem jeli pro další pytle brambor. Abyste se nehádali, řekli účinkujícím, budete hrát vždy všichni najednou a všichni budete hrát první housle. No ale co máme hrát? Ptali se umělci a pořadatelé jim řekli, hrajte si, co chcete, třeba ty svoje ámoly a dédury, ale ať už jste na jevišti. Tak spustili ty svoje ámoly a dédury a když skončili, měli velikánský aplaus. Velikánský. Takový jako Cvrček. Akorát, že na Cvrčka jako na jediného nezbyl pytel brambor. Ale jestli všichni neumřeli, tleskají jim dodnes.

0: je dobré pro duši i pro tělíčko. Tra-li.
1: Digi hádanka. 7 malých postýlek, 7 malých židlí.
2: Kdo pak asi v chaloupce s trpaslíky bydlí?
3: Co je to?
4: No tak to je taková jednoduchá otázka. Kdo pak bydlí s trpaslíky v chaloupce?
2: Myšky.
4: Možná a veverky a zajíčkové a s nimi, kdo pak jim tam uklízel a za kým tam přišla ta zlá babice s jablíčkem, aby si kousnul.

0: Ahoj.
1: Co to čteš?
0: Mám tady krásnou knížku s příběhy z Afriky. Chtěl bych z ní dětem přečíst aspoň kousek. Je tam hodně zvířat. Co pak? Tváříš se nějak smutně. Co pak se ti nezdá?
1: Já jsem šel za tebou, že jsem si myslel, že dnes zase budeme, víš, po tom veverčím způsobu louskat jazykové oříšky. A ty jsi na mě asi zapomněl, když si čteš o zvířatech Afriky.
0: Naopak. Dnes jsem si pro tebe, Piggy, nachystal něco zajímavého.
1: Vážně? Tak jsem s tím, Maďo, Hugo, jsem s tím.
0: Tak Piggy, poslouchej, víš, co to je, když někdo roní krokodýlí slzy?
1: Nevím. A s krokodýly se nekamarádím. Ti žijí právě tak daleko, jako je ta tvá Afrika. Ale tohle jsem ještě neslyšel. Někdo roní krokodýlí slzy. Co to znamená? Tak, mění se v krokodýla? Vrčí, když pláče, dělá...
0: Nevím. To nebude ono.
1: Nevím. Co to má znamenat?
0: Mělo by to znamenat, že ten, kdo roní krokodýlí slzy, je trochu neupřímný, falešný.
1: Jo. A proč se to tak říká? Co má krokodýl společného s falešností?
0: To ti taky povím, Piggy. Já jsem to před chvilkou tady vyčetl. My pláčeme, když nás něco bolí nebo trápí.
1: Ale dá se taky plakat i smíchy, viď?
0: To je pravda. Jenomže krokodýl, ten slzí jen proto, aby mu nevyschly oči. A s nějakým trápením nebo bolestí, ani s tím tvým smíchem, to nemá nic společného. Proto, když někdo pláče jen tak na oko, tak se říká, že roní krokodýlí slzy.
1: Je, to je taky hezký, co jsi řekl. Hele, pláče jen tak na oko. Jakože na oku se pláče. No, ale znamená to něco jiného. Medio, já jsem vůbec nevěděl, že krokodýly jsou takový necitové, jak říkáš.
0: No, právě to opravdu jsou. Dokonce se kdysi dávno v Egyptě povídalo, že krokodýly loví tak, že někde schovaní v rákosí napodobují dětský pláč. A když se tam někdo přijde podívat, chňap! A už ho mají.
1: A je to tak?
0: Ne, to si lidé jen tak vyprávěli. Byla to taková pověra. Ale víš, co jsem si ještě přečetl? A to je zajímavé, že krokodýl slzí, když poliká veliké sousto. Tak silně zcvakne čelist, že se rozslzí a vypadá to, jako když pláče. Takže tohle úsloví možná vzniklo právě takhle.
1: Že by někdo třeba viděl krokodýla polikat něco velikého a myslel si, že ten krokodýl pláče schválně, aby vypadal, že je mu líto, že někoho žere. No to jo, to by pak vážně vypadalo, že je necitlivý, že jo? To jo,
0: nevím,
1: a že trošku...
0: Nevím,
1: trošku,
0: Piggy, ty zase přemýšlíš za roh, viď?
1: Vidíš.
0: Co mám vidět? Nebo...
1: No co jsi řekl, jo? Hele, přemýšlet za roh, to je taky takové divné, jo? Přemýšlet za roh, je, to já si představím, že můj mozek by měl nožičky a odešel by někam za roh a tam by si sedl na bobek a teď by se mračil a dělal by... Čekal by, než něco vymyslí.
0: Piggy, kam ty na ty nápady chodíš? To je přece ohromně legrační. Když si to představím.
1: Já, Hugo, tobě tečou do opravdické krokodýlí slzy. Všiml jsi, ty brožky brečíš jako krokodýl? Nemáš v puse něco velikého?
0: Ne, já se směju tvému mozku za rohem na bobku a těším se, co tam vysedí.

0: Kafíčku. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. A teď ještě jednou. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: koukám. A proč jste ho nepřivedl dřív? Nebyl čas. Moc práce. Umíš číst a psát, synu?
1: Co pak je tohle?
2: Domeček.
3: Kluk není hloupej. Mně to taky přijde jako barák.
1: Vyračte být také negramotný, pane...
3: Lotrando menome. Taky vaštost, taky. A nebýval jsem. Ale teďkonc, zvlášť po ránu, jsem úplně negramotný. Hřbet nemůžu narovnat. Jsou tu holt léta, pane starosto.
1: Říkejte mi, otče převore, pane Lotrando.
3: Jo, jo, aby bylo mezi námi jasno, pan táto převore. Já bych nechtěl mít z kluka flanďáka. Tedy jako faráře, jestli mi rozumíte.
1: Rozumím. Chcete chlapci poskytnout vzdělání světské. To je možné, ale poněkud drahé. Mohu si to dovolit jen dobře situovaní. Luidory. To bychom ho mohli naučit francouzsky. Merci. I německy. Dankeschön.
3: A tady je taková směska.
1: Takových peněz. Kde jste to jen sebral, dobrý muži?
3: Kde se dalo, pan táto převore? Kde se dalo?
4: O chlapce nemějte obavy. Až opustí náš konvík, nepoznáte ho.
5: Piggy vtip.
6: Pouští Sáharou běží muž. Na hlavě potápěčské brýle, trubičku na dýchání, na nohou ploutve. Potká jezdce na velbloudovi.
7: Řekněte mi, jak daleko je k vodě?
8: K vodě? Dobré 2-3 dny.
7: Výborně. Taková krásná široká pláž.
5: To ten pán, ten potápěč si ten život umí užít.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: O Alíkovi. Počkej, Dášenko, dnes tě budu fotografovat, jak sedíš moudře a způsobně na zábraží. Tak jednou ti byl jeden fox terrier, Alík se jmenoval. Byl pěkně bílý, uši měl krásně hnědé a na zádech nádhernou černou skvrnu jako dečku. A ten Alík žil v krásné zahradě, plné květin, motýlu a myšiček. A byla tam nádržka s bílými a růžovými lekníny, ale ten Alík do ní nikdy nespadl, protože nebyl takový blázen a třeštidlo jako někdo. Jednou byl horký den a schylovalo se k bouři a dešti. A protože, výjimeč, všichni psi před deštěm žerou trávu, žral trávu i Alík. A co se nestalo? V té trávě bylo jedno stébelko trávy čarovné, která se latinsky jmenuje Miraculosa Magica, a ten Alík nevěda o tom, to stébelko rozkousal a sežral. V ten okamžik se Alík změnil v překrásného bílého prince s hnědými lokínkami a nádhernou černou skvrnou na zádech. V první chvíli neměl Alík tušení, že už není pejsek, ale že je zaklet do prince, a chtěl se ještě podrbat zadní nohou za uchem. Teprve přitom shledal, že má na nohou zlaté střevíce. Ale tak počkej, Dášo! Zde na nejnapínavějším místě Dášenka přestala poslouchat a rozběhla se za vrabcem. Následkem toho pohádka o Alíkovi nemohla být dopověděna a nemá konec.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: chtěla to vlásko, rád tě mám. Zlato vlásko, rád tě mám. Zlato vlásko, rád tě mám.
1: Simsalabum, bim, bonjour, mes amis. Dobrý den, kamarádičkové, kouzelníčkové, nebo spíš bonui, dobrý večer. Teď jsem tu já, váš přítel v sametových křídlech,

kompletního stavu, kdy ani nespí, ani není vzhůru. Do stavu mysli, kdy pracuje naše podvědomí. Možná jste viděli už v nějakém filmu kouzelníka nebo mága, který se někomu podívá hluboce do očí nebo před ním rozkývá lesklý předmět a přitom říká: uvolněte se, chce se vám spát. Usínáte, spíte. A hypnotizovaný spí s otevřenýma očima a když mu hypnotizér třeba řekne: jste slepička a našel jste žížalku, začne hypnotizovan skákat po jevišti a kvokat a zobat a všichni kolem něj se náramně baví. Určitě na výjev s hypnotizérem někde narazíte. Takhle vesele se zobrazuje hypnoza ve filmech, když má vzniknout vtipná situace. Ale jinak je hypnoza vážná věc. Hypnotizér dotyčného, hypnotizovaného, provádí třeba různými situacemi, které hypnotizovaný prožil a stále jsou uloženy v jeho podvědomí. Skryty a přitom stále přítomny. Kelmaler, zapeklite! Možná byste tomu nevěřili, ale hypnoza se používá i při léčení lidí. Je to ale velice složitá metoda, na kterou je potřeba mnoho a mnoho znalostí a zkušeností. Je to tedy i vědecká záležitost. Já vás dnes naučím hypnózu po kouzelnicku. Budeme hypnotizovat knihy. Olala! Budete potřebovat jen několik knih, list papíru a trpělivost na zkoušení, dokud kouzlo nenazkoušíte a nevypilujete k dokonalosti. Pak teprve předstoupíte před své věrné domácí publikum, abyste oslnili. Položte list papíru pod knihy tak, abyste ho mohli pohodlně chytit a zkuste ho vytáhnout. Bez toho, aby se knihy jakkoliv pohnuly. Zdá se to jako maličkost, ale tak snadno se to neudělá, nespa? Ale jak tedy na to? Řeknu vám, v čem je ten trik. Trik je v tom, že papír musíte spod knih vycuknout co nejrychleji. Důležitý je také směr. Netáhejte papír dolů ani nahoru, ale vodorovně. Tak vodorovně, jak je rovná plocha stolu. A to právě vyžaduje ten důkladný trénink. Ale nebojte se, mezamí. Naučíte se to velmi rychle. Když papír vytrhnete prudce, osvobodíte ho spod knih s daleko větší silou a rychlostí. Přesněji řečeno, zrychlením, než když se ho snažíte pomaličku postupně vytáhnout. Zkoušejte trik nejprve se dvěma nebo třemi knihami a až vám to půjde, můžete knihy i přidávat. A jak trik předvádět? Vyzvěte dobrovolníka z publika, aby se pokusil list spod knih vytáhnout tak, aby se žádná nepohnula. Vsadím se, že to bude zkoušet tak, jako vy poprvé. Jednoduché, ale ouha, nejde to. Je to zhola nemožné. Vy překvapíte prohlášením, že knihy zhypnotizujete, aby zůstaly na svém místě a vůbec se nepohnuly. Upřeně se na knihy zadívejte a pomalu a tajemně počítejte do 10. Můžete počítání prokládat hláškami jako: jste ospalé knihy, papíry vám těžknou, vazby se vám klíží, jste velice ospalé knihy a teď spíte. A pak vyškubnete papír tak nejrychleji, jak to dovedete. Knihy zůstanou stát a nepohnou se ani o píďu. Vlastně o píď se říká po vašem správně, že? Bravo, následuje potlesk, klanění a květinové dary pro mistra hypnózy. Ale teď vážně, já vám vždycky říkám, kouzelník se umí dobře dívat, všímá si všeho kolem sebe, všeho, z čeho se dá hravě stvořit.

tvořit kouzlo. Těším se na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí veselé.

Matčino tajemství. Žila mocná a bohatá kněžna a ta měla jedinou dceru, spanilou Květuši. Manžela již dávno ztratila v boji. Po jeho smrti moudře a spravedlivě vládla svým podaným, kteří by byli pro ní do ohně i do vody skočili. Avšak nikdo ji neměl tak rád, jako její dcera Květuše. Děvčátko se modlilo denně za matčino štěstí a blaho a velmi jí trápilo, že matka je čím dál smutnější. Proč jsi tak zarmoucená, mamičko? Ptávala se. Neptej se, dítě. Povědět ti to nemohu. Květuše vytušila, že matku tíží nějaké tajemství. I umínila si, že neustane, dokud je nevypátrá. Nastal měsíc prosinec. Kněžna se rozloučila s Květuší a odjela. Vrátí se až za měsíc. Po jejím odchodu zamyslila se Květuše. Teprve teď bylo jí nápadné, že matka každoročně v prosinci odjíždí neznámo kam, že se zdrží celý měsíc, z cesty se vždy vrátí o půlnoci, hned zajde do komnaty, jejíž černé dveře jsou stále zamčeny a klíč od nich nosí matka ustavičně na krku. Co je v té komnatě, nikdo ze zámeckých lidí neví. A když kněžna po svém návratu ukáže se ráno lidem, bývá vždy na smrt bledá a uplakaná. V té komnatě spočívá matčino tajemství, domnívala se Květuše. Musím to vyzkoumat, aby moje dobrá mamička byla zase veselá. Často docházela k černým dveřím a zkoušela, kde jaký klíč nalezla. Avšak žádným nebylo možno dveře otevřít. Jednou uviděla Květuše před zámkem stařenku, jež cinkala svazkem klíčů, volajíc. Kupte klíče, kupte klíče. Květuše se u ní zastavila. Napadlo jí, že by se snad některý z těchto klíčů hodil k černým dveřím. A co chceš za ty klíče, babičko? Zeptala se. Tvoje krásné vlasy, mé dítě. Květuše se zarazila. Bylo jí líto zbavit se své nejkrásnější ozdoby, bohatého zlatého vlasu. Mezi těmi klíči je jeden, jenž přináší štěstí a spokojenost, řekla stařenka. A to má přece větší cenu než vlasy. A který je ten klíč? Však jej najdeš, milé dítě. Běžela tedy Květuše pro nůžky a s povzdechem ustřihla si vlasy, dala je stařence a dostala klíče. Aby služebnictvo nepoznalo, že je ostříhaná, ovázala si hlavu šátečkem a vymluvila se, že jí bolí hlava a protože jí musí mít v teple. Potom zkoušela klíče, až poslední otevřel černé dveře. Květuše vstoupila do malé komnaty, kde bylo jenom železné klekátko plné špičatých hrotů. V koutě visela záclona a za ní byl prázdný výklenek. Květuše věděla, kdy se matka vrátí. V ten den, tedy u večer, vešla do komnaty, zamkla dveře a schovala se do výklenku za záclonu. O půlnoci zaslechla kroky. Klíč zarachotil. Dveře se otevřely, v komnatě se rozjasnilo. Vešla kněžna, černě oděná, uplakaná, spínajíc ruce a rovnou ke klekátku. Dopadla na ně a ostré hroty vnikly jí do kolenou. Květuše zapomněla na opatrnost, vyrazila z úkrytu a s pláčem běžela ke kněžně. Mamičko, mamičko, proč se tak trýzníš?
Kněžna se vzchopila, objela dceru, zaplakala a zvolala. Jdi odtud, dítě, nevyrušuj mne. Nehněvej se, mamičko, bez tebe však odtud nepůjdu a ty si už nesmíš kleknout. Musím, mé dítě, musím. Jsem velká hříšnice. Tímto pokáním doufám alespoň částečně zmírním trest, který mě očekává. Ne, mamičko, ty nejsi hříšnice. Ty jsi tak dobrá, šlechetná. Není možné, aby ses dopustila něčeho zlého. Kněžna ji stále domlouvala, aby ji tu nechala samotnou. Květuše však nechtěla se hnout a neustále prosila matku, aby jí svěřila své tajemství. Nuže, povím ti to tedy, posléze svolila matka. Za mého vyprávění však nesmíš ani slůvka promluvit. Také mi nesmíš bránit, abych za vyprávění klečela. A již zase spočinula na ostrých hrotech klekátka, které jí působily těsnou bolest, jak prozrazoval její obličej. Květuše zakryla si oči, aby neviděla matčino utrpení. Že mám bratra knížete ve vzdálené zemi, je ti známo, zahovořila kněžna. Měli jsme se rádi jako snad nikdo na světě. Když padl v boji tvůj otec, byla jsi tenkrát ještě maličká. Zlá čarodějnice Divuše svedla nerozvážného mladíka k těžkému hříchu, za který měl být popraven. Zvěděla jsem o tom i pospíšila jsem k Divuši a prosila jí, aby mého bratra osvobodila. Slíbila mi to, avšak jenom s podmínkou, když se stanu také čarodějnicí. Nelekej se, dítě, ale matka tvá je opravdu čarodějnicí. A to zlou čarodějnicí. Bratr byl osvobozen, odjel do ciziny, kde jej zvolili knížetem. Žije tam šťasten a jenom to jej trápí, že nesmí ani mne, ani tebe uvidět. Za jakou cenu byl osvobozen, to také neví. Šla jsem s Divuší do sněmu čarodějnic a oni mě přijali do svého spolku. Po celý rok smím žít jako člověk, konat dobré skutky. Avšak v poslední měsíc roku změním se v ohyznou čarodějnici a škodím lidem, jak jen mohu. A když se pak vrátím ve své skutečné podobě do zámku, modlím se na tomto klekátku, aby moje vina nebyla jednou příliš přísně posuzována, až moje duše zaletí do říše nadhvězdné. Teď znáš moje tajemství, Květuše. Nikomu ho neprozrazuj a odejdi, milé dítě. Dříve však mi pověz, budeš-li i nadále milovat matku čarodějnici. Květuše jí objala. Vroucně líbala a volala. Mamičko drahá, ještě raději tě mám, že ty ses obětovala za svého bratra. V tom se jí svezl z hlavy šátek. Kde pak máš, Květuše, své krásné vlasy? Ustrnula kněžna. Dívka nechtěla lhát. Pověděla tedy matce, že vlasy dala neznámé stařence za klíč k této komnatě. Kněžna se zahleděla do dlaně levé ruky a potom řekla. Ach, to byla jistě dobrá kouzelnice Mira. Mamičko, a co kdybys Miru poprosila, aby tě zbavila zlého kouzla? Vzpomněla si Květuše. Mira jest ovšem mocná kouzelnice a z toho, že ti přinesla klíč, soudím, že mne lituje. A že by mi snad chtěla přispět svou pomocí. Já však nikdy nesmím promluvit s dobrou kouzelnicí. Tedy s ní promluvím sama, nabídla se Květuše. Jenom mi pověz, kde ji najdu. Dítě, bojím se, že bys pro mě trpěla
a proto ti nepovím, kde se Mira zdržuje. Květuše však neustala naléhati, až jí matka řekla cestu. Potom zlíbala kněžnu a odešla. Kající čarodějnice se trvala na klekátku až do východu slunce. Dcery své však doma už nezastihla. Květuše odešla k dobré kouzelnici. Uplynulo mnoho času, než jí zastihla v chaloupce postavené v lesním údolí. A Květuše, zvolala Mira přívětivě. Budiš mi vítána, proč ke mně přicházíš? Dobrá Miro, pomoz mi zbavit mojí mamičku čarodějné moci, prosila Květuše. Pomohu, jsi však ochotna obětovat se za matku? Květuše poněkud zbledla, hned však řekla odhodlaně. Mile ráda se obětuji, jen když mamička nebude již zlou čarodějnicí. Tedy slyš, tady jsou tvoje vlasy. Z nich upleteš provaz. Až bude hotov, odevzdáš jej matce. Kněžna vezme jej sebou, až půjde zase mezi čarodějnice a tím provazem spoutá nejstarší zlou ženu a bude zbavena kouzla. Ale to přece není žádná oběť, podivila se Květuše. Jen si nemysli, usmála se Mira. Teď tě opustím, dej se do práce. Květuše sedla ke stolu, na němž byly její vlasy a jala se je splétat v provaz. Avšak běda, vlasy pálily jako oheň. Prsty a dlaně byly hned plny puchýřů. Květuše chvíli statečně snášela bolest. Potom ale již vzdychala a posléze hlasitě bědovala. Přece však neustala v práci. Bolest byla vždy hroznější. Květuše div neomdlela. Konečně byl poslední vlas upotřeben. Dívka klesla k zemi a pozbyla vědomí. Když se probudila, byla v matčně paláci. A hle, mamička jí tiskne k sobě, v slzách se usmívá a vzliká. Moje drahá, dobrá Květuše. A teď se k ní přiblížila stařenka, kouzelnice Mira. Květuše, vysvobodila si matku. Celý rok si spočívala ve spánku v mé chaloupce. Já jsem poslala tvé matce provaz z tvých vlasů. Nejstarší čarodějnice byla jim spoutána. Tvoje matka už není čarodějnicí. Hle, zde je ten provaz. Zatřásla jím, vlasy se rozletěly a rázem přirostly Květuši k hlavě. Štěstí a spokojenost uhostili se v knížecím zámku. Dobrá kouzelnice Mira byla zde často na návštěvě a Květuše milovala ji jako svou matku. Komnata s černými dveřmi byla zbavena klekátka a proměněna v útulný pokoj, kde dostávalo se noclehu všem pocestným, kteří zabloudili k zámku. A kněžna byla pyšná na svou obětavou a hodnou dceru.

Začni už, povídej, už jsem jak pěna. Kdo je ta princezna? Kdo je ten král? V neznámém kraji je hrad

0: jak pak to dopadlo? Co bylo dál? Začni už povídej.
1: Kdo je ta princezna? Kdo je ta?
2: Na straně je lampička, rozsvítí, já se bojím. Žadoní Honzík, který se v noci probudil. Petr na to.
3: A jak mám, prosím tě, ve tmě poznat, kde mám pravou stranu?
4: No přece na pravou.

0: Proč jsou skvrny na měsíci? Cikánská pohádka z Rumunska. Zdalipak jste se děti někdy pozorně zadívali na měsíc, když jasně září v úplňku a třpití se nízko na obzoru jako ohromný žlutý peníz. Nezdálo se vám, že byste rádi věděli, co to vlastně je na tom měsíci? No, já vám to prozradím, protože vím přesně, jak to s těmi záhadnými skvrnami vlastně je. Jen poslouchejte, hned se všechno dovíte. Před dávnými a dávnými časy žil v jedné rumunské vísce starý cikán. Nevedlo se mu příliš dobře a tak se den co den vydával do hor, do hlubokých lesů, aby tu nazbíral trochu klestí. Svázal dříví do otýpek, odnášel je dolů do vesnice a tam je prodával. Ale vesničané měli doma sami dříví dost a tak se mu jen málo kdy podařilo prodat jednu nebo dvě otýpky roští. Žil, jak se říká, z ruky do úst. Den co den měl ráno, v poledne a večer kukuřičnou kaši. Jednou k večeru se vracel všecek utrmácen z hor domů. Měsíc mu pěkně svítil na cestu a cikán jako vždy vlekl na zádech velkou otep roští. Když přišel k chýšce, kde přebýval, strnul a údivem div nepustil roští na zem. Dveře byly do kořán a uvnitř seděl nějaký stařec s dlouhou bílou bradou. Jak dopadalo měsíční světlo oknem do světnice, viděl cikán jasně, že stařec drží v ruce dřevěnou lžíci a nabírá si z hrnce kukuřičnou kaši.
1: Sám nemám na zbyt a tady mi ještě někdo bude ujídat.
0: Rozzlobil se cikán.
1: Člověče, co tě to napadá jíst mou kaši? Nemám jídla na zbyt, klid se odtud.
0: Obořil se na neznámého.
2: Nevyháněj mě od sebe. Co pak ti to udělá, když mě nakrmíš? Už 5 dní jsem nejedl a když jsem viděl v hrnci kukuřičnou kaši žluťoučkou jako ten měsíc, nevydržel jsem to a trochu jsem ujedl.
0: Začal bědovat stařec.
1: Trochu? Snědl jsi skoro všechnu. To věřím, že ti cizí kaše voní. Ale když máš tak rád žluťoučkou kaši, vyskoč si támhle na měsíc a najez se jí tam dosyta.
0: Vykřikl cikán zlostně. Neznámý stařec smutně pokýval hlavou, vzal poutnickou hůl a obrátil se ke dveřím. Ale cikán mu zastoupil cestu.
1: Počkej, představuješ si to příliš lehce. Napřed mi zaplatíš a pak tě teprve odtud pustím. Chci za kaši 7 krejcarů, ani o krejcar víc, ani o krejcar míň. Tolik stála kaše, kterou si mi snědl.
2: O můj milý pane, jak bys na mě mohl žádat 7 krejcarů? Vždyť já nemám vůbec žádné peníze. Jediné, co mám, je tahle hůl. Daruj mi kaši, kterou jsem už snědl. Uvidíš, že nebudeš litovat.
0: Začal prosit stařec. Cikán však přiskočil k starci a začal jim cloumat.
1: Dáš mi 7 krejcarů nebo ne?
0: Křičel zlostně. A jak byl rozlícen, rozpřáhl se a starce udeřil.
2: Vidím, že jsi lakomý člověk, cikáne,
0: řekl hořce stařec.
2: Myslil jsem, že rád pomůžeš bědnému člověku a chtěl jsem tě vyzkoušet. Ty však jsi nejen lakomý, ty jsi i hrubý. Nezasloužíš si, abych tě odměnil. Za trest budeš sedět od této chvíle na měsíci a budeš tam jíst den co den žlutou kukuřičnou kaši až do skonání světa.
0: Sotva to stařec dořekl, zmizel, jako by se propadl do země. Cikán najednou ucítil, že se zvedá ohromný vichr. Zdálo se mu, že ho kdosi uchopil, a než se nadál, zmizela chýše, rodná výska, okolní hory a on seděl uprostřed měsíčné krajiny a kolem něho nebylo nic než žlutá kaše. Kam oko dohlédlo, jen kaše a kaše. Teď litoval, že byl lakomý, ale bylo už pozdě. Byl na měsíci. A od těch dob tam sedí a jí kukuřičnou kaši, které nikdy neubývá. A bude sedět na měsíci věčně, dokud bude měsíc vycházet a zapadat.

0: písnička.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
0: A teď ještě jednou.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
0: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.
2: Každé prázdniny jsme s babičkou jezdívali na dlouhý výlet vlakem do Náchoda. No, Náchod, to je město. Město, kde se naše babička narodila a kde měla hodně přátel a známých. Když jsme měli jet do Náchoda, upekla babička na cestu koláče, namazala chleby s máslem a přibalila pár jablíček. Ve vlaku jsme hráli karty a povídali o všem možném. Ale vždycky jsme se těšili, až pan průvodčí začne volat příští zastávka Náchod. A my jsme po něm opakovali příští zastávka Záchod. Ale ne, takovéhle rošťárny tě nebudu učit. V Náchodě bylo na náměstí cukrářství a tam nám babička koupila kornout barevných sladkých bombónků. Sedli jsme si potom na lavičku, mlsali a přitom jsme se dívali na krásný náchodský zámek postavený na kopečku a dohadovali jsme se, jak to asi vypadá uvnitř. No a večer, když už jsme se vrátili unavení domů a leželi v postýlce, babička nám zpívala tuhle tu písničku o náchodském zámku a o tom, jak dřív odváděli chlapce na vojnu a posílali je do války. A když takový chlapec měl rád nějaké děvče a to děvče mělo zase rádo jeho, tak to bývalo moc smutné loučení. Jestli chceš, tak ti tu písničku teď zaspívám. Víš co? Nejdřív si ale zase řekneme její slova. Náchodský zámeček vršku kulatého. Víš, ten zámek má totiž vysokou věž s kulatou střechou a proto se spí.

Vraný koníček, to je koník, který je úplně celý černý. Pojď, podej, má milá, podej mi ručičku.

kdybych tě nikdy nepoznala, nebylo by mi teď tak smutno. Tak, a teď ti tu písničku můžu zaspívat.

jak Pelandok zachránil buvola. Jednou se Pelandok, jak se v Malajsku nazývá malý trpasličí jelínek Kančil, vypravil za potravou a brzy došel k řece, do které se z vůle boží, neboť on je vznešený, zřítil mohutný strom. Strom padl na krokodýla, kterého přimáčkl k zemi. Na břehu byl také buvol a pil vodu. Krokodýl buvola uviděl a začal ho prosit. Ach, buvole, slituj se nade mnou, pomoz mi, odval ten strom. Buvol namítal. Jak bych ti mohl, krokodýle, pomoci, když nemám ruce, kterými bych kmen zvednul? A na co máš rohy? Ty ti jsou k ničemu. Buvol se zamyslel, popošel ke kmenu, strčil pod něj svoje rohy a nadzvedl jej. Sotva byl krokodýl na svobodě, zahryzl se buvolovi, kterému vděčil za svůj život, pevně do nohy. Buvol zanaříkal: co jsi mi to, krokodýle, udělal? Za mou dobrotu mi odplácíš zlem. Co pak to se dělá? Celou tu událost pozoroval Pelandok. Rychle vyskočil na kmen a zavolal: ty jsi hloupý, buvole. K čemu ti je obrovské tělo, když nemáš ani ždibec rozumu? Co pak jsi nikdy neslyšel, že všichni lidé a zvířata na tomto světě odplácejí za nejlepší činy a skutky nejhorším zlem a krutostí? Podívej se tam na tu rozervanou rohož, která plave po řece. Já se jí na to zeptám. Pelandok zavolal: heja, rohoži, jaké jsou zvyky na tomto světě? Když někdo udělá někomu dobro, čím se mu odvděčí? Rohož odpověděla: ani se neptej, podívej se na mne. Dokud jsem byla pěkná a pevná, měli mě lidé rádi. A teď, čím se mi odvděčili? Vidíš to sám. Pelandok se obrátil na buvola. Tak co? Zachoval se krokodýl nějak neobvykle? Samozřejmě, že ne. Já však o něčem pochybuji. Říkal jsi, že jsi sám nazvedl tenhle obrovský kmen. Já tomu nevěřím. Takovou sílu nemáš. Víš co, buvole? Zdvihni jej ještě jednou, abych tomu uvěřil. A ty, krokodýle, pusť zatím buvolovu nohu, aby mě mohl o své síle přesvědčit. Krokodýl pustil buvolovu nohu a Pelandok zavelel: buvole, nadzvedni kmen a krokodýl se postaví tam, kde byl dříve, abych viděl, jak to bylo. Buvol zvedl padlý strom, krokodýl si pod něj vlezl a Pelandok poručil: a teď, buvole, pust ten kmen. Buvol strom pustil, kmen zase spadl na krokodýla a Pelandok nařídil buvolovi, aby vylezl na břeh. Potom pronikavě zavolal: a máš to, krokodýle, odplatu za svou proradnost. Teď trp, ty nevěřící pse, kterému není radno činit dobro. Když to krokodýl uslyšel, zapřísáhl se: od tohoto okamžiku tě budou, Pelandoku, všichni krokodýly nenávidět a pronásledovat, dokud tě nedostanou. Však ty se jednou přijdeš k řece napít. Pelandok odpověděl: tvoje chyba, krokodýle. Proč jsi pustil buvola? Teď mě vyhrožuješ, že mě sežereš. Jak je libo, ale pamatuj si, že cokoliv hodlám udělat, o tom se neradím s nikým jiným než s vlastním rozumem.

0: Stojí buk uprostřed luk. Na tom buku 12 suků, v každém suku 30 ptáků. A každý pták jinak zpívá.
1: Tak co, už víte?
2: Stojí buk uprostřed luk.
0: Jeden buk?
2: Na buku 12 suků.
0: 12 suků.
2: Já už vím. No. Je to něco.
0: Něco.
2: Něco.
0: Něco.
2: Co má 12 kousků. V každém kousku je dalších 30 kousků a každý ten kousek je jiný.
0: Je? 12 kousků?
2: Mě vždycky maminka říkala, abych nebyl smutný, protože každý den je jiný. A i když máš někdy smutný den, tak ten další třeba může být hodně
0: to
2: veselý.
0: To je ten ptáček, jak zpívá jinak. A v každém suku 30 ptáků? To budou asi dny.
2: Dny v měsíci. No. A 12 suků, to jsou měsíce. A dohromady dávají jeden velký buk uprostřed luk. Jakože jsem kluk.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Bylo na večer, maková panenka uspávala včely a motýl Emanuel se roztržitě díval po nebi. Najednou povídá, jsem z toho celý pryč. A já taky nevím, jestli se mi to jen nezdá, řekla panenka. Na nebi svítil měsíc. Nebyl to ale starý, stříbrný měsíček. Byl žlutý jako blatouch, kolíbal se jako loďka a vezla se v něm cizí hvězda. Tohle přece není náš měsíc, řekla maková panenka.
2: To se ví, že to nejsem já, řekl někdo až na konci makového pole a jako kolo se odtamtud přikutálel stříbrný měsíc a rozčileně volal. Je to měsíc turecký, odskočil jsem si dolů na zem srknout rosy a on si mi zatím vylezl na nebe. A měsíc si sedl na mez pod makovým polem a nešťastně tam zářil. Panenka a Emanuel ho chvíli bezradně obcházeli, až Emanuel se ho zeptal, ty znáš aspoň trochu turecky?
3: Znám jen asi dvě slova, povzdychl měsíc.
1: Tak je na něho křikni, možná, že to pomůže, řekla panenka.
3: Měsíc vstal z meze a křikl,
2: Fagot minaret! Ať už jsi zpátky v turecké zemi.
3: Chvilku trvalo, než se to doneslo až nahoru. Turecký měsíc si to poslechl a líně zavolal dolů. Tyrgi kemel abrhe apakel.
1: Nikdo mu nerozuměl. Stříbrný měsíc na zemi svítil čím dál nešťastněji. A panenka povídá,
4: tak si tam na něho dojdi.
2: To víte. Já nikdy nebyl žádný hrdina, řekl měsíc a seděl.
4: Musím tam sama, řekla maková panenka. Doneseš mě tam?
1: A panenka se usadila Emanuelovi mezi křídla a letěli až k tureckému měsíci.
3: Líně klimbal na nebi, a cizí hvězda se v něm kolíbala jako v kolíbce.
4: Poslyš, doma už na tebe čekají. Máte tam asi na nebi pěkný pořádek, řekla mu panenka.
3: Měsíc pootevřel sotva na štěrbinku oko.
2: I co? Měsíc sem, měsíc tam. U nás jsme zvyklí na pořádek po Turecku. A zavřel oko.
1: A maková panenka zase nevěděla. Až za chvíli jí to napadlo. Zamávala tureckému měsíci pod nosem makovým květem, co si přinesla sebou. V tu chvíli se Turkovi rozlouskly oči do kořán a on povídá, Ali, Ali, to je vůnička. Na té vůni ho panenka vedla jako na provázku z nebe až dolů na zem a do úvozu pod makovým polem. Uložil se tam do trávy a usnul jako dudek. Stříbrný měsíc přestal se smutkem, vstal z meze, vesele si poskočil a vylezl si zpátky na nebe. A maková panenka a motýl Emanuel tam počkali, až úvozem pojedou medáci do Turecka pro turecký med. Medáci přijeli, naložili turecký měsíc na prázdný vůz a odvezli ho do Cařihradu.

netopíří kouzla. Simsala, pum, bim, hi. Zavřete oči a poslouchejte sametový šum mých křidélek. Přilétám k vám. Já, netopír kouzelník, magický Pierre. Oh, lala. Opět vám poodhalím tajemný svět magie a čar. Ale pozor, jsou to kouzla nebo ne? Hi. O tom se přesvědčte sami. Dávejte pozor. Začínáme. Z vašich dopisů jsem vyčetl, že máte v oblibě zvláště efektní barevná kouzlíčka. Dobře. Připravil jsem si pro vás další. Ukážu vám, jak udělat v obyčejné sklenici vody ohňostroj barev. Gejzír rozmarné barevnosti. O, jaká nádhera. Navíc na tomto triku můžete odpozorovat několik základních vlastností oleje a vody. Budete na ně

oliva. Do každé skleničky s olejem jinou barvu a zamíchejte. Teď přijde to hlavní. Do vysoké sklenice s teplou vodou pomalu nalijte část oleje s jednou barvou z té jedné sklenice a pak část oleje s druhou barvou z druhé sklenice. Co se stane? Co pozorujete na hladině? Olej s vodou se nemísí, protože olej má větší hustotu než voda. Zůstává nahoře na hladině. Barvivo ale proniká přes vrstvu oleje do vody a klesá ke dnu. Cestou ale nechává ve vodě barevné stopy, které připomínají různobarevné obrazce ohňostrojů. Krása, nespa? Barvy se promíchávají a mísí, vznikají nové a nové odstíny. Když vylijete olej s barvivem do vody, je zajímavé pozorovat, jak bublinky oleje spěchají na hladinu a jak se jimi naopak barvivo prodírá a vytváří pozoruhodné magické obrazce. Možná zahlédnete, jak najednou ze dna vyletí částečka barviva zase vzhůru, aby nakreslila ještě něco dalšího. Je to proto, že v ní asi uvízla nějaká nepatrná částečka oleje. A místo oleje je nahoře, takže barvivo vynese sebou zase vzhůru. Je to vskutku čarokrásná podívaná. Jaké barvy jste namíchali? Co vidíte v barevných obrazcích? Jaké obrazy? Napište mi, jak tenhle váš kouzelnický trik dopadl. Můžete si barevné tvary ve vodě i vyfotit a poslat mi obrázek. Těším se. A těším se i na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele. V roji jisker zmizí přítel, který kouzlí vesele.

0: Druhá kapitola. Když nastal velký den cesty, probudil se mumínek velmi brzy a běžel se podívat k oknu, jaké je počasí. Stále bylo zamračeno. Mraky ležely nízko na kopci a v zahradě se ani lísteček nehnul. Čenichu, vstávej, jedeme, zavolal mumínek a seběhl po schodech do kuchyně. Připadal si ohromně smělý a nesmírně silný. Maminka jim balila na cestu obložené chlebíčky a na stole v salonu ležela spousta tlumoků, košíků a krabic. Milá maminko, pravil mumínek, je vyloučená věc, abychom všechno brali sebou, vždyť by se nám vysmáli. V opuštěných horách je chladno, odpověděla maminka a přibalila jim dva svetry a pánev. Máš kompas? Samozřejmě, odpověděl mumínek. Nemohla bys nechat doma aspoň talíře? Chtěli jsme jíst na zelených listech. Jak si přeješ, miláčku, řekla maminka a zase si talíře vzala. Tatínek vám dává do pořádku prám. On datra spí. Kde je čenich? Tady, odpověděl čenich nazlobeně, jak bylo jeho ranním zvykem. Byl tak ospalý, že měl celý obličej pomačkaný. Vyšoural se na schody, podíval se na misku s mlékem a okamžitě se probral. Miska již nebyla plná, určitě mléka někdo upil, kotě tam bylo. Určitě se vrátí a třeba se posadí a bude na něho čekat, až přijde zase domů. Pak by mu mohl být celý vesmír ukradený. Na břehu řeky ležel připravený prám s rozvinutou plachtou. Držte se uprostřed řeky, řekl tatínek. A až uvidíte něco nezvyklého s kulatou střechou, tak je to observatoř. Ondatra říkala, že tam bydlí spousta profesorů, co mají na starosti jenom hvězdy a nic jiného. Velké a malé, prostě všeho druhu. Tak vytáhněte kotevní lano. Zatím ahoj. Ahoj, ahoj, volal mumínek s čenichem. Prám se dal do pohybu po proudu řeky. Mějte se dobře, volala mumínková maminka. A vraťte se v neděli domů. Budeme mít piškotový dort s ovocným želé a šlehačkou. Nezapomeňte si vzít vlněné kalhoty, když bude chladno. Prášky na bolení břicha jsou v levé boční kapse. Prám však už minul první zákrut řeky a před cestovateli se prostírala řeka. Neobydlená a vábící do neznámých dálek. Zanedlouho se břehy zvýšily a v dálce se jako stín tyčily k nebi opuštěné hory. Řeka byla stejně šedivá jako nebe a panovalo naprosté ticho. Ptáci nespívali, na vodní hladině sebou nemrskala žádná ryba a po observatoři ani vidu, ani slechu. Čenich trval na tom, že bude kormidlovat, ale za chvilku se unavil. Už tam budeme? Zeptal se. Tohle je cesta nesmírně velkého významu, odpověděl mumínek. Jen nemnoho tvorečků se něčeho podobného může účastnit. Ale nic se neděje, namítl čenich. Jenom pořád stejně šedivé hřbety a nic na práci. Mohli jsme lovit perly a udělat poličky v jeskyni. Perly, odpověděl mumínek. Vždyť to byly jenom bílé kamínky. Tohle je ovšem vážná věc, chápeš? Svět může kdykoliv zaniknout a my tady jsme kvůli tomu, abychom zjistili, co se dá v té záležitosti podniknout. Včera si nemluvil o ničem jiném, než o nebezpečných hvězdách. No, co? To bylo včera, řekl čenich. Řeka tekla zvolna dál, šedivá a tichá. Za soumraku spatřili asi 50 hatifnatů plavících se na východ. Letos vytáhli pozdě, poznamenal mumínek. Viděl jsi je někdy zblízka? Nic neříkají a o nikoho se nezajímají. Jenom jedou a jedou, mávají tlapkami a upírají zrak na obzor. Tatínek říká, že nikdy nedorazí, kam chtějí, a pořád touží někam jinam. Čenich se díval na hatifnaty. Byli velice malí, bílí a neměli obličeje. Ne, odpověděl po chvíli. Žádného jsem zblízka neviděl a ani potom netoužím. Pojedeme ještě dlouho? Mumínek vzdychl a v dalším zákrutu se ujal kormidlování prámu sám. A v tom spatřil na břehu u řeky něco neobvyklého, něco podobného světležluté homoli cukru. Byla to první veselá barva, kterou za celý týden uviděl. Co to je? Vykřikl čenich. Observatoř? Ne, řekl mumínek, to je stan. Žlutý stan a uvnitř svítí světlo. Když připruli blíž, uslyšeli, jak ve stanu někdo hraje na foukací harmoniku. Mumínek přeložil kormidlo. Prám se zvolna otočil k pevnině a bezpečně se zastavil u břehu. Halo? Zavolal mumínek opatrně. Hudba ustala. Ze stanu vyšel nějaký divous ve starém zeleném klobouku a s dýmkou v ústech. Ahoj, řekl. Hoďte sem to kotevní lano. Nemáte náhodou na palubě trochu kávy?
1: Celou plechovku, vykřikl čenich. Cukr taky, já jsem čenich. Ujel jsem aspoň 100 mil, skoro celou cestu jsem kormidloval a mám doma tajemství, které začíná na K a končí na E. Tohle je mumínek, jeho tatínek postavil celý dům.
0: Opravdu, řekl divous a zadíval se na ně. Já se jmenuji Šňupálek. Udělal před stanem ohýnek a postavil na kávu. Ty tady bydlíš úplně sám? Zeptal se mumínek.
2: Bydlím tak trochu všude, odpověděl Šňupálek a přinesl 3 šálky. Dnes jsem zde, zítra jinde. To je velká výhoda, když se bydlí ve stanu.
0: Vy někam cestujete?
2: Ano.
0: Do observatoře, odpověděl mumínek vážně. Chceme se podívat na nebezpečné hvězdy a zjistit, zda je vesmír opravdu černý.
2: Tak to bude dlouhá cesta, poznamenal Šňupálek.
0: Pak se na delší dobu odmlčel. Když byla káva uvařená, nalil jí do šálku a řekl.
2: U komet nikdy nevíme, na čem jsme. Přilétají a odlétají. Jak se jim zlíbí? Třeba sem vůbec nepřiletí.
1: Co to je kometa? Zeptal se čenich.
0: A oči mu stemněly.
2: Ty to nevíš? Řekl Šňupálek. Copak se nejdete podívat na nebezpečné hvězdy? Kometa je osamělá hvězda, která ztratila hlavu, řítí se vesmírem a má za sebou žhnoucí ohon. Všechny ostatní hvězdy obíhají po pravidelných dráhách. Kometa se však může vynořit kdekoliv.
0: Taky tady.
1: A co potom?
0: Zašeptal čenich.
2: Nastala by pohroma, odpověděl Šňupálek. Celá země by se rozbila na kousky.
0: Jak to všechno víš? Zeptal se ho mumínek zvídavě.
2: Šňupálek pokrčil rameny.
0: Říká se to. Chcete přilít kávu?
2: Ne, děkuju, odpověděl mumínek. Nemám už na kávu chuť.
1: Já taky ne, vybuchl čenich. Mně je špatně, půjdu zvracet.
0: Dlouho bez hlesu seděli a dívali se na pustou krajinu. Šňupálek vytáhl foukací harmoniku a zahrál nějakou neznámou večerní písničku. Nyní bylo nebezpečí pojmenováno. Kometa. Mumínek se podíval na nebe. Bylo šedé, klidné a všední. Jenže teď věděl, že někde za mrakovou pokrývkou na ně letí planoucí hvězda, kometa s dlouhým zářícím ohonem a čím dál víc se přibližuje.
2: Kdy sem přiletí?
0: Zeptal se mumínek najednou.
2: To asi vědí ve vaší observatoři, odpověděl Šňupálek a zvedl se. Dnes večer to ale určitě ne.
0: Neuděláme si malou procházku, než bude tma?
1: A kam?
0: Zeptal se čenich ustrašeně.
2: No, Kamkoliv, odpověděl Šňupálek. Jestli ovšem chceš za každou cenu někam jít, tak se třeba můžeme podívat do strže z granáty.
1: Z granáty? Zvolal Čenich. Jsou pravé?
2: To nevím, odpověděl Šňupálek. Krásné, ale jsou.
0: Vydali se tedy do pusté krajiny. Lezli opatrně mezi balvany a pichlavým křovím.
2: Kdyby svítilo slunce, jiskřili by ještě víc, poznamenal Šňupálek.
0: Čenich neodpověděl. Vousy měl očekáváním naježené a nevolnost ho úplně přešla. Tápali divokou roklí, jejíž půda byla protkána hlubokými trhlinami. S nastávajícím soumrakem se kolem nich rozhostilo pochmurné ticho. Hovořili spolu šeptem. Jděte opatrně, řekl Šňupálek potichu. Tady je to. Naklonili se a podívali se dolů. Na dně úzké rozsedliny se v mizivém světle třpitily myriády červených kamenů, spousty malých komet v černém vesmíru.
1: Jsou všichni tvoje? Zašeptal Čenich.
2: Dokud tady bydlím, tak ano, řekl Šňupálek nedbale. Patří mi všechno, co vidím, a to mi dělá radost. Jestli chceš, tak mi patří celá země.
1: Myslíš si, že bych jich si mohl pár vzít?
0: Zeptal se Čenich toužebně.
1: Dala by se za ně koupit plachetnice nebo kolečková lyže?
2: Vezmi si jich, kolik chceš, odpověděl Šňupálek se smíchem.
0: Čenich začal do rozsedliny opatrně slézat. Poškrábal si přitom čumák a několikrát mu nechybělo mnoho k pádu, ale zatěl zuby a lezl dál. Když se konečně ocitl u svého cíle, zhluboka se nadechl a rozechvělými tlapkami začal granáty sbírat. Co byly mumínkovi kamínkové perly proti tomuhle? Třpitivá hromada byla stále větší a Čenich postupoval pořád dál do rozsedliny, štěstím celý bez sebe.
2: Haló, zavolal Šňupálek zhora. Nevylezeš už?
1: Ještě ne, křičel Čenich. Je jich tu přece taková spousta.
2: Padá rosa a za chvilku se ochladí, ozval se Šňupálek znovu.
1: Ano, ano, odpověděl Čenich. Hned to bude.
0: A šel do rozsedliny ještě dál. Svítili mu tam vstříc dva velké rudé granáty. Tu se ale stalo něco strašného. Granáty se pohnuly, zamrkaly a dali se do pohybu. Za nimi se vleklo šupinaté tělo, které při pohybu po kamenech mrazivě chřestilo. Čenich jenom vykřikl, pak se obrátil a dal se na útěk. Skákal, uháněl a pádil v divokém úprku ke skalní stěně a s tlapkami vlhkými hrůzou se po ní začal šplhat. Pod ním něco tiše a hrozivě syčelo. Co je s tebou? Ptal se ho mumínek. Proč tak spěcháš? Čenich neodpověděl, jenom šplhal a šplhal a když vyběhl nahoru, zhroutil se jako hromádka neštěstí. Mumínek a Šňupálek se naklonili nad rozsedlinu a podívali se do ní. V hlubině spatřili obrovskou ještěrku přikrčenou na hromadě granátu. Přime, oháňce, zašeptal mumínek. Čenich seděl na zemi a plakal. Už je to za námi, pravil Šňupálek. Neplač, miláčku.
1: Granáty, vzlikal Čenich. Ani jeden jsem si sebou nevzal.
0: Šňupálek se posadil vedle něho a pravil vlídně.
2: Já vím. Všechno se stane těžkým, když chceme věci vlastnit, nosit je sebou a mít je. Já se na ně jenom dívám a když jdu pryč, odnáším si je v hlavě. To mi dělá větší radost než nošení zavazadel.
1: Mohl jsem je mít v baťohu, řekl Čenich zničeně. Dívat se na věci přece není totéž jako okusit je a vědět, či nám patří.
0: Vstal a hlučně se vysmrkal do tlapky. Pak zamyšlení a posmutnělí putovali tmící se roklí naspět. Díky Šňupálkovi bylo další cestování mnohem veselější. Hrál jim písničky, které dosud nikdy neslyšeli, naučil je pokr a jak se loví ryby na třpitku. A vyprávěl bláznivé a neuvěřitelné příběhy.
3: Jak to vypadá?
4: No, Žižka měla taky jedno oko a učíme se o něm do dnes.
3: Hele, když se na to nebudeš šmatat, když se nebudeš platit a když nebudeš mrkat, tak to vydrží.
4: Hele, Honzo, a hlavně se neboj. Řekni, že zastupuješ 20 dětí z naší obce.
3: Proč dětí, ať řekne klidně mládež, ne?
5: Jasně, mládež. Jasně, mládež.
4: No takže zastupuješ 20 mládeží z naší obce a když pořád chtějí nějakou tu činnost, tak ať nám koukaj ten hrad navali.
5: No jasně, správně.
6: K poslednímu bodu promluví ředitel školy Vávra.
7: Jak víte, příští rok odcházím do důchodu. Každý člověk po sobě rád něco zanechá, někdo sepisuje paměti. Já sepisoval žádosti, aby se něco udělalo s naším hradem Brtníkem. A nic. Nic. Památkáři ho mají v plánu za 5 let. Až najednou přišel tenhle ten návrh našich dětí, který jste si jistě všichni přečetli.
8: No to teda přečetli. A řeknu vám, že...
7: Než se dáme do diskuze, snad bychom měli pozvat toho chlapce dál.
6: Jen do pocem.
9: Dobrý den.
6: Sedni si, chlapče.
9: Děkuji.
6: No tak se posaď.
8: Tak já jsem si teda přečet, co ty děti sepsali. A řeknu vám, mě to připadá jako hloupost. Co? No, dát dětem hrát, co pak to je normální?
4: Slovo si vzal Jouza, Jenda stojí, voko normální, nikdo si ničeho nevšim. Pilátová alias Černá kronika se šklebí a kejvá hlavou.
10: Pilátová se šklebí a kejvá hlavou.
11: My nechceme celý hrát. Chceme jenom věž. Ve věži by byla klubovna a dole muzeum.
8: Tady švagrová Pilátová by vám nejlépe řekla, co děti bez dozoru dovedou. Prosím, švagrová Pilátová by řekla nejlépe, co děti bez dozoru dovedou. Prosím.
12: V obci Kukleny si vyšli 2 nezletilí chlapci ke stohu slámy. Pomocí 2 kamenů zkoušel vykřesat oheň. Pokus se podařil, stok schořel do posledního písmenka. Jste velká. V obci Vraná ploštice skupinka nezletilých si hrála se stavidlem rybníka o rozloze 2 hektarů, až rybník zcela vypustila. V obci Bouchálka odbrzdili nezletilý bagr.
4: Černá kronika furt něco malé.
13: Měli bychom se podívat na ty její jahody. Vitamíny už stejně nepotřebujeme.
10: Ano, vyplenit černý kronice zahradu.
12: S náloží dynamitu a vyhodili do povětří skladiště mykané příze.
8: No, a ještě přeští švagrová, co se stalo v obci Hulín.
12: V obci Hulín nezletilí...
6: To by snad stačilo, ne? Tak vy tedy myslíte, že... Posaď se, chlapče. Vy tedy myslíte, že by ty děti mohly na hrádku způsobit škodu?
7: Neplač, Jendo, ještě jsme neprohráli. Ty teda myslíš, že je lepší nechat ten hrad bez užitku chátrat, než svěřit ho dětem?
8: Pozor, bez užitku ne. Vypracoval jsem následující plán.
14: Piggy vtip.
15: Sedí rodina u stolu a Mařenka začne směrem k mamince volat.
14: Mami, mami!
15: A maminka jí řekne.
16: Ale Mařenko, při jídle se nemluví.
15: Po skončeném jídle maminka povídá.
16: Teď už mi můžeš říct, o co šlo.
15: A Mařenka na to.
14: Teď už je to jedno, mami. V tom salátě, co jsi jedla, byl brouk.

O zelené huse. Běž, pohádko, běž, až na zlatou věž. Rozhlédni se kam a pak rovnou k nám. Žil muž se ženou a měli 12 dětí. Dětí měli hodně, ale v hrnci mívali málo nebo vůbec nic a v chalupě býval hlad. Jednoho dne šel otec s nejstarší dcerou do lesa na dříví, aby se doma alespoň ohřáli. Pojednou uslyšeli za sebou dusot kopyt a hrčení kol a než se nadáli, zastavil vedle nich kočár. V kočáře seděla pana, celá zelená. Vyklonila se z okna a zeptala se muže. Proč jsi smutný? Co pak tě trápí? Muž se nepolekal. Myslil, že ho už nic horšího nemůže potkat, než nouze a hlad, a těch měl nad hlavu. Řekl proto hezky nebojácně podivné paně o svém trápení a pana odpověděla. Jestli mi dáš svou nejstarší dceru do služby, budeš mít všeho víc, než potřebuješ. Naplním ti sklep jídlem a pitím a nikdy ti jídla ani pití neubude. Tvoje dcera se bude u mě mít dobře a po 7 letech se může zase vrátit. Rozmysli si to a jestli budeš chtít, přiveď děvče k velikému pařezu, který stojí na pasece. Potom pana odjela. Muž se rozmýšlel. Což o to? Bylo by dobré, kdyby člověk měl všeho dost a nelehal a nevstával s prázdným žaludkem. Ale dát dceru kdo ví, komu se mu přece jen nechtělo. Dcera se už rozmyslila. Tatínku, povídala, jen mě do té služby pošlete. Všem nám bude líp. Přemlouvala otce a přemlouvala, až nakonec povolil. Odvedl dceru k velikému pařezu na pasece a vrátil se domů sám. Děvče dlouho nečekalo. Za chvilku se objevil kočár, zelená pana poručila dívce, aby nastoupila, a sotva dívka usedla do kočáru, jako by kočár dostal křídla, letěl lesem, že se stromy kolem jen míhaly. Muž přišel domů a řekl ženě. Jdi do sklepa a přines chleba, máslo a sýr a nezapomeň na láhev vína. Co se to s tebou, muži, děje? Zabědovala žena. Dobře víš, že máme sklep prázdný a chceš na mě, abych ti podstrojovala jako pánovi. Jen jdi, přikázal muž. Žena šla tedy do sklepa a na schodech zůstala stát jako omráčená. Sklep byl plný. Plníčky jídla a roztodivných lahví. Vzala, co si muž přál, i jednu z lahví vzala a pospíchala nahoru. Muž na ní čekal u stolu a usmíval se. Tak vidíš, neříkal jsem ti to. A teď jí vyprávěl, jak se všechno zběhlo s jejich dcerou, se zelenou panou a vším tím bohatstvím a štěstím, které je potkalo. Od té doby měli muž, žena i děti dost jídla a nemuseli hladovět. Dobře se jim vedlo. Dívku odvezla zelená pana hluboko do lesa, tak hluboko, kam ani lidé nechodili, jenom zvěř žila v té končině. A ptáci létali ve větvích stromů. Tady stál na hebké louce veliký a nádherný zámek. Před ním kočár zastavil a zelená pana s dívkou vystoupila. V zámku bylo mnoho pokojů
a pokojíčků a dívka ode všech dostala klíče. Všechny pokoje každý den pěkně uklidíš, řekla zelená pana, a postele usteleš. Jen do jednoho pokoje, od kterého také dostaneš klíč, nesmíš po celých 7 let vstoupit. Potom zelená pana zmizela. Dívka žila v zámku docela sama. Každý den uklízela a zametala pokoje a stlala v nich postele. Zakázanému pokoji se vyhýbala. Rozmlouvala jenom s ptáky, kteří prospěvovali kolem zámku. Každý den našla prostřený stůl a nemusela se o nic starat, kromě toho, co jí zelená pana rozkázala. Tak plynul den za dnem, měsíc za měsícem a rok za rokem. 6 let uplynulo jako voda v řece a nadešel 7. rok služby. Ale čím víc se blížil konec služby, tím zvědavější se dívka stávala. Kdybych zakázaný pokoj odemkla, dveře maličko pootevřela a jen škvírečkou se podívala dovnitř, zelená pana by jistě nic nepoznala. Obcházela kolem dveří. Naslouchala. Za dveřmi však nebylo nic slyšet. Rozhlédla se ještě opatrně po chodbě, vsunula klíč do zámku a klíč se v zámku sám otočil. Dívka se trochu polekala, ale zvědavost byla silnější než strach. Pomaloučku pootevřela dveře a škvírečkou nahlédla dovnitř. Uviděla veliký pokoj, v pokoji veliký rybník a na rybníku plula zelená husa. Jakmile dívku spatřila, zamávala křídly, zarmouceně zakejhala a zvolala. Škoda, přeškoda, že si dveře otvírala. Ještě rok, jediný rok a byla bych vysvobozena ze zajetí. Teprve za 100 let se narodí zase někdo, kdo by mě mohl vysvobodit. Jdi neposlušná, odkud si přišla. Poděšená dívka vyběhla ze zámku. Před zámkem stál kočár a čekal. Dívka vsedla do kočáru a kočár ji odvezl až na paseku k velikému pařezu. Nedaleko odtud se procházeli její rodiče. To je dobře, že se zvrátila, řekl otec. Budeme se mít všichni dobře. Ale když se vrátili domů, byl sklep prázdný a po jídle a víně ani památky. Do chaloupky se vrátila stará nouze a na to, jak se měli dobře, jenom vzpomínali.

0: básničku.
1: Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
0: A teď ještě jednou.
1: Moře večer odpočívá po práci, vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
0: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.tigy.cz a tam ji najdete.

0: pátek je pro čarodějnici tím, čím pro jiné lidi neděle. Jako lidé v neděli nepracují, nesmějí čarodějnice v pátek čarovat. Když to přesto udělají a přijde se na to, musí platit pokutu. Malá čarodějnice dodržovala páteční klid zvlášť svědomitě. Ve čtvrtek večer zavřela koště a kouzelnickou knihu zamkla do zásuvky ve stolu. Jistota je jistota. Jednou v pátek, když zase knihu zamkla, seděla malá čarodějnice za pecí a nudila se. Najednou zaslechla zaklepání na domovní dveře. Zvědavě vyskočila a běžela se podívat. Před kouzelnickým domečkem stály dvě děti.
1: Dobrý den, zvolala malá čarodějnice. Co pak chcete?
2: Ale zabloudili jsme a tak jsme se chtěli zeptat na cestu do města, řekl chlapec.
0: Malá čarodějnice vzala děti dovnitř a vykouzlila jim báječné pohoštění. A potom se jich zeptala, jak se jmenují. Chlapec se jmenoval Tomáš a holčička Jana.
1: A ty?
0: Zeptal se Tomáš přes okraj svého hrnečku.
1: Kdo jsi ty?
3: Jsem čarodějnice a tohle je můj kouzelnický domeček.
1: Jú!
0: Vykřikla holčička polekaně.
1: Ty jsi opravdická čarodějnice, která umí čarovat. Mám vám předvést nějaké kouzlo?
0: Zeptala se malá čarodějnice.
4: Počkat, počkat! Skočil jí do řeči Havran. Ty jsi asi zapomněla, že je dneska pátek. Opovaž se!
0: Malá čarodějnice dlouho neuvažovala. Přiklopila okenice na všechna okna a dala na ně závory. A pak začala čarovat. Na kuchyňský stůl vykouzlila morčátko, křečka a želvu.
1: Je, ty to ale umíš,
0: radovali se děti.
1: Tě, to je teprve začátek,
0: prohlásila malá čarodějnice a pak kouzlila skoro 2 hodiny pořád něco nového. Děti se nemohly vynadívat. Potom ale řekla.
1: Tak a teď dost, musíte už domů.
3: Už? Ano, je nejvyšší čas.
0: Teprve teď si děti všimly, jak už je pozdě.
1: Tak moc krát děkujeme.
0: Malá čarodějnice je honem ještě vyvedla na cestu. Když se vracela domů, stál nad štítem kouzelnického domečku mrak černý jako smůla.
4: No, tady to máš, zakrákal Abraxas. Chomnice Bimbula se dívala asi komínem.
1: Ale mohl by to být,
0: rozpačitě uvažovala malá čarodějnice,
1: obyčejný černý mrak, já alespoň nevidím násadu koštěte.
0: Ale v duchu byla velice ustaraná.
1: Co teď, jestli to opravdu byla teta Bimbula, taková smůla,
0: určitě by na malou čarodějnici žalovala. Malá čarodějnice čekala den za dnem, celý týden, ale před nejvyšší čarodějnici předvolána nebyla. A tak si s úlevou pomyslela.
1: Tak to tedy přece jen nebyla teta Bimbula.
5: Piggy hádanka. Když se pluhem pěkně zoře, zavlní se jako moře. Co je to?
6: Tak co? Už víte.
7: Když zafouká vítr, víš, co se vlní?
8: Ne.
7: Viděl jsi někdy, jak do obilných klasů fouká vítr a celé pole vypadá jako zlaté vlnící se
8: moře?
7: Když se pluhem pěkně zoře, zavlní se jako moře. Co je to?
8: Pole.
7: Pole s obilím, ano.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Záhadné zmizení kudly Tederona. Nad místem, které se dříve jmenovalo Kilimandžáro, stál vysoký sloup černého prachu. Byla to nevšední podívaná. Dav nábožně zmlkl a hleděl vzhůru. Ale když se s pomocí větru ten oblak rozptýlil, někdo z diváků zaječel.
2: Lidi, koukejte!
1: A hned se přidali ostatní.
3: Co to je? Potkaní! Mraky potkanů a myší!
1: Ti bázlivější se dali na útěk. Ostatní zůstali stát a zírali. Z trosek opravdu prchali myši a potkani, ale profesorův neomylný zrak mezi nimi rozpoznal i něco jiného. Desítky, ne-li stovky lichožroutů. A teď už to viděli všichni. Ano, Dederonovi hoši se nechali spatřit. Už to bylo jedno. Nebylo proč a kam se skrýt. Nebylo s čím splynout, protože všude okolo leželi jen závěje prachu. Celý gang byl doslova rozprášen. Pár deváťáků a několik neohrožených padesátníků popadlo kameny. Začali prchající lichožrouty bombardovat.
4: Nasaďte na ně hadice,
1: zazněl povel z hasičského vozu.
5: Ne, ne, vodu, ne,
1: to vykřikl profesor Kadeřábek a postavil se tělem proti hubici hadice, kterou sem hasiči okamžitě dovlekli. Teď zůstali v rozpacích stát. Dva policisté se marně snažili toho starého muže odtáhnout. Kdyby chlapi u hydrantu vodu spustili, mocný gejzír by ho odhodil několik metrů daleko.
6: Veliteli, je to nějaký zaseklý,
1: hlásili hasiči u hydrantu. Zápolili srazavým kohoutem. Ta chvíle zdržení stačila, aby se lichožrouti mohli rozprchnout do uliček a skrýší dolního města.
5: Sláva,
1: jásal profesor.
6: Pomoc,
1: ozvalo se z výšky. Něco se tam nahoře dělo. Jeřábník v kabině poskakoval a máchal rukama. Profesor Kadeřábek se policistům vytrhl a sáhl do kapsy pro triédr. Zaměřil a viděl to jako před sebou. Divoký, vychrtý lichožrout s velkým spínacím špendlíkem v každém uchu šarmoval malou kudličkou. Jeřábník před ním uhýbal a bránil se lokty.
5: Tak je to on!
1: Profesor zatajil dech.
5: Kudla Dederon!
1: Že se něco v kabině jeřábu děje, poznali na zemi všichni, ale pouhýma očima nemohli vidět to, co bez dechu sledoval triedrem profesor. Teď mu na chvíli jeřábník zmizel z očí. Sklonil se pod sedačku a když se znovu objevil, držel v ruce nějakou těžkou železnou kliku. Hever, či co, rozmáchl se a uhodil. Profesor viděl, jak ten náraz vymrštil kudlu Dederona z kabiny. Vyletěl do vzduchu, ale nepadal k zemi. Začal se vytrácet. Mizel profesorovi před očima, splýval s povětřím. K zemi se snášela jen jakási drobná věc. Třpitivě se zaleskla ve slunci, než dopadla do prachu vedle jeho nohou. Profesor jej bytě zvedl a strčil do kapsy. Vypadalo to jako maličká stříbrná dívčí pudřenka.
4: To by snad stačilo, řekl starší policista. Teď půjdete s námi na stanici a tam to všechno řádně sepíšeme.
5: Tak to ne, pánové,
1: zvolal profesor Kadeřábek.
5: Na stanici s vámi půjdu, ale všechno si to řádně sepíšu až doma.
0: A teď je tu pohádka na dobrou noc, děti!

Myšáci a myšulindy, nastražte ušiska, protože je tady zase vaše internetová myška Bibi. Letím a míhám se, abych byla rychle u vás, i když bych dnes měla přijít husím pochodem. Dnes bude řeč o husách. Teda trochu o husách. Něco husího zkrátka padne. A proč husího? Hned vám to povím. Píše mi holčička Bertina z Prahy. Bertina, to je zajímavé jméno, to jsem ještě nikdy neslyšela, ale moc se mi líbí. Možná je to jenom přezdívka, i tak je pěkná. Bertina píše. Čau ves Bibi, proč a jak se dělá lidem husí kůže? Berto, bude mi potěšením. Zdá se to sice jasný jak facka, ale není to tak jednoduchý, jak to vypadá. Určitě ale každý víte, o co se jedná. Když vám někdo vykládá, třeba na táboře, strašidelnou historku, nebo když jste nějak napjatý, anebo když je vám zima, v tu chvíli vám naskočí husí kůže. Vypadá to, že chloupky na rukách se jakoby naježí a na kůži se z toho udělají takové droboulilinkaté výstupky. A tím jsme vlastně rovnou u toho. Proč se tomu říká husí kůže? Protože tady ty drobné výstupky vypadají úplně stejně na kůži husí, když je husa čerstvě oškubaná. Jak ale přesně vzniká husí kůže? Někdo ji říká divnějc, husina. Naskočila mi z toho husina, jsem třeba slyšela. No. Tak na to, jak ta husina vzniká, jsem se musela zahryznout do sítě. Ale už to všechno o husí kůži vím. Je to vlastně takovej reflex. Reakce na něco. Chloupky jsou v kůži uložený na šikmo a každý jednotlivý chloupek je svým kořínkem napojený na zvláštní svaleček, který mu se říká vzpřimovač. A tenhle ten sval se v případě strachu nebo zimy nebo nějakého rozruchu stáhne a na něco tím svým stažením jakoby reaguje. A jak se stáhne, stáhne i ten kořínek a tak napřímí celý chlup. A to místečko napřímení je pak na kůži viditelný tím výstupkem. Takže takhle to je. A husí kůži nemají jenom lidi, mívají ji i některý zvířata. Třeba kočky a psy. Má to u nich takovou obranou funkci. Jednak ty zdvižený chlupy prý nějak líp chrání kůži před chladem. Když je vám zima, husí kůže je taková obraná reakce těla. Tělo se vás tím snaží zahřát. Pak se to děje ještě proto, že když se zvířata naježí, hned vypadají na první pohled větší, což může být výhoda. Když po vás jde třeba nějaký zvíře, tak se pak takovýho naježence lekne. Řekne si, ty jo, ten je veliký a naježenej, toho tak snadno nepřeperu. A nechá vás bejt. Takže husí kůže je vlastně docela užitečná věc. To musím říct Justýně tohleto. Jestli ovšem nebude trvat na tom, aby se začalo říkat kachní kůže místo husí kůže. Bejvá na tyhle věci někdy děsně háklivá. No to se uvidí. Každopádně teď letím šmejdit.

0: Ráno začali zpívat ptáci, pak zakokrál kohout a potom vstal i úplně největší pes Fík. Protáhl se, zazýval a šel se k pumpě umýt. On je dost čistotný. Potom chytal hezkou chvilku lelky, ale žádného nechytil. Předpolednem přišel listonoš a přinesl psaní od babičky. Fík byl rád, že mají návštěvu a běžel listonoše slušně přivítat. Vyskočil si na něj, opřel se mu tlapami o rameno a vlídně se na něj usmál. Rád by se s ním byl i pomazil, jenže to jaksi nevyšlo. Chudák pošťák se pod tíhou svalil a volal o pomoc. Co pak je? Přiběhl tatínek. Ale no to ne, to je mi moc líto, pane listonoš, řekl omluvně, vyda pošťáka na zemi. No, nemůžete říct, že máte na dvoře tygra? Zlobil se pošťák. Člověk by si dal pozor. To není tygr, pane listonoš, vymlouval se tatínek. To je s odpuštěním pes, jenom je drobátko větší. Na takového psa byste měl mít zbrojní pas. Zahudroval listonoš, dal tatínkovi dopis a honem upaloval pryč. Fíku, to nesmí skákat na pány, pohrozil tatínek velepsovi. Fík stahl ocas mezi nohy, co si zabručel, a klidil se do své chaloupky. Jenže byl tuze zvědavý a když za chvíli viděl, že tatínek nese ke vrátkům jakousi tabulku, šel se na ní hned podívat. Bylo na ní napsáno: pozor, hodný, ale moc veliký pes. Jak tatínek tu tabulku přitloukal, šla okolo sousedka. Krásného pejska máte, haha, pravila s obdivem. A jak moudře kouká, podívejte. No, tak rozumně vypadá, jenom promluvit.
1: A proč?
0: Promluvil Fík. Za to sousedka naráz oněměla.
1: No, no,
0: poznamenal Fík a šel honit slepice. Necháš je? Křikla na něj Ája. Pojď sem!

0: Fík poslušně přiklusal a sedl si před Áju. A jak tak seděl, byl pořád ještě větší než ona.
1: Nesmíš honit slepičky, uličníku, kázla mu. Ony jsou hloupé.
2: No právě, ušklíbil se Fík.
1: A hle, ty ses naučil mluvit, podivila se Ája.
0: Tatínek se ani moc nedivil, jenom řekl, že se to musí nějak využít. Bude chodit nakupovat. Hned to zkusím a pošlu si ho pro pivo, rozhodl.
3: Snad by se mu měl napsat lísteček, řekl Čudla.
0: Jaký lísteček? Na co lísteček, divil se tatínek, umí mluvit, tak nepotřebuje lísteček.
3: Já myslím ceduli na krk pověsit. Pozor, ten pes umí mluvit. Víš, aby zas někdo nepadl domdlop.
0: Aha, no to by šlo, souhlasil tatínek a napsal lísteček. Pověsil ho Fíkovi na krk, aby byl dobře vidět a řekl mu. Běž do hospody a přines mi jedno pivo a slušně pozdrav.
2: Ale no, dyk já vím.
0: Zavrčel Fík a pelášil do vsi. Běžel dost rychle a za chvíli byl pošťákovi v patách.
2: Aha, musím pozdravit,
0: připomněl si Fík a ještě trochu přidal do kroku. A když už byl jenom krok za pošťákem, řekl hodně nahlas.
2: Dobrý,
0: ale dál se nedostal. Vylekaný pošťák se dal na úprk, až mu dopisy z brašny létaly. Fík běžel za ním a snaživě volal.
2: Dobrý den, halo, halo, poštovní muži, dobrý den.
0: No ale viděl, že listonoš o slušný pozdrav moc nestojí, tak toho nechal. Ostatně šel zrovna kolem cirkusu a vyparáděný principál kráčel proti němu.
2: Dobrý den,
0: slušně pozdravil Maxipes.
4: Jo, jo, dobrý den, zamyšleně odpověděl principál a teprve po dvou krocích mu došlo a vykřikl nadšeně.
1: Oho, ten pes umí mluvit.
0: Vrátil se do stanu a hned zase vyběhl s ohromnou šunkovou kostí. Mával tou vonavou kýtou Fíkovi před nosem a lákal ho.
1: Podívej, pejsku, každý den dostaneš takovouhle kýtu, když půjdeš k nám do cirkusu.
2: No, proč to neskusit?
0: Pomyslel si Fík a usedal skoro zlákat. Všechno to zkazil klaun, který řekl principálovi.
1: Pane šetiteli, pane šetiteli, já mám nápad. Nátřeme ho na pruhováno. Ano, pane šetiteli, pruhováno. Mluvící tygr bude lepší než mluvící pes. Pane šetiteli, ano.
2: No, tak to teda ne, rozlobil se Fík. Za tygra se přestrojovat nebudu. A vůbec, já musím pro pivo.
0: Vzpomněl si najednou. V hospodě, jak to měl nakázáno, Fík napřed mlčky ukazoval na cedulku, že umí mluvit. Jenže hostinský si myslel, že je to asi nějaká legrace a jenom se smál.
4: No co, ceduli si přečetl.
0: A tak Fík, jak to měl nařízeno, řekl nahlas.
2: Dobrý den, prosil bych jedno pivo.
0: Hostinský zamžikal očkama, zaječel a skácel se pod pult.
1: Já!
0: Fík chvíli čekal, co bude. No, ale nebylo nic. Hostinský nehnutě ležel a neměl se k obsluhování.
2: Co na plat, řekl si Fík. Musím se obsloužit sám.
0: Koukal, kde by bylo jedno pivo a uviděl sud. Naložil si ho tady na záda a klusal k domovu.
2: Tak, tady je to jedno pivo, řekl tatínkovi. Jo, a hostinský omdlel.
0: Já omdlím taky, spráskl ruce tatínek. Povídal jsem jedno pivo a ne jeden sud, ty nekňubo. No počkej, to si vypiješ.
4: Fík to považoval za rozkaz, odzátkoval soudek a vypil si to.
0: Na jeden mocný hlt. Od té doby už potom samo sebou nevyrostl ani o kousek. A tak mu ta chaloupka byla pořád dost velká.
5: To bylo tenkrát, když ještě stará Boleslav byla mladá a mladá Boleslav se ještě nenarodila. Tehdy ještě ani ječmen neměl fousy. Ale kocouři už fousy měli. I myšky už tenkrát měli fousy. Možná, že právě proto se myšky a kocouři tehdy tak kamarádili. I náš kocour měl jednu takovou malou myší kamarádku a bydlel s ní v psí boudě. V té boudě s nimi tenkrát bydlilo i několik broučků a taky hodně motýlů a květin. Byla to krásná psí bouda. Byla sice malá, ale pohodlná. Měla i záclonky v oknech a byla celá podsklepená. Jednou byla zrovna středa a venku pršelo. Když venku prší, tak se občas stává, že myš je pilnější a čistotnější než kocour. Kocour dnes nebyl pilný. Nechtělo se mu pracovat, tak aspoň četl, aby to vypadalo, jakože něco dělá. Kocour tedy seděl ve svém křesle, četl noviny a myška zametala podlahu. To je zvláštní, povídá najednou myška. To je zvláštní, že je tu na podlaze tolik drobečků.
6: Jakých bobečků?
5: Ale žádné bobečky, kocourku, jsou tu na podlaze drobky.
6: Říkáš, že jsou na podlaze bobky?
5: Ale žádné bobky, kocourku, chtěla jsem jenom říct, že přídle moc drobíš.
6: Vůbec tě neslyším, myško, asi jsem úplně ohluchl. Jsem hluchý, nemocný kocourek a musím honem dostat nějaké dobré jídlo, aby se mi zase navrátil sluch.
5: Když jsi tak nemocný, kocourku, to si musíš honem lehnout do postele.
6: Jakéže mi pošleš tele?
5: Ptal se zase kocourek, ale myška už poznala, že si kocour dělá legraci a smála se, až jí ouška poskakovala. Ne, kocourku, ty nejsi nemocný, ale mlsný, volala myška a smála se, až se jí dělali uzlíčky na ocásku. A kocour se taky smál a taky se mu dělal na ocásku uzel. A venku pořád pršelo a na kalužích vyskakovali vodní panáčci.
6: Venku prší, povídá kocour. Nemůžeme jít na procházku. Co budeme dělat? Pojď si na něco hrát.
5: Já si nemůžu hrát, kocourku. Musím přece zametat podlahu.
6: Mňau, podlaha neuteče. Zameteš ji večer.
5: Ale večer už budu moc ospalá, kocourku.
6: Když budeš večer ospalá, tak půjdeš spát a já potom zametu ty drobečky.
5: Tak dobře, kocourku. Hlavně, abys nezapomněl na ty drobečky. A na co si tedy budeme hrát?
6: No, přece na honěnou, řekl kocour.
5: Raději na slepou bábu, řekla myška. Při honičce mě vždycky hned chytíš.
6: Na slepou bábu ne. Já nemám rád, když mi někdo zavazuje oči. Zahrajeme si na kočku a na myš.
5: To ne. To je skoro stejné jako na honěnou. Raději si zahrajeme na schovávanou.
6: To by šlo, řekl kocour. Ale radši ne. Ty se vždycky schováš do nějaké dírky, kam za tebou nemůžu.
5: Tak na co si tedy budeme hrát, kocourku?
6: Co kdybychom si hráli na školu?
5: To je nápad, tralala. Budeme si hrát na hudební školu, tralala, tralala, tralalala, zpívala myška.
6: Mňau, nešťastný takový dům bývá, kde kocour mlčí a myš zpívá, zabručel kocour, ale myška se nedala a zpívala tralala
5: a tancovala přitom, až skleničky v příborníku cinkaly jako zvonkohra.
6: Počkej, myško, teď si přece hrajeme na hudební školu a ne na taneční.
5: Ale myška ho neposlouchala a tancovala jako posedlá a pořád přitom zpívala tralala, tralala.
6: Tak už dost, myško, volal kocour. Raději si zahrajeme na slepou bábu.
5: Ale myška tancovala a dupala přitom tak, až se celá podlaha rozhoupala.
6: Pojď si tedy hrát na tu tvou schovávanou, zakňoural kocour. Schováš se do té nejmenší dírky a já ji pak hned ucpu špuntem, aby tě nikdo nenašel.
5: Myška se zastavila uprostřed tance.
7: Tobě se nelíbí, jak tančím?
6: O tanec by nešlo, ten je dobrý, ale ten zpěv se mi nezdá. Je to takové myší pištění.
7: Když se ti nelíbí můj zpěv, tak zaspívej sám něco lepšího.
5: Kocour se nadechl a spustil.
6: Mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau.
5: A myška se zase pustila do tance. Chvíli tancovala, ale pak se najednou zastavila uprostřed tanečního víření.
7: Víš, kocourku, když ten tvůj zpěv je jenom takové kočičí mňoukání a nejde přitom dobře tancovat.
6: Když se ti nelíbí moje zpívání, tak si pozvi zlatého Slavíka,
5: urazil se kocour.
7: Nemusíš se přece hned urážet, řekla myška.
6: Když se ti nelíbí moje zpívání, tak si s tebou nebudu hrát a basta,
5: řekl kocour.
7: Víš, kocourku, to je asi tím, že každý zpíváme jinou řečí. Ty kočičí a já myší. Zaspíváme si nějakou společnou písničku. Ta se bude líbit oběma.
6: Ale já žádnou takovou písničku neznám, řekl kocour.
7: Vždyť já taky ne. Musíme si tu písničku společně vymyslet.
5: A tak si spolu sedli do koutku a skládali takovou písničku, aby se jim oběma líbila. Když měli písničku hotovou, byl už večer. Ale byla to krásná písnička a dobře se rýmovala.
6: Mňau, to se nám to ale pěkně povedlo. Teď si tu písničku spolu zaspíváme,
5: řekl kocour.
7: Ale až zítra, kocourku, teď už je moc pozdě. Mně už se chce spát.
6: Tak se tedy trošičku prospi a pak si tu písničku spolu zaspíváme a zatancujeme.
7: Dobře,
5: řekla myška a zívla.
7: Já se tedy trošičku prospím a ty zatím zameď ty drobečky.
6: Jaké bobečky?
5: Ptal se kocour, ale myška už ho neslyšela, protože spala.
6: Nebudu ji budit,
5: řekl si a zkusil potichu zpívat tu společnou písničku. Ale nemohl si vzpomenout, jak to vlastně bylo. Mňaulala, nebo lala mňau, nebo lamňaula? Nemohl si vzpomenout. Tak raději začal příst, až z toho usnul. Vy taky jděte spát, děti. Až se probudíte, tak vás možná napadne nějaká písnička, kterou bychom si mohli zpívat všichni dohromady.

0: Wow. Fousek a jeho pán. Byli jsme s mým člověkem na procházce. Z těch stromů, co stojí tak hustě namačkány vedle sebe na konci palouku, na kterém stojí naše chaloupka, vyšel jiný člověk. Měl rezavé vousy a divnou dutou hůl. A s tím člověkem šel pes a měl stejné vousy jako ten člověk. Ten pes, jak mě viděl, hnal se hned ke mně, takže jsem začal výhružně prskat. Ale pes se tvářil velmi přátelsky a povídá: já jsem Fousek, lovecký pes, český Fousek. Kdo jsi ty? Já jsem Modrooko. Kocour, Modrooko, řekl jsem a pro jistotu jsem zase na něho výhružně prskl. Fousek potřásil svou štětinatou hubou a povídá: co na mě prskáš? Můj pán na tvého pána taky neprská. Chovejme se slušně. Nevěděl jsem, co je to pán, protože já nemám pána, já mám člověka. On říkal, že nemá člověka, ale pána. A ten pán, že je pánem proto, že jemu Fouskovi poručí. Fousek udělá vždycky to, co jeho pán poručí. Na tomu jsem se velice divil, protože můj člověk mi neporučí. Já dělám, co chci, a on dělá také, co chce. Někdy se dohodneme, někdy ne. Já pak dostanu a to je v pořádku. Fouskův pán najednou řekl: Fousku, pozor! A Fousek si sedl. Pán řekl: Fousku, dej tady pánovi pac. A Fousek se zdvořile olízl a podal mému člověku packu. Ten jeho člověk, totiž jeho pán, vzal kus dřeva, hodil ho do rybníka a poručil: Fousku, přines! A Fousek hub do vody, plaval daleko do rybníka, popadl dřevo, připlaval zpátky, otřepal se a dřevo položil pánovi k nohám. Pán řekl: dobře, dobře, Fousku. A Fousek kňučel radostí. Mně se to tedy vůbec nelíbilo. A ještě jedna věc se mi nelíbila. Dívám se na Fouska a on místo ocásku má jen takový maličký pahýlek. Povídám mu: Fousku, kde pak máš ocásek? A Fousek řekl: to se teď už nenosí, dal jsem si ho useknout. To jistě nebyla pravda. To jistě Fouskovi udělal ten jeho pán, protože ten může všechno, Fousek jenom poslouchá. Také jsem to Fouskovi řekl. On na to, že to není pravda, že jeho pán také někdy poslouchá Fouska, já mu řekl, že tomu nevěřím, že by mi to musel dokázat, Fousek řekl, že mi to tedy dokáže. Začal čenichat po větru, i proti větru, a najednou povídá: Modrooko, já moc dobře nevidím, ale nosem jsem vyzkoumal, že tamhle u lesa je něco pro mého pána. Podívej se tam. Já jsem se podíval a vidím, že u těch stromů, kterým Fousek říkal les, hopsá můj známý králíček Bílé pírko. Fousek povídá: výborné, teď dávej pozor, jak mne můj pán bude poslouchat. Zakňučel, celý se natáhl tam, kde ho psal Bílé pírko, a zvedl přední pracku. Ten jeho pán se přestal bavit s mým člověkem a díval se také tam. A Fousek povídá: teď dávej pozor, Modrooko, můj pán dutou holí ukáže na králíka, pak to bouchne, králík se převalí a já ho přinesu. Ten jeho pán opravdu přiložil dutou hůl ke tváři a pak to bouchlo. Kočky, to vám byla taková rána, že jsem se sám převalil. Když jsem se zase postavil na všechny čtyři, zahlédl jsem Bílé pírko, jak uhání mezi stromy, jen se mu bílý ocásek blízká. Fousek řekl smutně: škoda, tohle se mému pánovi stane málo kdy. Když on na nějakou zvěř svou dutou holí ukáže a pak to bouchne, zvěř se obyčejně převalí. Škoda, byl bych ti ukázal, jak umím nosit. Ale jestli chceš, já ti to ukážu i tak. A Fousek mě popadl za kůži na hřbetě a že mě jako ponese, ale mně se to tedy vůbec nelíbilo. Začal jsem vřískat a škubat sebou. Jeho pán vykřikl: fuj, Fousku, kroze! Fousek mě pustil, poslušně si sedl k zadním tlapkám svého pána a vrtěl na mě tím zbytkem ocásku. Já jsem mu řekl: co s tím pahýlem pořád meleš? A Fousek povídá: přátelsky se na tebe usmívám přece, abys poznal, že je to všecko v dobrém. A čím ty se usmíváš, modroočko? Řekl jsem mu, že já se vůbec neusmívám a utekl jsem do chaloupky. Potom přišel za mnou můj člověk, vzal mne do předních tlapek a pořád říkal, ty jsi pěkný hrdina, modroočko. No, nevím, co je to hrdina, ale věděl jsem, že se mi můj člověk posmívá. Na to se mi nelíbilo.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky. Ráno půjdu na houby, pomohu ti taky. A teď ještě jednou. Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky. Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.
2: Uspávanka se starými domy.
3: Když přijde noc a lidé spí, potom si měsíc v malém krámku hedvábné nitě nakoupí. A prastarými uličkami, kde staré domy stojí sami pod prejzovými střechami, putuje měsíc křížem, krážem, hedvábnou nití pevně váže hvězdičky k sobě na nebi.
2: Když posvazuje všechny hvězdy a dá je držet sochám ve zdi, na dlouhých nitích z hedvábí, uličkou tichá hudba zní.
3: To staré domy vyhrávají.
2: Na basu čelo na hoboje.
3: Bubínek, cymbál, housle dvoje.
2: Ulička stará vyhrává po celou noc až do rána.
3: A naslouchají svatí ve zdi, na druhém konci nití hvězdy a dokonce i kameny kočičí v hrbolaté dlažbě.
2: Štíty a ploty, římsy, trámy, mříže a okna se záclonami.
3: Klepadlo staré u dveří.
2: Komíny, stíny, žaluzie. Na staré věži půlnoc bije.
3: A krásná hudba stále zní. To staré domy vyhrávají, dokud je lidé nezbourají.
2: Potom už neozve se stmy. Cymbál a hudba na hoboje. Bubínek, čelo, housle dvoje.
3: Ulička stará onemí.
2: A hvězdy řeknou, to se smí?
3: Neboj se, zatím pořád stojí ty staré domy. Na hoboji za nocí nepřestali hrát.
2: Doposud měsíc večer vstává, hedvábím střechy omotává. Neboj se, můžeš klidně spát.
3: Ta krásná hudba nemá dna, je celou noc, je hedvábná.
1: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Jak zajíc závodil se želvou. Zajíc potkal želvu.
1: Vsaďme se,
0: povídá želva zajíci.
1: Vsaďme se, oč chceš, že budu u lesa dřív než ty.
2: To jsou mi nápady,
0: ušklíbl se zajíc. Se mnou chceš závodit? Vždyť mě nedožene ani ten nejrychlejší pes z vesnice. Ale budiš, přijímám sázku. A tak došlo k závodu želvy se zajícem. Želva spěchala, co jí nožky stačily, ale při nejlepší vůli to nebyl rychlý běh. Ať se snažila, jak chtěla, zdálo se, že stojí na místě. A když ještě přidala do kroku, vypadalo to, že se jen pohnula. Ale neklesala na mysli. Dívala se stále před sebe, viděla jen les, u kterého chtěla být první. Jinak zajíc.
2: Proč pospíchat,
0: říkal si.
2: Na želvu mám vždycky času dost. Jeden můj skok je jich 100 krůčků. Sednout si mohu a odpočívat. A ještě budu u lesa první.
0: A opravdu si sedl na bobek. Pohrdlivě se díval za želvou a zdála se mu směšná ve svém spěchu. Pak se ještě natáhl k odpočinku. Bezstarostně si hověl a jen si říkal,
2: času dost, jeden můj skok, 100 směšných želvých krůčků.
0: A když potom vyskočil a zvědavě se podíval k lesu, skoprněl. Překvapením se nemohl ani pohnout. Želva byla nedaleko lesa. Ještě chvíli a bude u cíle. A také byla. Marně se zajíc za ní pustil. Zbytečně už pelášil. Když přiběhl udýchán k lesu, želva se na něho smála a volala:
2: pěkně vítám, zdá se mi, že někdo zaspal. Nevíš, kdo? Zajíci? Podruhé, buď chytřejší a nezapomeň, že ani nejrychlejší běh nic neznamená, když se nevyrazí včas.
3: To právě začala rybářská sezóna. Kolem vody se to rybáři zase najednou jenom hemžilo. Jenomže ryby to věděli a zvlášť teď na jaře si dávali přenáramný pozor. Jenomže dávat si pořád jenom pozor, to nebylo nic pro milého okouna Félixe, který si pozor nedával vlastně nikdy.
4: Poslyš, Josef, dnes tě naučím, co se ti bude v životě náramně hodit. Vždycky, když budeš mít hlad a nikde poblíž nebude nic k snědku, můžeš se po ránu i večer najíst do sytosti. Naučím tě, jak vyzrát na rybáře. Jenom u toho musíš dávat bacha. Je to vlastně dost nebezpečný. Naučím tě totiž elegantně odmotávat rybářům záčku žížaly rousnice.
5: Konečně dobrý nápad. Rousnice já docela rád.
4: To ti rád věřím, Lenochu. Budeš se muset ale taky přičinit.
6: A kde vezmou rybáři žížaly rousnice?
4: Mají jich plný škatulky, juniore.
7: To zas bude pěkná mila. Na tu tvoji válku s rybářema, která nikdy neskončí, jednou oba pěkně doplatíte. Vždyť je ještě malý.
4: Hlad mají i malý. A to, že je malý, je přece jeho výhoda. Teda pokud je někde poblíž porybnej šťovíček.
7: A hlad mají také ti na břehu.
4: To by se moc nenajedli. Vždyť ještě nemá ani půl kila. Jde se na věc.
5: Správně. Jděte se na věc.
4: Ty se drž raději stranou, Šnečku. A ty se zase drž hezky za mnou, Josko.
3: Pepa se teda držel těsně za okounem Félixem a tak tam byli oba naráz a brzy.
6: Jejda, podívej. Félixi,
7: tady pluje žížala.
4: Správně, Josef, to je právě ono. Nejdřív se ale podívej pěkně zblízka.
6: Je nějaká skroucená.
4: Pravdu díš, juniore, protože je namotaná na háček. Kdyby si žížalu spolknul teď, chytil by ses na háček a rybář by tě vytáhl z vody.
6: Tak jak se naučím najíst?
4: Nejdřív si můžeš vzít těstíčko. Počkej jenom chvilku, budou ho zase házet do vody. Ale taky pozor, někdy je v něm háček. To ale poznáš. Když jde pomalu až ke dnu plynule, háček tam není. Když plave, nebo když jde ke dnu pomalu a trháně, neber.
3: A také, že ano. Po chvíli jeden rybář vstal a začal házet malé hroudičky do vody.
6: Ty si nevezmeš, Félixi? Je toho pro všechny dost.
4: Já si počkám na maso.
5: Já bych si s dovolením vzal.
4: Těstíčko je pro nemluvňata, teď si dáme maso. Dělej všechno jako já.
5: Správně, dáme si maso. Já počkám. Jenom nezapomeňte, že jsem tady s vámi. Jinak mám času dost.
4: Ty máš vždycky času dost.
3: A potom začal vodní balet. Félix chytil žíželu za jeden konec a začal s ní ve vodě dělat kola. Ale opatrně, pomalunku, jako by do ní jenom ťukal, až ji z háčku odmotal úplně. Půlku dal Pepíkovi a druhou si nechal.
5: Říkám, že mám času dost.
4: Tak čekej, jsou tu ještě dámy.
7: Než odmotáte jednu rousnici, mám dávno naloveno.
4: Nevadí, neubude. Nesmíš za ní zatáhnout sprutka. Podívej se na hladinu. Tam plave taková věc, co už znáš. Na to se rybář pořád dívá. Když zatáhneš za žížalu moc, tak sebou ta věc pohne, rybář vyskočí, vezme prut a trhne. A už neutečeš. Nebo taky můžeš počkat, až se rybář svedne a jde si pro něco. Podívej, pořád něco pijí nebo vypouštějí z pusy kouř. Když stanou a jdou dál od vody, můžeš za žížalu i zatáhat. To na tu žlutou věc na hladině nevidí a na prud nesáhnou.
3: Tak si to tedy Pepa zkusil. Malinko sice zatáhal, ale rybář si naštěstí nevšimnul. Pomalu obepluli všechny splávky a všechny háčky a tím také všechny rybáře. Už snad ani nemohli, co toho snědli. Nakonec se dostali až k Frolíkovi, Imlaufovi a mladýmu Šubrovi. A to bylo úplně to nejlehčí a zvládnul by to Pepa sám, protože všichni tři spali od námahy ze včerejší rybářské schůze v hostinci pod hrází.
4: Až jim žížaly rousnice odmotáme, nesmíme zapomenout rybářům pěkně poděkovat. Hlavně těm třem na konci řady.
5: Tak vám teda pěkně děkuju.
4: No jo, když ty seš línej i mluvit, úplně jsme na tebe zapomněli. Ale viděl jsi sám, šlo to jako po hladký vodě. Můžeš si to teď vyzkoušet sám, když už víš, jak se to dělá, jestli jsi teda při své pomalosti stačil všimnout.
5: To jsem teda stačil. Ale neříkal tady někdo, že je to nebezpečné?
6: Nic to není. Už jsem to zvládnul i já. A podívej. Frolík, Imlauf a dokonce i mladý Šubr spí, jako by je do vody hodil. Tak se neboj. Budeš mít tři krásné rousnice. Já měl taky tři.
4: Tak jen do toho, Lenochu. Já měl tři.
5: Měl jsi jich pět, ale to je v téhle chvíli asi skutečně jedno.
3: Souhlasil Lín Silvestr, který sice na rychlost moc nebyl, ale málo kdy mu uniklo, co by neviděl. Právě když se Lín Silvestr chystal odmotat z háčku žížalu rousnici mladýmu Šubrovi, vynořil se z hlubiny věčně mrzutý starý kapr Bartoloměj a mrzutý byl hned na dvakrát. Poprvé od své povahy a podruhé, protože u toho všeho nebyl od začátku.
8: To by mě zajímalo, co tady vy tři tropíte.
6: Odmotáváme rousnice. Aby se nepopíchali.
8: No vždyť to říkám. Jak je u toho okoun, tak je to zase nějaká pěkná lumpárna. A kde je úcta ke starším?
4: To jsem pletou úctu ke starším, dědo.
8: Protože kdybyste měli úctu ke starším, pozvali byste mě a taky mi nějakou tu rousnici odmotali, když už mám svůj věk a nejsem tak čilý.
6: Už tady plavou jenom tři rousnice, Bartoloměji. Ale já ti jednu sundám.
5: Tak to zase moment. Pepa měl tři, Felix dokonce pět a teď jsem na řadě já. A bylo by na nejvýš spravedlivé, abych měl taky alespoň tři, jako Pepa. Tak mi řekněte, kde se tady vezme další rousnice, také pro Bartoloměje. To jenom tak na okraj.
4: Lenoch má pravdu, dědo. Sport je sport a my tu byli dřív. Měli se hlásit na startu, když byl ještě čas k zápisu hned na začátku. Teď je na řadě Silvestr. Je mi líto.
8: Uvidíme.
3: Řekl Bartoloměj pro sebe. A za chvíli všichni litovali, že si nevšimli, jak to říká, a ještě víc potom litovali, že mu nějakou tu rousnici také neschovali. Bartoloměj se totiž rozjel podél háčků s rousnicemi takovou rychlostí a s takovým máváním svého velikého kapřího ocasu ze strany na stranu, že rybářům z plávky div nevyskákali na břeh. Nejdřív se nedělo nic. Potom ale vyskočil mladý Šubr, který asi přece jenom nespal tak tvrdě, a křičel:
9: Berou! Bože můj, berou!
3: Také ostatní rybáři vyskakovali, křičeli berou a navíjeli udici. Jenomže nikdo nechytil nic, jenom se divili, že žádný nemá na háčku žížalu rousnici, kterou tam přece všichni dali. Jenom Frolík, Imlauf a Šubr rousnice na háčcích měli, i když také nechytili nic.
4: Teď si budou dávat pozor, je po zábavě, máš smůlu, tlusťochu.
5: Já mám času dost.
4: Tady už to nemá cenu, brácho, teď si daj pozor, jde se škodit jiná.
5: Já si počkám.
3: Opakoval tvrdošíně Silvestr a také si počkal, když už všichni odpluli k Rákosí a kde taky natrefili na spokojenou Štiku a Nešku.
6: Já měl tři rousnice, Aneško.
4: Moc by mě zajímalo, kolik jste toho zatím slupla vy, dámo. Vypadáte totiž dost naducaně, což slečnám vaší krásy vůbec nesluší. Musíte trochu dbát na postavu, milostivá.
8: O její postavu se nestarej, loupežníku. Někde jsem slyšel, že okouni jsou náramná pochoutka a jsou rybáři, co neloví nic jiného než okouny. Třeba jsem jednou takový specialista také zavítá.
6: Myslíš, že nám Félixe odnesou, Bartoloměji?
7: Ani bych se nezlobila. Je to hulvát a pořád mě popichuje.
8: Vždyť je punk a má ostny. Tak popichuje.
3: Možná by se i pohádali, ale potom se to všechno najednou stalo. Asi byl pomalý Silvestr mimořádně zase moc rychlý, nebo zabral moc, nebo to opravdu neuměl, protože najednou začal splávek rybáře Frolíka pumpovat na hladině rychle. Frolík, který už asi nespal vůbec, rychle trhl vzhůru, a už letí lín Silvestr z vody jako divoká kachna, když se zvedá z hladiny a hup, už byl na břehu. Frolík si chvíli Silvestra prohlížel, potom se rozhlédl kolem a najednou šup s milým línkem Silvestrem do kyblíku.
8: Já tě viděl, Frolíku,
3: ozvalo se najednou od dubové aleje a on tam porybný šťovíček.
8: Odkdy bereš podměrečné kapry? Vždy ten chudák nemá ani 20 centimetrů. Hned ho pust do vody.
10: To není kapr, ale línčovíčku. Zajdi si k očnímu doktorovi. Je to lín a má akorát.
8: Tak ho ukáž. Aha, má podmíru.
3: Rozhodl, když lína změřil a hodil milého Silvestra zpátky do pardubku. On možná Silvestr jako lín podmíru zase neměl, ale šťovíček měl na Frolíka vztek kvůli těm očím. Styděl se, že nepoznal lína, i když to bylo na dálku. A tak se Silvestr vrátil domů živ, zdráv a hlavně celý.
11: Tak co? Jak bylo na břehu?
4: Výskoky z vody a skoky zpátky do vody ti jdou přenáramně, kolego.
6: Příště si musíš počkat ještě díl, až usnou. Usnou vždycky, když se napíjí z láhve častěji. Musíš počítat, kolikrát se napili, nebo se podívat, kolik toho v láhvi ještě mají. Když mají na dně, budou spát brzo.
4: Tak ještě poděkovat za zábavu.
3: A tak všichni čtyři, starý kapr pochopitelně ne, tedy Félix, Silvestr, Aneška i Pepa, vystrčili z vody tlamičky a chvíli je otvírali na Frolíka, Imlaufa a mladýho Šubra.
10: Vidíte, co já? Z vody na mě vedle sebe vykukuje Štíka, kapr, Vokoun a Lín. Oni se nám snad smějou.
12: Hele, kde co vidíš? Já nic nevidím.
8: Neměl bys tolik pít, Frolíku.
10: No vážně se nám smáli, než se potopili.
8: Vážně bys neměl tolik pít, Frolíku.
3: Frolík se zlobil, že nepije o nic víc než ti dva kolem, ale potom se rozlobil ještě víc. Zjistil totiž, že jak vyskočil, kopnul do své plechové krabičky, ve které měl žížaly rousnice a ta spadla z hráze do rybníka Pardoubek a to přesně tam, kde ode dna všechno pozoroval starý kapr Bartoloměj.
8: Odkdy rousnice lítají? Tak ono se skutečně vyplatí si počkat. To zase ráno bude Frolík bručet, až bude muset na rousnice.
3: A na to si také v tu chvíli vzpomenul rybář Frolík sám od sebe.
10: Nemáte někdo náhodou nějakou žížalu navíc?
12: Hele, Frolík, už jsi někdy viděl, aby měl rybář něco navíc?
7: No, ono se může něco pokazit, i když u toho holky nejsou. Viď, Felixi.
2: Už jsem měl koloběžku a nemám nic.
13: Aspoň budeš mít víc času na učení.
2: A to mám ležet celý dny v učení nebo co?
13: Nikdo neříká, abys v něm ležel.
2: Tak v něm mám snad sedět.
13: Stačí, když do něho budeš aspoň 2 hodiny denně koukat. Že ano, aby jsi vyplnil mezery ve svých vědomostech a přestal domů nosit poznámky v žákajdě. No nemám pravdu, Žeričku?
2: No, když nebudu mít žádnej pohyb, tak tělesně zakrním. Nemám pravdu, Žeričku? No.
13: Už jsem řekl, kolečko z koloběžky zabavuju v zájmu tvýho zdraví. Víš, Žeričku?
2: No, tomu nerozumím, ty taky ne, víš, Žeriku?
13: Protože na tý koloběžce lítáš jako třešti trdlo. A já mám doma schnout starostma, kdy vlítneš pod nějaký auto. No nemám pravdu, Žeričku?
2: No. No prosím, takhle se na tom nedá, to není plynulá jízda, to je trhanec.
13: Tak ty se budeš ještě vztekat za to, že se člověk stará o tvý zdraví?
2: Se můžu starat sám.
13: No prosím, seš už konečně dost velký, můžeš se skutečně o sebe postarat sám, Žano. Konec konců taky pro sebe potřebuju trochu klidu.
2: Co to děláš?
13: Potřebuju si upevnit zdraví.
2: A to si ho chceš upevňovat tím, že budeš tu Almaru šoupat sem a tam?
13: Nikoliv tím, že chci mít pokoj.
2: Jaký pokoj?
13: Svůj. Tak, Almarou, přepažíme tenhle ten pokoj a je to.
2: Koukej, Žeriku, podívej, co tvůj pán provádí.
13: Žeriku, moc nekoukej a pomoz mi. Všechny věci, které má Hurvínek v mém pokoji, mu přestěhuj do jeho pokoje.
2: To jako budem bydlet v rozděleném bytě?
13: Přesně tak. Jinak bych musel být hlupák praštěný pytlem ovsa, kdybych měl mlčky přecházet všechny tvoje darebnosti.
2: A to všechno kvůli jednomu kolečku?
13: Ano, abych já si konečně mohl upevňovat zdraví a abych tě přitom nerušil, že ano.
2: To bych rád věděl, jak budeš upevňovat svý zdraví mým kolečkem z koloběžky.
13: To je má starost.
2: Takže, Ričku, tadyhle ty taťuldovy svršky můžeš odnést do jeho pokoje. A s kým bude bydlet Žerik?
13: Žerik v pásmu nikoho. Přesně tadyhle, kde stojí Almara. A zítra sem dám ještě závěs. Žeričku, spokojen? Tady aspoň budeš mít přehled, jak si kdo z nás vede, víš?
2: A jak se budem ráno budit?
13: Každej sám.
2: A kdo bude dělat snídani?
13: Každej sám.
2: A kdo bude uklízet?
13: Každej sám.
2: A kdo dostane vejprask, když nebudu mít úkoly?
13: Každej sám. Už chceš snad na ten vejprask zálohu?
2: Přeci každej sám. Mánička, dále.
14: Juhu, Hurvínku, co to děláš?
2: Jak vidíš, sportuju.
14: Na neúplné koloběžce.
2: Přesně tak. Sleduješ jízdu zvanou trhanec, také dupanec, jinak houpanec.
14: Jej, Danánky, Hurvínku, vy přestavujete byt.
13: To už abych měl konečně jednou pokoj. Pro sebe a taky od Hurvínka. Víš, Máničko? Promiň, ale teď mám nutnou práci, musím si utužovat zdraví, ano?
14: Ano. Hurvínku, půjdeš ven.
2: No se zeptej.
14: A proč já?
2: No jo, bude to tak lepší.
14: Jak myslíš? S tím pane Spejble! Neslyší.
2: No, taťula už si asi utužuje svý zdraví. Musíš přidat na hlase.
13: Promiň, co pak je, Máni?
14: S tím může jít Hurvínek ven.
13: Ne, z toho dneska nic nebude. Hurvínek má domácí vězení. Víš, promiň, Máničko?
14: Ano, co zproved?
2: Ale měl jsem smůlu, málem jsem vlít s koloběžkou pod auto, řidič nedával pozor.

0: šmafu, jenomže on mi ji rozebral.
1: A to kolečko někam schoval.
0: Prostě ho zabavil a prohlásil, ty si se dvěma kolečky zdraví ničíš, já si však s jedním budu zdraví upevňovat, takže tomu vůbec nerozumím.
1: Je, vždyť je to jasné, ty moulíku zmoulová.
0: Co je jasné, řekni.
1: Ale nepovím, přemýšlej taky trochu sám. Radši mi řekni, co bys teď potřeboval.
0: No přeci dostat to kolečko zpátky. Když taťuldovi slíbím, že budu dodržovat předpisy o silničním provozu, tak mi zase dovolí drandit koloběžku.
1: Tak to už zařídím, to je maličkost. Mám totiž báječný nápad. Pane Spejble! Pane Spejble!
2: Ano, Máničko.
1: A nemohla bych aspoň jít vyvenčit Žeričku?
2: Jo, to můžeš, Máničko.
1: Tak děkuju, pane Spejble. Žeričku, Žeričku, jdeme, pojď.
0: Co chceš dělat, Máni?
1: Dej se překvapit, chlapče.
0: To by mě zajímalo, co má Mánička za lubem. Tvářila se jako mistryně světa. Co tam ten taťulda? Tatí! Taťuldo, co to tady vyrábíš?
2: Co bych? Nevidíš?
0: A teď vidím, proč jsi mi to kolečko zabavil. Moc dobře to vidím, ty si vyrábíš odtučňovací kolečko.
2: Už zase budeš vyčítat? Jde otevřít.
0: Je otevříno. Dále!
1: Přichystala jsem vám malé překvapení.
2: Cože?
1: No, tady je. To kolečko je pro vás, pane Spejble, z mého kočárku, protože moje panenka Zuzka dorostla a tak už si s kočárkem nehraju.
0: Zatímco já z koloběžky ještě nevyrost.
1: No, a protože se Hurvínek zavázal, že bude při jízdě dodržovat předpisy o silničním provozu, abyste netrnul strachy, že ho něco přejede.
0: Můžeš mi, klíďo, píďo, kolečko ke koloběžce vrátit.
2: No tak prima, aspoň spolu nemusíme žít v rozděleném bytě.
1: A tak je to správné, protože všecko všecinko je třeba brát s humorem a sportovně.
0: To jde se výmání.

Viktorka. V jedné vesnici stál domek vdovy Fialové. Spořádán byl kol kolem, čistý, bílý, že se mu žádný nevyrovnal ve vsi. A před okny rostla mladá, košatá vrba. Ač ty útlé proutky skoro celá okna zastěňovaly, přece se jich nikdy nůž nedotkl. Jak rostly, tak rostly. Na jaře mívali chlapci laskominy na ty štíhlé proutky a zdálo se jim, že by z nich byly zvláštní píšťalky. Avšak přece ani jeden z chlapců nedovolil si který uříznout, by dobrou vdovu nerozhněval. Jen jedenkrát prý se jeden smělý chlapec na vrbu vylezl. Ale když řízl do proutku, slyšel bolestné vzdychnutí a cítil, jak se celá vrba zachvěla. Hrůza ho obešla. A když pověděl o tom divu ostatním, báli se, ani žádný již neublížil vrbě. Kdo šel vesnicí, z libostí povšiml si bílého domku, ale s podivením se zastavil, jestliže se mu objevila Viktorka, dcera vdovy Fialové. Okrasa a chlouba to celé vesnice. Ale bylo to také děvče tak krásné, spanilé, že nemožno vypsat. Kdo jí viděl v kole ostatních děvčat, nejinak se mu zdálo, než je vidí ušlechtilou, vzácnou květinu v kytici polních kvítků. Tak jak druhá děvčata byla i ona celičký den na božím slunci. A přece zůstala pleť její bílá jako peří labutino. Jako ony pracovala i ona a vždy se podivovali chlapci té měkké ruce jak aksamit. Všecko na tom děvčeti bylo ku podivu krásné. A nejen krásná, i dobrá byla, přivětivá, tichá, laskavá ke každému. Nebylo nikoho v celé vsi, kdo by říci mohl: Viktorka mi ukřivdila. A nebo: Viktorka mi ještě neprokázala nic dobrého. Muži, ženy, staří, mladí, všichni ji milovali. Každá matka byla by ji ráda za dceru do domu přijala, ale přání své ji vyjevit žádná si netroufala. Každý z mladíků byl by pro ní duši dal, ale lásku svou vyjevit jí žádný se neopovážil. Přišla-li někdy pobavit se s nimi v kole, hádali se ve spolek o přednost zaprosit jí k tanci. Nedovolil si však ani jediný upřímně v náručí pojmout, aneb dokonce políbit, což s druhými děvčaty bez ostychu si dovolovali. I děvčata, ač jí milovala, jako co svoji nejmilejší družku, přece se k ní chovala vždy uctivěji a říkala často mezi sebou: To Bůh ví, jak to je, naše je, a přece jak by mezi nás nepatřila. Přišla-li Viktorka do přástvy, zaradovali se všichni, věděli, že bude povídat i zpívat, a ona uměla hojně nejkrásnějších a nejrozmanitějších pohádek a písní, nikdo neznal podobných. Když jí ty rozmanité zvuky tak lahodně z úst plynuly, ptávali se s podivením jeden druhého, kdo jí to as naučil. Nedivte se, říkali staré, zkušené babičky. Viktorka je vyvolený miláček boží.

Otce, co právě na čase bylo, když lezl Vítek po stráních a skalinách, by natrhal nejkrásnějších květin na věnce, to Viktorka zatím místo něho pásávala. Potom pletli věnce, zpívali, povídali si a nikdy neměli dlouhé chvíle. Ale všechno má svůj konec. Tak i ty dětské radosti. Vítek rostl, sílel a matka uznávala za dobré, by šel k některému sedláku sloužit za pacholka. Sousedka koní nemá, by ještě u ní zůstat mohl a pasákem již zůstat nemůže. Zarmoucen byl Vítek takovýmto výrokem. Líto mu bylo opustit dobrou hospodyni, milé děvče, ale sloužit u jiného nechtěl. Řekl matce, že nebude sloužit, že půjde do světa na zkušenou. Ulekla se matka toho slova. Plísnila ho, vymlouvala mu to. Představovala všechno zlé, co ho ve světě potkat může, ale on zůstal na svém předsevzetí. Nechala ho tedy jít. Zaplakala Viktorka velice, když se s ní milý Vítek loučil. To byla první její bolest. I Fialová želela dobrého, věrného hocha, zaopatřila ho na cestu mnohým potřebným a slzíc žehnala ho jako vlastní matka. Tam za vesnicí rozloučil se konečně i s matkou a když z posledního vršku ještě jednou zpátky se ohlédl a v rubem modré kazajky uplakané oči si byl usušil, kráčel statně do cizího světa. Nepohřešili ve vesnici nepatrného hocha, jak by ho nebylo. Jen matka denně se zaň modlívala a Viktorka, když sama věnce vila, sama podvečer v zahrádce pracovala, sama po lese chodívala, vzpomínala. Kde as Vítek ubohý po světě bloudí? Po roce dostali vzkázání, že se Vítek pustil na moře. Podívat se dále ještě do světa širého, dalekého. Tu plakala znovu matka. Plakala i Viktorka, i Fialová, soudíce najisto, že se Vítek již nevrátí. A oželeli ho. Od té doby uplynulo mnoho let. Z malé Viktorky stala se krásná, vysoká pana. Matky zestárly, a mnoho se ve vesnici změnilo. Jednoho dne podvečer obě matky seděly v zahrádce před ouce a Viktorka prospěvujíc si zalívala květiny. Tu přiklusá k zahrádce jezdec neznámý. Skočí z koně a když ho byl u plotu uvázal, vešel do zahrádky. Bůh vás pozdrav, milé paní. Zdaž byste popřáli krátkého odpočinku a občerstvení mně i koni mému? Jedu dlouho již a bez odpočinku nemohu déle. Tak prosil vlídně hlasem lahodným. Jakž bychom nepopřáli, řekla hned hospodyně. Odpočiňte dle libosti. Viktorko, ty ucti hosta a chlapci rozkaž, ať napojí a nakrmí koníka. Okamžení zahleděl se cizinec do tváře Viktorčiny. Potom sedaje vedle staré sousedky, pravil hlasem pohnutým. Sednu si vedle vás, matičko. Mám právě tak starou matku doma. A mnoho let, co jsem ji neviděl, ani mne nepozná. Jakž by nepoznala své dítě? Bože, já si myslím vždycky, že bych svého Vítka hned poznala, kdyby se vrátil, ale toho už neuvidím. Vzdychla si a oči se jí zalily. Co pak je mrtev? Nevím, přejala řeč Fialová. Vítek odešel jako mladý chlapec do světa. Po roce vzkázal, že jde na moře a od té doby uplynulo mnoho let, aniž jsme o něm čeho se dozvěděli. Oplakáváme ho za mrtvého.

0: O samotě žijícím zdá se čas vždy delší být než těm, kteří v živém víru světa žijou. Kdo se potlouká brzy na zemi, brzy na moři, tomu těžko zprávy zasílat. I mně se tak vedlo, že jsem nemohl dát o sobě vědět, neb jsem se odstnul brzy tu a zase jinde. Někdy nás vítr na moři zahnal daleko od pravé cesty. Někdy nás jiné neštěstí třeba na několik měsíců zdrželo, že jsme nepřišli k cíli žádnému. Provázel mne na všech mých cestách věrný přítel, který se též Vítek jmenuje. Bože, je-li to můj syn? Vzdychla si stará matka. Povězte mi, matičko, jak vyhlížel váš Vítek? Inu, ošklivý nebyl. Měl jasnou tvář, červené líce, černé oči a vlasy. Tenkrát, když odcházel, nebyl příliš veliký, ale já si ho vždy jen tak představuji, i v té modré kamizolce, těch plátinkách a kulatém klobouce. Ale od té doby se naskrze změnil, matko, a vy byste ho tedy přece nepoznala, řekl cizinec a blažený úsměv pohrával mu kolem rtů. V tom vcházela do zahrádky Viktorka se služkou, nesouce pro hosta večeři. Bílý chléb, mléko, pomazánku, med i ovoce čerstvé. Přemýšlela ještě v komůrce, jestli by něco ve spižírně bylo, což by hostu zachutnalo k občerstvení, ale neměla tu ničeho. Než odešla z komůrky, pokročila k okénku, z kterého bylo vidět do zahrady. Ale jen okamženíčko tam postála, tak dlouho asi, co sama sobě pošeptala. Kdo to asi je? Jeho hlas zaznívá mi v duši jako dávno známá milá píseň. A nemohu se zpamatovat, kde jsem ji slyšela. I ta tvář jakoby nebyla cizí. A neznám přece jemu podobného. Podivno. Když byla potom do zahrádky vešla, urovnala krmí úhledně na stolek a zvala hosta k jídlu. I řekl jí cizinec. S vděčností přijímám, pano, co mi podáváš. Dříve však, než duši svoji občerstvím, chci povědět vlídným hospodyním několik slov o svém příteli Vítkovi. O Vítkovi? Zadivila se Viktorka s radostnou tváří, podívala se na cizince. Přítel můj Vítek je vysoký jako já. Tvář jeho žárem slunce tak temnou stala se jako moje. Šat nosí podobný mému. Říkával mi, že sloužil za pastýře u jedné velmi dobré hospodyně a s potěšením vzpomínal na její malou dcerušku. Pozorně poslouchali ženy a Viktorce ozářil růměnec bělostnou tvář. Rádi poslouchali lodníci podvečer jeho pastýřské písně. Buď když zpíval, buď když na pastýřskou píšťalu pískal. Píšťalu tu dal mi a já znám několik písní, co on pískával. Poslechněte. Tořka přiložil píšťalu k ústům a pohlédnuv temným okem na Viktorku, začal pastýřskou. Sotva zazněly ty táhlé, vábivé zvuky, poslouchala pozorně Viktorka, vždy pozorně ji zpytavě, chvilkami pohlédajíc do tváře cizincovi, náhle však, pokročivši k němu, zvolala radostně. Ty jsi Vítek a nikdo jiný. Ano, jsem Vítek, ty jediná si mě poznala. Přisvědčil tváří blaženosti ozářenou, podávaje jednu ruku Viktorce, druhou objímaje radostí klesající matku. Nesnadno vypsat potěšení, jaké měli všechny nad tímto šťastným zhledáním. matka nemohla se nasytit pohledu na svého statného syna. Nebyl to ovšem už ten červenolící hoch v modré kazajce, jak si ho vždy představovala, ale dospělý krásný muž a byla s ním spokojena. I Fialová s libostí naň pohlédla. A Viktorka? Jak by se nyní netěšila, když byla dříve pro něho plakala? Sousedé vraceli se z pole a to bylo už tak zvykem, že se každý, kdo šel kolem zahrady Fialovic, vydat tam hospodyni nebo dceru, zastavil a několik slov pohovořil. Tak se stalo i ten večer. Každý se pozastavil u zeleného plotu a jak jinak, než se každému i hned sdělilo, kdo je ten cizí host. Bylo vítání a pozdravování ze všech stran. Jeden pověděl druhému a než obyvatelé vesničtí ulehli, věděl každý, že se Vítek vrátil, že je hezký, že přijel na koni, že je bohatý pán z něho a ještě všelico zvěděli, co ani Vítek nevěděl. Noc se více a více schylovala a hospodyně napomínala k odpočinku. Vítek se svou matkou odebrali se do své chaloupky a brzy bylo ticho v bílém domku. Každé ráno sotva se růžová záře na obloze ukázala, zvěstujíc příchod jasné nebes královny, byla už Viktorka v zahradě. A když si byla krásnou tvář i bílé nohy v blízkém potoce umyla, pletávala si dlouhé vlasy v úhledné vrkoče a kvítím okrášlovala, zpívajíc s ptactvem o závod. To ráno po příchodu Vítkově chodila jaksi zamyšlena po zahradě, ani nespívala, divno, o čem to přemýšlela. To by také byl asi rád Vítek věděl, neboť sotva jí z vedlejší zahrádky zhlédl, přeskočil hbitě živý plot a stál vedle ní. Dobré jitro, Viktorko, proč tak zamyšlena chodíš mezi květinami? Přemýšlím, které z těch kvítků bych dnes do vlasů utrhnout si měla. Jedno krásnější než druhé, skoro mi líto trhat je. Pamatuješ si, Viktorko, když jsme spolu ještě po lesích a polích chodívali, to vždy já jsem ti hlavinku okytil. Popřej mi i dnes té radosti. A vida svolení v její tváři trhal Vítek kvítí barev nejkrásnějších. A když kytici měl hotovou, podal ji Viktorce. Ona kvítí srovnávala, by se v barvách k ní hodilo. A on okrášlil jím tmavé vrkoče její. Krásná si, krásná, zvolal, s rozkoší na ní pohlížeje. A nic bych si jiného nepřál, než abys ty byla má. Viktorka mlčela. Neřekla tak, ani tak. Ale kdo umí číst v tváři lidské, byl by řekl, že v jejich jasných očích zřejmě napsáno stálo. To není nemožné. Vítek též tak tomu rozuměl a srdce mu zaplesalo. Nebylo potřeba mnoho slov, by si rozuměli. Blažen odešel Vítek do zahrádky, jist štěstí svého. Ve vesnici bylo živo. Byl právě svátek, děti si již po návsi hrály, mladí junáci a hospodáři stáli v hromádkách a rozprávěli, když i Vítek z chaloupky vyšel a k ním se přidružil. Mnoho se změnilo od té doby, co opustil domov, to teprv pozoroval. Ti, kteří byli za jeho času v spolku junáků zrostlých, sluli staršími hospodáři. Z těch pak, co s ním zároveň rostli, mnozí už počítali se mezi mladší hospodáře. Děvčata stala se hospodyněmi. Z těch pak, která sem a tam ze stavení vybíhala, stydlivě po očku na něho pokukujíce, neznal žádné. a to malé pokolení, co se tam v trávě batolilo a hrálo si, to bylo mu zcela cizí. Jen z některé tváře byl by mohl uhodnout, kterého rodu ta podoba. Mnohého také ze známých nenalezl už. Spali tam na vršku pod zeleným rovem a ti stařečkové a babičky, co vždy představením sedávali, na sluníčku se vyhřívajíce, ti všichni odebrali se na věčné odpočinutí, postoupivše místo jiným. Ponenáhlu obstoupili všichni, kde byl kdo, Vítka, každý ho chtěl zblízka vidět. Každý chtěl ho přivítat. Každý měl se co ptát. I hospodyně ze stavení k němu přicházeli, jen děvčata s ověnčenými hlavami zdaleka podivovala se jeho sličnosti a jeho pěknému cizímu kroji. Konečně, když byl Vítek hospodářům, dost se napovídal a i svého vraníka jim předvedl, rozešli se k jídlu. To však jednohlasně tvrdili, že nebyl Vítek nadarmo ve světě, že umí víc než chleba jíst. Odpoledne pak, když se ukázal s Viktorkou v kole, drželi ženské soud a každá chválila ho, jak umí pěkně mluvit, zpívat i tančit a jak veselý je to junák. Každý však, kdo viděl krásný párek pospolu, tvrdil najisto, že jsou jen pro sebe zrozeni a že musí být svoji. A bylo to tak i nejinak. I matky milenců záhy poznali, že se děti jejich milujou. A když v kratičkém čase Vítek za ženu Viktorku požádal, s radostí jim požehnání dali. Nebylo nikoho v celé vsi, kdo by nebyl přál zasnoubencům štěstí. A dárek každý dle své možnosti nevěstě přinesl na důkaz lásky své. Byla veselá svatba a všeho bylo hojnosti, takže se nejeden bohatý, ale i nejchudší pasáček podělil. Všecko se to radovalo. Nyní se chopil Vítek hospodářství. Měl peněz dost, že mohl i v městě žít, ale Viktorka si toho nepřála. A musel jí i matce její před svatbou slíbit, že dokud budou oni žít, z bílého domku se neodstěhuje. Slib ten splnit nepřišlo mu zatěžko. Jelikož Viktorku nade všecko miloval a po rozkoších světa netoužil, i zdokonaloval, rozšiřoval a krášlil statek svůj dle vlastního důvtipu i dle zkušenosti mezi cizími národy nabité. A brzy šla pověst o jeho spořádaném hospodářství v celém kraji. I starší hospodáři přicházeli s ním se poradit. Když nebylo polní práce, vyřezával pěkné, všeliké domácí nářadí. Síťoval klovení ryb sítě a nebo pletl košíky vkusné, kterými dělal hospodyním dárky. Již byli manželé čas spolu, když se jednou v noci měsíc svítil jako ve dne, Vítek probudil a s nevýslovnou rozkoší hleděl na svoji ženu, která tiše spala a z lehounka sehnul se, aby políbil ty černé vrkoče, které po různu od hlavy dolů, po ramenou a bílých poruškách se vinuly. Díval se dlouho do té krásné, spící tváře. Ale najednou sehnul se blíže. Zdálo se mu, že nedýchá. S úzkostí položí ruku na srdce. Nebije. Ruka studená. Bez života leží jeho milená žena, jako když spadne z jabloně květ. Zoufale vyskočí Vítek z postele a šel k pomoci přivolat tchýni. Nenaříkej, synu, pokojila ho tato. Zajisté jen marně, marně si se polekal. Vešli do komůrky. A hle, Viktorka byla zase ožila a s podivením se ptala, co se stalo. Plné radosti sevřel jí Vítek v náruč a povídal, proč se tak ulekl. I řekla tiše Viktorka. Poslechni, Vítku, povím ti o svých snech. V jasných nocích zdá se mi vždy, že slyším vábný hlas z té zelené vrby, který mě k sobě volá. Okénko se otvírá, vrba se ke mně kloní a já musím se vrhnout do její náručí. Ale to není již vrba, paní je to krásy vznešené a s ní kráčím do jejího paláce k trůnu ozářenému, zlatoskvoucímu. A vůkol něho, kam oko dohlédne, všude jediná krásná zahrada. A vůni líbeznou vzduch je naplněn. Všecko to žije, všude rozkoš a radost. Strom sklání se ke stromu, květina ke květině, i povídají si tajné báje a já jim rozumím. Tam z řek a pramenů, ze skal a hor vystupují víly běloruké, provozují tance milostné, zpívají, plesají a těmi kouzelnými zvuky mě k sobě vábí. Rozumím jim, spěchám do jejich obětí, zpívám, raduji se s nimi. A ta vždy mladá, jasná královna a matka naše má z nás dětí svých radost. Když je musím opustit, zaznívají mi ty vábivé zvuky neustále v duši. A je mi líto, když dlouho matka tak sobě mě nevolá. Tak dokončila Viktorka. Nelíbí se mi tvé sny, Viktorko. Bojím se, aby se na mne v té krásné říši nezapomněla a navždy tam nezůstala, řekl Vítek. Neboj se, Vítku, jen na krátký čas mi vždy dopřáno podívat se do paláce jasné naší královny a vždy se musím opět vrátit. Vítkovi se ty sny nicméně nelíbily. Zvlášť, když se o té noci ještě několikrát opakovaly. Bál se o svou milenou ženu, chtěl jí stůj co stůj zprostit tajné nad ní moci. A proto myslel, že nejspíše dosáhne to tím, když zelenou vrbu zničí. Nechtěl to však přece bezvědomí Viktorčina učinit. Proto když jednoho dne košíky u okna pletl, řekl Viktorce. Ta vrba přece příliš do okna stíní. Nemám dost světla k práci, potřeba ji podtít. Nikoli, Vítku, ozvala se prosebným hlasem Viktorka. Milá je mi ta vrba, ty to víš, nečiň toho tedy mě kvůli. Kdyby se neuposlechl, možná, že bys toho litoval. Ty jsi dětinská, Viktorko, zasadím ti jinou, ale na jiné místo. A v krátkém čase dočkáš se, že bude krásnější, než je tato. Ale Viktorka nechtěla a prosila dojemně, aby neubližoval milému jejímu stromu. Až jí to konečně Vítek slíbil. Ale nerad to udělal. A od té doby často byl zamyšlen. Přemýšlel, jak si na jiný způsob pomoci, ale ničeho nemohl vymyslet, kromě odstranění vrby. I viděla matka, že syn není takový, jaký býval, a jednou ptala se ho, cože mu schází. Vítek myslel, že by snad matka, jeho stará, zkušená žena, rady nějaké mohla vědět. Svěřil se jí a řekl, co ho mrzí. Divná to věc, synu, řekla na to. Ale ačkoliv tě rady a pomoci nevím, jak bys Viktorku těch snů zprostil, vím o někom, kdo ti jistě pomůže. Je to stará Virgula, co v lese přebývá. Ona zná byliny, které každé neduch zhojí, zná tajné věci všelijaké, kterých náš rozum nechápe a rozumí řeči ptáků a zvířat. Je to moudrá žena a k té půjdu. Nechoď, matko, nevěřím já ženám takovým. Hledal jsem rady jen u tebe. Proč mám jednat s čarodějkami? Když nevíš rady ty, nechme toho. Štěstí mému to nepřekáží. Tak to chtěl Vítek matce vymluvit, ale ta si nedala říci a uznala, že bude nejmoudřejší, když přece jen k staré Virguli do lesa zajde. A to také učinila. Neřekla nikomu slova a zašla do lesa, kde moudrá žena v tmavém háji bydlela v domku, do kterého nikdo přistoupit nesměl. Když ji byla stará matka zavolala, přišla a vyslyšela její žádost. Odešla na chvíli do háje. Když opět vyšla, řekla staré matce. Vyřiď svému synu, že žena jeho je s vrbou zelenou srostlá a jestliže vrbu podetne, že zničí i život ženy své. Tak řekla a odešla. Matka celá omámená nad tímto výrokem odešla domů. A jakmile s Vítkem byla o samotě, pověděla mu, co slyšela. Rozhněval se Vítek. Je to lež, nevěřím čarodějnici a neuposlechnu její rady. Matka mu domlouvala, prosila, ale všechno bylo darmo. Myšlenka, aby přece jen zelenou vrbu odstranil, ustavičně Vítka pronásledovala. A přece zase, když to chtěl učinit, zněla mu v uších slova staré Virguly. A na Viktorku pohlédnuv, nemohl toho učinit. Ale neměl pokoje. Jednoho rána, když byla Viktorka v noci, zase tak bez námky života ležela, vyšel s pevným úmyslem ven, vzal ostrou sekeru, rozpřáhl se a jedním rázem rozťal zelenou vrbu. Bolestné vykřiknutí projelo mu v tom okamžení duší. I odhodil sekeru a uleknut pospíchal do domu. A hle, stařena z lesa mluvila pravdu. Tam v náručí matčině viděl ležet svou milou Viktorku mrtvou. Ostrá sekera zničila jedním rázem život zelené vrby i sličné Viktorky. Líbal Vítek bledé její líce a hořce plakal. Pak dal s Bohem naříkajícím matkám, odešel zoufale ven, vyšvihnul se na svého bujného vraníka a zmizel z vesnice. Od té doby ho již nikdo nespatřil.
1: Vážení a milí posluchači, opět vás vítám u vašeho oblíbeného pořadu s domácnostní kachnou Justínou, nyní také úspěšnou básnířkou.
2: Můžeš mi říct, jak jsi přišla na to, že jsi úspěšná básnířka? Úspěšná?
1: Antonínovi se má báseň o šišce líbila natolik, že mi řekl, že jsem ho inspirovala.
2: Antonína někdy ale inspiruje třeba i ožraná muchomůrka.
1: Mezi medovou šiškou a ožranou muchomůrkou je zásadní umělecký rozdíl.
2: Dobře, uznávám, jsi umělecky úspěšná.
1: Dnes mám pro vás další ze svých skvělých návodů.
2: Umělecký!
1: Říkal jsi něco, Piggy? Co takhle pozdravit posluchače? Co?
2: Oj.
1: Měl by si přečíst mou knihu o slušném chování, kterou jsem nedávno našla mezi svými knihami na půdě. Už jsem ti o nich říkala? Antonín z nich byl celý hin.
2: Taky ho inspirovali, co, když byl hin?
1: No, to asi proto, že jsou v nich opravdu užitečné informace, které se hodí každému. I to slušné chování.
2: Já se umím slušně chovat, koukej. Milá Justýno, byla bys tak moc hodná a prozradila nám, co dnes budeme dělat.
1: No vidíš, jak to jde, když hřveš. Chceš. Žížaly.
2: Jako z papíru? Nebo jak?
1: Proč bychom je dělali z papíru? Ty snad nevíš, co to je?
2: No, vím. Dešťovky?
1: A co to plácáš? Ty jsi zas tento noc popletl, se mi zdá.
2: Tak jaké žížaly chceš dělat?
1: No z jablek přece, z čeho jiného?
2: Žížaly z jablek? Aha, nemyslíš křížaly?
1: No jistě, co jiného. Říkám to jasně celou dobu.
2: Říkala jsi žížaly.
1: Ale to jsi asi špatně slyšel, Piggy. Přece bych si nespletla křížaly a hvížďaly. Totiž žížaly. No, pustíme se do toho. Tak poslouchej. Žížaly jsou sušené plátky jablek.
2: Řekla jsi žížaly.
1: Neřekla. Žížaly jsou sladké, ale i zdravé. A teď jsem řekla žížaly.
2: No, hlavně, že myslíš křížaly.
1: Křížaly, no jistě.
2: Křížaly, tak dál.
1: No, a jak tedy na to? Jsou potřeba zralá a zdravá jablka. Já tady mám vlastní. Vlastnoručně vypěstované ze zahrádky. Jen se podívej, jaká nádhera. Měla bych složit báseň o jablkách. Hle, jablko vonné, na stromech stinných, vůně se rozléhá kol a kol.
2: Mluvila jsi o křížalách.
1: Jistě. Jablek se mi urodilo hodně, takže jsem se rozhodla je zpracovat tímto způsobem. Je to velice jednoduché. Jablka se omíjí, okrájí se slupka, jablka se nakrájí na tenké plátky a pak se sluší. Suší.
2: Vážně?
1: Naprosto. Já je suším například na papírech, které jsem rozložila po topení. Ale to nejde udělat u všech druhů topení, takže se dají sušit i v troubě. Žádné sušení se ale nesmí uspěchat, pokud se suší v troubě, tak jen tak na 50 stupňů, dokud se z jablek nevypaří mistr Yoda.
2: Co?
1: Všechna voda.
2: A máš už nějaké křížalky hotové? Já bych to klidně dobrovolně otestoval.
1: A ještě jsem neskončila výtah. To výklad. Když jsou křížaly hotové, dají se do nějakých uzavřených nádob svíčkem a necháš je na suchém, tmavém a chladném místě. Mohou se jíst jenom tak, nebo se používat při vaření. Laskonka si je ode mě pořád bere. Kvak. Totiž tak.
2: Už jsi skončila?
1: Co?
2: Výklad?
1: No ano.
2: Tak můžu ochutnat?
1: Můžeš. Nabídni si a řekni ještě posluchačům, jak ti chutnají. No, znamenité, že? To jsem si mohla myslet. Já se radši s posluchači rozloučím i za tebe. Ať mi posluchači žížaly jí, ať i vám žížaly chutnají. A ať vám úsměv v tváři září od jara do konce září.
2: To byla tvá báseň?
1: Jistě.
2: Řekla jsi tam dvakrát žížaly místo křížaly.
1: Vylouženo. Vyloučeno.
2: Řekla jsi jasně žížaly místo křížaly. Řekla s dětem, ať jedí žížaly.
1: A to je nesmysl.
2: No to
1: bych nikdy neřekla. Já prosperuji. Protestuji.

0: Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
1: A teď ještě jednou.
0: Moře večer odpočívá po práci, vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

0: jak Třísek pomáhal Rumcajsovi ládovat pistol. Vždycky v pátek Rumcajs řekl:
1: Cipísku, přeláduj mi pistol.
0: Cipísek vyklepal z pistole žalud od minulého pátku a špetičku prachu, co byla pod žaludem. Nasypal do pistole čerstvý prach a nad něj usadil nový žalud. Tak měl Rumcajs v pistoli pořád suše a dobře naládováno. Jenže jednou v pátek přišla od Jičína černava mraků a spustila bouřka a lil se déšť. Takový to byl déšť, až to mance vyplavilo loupežnickou polívku z kotlíku. Rumcajs si nevšiml, že mu zateklo i do pistole. Pro samé starosti s deštěm zapomněl taky Cipísek pistol přeládovat. Potom pátku přišla sobota a neděle a v pondělí v Jičíně dostali nového rychtáře. Říkal si Nevrátek a hnal se rovnou do Lejster, aby se dověděl, co a jak. V Lejstrech bylo napsáno, že Rumcajs je v Jičíně nejpřednější loupežník.
2: Ale jen do úterka, povídá Nevrátek. Ve středu už bude v Řáholci od Rumcajse čisto.
0: Nevrátek nebyl člověk bojácný. V úterý se nachystal a ve středu se na Rumcajse vypravil pistol proti pistoli. O té Nevrátkově se říkalo, že dostřelí až za kopec Zebín. Tam se kule otočí a letí nazpátek. Co netrefila cestou tam, trefí cestou zpátky. Rumcajs se rychtář Nevrátek nepřekvapil. Rumcajs ho dobře viděl, jak jde císařskou silnicí k lesu Řáholci. Rumcajs si zavolal synka Cipíska a povídá mu:
1: Ty zůstaň za dubem a já vystoupím a zeptám se Nevrátka, co proti mě má.
0: Když Nevrátek došel, vystoupil Rumcajs od dubu a křikl:
1: Stojím ti na tři kroky za zády.
0: Nevrátka ani teď nezmohlo leknutí. Otočil se a povídá:
2: Co ti chci, to dobře víš, Rumcajsi. Tak se tamhle postav a vystřelíme na sebe.
0: Postavili se proti sobě. V tom si Cipísek vzpomněl a zavolal:
3: Rumcajsi, nemáš přeládováno?
2: Kdo je za tím stromem? Zeptal se rychtář Nevrátek.
1: Ale to je můj loupežnický synek Cipísek, povídá Rumcajs. Vzpomněl si, že od minulého pátku nemám přeládováno.
0: Rychtář Nevrátek uhodil dlaní do pistole.
2: Za to já jsem si doložil. Je v ní třikrát přesoušený prach a hlazená olověná koule.
3: Pistol ti nevystřelí, Rumcajsi.
0: Znova křikl za dubem Cipísek.
1: Když už jsem ji jednou proti Nevrátkovi zdvihl, sklánět ji nebudu,
0: odpověděl Rumcajs.
1: Počítej nám, Cipísku, do tří a my na sebe střelíme.
0: Loupežnický synek musí vždycky posloužit svému tatíkovi. I v nejhorším. Cipísek pomaloučku počítal do dvou a nakonec smutně řekl:
3: Tři.
0: Rumcajs stiskne kohoutek a v tom vykřikne:
1: Krucíš!
0: On mu z pistole lístek po lístku roste doubek. To naládovaný žalud, co zvlehl při velikém dešti, pustil na stisknutí kořínek a vyhání lístek po lístku. Rumcajs vyryl malíkem do země jamku a tu dubovou sazeničku do ní přesadil. Za chvilku doubek z pistole rozkvetl a za chviličku z něho spadly první zralé žaludy. Cipísek jedním naládoval Rumcajsovi pistol a Rumcajs povídá Nevrátkovi:
1: Tak, rychtáři, a můžeme do repete.
0: Jenže Nevrátek zastrčil svou pistol do tajné kapsy a zahrál prsty ve vzduchu.
2: A to zas ne, Rumcajsi. Když ti takhle dokáže posloužit i žalud, nemám už do střílení chuť.

Bas, bas, bas.

O zapomnětlivém pánovi. Byl jednou jeden pán a ten byl hrozně zapomnětlivý. Neustále něco hledal, pořád si nemohl na něco vzpomenout. Už si i koupil takový červený zápisníček se žlutou tuštičkou a do něho si pečlivě všechno zapisoval, aby opravdu nic nezapomněl. Nakonec však někde zapomněl celý zápisníček i s tuštičkou a zase si nemohl vzpomenout, kde. Řezal jednou ten zapomnětlivý pán dříví na topení a přemýšlel přitom, nezapomněl-li náhodou něco. Tuze přemýšlel a mezi tím pilně řezal. Přeřízl polínko, ale řezal dál, protože byl zapomnětlivý a zapomněl, že už to stačí. Řezal, řezal, přeřízl dřevěnou kozu, potom přeřízl špalek i se sekirou a pořád přemýšlel o tom, co zase zapomněl. Pak přeřízl celou kůlničku, potom dvorek, domeček s červenou střechou, pak louku, potok, pole a les. A řezal a řezal a přemýšlel, zdali na nic nezapomněl, ale na nic nepřicházel. A jak tak pořád řezal, ruka mu začala umdlévat a tu si ten zapomnětlivý pán přece jen vzpomněl, že už by toho řezání mohl nechat. A zůstal civět, celý vyjevený, nad tím, co udělal. Vždyť málem rozřízl celou zeměkouli na dvě půlky jako melohun. I nezbylo mu, než utíkat domů prokbelí klepidla a štětec a slepit zase všechno pěkně dohromady. Protože byl ale zapomnětlivý, přilepil zase i to uříznuté polínko. Když si toho konečně povšiml, povzdechl si, vzal pilu a začal to polínko řezat znovu. A zas to začalo všechno od začátku, hrůza hrůzoucí. Jestli k němu někdo nezašel a nevzpamatoval ho, snad tam ještě pořád řeže a řeže a lepí a zase řeže a vzpomíná, na co to zase zapomněl.

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Víte, děti, brouk potemník je sice dobrák od kosti, také jeho dětičky, které žijí jako mouční červy v mouce, jsou dobré od kosti. Proto se dávají papat ptáčkům v klecích. Ale rozlobit nebo ve dne budit se potemník nesmí. Až já ho chytím, nadával, já ho položím na záda, že se nebude moc do smrti obrátit na nohy. Já mu ukousnu tykadla, já mu svážu dohromady křídla, já mu udělám z každé nohy dvě, já ho hodím slepicím. Ale v tom se za ním ozvalo pro pánečka, slepice. Polekal se potemník a rychle se schoval, aby ho nesežrala. Ale nebyla to slepice, byla to koktavá bába Krtonoška. Koho tohle dáte? Ptala se. Toho pytlíka? A když jí potemník řekl, že ano, ona honem, že tedy ona mu pomůže hledat. Byla to náramně silná paní. Měla podzemní krámek se žížalým masem a pytlík jí tím rámusem rozehnal všechny zákazníky. Ten si to ode mne nahrabe, hrozila velikýma rukama, které vypadaly jako krtčí tlapy. Jen co ho chytíme. Tak si plácli rukama, domluvili se, že budou pytlíka honit společně, aby jim nebylo smutno, a vydali se za ním. Jen ještě potemník, že si vezme na cestu deštník, a vzal si takový červený, puntičkovaný. A pytlík? S tím se dřepčíci skákači zastavili někde u vody.
2: Poslouchejte, kluci, dám vám ten vozík darem, bude váš, ale nechejte mě aspoň z toho vylézt, řekl pytlík všecek bez sebe.
3: Tak dobře, pane šéf, ale přidejte nám k tomu něco,
1: žádali rozjařený skákači a podrželi vůz.
2: Přidám, řekl pytlík,
1: slezl z vozu a dal každému pohlavek. Důkladný a honem rázoval pryč a měl skákání dost na celý život. Vlastně neměl. To by ani nebyl pytlík, však uvidíte.

si počítat, jestli všechny vrátili se a pak usne snad. Jestli všechny vrátili se a

Jak se motýl Augustín učil poznávat svět. Motýl Augustín se jednou ráno vzbudil a náramně se nudil. Na louce neviděl široko daleko žádného kamaráda. Žádný motýl, žádná myška, ani čmelák nebo včela. Nikdo nebyl na blízku. Ani brouci na písku. Nikde nikdo. Zívnul, líně se protáhl a protřel ospalé oči. Koukl na nebe a vidí, jak si po něm vykračuje malý mrak. Mráček. Měl černý fráček a držel stříbrnou konívku. Byl to Mráček Pršáček. Ale to motýl Augustín nevěděl. Nemohl to vědět. Byl ještě moc malý a neznal svět. Kam pak jdeš, mráčku? Zeptal se. Za šípkový kopec. Mám tam práci. Včely mě pozvali. A taky ptáci. Schne tam jetel, řepa a žito. A mně je to líto. A na co máš konívku? Vyptával se dál motýl. Na vodu přece. Pokropím lesy, louky a všechno, co roste na poli. Pokropím cokoliv. A bude zas dobře. Budou plné stodoly. Kam já přijdu, tam prší. Moje stříbrná voda zachrání celý kraj. Stříbrná? Divil se motýl. Byl ještě moc malý a neznal svět. Déšť nikdy neviděl, neměl o něm ani potuchy. Nevěříš? A mráček pršáček naklonil konívku. Spustil se déšť. Droboučký, jemný, vlahý. A protože zrovna vykouklo sluníčko, zářily padající kapky jako stříbro. Jedna kapka, druhá, třetí. Motýl rychle za keř letí. Čtvrtá a hned za ní pátá. Motýl rychle pod list chvátá. Tam se skrčí. Ještě, že jsem se schoval. Všechna krása by mě omokla. Radoval se a koukal spokojeně k nebi. Pršelo stříbrně. Na kytky, na keře, na smrky, na břízky. Kapky teď zvonily jak malé penízky. Tak co? Usmál se pršáček. Už věříš? Ale musím přestat, aby mě voda vystačila na jetel, na řepu a na žito. Nečekal na odpověď, zamával na rozloučenou a ztratil se za šípkovým kopcem. Vzduch voněl po dešti. Louka byla vykoupaná do zelena, do červena, do žluta a do modra. Žížaly vylézaly z děr, ptáci vesele zpívali a na nebi se smálo

0: čmeloudové šlo vaření opravdu krásně od rukou. Měla jich tolik, že sama nevěděla kolik a pučmeloud na nich mohl oči nechat. Ale kromě koukání neměl teď pučmeloud nic na práci, protože se slavně zařekl, že už nikomu nic nevezme a že bude dělat dobrotu.
1: Tak alespoň jdi a někoho postraž,
0: řekla pučmeloutka, když se jí pořád při práci pletl.
2: Ale co pak se mě někdo bojí,
0: stěžoval si pučmeloud.
1: No když vybavneš z nenadání, lekne se každý a ty se alespoň před obědem trochu povyrazíš. Tak běž už běž, budu ti držet všechny palce.
2: Pane jo, tolik palců najednou mě ještě nikdy nikdo nedržel,
0: pomyslel si pučmeloud.
2: To bych mohl zase jednou zkusit postrašit čmeláky.
0: A šel a fouknul Čmeldovi a Brumdovi do komína.

0: a Pučmeloudovo fouknutí protáhlo komín líp než kominická štětka. Sazí bylo tolik, že nastala tma jako o půlnoci a v té tmě ten mocný fukéř vypouknul čmeláky z jejich domečku a odnesl je do čarovné zahrady. Takovým fofrem jsem v životě neletěl, povídal Brumda a udiveně se rozhlížel kolem sebe. Kde myslíš, Čmeldo, že jsme? No, nejspíš u protinožců. Hele, ty kytky, neznám ani jednu. A ty stromy, takové jsem ještě neviděl. Hele, had! No je to jasné, jsme v džungli. No, ten had na nás syčí, mračil se Brumda. Já nejsem had, já jsem želva. A nesyčím, ale říkám pst. A pst říkám, aby vás neslyšel kolibřík, řekla želva a vystrkovala přitom hlavu z malinkého jezírka. A proč nás nesmí kolibřík slyšet? Zajímal se Čmelda. Nemá rád cizí kolibříky. Hrozí vám nebezpečí. Pšt. Ale my nejsme kolibříci. No slyšíš, želvo? Pšt. Řekla želva a potopila se. No jo, ona neslyší. Má v uších vodu, usoudili čmeláci. Jak vypadá kolibřík, nevěděli, no a tak, že se alespoň porozhlídnou po té zvláštní zahradě. Těch barev, těch vůní a těch velikánských květů všude kolem, že by v každém z nich mohl čmelák bydlet jako ve vlastním pokojíčku. Hele, a tamhle, to je nějaký vyparáděný čmelák. Ahoj, bráško, jak ti říkají?
1: Co tu chcete? Koukejte zmizet!
0: Obořil se na ně ten cizokrajný tvor. Pšš, nekřič tolik, uslyší tě kolibřík, varoval ho Čmelda.
1: Já jsem kolibřík,
0: naparoval se ten cizokrajný čmelák.
1: Do botanické zahrady je cizím vstup přísně zakázán.
0: My sem nevstoupili, nás to sem přifouklo, hájili se čmeláci. Ale kolibřík jim nevěřil.
1: Každý by tu chtěl zůstat a to já nedovolím.
0: Zlobil se a zlostně do nich strkal.
1: V téhle zahradě není místo pro víc kolibříků.
0: Ale copak my jsme nějací kolibříci, my jsme čmeláci, kolikrát to máme ještě opakovat? Rozlobil se Brumda doopravdy. A nestrkej pořád do mě. Pozor, bráško, vykřikl Čmelda. Brumda uskočil a těsně vedle něho s hrozivým cvaknutím zaklapl svůj kalich masožravý květ.

0: Ty jeden ničemo, vrhnul se Čmelda na kolibříka. Tvou vinou mohlo být po Brundovi. Kolibřík před rozhněvaným Čmeldou couval a tak si vůbec nevšiml jiného květu, který se právě za ním hladově rozevřel. Pak stačil poslední krůček, ozvalo se opět známé cvaknutí a masožravý květ držel pevně kolibříka za ocásek.
1: Pomoc, pomoc,
0: naříkal kolibřík. Z jezírka vystrčila hlavu želva a zlomyslně se ušklíbla.
2: Kdo jinému jámu kopá, že jo?
0: A opět zmizela pod vodou.
2: A želva tě moc ráda nemá, viď kolibříku? Ale my ti pomůžeme, řekl Brunda. Aspoň poznáš, že čmeláci nejsou jako kolibříci.
0: A Čmelda s Brundou popadli kolibříka každý za jedno křídlo a hej, rup!
2: No a pak už jenom rup.
0: A kolibřík byl zachráněný. Ale masožravce zůstal kolibříkův ocásek.
2: Teď vypadáš skoro jako čmelák, zasmál se Čmelda. Ale neboj se, však ona ti ta paráda zase naroste.
1: Zachránili jste mě a za to zde můžete zůstat, jak dlouho budete chtít. V mé zahradě je léto po celý rok,
0: řekl kolibřík.
2: To byste prvé koukal, jak pěkně je u nás na louce, usmál se Brunda. Ale my už musíme letět. Víš, máme to daleko.
0: Inu, každý je doma někde jinde. Kolibřík popřál čmelákům šťastnou cestu a jako dárek jim dal semínka nejhezčích květů z té jeho čarovné zahrádky. Prý, aby si na něho vždycky vzpomněli jenom jako na kamaráda.

trefí vždycky, vždycky, vždycky na sluníčko. Sázíme, sázíme, co vyroste, nevíme. Pod neprášky jsou to

0: Ty nevídané velikánské květiny, které Čmeldovi a Brundovi vyrostly ze semínek od kolibříka, nejvíc obdivoval Pučmelout.
1: Nojo, konečně kytka, jak má být, aby se hodila k mé postavě i do mé domácnosti. A ona musí zrovna vyrůst u Brundibáru.
0: Pak ale uviděl něco malinkého na zemi.
1: Hele, to budou asi semínka. Když si je vezmu, co na tom? Hlavně, aby mě přitom nikdo nechytil. Překvapím svou Pučmeloutku. Ta bude koukat na ten zázrak v květináči.
0: No, jak ten Popleta zasel, tak také sklidil. Z motýlých vajíček totiž ještě nikdy nikomu kytky nevyrostly. Leda tak housenky. A tyhle Pučmeloudovi byly náramně hladové. Snědli všechno, co paní Pučmeloudová uvařila, a nakonec okousali i ten prázdný hrnec. Za to Čmelda s Brundou se ze vzácných květů plných vůně a medu ještě dlouho těšili. Jejich spokojenou čmeláčí písničku bylo slyšet po celé louce od časného rána až do úplného setmění.

0: Slovenská pohádka Král času. Žili jednou v malé dědině dva vlastní bratři. Starší z nich byl velký boháč, ale přitom zlý a bezbožný. Mladšímu nebylo na statečnost páru v celé dědině, ale byl tak chudý, že neměl mnohdykrát ani sám, ani rodina, co do úst dáti. Jedenkrát, když nemohl již hladem vydržeti, šel k svému bohatému bratrovi prosit ho o kousek chleba. Ale se špatnou se potázal. Ty taký a taký, obořil se naň bratr. To by mi ještě scházelo, abych já takového ničemu živil. A jen dořekl, ukázal mu na dveře a vystrčil ho z nich ven. Když jej boháč tak nemilosrdně odbil, šel nebožák, ale nevěděl, kam se obrátit. Hladem sotva nohy vlekl a že neměl ani dostatečného oděvu, třásl se zimou. Boje se domů jíti, aby ženu nezarmoutil, zašel do lesa. Cestou přišel k plané hrušce a našel tam pod ní opadlé pláničky, jež se sbíral a jedl, ač byly tak trpké, až mu zuby vyvstávaly. Byl však i za to Bohu vděčen, neboť byl rád, že je našel. Avšak ten pokrm nezahřál mu žaludek a proto zima jím třásla. Ach, kam jen já se podějí? Já ubohý člověk, naříkal si plný lítosti. Doma není chleba, není ohně, bratr nevyhnal. V té chvíli napadlo mu, že slýchal, na skleněném vrchu, že věčný oheň hoří. Půjdu tam. Hned nebožec si pomyslil. Těše se, snad aspoň tam mi dovolí, abych se trochu ohřál, když už nic jiného pro mne na světě není. I šel. A vskutku. Už zdaleka bylo viděti, že na skleněném vrchu hoří veliký oheň a kolem něho, že sedí 12 mužů. Jak je spatřil, zarazil se, nevěda, co o nich jsou děti. I co bych se bál, řekl si, vždyť jest Pán Bůh se mnou. A už statečněji stoupal přímo k ohni. Přišet k němu, stanul a poklonil se. Pozdravil o nich 12 mužů, jimž řekl. Dobří lidé, smilujte se nade mnou, neboť jsem chudobný člověk, nad nímž nikdo se neustrne. I můj bratr mne vyhnal od svého prahu, ač ví, že ani ohně nemám. Dovolte aspoň vy, abych se trochu ohřál při vašem ohni. Všech 12 mužů se na něho podívalo, až konečně jeden z nich mu pravil vážným hlasem. Synu, sedni si mezi nás a ohřej se o některého z nás, jak je ti libo. Chuďas si sedl mezi ně, ohříval se o ně, ale že všichni mlčeli, bál se i on promluviti. Jedna věc však mu byla divna, že pořadě přeměňují si místa. Konečně všichni se vystřídali kolem ohně, až každý opět se ocitl na svém místě, na němž seděl v té chvíli, kdy nebožák nebohá mezi ně přišel. Sotva, že se tak stalo, zdvihl se zprostřed ohně stařec se šedivou bradou a plešivou hlavou, jenž chudákovi takto promluvil. Člověče, netrať tu takto život, ale jdi domů a konečně trochu se i vzmuž. Ale než odejdeš, nabere si trochu těch uhlíků, my bez toho všecko bychom spálili. Po těch slovech stařec zmizel. Těch 12 povstalo, nasypali chudobnému do měchu uhlí, zdvihli na plece a kázali mu, aby pospíchal domů. Poděkoval se jim pěkně, ale vrtalo mu to v hlavě, jestli to uhlí měch nepropálí a kterak je domů donese. Avšak necítil pálení a tak lehkým se mu to břemeno zdálo býti, jako by samý papír nesl. Těšil se, že budou mít alespoň v chýši teplo, když nic jiného. Sotva domů přišel, vysypal měch na krb, ale div divoucí. Z každého uhlíčku, z každé jiskřičky se stal zlatý peníz. Nevěděl chudobný, co má radostí dělat. Ani svým očím nevěřil, že ta hromada peněz jemu patří. I děkoval v duchu o něm dobrým lidem, kteří ho zbavili vší bídy. Už tedy měl peněz dost, až mnoho, že jich ani na světě neviděl. I chtěl si je přece přeměřiti, aby věděl, mnoho li jich má. Poslal ženu, aby mu šla k bratrovi měřit si vypůjčit. I rozesmál se bratr. Řka. Cože, ten trhan bude v ní měřit? Žena pravila, že jim byl soused trochu žita dlužen, které jim oplatil, že si je chtí přeměřit. Bratr tomu nevěřil. Aby se přesvědčil, co budou měřiti, namazal měřici na dně smolou a pak ji teprv bratrovi půjčil. Mladší bratr přeměřil peníze a bylo jich mnoho. Když byl hotov, šel sám bratrovi měřice odvést. Nevšiml si ani, že na smole jeden peníz se přilepil. Jak to starší bratr viděl, hned myslel, že je bratr zbojník. I hned se s velkým křikem do něho pustil, nadával mu a hrozil. Zdali mu nepoví, odkud má tolik zlatých peněz, že ho obžaluje ze zbojnictva. Co si měl ubožák počíti? Nechtěl se přece s bratrem znepřátelit. Tedy mu všecko raději vyrozprávil. Jak, co se mu na skleněném vrchu stalo? Starší bratr měl bohatství dost. Ale přece mladší mu to štěstí záviděl. Když si mladší krásného statku nakoupil, živnost si zřídil, již s rodinou statečně a svorně pracoval, takže si ho všichni lidé vážili, tu staršímu závist ani pospati nedala. I umínil si jít také na skleněný vrch. Neboť, co bratrovi se podařilo, může se podařit i mně, řekl si po krátké úvaze. Šel tedy a také přišel na skleněný vrch, kde oheň hoří, a hned, jak viděl o něch 12 mužů, začal se domlouvat. Dobří lidé, popřejte mě chudobnému, abych se při tom vašem ohni také trochu ohřál, neboť zima mne tak zdrobila, že nemohu se ani hýbat. Tu mu odpoví jeden ze 12. Syn, ty jsi zrodil se ve šťastnou hodinu. Máš bohatství dost, ale jsi lakomý a zlý člověk. Proto s námi zde sedět nesmíš. Ale že jsi to přece učinil, náš trest tě nemine. Ohromen leknutím zůstal boháč státi mezi 12, neboť bál se promluvit i slovíčka. Těch 12 začalo zase měnit svá místa. Když jeden vstal, sedl si na místo druhého, ten na místo třetího a tak to šlo, až všichni se vystřídali a zase každý seděl na svém místě. Tu opět se zdvihne uprostřed ohně onen stařec se šedivou bradou a obracuje se k boháči, praví. Zle se vede lidem zlým. Tvůj bratr je člověk dobrý a proto jsem mu požehnal. Ty jsi však zlý člověk a proto mému trestu neujdeš. Po těchto slovech se těch 12 zdvihlo. Jeden boháče chytil, udeřil a podal druhému. Ten udělal též tak, podal třetímu a tak to šlo kolem, až ten poslední podal ho starci, který zmizel s ním v ohni. Druhý den v dědině hledali boháče, ale nikdo ho více nespatřil. Jen mladší bratr tušil, kam se asi mohl podít, ale mlčel o tom jako němý.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: Na Štědrý den bylo všude sněhu po pás a ze střechy visely křišťálové rampouchy. Ovečka zrovna pekla vánoční cukroví.
1: Já jdu na ryby,
0: oznámil beránek. Když dorazil k rybníku, vysekal díru do ledu a začal rybařit. Netrvalo dlouho a udice sebou zaškubala.
1: To je ale ryba,
0: pochvaloval si beránek, když jí vylovil. Zabalil jí do šátku a vracel se spokojeně domů. A jak se tak brodil sněhem, znenadání hup, hup, hup a objevili se tři vlci jako hory a zubili se na beránka.
1: Jeje, řekl beránek.
2: Žádné jeje, řekl první vlk. Dej sem rybu a basta.
1: Nedám,
0: bránil se beránek.
2: A dáš?
1: Nedám.
2: A dáš?
1: Nedám.
2: A proč pak? Podivili se vlci.
1: Protože,
0: přemýšlel chvilku beránek,
1: protože by bylo jedné ryby pro vás málo. Ještě byste se poprali.
2: No jo, to je pravda, uznali to vlci. Ale co budeme dělat?
1: V rybníce je přece ryba habaděj,
0: poradil jim beránek.
1: Tam si jich můžete nachytat, kolik chcete.
0: A tak se vlci vydali k rybníku. Chvíli přecházeli kolem díry v ledu a přemýšleli, až ten první vlk povídá.
2: No jo, ale jak ty ryby dostaneme ven?
3: Já nevím,
2: řekl druhý. Mně se zdá, že se jim nějak nechce.
4: Zas nás ten beránek nachytal,
0: zoufal si třetí. Beránek mezi tím našel v lese pěkný stromeček a pyšně si ho nesl domů. Už tam skoro byl, když v tom najednou hup, hup, hup, tři vlci jako hory a zase se zubí na beránka.
1: No vida,
0: řekl beránek.
2: Žádné vida, dej sem rybu a basta.
1: A proč pak jste si ji nechytili sami?
0: Divil se beránek.
2: Protože nevíme jak.
1: Tak já vám to povím. Tady máte prut, na konci udice je háček, ten hodíte do vody a počkáte, až se vám na ní ryba pověsí.
0: Vlci udělali, jak jim beránek poradil.
5: Už něco táhnu,
0: zajásal po chvíli první vlk.
2: No tak táhni, táhni,
0: radili druzí dva.
2: To je divná ryba,
0: podivili se vlci, když vytáhli starou bačkoru.
4: Zase nás ten beránek ošidil,
0: rozlobili se. Mezitím beránek už byl doma a zdobil vánoční stromeček. Buch, buch, buch, ozvalo se.
1: Co pak to je?
0: Podivila se ovečka.
3: My, tři králové, jdeme k vám, to je štěstí, zdraví, tohleto vinčujem vám.
0: A venku stály tři smutní králové, jako tři nejsmutnější vlci.
1: Tak, co pak chcete?
0: Zeptal se beránek.
3: My chceme rybu, bu, bu.
0: Zabrečeli králové.
1: Vy popletové, takhle k večeru to už ryby na udice neberou. Víte co? Zkuste je chytat na ocasy.
0: Za chvíli byli vlci zpátky u rybníka a ponořili ocasy do vody. S večerem přišel mrazík a hned za ním mráz, až všechno praštělo a vlčí ocasy ve vodě zamrzly.
3: Je, mně se zdá, že už jsem něco chytil,
0: řekl první vlk.
2: Nám se to zdá taky,
0: řekli druzí dva.
2: Tak,
5: Hej, rup!
0: A táhli ze všech sil. Najednou to všude kolem začalo křupat a praskat. To, jak se led na rybníčku prolomil.
4: Brr! To je zima,
0: brečeli vlci a v mrazivé vodě plavali rychle ke břehu. A už se otřepávají jako mokří vlci. Najednou koukají a nechtějí věřit svým očím. Opodál ve sněhu se plácá ryba, velryba, že by jí mělo i pět vlků dost a dost. A tak i vlci měli Vánoce. Ozdobili si v lese strom, pekli rybu na rožínku a vlčími hlasy vyli koledy.

0: Pořád bylo horko, Evelince ne. Evelinka byla jako z pavučinky a když kráčela polní cestou, ani prach se jí nezvedal pod patami. Ale jinak bylo vedro kde komu, protože čeho je moc, toho je příliš. I slunce. Evelinka mohla jít jinudy, ale nedalo jí to a dala se okolo studánky. Kdo to tam byl, že tak mlaskal a srkal? Klouček z vlásky jako sláma. Ležel na bříšku a pil, až to čvachtalo. Co pak tolik piješ v takovém parnu, kárala ho Evelinka. Vždyť se zastudíš, vždyť dostaneš zápal. Klouček polkl poslední doušek, utřel si pusu dlaní a odpověděl. Já tak piju, protože abych neměl takovou žízeň. Dobrý den. To dobrý den chytilo Evelinku za srdce. Jak pak se jmenuješ? A kde ses tu vzal? Jmenuji se Ondroušek a vzal jsem se tu, protože tudy chodím domů. Už chodíš do školy? Do školy chodím už od loňska. A jednou jsme se učili, jak vypadá staroměstský orloj. Taky jste se, paní, učili, jak vypadá staroměstský orloj? Nebo vám o něm mám povídat? Povídej mi, co jste se o něm učili. Ondroušek se posadil před Evelínku. My jsme se o něm učili, že se dřív učilo, že orloj smontoval mistr Hanuš. Že mu město nařídilo, aby ho vymyslel a že to musí být takový orloj, aby nikde jinde takový neměli. A co to máte na noze, paní? Vy máte zavázanou nohu. Mám na ní takovou bolístku. Ale když mi vypravuješ o pražském orloji, tak o ní ani nevím, řekla Evelinka. A pomyslela si, že ten šátek musí už co nejdříve Francínkovi vrátit. Ondrouškovi to vysvětlení stačilo a dal se znovu do vyprávění. Tak ten mistr Hanuš vymyslel takový orloj, jaký nikde jinde neměli. A taky ho smontoval. Ukazoval nejenom, kolik je hodin, ale taky, který je den a měsíc. A kde jsou na nebi nebeská tělesa. A zařídil, aby každou hodinu chodili po orloji apoštolové, aby smrt zvonila, lakomec potřásal měšcem, marnívec, aby se díval do zrcátka a kohoutko krhal. Jenže město dostalo strach, že takový orloj smontuje i někde jinde, a tak mistru Hanušovi oloupali oči. Jenže mu je oloupali zbytečně, protože se pak ukázalo, že ten orloj nesmontoval mistr Hanuš, ale Mikuláš z Kadaně o 66 let dřív. Evelinka žasla, co všechno si Ondroušek zapamatoval, i když to měl trošku pomotané. Ten orloj funguje dodnes a dodnes ukazuje. A kde kdo se mu chodí divit, protože by nikdo takový nevymyslel, pokračoval Ondroušek. O co, paní, že byste takový orloj nevymyslela ani vy? Paní učitelka se přiznala, že by ho nevymyslela. Ani nesmontovala. A proč myslíš, že by ho nesmontovala? Nasupila se Evelinka. Jednak proto, že jste paní, jednak proto, že nemáte pilník a jednak proto, že se nic hezčího nedá vymyslet, než je staroměstský orloj. Tak víš co? Já do zítřka dopoledne udělám takový orloj, na jaký nepřišel ani ten Mikuláš z Chomutova. Skadaně, paní. Vsadíme se o kytičku jahod, ano? Vsadíme, Ondroušku. Vložila svou dlaň do jeho Evelinka. Ondroušek se ještě jednou napil ze studánky a pak se loudal domů a cestou kopal do kamínku. Druhý den přiběhl ke studánce celý říčný. Evelinka už tam čekala. Máte, paní, orloj? Zeptal se, sotva dorazil. Ovšem, že mám. Ondroušek se rozhlížel udíveně po vůkolí, ale neviděl nic než starou dobrou kopcovinu se zlatými splazy polí, pár huňatých chlumů, svěží úval u studánky, vedkou kapličku na rozcestí a hvozdaté svahy v zářeči. Ale paní, vždyť nikde žádný orloj nevidím. Můj ty světe, ty se špatně díváš, obracela oči v sloup Evelinka. Mým orlojem jsou přece tahle pole, Ondroušku. Čas na něm ukazují květiny. Když se rozednívá, otvírá se na mém orloji modrá čekanka a ukazuje čtvrtou hodinu raní. O hodinu později se rozvírá kvítek horčíku a šestou ukazuje jestrábník. No jak poznám, že mám jít do školy, paní? V sedm se otvírají pampelišky. V osm se rozevře šťavel, devátou hlásí pumpava, desátou kolenec a jedenáctou mléč. Ve dvanáct se zavírá měsíček rolní, v jednu hvozdíček a ve dvě je strábník zední. Každou hodinu se na mém odloji otevřou nebo zavřou některé kvítky, víš? A kdo se zavře? Ve tři, ve čtyři a v pět hodin odpoledne. Opět kolenec, potom pumpava a je strábník okoličnatý. A v šest, sedm a osm? Portulák, mák nahoprutý a denívka plavá. No co když už je tma? To rozkvete v 9 hodin večer, knotovka bílá. Zavírá se ve 2 hodiny po půlnoci. A 3 hodinu raní hlásí silenka nicí, když se zavírá. Tak je můj odloj takový jako staroměstský, nebo není?
1: Není, paní, zamyslel se Ondroušek. Vy nemáte na orloji apoštoli.
0: Evelinka se pousmála. Ty nevidíš, že místo apoštolů běhají po mém orloji myšky, koroptve a křepelky? Že na mezích panáčkují zajíci a křečkovi? Že v pšenici se mi prochází sisel? Na mateří doušku, že usedají bělásci, modrásci a perleťovci? Ač miláci a sluníčka sedmítečná? Žávu u studánky, slepíše a užovku si taky neviděl? A to ani neříkám, že nad mým orlojem zpívá skřivánek, místo aby cinkal kostlivec, místo kohouta mi kokrhají bažanti a místo marnivce se v zrcadle studánky schlížíš den co den ty a piješ, až to čvachtá. Ondroušek se na Evelínku okouzleně díval, ale chtěl se mu ještě trošku se s ní přijít.
1: On ten orloj je hezký, paní, jenže se v něm vyznáte akorát vy. A teď trošku i já. Ale lidi mu rozumět nebudou. Co pak vidí, v kolik hodin se rozvírá čekanka nebo pampeliška?
0: Jejich chyba, pokrčila Evelínka útlými ramínky. Ale co pak oni vědí, co ukazuje staroměstský orloj? Ani hodinu na něm nerozluští, ani datum. Ale i to je jejich chyba. Jsou o to chučí, nemyslíš?
1: Myslím, paní, že vám natrhám ty trávnice. Teď už se zavírá hvozdíček.
0: Evelinka se posadila na polštářek z doušky mateří a Ondroušek se dal do česání trávnic. Ty jsou totiž ze všech jahod nejsladší, nejčervenější a nejvonavější.

0: jak ty jsi krásná pano.
1: Ruce máš celé poškrábané, to se ti stalo cestou?
0: To se tak někdy klukům stane, když výjdou za nevěstou.

Za lesy hlubokými a kopci oblými rozkládá se Česká kotlina. Je to země pěkná. Rolníci tu v potu tváře orají, řemeslníci jsou proslulí svou fortelností, ale jsou tu také loupežníci. A nejukrutnější z nich je arciloupežník Lotrando.

je foškupem. Jou, pežníci spolu volání to, schopáni to jsou páni lou. Pežníci z profese, nej, lepší jsou v okrese. My řekneme ruce vzhůru a hned máme peněz v půru. Já, nejde řemeslo, nikdy to jim neneslo. Pod dubem.

kloupý, chytrá, kloupý, dej. Jsem cukr, dej, jsem kroupy, seď. Formáku na houni, pře, padli tě v ráhouni. Lou, technik je nesmlouvavý, lou, ten ho strašně baví, co? Šlo hned to nevydá, jelikož je nelidá.

0: je poškupem.
1: Že vám není hamba, cházko nenechává. Kloudná práce vám nevoní, jen ta zlodějna. Puj.
2: Starej se o sebe, drvoštěpe!
0: Špatně se podařila hru, Basila zvítězila tak. To chodí na světě, na vzdorčí o světě. Lou, tešníci z povolání, to jsou páni, to jsou páni. Lou, tešníci z profese, nejlepší jsou v okrese.
3: Dobře jsme si zahoupili.
4: Dobře. Žádná krev netekla. Ne. Ani kapka dneska.
2: Když to nemusí být, tak se nemá ani střílet, ani zapichovat. Když to ale musí být, tak se hol střílet a zapichovat musí. To si pamatujte. Tyhle ty zásady.
5: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: pout zasvěcenou vodou. Byl jsem dlouho na vandru. Když jsem se pak vrátil, narodil se mi táta. Tak co teď dělat? Chtěl jsem ho pokřtít, ale nevěděl jsem, kde vzít svěcenou vodu. To ináč nepůjde, než že musím pro ní do nebe. No, byl jsem boják, tak jsem si vzal koně a flintu a že se podívám, kde bych tam cestu našel. Jedu dost dlouho, porád dál a dál, až přijedu k jednomu městu. Tam byla veliká vojna, střílili z kanónu a ani jsem nevěděl, že přilítla koule a půl koně mi urazila. No jedu dál, až jsme přišli ke kašně. Kůň měl už žízeň, tak jsem ho tam nechal, ale on pil a pil, až milou kašnu celou vypil. Teprou se ohlídnu a vidím, že mám jen půl koně. No dobře. Nedaleko bylo vrbový proutí, tak jsem ho nařezal, milý ho koně voplet a ono hned na něm pěkně urostlo. Tak si zas sednu, no jel jsem teďka jako v chátku. Teď přijedu do velikého lesa. Jedu tím lesem, porátej dál a dál, až se proti mně vychramostí náramnej jelen. Ježíš Mariankou, tak jsem se lek. Ale hned schodím flintu, měl jsem ji nabitou třešňovejma peckama a milýho jelena vemu mezi rohy. Ale kdepak, jelen utek a byl pryč. No dobře, jedu dál, až přijedu na rovinu. Široko, daleko ležal bílej sníh a už bylo soumrakem. Tak co dělat, myslím si, tady musím ostat na noc. Tak tam čouhal kůl ze země, uvázal jsem k němu milýho koně, plášť pěkně rozložím na zem a že budu přenocovat. Když jsem tak pohodlně spal, spustil se noci veliký dýšť, začalo tání a když se ráno probudím, koukám, po koňoj nikde ani památky. Podívám se zhůru a milej kuň vysal na věži, ta byla celá zachumelená. Prach mě flintě zvlh, tak co dělat? Najednou si vzpomenu, že jednou ráno dostal jsem v hospodě takovou mezi oči, až se mi zajiskřilo. No tohle je dobrý, poudám. A tak jsem si vysadil mezi oči zas takovou ránu, až jiskra vylítla, já střelím po koňoj ten spad a zase jedeme dál. No tak přijedu zas k tomu lesu a tam vyběhne ten jelen a už mu na hlavě vyrostla celá třešně a třešně na ní měl obaleno. Ale kady jen ta cesta do nebe? No vohlídnu se a vidím chalpu. Zrovna tam kmotra stojí a poudá. Mám tu takový veliký konopy. No to se mi dobře hodilo. Byla tam taková hora, vylezu na ní a po provaze porád do nebe. Jo, už jsem byl až tam, když teď mi ho kus chybělo. No ale co, slezu po milým provaze, dole jsem ho kus uříz a nahoře nastavil a tak přijdu šťastně až do nebe. Tam mi dali hned tu svěcenou vodu, však to bylo na křtiny. Ale když přijdu zase ven, vidím, že se strhla taková větřice a provaz mi rozmetala. Tak co teď dělat? No ale viděl jsem tam takovej písnik. A tak jsem z toho písku uplet provaz a zase lezu dolů. Jo, ale dole bylo teď takový zeli a ne se z něj dostat za živý svět. Tak když jsem se dost napekeloval a šenomarný, došel jsem si domů pro sekiru a milý zeli jsem pěkně šeno rozsekal. Tak se dostanu šťastně ven a běžím k tátoj. No, svěcenou vodu jsem doopravdy měl a tak jsem ho pokřtil. A ty lidi ještě žijou, co to vypravujou.
1: Ano, šéfe. Vasil s Pepou Padrátem a Škrtičem Čangem stáli před velkým šéfem jako poškoláci v ředitelně. Pepa Padrát se drbal ve vlasech, na zem se snášelo jakési chmíří. Mole? Šéf si štítivě odfrkl. Sežerou vás moly. A proč je jich tak málo? Obrátil se na Vasila. Víc jsem jich nesehnal. Omlouval se Vasil, přišly zlý časy, teda jenom na nás, vy jste šéfy,
2: v pohodě.
3: Já? A v pohodě?
1: Tullamore senior se chytil za srdce.
3: Vždyť já se topím v neštěstí. Přišel jsem o svého jediného syna.
1: Na to se za půdním trámem ukázal Ramses.
2: A co já, otče?
1: Zvolal ukřivděně.
3: Ty půjdeš s nima. Pomůžeš jim zachránit svého jediného bratra,
1: řekl.
3: Taky jsi jediný, kdo se u profesora vyzná.
2: A co tam, šéfe? Ten váš junior dělá.
1: To se poprvé ozval škrtič Čango.
3: Co se asi tak dá dělat v kleci?
1: Zavrčel Padre.
3: Protáhnout se mřížema.
1: Navrhl Pepa Padrát.
3: Nebo
1: zauvažoval, jestli na té kleci za zámek, tak vzít papa klíč,
3: nebo papa padrátek, takhle do dvou prstů. Dost. Už nechci slyšet žádný otázky a žádný odpovědi, kromě ano, šéfe. Je vám to jasný? Ano, šéfe. Tak si zapište za uši. Co za chvíli uděláte? Ramses, můj druhý jediný syn, vás zavede o dvě patra níž k bytu toho bláznivého profesora. Pepa Padrát tím drátkem, co mu čouhá ze svetru, odemkne dveře.
1: Vasil zvedl ruku, jakože se chce na něco zeptat.
3: Jestli nebude doma, co? Bude doma. Pořád něco zkoumá a z bytu se nehne. Ale je neškodnej. Stačí, když ho tady Čango tou svou šňůrkou trošku
2: přiškrtí, špetl Ramses.
3: Správně, chlapče. A ty pak dovedeš Vasila k té skleněné kleci, který je uvězněný chudáček, můj tolík.
1: A jo? Vasil skrabatil čelo perným přemýšlením.
3: Vasile, ty tu klec rozbiješ a pak všichni zmizíte.
1: Vasil třepal rukou, jakože se chce ještě na něco zeptat.
3: No, kam asi?
1: Zavrčel Padre.
3: Sem ke mně na půdu. Ten náš profesor nikdy nebyl. Je vám už konečně všechno jasný?
1: Ne, že by bylo, ale přikývli.
2: Ano, šéfe. Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

0: Planeta Lampáře byla velice zvláštní. Bylo na ní místo jen pro lampáře a pouliční lampu. K čemu vlastně slouží planeta, která je bez domu a bez lidí, řekl si v duchu malý princ. Ale práce lampáře má alespoň smysl. Není tak zbytečná jako práce biznismena, který jen přepočítává hvězdy, které mu nepatří. Když rozsvítí svou lampu, jako by se narodila další hvězda nebo květina. Jeho práce je krásná a navíc užitečná.
1: Dobrý den. Proč si svou lampu zhasl?
2: Je to příkaz. Dobrý den.
1: Jaký příkaz?
2: Zhasnout pouliční lampu. Dobrý večer.
1: Ale proč jsi znovu rozsvítil?
2: Je to příkaz.
1: To nechápu.
2: Na tom není nic k nepochopení. Příkaz je příkaz. Dobrý den.
0: Lampář opět zhasl pouliční lampu a pak si otřel čelo kapesníkem s velkými červenými kostkami.
2: Je to příšerná práce. Když jsi byla rozumná, zhasínal jsem ráno a rozsvícel večer. Zbytek dne se mohl odpočívat a zbytek noci spát.
1: A od té doby se příkaz změnil?
2: Nezměnil. Je to mnohem větší tragédie. Planeta se rok od roku otáčí rychleji a příkaz se nezměnil.
1: Takže...
2: Takže teď se otočí za minutu a já už nemám ani jednu vteřinu na odpočinek. Rozsvěcuji a zasínám jednou za minutu.
1: To je divné. Dny u tebe trvají minutu?
2: A to není vůbec divné. Zatímco spolu mluvíme, už uběhl měsíc.
1: Měsíc?
2: Ano. 30 minut, 30 dní. Dobrý večer.
0: A lampář opět rozsvítil lampu. Malý princ na něj hleděl. Líbilo se mu, že věrně dodržoval příkaz. Vzpomněl si na západy slunce, které kdysi pozoroval tak, že si postrkoval židli. Teď chtěl svému příteli pomoci.
1: Víš, znám způsob, jak by sis mohl odpočinout, kdybys chtěl.
2: Samozřejmě, že bych chtěl. Člověk může být věrný příkazu, ale i trochu pohodlný.
1: Protože je tvoje planeta malá, že by si obešel třemi kroky, stačilo by jít pomalu, abys pořád zůstal na slunci. Když si budeš chtít odpočinout, půjdeš a ten den bude trvat tak dlouho, jak budeš chtít.
2: To mi moc nepomůže. Já rád spím.
1: Tak to máš smůlu.
2: Mám. Dobrý den.
0: Lampář opět zhasl lampu, zatímco malý princ opouštěl jeho planetu. Uvědomil si, že je to asi jediný člověk, který mu nepřipadal směšný, tak jako král nebo biznismen. Je jediný, s kým bych se chtěl přátelit, pomyslel si. Ale jeho planeta je opravdu malá. Není na ní místo pro dva.

V jednom lese, ani ne blízko, ani ne daleko, žil malý dráček. Jmenoval se Melichárek a do lesa přišel z jedné pohádky. Měl jen jednu hlavu a ještě malou a trochu šišatou. Když se narovnal, nebyl větší než smrkový pařízek. A to stál ještě na špičkách. Nejedl dokonce ani princezný. A tak ho jednou napadlo, že není vlastně pořádný drak a že se do pohádky ani nehodí. Jednoho dne tedy utekl

0: jít.
1: A proč?
0: Ale mám takové starosti, až se mi z nich nožičky popletly. No.
1: Já, Mináčku, to snad ne.
0: Už je to tak. Ztratil jsem brejle. A bez nich nenajdu svoji chaloupku.
1: Aha.
0: Určitě v lese zabloudím. Jestli už jsem pro pánička nezabloudil.
1: Když jsi ztratil brejle, tak je hledej. Nebo si snad myslíš, že za tebou přijdou?
0: Hledej. To se ti řekne, jak je mám hledat, když si bez brýlí nevidím ani na špičku nosu, natož potom na cestu. Právě proto tady sedím a čekám, až mě někdo zachrání.
1: Tak ti zachráním já. Budu ty brýličky hledat úplně sám. Kde pak jenom mohou být? Sám je sotva najdu. Zavolám Straku, ta nám jistě pomůže.
2: A opravdu jim pomohla. Straka totiž mrkne jenom levým očkem a už vidí, kde se co třpití blízká a leskne. Ztracené ježčí brýle opravdu našla. Posadila je ježkovi rovnou na nos a letěla pryč tak rychle, až se na staré borovici rozhoupaly šišky.
0: To mám radost, melichárku, zas vidím jako dřív, opravdu si mě zachránil.
1: Ale
0: teď svoji chaloupku najdu jedna, dvě, ve chvilce budu doma.
1: A co bys doma dělal? Pojď radši se mnou na sislí závody, tam budeš vandat.

0: Jen se melichárku, mému pichlavému kabátku moc nesměj. Ještě se ti může hodit.
1: Ale já se mu nesměju. To je taková písnička jedné princezny.
2: Ty ježečku ježatý, jen mi nešlap na paty.
1: Promiň, už mlčím.
0: No proto.
1: Podívej, podívej, už jsme na závodišti.
3: Ježek, zvířátek.
4: Ty budou taky závodit?
1: Jistě, a první poběží syslové. Jsou to přece syslí závody.
3: A jak to všechno víš?
1: Já to přece musím vědět. Jsem reportér. Mezi dvěma jedlemi je skok do výšky. A za starým pařezem skok do dálky. A pod smrkem se bude házet šiškou.
3: Je, to je nádhera, melichárku.
1: Vážení přátelé, vítám vás všechny na našich závodech. Právě začínáme. U skoku vysokého se připravují veverky, a to černé i zrzavé. První zahájí skok do dálky zajíci. Šiškou bude házet jezevec a lišák Ferda. Na běžecké dráze se řadí syslové. Pozor, teď! Vážení přátelé, ve skoku vysokém je nejlepší veverka Terka. Právě vyskočila až k samé špičce borovice. Sotva se jí někdo vyrovná. Ve skoku do dálky se probojoval na první místo zajíc Capka. Přeskočil rovných 10 pařezů. Tedy je to chlapík. A teď se podíváme na hod šiškou. Právě hází lišák Ferda. Rozpřahuje se a šiška letí, letí a teprve teď padá. To je, přátelé, opravdu vynikající výkon. Ale vraťme se k nejdůležitějšímu závodu. Je to prosím závod syslů. Nejrychlejší je zatím sisel Rudla. Uhání jako vítr. Výborně, výborně. Ale ouha, teď zakopl. A padá. Ano, padá.

0: dráhy. I rozpetlý šípek se natahuje, aby lépe viděl. Tu nejdelší větvičku natahuje víc, ještě víc. A drc. Sisel Rudla si roztrhl kožíšek. Ten chlapec má ale dneska smůlu.
1: A mám po parádě. Kožich jako nový a teď mi pouští sislí chlupy.
2: To je tedy pěkné nadělení, díra jako vrata.
0: Ježku, místo abys nám pomohl, ještě Rudlovi přiděláváš starosti. Díra jako díra, každá se zalátá, když je čím. A já mu ji zašiju.

0: ovšem, když mi pomůže stonožka.
1: Ráda ti pomůžu, ale jak?
0: Máš přece stonožiček. Nejrychleji doběhneš k pavoukovi pro tenkou nitku.
1: Jo.
0: A teď potřebuji, Ježku, jednu tvoji jehlu.
2: Jen si melichárku vyber a třeba tu největší. Také si mi pomohl, když jsem potřeboval.
1: Tak, a tady jsou ty nitě.
0: Výborně, stonožko, výborně. Jehlu máme, nitě máme.
3: Rudlo,
0: přestaň kňourat a drž. Kdo má díru v kožichu,

0: může jehla šít a už může jehla šít.
1: Je, podívejte, než jsme zašili kožíšek, sluníčko nám uteklo.
2: Žene se bouřka, honem všichni domů.
3: Je, Mináčku, to abych si taky pospíšil nebo zmoknu.
4: Pojď, půjdeme spolu, Melichárku. No pojď, máme společnou cestu.
3: Ale co pak, že se s Tonožko mračíš jako čert?
4: Protože jsem si právě dneska vyprala velké prádlo. Všechny sváteční ponožky mi zmoknou.
3: Ale ještě stihneš sundat.
4: Sundat? 100 ponožek? Jen se podívej, jejich plná paseka.
3: A jejich opravdu 100?
4: Vždyť ti to povídám. Mám přece 100 nožiček a na ně 100 ponožek.
3: Víš, Tonožko, já bych 100 nožiček ani nechtěl. Než si obuješ 100 střevíčků, než zavážeš tkaničky.
0: Když Tonožka chodí s

0: se navleče, celý den jí uteče.
1: Ale zase umíš rychle utíkat a to je velká výhoda.
2: Jenomže při práci je to horší, to se mi všechny nohy zapletou.
1: To vidím, takhle ty ponožky nesundáš do večera. Ukaž, já ti pomůžu.
2: Děkuju, ale musíme si pospíšit, nebo na nás nezůstane suchá nit.
1: Tobě by se nic nestalo, ale co já? Jak zmoknu, hned dostanu louskavku.
2: Louskavku?
1: Louskavku.
2: Co to je?
1: To je dračí stonání. Jak dostane drak louskavku, to není jen tak.
2: A začíná pršet. Rychle utíkej. Utíkej do tepla, utíkej. A děkuju.
3: Nad les se přihnal velký černý mrak. Spustil prudký déšť a Melichárek byl hned jako zmoklá slepice. Když přiběhl k dubu, zuby mu drkotaly od zimy na třikrát. A bylo ještě hůř. Začali mu v celém těle louskat kloubky a Melichárkovi nezbylo, než vlézt do postele.
4: Melichárku, Melichárku, vstávej, nenaříkej a podívej se, něco jsem ti přinesla.
1: Je, žluté ponožky, ty jsi hodná.
4: Líbí se ti, to je za tu včerejší pomoc.
1: Ty se mi budou moc hodit, já totiž stůňu.
4: Opravdu?
1: Stonám už celou noc?
4: No, snad nebude tak zlé. Na každé trápení je přece léčení.
1: Od dračí louskavky pomůže jenom kvítek olejníček. Ten promaže všechny kloubky a je po louskání.
4: Kvítek olejníček? Mm. A kde roste?
1: Až za sedmi horami.
5: Tam já teď nedojdu.
4: Tak tam dojdu já.
1: Ale je to tuze daleko.
4: A od čeho mám 100 nožiček? Jen se neboj, Melichárku. Do oběda jsem zpátky.
3: A opravdu byla? Melichárek si olejníčkem namazal všechny kloubky a pak se protáhl. No, bylo polouskání a potrápení.

0: Pája už prozkoumal skoro celý pavoučí les od východu sluníčka až k západu slunce. Mezi potokem a druhým lesem byla louka plná květů. Tam se dnes vypravil, protože svět je tu barevný a měkoučký. Upletl si pavučinku mezi modrým zvonkem a bílou kopretinou a pozoroval motýly. Najednou uslyšel strašlivý dupot. Po louce běželi dva pánové, jeden tlustý, druhý hubený. Oba měli síťky zavěšené na dlouhé tyči a mávali s nimi nad hlavou. Kradou nám mouchy, jsou to lovci much, napadlo páju. Když proběhli docela blízko, uviděl, že je to trochu jinak. Mušky a komáři lovili ty dva pány. Rojili se kolem nich jako můry kolem světla. Jenže ti dva lovci si ku podivu nevšímali mušek ani komáru, i když je divoce štípali do krku a do paží, ale snažili se uhnat a ulovit motýla, který jim vůbec nic nedělal. Motýl kličkoval a uhýbal oběma síťkám a najednou nabral směr přímo na kopretinu. Jezusko, te kamaráde, schovej mě, pištěl. Pája vyskočil a rychle přes motýla hodil svou pavučinu. Lovci se zarazili. Motýl jim zmizel přímo před očima. Kam zmizel? No přece se nevypařil, zlobil se tlusťoch. To nemá cenu, brumlel hubeňour.
1: Že nemá cenu, babočka admirál, babočka admirál, a pro něho nemá cenu, vrtěl hlavou tlusťoch a vydal se pátrat o kus dál.
0: Už jsou pryč, zatřepetal se motýl v pavučině. Odešli, řekl pája, ale proč tě vůbec honili? Motýl se vysoukal na světlo. Proč? Ty máš ale otázky. Ty jsi asi nikdy neviděl sbírku motýlu?
1: Pája přiznal, že sbírku motýlu nikdy neviděl, i když v pavoučím lese už zná kde co a kde koho.
0: V pavoučím lese ohrnul tykadla motýl. Já jsem vzácný exemplář. Na mě se chodí dívat celé školní výpravy.
1: No tak proč se schováváš, když se na tebe ti dva pánové přišli jenom podívat, chtěl vědět pája.
0: Ha, podívat, odfrkl si motýl. Přišli mě lapit do sítě, probodnout špendlíkem a strčit za sklo v nějakém muzeu.
1: Pája nechápavě kroutil hlavou a přemýšlel o lidech.
0: A na pavouky se taky chodí dívat školní výpravy, zeptal se po chvíli.
1: Motýl se rozkychotal.
0: To se povedlo, ty jsi ale vtipálek, řičel. Kdo by se chodil dívat na pavouky? Co je na tobě zajímavého? Vždyť jsi samá noha. Podívej na mě. Vidíš tu nádhernou kresbu křídel? Ty krásné barvy, ten třpit a pel. Vidíš, jak vířím ve slunci?
1: Motýl v úžasu a okouzlení nad vlastní krásou úplně zapomněl na svět okolo. A to neměl dělat. Ten tlustý pán se totiž právě otočil a hnal se zpátky.
2: Tamhle je, volal, máme ho, babočku.
1: Babočka admirál se v letu pruce zastavil, zůstal trčet ve vzduchu jako veliký otazník.
0: Jezusko, co teď? Kam se mám schovat?
1: Leď k potoku, tam je vysoké kapradí, křičel pája. Motýl poslechl a nabral směr k potoku. Oba lovci se hnali za ním. Bylo tam opravdu vysoké a husté kapradí. Tady mohl najít skrýž, jenže si ve zmatku špatně vyměřil místo přistání. Zatřepetal se nad hladinou, srazil se s vodní vážkou a šplouch. Spadl do potoka.
2: Taková škoda. Babočka admirál, zahořekoval tlusťoch. A pak oba lovci odešli.
1: Pája doběhl na místo právě včas, aby spatřil, jak slabounký proud unáší motýla k zátočince.
0: Pomoc,
1: Pomoc! Já se topím! Neumím plavat, sípal motýl a polikal andělíčky.
2: Páju napadlo, že by měl umět plavat, když je admirál, ale moc o tom nepřemýšlel. Vyběhl k zátočince, stál tam smrček a z jeho nejnižší větve visela opuštěná pavoučí síť. Pája ji rychle strhl a hodil do vody.
1: Sem, sem, volal, vidíš tu síť? Chyť se a já tě vytáhnu.
2: Babočka admirál se došplouchal k pavučině a pája zabral.
1: Hej, rup! Síť rupla, přetrhla se, ale motýl byl šťastně na břehu.
0: Sotva popadl dech, začal se kroutit a omlouvat. Díky, příteli, zachránil si mi život. A promiň, že jsem se ti vysmíval. Náhodou vypadáš velmi zajímavě. Tolik nožiček najednou, to se jen tak nevidí. Moc ti to sluší.
1: Za to ty vypadáš nějak divně, odpověděl pája. Teď už tě do sbírky nikdo chtít nebude.
0: Jezus, kote, proč myslíš? Co se mi stalo?
1: Ale nic, to nestojí za řeč, řekl pája. Tak ahoj, já už musím domů. A rozběhl se podle potůčku ke svému rodnému smrku.
0: Počkej, no co se mi stalo? Jak vypadám? Volal za ním zoufale babočka admirál.
1: Ale pája už ho neslyšel, nebo nechtěl slyšet. Ono totiž není nic příjemného sdělovat bývalému krásnému motýlovi, že mu všechny barvy vzala voda, že chudák teď vypadá jako nějaká obyčejná splihlá můra.
3: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: To je dneska počasí. Ani psa bych ven nevyhnal. Hurvínku, vypni už tu televizi.
1: Taťo, já bych se chtěl ještě chvilku dívat.
0: Vyloučeno.
1: Ale taťo,
0: ne.
1: Taťulínku.
0: Nech toho, Hurvínku.
1: Prosím.
0: Už jsem řekl.
1: Když za chvíli začne můj oblíbený seriál, a já nebudu vědět, jak to skončí.
0: Hurvaj s Neškem, Rej, to ti nepomůže. Jednak je bouřka a to se má televize vypnout. A potom je čas, abys šel do Hajan.
1: Už teď? V 8?
0: Už teď. V 8.
1: Teď už nehřmí. Poslechni si, ta bouřka už je za horama.
0: Bouřka je možná za horama, ale prázdniny taky. Zítra začíná škola, tak je konec s ponocováním. Vyčisti si zuby a dřeváky.
1: Vyčistím si zuby a dřeváky.
0: Připrav si oblečení, tašku.
1: Poprav si oblečení, šašku.
0: Co to huhláš?
1: Nic, taky nic.
0: No proto. A pak se šupej umít. A pořádně, já tě přijdu zkontrolovat.
1: Šikana. Nic jiného než šikana. Takže, dřeváky se mi lesknou. Zuby taky. Tašku mám, šaty mám. Sláva, jsem hotov.
0: Hurvínku, tady máš oblečení, sám jsem ti ho vypral a vyžehlil.
1: Ale taťuldo, já už oblečení nachystané mám.
0: Cože? To myslíš ty otrhané hadry?
1: No,
0: v těch bych tě nepustil ani k máničce.
1: Je to moje nejoblíbenější oblečení.
0: Na skotečení venku je možná dobré, ale na to, abys v něm vyrukoval první den do školy, to tady ne.
1: Ale to tati...
0: Pamatuj si, že šaty dělají člověka. Tady máš čistou bílou košilku a kraťásky s kšandičkama.
1: Blé. Teď tenhle ten nemoderní obleček nosím pořád. Každý mě v něm zná.
0: No právě. Lidi tě v něm mají rádi. Tak proč bys to měnil? No. A teď už alou do postýlky. Dobrou noc.
1: Dobrou. Ach jo.

많이 올려.

si nachystali já. A dokonce ani to od taťuly tady ní.

0: ještě proběhnout tržiště a budu u školy.
1: Kupte si vařečky na zlobivé chlapečky, kupte si, kupte.
0: Už tam budu.
1: Pro pána lidi, koukněte se na toho kluka.
2: A tohle znamená?
3: Běhá tady kručí košile.
2: Stůj, kluku.
0: Co je, já spěchám.
1: To je nějaká nová školní móda.
0: No co, hlavně, že mi ta košilka sluší. A nechte mě, spěchám do školy.
1: Jak to vidím, ty si moji vařičku kupovat nemusíš. Na tebe už jedna doma určitě čeká.
0: Ani už takhle přijdu pozdě a ještě mě zdržujou.
4: Je, kluci, podvínek nemá co na sebe.
5: Páni, ten se určitě zbláznil.
4: Strašímu ve věži.
5: Strašímu, strašímu ve věži. Strašímu ve věži. Strašímu ve věži.
4: Kurva, jestli to má být sáska.
0: Ne. Kluci, ono ještě nezvonilo?
6: Ve škole nezvonilo, ale tobě asi cinká na cimbuří.
5: Je, prej mu cinká na cimbuří.
0: Máni, ty jsi tady? Ahoj.
6: Já s tebou nemluvím. Málem jsem kvůli tobě přišla pozdě do školy.
0: Jak to?
6: Zvonila jsem, čekala na tebe. A ty nic?
0: Promiň, já jsem zaspal.
6: A proč tady šaškuješ v té maškarádě? To jdeš na maškarní!
5: Je! Na maškarní! Maškarní!
0: Starejte se o sebe! Já si můžu chodit oblečenej tak, jak chci!
7: To si jenom myslíš, Hurvínku.
0: Je, pan učitel.
7: Přišel si pozdě. Už zvoní. Zvoní, Hurvínku! Hurvínku.
0: Cože, pane učiteli, já už to nikdy neudělám.
7: No tak.
0: Proč se mnou tak cloumáte? Co se děje?
7: Co by se dělo, Hurvajs? Neslyšíš budíček?
0: Co? Cože?
7: Musíš stávat. Hola, hola, škola volá.
0: Jejda, taťoldo, kde mám oblečení?
7: No tady přeci.
0: Moje milované kraťásky s kšandičkama.
7: Teda, Hurvajs, já tě vůbec nepoznávám.
0: Ono se mi to všechno jenom zdálo. To byl sen.
7: Nech sen snem a pospěš si. Za chvilku tu bude Mánička. Přeci nechceš, aby na tebe čekala.
0: Kde pak, taťulinku, to ne. Já už se oblékám.
7: Tak ty už se na ten svůj obleček nezlobíš.
0: Co tě to napadlo? Jen hlupák neví, že šaty dělají člověka. A pořád jsou lepší kraťásky s kšandičkama než noční košile. Ha, ha!
8: Jednou si Křemílek protřásl malíkem ucho a tiše povídá: já pořád něco slyším. Vochomůrka si udělal z dlaně kornoutek a přistrčil ho k uchu.
9: O, já taky pořád něco slyším.
8: A ono se odněkud z paseky ozývalo tenoučké vyhrávání.
9: Musíme se tam podívat, co to je,
8: povídá Křemílek. A byly to housličky. Leželi pod borůvkovým keřem. Bochomůrka housličky obešel a povídá:
9: čí pak jste?
10: Tydlidajda, tydlidajda, tydlidajda,
8: řekli housličky, ale rozumnější řeč nesvedli. Bochomůrka je obešel po druhé.
9: No jo, ale tady byste se nastydli od rosy. My vás radši vezmeme k sobě do chaloupky, jo?
8: Vzali housličky domů a položili je na stůl. Bochomůrka je obešel do třetice a povídá:
9: Křemílku, já si na ně trochu zahraju, ano? Jenže nemáš smyčec,
8: řekl Křemílek.
9: No, já si ho udělám,
8: povídá Vochomůrka. Vytrhl si nad uchem vlas, ohnul proutek, chvíli něco motal a byl z toho smyčec.
9: Tak, a teď si zahraju a ty si trochu zatancuješ,
8: řekl Křemílkovi. Strčil si housličky pod bradu, přejel je smyčcem, ale housličky ani neskřípli.
9: No, to si teda moc nezatancuju, povídá Křemílek.
8: Vochomůrka pomázl smyčec borovou smůlou a zkusil to znova. A housličky se rozehrály, až z toho Křemílkovi bylo rovnou do skoku. Chvíli tancoval polku, chvíli kvapík a potom se zadýchal.
9: Tak už dost, Vochomůrko, dojo dost, ono to nejde zarazit,
8: řekl Vochomůrka. Ať dělal, co dělal, housličky si hrály po svém. Spustili dupáka, až to s Křemílkem strkalo po světnici. Roztočilo se všechno, co mělo v chaloupce nohy. Stůl vytáčel židly jako slečinku, Almara trdlovala s kredencí jako soused se sousedkou. Křemílek se točil mezi tím a kouká, aby mu lavice nešlápla na patu.
9: Pána Vochomůrko, už to nějak zaraz.
8: Vochomůrka si nevěděl lepší rady, skočil k oknu a hodil housličky do potoka. Jak housličky padly do vody, zajíkly se a přestaly.
9: Tak, a už je od nich pokoj,
8: oddychl si Křemílek a foukal si na palce obolené od tancování. Za chvilku strčil oknem do světnice hlavu cvrček Makolíček.
10: Neviděli jste tu nikde mé housličky? Já si je na chvíli položil pod borůvku a jsou pryč.
9: No, nějaké housličky, co nebyly k zaražení, jsme zrovna před chvilkou hodili do potoka,
8: řekl Vochomůrka.
10: No to jste tedy provedli pěknou věc,
8: lekl se cvrček Makolíček.
10: Vždy to byly moje housličky.
8: A cvrček si sedl do kouta a byl tak smutný, až se mu tykadla křižovala jedno přes druhé.
10: Za chvíli mi housličky uplavou do rybníka,
8: řekl cvrček Makolíček. Jenže to už se Křemílek s Vochomůrkou hrnuli z chaloupky rovnou k potoku a hledali housličky. Když už bylo do rybníka sotva jedno vodoměrčí sklouznutí, Křemílek povídá:
9: hele, le, le, le, Vochomůrko.
8: A ona tam nad potokem rostla vrba a na ní seděl vodník Čepeček a v tlapkách obracel housličky.
9: Ha, ha, zrovna před chvilkou mi je přinesl potok, libuje si.
8: Křemílek s Vochomůrkou stojí udýcháni pod vrbou a prosí, aby jim Čepeček ty housličky vrátil.
9: Ani ne,
8: řekl vodník Čepeček, ulomil si prut, schýbl se pro vlas zeleného sítí a udělal si z toho smyčec.
9: Co potok přinese, to je moje.
8: A rovnou smyčcem po strunách a začal hrát. Křemílek s Vochomůrkou se honem přichytili kamene, co tam ležel na břehu. Housličky se nezdržovaly ani s polkou, ani s kvapíkem, ale spustili rovnou třasáka, až to Čepečka schodilo do potoka. Spolkl 7 andělíčků a povídá, abych se tak ještě utopil, ať si na ně hraje, kdo chce. Vystrčil housličky na břeh, kde ti dva na ně už čekali. Odnesli je do chaloupky a řekli cvrčkovi Makolíčkovi:
9: tohle je máš zpátky.
8: Makolíček vzal housličky jemně pod bradu a řekl:
10: na tyhle housličky se totiž musí umět hrát.
8: A zahrál tak pěkně, že tam Křemílek s Vochomůrkou spolu tancovali jako na bál.

Vánoce na hradě Safalátce. Na hradě Safalátce sídlil udatný rytíř Cyprián s chotí Emílií. Seděli právě v horovní síni a večeřeli horké buřty z hořčicí, když se ozvalo naléhavé bouchání na dveře. Vstup, řekl rázně rytíř. Do hodovní síně vřinčel podsaditý voják brnění, srazil paty, jen to břinklo, vypnul prsa, což pod brněním nebylo vidět, a hlásil. Pane, vzbouřili se Šamšulové. Jakže? Zvolal rytíř s podivem nad takovou drzostí. Však ty s nimi zatočíš, můj pane, ujistila ho manželka. To si piš, řekl rytíř, vědom si své moci a síly, a vydal rozkaz hurá na ně a vykročil ke dveřím. Kdy se vrátíš, zadržela ho paní mezi dveřmi, jen co si to s nimi vyřídím. A kdy to bude? Nejpozději na Vánoce jsem doma a přinesu ti bohatého Ježíška. O, jak jsi štědrý, manželi. Měla se na co těšit, protože Šamšulové byli nehorázně bohatí, přímo milionáři, a to ve zlatých tolarech. Jejich ženy se voněly luxusními parfémy z Orientu, briliantovými šperky si zdobily uši, zlaté kroužky nosili i na kotnících a muži v nose. Zaklapli dveře a žmot rytířova brnění se vzdaloval. Hradní paní vyšla na cimbuří a už slyšela dusot koňských kopyt a spatřila svého udatného rytíře, jak tryskem pádil v čele svých tří vojáků vstříc povstalcům. Mávala za nimi šátkem, dokud nezmizeli ve vrbičkách. Plynuli dny, plynuli týdny a rytíř Cyprián se nevracel. Nepřicházela od něj zpráva, nepřišel dopis, nepřišla ani pohlednice, ani korespondenční lístek. Za to přišla zima. Napadl první sníh, napadl druhý sníh, napadl třetí sníh. Paní Emilka den co den vystupovala na vysokou hradní věž, přiclonila si ručkou oči a vyhlížela svého rytíře. Nastaly Vánoce, slíbený čas návratu. O štědrém večeru přikázala hradní paní prostřít pro dva v hodovní síni a podávat rytířovi oblíbené horké buřty z hořčicí. Rytíř nepřišel a buřty mu vystydly. Rok jde za rokem, století za stoletím a rytíř se nevrací. Hrad pustne, věž i hradby se rozpadají a z rytířky se stala bílá paní. Na štědrý večer se však zjevuje v hodovní síni. Podávají se horké buřty z cibulí. Tak to chodí už 467 let. Zpráva o bílé paní na hradě Safalátce pronikla do světa. Velké i malé cestovní kanceláře, domácí i zahraniční, pořádají na Safalátku vánoční zájezdy. Je o ně v tuzemsku i v cizině značný zájem. Přijíždějí kolony aut a autokarů, pro šejky z orientálních emirátů byl zbudován helioport, sportovci přibíhají na běžkách po dobře udržovaných tratích. Ve stáncích v podhradí se prodává sádrový rytíř Cyprián ve třech velikostech a paní Emilka rovněž ve třech velikostech. Program vrcholí s losováním vstupenek. Šťastný výherce zasedá v hodovní síni a večeří s bílou paní. Podávají se horké buřty z hořčicí.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Život lichožroutů. Toho osudného dne si pan profesor Kadeřábek slavnostně odkašlal a popotáhl z Viržínka. Hotovo, řekl. Tady to je a tady to zůstane. Poklepal otevřenou dlaní na desky tlusté knihy a v jeho prázdné pracovně to znělo jako potlesk. Pak otevřel desky nadepsané krasopisně. Profesor inženýr René Kadeřábek. Život lichožroutů. Začal si nahlas a se zalíbením číst. Po staletí tento tvor, ne člověk a ne zvíře, lidstvo provází a zužuje, a přesto nebyl dosud nikým spatřen, natož pak popsán, ku podivu. Musím prohlásit se vší skromností, což pak není rozšířen po celém světě. S výjimkou zaostalého afrického venkova a pralesů povodí Amazonky, kde domorodci chodí bosky. Což pak se nevyskytuje v každé rodině i v domácnostech lidí zcela osamělých. Kdo je ten tajemný společník a škůdce člověka? Lichožrout. To jméno dostal ode mne a dávám mu přednost před výrazem ponožkožrout, který navrhuje kolegyně badatelka magistra Miklíková. Jméno lichožrout totiž přesněji označuje fakt, že se nám záhadně a neomylně ztrácí vždy jen jedna ponožka, nikdy celý pár. Lichožrouti z páru ponožek dělají takzvané licháče. Profesor Kadeřábek obrátil několik stránek úvodu a dostal se k vědeckému popisu. Říká se, že člověk je to, co jí, což platí i pro lichožrouty. Neboť se živí ponožkami, i jejich tělo jakoby se z ponožek skládalo. Díky tomu jsou velice pružní a ohební, dokáží se vytahovat i smrskávat. Lichožrouti bývají postavy spíše zavalité a výšky kolísavé, dokonce velmi kolísavé. Díky svým natahovacím schopnostem měří od nějakých 10 cm až ojediněle k 1 metru. Očka má lichožrout drobná a těkavá. Nejvýraznější částí jeho hlavy je však ústní dutina. Ta spolu s nosem dokáže vytvořit jakýsi chobot, dosti podobný hadici od vysavače, čili znamenitě uspůsobený k vyhledávání potravy, ponožek spoza postelí. Ale teď to nejdůležitější. Ve chvílích ohrožení se lichožrout chová jako chameleon. Dokáže splynout s okolím. Prostě zmizí. Profesor Kadeřábek přestal číst a zasnil se nad tou rafinovaností. Ani si nevšiml, že mu z nohy sklouzla bačkora. Pocítil jen lehounké zašimrání, když se mu z levé nohy svezla ponožka. To jsou oni, blesklo mu hlavou, pak se nečekaně v bytě vrhl na všechny čtyři a lezl po podlaze. Hledal toho, kdo mu ponožku z nohy stáhl, ovšem zase marně. Ramses a Tulamur junior splynuli s jeho bačkorou. Profesor Kadeřábek si vzpomněl na to, co vypátral a popsal ve své knize, že ve chvílích ohrožení se lichožrout chová jako chameleon. Proto nezaváhal a vrhl se robinzonádou po bačkoře. A už ji držel, už si ji přitiskl na prsa a už ji nepustil. V tom krátký čas proměny skončil. Bačkora ho začala škrábat a kousat, ale profesor Kadeřábek nepovolil a najednou spatřil, že drží v rukou svůj životní úlovek. Dva mladé, dobře živené lichožrouty. Ale kam s nimi? I kdyby měl doma klec, nebyla by tu nic platná. Lichožrouti i těmi nejužšími mřížemi proklouznou. Profesor bloudil očima po místnosti. Může je zavřít do knihovny, hloupost, do trezoru, to by šlo. Z trezoru by se ven nedostali. Ale jak by je pak mohl zkoumat? Najednou jeho pohled zabloudil do rohu pracovny, kde stálo velké zaprášené terárium. Dobře, že ho nevyhodil. Profesor Kadeřábek totiž v mládí zkoumal jedovaté hady, ale brzy ho to otrávilo. A teď se mu bude terárium náramně hodit. Jednou rukou pevně tiskl oba lichožrouty k hrudi a druhou nadzvedl vrchní skleněný poklop. Musel ovšem uvolnit sevření a v té chvilce mu Ramses a Tullamore junior z náruče vyklouzli. Ramses byl hbitější, odrazil se a skočil na křišťálový lustr. Lustr se rozhoubal a vyzváněl. Tullamore junior se slepě hnal ke dveřím. Profesor Kadeřábek popadl svou tlustou bychli život lichožroutů a hodil ji za uprchlíkem. Mířil přesně. Tullamore junior padl a zůstal pod životním dílem profesora inženýra René Kadeřábka bezmocně ležet. Ani se nevzpíral, když za ním zaklaplo víko terária. A jeho bráška? Co byste čekali? Ramses vzal roha.
0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Tobě se ještě nechce spinkat. Tak ti povím pohádku, kterou nám babička vyprávěla před spaním a při které jsme vždycky krásně usnuli. Malý Kuba pásl ovečky na louce za vesnicí, za potokem. Pásl je celý den. A když sluníčko začalo zapadat za kopec, kukačka ohlásila, že se blíží večer. Kuba scháněl své ovečky z louky a vedl je domů.

Ovečky byly veselé, strkali se a pošťuchovali a tak na Kubu čekal těžký úkol. Mezi loukou a vesnicí totiž bublal potůček a přes něj vedla jenom úzká lávka. No a po té lávce musely neposedné ovečky opatrně přejít jedna za druhou. No a Kuba je při tom přecházení musel spočítat, jestli se mu některá nezatoulala. Víš ty co? Budeme ty ovečky společně s Kubou počítat. Tak pozor, začínáme. Jako první přechází po úzké lávce ovečka se stříbrným zvonečkem na krku. Druhý jde beran s velkými rohy. A počítej ty Kubovy ovečky se mnou. Za beranem s velkými rohy jde třetí ovečka, potom čtvrtá ovečka, ta má na krku rolničku. Za ní jde pátá ovečka s černým ocáskem, potom šestá ovečka s velkým zvoncem. Teď přechází přes lávku sedmá ovečka a osmá ovečka s velkýma očima. Za ní jde devátá ovečka, pak desátá ovečka, ta má taky zvoneček. A jedenáctá ovečka, za ní jde dvanáctá ovečka s malinkatou rolničkou na krku. A třináctá ovečka a čtrnáctá ovečka a patnáctá ovečka a šestnáctá ovečka a sedmnáctá ovečka a osmnáctá ovečka a devatenáctá ovečka a dvacátá ovečka a dvacátá první ovečka. Spinkáš. Dobrou noc.

0: logopedická pohádka na z bez c s č š ž r a r.
1: Jak kozlík mazlík zabloudil. Kozlík mazlík je tuze hezonké a mazlivé kůzle mámy kozy a táty kozla ze zlámané lhoty. Je to ale i takový nezbedný zlobílek. Jednoho dne na podzim znovu malinko zlobil, utekl za dům i za zlámanou lhotu a zakopl o kámen.
2: Je zlé!
1: Zoufale zvolala máma koza i táta kozel. Zlomenou nohu kozlík mazlík neměl. Za to ale zakopl o záhadný bludný kámen a z nenadání zabloudil. Zaběhl daleko za zlámanou lhotu a zmateně bloudil dál. Mezitím pan a paní Zahálkovi pozvali známého dědu Zindulku ze zlámané lhoty na zelí. Bydleli blizounko z Víkova a tak děda Zindulka vzal na zelí velký vozík a zajel za nimi. Jakmile naplnil vozík zelím, bolela ho záda a byl tuze znavený. Paní Zahálková ho pozvala na zelnou polévku a takové pozvání nemohl děda Zindulka odmítnout. Nechal tedy vozík vozíkem a udělal malou pauzu. Polévka byla znamenitá. Pak znovu popadl vozík a chtěl jít domů. Najednou zvolal.
3: Ale, kdo mi to vlezl do zelí? To je ten zatoulaný zbloudilý kozlík.
1: Kozlík mazlík dědu Zindulku poznal a zahanbeně kývnul.
3: Jen pojď, kozlíku. Je pozdě, já tě dovezu domů do zlámané lhoty, povzbudivě dodal děda Zindulka.
1: Zanedlouho byli doma.
2: Mazlíku, ty můj zbloudilý, zatoulaný kozlíku,
1: zvolala máma koza i táta kozel a hned dědovi Zindulkovi děkovali, kozlíka olizovali a okolo hlavy mu uvázali zvonek. Aby zvonek pěkně vyzváněl a oni poznali, kde kozlík je. K tomu jim děda Zindulka vyklopil plný vozík zeleného zelí. Pak do vozíku vhodil bludný kámen a dovezl ho někam na západ za Zvíkov, kde ho zahodil daleko, daleko od lidí. Zanedlouho ale lidé povídali, jak nějaký muzikant ze Zvíkova odvezl bludný kámen neznámo kam. Tak to děti koukejte, ať o něj nikdy nikde nezakopnete a nezabloudíte.
4: O zlé koze.

0: chaloupce žili dědeček, babička a jejich dcerka. Jednou si děda na trhu koupil kozu a poslal s ní dceru na pastvu. Dcerka pásla celý den. Na večer kozu napojila a hnala domů. U vrat seděl děda a zeptal se kozy. Kozičko moje, jestli pak si dost najedená a napitá? Ale koza se ohlédla po dcerce a povídá. Nejedla jsem, nepila. Dcerka tvá mě hlady a žízní trápila. Rozhněval se děda na dceru, vyhnal jí z domu a druhý den poslal na pastvu s kozou svou ženu. Pásla babička kozu do samého večera. Potom jí napojila a hnala domů. Děda zase seděl u vrat a ptal se kozy. Kozo moje, kozičko, jestli pak si dost najedená a napitá? Ale koza se jen ohlédla po babičce a povídá. Nejedla jsem, nepila. Žena tvá mě hlady a žízní trápila. Dědeček se rozhněval i na babičku a vyhnal i jí z domu. Třetí den šel na pastvu s kozou sám. Pásl celý den, na večer jí napojil a hnal domů. Běžel napřed, sedl si před vrata a ptal se kozy. Kozičko moje, jestli pak si dost najedená a napitá? Ale koza povídá. Nejedla jsem, nepila. Lenost tvá mě dědečku trápila. To dědečka velmi rozlobilo. Přivázal kozu ke vratům a šel si pro bič, aby jí potrestal. Ale koza se utrala a utekla do lesa. Běžela, běžela, ani se neohlédla, až před ní stál zajícův domeček. Koza do něho vběhla. Zajíc nebyl doma, i vlezla koza na pec a tam se usadila. Zajíc přihopsal domů a slyší, že na peci něco šramotí. Ptá se, kdo je to v mém domečku? A koza na peci. To já, koza rohatá, nohatá a bradatá. Trkám, trkám rohama, kopám, kopám nohama. Kdo mi spaní překazí, na mé rohy narazí. Zajíc se polekal. Utekl do lesa, sedl si pod doubek a pláče.
1: Co se děje, zajíčku?
0: Ptá se ho vlk, co šel kolem.
2: Ach, ach, v mém domečku se usadilo neslýchané zvíře. A kde budu bydlet já?
0: Vlk se hned tak někoho nelekne.
1: Neplač, kamaráde, já to neslýchané zvíře vyženu.
0: Jde vlk k domečku a zavije.
1: Kdo je to v zajícově domečku?
2: To já, koza rohatá, nohatá a bradatá. Trkám, trkám rohama, kopám, kopám nohama. Kdo mi spaní překazí, na mé rohy narazí.
0: I vlka to polekalo tak, že utekl. Zajíček zase sedí sám pod doubkem a jde okolo medvěd.
1: Proč pláčeš, zajíčku?
0: Zajíc mu všechno pověděl, jak se neslýchaného zvířete bál i šedý vlk, ale medvěd mu řekl.
1: Nic neplač, zajíčku, já to zvíře vyženu.
0: Šel k domku a zakřičel.
1: Kdo je to v zajícově domečku?
0: A koza z pece.
2: To já, koza rohatá, nohatá a bradatá. Trkám, trkám rohama, kopám, kopám nohama. Kdo mi spaní překazí, na mé rohy narazí.
0: Medvěd se lekl. Nikdy o takovém zvířeti dosud neslyšel. I on utekl do lesa. Sedí opět zajíc pod doubkem a pláče. Jde kolem kohout se hřebínkem na hlavě a s ostruhami na patách.
3: Kikiriki, zajíčku, proč pláčeš?
0: Zajíček vypověděl kohoutkovi své trampoty.
3: Neplač, zajíčku, já to zvíře vyženu.
0: Jak bys to ty, malý kohoutku, dokázal? Vlk hnal, nevyhnal. Medvěd hnal, nevyhnal. Jak pak bys mohl ty, kohoutku, takové neslýchané zvíře vyhnat?
3: A přece je vyženu.
0: Vletěl do domečku, stál na prahu a z celé síly, jak uměl, zakokrhal.
3: Kikiriki, kikiriki, ať si kdo si rychle pryč. Kosu mám a posekám tě, vezmu bič a vypráskám tě. Vymáchám tě v řece, ať si pryč z té pece.
0: Koza se polekala tak mocného mstitele, vyrazila ze dveří jako blesk a už jí tam nikdy nikdo neviděl.

0: jsem tady.
1: Ahoj. Ahoj, Krtku. Ale dneska mi dej pokoj, musím malovat.

0: Krtek vyspával zimu a zdály se mu samé pěkné sny. Nejdřív puntíkované o hvězdách na nebi a potom kytičkované o rozkvetlé louce. A ta louka ze sna voněla. Tolik voněla, až se tou vůní krtek probudil. Posadil se, protáhl tlapky a zívl na celé kolo. Ale co to? Vůně nezmizela. Pod zemní světničkou to vonělo dál, krásně a líbezně, jako hlína po dešti a jako vykoupané sluníčko, a taky trochu jako med z pampelišek a první kočičky na vrbě.
1: No ne, teď já bych málem zaspal jaro.

Od té chvíle už neměl Krtek doma stání. Vyšplhal komínovou chodbičkou na stránku u lesa, honem honem, aby si co nejvíc užil jarního radování. Inu, radování. Jak se tak rozhlížel kolem a kolem, všude to spíš vypadá na velký jarní úklid.

0: ptáčkové smyčí hnízda, žáby čistí pramínek a zajíc ušák zametá z pěšinky loňský nepořádek. A sotva zahlédl Krtka, hned na něj volá. Hej, Krtku, máš už doma uklizeno? Krtek se radši běžel přesvědčit. Zmizel zpátky pod zem a leknutím spráskl tlapky. Tady to vypadá. Postýlka neustlaná, podlaha umouněná a v každém koutě hromada harampádí. S tím bude mít až do večera práce na dalavu. Konečně je poklizeno, umyto a vysmejčíno. Teď se může klidně přijít Zajda ušák podívat. Může? Vlastně nemůže. Jak by se sem vešel? Měl bych mít světničku o kousek větší, uvažuje Krtek. Nebo spíš o pořádný kus. A dá se do hrabání, až hlína lítá na všechny strany. Nic Krtka nezastaví, ani balvan jako hrom.
1: Půjdeš po dobrém, nebo mám vzít na tebe krumpáč?
0: Balvan se krumpáče polekal, pustil se a žuchl na zem. Krtek jen tak uskočil. Zasypal ho déšť drobných oblásků a trvalo hodnou chvíli, nežli z té hromady našel cestu ven. Protřel si oči. Tohle je pěkné nadělení. Dírou ve stropě mrkají hvězdičky a mají skrtka legraci. A ten balvan strašpitel je na dvě půlky a uprostřed? Co se to tam blízká? Zelený kamínek. Když ho Krtek oprášil a vyleštil, kamínek svítil jako lucernič.

0: jako svatojánek, jako hodné světýlko v lese. Krtek docela zapomněl na rozbitý strop. Hraje si s kamínkem, pouští na zeď prasátka a je hrozně rád, že našel poklad. Mít poklad sám pro sebe je veliká radost, ale kdyby se tak mohl o ní s někým rozdělit, byla by radost ještě větší. Jenomže s kým? Na stráňce pod lesem už je noc, každý dávno spí a hvězdičky ty Krtkovi neporadí.
1: Umíte mrkat a žena nejste zelená.
0: Sotva to Krtek dořekl, v makovičce se mu rozsvítilo. To je nápad. To by bylo. Kdyby tak jeho zelený kamínek zářil na nebi, bude tam dozajista nejkrásnější hvězdou. Krtek si ji pozná na jediné podívání a přitom se z ní může těšit, kdo bude chtít. I ostatní Krtkové a všichni zajíci, žáby vrákosí a ptáčci zpěváčci. No jo, jak ale dostat zelený kamínek na oblohu?
1: Jak to jenom, hrom se z dudy, jak to udělat?
0: Až ke hvězdám Krtek nedohodí. Kde pak? Leda? Leda, že by postavil na stráňce pod lesem vysokou, vysokánskou věž. Pachtí se a lopotí k oblázku oblázek pěkně jeden na druhý. Vždyť už je z nich, podívejte se, hotová rozhledna. Krtek vynesl zelený kamínek nahoru a nedosáhne. Dávno ještě k nebi nedosáhne. Ani když si stoupne na špičky. Ke vší smůle mu uklouzla tlapka, Krtek padá a hned za ním s velikým bubnováním spadla i oblásková věž. Celá stránka je v mžiku na nohou. Při takovém rámusu se nedá spát?
1: Nehubujte mě, já nerád.
0: Dát na nebe zelenou hvězdu, to není jen tak. Počkej, Krtku, my ti pomůžeme, povídá dobrácky zajíc Ušák a pískl na žáby v potoční tůni.

0: Koukali na to tata. K žabce žabka, pěkně jedna na druhou, a zelený kamínek putuje z ruky do ruky pořád výš a výš. Nejmenší žába je s kamínkem bezmála 10 pídí nad zemí. Ale marná sláva, ke hvězdám zůstává stále daleká dálka dálek. A žabiček už v tůni víc není. Co teď? Nebuď smutný, krtku, máš přece nás, ozvali se ptáčci z hnízda ve větvích.
1: Vy byste mi zelenou hvězdu odnesli až do nebe.
0: Už tam mohla být, čepíří se ptáčci zpěváčci. Vzali krtku v poklad opatrně do zobáčků a letí, letí. Za chvíli jsou vidět proti tmě lesa jen jako 4 světlé puntíky.
2: Šetřete si křidílka, nebo vám upadnou.
0: Škodolibě na ně volá od potoka strka na vrbě.
3: O naše křidílka neměj obavy.
0: Než to však ptáčkové dořekli, křidílka jim neupadla, to se ví. Za to jim upadl zelený kamínek. Honem ho našli v kapradí a znovu s ním letí k obloze. Jenomže straka si pokoj nedá a nedá, pokřikovat na ně nepřestane a nepřestane a s takovou potom ptáčci zpěváčci těžko dokážou udržet zavřené zobáčky. Když jim krtkova zelená hvězda upadla už asi po desáté, ztratili z křidílek poslední sílu a tak, že doletěli domů do hnízda.
2: Nedá se nic dělat, krtku, necháme to na zítra, řekl ušák.
0: Žabky zahnal zpátky do tůně a sám šel taky spát. Krtek se samou lítostí div nerozbrečel. A právě tenhle okamžik si vyčíhala straka. Slétla ke krtkovi do kapradí a hned spustila.
2: Vidíš, krtku, vidíš, jaké máš kamarády. Klidně si jdou na kutě a pro tebe nikdo ani prstem nehne.
1: Nemluv na mě, bez tak je to tvoje vina. Kdyby se do toho nepletla, všechno dopadlo jinak.
0: Straka se zatvářila uraženě.
2: Moje vina? Že tě, krtku, pusa nebolí. Já, stará dobračka, se sem kvůli tobě trmácím. No, co koukáš? Zrovna teďka letím do nebe a zelený kamínek mohl pohodlně letět se mnou. Jinu, když nechceš...
1: Chci, moc a moc si to přeju, ale...
2: Žádné ale, řekla straka. Zavři oči, dej sem kamínek a než napočítáš do tisíce, bude svítit na obloze. A ne, aby si švindloval.
0: Krtek strace nakonec uvěřil. Čeká v kapradí, oči jako klíčkem zamčené a počítá a počítá.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 99. Ne, tak to není. 1, 2, 3, 4, 5.
0: Dal se mu počty pletou.
1: 10.
0: Musí začínat
1: 3,
0: znovu
1: 4,
0: a znovu.
1: 5, 6. Ne, tak to
0: a zatím
1: není.
0: Čas letí.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Konečně
1: 5.
0: Se krtek dopočítal a otevřel oči. Zelená hvězda však na obloze nebyla. Ani žádná jiná, protože je bílý den a svítí sluníčko. Jak to s tou zelenou asi dopadlo? Krtek peláší k vrbě za strakou, že se přeptá.
1: Halo, strako, jsi doma?
0: Straka doma je. Z hnízda jí čouhá ocásek, ale sedí tiše jako pěna, ani nemuká. Krtek zavolá znovu, zase nic. A to už je mu podezřelé, aby ho tak straka podfoukla. Aby tak zelenou hvězdu bůhví kam zašantročila.
2: Neváhá a honem rychle šplhá po hrbatém kmínku vrby do stračího hnízda. Jemine, tam je věcí, jako v boudě na jarmarku. Zrcátka a řetízky, střípky skla, perličky na 9 šňůrkách a z nejtmavšího kouta na krtka zablikalo známé zelené světýlko.
1: Moje hvězda, tu já poznám na jediné podívání.
2: Styď se, stracho, co pak to se dělá? Tohle ti lesní stráňka nikdy neodpustí. Však už sem letí s pokřikem hejno ptáčků zpěváčků a ženou straku zlodějku, ženou jí kalupem nejméně za sedmery hory, sedmery doly a sedmery potoky. Ale krtek se dál už o straku nestaral. Byl rád, že má zpátky svůj poklad a jak celou noc ani oka nezamhouřil, padla na něj veliká únava. Stulil se do stračího hnízda a se zeleným kamínkem v náručí spí a spí a spí. Když se krtek probudil, byla už znovu noc a tma a nad lesem svítily hvězdy. Nikdy mezi nimi nebude ta moje, pomyslel si krtek a na zelený kamínek mu ukápla slza. A právě v onu chvíli tiše vyplul na oblohu stříbrný srpek měsíce.
1: Škoda měsíci, že nejsi blíž. Mohl bys mi vzít můj kamínek sebou do nebe.
2: Měsíc se na své pouti zastavil a zvolna začal klesat dolů, níž a níž, až se cípkem dotkl stračího hnízda. Bylo to jako sen a jako pohádka. Krtek se zeleným kamínkem nasedl do měsíční lodičky, která stříbrně zvoní a veze je oblohou od hvězdy k hvězdě. Je jich tu plno, tisíckrát tisíc a ještě mnohem víc. Už se sem žádná nevejde. V tom se mihla kolem jedna létavá hvězda uličnice. Zůstal po ní v obloze prázdný důlek pro krtkovu zelenou hvězdu jako stvořený. I měsíc si toho všiml a zamířil právě tam. Počkal, než jí krtek pěkně uvelebí, než si ji ještě naposledy pohladí a teprve pak otočil stříbrným kormidlem a pluje s krtkem tmavomodrou nocí zpátky domů. Nad stráňkou pod lesem ho opatrně vyklopil a v zápětí se vrací na svou noční pouť puntíkovanou oblohou.
1: Děkuju měsíci, děkuju ti na 100krát.

A Krtek spěchá. Peláší. Už se nemůže dočkat, jak lesní stráňku probudí ze sna a všechny překvapí. Jenomže, jaké pak buzení? Zajíc ušák, ptáčkové, ba i žáby stůňky pod vrbou jsou dávno vzhůru a s úžasem hledí na novou hvězdu na nebi. Že je to ta Krtková? Je, to se rozumí. Jediná je zelená, tak se pozná mezi všemi. Až ji někdy uvidíte svítit na obloze, taky ji hned poznáte.

0: Jsem okopaný. Tak tohle byl tedy opravdu podivný zápas. No ale ve snu se může stát úplně všecko. Kolikrát se nám třeba zdá, že lítáme pěkně nad ulicemi, i když nemáme křídla. Tak proč by se nemohlo zdát, jak proti sobě hrajou kopanou dvě psí jedenáctky? Na jedné straně 11 jezevčíků a proti nim na druhé straně 11 teriérů. Jestli si ovšem myslíte, že jim to soucoval buldog nebo ratlík, tak to jste na omylu. Soucoval to, víte kdo? No přece Ája. Tak se to aspoň Fíkovi ve snu zdálo. A taky se mu zdálo, že Ája to píská prostě skvěle. Líp než ten nejlepší rozhodčí. Úplně bez chyb. Pískala tak znamenitě, že 10 000 přihlížejících psů všech ras jí nadšeně tleskalo a to se rozhodčímu, jak uznáte, hned tak nestává.
1: Bravo! Bravo!
0: No, hráči byli taky skvělí. Znamenitě kličkovali, nádherně běhali a skvostně stříleli. Občas se sice kousali do achilovy paty, podráželi si nohy a škrábali se do čenichů, no ale to přece u psů se nedá považovat za kdo ví jakou surovost. U psů, pozor, u psů teda ne. Ostatně víte co? Poslechneme si kousek reportáže. To je surovost. To je surovost i při psím utkání. Teriér ukousl soupeři ucho. No to je ovšem jasná penalta. Neboli desítka, neboli pokutový kop. No a jezevčíci vedou 1-0. Ale teriéři se ovšem nevzdávají. Nevzdávají se a nadšeně se vrhají do útoku a snaží se vyrovnat. Pozor, pozor, teď mají teriéři jedinečnou šanci. Asta skvěle uniká po levém křídle, přihrává Azorovi, Azor dává patičkou zpět na Ferdu, Ferda prudce pálí na bránu a... Ano, vážení přátelé, teriéři vyrovnali stav utkání na 1-1. Takže se začíná opět z prostředka hřiště. Jezevčík Dandy si staví míč, chystá se rozehrát, rozhodčí dává znamení. Ale co to? Co to místo do míče kopl Dandy? Do krtince, který zcela nečekaně vyrostl přesně na značce ve středu hřiště? No tak tohle bychom, vážení přátelé, ale tohle bychom na našich hřištích neradi viděli.
2: Rádi, neradi, krtinec rostl tak rychle, že byl za chvíli vyšší než nejvyšší jezevčík. Pak se udělal na špičce ohromný kráter, krtek z něj vystrčil hlavu a bojovně vykřikl. To je ona! Na ní! 4 další krci vyjeli z podzemí, vrhli se na Áju, každý vzal za jednu končetinu a už ji táhli krčím kráterem do svého podzemí. Pomoc! To je únos! No jasně, únos. Teriérům a jezevčíkům unesli rozhodčího. Samo sebou na hřišti hned nastal děsný zmatek. Soupeři se vzájemně kousali do nohou a do uší, škrábali se, prskali, štěkali na sebe jako psi a vůbec se chovali naprosto neukázněně. Zkrátka, bez rozhodčího se žádné utkání hrát nedá. A co udělal v téhle situaci Fík? No, seděl na tribuně jako přikovaný a popravdě řečeno nedělal vůbec nic.
3: No co pak jsem mohl? Vždy to bylo ve snu. Chtěl jsem na ty krtky hrozně zařvat, ale nešlo to. Já jsem nemohl odevřít tlamu. Chtěl jsem se za nima rozběhnout, ale nemohl jsem vstát. No vážně.
2: No, to můžeme Fíkovi klidně věřit. Ve snu to tak opravdu někdy bývá. Možná to znáte.
3: No a pak jsem jako viděl, jak krci zatáhli Áju do takového velkého podzemního sálu, kde měli 2 branky a chtěli na ní, aby je hned naučila kopanou a pravidla, když se v tom tak dobře vyzná.
4: Neodmlouvej, my jsme tě hezky dlouho pozorovali.
2: Rozkřikl se na ní vrchní krtek, když odmítla uposlechnout.
4: A teď nás pěkně naučíš kopat a pak nám budeš soucovat.
3: No, Já ji chtěl samozřejmě z toho krčího zajetí vysvobodit, ale nešlo to. Pak už jsem sice jako mohl vstát, ale zase, když jsem přiběh těm krčím dourám, nemohl jsem se dostat dovnitř.
2: Ono to taky není vždycky zrovna dobré, když je člověk moc velký.
3: No, nebo pes moc velký. Zkrátka, do toho krčího podzemního království jsem se nedostal a tak jsem začal vymýšlet, jak na to.
2: A vymyslel jsi něco?
3: Už ne, já se strachem probudil.
2: No a naučila Ája krtky kopat?
3: Asi ne. Co já vím, tak krci pořád ještě jenom hrabou.
2: Takže ten sen vlastně nedopadl nijak. Ale to už se u snů často stává.

Jo, sen nedopad nijak, ale já dopad špatně. Z postele jsem dopad na znak, čím jsem se zbudil. A zařval, poněvadž to trochu bolelo, ten znak, myslím. No ale sen to byl stejně fajn. A když jsem ho pak vyprávěl Áje, tak chvílema otvírala pusu a chvílema se zas děsně smála a potom řekla, že už se těší na večer a na noc, že třeba bude mít taky nějaký parádní.

0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
1: Třetí kapitola. 4. srpna už nebylo pošmourno. Slunce však zastíral podivný stín. Když se vykutálelo nad odpuštěné hory a objevilo se na červeném nebi, vypadalo chvíli černě. Oteplilo se. Naši cestovatelé celou noc jen putovali a putovali. Čenich se dal do fňukání.
2: Jsem unavený, řekl. Jsem už ze všeho unavený. Teď je řada na vás, abyste nesli stan a pánev na lívance.
3: Je to dobrý stan, pravil Šňupálek. Musíme se však chránit před nadměrnou náklonností k majetku. Klidně ho zahoď. A pánev na lívance taky. Stejně už na ní nemáme co dát.
2: To myslíš vážně? Zeptal se čenich udiveně. Zahodit? Do propasti?
1: Šňupálek přikývl. Čenich se vydal ke srázu.
3: Dalo by se v něm bydlet, bručel. Mohl bych se stát jeho majitelem a mít to jako vlastní stan až do smrti. Milý muminku, nevím, co udělat.
1: Máš přece jeskyni, řekl mu mumínek přívětivě. Čenich se teda zasmál a hodil celé zavazadlo do vzduchu. Udělalo mezi skalisky mohutný skok a pánev na lívance zazněla jako gong a činely najednou. Skvělé, vykřikl mumínek a hodil do hlubiny ještě kastrolky. Dělali rámus ještě větší a trvalo hodně dlouho, než poslední kastrolek v propasti zmlkl. Už je ti líp? Zeptal se Šňupálek.
2: Ne,
1: řekl čenich a celý zbledl.
2: Zatočila se mi hlava.
1: Pak se jak široký, tak dlouhý natáhl na zem a odmítl jít dále.
3: Poslyš, přemlouval ho mumínek, máme naspěch. Musíme co nejrychleji najít tu malou.
2: Já vím, přerušil ho čenich. Tvou praštěnou slečnu Férku. Nedotýkej se mě, nebo se pozvracím.
3: Nech ho v klidu churavět, řekl Šňupálek. Budeme zatím trochu kutálet kameny.
1: Už jsi někdy kameny kutálel?
3: Ne, odpověděl mumínek.
1: Šňupálek si vybral mohutný balvan ležící kousíček od srázu. Dívej se. Rozhoupal kámen, raz, dva, tři, a ten se převrhl a zmizel v propasti. Běželi se podívat, jak padá. Balvan tančil do hlubin s rachotem, ne nepodobným hrmění, za ním se hrnul štěrk a mezi skalními stěnami se pak ještě dlouho rozléhala dunivá ozvěna.
3: Ha, to byla kamenná lavina, řekl Šňupálek nadšeně.
1: Můžu to zkusit taky? Zvolal mumínek a běžel k balvanu ještě většímu, který se jen tak držel na samém krajíčku propasti.
3: Opatrně!
1: Zakřičel Šňupálek. Bylo však pozdě. Balvan už rachotil dolů a za ním se řítil nešťastný mumínek. Kdyby neměl kolem bříška uvázané záchranné lano, bylo by asi na světě o jednoho mumínka méně. Šňupálek se blesku rychle vrhl na záda a vzepřel se nohama. Lano jej sevřelo tak silně, že měl pocit, jako by se rozlomil vejpůl. Mumínek se bezmocně klátil sem tam v propasti a vážil nemálo, takže Šňupálek byl pomalu tažen stále blíž ke srázu. Lano mezi ním a čenichem se napjalo a začalo vléct po zemi i čenicha.
2: Nechej toho, fňukal čenich. Dej mi pokoj, je mi špatně.
3: Povede se ti ještě hůř, až sletíš za chvilku do propasti, pravil Šňupálek. Chop se lana a táhni.
1: A v hloubce pod nimi vykřikoval mumínek.
3: Pomoc, vytáhněte mě.
1: Čenich se posadil a zbledl ještě víc, jenže tentokrát zděšením.
4: a hned se snažil odléct dál, vzpíral se tlapkami i ohánkou a mrskal sebou sem tam, čímž zamotal lano mezi kameny tak důkladně, že se přestali smekat za mumínkem. A teď táhni, zavolal na něho Šňupálek. Až řeknu, musíš táhnout ze všech sil. Teď ne, ale teď. A tak táhli, co mohli. Centimetr po centimetru. Až konečně spatřili nad okrajem propasti mumínka. Napřed uši, pak oči, pak čenich, ale jen kousek, pak větší kus čenichu a nakonec mumínka celého. Při mé oháňce, prohlásil zachráněný, to kdyby viděla maminka.
2: Ahoj,
4: pravil čenich.
2: Jsem rád, že tě vidím, to já tě udržel.
4: Posadili se a dlouhou chvíli se uklidňovali. Najednou mumínek prohlásil, my jsme byli hloupí.
2: To jste byli,
4: souhlasil s ním čenich. Neodpustitelně pokračoval mumínek, trestu hodně. Co když jsme kameny shodili na hlavu malé slečny Ferky?
2: Taky na padrť,
4: poznamenal čenich. Mumínek vyskočil a prudce vykřikl, musíme dál i hned. A tak pod načervenalým nebem s matným slunečním kotoučem pokračovali v sestupu. Pod horou tekl mezi kameny potůček. Byl jen mělký a na jeho dně se leskly šupinky kočičího zlata. Na břehu seděl Bambul. Koupal si ve vodě unavené nohy a sám pro sebe vzdychal. Vedle něj ležela tlustá kniha s názvem Hmyz severní polokoule, jeho zvyky a zlozvyky.
1: Zvláštní, pravil Bambul. Ani jeden kus s oháňkou. V tom případě by šlo o dideroformii fnatopogetes, ale ta je velice obvyklá a oháňku vůbec nemá. A zase vzdychl.
4: Mumínek vylezl ze svého úkrytu za skálu a pozdravil ho. Ahoj.
1: Ofoj, to jsem se lekl, odpověděl Bambul. A to jste zase vy. Myslel jsem, že nějaká další kamenná lavina. Dnes ráno to byla úplná hrůza.
2: A co?
4: Zeptal se čenich.
1: Kamenná lavina, co jiného? Odpověděl Bambul. Úplná hrůza. Všude kolem skákaly kameny velké jako domy. Rozbili mi nejlepší sklenici a já jsem skákal taky. Podívejte, jakou mám na hlavě bouli. Jenom se na ní podívejte.
3: Mám obavy, že jsme čirou náhodou několik kamenů schodili, řekl Šňupálek. Těžko se nechávají bez povšimnutí, když jsou takové velké a kulaté.
1: Chceš říct, že ta kamenná lavina bylo vaše dílo? Zeptal se Bambul váhavě. To jsem si mohl myslet. Pochopitelně. Nikdy jsem o vás neměl valné mínění a po tomhle jsem na váškách, jestli se s vámi mám nadále stýkat.
4: Pak se od nich odvrátil a cákal si na své unavené nohy vodu. Za chvíli řekl,
1: ještě jste tady?
3: Hned půjdeme, odpověděl Šňupálek. Jenom bychom se tě rádi zeptali, zda jsi nevšiml, jakou má nebe nezvyklou barvu.
1: Nebe? Že má nezvyklou barvu? Opakoval Bambul udiveně.
3: Ano, červenou, dodal mumínek.
1: Podívejte se, řekl Bambul. Ať je nebe třeba kostkované, mně je to jedno. Dívám se na ně zřídka kdy. Nemálo mě ovšem trápí, že můj hezký potok vysychá. Jestli to tak bude pokračovat, nebudu mít možnost čvachtat si v něm nohy.
4: To všechno ale způsobuje velká nebezpečná kometa, spustil Mumínek. Poté se Bambul zvedl, sebral si své věci a přebrodil se na druhý břeh potoka.
1: Tak pojďme, řekl Šňupálek. Zřejmě má radši samotu.
5: Platíme, pane vrchní, platí.
6: Tady je náš stůl, pane Spejble. Spokojen jste spokojený.
7: Ano.
6: Dostali jste velký rohový s dvěma okny, s balkónem a s koupelnou, ano?
7: Ano, ano, přesně takový. Až na to, že není velký, není rohový, má jen jedno okno a je bez balkónu.
6: Aha, ale koupelnu má?
7: Ano, ano, ano, to má. Jenže v ní neteče voda, něco opravuje.
6: Aha.
8: Pašulu,
9: hordínek má.
8: Jídlo a pak něco k večeři bych prosil.
6: Hřebíky to zrovna nebudou, ale pochutnáte si oba dva. Objednala jsem místní specialitu.
7: Ano, paní Kateřino, tak to už se těším.
8: No tak pro dnešek si hřebíky odřeknu.
7: Dobré jídlo je moje slabost. Já i rád vařím, na to trpím.
8: Já zase trpím, že ty rád vaříš.
7: No tak.
8: Se mi zdá, taťuldo, že ti nějak slábne paměť.
6: Mírni se, hurvinku.
7: No, tedy popravdě řečeno, ze začátku to s tím mým vařením slavné nebylo. Vem ty krupici,
6: ano.
7: Já vzal kilo.
8: Jojí, dadanky, krupice se přece navaří.
7: No, však jsem taky nakrmil všechny nájemníky v domě. I s příbuzenstvem.
8: A zbyteček už hravě odvezlo nákladní auto.
7: Nebo mrkev.
6: Ano.
7: Mrkev má tu nevýhodu, že je červená.
6: Ano.
7: A jak se jednou říznete, nerozeznáte prst od mrkve. No a ta ostuda, když jsem se ptal sousedky, jestli se do svíčkové dávají moskovice.
8: No jo, taťulda přivazoval i mléko, aby mu neuteklo. Vám se to směje, ale sousedi si začali stěžovat, že je rušíme.
9: Jak to byste vařili tak nahlas, pane Stejble?
7: No to ne, ale o dvě patra níž neslyšeli vlastního slova, jak nám kručelo v žaludku. Víte, co jsem udělal? Dal jsem se zapsat do kurzu vaření.
9: Jo, to se směl, viď, hurvínko?
8: No jo, to jsem se měl.
9: A?
8: To myslíš vážně?
9: No.
8: Máni, na stole jsem našel místo. Jsem v kurzu vaření, kup si párky.
9: No.
8: Já párky rád, a když je rád, co bych si je nekoupil.
9: Ano.
8: Tak jsem si je koupil a těším se na zítřek.
9: Aha.
8: Jenomže zítra jsem našel prostřený stůl a lístek. Učili jsme se prostírat, kup si párky.
9: Je zase párky.
8: To já párky rád, a když je doopravdy rád, co bych si je nekoupil, že ano, tak jsem si je koupil a těším se na zítřek.
9: A právě, že ano.
8: Zítra jsem našel prostřený stůl a lístek. Měli jsme opakovat. Páni, kup si párky.
9: Dananky, slyšíš, babinko?
6: No, mám přece uši, ne?
8: Já párky moc rád, já je hrozitánsky rád. A když je hrozitánsky rád, co bych si je nekoupil, že ano? Tak jsem si je koupil, proč bych si je nekoupil? Když je tak hrozitánsky rád.
9: A těšil ses na zítřek.
8: A jak? Jenomže jsem našel prostřený stůl a lístek.
9: Kup si párky, ne?
8: Kde pak?
9: Ne?
8: Učili jsme se ohřívat párky.
9: Je.
8: Máš je na plotně.
9: Je. No, když je tak hrozitánsky rád.
8: Tedy, že bych se bez párku neobešel, tak to tedy obešel. Ono na párkách dohromady nic není, ale nakonec, co bych si je neohřál, že ano? Přeci je nebudu baštit studené. No konečně někdo by se po párkách utlouk. Tak jsem si je ohřál a těším se na zítřek. Jenomže zítra jsem našel prostřený stůl a lístek.
9: A na něm stálo?
8: Nevím. Já ho zahodil bez čtení. Ale určitě měli opakování.
6: No, to bylo veselé.
7: No,
6: jsou to tak někdy náhody. A už nám to pan vrchní nese.
10: Tak, čtyřikrát místní specialitka, prosím, párečky.
8: Je, párečky, no ne, to si tedy opravdu vynáhradí. A jsme ve svém vigvamu.
7: Tak máš do koupelny. Já zatím rozestelu.
8: No jo, já už jdu, taťuldo.
7: Šmanko, ty, já mu zapomněl říct, no, na to přijde sám.
9: To je paštulda, neteče voda. Tati!
7: Co je?
9: Musím ti oznámit, že... Ale co? Budu mu to věšet na nos. Že už se meju! Jo, to je baštězna. Jo. Tak, Taťuldo, ještě doutřít. A jsem čistionký jako alabaster.
7: No, jen jestli.
9: Je přeci vědecky dokázáno, že když se člověk pořádně umyje...
7: Jo, už jsi taky umyl?
9: I s bubínkem.
7: A kovadlinku si vzal leštěnkou, že ano? A zuby?
9: No, že váháš.
7: A netrnuli ti? Nebyla voda moc studená?
9: No, to máš pravdu, jako led.
7: Doopravdy? No, to se zrovna hodí. Dostal jsem nějakou žízeň. Natoč mi skleničku.
9: Vody?
7: No ano.
9: Taťuldo, snad bys nepil vodu, tati.
7: Ale ano.
9: Třeba jsou v ní mloci a čolci a žáby, ještě by ti kuňkali v žaludku. Hele, tati, já ti skočím pro pivo, nechceš? A dáš mi napít, ano?
7: V žádném případě. Po pivě totiž strašně slábne paměť. Sám si mě na to při večeři, jak si upozorňoval, že ano? Jak ses šel mít, chtěl jsem ti něco říct, ale co? No, vidíš, ta paměť.
9: Tak si dej záležet, třeba si vzpomeneš.
7: Počkej, co jsem ti to... No, vidíš, co jsem ti to... Aha, už to mám. Já jsem ti chtěl říct, že v koupelně neteče voda.
9: Ty to víš? To je tedy gól. A...

0: A tak kdykoliv uvidíte, bratři, někoho na větvi, zachovejte se jako náš ducha přítomný Lotrando. Bez prodlení odříznout. A nyní prosím pana Lustiga, aby nám řekl něco o bižutérii.
1: Jistě. Jablonecká bižutérie. Čili jak my od fochu zkráceně říkáme bižu, má ve světě skvělý zvuk. My prosím nezastíráme, že se jedná o imitaci. My to přiznáváme již její přístupnou cenou. Krásná práce, že? Například tady. Jenže to ti lupiči nebyli štont pochopit. Prej je to padělek a chtěl z nás napálit, budeš vyset. Já povídám, Hergot sakra chlapi. Já povídám, krucifix chlapi. Krucipísek?
0: Jenom písek, pane Lustigu. Jenom písek.
1: Já povídám, písek. Chlapi, copak jste nikdy neslyšeli o naší slavné české bižutérii a jejich kápo, ten vyvrhel nějakej Lotrando. To je náhodička, co? Můj mladý zachránce se jmenuje úplně stejně jako ten starý raubíř.
0: Schoda jmén, pane Lustigu. Pouhá schoda jmén. Chlapcův otec je majitel Zlatého dolu.
1: Inu, svět je malý. A o náhody tu není nouze. Tak ten mizera...
0: Můžu?
1: Ten mizera povídá. Himmel, Herrgott, povězte ho za nohy.
2: Himmel, Laudon?
1: A povídá. Laudon, povězte ho za nohy na strom.
2: Herrgott, tady se ale blbě přednáší.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
4: Krysí díra. Vítr ustal, bouřka se odstěhovala jinam a noční déšť vzala s sebou. Ramses se nevydržel dívat na svého otce, který v prázdné místnosti prázdným pohledem hleděl do prázdna. Řekl, že se jde projít a vyběhl na ulici. Metaři budou mít práci. Válelo se tu plno ponožek. Nevěděl, co může od své výpravy očekávat, ale nemohl jen tak sedět doma. Musí svého bratra vidět. Dveře do Kilimandžára byly zatarasené dřevěnými fošnami. Ovšem, že se mohl protáhnout dovnitř, ale raději barák nejdřív obešel. Ze sklepení v zadním traktu zaslechl nějaký slabý hlas. Pro jistotu sebral ze země kámen, aby se měl čím bránit, pak se protáhl mřížemi na chodníku před domem a seskočil na malou plošinku. Tady bylo špinavé okénko a za ním opět mříže. Odtamtud vycházelo to volání. Ramses rozbil sklo. Okamžitě se ozvalo vzteklé pištění myší. Jeden potkan se snažil vyskočit až k němu. Pomoc! Teď už to slyšel docela zřetelně a poznal hlas toho zrádce Hihlíka. Ale když se Hihlík vydrápal nahoru na plošinku, byl tak zablácený a potrhaný, že Ramses vyhrkl. Co se ti stalo? Hihlík odpověděl až venku na chodníku. Tam dole bylo strašně moc myší nebo potkanů.
5: Brr. Nebo kres.
4: Otřásl se Ramses. Když teď proti Hýlíkovi stál, nebylo už tak snadné uvěřit, že je to zrádce a Dederonův komplic. Ale něco hrozného se stalo Tulíkovi, řekl Hýlík.
5: Co? Kde je? Tak mluv!
4: Křičel Ramses na celou ulici. Psst, sekl Hýlík. Tady v tom domě jsou teď všichni. Celá ta banda. Dederon Tulamora pasoval na svýho pobočníka a guvernéra horního města.
5: Sakra, o čem to mluvíš?
4: Sám se v tom nevyznám, odpověděl Hýlík. Já vím jenom to, co jsem viděl a slyšel. Viděl jsem, jak mu propíchly obě uši, a to je nejvyšší pocta. A pak Dederon zvolal: Tulamor junior s mou pomocí zničil impérium kmotra všech kmotrů.
5: Ne, řekl Ramses.
4: Nezlob se, ale takhle jsem to slyšel na vlastní uši. No, a co se dělo dál, to nevím, protože mě hodili tam, do té krysí díry.
5: Proč?
4: Zeptal se stále ještě podezíravě Ramses. Dederon poznal, že jsem se k ním vetřel. Oh, že jsem zrádce. A ty si to taky myslíš?
5: Už ne, kamaráde,
4: řekl Ramses a vzal bratránka kolem ramen. Najednou si připustil něco, co si přiznat nechtěl. Jedině Tulík mohl přece Kudlovi dveře na půdu odemknout a pak zase zamknout.
5: Pojď, musíme k nám, řekl. Musíme to nějak povědět tátovi.
3: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: Byla jednou jedna blecha a ta se chtěla stát alespoň na čas člověkem. Šla proto ke kouzelníkovi a ten povídá:
1: Milá blecho, to není jenom tak, ty bys pořád skákala, hop sem hop tam a to nejde, nejdřív se musíš naučit pořádně chodit, jako chodí lidé.
0: Blecha to zkoušela všelijak, až si přivázala ke každé noze těžký kamínek a tak se naučila pořádně chodit, jako chodí lidé. Teprve potom jí kouzelník proměnil a že byla mladá, udělal z ní chlapečka s velkými střevíci, ve kterých byly činky a závaží, aby ten chlapeček neskákal, ale pořádně chodil. Jenomže
1: někdy se chlapeček zapomněl a když ho třeba ve škole vyvolali, vyskočil z poslední lavice rovnou k tabuli. A nebo představte si, přeskočil ulici plnou automobilů a tramvají z jednoho chodníku rovnou na druhý, aby ho něco nepřejelo.
0: Jednou cvičili ve škole skok vysoký. Někteří kluci přeskočili půl metru, někteří jenom čtvrt, ale náš chlapeček přeskočil rovnou celý metr. A když se odrazil trochu víc, skočil 2 metry.
1: Ochu, povídá pan učitel, ty musíš závodit, s tebe něco bude. A taky, že bylo.
0: Vyhrával pak všechny závody ve skoku vysokém. Jak by ne, stačilo přece, aby si vyndal ze střevíců nějakou tu činku nebo podkovu a hned skočil o metr víc než jeho soupeři.
1: A když pak byly olympijské hry, prohlásil, že přeskočí překážku vysokou jako věž. Smáli se mu, že prý je domyšlivý, ale přece jenom zavolali inženýry a ti za pomoci jeřábu a vysokánských žebříků postavili překážku vysokou jako věž, ba ještě kousek vyšší, schválně, jestli ji ten kluk přeskočí.
0: No to se ví, že přeskočil. Zul si totiž střevíce se všemi zátěžemi a jen tak bosky se rozběhl.
1: To bylo slávy a já se tu.
0: A když chtěli vítězi předat zlatou medaili, chlapec nikde. Čekali, hledali, ale marně. Nejvyšší hodnostář z toho byl všecek nedůtklivý, pořád se ošíval a že prý jakoby ho něco štípalo na záda.
1: Netušil, že ho štípe olympijský vítěz ve skoku vysokém.
0: To bylo totiž tak. Mezi tím, kde se vzal, tu se vzal ten kouzelník a povídá...
1: Ochu, vyhrál si, jak pak by ne, když si blecha, kterou jsem proměnil chlapečka, ale jenom na čas. A zrovna teď nadešla chvíle, kdy tě musím zase proměnit zpátky. Ukaž mezi sobě rovnými, jestli umíš skákat ze všech nejlíp.
0: Olympijský vítěz sice ještě trošku povyskočil, ale v tu ránu ho kouzelník proměnil v blechu a ta dopadla tomu nejvyššímu hodnostáři rovnou za límec.
1: Takže teď víte, co toho nejvyššího hodnostáře kousalo na zádech.
0: Je mi líto, lidičkové, ale musíme se rozloučit.
1: Ahoj!
0: Ahoj, lidičkové.

0: Chytrý Martin. Byl jednou jeden chudý nádeník a ten měl tři syny, kteří se učili řemeslu. Ten nejstarší měl být tkalcem, prostřední krejčím a ten nejmladší, kterému všichni říkali Chytrý Martin, protože když pánbů rozdával rozum, doběhnul si tenhle hoch nejmíň dvakrát, tak ten měl být ševcem. Když synkům skončila učednická léta, poslal je otec na zkušenou do světa. Protože byl ale velmi chudý, nemohl jim sebou dát nic jiného, než staré kožené pouzdro, ve kterém byla vidlička, nůž a lžíce. Ale bratři byli spokojeni i s tím málem a táhli do širého světa s veselou. Prvního dne večer dorazili do vesnického hostince, kde přenocovali, a ráno se dohodli, že dál půjde každý svojí cestou a ode dneška za 5 let se zase setkají v tomto hostinci. Potom si navzájem popřáli štěstí a srdečně se rozloučili. Chytrý Martin si vybral pohodlnou pěšinu a šel, až přišel ke kamennému mostu. Už vykročil, že přejde na druhou stranu, když kde se vzal, tu se vzal, stál před ním najednou nějaký chlap a z hurta na něj uhodil.
1: Co tu hledáš a kam pak jdeš?
0: Martin odvětil, jsem Švéd a jsem na vandru a hledám práci.
1: Vida,
0: zabručel cizinec. No, baba, kývnul na to Martin. Ale teď mi řekni, kdo jsi a na koho tu číháš?
2: Tu se chlapisko divoce zašklebilo.
1: Já? Já jsem loupežník.
0: Tak, to je mi ale podivné řemeslo. Vynáší to vůbec?
1: To si myslím, rozesmál se loupežník. Určitě víc, než to tvoje.
0: Vida, vida. A myslíš, že bych se mohl také vyučit loupežníkem?
1: No, vyučíš se snadno, když jsi chlap od rány.
0: Nechej mě u sebe. Chci se stát loupežníkem.
1: No, já bych tě tu nechal, ale do tlupy tě může vzít jen náš náčelník. A ten tu zrovna není.
0: Martin čekal celé 3 dny, dokud se loupežnický kapitán nevrátil domů a jeho přání nevyslyšel. Pokýval hlavou a řekl,
1: no dobrá, vezmu tě, ale nejdříve musíš složit zkoušku, abys prokázal svoji šikovnost.
0: To nezaškodí, za 5 hodin jsem tu a pak uvidíš, že mě rád přijmeš, řekl Chytrý Martin a odešel přes most zpět do lesa. Po chvíli uviděl, jak po cestě kráčí řezník a vedetele. Chytrý Martin se plížil pod rostem po vedlejší pěšince

štěstí a hodil ho zpět na cestu a kráčel dál. Za malou chvíli přišel k místu, kde ležela vidlička. Jen si ji tak z výšky prohlédnul a šel dál bez toho, že by se pro ní sehnul. Ale když za další chvíli našel nůž a lžíci, obojí zvednul a schoval do kapsy. No, nebylo mi špatné mít celý příbor i s tím pouzdrem. Zapřemýšlel řezník, uvázal tele ke stromu a utíkal zpět, aby si vzal vidličku i pouzdro. Mezitím vyskočil chytrý Martin ze svého úkrytu, odvázal tele a hnal je do lesa. A žalostně přitom bučel, zrovna jako to tele. Když se řezník vrátil na místo, kde uvázal tele, nenašel ho. A pomyslil si, určitě se utrhlo a uteklo. A vydal se za tím bučením, které vycházelo z lesa. Martin mezitím přišel k rybníku, tele zabil, uříznul mu hlavu a tu hodil do vody. Potom se ukryl v křoví a žalostně bučel. Když řezník vyšel z lesa na břeh rybníka, myslel si, že tele vběhlo do vody a teď vystrkuje hlavu. Proto se rychle svléknul a skočil tam, aby ho zachránil. Zatímco se plácal ve vodě, vyskočil Martin z úkrytu, vzal řezníkovi šaty a s tím i vše, co bylo uvnitř. A jako vítr uháněl pryč. Potom vyprávěl loupežnickému náčelníkovi, jak to vše nastrojil. S tím mistrovským kouskem byl loupežnický kapitán velmi spokojen a vzal chytrého Martina do tlupy. A ten byl za nějakou dobu nejšikovnější a nejodvážnější loupežník široko daleko. A jak je zvykem, čas běžel neúprosně a bez ustání. Když uplynulo 5 let, pomyslel chytrý Martin na ujednání, které uzavřel se svými bratry. Od svého kapitána si půjčil kočár a koně a jel k hostinci. Jeho 2 bratři už tam seděli u stolu, ale nepoznali ho, dokud se jim sám nedal poznat. To vám bylo radostné shledání. Martin nechal nanosit pečení a víno a tak se spolu dobře poměli a veselili se až do pozdní noci. Zrovna té noci se ale událo, že loupežnický náčelník byl i s celou bandou dopaden. Martin byl jediný, kdo byřicům unikl. Tu nechal král rozhlásit, že tomu, kdo chytrého Martina přivede živého či mrtvého, dá jako odměnu 1000 dukátů. Martin sám to slyšel vyvolávat 2. rána, když seděl s bratry u snídaně. Slyšíte? Na 1000 dukátů si král cení moji hlavu. Ty budou moje, na to vezměte jed. Prodal kočár i s tím krásným koněm a koupil si starý kramářský vůz. Naložil ho sudy s kořalkou, natáhl si rozedrané šaty a vydal se na cestu na královský zámek. Jel a jel, až přijel k zámeckému mostu, který hlídalo 25 husarů, aby na rozkaz krále chytilo chytrého Martina. Ten se dlouho nerozmýšlel. Začal hrát opilého, zpíval a řval a potácel se s vozem z jedné strany cesty na druhou a zrovna před mostem uhodil koně tak silně, že se leknul a uskočil. Kolovozu se dostalo do příkopu a vůz sám se převrátil. Ach, já ubohý muž, já ubohý, naříkal chytrý Martin a pokoušel se jako vůz zase postavit. Ach, teď je všechno vniveč a taková výtečná kořalka to byla. Pomozte mi přeci, vojáčkové, já na nějakých těch pár žejdlíků nehledím. Tu husaři statečně přiložili ruce k dílu a chytrý Martin jim jako poděkování dal každému pořádnou holbu kořalky a stále jim doléval, až byli husaři tak opilí, že ani mluvit nemohli. A jeden po druhém padali jako žoky do příkopu. Martin z vozu vytáhl 25 kuten mnichů kapucínů a ty husarům oblékl. Naskládal je na vůz a jako pytle plné otrup je pod rouškou tmy zavezl do královské strážnice. Dovedete si představit, jak ráno král kulil oči, když ve strážnici našel kapucíny? Ptal se všech pacholků, sluhů a dvořanů, zda v noci neviděli či neslyšeli něco podezřelého. Ale nikdo nic nevěděl. Tu princezna řekla, to nemohl udělat nikdo jiný než chytrý Martin.

0: Že mě to hned nenapadlo, čukl se král do čela. Jsi chytrá, moje dítě. Poraď mi, jak bych ho mohl chytit? Zdá se mi, že to přece nemůže být zase tak těžké, odvětila princezna. Uspořádej na zámku ples a na podlaze tanečního sálu nechej rozházet zlaťáky. Chytrý Martin nebude na tom plese určitě chybět. A když uvidí zlato, nebude ho moci jen tak nechat ležet. Nýbrž ho zvedne a strčí do kapsy. Pak ho lehko poznáš a můžeš ho dopadnout. Tahle dceřina rada se králi Arci zalíbila a nechal celou zemí křížem krážem rozeslat heroldy, aby sezvali kde koho na velký ples. Dříve, než se hosté dostavili, nechal po sále rozházet plný měšec zlata, jak mu poradila princezna. A opravdu, brány zámku byly otevřené sotva chvíli a už se v nich zjevil chytrý Martin. V tom nejdrahocenějším šatě a doprovázen sluhou. Ale nikdo nevěděl, kdo je ten cizinec. Když Martin uviděl zlaťáky na podlaze, pomyslel si, těm by se leželo měkčeji v mé torně, než na těch tvrdých prknech. A už přemýšlel, jak by ty zlaté ptáčky polapil bez toho, aby přitom lapili oni jeho. Když skončil první tanec, Martin vyšel ven a poručil sluhovi, aby mu kvapem sehnal smůlu. Pak ji rozehřál, natřel si s ní podrážky bot a vrátil se zpět do sálu tancovat. V jednu chvíli dokonce tančil i s krásnou princeznou. Pokaždé, když byl tanec u konce, opustil sál a venku poručil sluhovi, aby mu sundal z podrážek přilepené zlaťáky. Tucetkrát, možná ještě vícekrát to tak vyvedl a přinesl ze sálu pěknou hromádku zlata bez toho, že by si toho tajní královi špehové vůbec všimli a jako zloděje ho odhalili. Naopak, chytrý Martin měl daleko cennější úlovek než těch pár dukátů. Protože princezna ho dobře poznala a ten statný a odvážný jinoch se jí tůze líbil, že s jiným už ani tancovat nechtěla. Když ples pomalu končil, vzala ho potají stranou a řekla mu. Buď opatrný, můj otec usiluje o tvůj život, ale buď bez starostí, já vše přivedu ke šťastnému konci. Ples skončil a chytrý Martin nebyl ani poznán, ani dopaden.
1: Ach, chybí víc jak 30 dukátů,
0: řekl král druhého dne dceři.
1: Jak se to mohlo stát? No to je pro mě záhada. Kdybych tak jen věděl, jak toho chlapa dostat do rukou, no, tak nemůžeš mi ještě jednou radou poradit, dítě moje?
0: Tu se princezna na malou chvilku zamyslila a řekla. Uspořádej turnaj a vítězi slib za odměnu mou ruku. Chytrý Martin se toho souboje určitě zúčastní a vyhraje. Tak toho zajisté poznáš a můžeš ho uprostřed svých rytířů a dvořanů lehce zajmout.
1: Ano, ano, to udělám,
0: řekl král, zavolal písaře a nechal vypsat velký turnaj. A k tomu slíbil, že vítěz dostane jeho jedinou dceru za ženu. Tu se na turnaj sjížděla knížata, hrabata, rytíři a jiní šlechtici ze všech čtyř světových stran. A byli se statečně, neboť každý z nich by si rád zasloužil královskou dceru. Ale ten, kdo zvítězil, nebyl nikdo jiný než chytrý Martin. Místo toho však, aby ho král zaslíbil své dceři, chtěl ho nechat svázat a vrhnout do temného žaláře. Tu ale k chytrému Martinovi přistoupila princezna, především ho políbila a řekla. Toho chci za muže. A žádného jiného. Abyste, otče, věděl, já ho miluji. A vy musíte nyní dodržet své královské slovo.
1: Staníš se, volali dvořané a rytíři a hrabata i knížata a přistupovali ke šťastnému páru a tiskli mu ruce.
0: A tak přišel i král a dal jim oběma požehnání. A brzy na to slavili svatbu. A tak dostal chytrý Martin, který byl kdysi pouhý ševcovský tovaryš za ženu princeznu a nakonec se stal v tom království král.

0: Vaškovo vítězství. Vaška omrzelo plahočit se dřevorubectvím. Vzal tedy na záda raneček s chlebem a sýrem, přes rameno si dal sekeru a pilu, do ruky vzal hůl a hajdy do světa hledat štěstí. Dlouho chodil, dlouho, avšak štěstí stále ještě nenalezl. Tu a tam jej lidé pohostili, přece však zase byl nucen pomáhat při kácení stromů, aby si vydělal na chléb. Když jednou v lese odpočíval po práci, hlasitě si povzdechl. Proč jsem se jen nenarodil na šťastné planetě?
1: Proč vzdycháš?
0: Ozval se hlas a před Vaškem stanul hubený muž v černé říze. Hlavu měl pokrytu obrovskou muchomůrkou, jež mu seděla na vlasech jako klobouk. Vašek vyvalil oči, potom se zasmál.
1: Máš laciný klobouk, příteli.
0: Hubený muž se zamračil.
1: Neposmívej se mi, kdybych chtěl, mohl bych nosit klobouk ze zlata.
0: Aj, ty jsi bohatý.
1: Inu jsem. V mojí říši je pokladů, že bys za ně koupil celé království.
0: Chtěl bych se dostat do tvé říše, přál si Vašek, a odnést si na památku alespoň hroudu zlata, abych se jednou už zbavil chudoby.
1: A ty jsi tedy chudý, proto jsi vzdychal? Aj, příteli, ne jednu, ale 10 velkých hrud zlata mohl bych ti dát.
0: Tedy dej, rád vezmu.
1: Nejsi hloupý, ušklíbl se cizinec. Zadarmo však ani kuře nehrabe. Těch 10 hrud musíš si dříve zasloužit.
0: A co mám dělat?
1: Hned ti povím. Jsem čaroděj Skokan a dosud jsem nenalezl tvora, jež by vyskočil výše než já. Kdykoliv se setkám s člověkem, hned mu nabídnu sázku. Kdyby vyhrál, dostane 10x tolik, oč mě požádal.
0: Aj, jsem to ale hloupý Vašek.
1: Podrbal se dřevorubec za ušima. A proč pak, Vašku? Smál se čaroděj.
0: Že jsem tě raději nepožádal o 10 hrud zlata. Byl bys mi jich musel dát 100.
1: Změnit se to už nedá, chtěl si jen jednu hroudu. Však i těch 10 stačilo by ti na panské živobytí až do smrti.
0: Chceš se tedy se mnou vsadit?
1: Pomalu, pomalu, Vašek přece není hloupý.
0: Vyhraju-li, dostanu 10 hrud zlata.
1: Co však dostanu, kdybych prohrál?
0: V tom případě půjdeš se mnou do mé říše, odkud se už nikdy nevrátíš.
1: No dobrá, a co tam budu dělat?
0: Ale dobře ti tam bude, smál se čaroděj. Práce dost, ve dne, v noci, jídla málo, odpočinku ještě méně.
1: Opět se podrbal Vašek za ušima.
0: Kakr, holte, no, to by mi zrovna nevonělo.
1: Tedy nechceš se mnou vejít v sázku?
0: Ale kdo říká, že nechci?
1: Dříve však musím vidět, jak vysoko ty doskočíš a co já mám přeskočit.
0: O, hned uvidíš, podívej se na tuhle jedli.
1: Skokan ukázal na vysokou jedli, jejíž vršek ztrácel se v oblacích. Potom se trochu rozběhl a hup. A obrovským skokem přemetl se přes vrchol jedle. Lehce dopadl na druhou stranu domechu.
0: Umíš skákat, to je pravda,
1: doznal Vašek.
0: A co ty, troufáš si to také dokázat?
1: Ptal se Skokan.
0: Myslím, že bych také přeskočil, ba snad ještě vyšší strom.
1: Přeskočíš-li vyšší, dostaneš 20 hrud, sliboval čaroděj. Vašek se díval po stromech. Rostly zde jedle ještě vyšší, než byla ona, kterou čaroděj přeskočil.
0: Smím si vybrat, kterou chci?
1: Smíš. Musí však být alespoň tak vysoká jako moje. Bude-li vyšší, tím více získáš. Tedy skoč!
0: Pomalu, pomalu, pane čaroději. Dříve se musím pořádně najíst a vyspat se a potom se trochu cvičit ve skákání. Jestli chceš, přijď sem zítra, v tuto dobu, a nezapomeň přinést 20 hrud zlata, raději větší než menší.
1: Přijdu a přinesu, přikývl čaroděj a chystal se odejít.
0: Počkej, pane čaroději,
1: zadržel jej Vašek. Ještě jednou mi řekni, že si smím vybrat kteroukoliv jedli tak vysokou, jako je tvoje, anebo ještě vyšší.
0: Ano, smíš si vybrat, kterou chceš,
1: ochotně odpověděl skokan.
0: A když jí přeskočím, dostaneš 10, případně 20 hrud.
1: Zlata, opatrně doplnil Vašek.
0: Ano, 10 nebo 20 hrud zlata, přikývl čaroděj.
1: Když zmizel, Vašek se usmál. Spokojeně zabnul rukama a horlivě pustil se do práce. Porážel nejvyšší jedly, do večera byl s prací hotov. Potom šel ke svému hospodáři, najedl se a ulehl. Ráno přišel do lesa. Avšak nerubal stromy, kdepak.
0: Nač bych se plahočil, když budu bohatý, pomyslil si.
1: Trhal jahody a cpal si jich plné hrsti do úst. Potom se uvolebil v mechu a usnul. Probudilo jej volání.
0: Vstávej, Vašku, už jsem tady.
1: Vašek se posadil. Promnul si oči a zívnul.
0: Oh, tu jsi ty, pane čaroději. Neseš hroudy?
1: Podívej se, řekl čaroděj a vysypal z pytle 20 hrud lesknoucího se zlata. Vaškovi zasvítilo v očích, když uviděl takové bohatství, a hned čiperně vyskočil.
0: Tedy, pane čaroději, smím přeskočit kteroukoliv jedli, alespoň tak vysokou, jako byla tvoje?
1: Ovšem, dokážeš-li to, dostaneš 10 hrud.
0: A přeskočím-li vyšší?
1: Dám ti 20. Tak jsem už včera řekl, zvolal čaroděj už rozmrzelý.
0: Zdá se mi, že bys raději klábosil, než skákal.
1: I tu se ví, že bych raději vzal zlato za povídání, než za skákání. Usmál se Vašek.
0: Tedy platí, jak jsme ujednali, ano?
1: Ovšem platí. Rovněž platí podmínka, nevyhraješ-li, půjdeš se mnou do mé říše.
0: Brr, do věčné práce za málo jídla, tam se mi nechce.
1: To raději přeskočím nejvyšší jedly.
0: Pozor, pane čaroději, už běžím.
1: Rozběhl se a přeskočil nejvyšší jedly, která ležela poražena na zemi. Když stanul na druhé straně za kmenem, obrátil se a zasmál se.
0: Nuže, pane čaroději, přeskočil jsem nejvyšší jedly a byla vyšší než ta tvoje.
2: Ale tak jsem to nemyslil, křikl ošizený čaroděj. Tohle by přece dokázalo každé dítě skočit přes kmen stromu ležícího na zemi.
1: Ať je to jak chce, já jsem přeskočil nejvyšší jedly, trval Vašek na svém.
0: Jsem se zlatem, 20 hrud dostanu.
1: A budeš-li se zdráhat? zdvihl silnou větev a šlehl jí do vzduchu. Čaroděj skokan bručel, ošíval se, avšak musel doznat, že Vašek vyhrál. Nechal tedy hroudy i pytel na zemi a zlostně utekl. Vašek dal zlato do pytle, ve městě je vyměnil za peníze, vrátil se domů, koupil si pěkné hospodářství a žil spokojeně až do smrti. A čaroděj skokan, ten se už nikdy s nikým nesázel.
3: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
4: O jedné sloní slečně. Každý malý slon se chce stát jednou velikým slonem. Aby se stal z malého slona veliký slon, musí hodně jíst a pít, často se válet v blátě a ještě častěji se koupat. Všichni malí sloni tohle dělají tak pilně a tak dlouho, dokud nevyrostou. A když konečně dorostou do té správné sloní mohutnosti, pokračují dál v tom, co už se jednou jako malá slůňátka tak dobře naučili. V tom, co si pamatují a co je v životě ze všeho nejvíce baví. Jedí, pijí, válejí se v blátě a pak se koupají. Jedna malá sloní slečna se také zrovna vyválela v černém, mazlavém blátě a ještě před koupelí se na sebe chvíli koukala do vody jako do zrcadla. Jmenovala se Odeta a přemýšlela, čím by asi tak, až jednou vyroste, mohla být. Nejspíš tanečnicí, protože mám krásné nohy, uvažovala a zálibně si je v tom vodním zrcadle prohlížela. Dlouhé, štíhlé, růžové, opravdu pěkné, ale jak to, že jsou jen dvě, já mívala čtyři. Polekaně se rozhlédla a uviděla plameňáka. Stál hned vedle ní a ty nádherné nohy byly obě jeho. Promiňte, ale nejdřív jsem myslela, že vaše nohy patří mně, oslovila plameňáka, protože se chtěla na ty jeho nohy důkladně vyptat, totiž co by měla udělat, aby měla taky takové. Jenže plameňák spal. Nohy měl z jedné části nad vodou a z druhé části pod vodou. Odetě i tak připadaly úžasné. Přesně takové, kdybych měla. Ovšem ne dvě, potřebovala bych čtyři. Vzdychala a byla tak rozčilená, že na koupání úplně zapomněla. Celá zablácená čekala na břehu, až se plameňák probudí. Procitl, když dostal hlad. Protáhl křídla, načehral si růžové peří a začal rázně přešlapovat, až se bahno zvířilo a voda zakalila. On tančí, vždyť on tančí, vykřikovala nadšeně Odeta a mohla na něm oči nechat. Jenže zrovna, když se ho chtěla zeptat, který tanec by jí pro začátek doporučil, plameňák strčil hlavu do vody a něco tam hledal. Až po delší chvíli se vztyčil a sloní slečna se konečně mohla zeptat. Promiňte, že obtěžuji, řekla zdvořile, ale líbí se mi vaše nohy a chtěla bych umět tančit jako vy. Co mám udělat, aby ze mne byla tanečnice? Plameňák se na Odetu zadíval, nejdřív dlouho mlčel a pak řekl. Jsi moc tlustá. Nohy máš jako sloupy. To já několikrát denně tančím a jím jen, když něco najdu.
5: Co najdete? Zajímala se Odeta.
4: Něco malého. Nebo taky nic. Odsekl plameňák a znovu ponořil hlavu do bahnité vody.
5: Tentokrát asi nenašel nic a proto je mrzutý, usoudila Odeta a radši nečekala, s čím se plameňák vynoří.
4: Šla domů a přemýšlela, co by měla udělat, aby byla jako plameňák. Maminka už na ní čekala s obědem. Dneska jíst nebudu, protože chci být tanečnice, prohlásila ta malá sloní slečna a předvedla pár tanečních kroků. Porazila přitom mladšího bratříčka a trochu si přišlápla chobot. Vůbec jí to však neodradilo. Druhý den se šla znovu podívat, jak plameňák tančí. Zdál se jí čím dál krásnější. Jeho štíhlé růžové nohy přešlapovaly v bahnité vodě rychle a lehce. Při tanci rozpínal hedvábná křídla a občas i klapl zobákem. Odeta vstoupila do vody, aby si s ním zatančila. Bohužel její sloní nohy se hned celé zabořily do bahna. Bylo jí jasné, že ještě není dost štíhlá a lehká pro tanec s plameňákem. Proto, když zase potopil hlavu pod vodu, tiše odešla domů. Držím taneční dietu, řekla mamince. A nebudu jíst, dokud nebudu mít nohy jako plameňák, dokud si s ním nezatančím. Sloní mamince se vždycky líbila veselá baculatá slůňata, která ráda jedla. Za to se jí teď vůbec nelíbila její malá Odeta, která pokukovala po cizím plameňákovi a hubla. A vlastně se jí nikdy nelíbili ani plameňáci.
5: Co na něm ta holka vidí?
4: Divila se a vydala se k vodě, aby si s ním promluvila. Jenže nenašla tam plameňáka, tanečníka jednoho. Byly jich stovky. Jeden jako druhý tančili a mávali růžovými křídly. Kvůli plameňákům ani nebylo vidět vodu. Pak najednou se všichni s náramným rámusem vznesli vzhůru a jako obrovský růžový oblak odletěli pryč. Po chvíli vylezl z vody mladý, spokojený hroch.
5: Konečně to bude klid.
4: Usmál se na sloní maminku.
5: Radostí bych se snad dal i do tance, jenže nemám k sobě tanečnici. Já bych jednu doma měla, řekla maminka. Ta je do tance od jak živa blázen. Představte si, že by byla tančila třeba i s plameňákem. Jo, to si teda představit neumím, smál se mladý hroch, až se mu bříško třáslo. Taneček, se mnou by vaší sloní slečně určitě slušel líp.
4: A jak to všechno dopadlo? Dobře, tak jak to v pohádce má být. Když Odeta dostala chuť si zatančit, čekal na ní vždycky u vody ten veselý mladý hroch a vůbec nechtěl, aby držela dietu. Tihle dva kamarádi se k sobě hodili, stanečku se radovali a tancovali moc krásně, i když neměli tak štíhlé nohy jako plameňáci. Tančili, dokud se z malé sloní slečny nestal veliký, moudrý slon.
6: Celý rok Anče, Kuba a Hajny škudlili krejcár ke krejcárku a těšili se, jak si o jarmarku koupíte látko. Nejvíc Kubíček. Každého se vyptával, kdy už ten jarmark bude. Až jednoho dne řekla Anče, zítra. Večer si všichni sedli kolem stolu, Anče vyndala z truhly nadvakrát převázaný uzlík a vysypala z něj ty odříkané, uškudlené krejcárky. Kubíček je rovnal do řad jako vojáky, ale do té poslední jeden chyběl.
7: Tak, máme po radosti, vzdychla Anče, když tu Hajný sáhl do kapsy, vytáhl krejcár a tu poslední řadu dorovnal. To jsem měl na tabák, řekl skoro, jako by se styděl. A za čo teď koupíte? Staral se Kuba. Dobře věděl, že fajfka je to jediné, co si Hajný mohl v životě dopřát. Nasuším si maliní, usmál se Hajný. Přece kvůli mý mlsný hubě nepřijdete o té látko.
6: Druhý den, ještě před slunce východem, vypravila Anče Kubu, Hajného i Kubíčka na ten slavný jarmark. A celé dopoledne za nic nestála. Pořád jen oknem vyhlížela, před vrata vybíhala, až se dočkala. Šli, jako boží tělové procesí a vpředu Kubíček vedl strakaté telátko miloučké k zulíbání. Pojď sem, strakáčku, mazlí se Anče s telátkem jako s batoletem. Jaký pak strakáček, směje se Kuba, vždyť je to holka. Ale Kubíček moudře rozsoudí. Teď je strakáček a až vyroste, bude stračena. Strakáček si vesele poskočil a zabučil bú, což znamenalo, že s ním souhlasí. Jenomže to bú vzbudilo Trautenberga z poobědové dřímoty. Vyvalil se na zápraží, uviděl strakáčka a už to začalo. Himmel, Herrgott, Donnerwetter, Kluzeis, Element, kdo vám to dovolil? Ale Anče není z těch, kdo by si nechal takovou radost zkazit. S dovolením, milost pane, jaký pak dovolování? Diví se jako na oko. Koupili jsme ho za svý. Ha, a pás budete na mým. A v zimě krmit mým senem, hulákal Trautenberg. Však já vám ukážu, kdo je tady pánem. Praskl dveřmi, až na střeše poskočili šindele. Ale pak, snad z té zlosti, dostal ohromný nápad. Tak hloupý však není, aby to šel hned vybubnovat. Ona, čím větší špatnost, tím těžší pokličkou se musí přikrývat. Když Anče přišla se svačinou, div, že jí mísa s rukou nevypadla. Trautenberg se usmívá jako měsíc v úplňku a řeči jeden med. Nic ve zlém, Anče, já proti telátku nic nemám, nevídáno, o trochu trávy. Až z něj bude kravička, přineseš mi hrníček smetany na košt. Anče, duše bezelstná, málem Trautenbergovi ruce zulíbala. Milost pane, řekla a hlas se jí vděkem až rozklepal. Každé ráno budete mít k snídani smetanu, že v ní bude lžíce stát, to vám slibuju. Chytla se, raduje se v duchu Trautenberg a ptá se, jen tak jako, že si vzpomněl. A kde pak Kubíček pase? Anče se zarazila. Nezlobte se, milost pane, ale když jste ráčil být kvůli tomu pasení s prominutím jako prskavka, vyhnal na Krakonošovo. Tak, tak, řekl Trautenberg, u Krakonoše je lepší pasení. A teď běž, běž, potřebuju si zdřímnout. Ale nezdřímal. Popadl kabát, klubouk a vytratil se humnama jako pšic. Zatím se na Krakonošově louce pásl strakáček a na mezi pod lískovým keřem vyřezával Kubíček dřevěný špalík. Ani si nevšiml, že už o pěknou chvíli pozoruje Krakonoš. Koukám, že by tě mohl ukrást i se strakáčkem, dobíral si Kubíčka. Co pak to vyřezáváš? Dědovi fajfku, chlubil se Kubíček. On si ji zaslouží. Kdyby nám nedal krejcar, co měl na tabák, nemohli bychom strakáčka koupit. No, to je od něho veliká oběť, uznal Krakonoš, sáhl do kapsy a podal Kubíčkovi váček naditý k prasknutí. Že mu to posílám, aby měl co do té nové fajfky, řekl a byl pryč. Kubíček mu nestačil ani poděkovat. Rychle se pustil do práce, ale najednou mu křivák zajel hluboko do dřeva a špalík byl na dva kusy. Musím do lesa pro nový, rozhodl se Kubíček. Přivázal strakáčka k lískové větvi a poručil. Pěkně se pas, já hned přijdu. A upaloval k lesu. Na tuhle chvíli čekal Trautenberg, který se krčil za lískovým keřem. Odvázal strakáčka a táhl ho za sebou. Ale strakáček jakoby tušil nepravotu, zapřel se všema čtyřma do země a ne sehnout. Já tě naučím, ty prvý strakatá! Stekal se Trautenberg, ulomil prut a přetáhl strakáčka po hřbetě. Ten se chudák tak lekl, že ani zabučet nestačil a šel poslušně za Trautenbergem. Trautenberg rázoval jako o život, už aby byl u řezníka a schrábl za strakáčka zlaťák. Možná dva, vlastně ani tři by nebyly moc, už za tu cestu. Ale slunce připalovalo, strakáček sotva nohama pletl a Trautenberg funěl jako měch. A tu proti němu kupec. Nikdo by v něm nepoznal Krakonoše. Z jarmarku? Vyptává se.
7: Trautenberg sotva dechu popadá. K řezníkovi. Já tam snad ani nedojdu. A kupec na to. Nemusíte, koupil bych a smlouvat nebudu. Chamtivost zajiskřila Trautenbergovi v očích. 3 zlaté, je to moc vzácná ráce. Kupec mu vysázel na dlaň 4 zlaťáky. To, že jste mi ušetřil cestu, řekl, a už si odvádí strakáčka. Trautenberg ani nepoděkoval, otočil se a domů. Cestou víc odpočíval, než šel. A tak, když k večeru doklopítal do dvora, strnul. U pumpy zapíjí strakáček pastvu, Hajný se raduje z nové fajfky i Krakonošova tabáku, Anči a Kuba chválí Kubíčka, jak dobře napásl. Trautenberg vletěl do světnice a tam v křesle Krakonoš. Tak co, Trautenbergu, pochechtává se. Nemáš na prodej ještě nějaké strakatéte látko? To mi zaplatíš, soktí Trautenberg. Už se stalo, směje se Krakonoš. A Trautenbergovi vyskočili z kapsy 4 oblázky. Unavený, vzteklý a ještě plný strachu, že Krakonoš nesmlčí jeho darebáctví, převaloval se Trautenberg celou noc v prachových peřinách. Jenomže ani nejprachovější peřina nenahradí klidnou mysl a čisté svědomí. Ale povídejte to takovému Trautenbergovi.
8: Za naší stodolou hnědá se pase, až se tam na pase potáhne zase.

0: Když bylo stvořeno železo, všechny stromy zesmutněly. Čeho jsme se dočkali? Vzdychaly lesy, háje a zahrady. Bůh na nás seslal krutého nepřítele. Přijde den, kdy člověk vyrobí ze železa sekyry a všechny nás pokácí. Železo nářek stromů slyšelo a odpovědělo jim. Nemáte se čeho bát. Váš osud je ve vašich rukou. Dokud se nezradíte a nepropůjčíte se mi za topůrko, nemůže se vám stát nic zlého. Budete-li však nesvorní a spojíte se mnou, přinese vám sekyrka smrt.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Kudla Dederon se zmocní amuletu. Někdy se příběh vleče a pak se najednou rozběhne všemi směry tak rychle, že jeden neví, za který konec ho má chytit. A někdo se může z příběhu i vytratit. Například, kam nám zmizel Hihlík. Hihlík se vrátil do Kilimandžára. Klub už byl zavřený železnou mříží. Hihlík se dostal dovnitř světlíkem. Vypadalo to tady jako po bitvě. Židle rozházené, na podlaze kaluž vody a v ní zapomenutá polobotka a blízko vchodu několik ponožek. Ty tady jistě vytrousili divocí lichožrouti, když je Hihlík svou sprchou vyhnal. Teď začal systematicky prohledávat všechna místa, kde mohl přirvačce přijít o svůj amulet. Konečně. Támhle v rohu za basou prázdných pivních lahví něco vykukovalo. Ano, byl to jeho kožený váček s amuletem. Hihlík si ho chtěl přitáhnout, ale váček ucouvl. Tak znovu chňapl po něm, ale váček uskočil. Hihlík se po něm vrhl, přepadl přes basu piv a nad ním se ozval škodolibý smích.
3: Já jsem věděl, že se pro tu věcičku vrátíš. Zubil se Kudla Dederon a tak jsem si tu na tebe počkal.
2: Výsměšně komíhl amuletem Hihlíkovi před očima.
3: Co to je?
2: Vrať mi to.
3: Co je to? Opakoval Dederon. Ono to má nějakou cenu.
2: Jenom pro mě. Je to dárek od maminky. Sotva to slovo Hihlík vyslovil, už toho litoval. Dederon přímo zařičel. V životě zřejmě neslyšel směšnější slovo než maminka.
3: Od maminky, od maminky.
2: Opakoval a škytal smíchy. Hihlík se na něho skokem vrhl, ale tentokrát se už Kudla Dederon nenechal překvapit. O krůček ustoupil a nastavil mu nohu. Hihlík přeletěl a narazil hlavou o roh stolu. Na chvíli ho to omráčilo. Dederon ho jednou rukou zvedl ze země, jako by ho sevřeli kleště. Hihlík se marně snažil vytrhnout.
3: Tak už dost hraní,
2: zavrčel ten vychrtlý lichožrout.
3: Teď mě dobře poslouchej, Hihlíku. Líbíš se mi. I když máš tak srandovní jméno a vypadáš jako jedináček. Umíš se porvat a myslí ti to, jak si nás pokropil, toho si, kámo, fakticky cením. A chci tě vzít do party.
2: Do jaký party? Kudla uvolnil sevření. Hihlíka brnělo celé tělo.
3: Slyšel jsi někdy něco o velkým šéfovi, řekl Dederon.
2: Hihlík zavrtěl hlavou.
3: Celý horní město mu patřilo. Jenže už je to dávno. V nylonovým a Dederonovým věku. O té době si snad něco slyšel, ne?
2: To jo, řekl Hihlík. Od dědy.
3: A já si říkám Dederon, protože chci být jako on. Padre. kmotr všech kmotrů, Tullamore senior. Ha, už teď můj gang ovládá celý dolní město, ale to mi nestačí.
2: Hýlík mu vytřeštěně skočil do řeči. Tullamore senior, tak ty ho znáš? Hýlík horečně přemýšlel. Má mu říct, že je to jeho strejda, otec dvou bratránku Ramsese a Tullamora juniora?
3: Tak co je?
2: Hýlík se vzpamatoval. To jméno jsem už někde slyšel, řekl zadrhlým hlasem.
3: Tak vidíš, ale je to dávno otepsaná veličina. Brzy budu velkým šéfem já a ty to se mnou můžeš dotáhnout daleko.
2: Ale já nechci, řekl Hýlík pevně.
3: Ale tohle chceš, ne?
2: Kudla Dederon mu před očima zamával amuletem a zároveň dvakrát hvízl. V tu chvíli se odněkud přiřítili dva lichožrouti s rezavými špendlíky v uších. Vzali Hýlíka mezi sebe, sešli s ním do sklepa. Tak tady mě zavřou mezi odpadky a krysy, pomyslel si Hýlík. Voda je lichožroutům protivná, ze psů jde strach, ale ještě horší jsou krysy. To vám říkám až teď. Hýlík nedokázal zakrýt svůj strach a Kudla Dederon i jeho parťáci se tím ohromně bavili.
3: Můžu tě tady nechat, ušklíbl se, ale neudělám to. Něco mi říká, že by tě byla škoda. A pak přikázal, zavažte mu oči.
2: Hýlík měl v mžiku šátek na očích. Tak to je konec, pomyslel si. Viděl jen tmu a v ní rudá kola. Uslyšel zaskřípění a tvář mu olízl vlhký průvan. Pak ho popadlo čtvero rukou a letěl. Dopadl na všechny čtyři. Strhl si šátek z hlavy, stál na chodníku.
3: A teď upadlo, hoj.
2: Kudla Dederon to řekl docela přátelsky.
3: Když dostaneš rozum a dáš se k nám, tak ti to vrátím, no. Víš, kde mě najdeš?
2: Kde? Zeptal se Hýlík až pokorně. Věděl, že tuhle bitvu prohrál.
3: Tady kolem Kilimandžára se vždycky někdo z mýho chupotlouká. Dovedou tě až za mnou.
2: Víc už se Hýlík nedozvěděl. A i kdyby se chtěl ještě na něco zeptat, nebylo koho. Zůstal v tajemném dolním městě docela sám.

0: setkání s Bělovousem Zrzundou. Vyšel jsem z doupěte svého člověka, že se podívám po kočce Zelenoočce. A najednou jsem ji zahlédl za plotem, zavolal jsem na ní: Zelenočko, jak se máš? Ona se ani neohlédla a šla pryč. A já zase: Zelenočko, Zelenočko. A ona pořád nic. Rozběhl jsem se za ní, jakože proskočím plotem. A stala se ta věc. Hlava mi prolezla, ale dál to nešlo. A zpátky to nešlo taky. Hlavu a uši jsem měl v zahradě Zelenoočky a všechno ostatní zas v naší zahradě. Kočky, to byla hrůza. Začal jsem strachy bečet. Tu se za mnou ozval neznámý kocouří hlas. Nemáš vousy, chytráku? No, možná, že mám lepší vousy než ty a vůbec, co je ti do nich? Zakňučil jsem zlostně. Máš moc řečí a hlavně sebou moc mrskáš. Takhle se z toho nedostaneš, řekl ten neznámý kocouří hlas za mnou. A to mě ještě víc rozlobilo. Vřískl jsem: hele, nech mě, ani si po svých. Hlas za mnou povídá: no to se ví, já mohu jít po svých, ale jestli tě tu ty hloupý kluku kočičí nechám, tak ty už po svých nikdy nepůjdeš. A slepice ti naklovou do nosu a husy tě vytáhají za uši. Nemohou našince ani cítit. Podíval jsem se před sebe a opravdu se ke mně zbíhalo hejno slepic a také se sem kolébaly dvě veliké bílé husy. Zlost mě docela přešla. Dostal jsem strach a začal jsem bečky prosit: prosím tě, pomoz mi. Já taky proto přišel. Buď sticha a dělej, co ti poradím. Lehni si na břicho, tak pořádně se přitiskni k zemi, dole je ta škvíra širší, tak. Teď natoč hlavu trochu stranou, přitiskni se tváří k zemi, no jen se neboj, vousy si neulámeš, stejně ti zatím k ničemu nebyli, tak. Opři se zadníma nohama a až řeknu teď, pořádně trneš dozadu. Pozor! Teď. Trl jsem, až mi v uších luplo. A byl jsem zase volný. Otočil jsem se, abych poznal toho, kdo mi pomohl. Přede mnou seděl kocour o hlavu větší než já. Jako by nic, čistil si přední tlapky. Kočky, ten vám byl pěkný. Měl krásné bílé vousky a celý byl bíle a žlutě pruhovaný. Děkuju za pomoc. Já jsem Modroočko. No, není zač. Já jsem Bělovous Zrzunda. Bělovouse Zrzundo, jsi hodný. Ale proč pak ses posmíval mým vouskům? No, vůbec jsem se nesmál tvým vousům. Smál jsem se, že nevíš proč a na či je máš. No, pro parádu přece, řekl jsem a našpulil tlamičku. Zrzunda si přejel prackou tvář a vzdychl. S tebou bude ještě hodně práce. Vousy na čumáčku a štětinky nad každým okem máš hlavně proto, abys ohmatal, zdali je škvíra dost velká, aby ses do ní celý vešel. Tak po druhé dvakrát měř a jednou les. A kam ses tak hnal?
1: Pověděl jsem mu, že hledám Zelenoočku.
0: Bělovous Zrzunda povídá: tu znám, ale dneska k ní nemůžeš. Včera se jí narodili děti, tři koťátka. Je celá šťastná, je celá ustaraná. Půjdeme ji navštívit zítra.
2: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
3: Na pasekách zrály trávy a Víla Amálka měla moc práce. Každou paseku musela obtancovat z konce do konce, aby se semínko široko rozlítlo. Dvě paseky už obtancovala a na třetí byl kout, kde rostla stará kopřiva. Jedovatě se rozhlíží a volá ostrým kopřivým hláskem: jestli já jednou někoho žahnu. To jsi tak zlá, řekla Amálka, a zastavila se v tanci. Jsem, jaká jsem, křikla kopříva. Jen si zkus udělat ještě krůček. Ale já musím ten krůček udělat, řekla Amálka, protože jinak by na tomhle místě napřes rok nevyrostl keříček trávy. Udělala krok a kopříva ji žála. Víly mají kůži jemnou jako omžení na jablíčku. Amálka vykřikla, schoulila se do trávy a dala se do pláče. Máš, co jsi chtěla, sykla kopřiva. Amálka plakala, jenže vílí slzy zem nepije. Je z nich potůček, ale rybka v něm nemůže žít. Kde si víla jednou poplakala, tam navěky teče potok bez rybičky. Potok běžel až na druhou paseku, kde sekala trávu kordulka. Srp měla ostrý jako nový měsíček a sekala do nůše trávu pro širokou bábu. Najednou přiběhne voda a nůše se na ní rozkolíbala jako kolíbka. Kordulka ji chytila za popruh a povídá. To je ale divný potok, docela bez rybičky. To asi někde pláče víla. Srp jí zůstal v ruce a rozběhla se víla na pomoc. Na třetí pasece našla Amálku. Kdo ti co udělal, řekla kordulka. Já, povídá pyšně kopříva, šlehla jsem jí a tebe šlehnu taky. Ohnala se po kordulce jako želízkem. Jenže kordulka se schovala za zástěru, máchla srpem a kopřivu pocekla. Potom utrhla větvičku máty. Od máty se udělal takový vítr, že to Amálce ofoukalo všechnu bolest. Poskočila si a řekla kordulce. Ty se nebojíš víly? Kordulka na to, bojím, ale nechci, aby víly plakaly. Schovala srp za záda a rozběhla se zpátky k nůši na druhou paseku. Nůše už tam nebyla. Vzala ji voda, uplavala po potůčku z amálčiných slz. Stojí tam ale široká bába a povídá, kde je nůše, co jsem ti půjčila na trávu? No kde ji máš? Kordulka se podívala dolů po potoce. Odnesla ji voda. A to já mám pro tvé pletichy s vílami přijít o nůši? Rozkřikla se široká bába. Ulomila si březovou metlu a rovnou s ní kordulce po lítkách. V tu chvíli přiběhla z lesa víla Amálka. Hned kordulku nech. Poroučí mi ta pravá, ohnala se široká bába slovem po Amálce a seká kordulku březovou metlou. Ať se tedy stane vílí spravedlnost, řekla Amálka. Sklonila se nad potůčkem, rukou udělala znamení a pošeptala slovo, co nikdo nezaslechl. Potůček se otočil. Běží teď od konce na začátek. Běží a přinesl zpátky nůši. Amálka ji vylovila a posadila ji široké bábě na záda. Dostala zpátky svou nůši, řekla. Tím se stalo půl spravedlnosti. A teď se stane celá. Když dopověděla, utrhla bylinu kejchavici a podala ji kordulce. Foukni přes tu bylinu proti široké bábě. Kordulka foukla. A jak široká bába táhla vzduch, vletělo jí semínko kejchavice do nosu. Široká bába hepčí a odrazilo jí to k topolům. Kordulka foukla znova. Široká bába hepčá a odrazilo jí to k vrbě. Kordulka foukla po třetí. Široká bába hepčů a odrazilo jí to k bříze.

Na babičině dvorku bylo najednou plno zvědavosti. Kdo to leží na dvorku? Proč se nehýbá? Přišla slepice, podívala se jedním okem a šla pryč. Přišel kohout, podíval se druhým okem a odešel. Připlížila se kočka, podívala se oběma očima a šla taky pryč. Nejlíp to viděli holuby. Seděli na okapu, podívali se dolů a hned si řekli, to je Vítek. Nečekal, až bude noc. Chtělo se mu spát a tak usnul na kousku sena. Koník Vincek nemohl Vítka probudit. Jen kohout stál na plotu a začal se na Vítka rozčilovat. Slepice kdákali, protože už měli dostat něco na zub a nedostávali nic. Babička se ve dveřích neukazovala a Klouček spal na seně, jako by už byla tma. Holuby se na střeše skrčili, králíci vytáhli hlavy nahoru a kočka se napětě dívala. Co se bude dít? Co chce kohout udělat? Snad nechce klovnout Vítka do nohy? Stalo se něco jiného. Do vrátek vešla babička a hned za ní pražská teta. Babička nesla tašku a teta vedla nové kolo. Uviděli je slepice a začali s radostí kdákat. Kohout rozčileně skřehotal, protože se mu nepovedlo klovnout Vítka do nohy. Králíci dupali a holuby létali babičce kolem hlavy, jako by už rozhazovala zrní. No, no, no, broukla babička, jen se nezblázněte. Mají hlad, řekla teta a postavila kolo na zápraží. Vítek se z toho rámusu probudil. Nejdřív nevěděl, kde je. Taky si nemohl vzpomenout, jestli je ráno, nebo co vlastně je. Ale to je přece babička a vedle ní teta z Prahy. Vítek vstal a utíkal k ním. Babička ho uviděla nejdřív. Co pak si mi přivezla? Hlásil se Vítek. Počkej, odpověděla teta, jako by na zápraží kolo vůbec nestálo. Jenomže Vítek ho už dávno viděl. Přivezla jsi mi kolo. Jak si to uhodl, divila se teta. No jako nic, odpověděl Vítek. V Praze si mi ho slíbila a teď mi ho vezeš. Babička a teta vešli dovnitř. Byli po cestě unavené. Tak je možné, že měli hlad. Ale Vítek za nimi nešel. I když se mu žaludek taky hlásil o nějaké sousto, musí si přece vyzkoušet nové kolo. Nenechá ho stát na zápraží, jako by bylo cizí. Nejdříve ho provedl po dvorku. Nádherné kolo. Řídítka svítila, kola se točila, zvonek silně zvonil, slepice se lekly, kohout skoprněl, holuby odlétly až na hřeben střechy. Ze zahrádky přiklusal koník Vincek a díval se, u čeho Vítek stojí. To je moje kolo, řekl Vítek. Vincek zařechtal, že tomu rozumí. Budu na něm jezdit. Tomu Vincek asi nerozuměl, protože vůbec nezařechtal. Možná, že si taky myslel, že Vítek má jezdit jen na koni, to znamená na Vinskovi. Ty mi nevěříš, divil se Vítek. Vincek stříhal ušima, jako když mu chce věřit, ale nemůže. Házel přitom hlavou nahoru a dolů, snad ho chtěl vybídnout, aby mu ukázal, jak umí jezdit. Tak se dívej, vykřikl Vítek. Naskočil na kolo a začal šlapat. Kolo se rozjelo a hledalo před sebou úzkou pěšinku. Vítek musel dávat pozor, aby nevjel do plotu. Hnul řídítky a kolo se zatočilo jinam. Vidíš, jak mě poslouchá? Křičel Vítek. Vincek to viděl. Kolo krásně jezdilo. Ale že by bylo

0: kůlníčka a vzadu celý les. Na zahradě se míhal koňský stín. Běhal tam Vincek. I ten připadal Vítkovi bílý. Co se stalo? Napadl sníh? Ale když si Vítek ten sníh pořádně prohlédl, zjistil, že to není žádný sníh. Bylo to měsíční světlo. Vítkovi se ulevilo. Chtěl jet na kole do Vlkova k strýci a to by na sněhu nešlo. A měsíční světlo bude do rána pryč. Proč chtěl jet Vítek do Vlkova? Protože strýc tam byl lesním hajným a měl 3 psy. Loveckého, ušatého slídiče a jezevčíka. Byli to fenky a měli každý rok štěňata. Když tam Vítek přišel, pokaždé měla některá kolem sebe malé nemotorné psíčky. Vítek si s nimi hrával tak dlouho, až ho fenka chtěla kousnout. Vítek chtěl jedno štěně z Vlkova odnést. Nepotřeboval ho pro sebe, ale pro tetu. V Praze jí ho slíbil a Vítek musí slib dodržet. Tak se to ostatně patří. Teta mu taky slíbila kolo a svůj slib splnila. Na cestu do Vlkova by Vítek ovšem potřeboval kamaráda, aby nebyl na silnici sám. Nemůže to být nikdo jiný než Vlastík. Má kolo a umí na něm jezdit. Nebojí se spadnout. Když si natluče, nic si z toho nedělá. Ráno bylo všechno na správném místě. Tatínek s maminkou odešli do práce. Vojtíšek se přestěhoval k babičce. Teta odjela s Alenou do Poděbrad a Vítek měl prázdno. Nejdřív zašel k Vinskovi a přinesl mu vodu. Koník pil, přitom se díval na Vítka. Na uších mu bylo vidět, že dává pozor. Těšil se, že zase půjde s Vítkem. Dnes budeš doma, řekl Vítek. Nemusíš pořád někde courat. Vincek dal obě uši dozadu. Bylo na něm vidět, že je zklamaný. Vítek mu vysvětlil, že žádný kůň neumí jezdit na kole a proto musí Vincek zůstat doma. Koník zařechtal, ale nezdálo se, že se směje. Spíš to vypadalo, jako když se zlobí. Vlastníka nejdřív napadlo, že do Vlkova je moc daleko, vždyť tahle vesnice sedí na kopci. Co pak to Vítek neví?
1: Vím, ale my pojedeme na kole. To se našlapeme do kopce. Třeba ani šlapat nebudeme. A na zpáteční cestě pojede kolo samo. A proč chceš jít do Vlkova? Proč nejedeme někam jinam? Nemůžu o tom mluvit. To je tajemství.
2: A když pojedu s tebou, tak mi to řekneš?
1: Ano.
2: Tak já s tebou pojedu.
1: Chci si tam vybrat psíka pro naši tetu.
2: Tak proč to neřekneš hned? Pro psíka já jezdím rád. A můžeme jít ještě dál než do Vlkova.
0: Nejdřív vyjeli na hlavní silnici. Vítek vpředu, Vlastík vzadu. Drželi se na pravé straně vozovky, jak se na cyklisty sluší a patří. Předjížděla je osobní auta, předjížděli je nákladňáky. Ani Vítek, ani Vlastík se s ním nepředháněli. Věděli, že lidé v autech pořád někam spěchají, naproti tomu Vítek a Vlastík mají času dost. Volně dojeli až do Odřepes. V téhle vesnici by byli málem přejeli husu. Vítek se vyhnul, ale Vlastík ji vjel na ocas. Husa zakejhala a s roztaženými křídly běžela do příkopu. Vítek se ohlédl, jestli Vlastík nespadl z kola. Ale kde pak Vlastík? Nejen, že se na kole udržel, ještě se huse smál. Přece jen se lekl míň než husa. Pod Vlkovským kopcem museli z kol dolů, ale štěstí měli pořád. Zastavil před nimi nákladák, šofér se vyklonil z okénka a křičel: kluci, nechcete svést? Chceme, odpověděli jedním hlasem. Šofér vyskočil, naložil nejdřív kola a pak vysadil nahoru Vítka a Vlastíka. Zeptal si jich, kde má zastavit a hned se rozjel.
1: Vidíš,
0: obrátil se Vítek na Vlastíka.
1: Ani nemusíme do kopce šlapat.
2: Ty jsi věděl, že nás veme nákladák?
1: Věděl, jenom že jsem to nechtěl říct.
0: Ve Vlkově je šofér vysadil.

0: Kluci poděkovali a tlačili kola polní cestou k oboře, jen se za nimi prášilo. Před oborou se jim postavil do cesty plot. Za ním stál veselý domek. Už jsme tu, řekl Vítek. Jsou doma, odpověděl Vlastík, protože viděl otevřené dveře. Vítek otevřel vrátka a hrnul se dovnitř. V tom okamžiku se na něj vyřítilo několik psů. Asi 3 lovečtí kolohnáti, 1 psí válec na krátkých nohách a drobný jezevčík. Štěkali tak silně, že nic jiného nebylo slyšet. Neboj se, Vítek se ohlédl na Vlastíka. Já se nebojím, vrtěl hlavou Vlastík, ale řidítek se držel tak pevně, že by ho od ní žádný pes nemohl odtrhnout. Ze dveří vyšel mladý hajný kameník. Nejdřív volal a pak zapískal. Psi to slyšeli a přestali štěkat. Jen ten maličký pořád ňafal. Nechtěl se s kluky udobřit. Vítku, křičel hajný. Strejdo, odpovídal Vítek nahlas. Nemáš jednoho psíka?
1: Mám 3. Můžeš mi jednoho dát?
0: A třeba 2, křičela hajný. A rukou zval kluky, aby šli za ním. Vešli do kulničky. Na hrsti slámy se tam převalovala 3 štěňata. 3 bílé válečky pomalované hnědou barvou. Čenichy vzhůru, už jako plácačky. Na zadečku se jim vrtěl ocas. Psí matka seděla pozorně vedle nich. Občas do některého z nich dloubla. Patřila do rodu slidičů, velká hlava, silný trup, krátké nohy. Jmenovala se Silva. Silvo, dáš Vítkovi jednoho? Zeptal se hajný. Silva se na něj podívala a zavrtěla ocasem. Měla asi hajného ráda. Já bych chtěl toho, co má na ocase světýlko, nadchl se Vítek. Tenhle psík se mu zdál nejveselější. Snad to bylo opravdu tím, že měl špičku ocasu úplně bílou.
1: To si neber, hučel Vlastík. Ten bude kousat.
0: Bude kousat, zasmál se hajný. Ale jen brambory nebo maso. Jak se jmenuje, zajímal se Vítek.
1: Nejspíš Lukáš, odpověděl hajný.
0: Chceš ho nebo ne?
1: Vezmu si Lukáše, rozhodl se Vítek.
0: Představoval si, jak se teta zasměje, až uvidí psíka se světýlkem na konci ocasu.

0: Kluci měli plná bříška, protože se pořádně najedli. Měli taky Lukáše a mohli jet domů. Jenomže Hajný jim chtěl ukázat oboru. Půjdou s ním nebo ne? Vítek řekl ano. Vlastík řekl taky ano. V oboře ještě nebyli a chtěli tam jít. Přes plot se dostali snadno. Po schůdkách nahoru na vršek plotu, po schůdkách zase dolů. Stáli v oboře, kde se prohání jenom zvěř. Smí se v oboře mluvit? Zeptal se Vítek. Jen potichu, odpověděl šeptem Hajný. Smí se v oboře tupat? Ptal se Vlastík. Nesmí, usmál se Hajný. Šli dál po lesní cestě. Vpravo březový hájek, vlevo spousta borovic. Ani nebylo vidět, kde je ta poslední. Najednou Vítek uviděl 3 vysoké houby. Stály na vysoké noze, klobouky měly otevřené jako deštníky. Strejdo, podívej, vykřikl Vítek. Nekřič, napomenul ho Hajný. To jsou bedly, moc dobré houby. Až půjdeme zpátky, můžeš si je vzít. Donesu je mamince, řekl Vítek. A co já přinesu mamince, zamračil se Vlastík. Musíš se dívat, radil mu Vítek. Třeba taky nějakou bedlu najdeš. Tady je hub, usmál se Hajný a jmenoval jich ještě několik. Hříbek, kozák, křemeňák, liška, ryzec. Jenomže já nemám ani jednu, stěžoval si Vlastík. Poslouchejte, zašeptal najednou Hajný a skrčil se, aby ho nebylo vidět. Kluci se skrčili ještě víc, takže vypadali jako 2 uzlíčky. Hlavy nechali nahoře a natáčeli uši na všechny strany. Nejdřív neslyšeli nic, ale po chvilce rozeznávali drobné hlásky. Něco jako pištění, ňafání, mňoukání a slabé podupávání. Hajný ukazoval směr, odkud hlásky přicházely a hned potom dal prst na ústa, aby kluci byli zticha. Vítkovi naskočila husí kůže. Co se bude dít? Vlastíkovi běhal mráz po zádech. Nehrozí nějaké nebezpečí? Na Hajném kameníkovi nebylo vidět žádný strach. Opřel se rukama o zem a po 4 lezl na malé návrší nad lesní cestou. Potom se ohlédl na kluky a pokynul jim hlavou, aby lezli za ním. Hajný se plížil jako had. Pod Vítkem šustila tráva, pod Vlastíkem praskaly větvičky. Konečně se na hřebení návrší objevily 3 hlavy. Všechny se dívali dolů do mělké úžlabinky. Vítek uviděl mezi lískovými keři urostlou lišku. Vlastík uviděl nejdřív liščí štěňátka. Hajný viděl lišku i štěňátka, jak si spolu hrají a dovádějí. Ale netrvalo to dlouho. Praskla větvička, liška zdvihla hlavu a v liščí rodině nastal poplach. Liščí mláďata se naraz ztratila, jako když se po nich zem slehne. Liška zmizela taky. Hajný vstal, stali oba kluci. Teď už nemusel dávat nikdo pozor. Viděli jste, jak liška cvičila mladé? Zeptal se Hajný. Já jsem to viděl, hlásil se Vítek. Já taky, přidal se Vlastík. Strejdo, ty jsi nám chtěl ukázat malé lišky? Zeptal se Vítek. Ne, zavrtěl hlavou Hajný. Ty jsme viděli náhodou. A co jsi nám chtěl ukázat? Vyzvídal Vítek. Hajný se usmál. Něco úplně jiného. Leželi v trávě delší chvíli. Klukům se už chtělo spát. Dřív než usnuli, ozval se tichý dupot a na paseku se vyhrnulo malé stádo 4 zvířat podobných ovcím. Začala se pást. Jen jedno z nich s ohromnými zatočenými rohy zdvíhalo hlavu a dívalo se na strany, jako když dává pozor. To nejsou jeleni, vydechl Vlastík. Ani srnci, řekl Vítek. To jsou mufloni, řekl Hajný. Divoké ovce, kterým se u nás říká mufloni. Ano, souhlasil Vlastík. Byl rád, že vidí muflony. To by bylo něco, to tátovi sbírky zvířat, zasmál se Vítek. Ne, odpověděl Hajný, muflon není domácí zvíře, těžko by z toho vychovávali. To je škoda, litoval Vítek. Mezitím rohatý muflon natočil hlavu směrem k ním, jako když naslouchá, co si povídají. Asi se mu to nelíbilo, protože se náhle dal do běhu a celé stádo se pustilo za ním. Na pasece zůstala jen tráva, kroví, větřík a poletující motýly. Když se vraceli domů, zastavili se probedli. Vzali si jich 6, protože měli dohromady 6 rukou. V každé ruce drželi jednu. 3 bedly tam ještě zůstaly.
1: Vítku, co chceš? Ty toho povezeš domů. Psíka Lukáše, bedly. Ty bys chtěl taky něco, viď? No. Víš, jak to uděláme? Já si nechám Lukáše a ty budeš mít bedly. Tvoje maminka bude mít radost, když jí taky něco přivezeš.
0: Řekni mamince, aby usmažila klobouky bedel jako řízky, řekl Hajný. Tenhle Hajný všechno věděl a všechno uměl. Na dvoře hájovny připravil 2 papírové krabice. Do jedné naskládal bedly, dobře ji uzavřel a přivázal ji na Vlastíkovo kolo. Do druhé vložil psíka Lukáše. Ve víku krabice prorazil díry, aby psík mohl dýchat. Všichni ostatní psi se na to dívali, jenomže nevěděli, co se to vlastně děje. Proč má Lukáš tak malou boudičku? Bude v ní mít co žrát? Bude tam moci štěkat? Nakonec stáli kluci s 2 koly a s 2 krabicemi na řídítkách u hájovny. Všichni psi na ně štěkali a Hajný jim mával na rozloučenou. Vítek i Vlastík nasedli na kola a vyjeli na cestu. Ještě chvíli slyšeli štěkání a pak už neslyšeli nic. Vyjeli na silnici a oháněli domů.

0: Teto, pust kočku, já ti dám něco lepšího, řekl Vítek, když se vrátil do babičina domku.
1: To jsem zvědavá, odpověděla teta a postavila kočku na zem.
0: Kočka stála na zemi nerada. Protahovala si nohy, olizovala se a taky mňoukala. Sundej víku a podívej se, řekl Vítek a už si chystal tváře, jak se bude smát.
1: To je krásný pejsek, zajásala teta. Jaké má uši a čumáček a jak se na mě dívá.
0: A na ocásku má světýlko, upozorňoval Vítek.
1: Opravdu tam má světýlko, vzdychla teta.
0: Psík se jmenuje Lukáš a je to můj dárek, abys nebyla v Praze sama, řekl Vítek a teď už se smál doopravdy.
1: Lukáš má být se mnou v Praze? Zvážněla teta. Zdálo se, že se lekla.
0: Já jsem ti slíbil štěně a tady ho máš, prohlásil Vítek.
1: Ale já si ho do Prahy nemohu vzít, odpověděla teta smutně. Co by chudáček dělal, až budu ve škole?
0: Nech ho zatím tady a já ho vychovám, zasáhla babička.
1: To by šlo, přikývla teta a znovu se začala s psíkem mazlit. Teď se jí líbil ještě víc než dřív.
0: Kdybys mi vrátila psíka, musel bych ti vrátit kolo, mudroval Vítek.
1: Byl rád, že to tak dopadlo. Na kolo si zvykl a pěšky se mu chodit nechtělo.
0: Nic se nebude vracet, řekla babička. A sama vzala psíka do rukou. Viděla jeho věrné oči, vlhký čenich, strakatá záda, krátké nohy a světýlko na konci ocasu. Pohybovalo se sem a tam.
1: V noci asi bude to světýlko svítit jako lampička, myslela si babička.
0: A hladila psíka tak dlouho, až usnul.

0: To bylo pořád bláta, to bylo ošklivo. Kdo nemusel, nevytáhl ani paty z domu. A kdo musel, nemohl přijít tomu Nečasu na jméno. Jenom Francínek nehromoval, jenom on měl radost, když mu paní máma nařídila, že musí přivést ze samoty kredenc. Protože na samotu se jelo přes pole a v polích mohl potkat Evelínku. Vždyť jí dosud nedal srdce, které vystřílel na výročním trhu. Pořád ho měl tajně zabalené v šátku pod hromádkou sena na bamberáku. Každý den chodil pod kůlnu, každý den seno poodhrnul, jestli mu na jeho skrýši paní máma nepřišla. Než vyjel, napjal přes bamberák plachtu, ještě jednou poodhrnul seno, aby viděl cípek šátku. Pak práskl bičem, až spadl kus omítky se štítu. Mrholilo, všude bylo bláta, všude bylo ošklivo a přesto si Francínek pískal a vyhlížel Evelínku.
1: Ne, že by bylo to mrholení obzvlášť stvořené pro její procházky, ale ona je přece polní žínka a v polích musí být, ať je jak chce, říkal si Francínek. Pole musí střežit. Střežit je jako voják. Když jsme měli my na vojně cvičení nebo stráž, šli jsme do polí, i když mrholilo. Proč by měla být Evelínka někde schovaná kvůli páru kapek? Není z cukru ani ze soli. Až se objeví, řeknu jí, pojď ke mně pod plachtu a podívej se, jaké jsem ti vystřílel srdce. To není jen tak trefit 30. Holky na něm mohly oči nechat. Ale já ho dám tobě. Třeba, že na mě pořád něco vidíš. A dělám, co dělám, pořád ti her švec není něco vhod. No to se rozumí, že nejsem anděl. Ale ty nesmíš být taky pořád taková princezna. Kdyby tě to trošku pustilo, mohli bychom to spolu dát i dohromady. Vzal bych si tě za ženu, jestli už někoho nemáš. Nouzi bychom spolu mít nemuseli. Kdyby bylo nejhůř, šel bych zase na vojnu. Za čas by mě dali i šarži. A pak bych dostal přidáno. To by hned bylo veselější. Ale jestli chceš, budu dělat třeba v polích, když si z nich. Jenom nesmíš být pořád tak urážlivá. Tak paličatá. Francínek si zase začal hvízdat. Tam, kde vítr přežalostně kvílí, tam já dívka přenešťastná jsem. A najednou, jako když utne. Na mezi vedle cesty stála Evelínka. Vlasy měla splihlé, sukni urousanou, mokrý živůtek se jí lepil na tělo. Pánenko, zmáchaná ty vypadáš, řekl jí místo pozdravu. To se nemůžeš někde schovat, jsi mokrá skrz naskrz, ofoukne tě vítr a začneš buchcát. Nemohu se schovávat, když mě potřebují, obrátila se Evelínka k němu polozády. Dotklo se jí, jak i Francínek řekl, že vypadá a že ho vůbec nenapadlo pozvat ji na chvilku pod plachtu, když tak mrholilo. Naštěstí ho to zrovinka napadlo. Pojď se schovat ke mně pod plachtu, ať alespoň chvilku nemokneš. Odvezu tě, kam budeš chtít. Děkuju, nechci, pohodila hlavou Evelínka. Dojdu si tam sama. A co bys chodila? Jsi už tak dost zapatlaná, jen pojď, podám ti ruku. A vtáhl polní žínku na kozlík vedle sebe. Stejně ti musím něco ukázat. Něco pro tebe mám. Něco jsem ti přinesl, abys viděla, jak si tě považuju. Já nic nechci, trucovala Evelínka. A chceš nebo nechceš, na to se tě neptám. Odhrnul Francínek kupičku sena v bamberáku a opatrně vytáhl šátek s marcipánovým srdcem. Přinesl jsem ti něco, co si ještě v životě nedostala. Tu máš. Evelínka váhavě vzala placatý uzlíček do ruky a položila ho vedle sebe na kozlík. Pak rozvázala všechny 4 cípy, rozbalila šátek. A co to? V ubrousku nebylo žádné srdce. V ubrousku bylo myší hnízdo a v něm 5 tlustých, vykulených myšek, které čekali, co se bude dít. Teda, přesněji řečeno, původně tam to marcipánové srdce bylo, celé. Ale myšky si na něm postavili to obydlí a marcipán, který přečuhoval, ohlodali. Jenže to Evelínka nemohla tušit. Celá zrudla nevolí, hněvivě přivřela své šikmé oči a seskočila z kozlíku. Považovala tento dar za Francínkův nejapný žert. Myšky se lekly a rozutekli se na všechny strany. Evelínko, zvolal Francínek, když se probral z toho opaření. Evelínko, já za to nemůžu. Já ti vystřílel srdce, Evelínko. Jenže kde byl Evelínky konec? Místo ní se ozval docela jiný hlásek. Nejedete k nám? Maminka říkala, že si k nám tenhle týden přijdete pro kredenc. Jestli pro ní jedete, mohu si vlézt k vám pod plachtu? Dobrý den. Byl to Ondroušek. To dobrý den vzalo Francínka za srdce. No pojď, řekl. A smetl z kozlíku hnízdo i se zbytkem srdce a šátkem s vyšitým F. Ondroušek se vyšplhal na sedačku jako lasička a Francínek mlaskl na koně. Vy na ně ale smutně mlaskáte, řekl na to Ondroušek. Nestalo se vám nic? A na koho jste to volal, když jsem přicházel? Nevolal jste na tu hezkou paní, co na mě vždycky vyhraje jahody? Volal, přikývl hlavou Francínek. Volal, ale ona nedbala. Ona se rozhněvala. Z toho si nic nedělejte, chlácholil ho Ondroušek. Řekněte mi, proč se zlobí, a já jí to vymluvím. Já se s ní totiž kamarádím a mám u ní velké slovo. Francínek na něj nedůvěřivě pohleděl, jestli si klouček z něho neutahuje. Ten mu však hleděl do očí odhodlaně a bezelstně. Tak mu to Francínek vyklopil všechno do puntíku. Vymluvím jí to, řekl na to Ondroušek. Vsaďte se se mnou o hrstičku jahod, že jí to vymluvím. A taky mi řekněte, co jí mám vzkázat. Francínek přemýšlel a vymyslel to teprve před vraty. No si bude nejlíp, když ji nechám trošku vyhněvat. Snad se vyhněvá dožní. Řekni, jak to bylo s tím srdcem a že bych ji rád požních viděl. Ať přijde na dožínkový bál, že celý večer protancuju jenom s ní, že ji budu čekat na dožínkovém bále do půlnoci. Jestli ale nepřijde do půlnoci, tak asi vymlátím z lítosti hospodu. A to já dovedu. Na to, ať veme jed. Na Kocantě jsme byli dva pěšáci proti 12 dělostřelcům a stačili jsme na ně. Můj kamarád je házel z okna na dvůr a já z lokálu do kuchyně. Pak Francínek práskl bičem a vjel do vrat na samotě. Na zápraží už stála kredenc.
2: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
3: Jak šejtroček vezl do Jičína ohnivého muže.

Jednou zasjel Forman Šejtroček přes les u kopidla. Bylo k večeru, slunce si na nebi ustlalo do červeného kanafasu a smráklo se docela. Valach Žemlička jde volně u oje, vůz povrzává. V tom lese je místo, kde vůz jede jako tunelem a může se stát všelicos. Najednou Šejtroček slyší divné nazíkání a zas jako huhlání a těžké vzdychání. Když někdo nazíká, má se mu pomoct, povídá Šejtroček, otočil bič těžším napřed a vkročil rovnou do houští. V houští leží ohnivý muž, leží na popelavém polštáři z ohořelých větví a sám už taky sotva doutná. Co pak je? Vždyť jsem tě onehdy viděl, jak sršíš přes průsek jako rachejtle, povídá mu Šejtroček. Ohnivý muž mávl vyhaslou rukou a pořád huhla jen jedno slovo. Sulfur, sulfur. Já se ohnivácky neučil, povídá Šejtroček a myslí si, že kdo druhému v nouzi nerozumí, ten mu taky nepomůže. Sulfur, sulfur, huhla ohniváč. Šejtroček nad ním chvíli bezradně postál. Potom si svlíkl kalmuk, natřásl na něj z větví rosu, aby kabát neprohořel, zabalil do něho nemocného ohniváče a vysadil ho na vůz. Hyje do Jičína k doktorovi, křikl na Žemličku. Valach zabral a jelo se. Čerstvé povětří dělalo ohnivému muži dobře. Jak vůz ujížděl a foukalo, zažehovaly se na něm drobné ohníčky. Šejtroček mu pro lepší náladu půjčil krabičku sirek, ohniváč si škrtl a bylo mu pořád líp. Na doktora toho už asi moc nezbude, smál se v duchu Šejtroček. Pak přišel kopec, co se srovná až ve chvilce, kdy silnice vběhne do Jičína. Žemlička se hrne z kopce a vůz za ním jen letí. Každou chvíli škobrtne Valachovi o zadní kopita. Brzdi, řekl Žemlička. Kola třískají o kameny, střílí to jako hromy, jenže Šejtroček na šlajf ani nesáhne. Volá, nevidíš, jak mu svědčí? Ohniváčovi opravdu svědčilo. Rozfoukal se a začaly na něm vyskakovat modré a zelené plamínky. Šejtroček ho vybalil z kalmuku. Letěli tmavou nocí, jako by se k Jičínu blížila sedmibarevná rachejtle. Rozdmíchává se to pořád víc a žene se to rovnou na město Jičín. To už si všiml i hlásný tichátko na věžové bráně. Skočil do věžní světničky, popadl požární lucernu, zapálil v ní na alarm a vyvěsil ji směrem ke kopidlnu. Ve chvílce tu lucernu zahlídl kramář Španihel, co velí jičínským hasičům při slávě i při ohni. Vyletěl z podloubí s osaznou trubkou pod nosem. Trára, trára. Neslo se to nocí jako na křídlech a hasiči skákali z postelí rovnou do přichystaných bot. Za chvílku už lili konívku oleje do stříkačky, aby neskřípala a neprobudila město. Šejtroček s ohnivým mužem na voze se žene pořád blíž k Jičínu. Ohniváč vyskakuje do výšky a prská kolem sebe plameny. Šejtroček hodil opratě na šlajfek, nechal Valacha běžet po chuti a tloukl se rukama do kolen. Panečku, ty ses ale zmátořil, to já už tě k doktorovi nepovedu. A chce zarazit vůz a poslat ohnivého muže zpátky do lesního houští. Jenže v tu chvíli přejeli hranici, kde začíná Jičín. Vrchní hasič Španihel mávl sekýrkou a velí. Stříkačka, útokem direkcion na ten letící oheň, než nám to vypálí město.
Stříkačka spustila a z hadice se začalo lít. Vletilo to šejtročkovi přes hlavu rovnou na ohníváče. Syčela a prskala pára. Chvíli se zdálo, že vodou to nebude k zdolání, ale stříkačka přidala a ohnivý muže zhasl a už po něm táhli jen tenké kouře. Teď jste mu dali, křikl šejtroček. Ohníváč leží, už je spíš do vlažna než do horka a zas nesvede víc než huhlat sulfur, sulfur. Nejradši bych tě, španihelí, někam vystřelil, zlobí se šejtroček. Španihel, aby se vytočil, řekl: počkej, buď ticha, on něco povídá. Sulfur, říká, a nic jiného už asi neřekne. Uplivl si lítostivě šejtroček. Sulfur, sulfur, huhlal ohníváč, ale ucho už se muselo dát blizoučko, aby ho vůbec bylo slyšet. Tou dobou tam dorazil doktor, co se taky vypravil k požáru. Jmenoval se Maštalíř a měl kufřík z kozí kůže. Kdo tu stůně? Ptá se doktor a hrne se k vozu. Šejtroček mu ukázal palcem. Španihel k smrti ulil stříkačkou tuhle ohnivého muže. Doktor Maštalíř na to vzal poslouchátko. Už v něm tiká jen jako v hodinkách. Povídá tiše. Nevím, co by tu pomohlo. Sulfur. Zahuhlal tichoučce ohníváč. Doktor se rozzářil, až ti u stříkačky málem znova zabrali. Síra, čili sulfur, jak říkáme po latinsku, my doktoři, ta by v tomhle případě opravdu mohla být to nejlepší. Hned otevřel kozí kufřík, vytáhl kus síry, kousek odlomil a podal ho na stříbrné lžičce ohníváčovi. Začalo to jako z pardesu. Nejdřív modré a zelené plamínky, pak důkladné plameny a nakonec sršení rachejtlí. Ohnivý muž tu stojí v celé ohňové kráse. Rozhlídl se kolem a povídá: je to tu na střechách samý došek a šindel. Nerad bych zapálil. Poklonil se, až to všem horce ožehlo vlasy a prostředkem silnice se vrátil zpátky do vlhkého houští.

0: Mám klepte. Do čeho jsem to vrazil? Co jsi mi to postavil do cesty, Hurvájs?
1: Nevím, kterou cestou jsi to namířil.
0: Jak to mohu vědět, když nevidím ani na krok? Nech tě hlouposti a rozsviť. A toho psa si také zavolej.
1: Žeriku, k noze! Co pak v té tmě nepoznáš pána?
0: Tak bude to?
1: Co bude to?
0: No, světlo.
1: Jo, tak to nebude, aniž to elektrárna vypnula proud.
0: Samozřejmě, a zrovna, když jdu domů.
1: Zrovna, když měl být v televizi Žůžo film Tma kryje zločin.
0: Nevím, co jim kryje v televizi, ale mě ta tma zcela zakryla rozhled. Co pak tu, nemáme ani kousek svíčky?
1: Myslíš, že by televize mohla hrát na svíčku?
0: Ty myslíš jenom na tu televizi, ale že se ti tady mohl otec přelomit a jinak zmrzačit, to tě nezajímá.
1: Ale ovšem, že zajímá.
2: Dělení, to bude rozhodně bez proudu celá ulice, Máničko.
3: Zeptáme se radí pana Spejbla.
0: Račte vstoupit, nechal jsem otevřené dveře.
1: Ovšem, postupujte opatrně, neb se tam někde povaluje můj otec a jiné domácí zařízení.
2: No tak, Máničko, posvěť přece.
0: Vidíš, Hurvínku?
1: Simano, teď trochu vidím.
0: Zásluhou paní Kateřiny, neb oni jsou s Máničkou na všechno připraveny. Děkuji za trochu toho svíčkového světla. Hned jsem na nohou.
2: Při světle svíčky je zde útulněji, že, pane Spejble?
1: Hlavně mezi tím povaleným haraburdím.
2: Je to zákon schválnosti. Zrovna jsem se chystala, že si něco přečtu. Mánička si pustila televizi.
1: A ona tma.
2: No.
1: To je nadělení, viď, Mánička?
4: No, a já jsem se tolik těšila.
2: Ale to nic, děti. Uděláme si černou hodinku.
0: Znamenitý nápad. Však jsem od rána kloudně nejedl. Hurvínku, nachystej nějaký gastro.
2: Jeden špímaři. To přece býval takový starodávný zvyk, že se lidé za dlouhých zimních večerů scházívali ve světnici, předli len, zpívali a vyprávěli si všelijaké povídačky a dávali si hádanky.
1: A podřimovali, prosím.
2: A co tě nemá, tam bývalo veselo.
1: Ale básník praví, tma jako v hrobě, mráz v okna duje, v světnici teplo u kamen, v krbu se svítí, stará podřimuje, děvčata předou měký len.
3: Sim, to napsal Karel Jaromír Erben.
0: Je docela možné, když tam byl pan Karel Jaromír návštěvou, že si někdo schrupnul. To ovšem neznamená, že by to byla příležitost k odpočinku.
1: Nebo k pečení zajíce na černo.
2: Ale to s tím vařením to řekl pan Spejbl v žertu, Hurvínku.
0: No, samozřejmě. Chtěl jsem do té potemnělé nálady vnésti trochu té legrace, protože smích je, abych tak řekl,
1: kořením života.
0: No právě.
1: A já bych raději zkusil tu televizi.
3: Hurvínku, budeme si radši vyprávět.
1: Já znám ty taťuldovy povídačky na spaměť.
3: Ale já je neznám.
2: Já si vás také ráda poslechnu, pane Spejbl.
0: Ano, paní Kateřino. No, když jinak nedáte, budu povídat. Myslete si, že mám 77 kapes a v každé kapse jednu pohádku. Z kolikáté kapsy chcete pohádku?
1: Teď máš kapsy plné drobečku, které nosíš si pod holubů.
3: Hurvínku, pane Spejble, třeba ze sedmé.
0: No tak dobře, když ze sedmé,
3: no.
0: Tak v té je pohádka taková.
3: No.
0: Tak, hele, podívejme, já jsem v ní našel zapalovač. Co jsem se ho jenom nahledal?
3: Ale pane Spejble, to přece není ta pohádka.
1: To ještě uvidíš, co všechno najde taťulda po kapsách.
0: Byla by ho hrozná škoda.
2: No to ano, ale my čekáme na pohádku.
0: Ano, vidíte, samou radostí, že jsem našel ten zapalovač, bych na pohádku zapomněl. Tak v té sedmé jste říkali?
1: Myslím, že bys to měl vzít raději z osmé, abys tam náhodou nenašel ještě kamínek do zapalovače.
0: No tak, nešpičkuj pořád. Dobrá, tedy z osmé. Tak poslouchejte. Byl jednou jeden starý slouha. Poslouchejte, pohádka bude dlouhá. V ruce držel hůl, už je pohádky půl. A na té holi zvonec, už je pohádky konec.
1: A co pak ukrýváš v té 55. kapse?
0: Tam je taková. Jeden otec měl tři syny, vůz, koně a bič. Jednomu dal vůz, druhému koně, třetímu bič, pohádka je pryč.
2: No, vidím, že si schováváte jen ty nejlepší pohádky, ale teď nějakou hádanku. Kdo začne?
4: Já
1: jsem řekl první.
3: Tak se rozpočítáme.
1: Tak, jenda, dvanda, třinda, čtrnda, pádě, ládě, souka, louka, do klobouka, cínky, linky, bác. Vidíš, Ani, ty začíná, paní Kateřina.
2: A proč zrovna já?
0: Jen se neupejpejte, paní Kateřino.
3: No, na koho to slovo padlo? Na bábinku.
2: No tak dobře, tak tedy hádejte. Čtyři rohy, žádné nohy, chodí to, stojí to.
0: Čtyři nohy. Jak fakt se to zvíře jenom jmenuje? Už to mám na jazyku.
1: To bude něco předpotopního.
3: To jsou dveře, žádné zvíře.
0: Inu, budeč, vždyť jsem si to hned myslel.
3: A teď já. Kdy má slepice nejméně peří?
0: Na pekáči, Máničko, na pekáči.
1: No, když jde o jídlo, tak to jde taťulovi znamenitě.
0: Nyní jsem na řadě já. Pozor. Tak pozor. Za půl roku, kolik udělá vrabec kroků?
1: A máme tu hodinu počtu. Sím ani jeden.
0: Jak to?
1: Protože vrabec skáče.
3: No, to bylo moc lehké.
0: No, to je pravda. Tak já dám těžší. Který chryp je nejvíc v rybníce?
1: To je zase ze zoologie.
0: Ptám se, který chryp je nejvíc v rybníce a ne v zoologické zahradě.
1: Mokrých. A teď něco z mého hádánkáře. Proč kohout při kokrhání zamhouří oči?
0: To že dělá?
1: Simano.
0: Že zamhouří oči?
1: Simano.
0: Při kokrhání? To se podívejme.
3: Já se dám podat.
1: Aby slepice viděli, že to umí z paměti.
3: Yeah.
0: Jo, takhle.
1: A dále. Jakého psa si zajíc bojí víc? Černého nebo bílého?
0: Tebe určitě, vždy ty ani nerozeznáš zajíce od tříkolky.
2: Opravdu velice těžké k uhádnutí. Řekla bych, že černého.
1: I když černého, bílého, protože si myslí, že sundal kožich, aby ho líp dohnal.
0: Podívejte se.
3: Je?
0: Už to zase funguje.
2: Sláva, už nám rozsvítili.
4: To je škoda, právě jsme byli v nejlepším.
1: To není žádná černá hodinka nebo ty přásky, když se to ještě nespívalo. Hele, Máni, já zhasnu a ty zpívej. A my ti s Taťuldou obstaráme doprovod.
3: Zpívala bych, neumím, mlčet se mi nechce. Šla bych domů, nemůžu, vlk tam stojí

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Hezky se uveleb. Budu ti vyprávět pohádku o myšce hrabalce, žábě kůňkalce, veverce čiperce, zajíčkovi ušáčkovi a o jednom hloupém medvědovi. Na kraji lesa ležela v trávě stará, velká dřevěná bedna. Jednou ráno cupitala kolem bedny malá šedá myška, protože právě začínalo pršet. Myšku napadlo, že by se v té budce mohla před deštěm schovat. Zaťukala na ní a zeptala se.
2: Boudo, budko, kdo v tobě bydlí?
1: Nikdo se neozval a tak myška vklouzla dovnitř. Za chvíli kolem skákala žába. Budka se jí taky líbila a tak na ní opatrně zaklepala a zeptala se.
3: Kuňk, boudo, budko, kdo v tobě bydlí?
2: Já, myška hrabalka, a kdo jsi ty?
3: Kuňk, já jsem žába kuňkalka, mohla bych s tebou bydlet?
2: Jen pojď dál, vejdeme se sem obě.
1: Pozvala žábu myška a brzy se obě skamarádili. Zanedlouho potom šla kolem budky veverka čiperka. Protože se chtěla taky schovat před deštěm, zaklepala a zeptala se.
2: Boudo, budko, kdo v tobě bydlí?
4: Já, myška hrabalka.
3: Kuňk, já, žába, kuňkalka. A kdo jsi ty?
2: Já jsem veverka čiperka, mohla bych bydlet s vámi.
3: To víš, že můžeš, jen pojď dovnitř.
1: Pozvala veverku žába a hned si všechny tři začaly vesele povídat. Po chvíli hopsal kolem zajíc. Chvíli si budku prohlížel, potom zaťukal a zeptal se.
3: Boudo, budko, kdo v tobě bydlí?
1: A zevnitř se ozvalo.
2: Já, myška hrabalka.
3: Kuňk, já, žába kuňkalka.
2: Já, veverka čiperka, a kdo jsi ty?
3: Já jsem zajíček ušáček. Tady venku pořádně prší, můžu se k vám schovat.
2: Ale jistě... Pojď dovnitř a zůstaň tu s námi.
1: A tak byli v boudě čtyři. Pomalu přestávalo pršet, když tu šel kolem hloupý medvěd. Jak uviděl budku, hned na ni zabouchal a zeptal se.
5: Boudo, budko, kdo v tobě bydlí?
1: A co se ozvalo zevnitř?
2: Já, myška hrabalka.
3: Kuňk, já, žába, kuňkalka.
2: Já, veverka, čiperka.
3: Já, zajíček, ušáček, a kdo jsi ty?
5: Já jsem medvěd bručoun a teď tady budu bydlet já.
1: Zabručel. A začal se cpát dovnitř. Jenže budka byla malá. Medvěd bručoun se do ní nemohl vejít. A jak se tak snažil do ní nacpat, budka zapraskala a rozpadla se, že z ní zbyla jen hromádka prkýnek. A zvířátka? Ta na nic nečekala. Myška hrabalka, žába kuňkalka, veverka čiperka i zajíček ušáček rychle vyskočili ven a utekli do lesa. Pršet už přestalo, no a hloupý medvěd bručoun zůstal u té rozbité boudy

0: Byl jednou jeden domeček a v tom domečku stromeček. Na stromku byla svíčička a u stromečku babička. Babička řekla mince, ten tvůj táta nemá rozum, jenom se na nich přerazíš. Pod stromkem totiž leželi lyže. Táta je mince nadělil. Co by se přerazila, namítal dědeček. Párkrát se vyválí a bude jezdit jako čert. Co pak čerti lyžují, špásovala s dědou Minka. No to bych řekl. Čerti jsou výborní lyžaři, aby nebyli, když to mají snadné. Při sjezdu si pomáhají nejenom holemi, nýbrž i ocasem, oháňkou vzadu brzdí a balancují. Takže jezdí jako na tříkolce, viď? No právě, proto upadnou jen málo kdy, za to mají věčně odřenou a omrzlou oháňku. Všichni? Všichni ne, ale mnozí. Bohatší čerti si totiž navlékají na oce s koženou manžetu. Chudší čerti aspoň kus gumové hadice, ale mnozí nic. Já si ty lyže vyzkouším. Mohu, škemrala Minka. Tady na koberci neodpověděla máma. Já chci venku, na sněhu. Vždyť je tam tma, řekla babička. To nevadí. A svítí tam lucerny, vzpomněla si Minka. Ráno si je vyzkoušíme spolu, sliboval táta. Dneska tu máme babičku a dědečka. Když já chci teď, fňukala Minka, tak si vezmi něco na sebe a pojď. Vstal z křesla děda, otevřel skříň a začal se oblékat. Zlatej dědeček, vy si můžete podat ruce, zlobila se babička. Rozum nemáte ani jeden, ani druhý. Minka byla hotová na to tata. Budeme tu za chvilku, řekl děda. Vzali lyže, hole, a zmizeli za dveřmi. Na chodbě klaply ještě jedny dveře a zahučel výtah. Tak ho vidíte, mračila se babička. A když řeknu, ať skočí pro droždí, to se mu nechce.
1: Podívej se, jak je bílo, divil se děda, když vyšli před dům. Sníh se jen sypal, vířil jim před očima, kotoulel se ve světlech pouličních lamp. No kam půjdeme lyžovat, zeptal se dědeček. To je jedno, odpověděla. No kde je tu nějaký kopeček? Za druhým blokem. Tak mě veď. Šli. Vítr udělal fí a hodil jim sníh do tváře. To se ale čerti žení, kroutil děda hlavou. Mince zahrálo v očích. Co pak se čerti i žení? Já myslela, že jenom jezdí na lyžích. Milá zlatá, čerti se žení každou chvíli, co nejčastěji. A kdo u toho byl, ten na to jen tak nezapomene. Ty jsi u toho byl?
2: A nejednou.
1: Tak mi to vyprávěj.
3: Jak Trautenberg kradl zvířátkům zásoby na zim.
4: Toho dne si Krakonoš přivstal. Sfoukl mlhu do kotelních jam, aby se mu necourala po kopcích a také, aby bylo lépe vidět, sluníčko už je touhle dobou malátné, světla je od něj pomálu a vydal se do obřího dolu, kde měl zásoby i na tu nejdelší zimu.
3: To se rozumí, že ty zásoby neměl v nějaké stodole, špejcharu nebo sýpce, ale ve třech velkých jeskyních z vraty z hladké skály. A ta se otevírala na Krakonošovo slovo. Odemkl tím slovem první vrata a vyvalila se z nich vůně všech trav, kytek a kvítků, co jich na horách roste. A už se po té vůni zbíhají jeleni a laně, srnci a srnky, daňkové a danělky a Krakonoš jim nakládá voňavé seno, co každý unese.
4: Do oběda roznosili po všech krmelcích seno, do svačiny žaludy a bukvice, na samý večer žito, oves a ječmen. Jen na zasetí ode všeho nechali pohromádce.
3: A byli z toho jeleni a laně, srnci a srnky, daňkové a danělky tak utrmácení, že kam s posledním nákladem doběhli, tam taky lehli.
4: I Krakonoš, jak se celý den těšil na fajfku, ani si nezapálil. Svalil se na mechovou postel, přikryl mlhovou peřinou a spal. Za hlavou by mu střílet mohli. Druhý den ráno, ono bylo spíš k polednímu, se Trautenberg vypravoval do Rokytnice vybrat si kůži na nové boty.
5: Kubo, obouvat, Hajnej, vykartáčovat kožich. Anče, až se vrátím, chci mít na stole maso s houbovou omáčkou z čerstvých hub.
3: Milost pane, vy snad máte jiný čas? Kde bych teď vzala čerstvý houby?
5: Houby rostou, dokud nenapadne sníh. A jestli dobře vidím, humna jsou ještě zelený.
3: Rostou. Leda tak choroše na bříze. A taky máme houbu ve sklepě.
5: Himmlau donr, vetr osobodrzá. Neodmlouvat a mazat do lesa.
3: Anče popadl takový vztek, že by s chutí nakrájela Trautenbergovi do omáčky tu plesnivou houbu, co roste ve sklepě na prohnilé podlaze.
6: A co sušený, vždyť jsme jich v létě nazbírali kuše.
3: To by ale milost pán nesměl mít tak chlupatý jazyček. Vsadit krk by Anče mohla, že by to poznal. A pak toho kraválu.
4: Lidičky, já to nevím určitě, prosím pěkně, ale když jsem onen týden vyhlížel souše na topení, zahlíd jsem v Krakonošově vopěnky na pařezech, celý hnízda.
3: Hajnej, vy jste ale hlavička. Ještě, že jste si vzpomněl. Já je znám. Hlavičky jsou jako penízky, žlutý, trochu dorezava. A říká ponikelská bába, že dávají houbový omáčce říz nad všechno koření. Hajnej, jestli je přinesete, já ty omáčky udělám o velký talíř víc za tu pomoc. Snad mě milost pán nebude vizitírovat hrnce.
4: Ale to nemusí bejt, to já rád, vždyť já tě mám jako vlastní. A mete humny k lesu do Krakonošova. V Trautenbergově revíru bez tak není ani zcvrklá prašivka. Už z dálky vidí pařes jako pivovarský sud, obsypaný zlatohnědými kloboučky, srpem by je mohl žnout. Natrhal plný uzel a ještě na uzlík zbylo, třeba se můžou někomu hodit. A jak se tak narovnává záda a rozhlíží se kolem, vidí krmelec. Ale jaký? V žebřinkách do půly seno trávní, do půly jetilové, na zemi hromady žaludů a bukvic, v krmítkách zrní. Propánička! Krakonoš už má schystáno, to on určitě spustí zimu dřív a my nemáme v krmelcích ani stýblo, ani zrníčko. To se bude, milost pán, zlobit, to zas budou lítat sakramenty a všechno na mou hlavu.
3: A tu si vzpomene, že Trautenberg není doma a do odpoledne se jistě nevrátí. Kdyby Anče s Kubou pomohli, ani tu myšlenku nedosouká, už aby byl doma.
4: Tam je jak o jarní pouti. Kuba štípe dříví, špalek na jeden ráz, jako by byl z perníku. Anče rovná polínka do kulaté hraničky, ruce jí jen hrají, nohy tancují. Veselo jim je spolu bez milost pánova hulákání, volně jako ptákům pod božím nebem.
3: Kubičku, vždyť mě uhoníš. Co to do tebe vělo?
6: To, že jsi mi uvařila tak dobrý kyselo. Já ti mám takovou sílu, že bych tě vynesl na Sněžku.
3: Kubo, kubovatej, kdy ty přijdeš k rozumu?
6: Až pokvetou hrábě a ty nebudeš tak pěkná.
4: Je tady jako o námluvách a já...
3: Hajnej.
4: Ne, že by Anče neměla Hajného ráda, však se o něj stará jako o vlastního tátu, ale jsou někdy chvíli,

0: že se prohání jen vítr.
1: Ještě, že jsi mě poslala pro ty vopěnky, jinak by mi to ani na mysl nepřišlo. Kdo pak by taky čekal zimu pár neděl po Václavu? A jestli náš krmelec nezavezeme, než se milospán vrátí...
0: Tak na co čekáte? Hajnej, dejte sem vopěnky, já jdu vařit. A vy s Kubíčkem naložte, co je potřeba, a hoďte sebou.
1: Také, že hodili. Kuba nosil seno, Hajný je pěchoval na trakař, přihodili ten největší pytel zrní, že měl Kuba co dělat, aby projel brankou. Ale ouvej. Jak přes ten náklad neviděl, porazil Trautenberga, který se hrnul dovnitř.
2: Pomoc, zloději, Hajnej, střílet!
1: On Trautenberg Kubu a Hajného za trakařem také neviděl. Ale Kuba leknutím pustil trakař, ten se překulil, pytel spadl Trautenbergovi na záda a seno ho zavalilo až po krk. Anče na to kouká z okna.
0: Mankote, to bude mela?
1: A už běží.
0: Milost pane, nestalo s vám nic?
2: Dusím se. Dusím.
0: No tak Hajnej, Kubo, pomozte.
1: Nejdřív pomohli Trautenbergovi na nohy a pak jeden přes druhého vysvětluje, kam že jeli a proč. Založit krmelec a nasypat do krmítek.
2: Z mýho sena, z mýho obilí.
0: Vždyť je to pro vaši zvěř?
2: No, to zrovna. Když mohli v létě chodit do Krakonošova na lepší pasení, tak se můžou v zimě přiživit v jeho krmelci. Seno naspátek, zrní vysypat, dělat.
0: Milost pane, a co ty ubohý zvířátka? Co když napadne vysoko sněhu? Vždyť se tam nedostanou.
2: Hleď si plotně a nestarej se, já mám svůj rozum. Kubo, trakář, Hajnej, pytel. Krakonoš má vrchovatě, tak mu trochu uberem.
0: Že vám není hamba, ale on to Krakonoš tak nenechá. To už by na světě nebyla žádná spravedlnost.
1: Přešli humna, les i paseku a už vidí Krakonošův krmelec. Zrovna ho obhlíží starý zajíc a spokojeně mrská vousisky. Sena na dvě zimy, máme po starostech. To se ví. Trautenberg hned dostal chuť na zaječí pečínku.
2: Hajnej, střílej!
1: Nevzal jsem si flintu, ráčej odpustit, neráčil jste poručit.
2: Himmelhergott, to seš Hajnej, bez flinty do lesa? Ne. A zajíc je fuč, krucej element.
3: Střílet zvěř u krmelce, to je horší, než vrazit člověku nůž do zad.
2: Nestát, nekoukat, dělat. Kubo, naložit seno, Hajnej, obilí do pytle, od každého, co se vejde.
0: V tom si Kuba všimne, že na smrkové větvi zrovna nad krmelcem sedí Krakonošova sojka. Ta si to pro sebe nenechá, určitě poletí za Krakonošem. Jenže sojka nic. Krk natahuje, očima rejdí, ale k odletu se nemá, jako kdyby na té větvi chtěla hnízdit. Marně na ní Kuba ukradkem mává. Křiknout si netroufne. V tomhle punktu nejsou s Trautenbergem žerty.
1: Tak aspoň vytahuje seno co nejpomaleji. Ono je také pěkně napěchované, aby dal sojce čas. Konečně se zvedla a frrr. Kuba samou radostí brkne o trakař, vrazí do Hajného a už se všechno válí na jedné hromadě. Bukvice, žaludy, oves, žito, ječmen, seno trávní i jetelové a Trautenberg se může usakrovat.
0: Sojka štěbetá Krakonošovi, co se děje u krmelce. Pírka se jí zlostí čepejří a být po jejím Trautenberg by večera nedočkal. Ale tentokrát se i Krakonoš rozpálil jako kovářská výheň.
4: Já ti ukážu, Trautenbergu, krást zvířátku v zásoby na zimu.
1: Přitáhl holý ten největší sněhový mrak, otevřel větrnou maštal a Trautenbergu, těž se. Celou tu dobu je Anče jako na trní. Pobíhá od okna k oknu, vyhlíží jedním, vyhlíží druhým. Dvakrát už jí vyhasla kamna a jednou za zdiv nespálila maso. Všecko jí zrušilo.

0: připadá a teď ke všemu se nebe zatáhlo, zčernalo.
1: Že začne chumelit. A Kubíček je jen tak, nalehko, ani čepici si nevzal. Plasatý člověk nastydne nejdřív. Musím za ním.
0: Milost, pane, koukněte na ty mraky. Bude fukejř.
2: Touhle dobou, vždyť jsme sotva sklidili brambory. To by se musel ten starý prašivka Krakonoš zjančit. To by musel.
0: Co by ještě Krakonoš musel, už Trautenberg nedořekl. Vítr mu uškubl slovo od úst a točí s Trautenbergem, jako kluci skáčou na návsi.
2: Pomoc! Hajdej, Kubo!
0: Druhý vítr zvedl seno strakaře a šup s ním zpátky do krmelce. A jak byli ti větrní koně po dlouhém létě odpočatí, ze samé bujnosti jeden popadl Kubu, druhý Hajného a už je nesou chumelenicí Anče naproti. Ta z toho měla málem smrt, když jí ti dva spadli s nebe rovnou k nohám. Naštěstí do měkkého, protože za tu chvíli nachumelil a naválo kopec.
1: Kubičku, Hajnej, jste celý? Kubičku, hned si navlíkni čepici. Uši máš od mrazu jak pivoň.
3: Klobouk, vítr mi odnes klobouk. Musím ho najít, kde pak bych se zmohl na novej.
4: Máte rozum, Hajnej, v takový čině? Stejně už je zafoukanej.
1: A kde je milost, pán?
4: Asi zůstal někde u krmelce. Však on domů trefí, až se to přežene.
1: A co, když se to nepřežene do večera? Nebo do rána? To jsem si myslela, že máš oučinivější srdce, Kubičku. A vy taky, Hajnej. Kvůli klobouku byste se honil a člověka necháte zmrznout. Abyste věděli, půjdu sama. Takový hřích já si na svědomí nevezmu.
5: Nikam se netrmácej, Aničko. Mám s Trautenbergem nějaký oučty. Jděte domů a zítra se postarejte o krmelec. Pozítří spustím zimu doopravdy. Stejně mi pořád skučí, že je jí dlouhá chvíle. A tady máš, Hajnej, na nový klobouk. Kdo ví, kde ho ti čerchman ti honí.
0: Uctivě děkuju, jemnost, pane Krakonoš. To bude klobouk. A ještě mi zbude na tabáček. Krakonoš poručil větrům, aby jim profoukli cestu domů. Neměli do sněhu patřičné obutí. A pak krok a krok a stojí před Trautenbergem. Tomu jen hlava kouká ze sněhové závěje.
5: Tak co, Trautenbergu, jak se ti hoví v mé peřině?
3: Krakonoši, sousede, pomoz mi, vždyť já už jsem napůl zmrzlý.
5: Měl bych tě nechat zmrznout docela. To se nestydíš krást zvířatům zimní zásobu?
3: Všecko vrátím do posledního stýbla, do posledního zrdíčka.
5: To už za tebe udělali jiní, ale ty naplníš krmelce a korítka ve svém revíru. A ne, abys šidil, přijdu si to prohlídnout.
3: Naplním vrchovatě, jen už mě z toho sněhu vytáhni.
5: To bys měl náramně snadný.
0: Krakonoš mávne holí, závěj povolí, ale jen co by Trautenberg mohl vytáhnout ruce. A už mu do nich Krakonoš hází lopatu.
5: Nejdřív proházej cestičku pro sebe a pak kolem krmelce pěkně dokola, aby zvěř při jídle nemusela stát ve sněhu.
0: A tak Trautenberg házel a prohazoval, funěl a potil se a co nejhoršího, neměl komu poroučet, na koho sakrovat. A domů pěkně po svých a ve sněhu. Žádný div, že když přišel, padl do postele a houbová omáčka mu ani na mysl nepřišla. Aspoň si Hajný a Kuba pochutnali. Když pak druhý den spal až do večera, všichni si libovali. Aspoň mohli nachystat zvířátkům zásoby, aby se měla... No? jako u Krakonoše.
1: Někdy se vyplatí pořádně přiskřípnout prsty, které sahají po cizím. Ona cizí škoda sice člověka nebolí, za to se moc ráda k němu vrací.

0: jak Cipísek přeslechl, že Volšovečkovi tiká 7 posledních vteřinek. Jičínská kněžna nosila nos vysoko, ale starostka Humpálová ještě víc, protože byla o 3 coule větší. Kněžnu to mrzelo 6 dní v týdnu a v neděli ještě víc. Když seděli v kostele, byla kněžna svatému Jakubovi jen po paty, ale starostka málem ke kotníkům. A kněžna, že to dál nesnese, povídá kníže pánovi. Hned něco vymyslete, aby každý věděl, kdo tu má větší vážnost, jestli já nebo starostka. Kníže pán to v sobě nosil 3 dny a 4. den řekl, ať lokaj Fricek dá zapřáhnout do kočáru a vy se, Mašil, v tom kočáře budete vozit starostce pořád kolem oken. Kněžna to tak udělala. Starostka jí musela pokaždé vytraxlovat v okně pukrlátku. Protože starostčina vážnost se vždycky musí sklonit před kněžnou. Starostka Humpálová proto znovu přemýšlela, co by provedla kněžně pro zlost. A tak, když si kněžna příště vyjela pod starostovic okna, vysekla jí Humpálka pukrlátko, ale pak se pootočila bokem. Stála za ní skleněná báň se zlatými kapříky. Kněžna zapomněla na svou větší vážnost, poručila zastavit kočár a má oči jen pro kapříky. Je, kde jste ty rybičky vzala? Starostka sahla pro kornoutek a usypala z něho do skleněné báně. Humpál mě přivezl z Hradce, povídá. A rozhlíží se po rynku, jestli se každý dívá, jak kněžna vejří na její zlaté rybky. Kněžna si to všimla a křikla na koně. Je! Koně zabrali silou, až to jičínskou kněžnu podrazilo v kolenou. Když přijela domů, do zámku, vzkázala si pro kníže pána. Jestli má Humpálka rybičky z Hradce, já je chci mít až z Prahy. Spustila na něho. A jestli jich ona má v páni 10, já jich chci mít 17. Kníže pán si to zapsal na kousek papíru, aby nic nezapomněl, dal vyměnit u kočárové oje koně a rozkázal jet do Prahy. Koupil tam báň s vodou a poručil, aby mu do ní odpočítali 17 zlatých rybiček. No, potom dal otočit oj k Jičínu a zase zpátky. Jenže asi 2 míle před městem se podívá do báně a ona mu tam jedna zlatá rybka měla doplaváno. Kymaler, povídá kníže pán, a kde vzít tu 17., aby bylo podle kněžnina přísného nakázání? Kníže pán se až zapotil kolem uší. Kočár se zatím nesl křemílkovou cestou přes les Řáholec. A v tom se mezi duby blízkne rybníček jako jasné očko. Prr! Křikl kníže pán na kočího. Koně zarazili, div se jim kníže pán nepřevrhl pod ocas a už utíká s kloboukem vrsti k rybníčku. Bylo k poledni, vodník Volšoveček dřímal při hladině, aby si užil prohřáté vody. Spal tam v podobě duhové rybky s 3x děleným ocáskem. To je takové znamení pro štiku nebo pro okouna, aby sklapli hubu a jeli dál. Jenže kníže pán neznal tajnou vodnickou podobu. Tiše si povídá 16 zlatých a 1 douškovaná, no to kněžnu potěší. Nabral duhovou rybku do klobouku a v kočáře ji vylil do báně k ostatním. Kočár jel měkce, Volšovečkovi se ani nepřetrhl sen. Když to kníže pán dovezl, měla kněžna takovou radost, že až fofrovala krinolínkou. Křikla na komornou, aby v komnatě otevřela okno. To protější, proti starostovic, no! A postavila do něho báň s rybičkami. Taky humpálka přiběhla k oknu a postavila si k boku báň. Jenže jí z toho nebylo moc slávy. Kněžna si dala k očím lorňonek, přepočítala humpálčiny rybky a křikla přes rink.
1: Ty, jen 10 rybiček!
2: Ale zlatých, chtěla jí fleknout humpálka, jenže kněžna na ní rovnou ré.
1: Jich mám 16 a 17 douškovanou.
0: Starostka šla ještě výš v licitaci. No, ale moje jsou až z Hradce. A kněžna,
1: nejo, a moje až z Prahy.
0: A tak se tam ty dvě točily a Volšoveček se od jejich křiku pomalu probouzel. Humpálka chvíli nevěděla, kudy kam, aby dostala vrch nad kněžnou, ale pak obtočila báň mašlí a zavolala. Máte, kněžno, tu vaší báň s rybičkami holou, jak opičí se zimu. Kněžna rychle vysoukala šněrování z korzetku a taky tu svou báň obtočila. Tou se Volšoveček probral k jasnějšímu rozumu a řekl si, že ty dvě srovná povodnické spravedlnosti. Už měl málem na jazyku tajné slovo, kterým by se přemiklikoval z rybky zpátky do vodníka. Jenže humpálka si sáhla za záda pro kytku růží a rozestavila je kolem báně jako zahrádku. Kněžna neměla nic takového po ruce. No, teď se vám, kněžno, strhal mlejn. Co? Křikla humpálka. Kněžně se až zlostí pošoupla paruka a popadla lahvičku s voňavkou.
1: Chemská, vždyť ty vaše rybičky pijou jen z prostou vodu,
0: křikla přes rink na humpálku a vylila lahvičku do báně.
1: Za to moje plavou v kelk flér?
0: Starostka humpálka už jen třískla oknem. Flaštičku tak vzácné voňavky doma neměla. A právě pro tu voňavku nemohl vodník Volšoveček z rybí podoby. Zajíkl se, umdly mu žábry, nemohl chytit vodní dech. Motal se v báni se zlatými kapříky, nohy měl lehké a hlavu těžkou. Volšovičkovi zbývalo už jen 7 vteřinek do ámen, když v loupežnické jeskyni povídá Rumcaj Cipískovi. Přidrž se, Cipísku, rostlé skály, protože musím zaklít. Potom Rumcaj rychle vyšel z jeskyně a chvíli do sebe táhl dech jako do varhan a zaklel, až se nad Jičínem sešlo na déšť. Trochou dechu, co v něm ještě zbyl, sfoukl Rumcaj z první kapky deště do kněžniny báně s rybkami. Volšoveček sáhl po kapičce zdravé vody, prohnal jí s křelemi a tajným slovem se přemiklikoval z douškované ryby ve vodníka. 16 kněžněných zlatých kapříků si nastrkal do mokrého záprsí a došel si i pro 10 starostčiných. Vezmu vás sebou do rybníka, povídá. K jídlu vám dám korejšky a řasu a bude z vás 26 karasů. V tu dobu se Cipísek zeptal Rumcajse.
1: Už se můžu pustit rostlé skály?
0: Můžeš, povídá Rumcajs. A běž se zeptat veverky, jak se brousí ouška. To, aby spodruhé nepřeslechl, že Volšovečkovi tiká 7 posledních vteřinek.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Anččin výlet na draku. Ančka se dívala zvědavě na přípravy. Několik dřevěných příček bylo k sobě přivázáno provázky a pokryto lesklou látkou. Ančka slyšela, jak si několik hochů povídalo o draku. Domyslela si tedy, že toto asi je drak. Když byl ocas připevněn a veliké klubko těžkého motouzu přivázáno, jeden z kluků držel draka vysoko ve vzduchu a druhý v chůzi odmotával klubko. Vál zrovna hezký větřík, hoch s klubkem tedy zvolal "Pust ho!" a dal se do běhu. Marcela držela Ančku tak, aby viděla, jak drak lítá ve vzduchu, jak krásně se vznášel, ale tu najednou začal divně lítat. A ačkoliv děti volali na chlapce s motouzem, začal sebou drak zmítat na jednu nebo na druhou stranu, až konečně po 4 nebo 5 kotrmelcích se zřítil k zemi. Má moc krátký ocas, usoudil jeden hoch. A tu se děti scháněly po hadrech, které by přivázali draku k ocasu. Přivážeme Ančku, rozhodla Marcela. Jistě jí bude ohromně bavit cesta vysoko do nebe. Hoši přivítali s nadšením toto nové rozhodnutí. A tak byla Ančka přivázána k draku. Tentokrát se drak vznesl rovně do vzduchu a zůstal klidný. Chlapec s klubkem odmotával a odmotával, až byl drak s Ančkou vysoko, vysoko nad dětmi. Jak se to Ančce tam nahoře líbilo. Viděla na míle daleko, široko, daleko. A děti vypadaly tak maličké. Najednou přišel prudký závan větru a Ančka cítila, jak jí na dračím ocasu unáší. Slyšela, jak vítr stále víc a více hvízdá. Ale najednou ucítila Ančka rupnutí. Byl to hadr, kterým byla přivázána, a pokaždé, jak jí vítr otočil, bylo trhnutí větší. Marcela pozorovala, jak se Ančka vznáší vysoko nad loukou, a byla velice zvědavá, jak se jí to asi líbí. Byla by si sama tolik přála být také tak vysoko s Ančkou, ale když už se dívala tak 5 nebo 10 minut, začala jí být dlouhá chvíle. Pouštět draka je přece jen moc jednotvárné. Mnohem větší zábava bylo pořádat čajové dýchánky pod jabloní. Spustíš, prosím tě, už brzo draka? Zeptala se chlapce, který draka pouštěl. Chtěla bych už Ančku. Nech jí ještě trochu se projet, hoch odpověděl. My ti ji přineseme domů, až spustíme draka. Vezmeme si ještě jedno klubko provázku a pustím ho ještě výš. Ale Marcela nechtěla odejít bez Ančky. Sedla si tedy na zem a čekala, až hoši draka stáhnou. Marcela, jak pozorovala Ančku, která vypadala jako tečka na nebi, nemohla ovšem vidět, jak se trhá hadřík, kterým byla Ančka přivázaná. A tu se hadřík přetrhl docela a Ančka letěla sama po hlavě k zemi. Marcela vyskočila a leknutím nemohla ani promluvit. A také drak bez Ančky padal dolů. My ti Ančku přineseme, vykřiklo několik chlapců, když viděli Marcelin ustrašený obličej. Utíkali v ten směr, kam asi Ančka spadla. Marcela a její kamarádky utíkali s nimi. Děti běželi, běželi a běželi, až konečně našli draka se zlomenou jednou příčkou. Ale Ančku nikde neviděli. Jistě spadla někam blízko vašeho dvora, řekl jeden hoch Marcele, protože byl drak zrovna nad námi, když panenka spadla. Marcela byla docela zničená. Šla domů a lehla si do postele. Maminka s dětmi sama šla hledat Ančku, ale Ančku ne a ne nikde najít. Když se tatínek vrátil večer domů, taky šel Ančku hledat, ale neměl žádné štěstí. Marcela nic nevečeřela a ani mamince, ani tatínkovi se nepodařilo jí uklidnit. Ten večer nikdo neuložil panenky spát, neboť Marcela se šla sama vyplakat na svou postýlku. Konečně se ještě pomodlila za Ančku a usnula. A zdálo se jí, jak víli vzali k sobě Ančku na návštěvu do své říše a jak ji potom poslali naspátek k Marcele. Ráno se probudila s pláčem. Maminka hned k ní přišla a těšila ji a tatínek slíbil odměnu tomu, kdo by Ančku našel. Je to všechno má vina, maminko, vzlikala Marcela. Já jsem neměla půjčit Ančku chlapcům, aby ji přivázali k draku. Ale já vím určitě, že mi ji víli pošlou zpátky. Maminka vzala holčičku do náruče a hladila a těšila ji, ačkoliv sama byla přesvědčená, že je Ančka už doopravdy ztracená a že ji nikdy nenajdou. A teď, kde myslíte, že Ančka byla celou tu dobu? Když se hadr s ní přetrhl, vítr ji unášel samotnou vzduchem, až ji položil mezi větve vysokého jilmu u domova Marcelčina. Ančka tam tedy ležela a dívala se do větví stromu. Dva ptáčci, čermáčci, kteří měli hnízdo na tom stromě, odletěli a štěbetali. Za chvíli se vrátili a doráželi na Ančku, protože ležela u jejich hnízda. Ale Ančka ani sebou nehýbala, jen se na ně usmívala. Když se utišili a přestali na Ančku dorážet, jeden z nich si ji dobře prohlédl. Byla to maminka Čermáková. Zavolala tatínka Čermáka. Podívej se na tu pěknou přízi, můžeme si jí vyslat hnízdo, řekla. A tak Čermáčkové přiskákali k Ančce a zeptali se, zdali by jim dala trochu svých vlasů na hnízdo. Ančka se na ně jen usmívala a tak čermáčci tahali Ančce vlasy, až měli už dost, čím by čistě a měkce vyslali své hnízdečko. Přišel večer a čermáčci zpívali své písně na dobrou noc. Ančka viděla, jak hvězdy vycházejí, jak jiskří celou noc a jak v raním svitu mizí. Ráno tahali zase čermáčci Ančce vlasy. Vytáhli si ji trochu stranou, takže teď vykukovala z větví a když slunce docela vyšlo, Ančka zpozorovala, že leží ve stromě na dvoře vlastního domova. Ještě před snídaní šla Marcelka zase ven hledat Ančku. A byla to ona sama, která ji našla. Poslouchejte, jak se to stalo. Maminka Čermáková vydávala Marcelku s Ančkou hrát si často na dvoře. I začala volat. Vidíš, vidíš? A tatínek Čermák také volal, vidíš, podívej, podívej, vidíš, podívej, podívej, vidíš, vidíš. A jak Marcelka vzhlédla do stromu, aby viděla, proč čermáčci dělají takový rámus, objevila Ančku, která vykukovala na ní za větví. Jak se zaradovala. Tady je Ančka, vykřikla. A maminka s tatínkem vyšli ven a viděli, jak se Ančka na ně usmívá. Tatínek šel na půdu, odkud oknem dlouhou tyčí schodil Ančku, která spadla rovnou do Marcelčiny náruče, kde byla pevně objatá. Už nikdy nepoletíš na draku, Ančko, řekla Marcelka. Tak se mi po tobě stýskalo. Už mě nikdy nesmíš opustit. Tak byla Ančka donesená domů, kde dostala snídani se svou malou paní. Maminka s tatínkem se usmívali, když nakoukli do pokoje, ve kterém Ančka s Marcelou snídali, protože Anččin úsměv byl široký a celý žlutý. Marcela, celá šťastná, krmila Ančku svým vajíčkem.

Tábor byl dostavěn a začal žít. Jednoho dne vyhlásil Radim velkou táborovou hru. Zákony krále a šóky. Její podstatu a pravidla vysvětlil dětem při oddílovém nástupu. Jsme na půdě jedné z největších a nejlidnatějších zemí světa, na půdě Indie, řekl a ukázal rukou po lesnatých kopcích, které měly typicky indické názvy. Jeden se jmenoval Tesařka a druhý Koš. Před 2200 lety mocný král Ašoka rozšířil její území tak, že hranice jeho říše téměř souhlasily s hranicemi dnešními. Podél hranic dal vstýčit kamenné sloupy, na něž dal vytesat velice moudré zákony, jimiž se musel řídit každý obyvatel země. Bohužel po jeho smrti pohltila sloupy džungle. I písmo, kterým byly zákony sepsány, je dnes neznámé. Proto indická vláda, kterou zde já zastupuji, pozvala 4 týmy sestavené z nejvýznamnějších vědeckých osobností ze světově proslulých odborníků na neznámá písma. Je to družina ještěrek, světlušek, veverek a poštolek. Tábor zahučel a Radim dokončil svůj výklad. Vaším úkolem je objevit všechny Ašokovy sloupy, rozluštit jejich nápisy a výsledek mi donést co nejkratší době. Vítězná družina získá 50 bodů, další pak 30, 20 a 10 bodů. Ašokových sloupů je celkem 9. Má někdo dotaz? Nikdo? Připravit ke startu? Vpřed! A závod týmu sestavených z nejvýznačnějších světových osobností začal. Ještěrky, poštolky a veverky se pustili na cestu ve směru hodinových ručiček. Nora vedla světlušky na stráň, na jejímž vrcholku byla cesta, která tvořila indickou hranici. První sloup byl ukryt v houštině mladých smrčků, do které se muselo po břiše. Nebylo všem kamenný. Byl to vyšší pařez obtočený pruhem papíru s neznámou řečí zněla. Eči, robát, tycupo, od ním se nohy, cuedo, vimo, čevzeb. Je to pospátku, řekla pohodlivě Nora s vlasatkou. Podívej, bez vědomí vedoucího nesmí nikdo opustit tábořiště. I druhý sloup byl ukryt v hustém mlází. Nápis byl azbukou. Azbukou, ale česky, uklidnil je vlasatka. Jenže to nedává smysl. Zněl totiž vstoupit stanu se svolením jeho se do jen cizího smí obyvatele. Opište si to každý přesně, vyluštíme to až v táboře, abychom se nezdržovali, řekla Nora. Budou to prostě zpřeházená slova. Všichni si to nasmolili na své papírky a plazili se mlázím dál. Nápis na třetím Ašokově sloupu luštili na místě. Vypadal jako křivka horečky nad nemocničním lůžkem a bylo zřejmé, že jde o Morzovou abecedu. Nejdříve se zdálo, že vysoké špičky jsou prostě čárky a nízké, že tečky. Pak se ukázalo, že je to jinak. Že znak, který vypadá jako písmeno V, sečte jako 2 čárky, zatímco malé V sečte jako 2 tečky. Jakmile objevili tuto zásadu, měli třetí zákon vyluštěn. Zněl, pitná voda se bere jen ze studánky. Tak narazili na čtvrtý sloup, který si obsali, protože šifru se jim na místě rozluštit nepodařilo. U pátého sloupu se setkali s veverkami, které postupovali v protisměru. Bylo to dobré znamení. Pátý sloup byl přesně polovinou z 9. Světlušky s veverkami se tedy zatím dělili o první místo. Obě družiny si text jen obsali, byla to písmenková šifra, a pustili se za 6. sloupem. Světlušky cestou narazili na Esmeraldu a 7. hláska. Kde máte svou družinu? Ptala se Nora. A Esmeralda začala kroutit očima. My jsme se jim ztratili. Neviděli jste někde babíka ostatní? Ti jsou mazaní, uvědomila si Nora. Starší členové družiny zřejmě luští nápis na sloupu a ty malé poslali pátrat napřed, aby došli k hotovému a nestráceli čas hledáním. Že jsem na to nepřišla sama. A skutečně,
Po 150 metrech našli světlušky zbytek ještěrek, jak sedí okolo dalšího nápisu. Byl psán čistou morzovkou. A tak dále. To je úkol pro kojence, šeptal Noře Vlasatka. Vezmi si blok, já ti to nadiktuju rovnou. Ale dej ucho hodně blízko, ať ještěrky a poštolky neopisují. Ale za chvíli byl v koncích. Každou chvíli narazil na chybu. Na znak, který neexistoval. Například na tři čárky a tečku. A to není nic. Nejvíce se tomu podobala číslice 8, ale ta se skládá ze tří čárek a dvou teček. Začal si s šifrou lámat hlavu a čas letěl. Pak vstal od pařezu vavík. Ještěrky odchod zavelel a ještěrky vyskočily, zatímco zmrazené světlušky poštolky se na ně zadívaly se zjevnou závistí a nervozitou. Je tam pár chyb, ale jinak je mi to úplně jasné, dodal vavík, ať se polohlasem, takže to slyšeli nejenom ještěrky. Tak vidíš, uklidňovala zaraženého Vlasatku Nora. Luští dál, nebo mi to diktuj, jak to tam je a vyluštíme to až v táboře.

O Vánocích v každém lese zpívá jen jedna síkorka. Kolednice. Posadila se na zasněžený komín chaloupky z pařezu a jen spustila, křemílek ve světnici povídá. Je nejvyšší čas dojít do mlází pro vánoční stromek. Aby bylo kam stromek zasadit, postavili nejdřív na stůl kořenáč plný hlíny. Z kůlny za chaloupkou vytáhli sáňky, naložili na ně pilu a sekiru a jeli do lesa. Na kraji lesa potkali veverku, co se pořád podrbávala. Snad nemáš v kožichu blešku, povídá křemílek. A jakou, řekla veverka. Bochomůrka blešku nadháněl, křemílek ji chytil a pak ji oba hnali přes závěj. Co jsem dlužna, řekla veverka. Podle uznání. Usmáli se křemílek a bochomůrka a jeli dál do lesa pro vánoční stromek. V mlází si nevybrali. Pustili se dál do pasek a tam rostl smrček jako panáček. Tenhle, řekl bochomůrka, tenhle, řekl křemílek. Vzali si ze sáněk pilu a zaklekli ke smrčku. Ale v tom slyší dva hlasy. Jeden zlatý, druhý stříbrný a ty hlasy povídají. Na ten nám, křemílku a vochomůrko, ani nesáhnete. On to byl smrček, podle kterého sluníčko a měsíc měřili, kudy mají chodit. A co si dáme na Vánoce do kořenáče, povídá křemílek. Sluníčko pokrčilo zlatými rameny, měsíc zas stříbrnými a oba odešli. Křemílek s vochomůrkou složili nářadí zpátky na sáňky. Loudali se domů a doma obcházeli prázdný kořenáč. Když šli po sedmé, přiběhla ta veverka, co jí vyndali blešku z kožichu. Upustila do kořenáče smrkové semínko a povídá. Tuhle máte za službu? Křemílek a bochomůrka přihrábli na semínko zem, pořádně ho zalili, zahřívali kořenáč rukama, ale semínko nerostlo. A topili mu a dýchali na ně, ale ono nerostlo. Až jim zlatý hlas povídá. Jděte od toho, vy nešikové. A zas bylo slyšet stříbrný hlas, jak říká zlatému hlasu. Nedáme se do toho sami? Tak se do toho sluníčko a měsíc dali. Sluníčko zaťukalo na kořenáč zlatým kotníkem, semínko si vzdychlo, probudilo se a pustilo klíček. Měsíc zaťukal stříbrným kotníkem a semínko pustilo kořínek. Sluníčko se sklonilo nad klíček, měsíc ke kořínkům. Sluníčko zhora hřálo, aby ten stromek rostl. Měsíček zdola chladil, aby ten stromek nepřerostl. Když se zelenal a nebyl ani moc malý, ani moc velký, přiletěla síkorka kolednice. Síkorka si sedla na stromek, sluníčko a měsíc se usadili do židlí, křemílek a bochomůrka jen tak stáli, a potom si všichni zaspívali koledu. Aleluja, aleluja, vyšla hvězda do noce. Aleluja, aleluja, nastaly nám Vánoce.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Co pak tě bolí? Začíná to tady. A končí to tady?
2: Tady tak.
1: Jestli pak jsem si to nemyslela. Je zamilovaný až po uši.
2: Pro Boha svatýho, do koho by se tady mohl zamilovat?
1: No do koho? Do koho asi? Nic si z toho, chlapče, nedělej. Zubejda to taky chytla. Celou noc blouznila a doteďka jsem jí musela učit polku.
3: V těchto kostkovaných šatech chodíš, co tě znám.
4: A co má být? Kostky mě dělají mladší.
3: Tak dej bacha, abychom ti nemuseli koupit důdlíček.
4: Já to nejsem. Kdo si před spaním cucá palec?
3: Hruvajs? Cucám si ho, protože mám hlad. Já jsem totiž z taťuldovy kuchyně podvýživenej.
2: No dovol.
3: To já, kdybych byl holka, tak bych si vzal perníkáře. Perníkář má budu, budu, já mu do ní půjdu. Uchytím mu kus perníku a od budy půjdu.
5: Urvinku, nepůjdeš ani do boudy, ani od boudy, protože už jsou zavřené.
6: Masopust je za námi. Je mi nedomine, masopust pomine, je mi nedomine, masopust pryč. Masopust přestane, růženec nastane, je mi nedomine, masopust pryč.
2: A jdeme dále, na tři krále.

0: Bible. V případě Hurvínka by to spíš chtělo mydlo.
1: Náhodou já už se dneska myl.
0: Náhodou.
2: Tak to zkus ještě jednou, Hurvínku. Podívej se ven. Přestalo pršet, sluníčko svítí. Tak ať se tě nelekne, už mudlánku.
3: Ano, paní Kateřina má pravdu. Umít obličce a alouven. Po dešti je vždycky ten nejhezčí vzduch.
1: A co máme venku dělat?
2: Jděte na houby.
0: Tak nám aspoň ještě na cestu řekněte pohádku.
1: Ano.
4: Tak poslouchejte. Byl jednou jeden dědeček a ten bydlel v lese. Jednou šel takhle na houby.
1: A je, je.
4: Jednou šel na houby a našel krásnou truhličku. A šel dál a našel klíč. Tím klíčem tu truhličku otevřel a našel v ní krásný, huňatý kožíšek. Vzal si tedy ten kožíšek na sebe, ale byl mu krátký. No, a kdyby byl ten kožíšek delší, byla by i tahle ta pohádka delší.
0: A to je konec.
4: Ano, to je konec.
1: No to je konec.
3: Tak šup šup, ať už jste venku.
4: Alou na houby.
1: Když jsem šel z hub, našel jsem zub. Našla ho Johana s dlouhejma nohama. Já na ní dub. Dej sem ten zub, nebo tě vytrhnu z brdolu chlup.
0: Jak si to, babinko, Hurvínek mi strhl mašli.
5: No tak nechte toho.
0: Dej mi to.
1: Dej mi, je v komíně.
0: Jenom počkej, Hurvínku, až já tě chytím.
1: Tudlek.
3: Tak vidíte, paní Kateřino, jak nám půlka toho roku utekla.
4: Teď jsem jenom zvědavá, co na nás čeká na jaře a v létě.
6: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

jak malovali, až vymalovali. To jednou sluníčko zaspalo a když se potom probudilo a kouklo na svět, no tohle byl celý bílý. Že by napadl sníh? Kde pak? To jenom můj čmeláků malují, žaloval zelený koníček.

0: Za takové malování nikdo Čmeldu ani Brundu nepochválil. I maminka jim tentokrát pohrozila proutkem. A tak, když se nedívala, utekli a schovali se za veliký dub. Pod jednou dubovou větvičkou ležely parohy.
1: Hurá, já našel parohy, Brundo, volal Čmelda. Někdo tady zahodil parohy.
2: A nebo ztratil, uvažoval Brunda.
1: Ba ne, tyhle parohy už nikdo nepotřebuje a maminka z nich bude mít radost. Pověsí si je nade dveře a přestane se na nás zlobit. Pojď, pomoz mi s nimi.
0: A čmeláci popadli parohy, zatáhli a z dubového úkrytu vytáhli pěkně naštvaného Brouka Roháče.
2: Zbudili jste mě, vy medáci,
0: řval Roháč, až z dubu žaludy padaly.
2: Nikam, tady budete,
0: pokračoval hromově, když vyděšení čmeláčci chtěli utéct.
2: Co chytím, nepustím, to si zapište za tykadla. Zůstanete u mě tak dlouho, dokud mi tady nevymalujete můj dům, aby byl krásně bílý.
0: A kde je tvůj dům? Ptali se čmeláci a hlásky se jim třásly.
2: Můj dům je celý tenhle dub. Ha!
0: Zachechtal se Roháč.
1: Ty máš ale velikánský dům, začal Čmelda opatrně.
2: Však jsem taky velikánský brouk,
0: řekl Roháč a šla z něho hrůza. Ale, pípnul Brunda, na tak velký dům se spotřebuje hodně barvy.
1: A tu my máme doma, pokračoval Čmelda. Když nás teď pustíš, my si zítra přineseme tolik barvy, že budeš mít raz, dva vybíleno.
2: Tak jo, zabručel Roháč. Ale běda, kdybyste mě chtěli ošidit.
0: Neměli jste se zatoulat až k dubu. Teď musíte splnit, co jste slíbili, řekla maminka, když Čmelda s Brundou samou starostí ani dospat nemohli. Jak se takový veliký dub bílí? Budou mít dost barvy a síly? Co když přece jen zůstane někde zelený lísteček? Co pak s nimi Roháč udělá? Ale pak se najednou rozednilo a když se čmeláci podívali z okna, všude bylo bílo. Každá travička, každý lupínek, i ten dub v dálce za loukou bělostí zrovna zářili.
1: Mráz za nás vymaloval, jásali čmeláčci, a máme po starosti.
0: Pak přišel Roháč a povídal.
2: Jsem spokojený, prohlédl jsem celý svůj dům a musím říct, že jste nevynechali ani lísteček. Škoda jen, že mě dnes trochu zebou parohy. Že by se blížila zima?
1: Na zimu je nejlepší peřina,
0: poradili Roháčovi Čmelda s Brundou a byli rádi, že to jejich malování tak dobře dopadlo.

0: Dostal jsem dnes do sbírky sáček kamínků, ale musíme je všechny sníst, než se rozpustí.
1: Je, bombony, to my ti rádi pomůžeme.
0: A k tomu cucání vám povím příběh z doby, která nebyla tak proslazená, jako je ta dnešní. Cukřenka nestála na každém stole a děti si do školy nenosily tatranky a sladké limonády. Jen tam, kde stál cukrovar, bylo líp. Hospodyňky měly ve spíži velkou cukrovou homoli a z ní usekávali, kolik právě potřebovali na vaření nebo na stůl. Nejslavnější cukrovar byl v Dačicích. Jenže zrovna ředitel dačického cukrovaru měl s cukrem největší problémy.
2: Zase už je ten čaj přeslazený.
0: Pouchl žičkou o stůl.
2: Od rána do večera jsem v práci. Celý den se nezastavím a když si chci doma trochu pohovět, máme jednou čaj hořký a jednou přeslazený.
3: Zředím ti to.

0: nic nevymyslel. Když odbyla půlnoc, uslyšel ze spíže nějaké štrachání. Vrazil dovnitř a vidí, že na cukrové homoli sedí tlustá myš. Nevěřícně si nasadí cvikr a přisvítí lucernou a teď se teprve leknul. Není to myš, ale malinký kulatý mužíček.
1: To seš ty? Tak si chvilku sedni. Já to musím ještě zkontrolovat.
2: Co chceš kontrolovat? Tohle je naše spíš.
1: Já vím, ale mám jí v rajónu, tak jí musím zkontrolovat.
0: Mužíček se mírně uklonil a představil se.
1: Jsem Skříteček Sladílek.
2: Skříteček? Vypadáš spíš jako skřet?
1: Popichovat, to ti jde, viď?
0: Urazil se Skřítek.
1: Ale vlastní ženu bys nechal, ať si prsty useká.
2: Já vím, je to problém. Ale vážně nevím, co s tím. Přemýšlel jsem nad jinými sekáčky nebo tvary homolí, ale nemůžu na nic kloudného přijít.
1: Tak já ti pomůžu, ale ne kvůli tobě, ale kvůli tvé hodné a hezké ženě, aby se s tím už nemusela trápit.
2: Opravdu?
1: Když jsi tak mlsnej a ona pořád musí sekat.
2: To budeš moc hodný.
1: Přestože takhle mlsných mužských moc není, věř mi, v mým rajónu si nejmlsnější ty. Chudák tvoje žena.
2: A pomůžeš mi?
1: Samozřejmě.
0: A Skřítek vytáhl z rukávu kousek přeloženého papíru. Když ho podával Krištofovi, ještě ucukl.
1: Ale na manželku se už utrhovat nebudeš.
2: Ne, nebudu.
0: Sliboval Krištof a nedočkavě rozbaloval papír. Uprostřed čisté stránky se skvěl černý čtvereček.
2: Co to má znamenat?
0: Zakřičel Krištof a začal se rozhlížet, ale Skřítek už byl ten tam. Naštvaně zahodil papír na zem a šel spát. Ráno připravovala Krištofova žena snídani a našla ve spíži papír se čtverečkem. Nechápavě jej pozorovala a najednou nadšeně vykřikla.
3: Krištofe, to je geniální. Ty jsi opravdu ten nejchytřejší cukrovarník na světě. Máš úplnou pravdu. Když se bude cukr místo do homolí lisovat do malých kostiček, budu dávat do čaje pořád stejně cukru. A nikdy už se neseknu.
0: A Krištof se znovu zastyděl, pohladil svou ženu a šel do cukrovaru vynalézt lis na výrobu cukrových kostek. A protože se mu to podařilo, má kostka cukru dnes v Dačicích svůj pomník.
3: To byla ale sladká pohádka, Jakube.
1: No to nebyla pohádka, to se doopravdy stalo. Vyprávěl mi to pekař Macek a ten na pečení koláčů a buchet potřeboval tolik cukru, že znal všechny cukrovary v okolí. Vždycky se mu tak ale nedařilo.
0: V mládí se Macek usadil v Netolicích a koupil si malou pekárnu. Ale ve městě bylo pekáren víc a lidé byli zvyklí chodit jinam. Macek trávil celé dny a noci v pekárně. Ani spát nemohl samou starostí, čím místní překvapit a přesvědčit, aby jeho krám nevynechávali. Zkoušel nejrůznější recepty, které nazbíral při svých toulkách po světě a vymýšlel i nové. Ale marně. A jednou kránu, když vyzkoušel svůj poslední recept na makové koláčky, opřel se o vyhasínající pec a usnul. A zdál se mu krásný sen. Mouka na vále se zvířila a začala poskakovat nad stolem. Ale už to nebyla mouka, ale malinký bílý Skřítek, nebo spíš sněhobílá víla, a vysokým hláskem si zpívala.
4: Spinky, spinky, macičku, za maličkou chviličku se třmouku na válečku upeču ti puchyčku. Rohlík chleba mazanec, vánočka a pletenec, s bídou bude brzy konec, viděla můčka skočí na pec.
0: Macek nevěděl, jestli spí, nebo opravdu pozoruje skotačení malinké víly.

0: už byla na peci, maličkýma ručičkama rozhazovala Mackovu nejlepší pšeničnou mouku a zpívala dál.
1: Až plamínek k peci poskočí, až vůně roztančí se mezi koláči, jindlíkům štěstím se srdce rozkočí, pak smutek sejde z Mackových očí.
0: Víla se postavila přímo před Macku v obličej a pravila.
1: Cokoliv od téhle chvíle v této peci upečeš, bude dovolit široko daleko a nikdo té vůni neodolá. Ale nezapomeň, co platí pro každého pekaře. Poctivá práce se dělá srdcem a dobrou moukou.
0: A víla moučka foukla Mackovi do obličeje hrst mouky. To ho probudilo. Rozkašlal se a protíral si pomoučené oči. To snad není pravda. Já si tady klidně sním o vílách a zatím mi vyhasla pec, pomyslel si a rozdělal oheň. Vzal plech s připravenými koláčky, pomalu je vkládal do pece a v duchu si vzdychal. Chudinky moje, trošku jste překynuli, ale třeba se mi víla moučka přece jen nezdála a očarovaná pec vás zachrání. Nebo si vymýšlím pohádky a budu muset pekárnu zavřít, protože už nemám za co koupit další mouku. Posadil se odevzdaně na lavici u pece a v tom ho v nose zašimrala kouzelná vůně. To není možné, takhle to nevoní ani v císařské pekárně. Ale to už se rozrazily dveře a vstoupil první zákazník. A za ním další a další a další a od té doby se dveře pekárny netrhly. Macek nestačil péct a jeho vynikající pečivo se vozilo až do Prachatic a Budějovic. Brzy se hrnuly i peníze a tak si mohl najmout pekaře a tovaryše a nedřít se už sám. A protože stihli víc práce, bylo i víc peněz, a Macek přestal pracovat úplně. Koupil si dům na náměstí a v pekárně pouze kontroloval účty. Jednou si zavolal vedoucího pekárny a rozčiloval se. Podívejte se, Vojtěchu, kolik peněz vydáme za mouku a vejce?
2: Musíme přece nakupovat mouku a vejce, vždyť z nich pečeme.
0: No ano, samozřejmě já vím, taky jsem pekař. Ale můžete dát přece do chleba víc kvásku a míň vajec do koláčku. A nikdo to nepozná a vyděláme víc peněz. Říkal jsem vám to už minule, ale spotřebu máte pořád stejnou.
2: Já vím, sám nevím, čím to je, ale i když se snažíme šidit, mouka mizí stále stejně rychle.
0: Neříká se šidit, ale šetřit. Podívám se dnes v noci na směnu. Vidím, že vaše kontrola je nedostatečná. Uvidíme, co s vámi. Můžete jít. A večer vstoupil po dlouhé době opět do pekárny. Jakmile ho do nosu udeřila známá vůně, srdce se mu sevřelo. Proč já, hlupák, nechodím péct? Vždyť je to nádhera. A pozoroval hemžení pekařů a tovarišů kolem sebe. Všiml si, že všichni šetří moukou podle jeho nařízení, ale všiml si také, že když se pekař otočí, mouka sama skáče z pytle rovnou do díže. Nevěřícně se k pytli připlížil. Na jeho obrubě poskakovala malilinkatá víla moučka a co jí síly stačily, házela malinkýma ručičkama mouku do díže. Teď se široce usmála na Macka a zahrozila na něho prstem. Když přiblížil ucho k jejím ústům, uslyšel známý zpěvavý hlásek.
1: Srdce a mouku, Macičku. Srdce a mouku.
0: A Macek se zastyděl před malinkatou ochránkyní své pekárny a od té doby sám dohlížel, aby se v jeho pekárně peklo poctivě a s láskou.

0: Dobrý večer, děti. Jednou v létě na večer jsem se procházel bylinkově vonavou pěšinkou, která se kroutí kolem lesa. Když jsem se naprocházel do syta, zas jsem si hověl ve vysoké trávě na mezi. Hovím si v trávě a koukám, jak se tam mezi stébly hemží tisíce droboučkých stvořeníček. A přemýšlím o tom. Přemýšlím o zemi, která je strašně daleko a přitom blizoučko, na dosah, zrovna před mýma očima. O zemi vysoké trávy. To je největší objev, jaký jsem letos v létě udělal. Že je každý trs trávy jeden celý svět. Mumlám si a mám z toho objevu úplně zamotanou hlavu. A tu mi ze spletených myšlenek vyskočí zvláštní přání. Kéž bych byl docela maličký. Kéž bych mohl docela maličký navštívit tu neznámou zemi vysoké trávy. Na modrém zvonku před mýma očima se houpal malý červený mravenec. Napadlo mě, že je to možná hrozně zvědavý mravenec, který si schválně vyběhl na nejvyšší zvonek na mezi, aby viděl co nejdál. Zkrátka, že má ten mravenec podobné přání jako já. A jak tak o tom přemýšlím, najednou slyším tenoulinký hlásek. To je největší objev, který jsem letos v létě udělal. Že za naším malým světem je ještě další velký svět. Kéž bych vyrostl. Kéž bych mohl docela velký navštívit ten velký svět. Fiu, tohle je něco pro mě. Vesele hvízdl vítr, který tu na mezi čechral trávu. Slyším na jedné straně dvě stejná přání, dost bláhová a pošetilá, aby stálo za to je splnit. Když vítr takhle zahvízdal, až jsem se radostí zatetelil. O větru, který plní pošetilá přání, občas slýchávám od své moudré tety a teď ho potkávám a on slyšel mě a slyšel i malého mravenečka. Co s námi bude dál? Vítr silně hvízdl do mraků, tak silně, že je sfoukl na jednu hromádku a hned se spustil lehonký deštík. Taková malá letní přeháňka, po které zbyde na obloze duha. Vítr sfoukl duhu z nebe do trávy a zaspíval do uší mě i zvědavému mravenečkovi. Dej se trávou, skoč tam bosí, až ti duha nohy zrosí. Můstek duhový se vlní, jako tráva ve větru. Duha tvoje přání splní, raz, dva, tři. A už jsem tu, zajásal mravenec a zrovna tak i já. Ani jeden z nás nezaváhal, nerozmýšlel se, kde pak. My oba rychle vběhli bosýma nohama na duhový můstek. Trochu to chladilo a trochu hladilo. A přitom červený mravenec rychle rostl a rostl a já se rychle zmenšoval a zmenšoval. Tralala, splnilo se mi moje přání, prospěvoval si mravenec. Rostu a rostu, všechno, co bylo velké, je teď menší a menší a já jsem úplně veliký. Je mi blaženě, je mi veselo a přitom zvláštně a divně. Tralala? Mně je zrovna tak, zamumlal jsem úžasle. Veselo a divně.
1: Mně tedy není veselo, mně je jen divně, ozval se za mnou mrzutý hlas.
0: Otočím se a stojím tváří v tvář starému červenému mravenci, který na mě poulí oči a láteří.
1: Čeho jsem se to dožil na stará kolena? Vnuk se mi před očima proměnil v obra a velký člověk v malé stvoření, pidi mužíka. K čemu to je?
0: A starý mrzutý mravenec se obořil na vítr.
1: Bláznivý větře, co jsi to spískal? Proč plníš hloupá přání? Proč obracíš svět na ruby? K čemu je to užitečné?
0: Co já vím, vesele hvízdl vítr. Právě proto tak rád plním bláhová přání. Jsem zvědavý, co se z nich vyklube. Pane mravenčí dědečku, ozval jsem se zdvořile, vám nepřipadá užitečné, že váš vnuk dojde někam, kam ještě žádný mravenec nedošel? Tak jako já se ocitl někde, kde ještě žádný člověk nebyl?